0: Vezmou toho druhého a zavolám policii.
1: Ale, ale, ale. Ona řekla policii.
2: Ano.
1: Vidíš? Tak. Máš toho, že vězím lidem. Policii bude. Ona. Na mě. No řekni jako chlap. Platí na mě policie.
2: Ale nikdy, no. Nikdy. Kdo zná samého, tak tohle ví, podepiš to.
1: Policii. Mraky policajtů, hejna policajtů, no jako chlap řekni, platí to na mě.
2: Ale nesmysl, tohle přece přejdi, důstojný mlčení přece nechaj, no píš, no co?
1: O tom ani muk právě, co my nebavíme.
2: No právě, říci, ani muk a podepiš to, se necháš hodně.
1: Kde si nebudeme vyžvaňovat, co my zbavíme?
2: Jedi,
1: policii.
2: Co je to? Jen to přejdi klidně mlčením a frkni tam ten podpis.
1: Ty si pamatuješ tenkrát, jak si Poldové na mě, jo?
2: Jo.
1: Napravo ode mě a nalevo celá hromada. A neřekli tarada, linka patám, tak nevěděli, kde je zmlátil.
2: Poslouchej, jo, teď to poslouchej.
1: A zbyli po nich než ty stříbrný knoflíčky. Co tady nemají, jako pro štěstíčko, ty...
2: Talismany. A hadry kosti a knoflíky. Tenkrát jsem ti to nechtěl říkat, ale až mi kolikrát bylo líto.
1: No, a kolikrát my dva jsme přece sami holejma rukama přeci rozsekali celý policejní útvary. Na cimpr campr. Pak jsme s nima sypali cesty a silnice vedoucí do šatla.
3: Říkáte na cimpr campr?
1: Na cimpr campr. A na cimprové a camprové. A na cimprfičky a camprfičky. To víš, že tě mám prokouknutou, má zlatá broskvičko malá.
4: No, no, tak si tu vyřiďte, co máte k vyřízení. A jděte po svých, ne?
2: Asi jdou. Po tom klobouku. A klid, my začínat nebudeme.
1: My necháme jemu první ránu.
2: Správně, protože my musíme být právnicky krytý. Ale pro jistotu je úplně vedle. Teď neví, kdo jsme kdo. Napíš Adam, s tím bude koukat.
1: Já nemůžu psát Adam. Teď já mám cizí klobouk, já nevím, jak se jmenuju.
2: A jo. No, tak napiš Samuel.
1: Samuel.
2: Samuel, napiš.
1: Počkej, Samuel.
2: No, S. S. S.
1: S tam tam. S tam tam. Tararar.
2: Počkej, neblázni. Napiš S hezky, no. Samuel, ale velký S.
1: A jo, velký.
2: Ale počkej, co?
1: No to je velký.
2: Malý, velký, napiš velký S, ale malý.
1: Ne, počkej, ty bylo malý a teď velký.
2: Ale ne, ty jsi napsal malý S, velký a já chci velký S, ale malý.
1: Velký S, ale malý?
2: Vidíš, ona, ty jsi úplně...
1: Co?
2: To, no, blbej nejsi, ale jsi dneska hrozně rozptýlenej, no, tak napiš... Začáteční.
1: No, začáteční.
2: No,
1: začáteční. Začáteční. No, velký, a ne tak začáteční.
2: Začáteční, velký S.
1: Ale malý.
2: A menší než
1: no,
2: máš to.
1: No,
2: to se, malý, no.
1: To se dá objednat.
2: Takže, ano.
1: Tady ho máš, koukej. No, ještě není o to jít.
2: Krásný, už končí.
1: Hezky,
2: ty máš hezký konce, no.
1: No, no. Samuel, sám pak přijde
2: Amuel. Ne, Amuel.
1: No jo, já si dám nakonec L, aby mi neujela ruka, tak?
2: A orientačně.
1: Teď tam dáme
2: L dvojitý.
1: Amu, Samuel, no.
2: Samuel. Jenom dvě L, tohle to je zbytečný. A Adams.
1: A Adams.
2: Veliký a takový štaflovitý.
1: Tak.
2: Adams.
1: Počkej,
2: výborně. Dams, no. Dams.
1: A mě už to nebaví.
2: No i pokoj, teďka toho necháme, teďka. Když se tak hezky rozepsal, to už je maličko. Dams, no. Dams. Pojď, dams.
1: Dams.
2: No, ty taky umíš být někdy palice. Dams.
1: Dams.
2: No, panečku, hej, ti to šlo krásně.
1: Počkej.

0: Ajde te, puntičkáři.
1: No, nějakou sobě má, to neříkám, ale jinak prosím, úplně v pořádku. Pojď, dáme to tým mladý dámě, to bude koukat.
2: Ha, chudáček, aby šel na dovolenou po takový námaze. Že jo?
0: Tak prosím, slečno, tady je formulází podepsaný.
3: Je mi líto, ale na základě tohohle podpisu vám peníze vydat nemohu.
0: Co to tvrdíte? Jak to dovolíte? Přece jste viděla, že se tady podepsal. To je přece jeho písma, račte srovnat Adams, Adams.
3: To není jeden a ten týž Adams. A mimo to já ani nevím, jestli ten pán vůbec je Adams.
1: Víte, někdo někdy takovouhle mlvinu, vy jste říká, že pejde jsi Adams. Neby to měl být, když tohle není Adams. Tak nevím, pane, ten profil, podívejte ty prsa, no, to je typický Adam. No,
4: cudě.
1: No, co pak on je má, známej ve svým okrese.
3: Proč nešel tedy na poštu ve svým okresu, měl by to blíž?
1: Se vám do toho, jistě měl nějaký důvod, viď?
4: A budou říkat, že jsem milionář, že si koně vybírat, druhý.
1: Lavička. A potom jsme chtěli tichou poštu, aby on se mohl neustále podepisovat.
3: Je mi velice líto, ale tomu pánovi ty peníze vydat nemůžu.
0: Co budem dělat?
3: Přijďte si zítra. Nebo radši pozítří.
0: No jo, děvenko zlatá, ale on ty peníze potřebuje. Teď hned, dneska.
3: Já mu je nemůžu vyplatit.
0: No ale... Říkáš, že ti nemůžu nic vyplatit.
4: No dobře, ale... Já je potřebuju jedno libro, jenom jedno, ne mnoho liber, jedno libro.
0: No, slyšíte, co říká vkladatel? Chce jednu no. Libru, no.
4: Hej, nutně potřebuju, jináč nám nikde nenalejou.
0: Ovšem, taky máš na to právo, když se vyřídili všechny formality, prostě nemá nikdo právo nás připravit o naše právo.
4: Na panáka.
0: Dva.
5: Podívejte se. Ta slečna vám už řekla, že vám tu libru nemůže vyplatit, co? No tak to, jděte hezky domů jako slušný lidi a puste to z hlavy, co?
0: Koukám jak blázen, co z nás dělá takový blbce. Ty, co už nám říká? Ale on má právo na své peníze, pane inspektor.
4: Ty peníze těsně nutně potřebuju.
5: Jelikož však nevyhověl nutným předběžným zjišťovacím procedurám, nemá nárok na vybrání libry.
0: A jak to? Jediná předběžná procedura byl jeho podpis. No, jste všichni viděli, jak se podepsal.
4: A jakou mi to dalo práci?
0: Prosím, no nebo jste, nebo se bojíte? To nikdo nerozvětíte, že se podepsal. Pani, to už se bojíte dosvědčit i takovou volovinu, že se podepsal. No to je s váma špatný, promiňte.
5: Podívejte se, jděte domů. Přece vidíte, že váš kamarád v tomhle stavu není schopen, aby za sebe ručil, co?
0: No já na tom nejsem nějak zvláštní.
5: No právě, jděte domů.
4: Já tady slavnostně prohlašu, že jsem si ty peníze ušetřil s největším odříkáním z děsně důležitých důvodů.
0: Ano, já je znám. Z rodiny.
4: Na panáka.
5: Podívejte se vy dva. Seberte se a koukejte zmizet. Ne, já se rozlobím. Já se rozlobím. Jedná se tu s vámi se vší shovívavostí, tak se seberte, jděte domů a vyspěte se... Nebo se rozčílí.
0: Ne, to bychom neradili. Tedy v tom případě okamžitě vrajte spořitelní knížku.
3: Pan Adams by mohl ztratit, já mu ji zítra ráno pošlu poštou.
4: No, to nemůžete, to ne. To by jí dostala do ruky moje paní. A já to potřebuju teďka, ano, hnedka.
0: Velmi nutně to potřebuju.
4: Ano, na panáka.
5: Prosím vás, jděte domů. Jděte domů a vyspěte se na to, no. Až se vyspíte, umyjete, oholíte, budete zase rozumní lidi, přijďte si tu svoji libru vybrat rozumným způsobem.
4: A to nedostaneme. Ani za to naše marné snažení nedostaneme žádné odškodnění.
0: Hele, berte na vědomí, že tohle to jen tak neprojde.
5: Jděte domů.
4: Ale za tohle bude někdo pikat.
5: Jo, to se může stát. Třeba hned. Jestli vy dva se z plechu neseberete a nepůjdete domů. Prosím!
4: Co chce?
0: Já si myslím, jestli on nás tady nechce přímo zatýkat.
4: Já platím celý daně. Já chci, aby mě zatknul celý policajt. Já s touhle půlkou nejdu. Ať pošlou pro tu druhou půlku.
0: Vás poslal pro tu druhou.
5: Já bych prosil, ven! Ven, obave!
4: No jo, ale já tu... Já tu libru potřebuju!
2: Prosila bych doporučeně.
3: Já jsem tak ráda, že jste odsud dostal ty dva... Ty dva...
5: Vy se mi... Vy... Já to teda řeknu, jo? Vy se mi moc líbíte. No. Jste jako kapka rosy, jako jahůdka, jako z růže květ.
3: Vážně?
5: No, vážně.
3: Já si myslela, že někdo jde.
5: Já taky. Ale vy se mi opravdu dneska moc líbíte. No, jak už jsem říkal, jste jako kapka rosy, jako jahůdka. Jako z růže květ.
3: Vážně?
5: Vážně.
0: Běž, běž a hezký řekni svoje ultimátum. Běž.
4: Tak. Já vám přišel říct, že vás dva mám prokouknutý. A co se týče toho vašeho ministra Poč, toho mám prokouknutýho taky.
0: Počkej, nebreptej. Pan Adam, skladatel, se rozhodl, že podá hořkou stížnost ministrovi Poč na to, jak s ním bylo.
4: Co do jednání ledabilého a bez zájmu jistou veřejnou pracovnici.
0: Vidíš, tam má legrace a...
4: Která mě odmítla vydat.
0: Libru.
4: Když jsem si ji uspořil.
0: S knížkým.
4: Tak. A já ji důrazně potřebuju jednou provždy.
0: Ano, ano. Teďka aspoň víte, že jsme vás varovali a nemůžete nám to zapřít. Na tohle upozorňuju, že bude někdo sedět.
5: Nelejte se vy dva. Jestli vy oba nezmizíte i s tou uspořenou librou, tak tu budete sedět přes noc. Říkám vám naposledy, palte!
0: To jsou ale poslední peníze, co od nás vláda dostala.

Ačkoliv nemám rád všechna ta přirovnání a podobenství, kterými doktor Vlach proplétá své temperamentní řeči, uznávám, že na tom názorném příkladu s kavárnou člověkem a mísou koblih něco je. Lze na něm alespoň přibližně ukázat, jakým člověkem je Saturnin. Doktor Vlach si totiž rozdělil lidi podle toho, jak se chovají v poloprázdné kavárně, mají-li před sebou mísu koblih. Představte si luxusní kavárnu za nedělního dopoledne. Venku je krásný den a hostů v kavárně málo. Už jste se nasnídali, přečetli jste všechny noviny a teď jste se pohodlně opřeli v měkkém boxu a zamyšleně se díváte na mísu koblih. Nuda se pomalu rozlévá do všech koutů kavárny. A tu se tedy má ukázat, do které skupiny lidí podle teorie doktora Vlacha patříte. Jste-li prý člověkem bez fantazie, bez touhy po dynamice a bez smyslu pro humor, budete se na ty koblihy dívat tupě a bezmyšlenkovitě třeba až dopoledne. Pak se zvednete a půjdete k obědu. Mám důvodné podezření, že do této prvé skupiny zařazuje doktor Vlach také mne. Myslím, že není v právu. O humoru a o té dynamice nebudeme mluvit, ale to, že mi upírá fantazii, když ví, že se mi povedlo správně vyplnit úřední formuláře přiznání k dani důchodové, to mě opravdu překvapuje. Ale na tom nezáleží. I kdybych mezi lidi tohoto druhu opravdu patřil, bylo by mi to milejší, nežli být příslušný, ale na tom nezáleží. I kdybych mezi lidi tohoto

Myslím tím lidi, které představa koblih svištících vzduchem láká natolik, že vstanou a uskuteční. K takovým jedincům chová doktor Vlach nezřízenou úctu. Tvrdí, že k takovému činu je zapotřebí nejen vyhraněného smyslu pro komiku, ale i odvahy, temperamentu a já nevím čeho ještě. Bylo mi bohužel souzeno, abych se přesvědčil na vlastní kůži, že takoví lidé skutečně existují a že nebyli dosud nijak omezeni v osobní svobodě. Saturnin totiž takovým člověkem opravdu je. Dívám se dnes zpátky na krátké období svého života, které jsem nedávno prožil, musím se divit mnoha věcem. Například tomu, co všechno se událo v té době. Můj život byl jaksi zhuštěn, události se řítily jedna za druhou a já jsem je stěží mohl sledovat. Snad nebylo moudré, že jsem si já, svobodný a poměrně mladý člověk, vzal sluhu. Zdá se to dokonce výstřední a příliš románové. Jisto je, že by se v Čechách našlo velmi málo mladých mužů, kteří by měli svého sluhu. Saturnin hledal inzerátem v novinách místo sluhy za podmínek, které jsem mohl přijmout, a měl několik velmi dobrých doporučení. Jeho vzhled a korektní vystupování se mi velmi zamlouvali. Později jsem zjistil, že se mu dostalo hlubokého a systematického vzdělání. Jeho jméno, poněkud neobvyklé, bylo mi jaksi povědomé, ale teprve nedávno jsem objevil spojitost, ve které mi uvízlo v paměti. Dostalo se mi do rukou číslo asi 2 roky starých novin s článkem o pokusu loupeže ve vile profesora Ludy. A vzpomněl jsem si, že jsme o tom tenkrát v kavárně hovořili. Saturnin se tehdy stal hrdinou dne a vážnější čtenáři novin kroutili nad jeho počínáním hlavou. Ostatně mám zde ten výstřižek. Vzrušující příhoda s lupičem. V noci na neděli 6. srpna vnikl do vilky historika a sběratele profesora Ludy neznámý lupič a pokusil se vylomit pancéřovou schránku, v níž profesor Luda uschovává některé cenné zlatnické starožitnosti. Nežli mohl schránku otevřít, byl vyrušen domácím zaměstnancem panem Saturninem. Co se pak mezi oběma muži událo, je předmětem vyšetřování. Když se totiž policie povolená telefonicky dostavila na místo činu, nalezla lupiče v hlubokém bezvědomí s velkou tržnou ránou na hlavě. Pan Saturnin vypovídal poněkud neobvykle. Tvrdil, že lupič se zranil sám, a to žemdichem ze sbírek zbraní pana profesora Ludy. Na této podivné výpovědi umíněně trval. Lupič se v nemocnici probral k vědomí, ale tvrdí, že zapomněl, jak se jmenuje. Podle předběžného vyšetřování se zdá, že se událost zběhla takto. Vyrušený lupič se pokusil zastrašit pana Saturnina ostře nabitým revolverem. Pan Saturnin mu zbraň vyrazil z ruky a vyhodil ji oknem do zahrady, kde byla později nalezena. Potom pronesl pan Saturnin delší řeč, ve které se snaží vyložit lupiči, že boj dvou nestejně vyzbrojených soupeřů není fér. Přinutil ho, aby si vzal ze stěny zbraň, kterou lupič popisuje jako tyč a kouli na řetěze. A sám si vzal také takovou. Po jakýchsi zmatených formalitách došlo k boji, ve kterém lupič byl zraněn. Zajímavé je, že zraněný nevylučuje možnost, že si tržnou ránu na hlavě způsobil sám. Říká, že ten nástroj šlo velmi těžko ovládat a že několikrát se jen tak uhnul roztočené kouli své vlastní zbraně. Mimo to prý měl po celý zápas hrozný strach, že rozbije lustr. Celkem je rád, že to tak dopadlo. Po skončení vyšetřování neopomineme podat čtenářům našeho listu zevrubnou zprávu. Řekl jsem již, že mám ustálené mínění o debatách s doktorem Vlachem. Když jsem se ho jednou ptal, co si má člověk se zdravým rozumem myslet o události popsané v tom výstřižku z novin, odpověděl, že je o tom velmi těžko rozhodnout, protože dnes už nikdo zdravý rozum nemá. Řekl, že my všichni jsme zapřáli své mozky do služeb svých úzce specializovaných povolání a snažíme se ze všech sil, aby nám ostatní mozkové závity odumřely. Jakmile se tak stane, všimnou si nás naši představení a začneme dělat kariéru. Je prý úžasné, jak prosté a jednoduché úvahy jsou již mimo okruh výkonu.

Výkonnosti mozku většiny lidí. Chtěl bych, abyste si představili, jak klidně jsem si žil předtím, než se stal Saturnin mým sluhou. Obýval jsem takový menší byt v jednom z těch starých měšťanských domů, jejichž osobité kouzlo na mne vždy velmi působilo. Cítil jsem se tam velice spokojen. Ovzduší těch domů s fasádami plnými štukatelské práce, s vyšlapanými kamennými schody, intimním přítmím na chodbách a vysokými výplňovými dveřmi je mé duši daleko bližší nežli uniformní prostředí moderních staveb. Cítím jaksi, že k útulnosti lidského příbytku patří příjemné a uklidňující šelm. Tak jsem tedy žil v malém, tichém bytě, na jehož stěnách byly vybledlé tapety a obrazy v širokých starodávných rámech. Tak tedy do toho klidného prostředí vstoupil jednoho dne Saturnin a považoval za svou povinnost učinit mi život tak pohnutým, jak jen bylo možno. Uvidíte sami, že se mu to podařilo. Aby mi bylo rozuměno, nechci snad tvrdit, že Saturnin nebyl dobrým sluhou. Měl všechny vlastnosti, které dobrý sluha má mít. Byl to hezký, světlovlasý člověk, poctivý, spolehlivý a velmi chytrý. Měl jsem vždycky takový dojem, že by mohl být zrovna tak ředitelem nějakého mezinárodního koncernu jako osobním sluhou. Když mi předložil své doklady, musel jsem konstatovat, že chybí vysvědčení z posledního místa. Později jsem se dověděl, proč nemohl to vysvědčení mít. Opustil místo po výstupu téměř absurdním. Byl totiž zachvácen jakýmsi druhem amoku ve chvíli, kdy se domníval, že jednání své zaměstnavatelky nemůže déle snášet. Svou překvapenou zaměstnavatelku hodil v zámeckém parku do nádrže vodotrysku a pak se teprve uklidnil. Myslím, že znám značný počet lidí, kteří by do toho vodotrysku docela rádi hodili. Ovšem nikdo z nich by nebyl ukončil ten výstup podobným způsobem jako Saturnin. Když se totiž ona dáma vynořila po pás z vody a upřela na pachatele pohled naprosto nechápavý, uklonil se Saturnin prkeně a prohlásil, že je prostřeno. Pak se vzdálil, aby si zbalil své věci. Teprve mnohem později jsem musel konstatovat, že vytváření takových nesmyslných situací je jeho vášní. Od doby, kdy se stal mým sluhou, nevěděl jsem dne ani hodiny, kdy budu nucen řešit situaci naprosto nevídanou. Začalo to tím, že když o mě mluvil s paní Suchánkovou, dával prý mi nejnemožnější tituly jako sir, jeho milost, sáhyb nebo blahorodí, podle toho, co právě četl. Potom mi nanosil do bytu různé lovecké kožešiny a podobně. Později jsem zjistil, že si tyto věci vypůjčoval od rekvizitáře naší přední scény. V mé nepřítomnosti patrně vyprávěl mým přátelům smyšlené lovecké historky. Jen tak si mohu vysvětlit to, že mě několik známých dam překvapilo v kavárně žádostí, abych jim vykládal, jak jsem zabil žraloka stativem fotografického aparátu. Přirozeně jsem popřel, že bych byl někdy něco takového udělal. A od té doby mám pověst až příliš skromného hrdiny. Marně jsem přemýšlel, proč to Saturnin dělá. Nejdříve jsem se domníval, že má jakousi chorobnou touhu, aby se stal sluhou nějakého dobrodruha gentlemana. Později jsem dospěl k přesvědčení, že se tím prostě baví. Měl vůbec humor nepřijatelného druhu. Jednou mi vykládal velmi zmatené teorie o vtipech, kterým se prý říká kanadské. Pokud jsem tomu rozuměl, poenta vtipu spočívá v tom, že nakonec buď to hoří dům, nebo se někdo těžce zraní. Nemohu říci, že by se mi to příliš líbilo. Asi za půl roku začal Saturnin projevovat názor, že byt, ve kterém jsme až do té doby spokojeně bydleli, není dosti velký. Celkem to byla pravda. Původně sice stačil naprosto, ale jestliže někdo z vás už viděl bůvolí rohy, ale to by byla dlouhá historie. Skončilo to tak, že mne Saturnin vyhledal jednoho dne odpoledne v kruhu mých známých a diskrétně mi oznámil, že jsme se přestěhovali. Dodal, že bydlíme na vodě blízko řetězového mostu.
Patrně by mu bylo přišlo vhod, kdybych byl omdlel. Zachoval jsem však naprostý klid a pokračoval jsem v rozehrané partii karet. Teprve večer jsem vypil několik koňaků a šel jsem se podívat do starého bytu. Byl skutečně prázdný. Pak jsem šel k tomu řetězovému mostu. Bylo to sice nesmyslné, ale někam jsem jít musel. Saturnin stál na nábřeží, měl placatou námořnickou čepici a říkal mi kapitáne. Od té doby jsme žili v obývací lodi a nemohu říci, že by to bylo tak zlé. Začal jsem být považován za člověka šíleně odvážného a velmi výstředního. Asi tak jako Harry Peel. Jednou byla v novinách zmínka o naší obývací lodi a v té souvislosti jsem byl označen jako známý náš sportovec. Příštího dne jsem neúmyslně vyslechl debatu mezi Saturninem a naším dodavatelem paliva, v níž se Saturnin rozčiloval, že tam nebylo napsáno lovec šelem, ačkoliv to redaktorovi výslovně zdůraznil. Tato stále rostoucí, nezasloužená a mě osobně velmi nemilá pověst výjimečného muže měla značně nepříjemné důsledky. Tak jsem byl například jednou v noci probuzen mužem v úřední čepici a bylo mi vysvětleno, že je naléhavě třeba mé pomoci. S použitím značné dávky své kombinační logiky jsem z mužova zmateného povídání vyrozuměl, že jakýsi chovanec, domnívající se, že je Marcus Aurelius, utekl z ošetřovací péče a že zpráva ústavu se domnívá, že pro muže mých kvalit je hračkou jmenovaného pána zase chytit. Je těžko zklamat lichotivé mínění, které o vás lidé mají. Vstal jsem a rychle jsem se oblékal. Muž v úřední čepici tvrdil, že mu bylo řečeno, abych byl tak laskav a vzal si sebou pušku. Já žádnou nemám. A tak jsem to zamluvil. Řekl jsem, že ji nebudu potřebovat. A muž v úřední čepici se na mne podíval s výrazem nelíčené úcty. Vydal jsem Saturninovi rozkazy pro případ, že bych se nevrátil a odešel jsem s mužem do deštivé noci. Teprve z rozhovoru, který jsme spolu cestou vedli, vyšlo najevo, že je zřízencem zoologické zahrady a Marcus Aurelius, že je lev. Jsem rozhodně aspoň průměrně statečný muž, ale dovedete si představit, jak mi bylo. Nakonec to dopadlo dobře. Zřízencům zoologické zahrady se totiž podařilo lva chytit, když usnul unaven marnými útoky na motorový vůz elektrické trati číslo 12. Mého zásahu tedy nebylo potřeba, ale správce zoologické zahrady přesto vřelými slovy ocenil ochotu, s kterou jsem přispěl na pomoc ohroženému obyvatelstvu města Prahy a projevil potěšující mínění, že snad příště mi bude dopřáno uchopit některého z dravců vlastníma rukama. Příštího dne byla v novinách zmínka o tom, že jsem se s nevšední ochotou zúčastnil chytání Marca Aurelia. Dovedete si představit, jaká to byla voda na Saturninův mlýn? Když jsem o té události mluvil s doktorem Vlachem, pronesl překvapující názor, kterým mne téměř urazil. Řekl totiž, že se mu zdá, že legenda, kterou mne Saturnin obestřel, je mi docela vhod. Jinak prý by si nedovedl vysvětlit mou ochotu chodit v noci do Troje na lov lvů. Žijete-li klidně jako normální a střízlivý občan, nemají vaši přátelé a známí příčiny, aby uvažovali o tom, jak byste se zachoval, kdybyste byl napaden rozuřeným buvolem. Já jsem například nikdy netvrdil tupitomost o žraloku a o stativu fotografického aparátu, ale dovedete si představit, jak by vám bylo, kdyby se nejkrásnější dívčí ústa, jaká jste kdy viděl, maličko prohnula k pochybovačnému úšklepku a řekla: vy a žralok. Je ovšem jistě pochopitelné, jestliže některá má rozhodnutí nesla pečeť přání, abych jednoho dne mohl říci: ano, slečno Barboro, já a žralok, já a lev, já a jakékoliv nebezpečí na světě. Slečnu Barboru Terebovou jsem poznal na tenisovém dvorci. Byla hvězdou předměstského klubu, jehož jsem byl členem. Vídával jsem jí krásnou a nepřístupnou nastupovat k cvičným zápasům s trenérem nebo některým vynikajícím hráčem.
za to, že naše známost překročila hranici mých zdvořilých pozdravů a jejich zdvořilých, ale chladných odpovědí, mohu děkovat Pepíkovi. Pepík je částí klubového inventáře. Je mu 12 let, sbírá míčky, odložené rakety, kouří a chodí za školu. Přestože je tak mlád, je znám svými znaleckými posudky týkajícími se krásy dámských nohou, jejich tvarů si při výkonu svého povolání bedlivě všímá. Ve svých výrocích je naprosto nesmlouvavý a je známo, že majitelkou jediných nohou, které obstály před jeho kritickým pohledem, je právě slečna Barbora. Mužtí členové klubu se vždycky smáli na celé kolo, když Pepík v jejich kruhu vykládal své rozumy. Považoval jsem tuto zábavu za krajně nevkusnou. I kdyby nebylo pohoršujícího Pepíkova mládí, zůstává nesporným, že slušně vychovaný mladý muž se nedívá dámám po nohách. I kdyby se mu k tomu naskytla příležitost. Půl hodiny předtím, než jsem byl slečně Barboře představen, jsem zrovna takovou příležitost měl. Seděl jsem v lehátku před klubovnou a slečna Barbora stála na vyvýšené verandě. Vyhlížela trenéra a často se dívala na hodinky. Na mém lehátku byla připevněna střížka proti slunci a ta mi zastiňovala slečnu Barboru od pasu nahoru, takže bych si byl mohl její nohy klidně prohlížet, aniž bych se vystavoval nebezpečí, že budu při téhle netaktnosti přistižen. Musel jsem v duchu myslit na to, jak by byli někteří členové klubu vděční za takovou příležitost. Jak by si zálibně prohlíželi ty krásně modelované opálené nohy s útlými kotníky, štíhlé holeně a oblá lítka, kulatá dívčí kolena. Prohlédli by si i malou jizvu na levém koleně a domyslili by si, že je to památka na loňský úraz na lyžích. Jak říkám, byli by za takovou příležitost velmi vděční a ani by je nenapadlo, aby pokračovali ve čtení novin tak, jako jsem to udělal já. Slečna Barbora se trenéra nedočkala a zdálo se, že je tím rozmrzelá. Ptala se něco Pepíka, ten pokrčil rameny a pak ukázal směrem ke mně. Potom se přišel zeptat, jestli bych si nechtěl se slečnou zahrát. Řekl jsem, že by bude opravdovým potěšením. Ale on to slečně Barboře tlumočil tak, že se podíval směrem k verandě a zavolal, jo! Slečna Barbora se na mě usmála a já vám něco řeknu. Že má hezké nohy, no prosím, to má mnoho žen. Ale taková ústa jsem ještě nikdy neviděl. Všechno její kouzlo je zakleto do těch nádherných úst. I když jsem ji znal již velmi dlouho, nebyl jsem si jist, jaké má oči, protože kdykoliv jsem s ní byl pohromadě, díval jsem se jí na ústa. Hrál jsem s ní 3 sety a všechny jsem prohrál. Nebylo mi to zrovna příjemné, ale utěšoval jsem se v duchu, že si bude myslit, že to dělám z galantnosti. Ona si to však kupodivu nemyslela a po hře mi řekla, že ještě neviděla, aby někdo forehand tloukl tak nemožně jako já. Ještě odmítavěji se vyjádřila o mém servisu. Pravila, že servíruji jako babička. No, není přece potřeby používat takových periferních obratů. Servírujete jako babička. Jsem rád, jsou-li lidi upřímní, ale to neznamená, že nemají mluvit s taktem. Nevím, jak se Saturnin dověděl, že jsem nebyl slečně Barboře rovnocenným soupeřem. Tvářil se zdrceně a domnívám se, že se ho to opravdu osobně dotklo. Celý příští den dělal na palubě naší obývací lodi podivný dřevěný plot a já jsem se neodvažoval zeptat, co to bude. Večer na tom namaloval pás ve výši tenisové sítě a prohlásil, že je to tréninková stěna, že by mi doporučoval, abych proti ní denně cvičil údery, hlavně povídal ten forehand. Pak mi předvedl několik driveů tak prudkých, že jsem měl dojem, že by jich stěna mnoho nevydržela. Ptal jsem se ho, kde se tomu naučil a on pravil, že byl dlouhou dobu tenisovým trenérem v Nice. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdybych se dověděl, že hrál v Davis Cupu. Tak tedy k různým těm změnám, opravám a přístavkům, které Saturnin na lodi provedl, přibyla ještě tréninková stěna. A já jsem už raději vůbec nemyslel na to, co tomu řekne majitel lodi. Saturnin si totiž od začátku počínal, jako by ta loď byla naše.
Pravím-li, že Saturnin tu loď najal, nesmíte se domnívat, že tak učinil obvyklým způsobem, že ujednal výši nájemného, výpovědní lhůtu, podepsal nájemní smlouvu nebo tak nějak. Řekl mi tenkrát, že nám byla loď zapůjčena zdarma na 50 let. Potom vyprávěl něco asi v tom smyslu, že řekl majiteli, že se chystáme podniknout polární výpravu a že není široko daleko vhodnější lodi než ta jeho. Že je to pro něho, pro toho majitele, veliká čest, že jeho loď bude jednou tak slavná jako Queen Mary a podobné nesmysly. Majitel s tím vším souhlasil s podmínkami, že dáme lodi jméno Lily, Fifi nebo tak nějak, a když objevíme nějakou zemi, nazveme ji jeho jménem. Večer nás navštívil doktor Vlach. Prohlédl si Saturninovy řemeslnické práce a použil této příležitosti, aby pronesl velikou řeč o úpadku řemesel. Vzpomínám si jako dnes, jak jsme seděli na dřevěných palubních židličkách a jak doktor Vlach řečnil. Byl teplý večer, na obloze se objevovaly první hvězdy a naše hodinka byla podbarvena tlumenou směsí zvuků, skládající se ze šumotu města, vzdáleného znění klaxonů, tramvajových zvonců a tichého šplouchání vody. Myslím, že jsem se už zmínil, že mám tetu jménem Kateřina. Teta Kateřina má syna. Je mu 18 let a jmenuje se Milouš. Teta je vdova a Milouš je sirotek, protože strýc František před 10 lety zemřel. Jistě nelituje, že to udělal. Poslouchat celý život přísloví, pořekadla a zrnka moudrosti není maličkost. Teta Kateřina je starší paní, ale odmítá to vzít na vědomí. Strojí se, jako by byla bůh ví jak mladá, nosí senzační klobouky a velmi se maluje, ačkoliv to vůbec neumí. Při chůzi zvláštním způsobem poskakuje a špulí rty. Často se stává, že některý z mužů, které teta potkává, je jejím vzhledem udiven a podívá se na ni poněkud vyjeveně. Tu teta podivným způsobem zkroutí obličej, čímž hodlá naznačit, že přemáhá úsměv a po několika krocích si tiše řekne, to byl ale dotěrný muž. A v kavárně vykládá všem známým dámám, že ji na ulici nějaký mladý muž fixíroval a že jí to bylo velmi nepříjemné, že je si vědoma toho, že není žádná mladice, a tak ať si takový hoch najde nějaké mladé děvče a nekouká po ní. Milouš je výrostek neobyčejně hloupý a ješitný. Teta ho rozmazluje a pořád o něm říká. Co pak náš Milouš? Tvrdí o něm, že je neobvykle nadaný, až se tomu všichni diví. Jednou mi teta říkala, že Miloušovo nadání tak zapůsobilo na pány učitele, že bylo rozhodnuto, aby mladý génius byl dán do zvláštní školy. Ačkoliv k tetě Kateřině nechovám zvláštní sympatie, v tomto ohledu ji lituji. Domnívám se totiž, že má velice skličující vyhlídky na budoucnost svého syna. Majetek, který po strýci má, se velmi stenčil a myslím, že se brzo ukáže nutnost, aby si Milouš našel nějaké zaměstnání. Když jsem se jednou tety ptal, jestli už přemýšlela o tom, čím Milouš bude, naznačila mi nejdříve, že to není moje starost a potom smířlivě řekla, že Milouš překrásně bruslí. Kdybych prý viděl ty figury, no unikum, ta odpověď se mi zdála podivná. I kdyby tomu tak bylo, jak teta říká, co bude pro Boha dělat v létě. Potom teta změnila téma rozhovoru a vzpomínala na svého neboštíka muže. Vykládala mi o něm, jako kdybych ho byl jakživ neviděl. Teta říká, že byl vědeckým pracovníkem. Já jsem toho názoru, že měl malou továrničku na nějaké čistící prostředky a Saturnin jednou řekl, že podle toho, co slyšel, to byla továrna na katastrofy. Saturninovo tvrzení je jako obvykle poněkud přehnané, ale nelze upřít, že ve strýcově továrně se opravdu udála celá řada nehod. A je téměř neuvěřitelné, že při nich nikdo neztratil život. Na to tedy Saturnin narážel, když prohlásil, že strýc měl továrnu na katastrofy. Názor tety,
Že strýc byl vědeckým pracovníkem, také není možné úplně vyvrátit. V určitém smyslu slova byl člověkem, který objevil celou řadu chemických pouček a pravidel nejrůznějšího druhu. Všechna tato pravidla už před ním objevili jiní, ale strýc o tom nic nevěděl a nelze proto jeho zásluhy přehlížet. Protože chemii vůbec nerozuměl, byly cesty jeho objevu posety trny a skropeny potem, ale tím větší byla jeho radost ze získání zkušeností. Nebylo mu lze upřít sportovního ducha. Podobal se člověku, který po ovládnutí malé násobilky prohlásil svým učitelům: dál už mi nic neříkejte. Nechci nic slyšet o tom, že pan Pythagoras, Eudoxus, Euklides, Archimedes a tak dále vymysleli to a to. Nepotřebuju týc z toho, co objevili jiní. Dejte mi papír, tušku a kružidlo a nechte mne na pokoji. Však já na to přijdu sám. A strýček opravdu na lecos přišel. Tak například zjistil při pokusu, který měl velmi vzrušující průběh, že lít vodu do kyseliny je blbost. A vůbec mu nevadilo, že tento poznatek mohl získat z učebnice chemie pro nižší třídy škol středních, aniž by si přitom popálil prsty a zánovní vestu. Chemie byla mu panenskou pevninou, roztočeným větrným zámkem, plným dveří, které se otvíraly tajemnými formulemi. Neznal názvosloví, ignoroval valenční koncovky a žasl, když mu ve zkumavkách a křivulích šuměly prudké chemické reakce. Podoben středověkému alchymistovi pachtil se za přeludem, padal a zase se zvedal, jenže na konci jeho cesty nezazářil kámen mudrců, nýbrž univerzální mýdlo. Mýdlo vyrobené z bezcenného svinstva nepatrnými výrobními náklady, ale výsledek skvost. Na oltář tohoto svého snu kladl strýc František oběti v podobě nejrůznějších zranění a popálenin, vysypaných oken v laboratoři a nebezpečných nehod v továrně. Těmito stálými nehodami byl personál nakonec donucen žít ve stálém střehu. A tak se stalo, že jednou došlo ke zbytečnému poplachu. Dělníci míchali v kádi jakousi podivnou směs a dílovedoucí se ptal strýce Františka, co z toho vlastně bude. Strýc byl zachmužen a v záchvatu náhle upřímnosti řekl: výbuch. Byl velmi překvapen, když po této lakonické odpovědi jeho spolupracovníci propadli panice a dali se na zběsilý útěk. Domnívali se, že strýc řekl výbuch. Saturnin tvrdí, že starší dělníci říkali, že mají povinnosti ke svým ženám a dětem a odcházeli ze strýcovy továrny, aby dali přednost bezpečnější práci v blízké továrně na třaskaviny. Po každé nehodě ležel strýček na starodávném divanu ze zeleného plyše a tiše sténal. Tu přicházeli přátelé a známí a s vyčítavým výkřikem: pane továrníku, nebo kamaráde, usedali na židle s rákosovým výpletem a ptali se, co se vlastně stalo. Po strýcově smrti jsem tetu vydával jen velmi zřídka. Naše vzájemné pocity byly vyjádřeny zdrženlivou přívětivostí, s kterou spolu jednají lidé, nepřekypující radostí nad tím, že jsou příbuznými. Tento nezájem byl bohužel jen předstírán. Později jsem se postupně dovídal, že nebylo ani jediného mého skutku, ani jediné vlastnosti, ani jediné pronesené věty, která by unikla nejpřísnější kritice tety Kateřiny. Myslím, že ani ostatní příbuzní mne neposuzovali lépe. Mezi členy naší rodiny zuří totiž tichý, ale urputný boj. Vypukl asi před 10 lety a jeho účelem je ušlechtilá snaha, aby náš dědeček nevěnoval svou přízeň a náklonnost někomu, kdo toho není hoden. Mám podezření, že dědeček se tím nechutným rodinným bojem všech proti všem baví. Myslím, že mu dokonce není vhod, že já se toho závodu o jeho přízeň neúčastním, ale nemohu si pomoci. Ne, že bych o to dědictví nestál, ale nedokážu, abych se o ně ucházel takovým způsobem, jak se to děje v naší rodině. Nechlubím se tím, chci pouze ukázat na povahový rys, který mi znemožňuje používat ostrých loktů ve snaze o získání dědečkova majetku. Zajímavé na tom je, že mě příbuzní přesto považují za nebezpečného favorita. Bůh ví, jak na to přišli.
Je pochopitelné, že za takových poměrů jsem byl velmi překvapen, když jsem jednoho večera jako obvykle vstoupil na palubu naší obytné lodi a v ústrety mi přihopsala teta Kateřina. Tvářila se, jako by očekávala, že její přítomnost vyvolá u mne výbuch nadšení. Dováděž vatlala a jako obvykle chrlila za sebou jedno přísloví za druhým. Mezi jiným říkala, že host do domu, Bůh do domu. Když jsem konečně překonal své ohromení a chtěl jsem využít malé pomlky, kterou teta udělala, abych se ujal slova, uviděl jsem Milouše, jak vystupuje z mé kabiny na přídi, oblečen v pyžama a s cigaretou v ústech. Nevím, jak jsem v tu chvíli vypadal, ale je jisto, že jsem úplně zapomněl, co jsem chtěl říci a že teta Kateřina mi s jakýmsi chvatem povídala něco o tom, že Milouš je nemocen. Lékař prý mu nařídil pobyt na čerstvém vzduchu, protože její finanční prostředky nedovolují, aby ho poslala do lázní, byla starostmi celá bez sebe. Dovedu si prý jistě představit, jak jí bylo. Celou noc plakala. Ano, nestydí se to říci, celou noc proplakala. Zatím se k nám doloudal Milouš a řekl mi: dobrý den, starý brachu. Nemám rád, když mi někdo říká starý brachu. A chtěl jsem to právě Miloušovi jasně říci, když v tom se ozval Saturnin. Chlapičku, povídá Miloušovi, tady se nesmí kouřit. Nebyla to pravda. Vycítil jsem, že Saturninův útok byl odpovědí na toho starého bracha. A pozoroval jsem s potěšením, jak Milouš zrudl. Potom řekl něco, z čeho vyzařovala jeho hloupost v celé své kráse. Já jsem se vás na nic neptal, sluho, povídal Saturninovi. O, promiňte, mladý pane, opravdu jsem vás nechtěl urazit, omlouval se pokorně Saturnin. A vyškubnul v Miloušovi hořící cigaretu zertů, hodil ji do Vltavy. Rozdíl mezi Saturninovými pokornými slovy a jeho neúctivým činem zmátl jak tetu Kateřinu, tak Milouše natolik, že Saturnin měl čas majestátně odejít, aniž kdo co řekl. Teprve potom vykřikl Milouš vysokým hlasem, že je to drzost, a odběhl. Patrně pro novou cigaretu. Teta prohlásila, že můj sluha má velmi podivné způsoby a že se diví, že takového člověka vedle sebe snesu. Na to řekla, že má dojem, že není zrovna vítána a že to do jisté míry tušila, že kdyby nebylo v sázce zdraví jejího dítěte, nikdy by nebyla na tuto loď vkročila. Čím déle teta mluvila, tím mi bylo jasnější, že se rozhodla zůstat s Miloušem na lodi. Odsuzovala prý ten střeštěný nápad bydlit na lodi, ale nyní vidí, že je to velmi romantické a uvědomuje si, že po něčem takovém dávno toužila. 8 mě popadl za límec a vyhodil mě z kabiny na přídi. Osud byl v tomto případě zastoupen tetou Kateřinou, která se spolu s Miloušem do mé kabiny s dovolením nastěhovala. Saturnin se na mne podíval pohledem plným soustrasti a také odešel. Za chvíli jsem ho viděl na nábřeží, jak nastupuje do elektriky. Neměl jsem ponětí, kam jede. Až do Saturninova návratu trávil jsem čas přemýšlením o svých skličujících vyhlídkách do nejbližší budoucnosti. Slunce pomalu zapadalo a s ním mizela i má naděje, že se stane něco nepředvídaného, co přinutí tetu Kateřinu, aby změnila své rozhodnutí a odešla. Byl bych velmi nerad, kdybyste si myslili, že pohostinnost je cizí mé povaze. Není, opravdu není, ale kdybyste znali tetu Kateřinu jako já, pochopili byste mé pocity. Není to poprvé, co se zčista jasna nastěhovala k někomu do rodiny. A všichni postižení později tvrdili, že nejlepší, co může člověk v takovém případě udělat, je, když si řekne, přišla živelná pohroma a já jsem ztratil byt s celým zařízením a vůbec všechno, co jsem měl. Je to zlé, ale mohly mě potkat horší věci. Saturnin přišel asi o 8:30. Přinesl malý balíček. Tázal se, jestli mi může sdělit několik informací, o kterých se domnívá, že mne budou zajímat. Že by mi však ještě dříve, než o tom bude hovořit, dal rád otázku poněkud osobní a že si není jist, může-li si to dovolit při svém podřízeném postavení.
Když jsem mu řekl, aby zanechal okolků, tázal se mne, zda je správný jeho dojem, že bych přijal s určitým pocitem ulehčení, kdyby se milostivá paní a její synáček rozhodli opustit tuto loď. Odpověděl jsem, že jeho dojem, že bych přijal s určitým pocitem ulehčení, kdyby se milostivá paní a její synáček rozhodli opustit tuto loď, je správný. Saturnin se tázal, jsem-li srozuměn s tím, aby se pokusil změnit stanovisko milostivé paní. Samozřejmě, že jsem souhlasil, ale netajil jsem své pochyby, že se mu to podaří. Místo odpovědi Saturnin konstatoval, že je 9 hodin a že v 9 hodin 15 minut bude kabina na přídi zase volná. Potom rozvázal balíček, který byl přinesl z města, a k mému značnému překvapení vybalil škrabošku svatého Mikuláše a čerta. Potom pravil, že kupovat v červenci škrabošku Mikuláše je jedna z nejtěžších prací, které kdy vykonal. Pohladil zálibně bílé vousy přilepené k rumělkové tváři dobrého svědce, na škrabošce čerta urovnal vyplazený jazyk z červeného plyše. Prosil mne, abych si pro případ, že by se nevrátil, pamatoval, že zemřel v mých službách. Žádal, abych se v tom případě poohlédl po nějakém hezkém děvčeti, které by si asi on tak byl mohl vzít, a abych se postaral o ně jako o jeho vdovu. Byl jsem tím vším trochu zmaten a díval jsem se za Saturninem s celou řadou nevyslovených otázek na rtech. Nedovedl jsem si představit, co se bude dít, a přiznávám se, že jsem byl vzrušen. Očekával jsem, že se z kabiny ozve buď zděšené tetino zaječení nebo prudká hádka. Nestalo se nic takového a ručička mých náramkových hodinek ukazovala, že uplynulo již 6 minut od chvíle, kdy Saturnin vstoupil do kabiny, tříma je v každé ruce jednu škrabošku. Nastával soumrak. Na nábřeží se rozsvítily lampy a já jsem měl pocit diváka ve chvíli, kdy se rozzáří jevišní rampa a opona jde pomalu vzhůru. Bílé dveře kabiny, ozářené šikmými paprsky elektrického světla, přitahovaly mé zraky a dávaly mi tušit, že budou ústředním bodem scény, která nadcházela. V tom už jimi vstoupil první herec. Byl to hezký světlovlasý muž, držící v rukou škrabošky čerta a Mikuláše. Jakoby se rozhodoval, kterou z těchto úloh má hrát. Potom se smutně zadíval na dveře kabiny, jakoby se něčeho bál. Trhl sebou, když se objevila královna v cestovním úboru. Královna poskakovala k můstku spojujícímu loď s nábřežím a princ chvátal za ní. Když na nábřeží dozněly kroky odcházejících, zvedl muž hlavu a řekl: je 9 hodin 15 minut. Tak to bychom jako měli. Trvalo to velmi dlouho, než jsem se dověděl, co se vlastně v té kabině tenkrát událo. Saturnin oznámil tetě Kateřině a Miloušovi, že jim koupil škrabošky a doporučil jim, aby si je na noc nasadili na obličej. Přirozeně, že si mysleli, že se Saturnin zbláznil. Tázali se, proč by dělali takové hlouposti. A Saturnin jim odpověděl, že je jim jistě známo, že na lodích nelze vyhubit jisté obtížné hlodavce, o kterých se říká, že první opouštějí potápějící se loď. Řekl jim ještě, že my oba máme již zkušenosti, že je velmi nepříjemné, přeběhne-li vám v noci takové zvíře přes nechráněný obličej. Teta počala kvapně balit své věci. Řeka stemněla a na lodi se rozhostil klid a mír. Samozřejmě, že dědeček nemá kapesní hodinky poháněné elektřinou. Takový nesmysl si může vymyslit jen Saturnin. Chtěl tím patrně symbolicky naznačit, že dědeček má ve svém domě všechno, na co se podíváte, zařízeno na elektřinu. Otvírání dveří, topení, vaření, větrání, osvětlování, holení a zapalování cigaret. Dědeček je mohutný starý pán s brunátnou pletí, šedivými vlasy a veselýma očima. Byl dlouhá léta ředitelem městské elektrárny, starostou společenstva elektrotechniků, předsedou zemského svazu elektráren, člen správní rady elektrických podniků a vůbec členem všech korporací, v jejíž jméně se vyskytovala taková slova jako elektrický, elektrotechnický, elektřina a podobně.
celý život propagoval elektřinu a říkají o něm, že před lety vypracoval plán na elektrizaci Polabí a po celé délce horního toku řeky projektoval jednu elektrárnu na druhé, takže by byla nakonec voda v Labi už vůbec netekla. Musela by být dávána do sudů a posílána do Hamburku vlakem. To byl ovšem jen žert, ale když si jej lidé vypravovali, cítili jste z jejich hlasu, že mají dědečka docela rádi. Ani u Saturnina tomu nebylo jinak. Myslím si dokonce, že si s dědečkem velmi dobře rozuměli už od té chvíle, kdy se Saturnin starému pánovi představil v přísném pozoru. Přijel jsem totiž tenkrát asi v půli srpna na venkov, abych v dědečkově domě prolenošel 3 týdny své dovolené a Saturnin mne doprovázel. Zpočátku jsem váhal, mám-li vzít Saturnina k dědečkovi sebou, nebo mám-li mu též dát dovolenou a jet sám. Věděl jsem totiž, že se teta Kateřina postarala, aby se dědeček dověděl, jak výstředního má vnuka. Takový mladík a on musí mít sluhu. Jako bych tetu Kateřinu slyšel. Nakonec jsem se rozhodl, že vezmu Saturnina sebou. Dědeček ho přijal jako samozřejmost. Prohlédl si Saturnina stojícího před ním se sraženými podpatky a zdálo se, že je spokojen. Potom se obrátil ke mně a říkal mi to, co mi říká pokaždé, že doufá, že se mi v této samotě bude líbit a aby chodil hodně do lesa. Dodal, že letos bude mít ještě několik hostů. Za týden přijede doktor Vlach. Je už 14 dní ve svém slubu v horách a slíbil, že se jde sem dolů mezi lidi. Z Prahy přijede vnučka dědečkova starého kamaráda, inženýra Tereby. Myslím, že jsem v tu chvíli zrudl, ale dědeček si toho nevšímal. Také Saturnin vypadal, jako by byl to jméno přeslechl. Nevnímal jsem dobře, co dědeček dále povídal a vzpamatoval jsem se, až když se mne žartovně ptal, proč jsem nepřijel po řece se svou obývací lodí. Chtěl jsem mu odpovědět, že mi v tom zabránili jezy četných elektráren, ale pak jsem si to rozmyslel. On vlastně ani na odpověď nečekal a spokojeně a potměšile se pochechtával. Šibalským žoural očkama a z nenadání mne udeřil dozad a pochechtával se ještě spokojeněji. Dosud jsem považoval dědečka za mrzutého starého pána, poněkud zlomyslného a sobeckého. Zdálo se mi, že jsem mu velmi křivdil. Bylo mi ovšem záhadou, odkud ví o mém zájmu o slečnu Barboru. Ale to bylo vedlejší. Hlavní bylo, že ji pozval a že na mne čekala nejrozkošnější dovolená, jakou jsem kdy měl. Příštího dne bylo krásné nedělní jitro. Ležel jsem v poduškách a vdechoval svěží vzduch, který proudil otevřeným oknem ze zahrady. Po bydlení na obývací lodi vychutnal jsem až do dna pobyt v solidním domě svého dědečka. Pocitoval jsem příjemné vědomí bezpečnosti, jistotu, že se neozve z paluby poplašný Saturninův křik, abych se držel, že jede kolem parník Praha. Přitom jsem uvažoval, že musím promluvit se Saturninem vážné slovo. Doktor Vlach se totiž na naší lodi občas vyjadřoval o dědečkovi s notnou dávkou obvyklého sarkazmu. A Saturnin těm hovorům naslouchal s neskrývaným potěšením. Obávám se, že nabyl o dědečkovi mínění poněkud neuctivého a mrzí mne, že jsem ty hovory trpěl. Tím nechci říci, že by snad doktor Vlach dědečka pomlouval. On mu takové věci říká i do očí. Když jednou dědeček řekl, že už zde asi dlouho nebude, podotkl doktor Vlach rozvážně. Já si to představuji tak, že tiše zhasnete obklopen svými příbuznými, z nich každý bude do vás něčím tvrdým mlátit, protože vy byste jinak vůbec neumřel. Dědeček se tomu smál asi půl roku. Právě jsem se rozhodl, že vstanu, když se ozvalo diskrétní zaklepání a Saturnin vstoupil. Přál mi dobrého jitra, pravil, že raní ptáče dál doskáče, mladí ležáci, staří žebráci a oznámil mi, že venku je pěkně, ale nechval dne před večerem, nevíme dne ani hodiny a kam čert nemůže, nastrčí bábu. Vy nejste zvyklí na podivný způsob Saturninova vyjadřování, ale já jsem z té směsice přísloví pochopil, že přijela teta Kateřina. Mé neblahé předtuchy se začaly naplňovat ještě téhož dne dopoledne.
Teta Kateřina vyvolala trapný výstup, když si stěžovala dědečkovi, že ji Saturnin nepozdravil a Milouše dokonce urazil. Saturnin jí slušným způsobem odporoval a tvrdil, že neměl v úmyslu mladého pána urazit a milostivou paní, že pozdravil. Dokonce si vzpomínal i na druh pozdravu. Řekl jí má úcta. Teta křičela, že to je drzá lež a že ona není padlá na hlavu, že prý se, když ji uviděl, ušklíbl a řekl, no má úcta, tomu ona neříká pozdrav. Odpoledne pršelo. Hrál jsem s dědečkem šachy a soustavně jsem prohrával. Dědeček mě přímo drtil. Po páté partii se schovývavě usmál a řekl, že budeme dělat něco jiného. Potom mi vyprávěl poutavý příběh ze svého mládí, když sloužil jako voják v Itálii a zamilovala se do něho jedna hraběnka. Jakmile se setmělo, odešel jsem do svého pokoje, abych nemusel hrát s tetou Kateřinou žolíky. V pondělí pršelo také. Dědeček byl velmi mrzutý, trápila ho dna. Klel jako dragoun, ale to je pochopitelné. Když ho nic netrápí, je milý, veselý a je odhodlán vyzvat kohokoliv na řecko-římský zápas. Ale o tom bude ještě řeč. Den se zoufale vlekl a teprve k večeru dědečkovi bolesti polevily. Potom mi bylo vyslechnout příběh o tom, jak dědeček sloužil jako voják v Itálii a jak se do něho zamilovala jakási hraběnka. Poslouchal jsem to jen tak na půl ucha, protože mi to dědeček vyprávěl předešlého dne. V duchu jsem si říkal, že je to podivuhodné, že uplynuli dva dny, aniž Saturnin provedl nějakou střeštěnost. Zaklepal jsem to na dřevo a dědeček roztržitě řekl dále, potom pokračoval ve svém vypravování. Hned příštího dne si to Saturnin všechno vynahradil. Tvrdil dědečkovi, že umí řídit auto. Dědeček to s radostí uvítal a projevil přání věci ve své staré Fordce, která už dlouhá desetiletí rezavěla v garáži. Saturnin sehnal někde plechovku benzínu a kolem 10:00 tajně vyjeli. Nikdo z nás o tom nevěděl a poplach se strhl teprve, když dědeček chyběl u oběda. Asi ve 3:00 přijel Saturnin na kole a dědečka přivezl fiakr. Neměl jsem nejmenšího tušení, co se stalo, ale dědeček se celé odpoledne nepřestal třást a stále si pro sebe opakoval Ježíši Kriste, Ježíši Kriste. Saturnin zase někam odjel. Teta Kateřina žádala, abych ji to vysvětlil, ačkoliv jsem o tom věděl zrovna tak málo jako ona. Potom vedla zmatené řeči o nedočkavých dědicích a o atentátu. Nakonec řekla, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá a čin čertu dobře, peklem se ti odmění. Celou středu pršelo. Večer si mě dal dědeček zavolat a vyprávěl mi zase o tom, jak sloužil jako voják v Itálii. Ve čtvrtek se dědečkovi velmi ulevilo a chtěl se mnou hrát šachy. Moc mě to netěšilo, protože venku zrovna chvíli přestalo pršet a já jsem se chtěl jít podívat k řece, ale pak jsem si řekl, že jsem tím dědečkovi povinen. Konec konců je Saturnin mým sluhou a já jsem za ní odpovědný. Teta se divila, že dědeček na mne nezanevřel. Pokládala to za stařeckou vrtkavost a podotkla, že kůň je jednou hříbětem a člověk dvakrát dítětem. Šel jsem tedy hrát s dědečkem šachy. Ačkoliv jsem měl dobrou vůli, nedopadlo to dobře. Nejsem sice vynikajícím hráčem, ale přesto se mi zdálo nápadným, že dědeček dělal rošádu v jedné partii třikrát, pokaždé na jinou stranu. Když jsem ho na to upozornil, velmi se rozčílil a řekl, že ho ničemu učit nebudu, že on už hraje šachy asi 100 let. Propustil mě v náladě velmi nepřívětivě. Když jsem odcházel z pokoje, nabírala teta Kateřina zhluboka dech a to znamenalo, že se chystá říci nějaké přísloví. Podařilo se mi zavřít dveře dříve, než spustila. V pátek měl dědeček velmi dobrou náladu a dokonce se ptal po Saturninovi. Saturnin se dostavil a podal dědečkovi vojenské hlášení. Řekl, že je všechno v pořádku, trafika, že byla dopravena na původní místo a automobil byl dán do opravy. Mechanik však naléhavě žádá nějakou fotografii, aby věděl, jak ten vůz dřív vypadal. Jinak prý neměla nehoda vážnějších následků. Majitel trafiky utrpěl sice nervový otřes, ale nikoli v při nehodě samé, nýbrž při návratu od oběda, když zjistil, že trafika je pryč.
Dědeček se smál, nabídl Saturninovi doutník a pak se spolu celé odpoledne bavili. Teta Kateřina dokonce tvrdila, že cvičili. Odpoledne mi chtěl zase dědeček vykládat o Itálii a o té hraběnce, ale já jsem ho prosil, abychom podnikli něco jiného. Bylo to ode mne velmi nepředložené. Dědeček řekl, že mu Saturnin vysvětlil zápas jiu-jitsu a že on, dědeček, mne tomu také naučí. To, co následovalo, se vám bude zdát neuvěřitelné. Přijal jsem jeho žertovný útok trpně a to byla chyba. Jeho první chvat, kterým se pokusil ohrozit moje rovnováhu, vyloudil mi na rtech schovývavý úsměv a ukonejšil mou obezřetnost. Najednou dědeček odskočil stranou a vrazil do mne z boku překvapující silou. Následky byly hrozné. Letěl jsem po parketách napříč pokojem a praštil jsem sebou asi 4 metry od místa, kde jsem původně stál. Když jsem se pokoušel vstát, projela mi pravou nohou oslňující bolest a zatmělo se mi před očima. Dědeček se smál, ještě když mě Saturnin se služebnou Marií odváděli do mého pokoje a volal za mnou, že to přejde. Dopravili mě do postele a poslali do města pro lékaře. Ten zasmušile prohlásil, že budu muset na rentgen a že zítra ráno pošle pro mě sanitní auto. Když za mnou v sobotu ráno zapadla dvířka sanitního auta, viděl jsem, jak zahradní cestou přijíždí slečna Barbora ve svém bílém rapidu. Měla roztomilý sportovní klobouček a moc jí to sluší. Sanitní auto zastavilo před malou bílou budovou a Saturnin se šoférem mě chtěli odnést dovnitř na nosítkách. Odmítl jsem to a za jejich pomoci jsem se dobelhal do ošetřovny. Mé chmurné představy byly porušeny příchodem ošetřovatelky, která nám oznámila, že pan primář tady dosud není. Vzala ze skřínky pár teploměrů a zase odešla. Asi za půl hodiny přišla ošetřovatelka se sdělením, že pan primář již přišel a provádí vizitu. Za dalších 40 minut ošetřovatelka opět přišla a sdělila nám, že pan primář bohužel je už pryč a uložila do skříně teploměry. Zeptal jsem se, není-li zde jiný lékař, který by mi mohl udělat ten rentgenový snímek. Pravila, že snímek by mohl udělat doktor Zajíček. Byl jsem téhož názoru a ptal jsem se, kdy pan doktor Zajíček přijde. Pravila, že doktor Zajíček je přece tady už od rána a nalézá se v inspekčním pokoji. Pan doktor Zajíček přišel poněkud rozcuchán a se stopami růže na tváři. Byl roztržitý a když se mě zeptal, která noha to je, udělal rentgenový snímek té zdravé. Když jsem mu řekl, že mám poraněný pravý kotník, tvářil se nedůvěřivě. Potom se zamyslil, tvářil se soustředěně a já jsem měl dojem, že mi počítá nohy. Konečně se rozhodl vyfotografovat mi pravý kotník a odešel do temné komory. Vrátil se asi za půl hodiny a řekl, že to nic není, že si mám na to dávat obklady z odstanu hlinitého a že tu nohu nemám namáhat. Když mě odváděli do haly, kde jsem měl vyčkat na sanitní auto, před nemocnicí zastavil bílý rapid slečny Barbory. A jeho majitelka vstoupila do haly. Usmála se na nás, naplnila prostor zvukem svého tlumeného altu a tázala se, jak to, že už nejsme dávno doma. Sundala si řidičskou rukavici z bílé jelenice a podala ruku mně i Saturninovi. Za chvíli jsme už seděli ve voze a slečna Barbora jela třešňovou alejí na plný plyn. Pravila, že voda stále stoupá a že neví, dostaneme-li se ještě domů. Řídila vůz s obdivuhodnou bravúrou a přidávala plyn s lehkomyslností lidí, kteří ještě nikdy automobil nerozbili. Když jsme se blížili k řece, podotkla slečna Barbora, že se jí zdá, že voda už teče přes most, ale most ještě stojí. Zvolnila poněkud tempo a ptala se, tak co, jedem? Bylo to úplné šílenství. Já jsem si v tu chvíli vzpomněl, jak se její krásná ústa ušklíbla, když se mě ptala, vy a žralok? A řekl jsem, jedem. Saturnin se na mě podíval s obdivem a pochvalně přikývl. Slečna Barbora také přikývla, sevřela pevněji volant a stiskla plynový pedál až podlaze.
Bílý rapid vletěl v bláznivém tempu mezi obě zábradlí a zachvěl se. Nevím, jak dlouho to trvalo a najednou jsme byli z toho venku a pokračovali jsme v jízdě k dědečkovu domu. Když jsme byli asi 50 metrů od krytého vjezdu, začalo boží dopuštění. Prožil jsem již často bouři v horách, ale něco takového jsem ještě nikdy neviděl. Když mě Saturnin vedl halou, ozvala se strašná rána a já jsem myslel, že uhodilo přímo do domu. Na rozvodné desce něco zasršelo a Saturnin sebou polekaně trhl. Pak jsme se tomu všichni dali do smíchu. Přes leštěné zábradlí dřevěného schodiště se do haly nahnula jakási postava a známý hluboký hlas něco říkal o tom, že hysterický smích jako reakce na prožité skutečné či domnělé nebezpečí se vyskytuje často u lidí podprůměrné inteligence. No to víte, doktor Vlach. Dědečkův dům se otřásal v základech. Po okenních tabulích tekly proudy deště. Teta Kateřina se po každém zablesknutí pokřižovala, podívala se starostlivě k oknu a zase mluvila dál. Venku zaburácel hrom a teta Kateřina vykřikla. Potom pravila, že komu není rady, tomu není pomoci. Ona ho varovala, ale kdepak, je jako malé dítě. Žádala, aby jí někdo řekl, jaký to má smysl. Celé dny sedí doma, ale jak začne takové dopuštění, tak zrovna musí jít ven. Všechno to povídání se týkalo dědečka. On totiž má bouřku vášnivě rád. A jak začne venku třískat hrom, někdo ho doma neudrží. Vezme si gumový plášť, klopený klobouk do deště a v jutových botách brouzdá venku tak dlouho, až ten ohňostroj skončí. Doktor Vlach říká, že to je odbornický komplex a že se dědeček chodí dívat, jak dělá elektřinu konkurence. Pokoj příjemně stichl. A já jsem toužil, aby se otevřely dveře a vstoupila slečna Barbora. Dveře se opravdu otevřely a vstoupil Milouš. Měl na sobě jasně žlutý župan a v koutku úst nezbytnou cigaretu. Když mě uviděl, nezvedl poněkud pravé obočí a řekl mi servus. Sedl si do protějšího křesla a prohlásil, že je to strašná otrava. Nikoho nesmí ani napadnout, že se tady bude 3 neděle koukat z okna, jak venku prší. Rozhodně se vrátí do Prahy. Po obědě požádá Barboru, aby ho zavezla na nádraží. Snad to ten most ještě vydrží. Ptal jsem se ho, koho že míní požádat. A on řekl znovu, Barboru. Tázal jsem se, jestli mu slečna Terebová dovolila, aby ji nazýval křestním jménem. Podíval se na mě schovývavě, pousmál se jako filmový světák a pravil, abych nebyl labuť. Naznačil, že má na slečnu Barboru zálusk a nevybíravým způsobem promluval o jejich tělesných půvabech. Potom postřehl mé pobouření, pobaveně přivřel jedno oko a sevřeným palcem a ukazováčkem si půvabně přejížděl horní red. Tím přestíral, že má knírek. Pravil, že netušil, že bych se já ve svém věku mohl také zajímat o slečnu Barboru. Aby bylo jasno, podotýkám, že je mi 30 let. Milouš vyznává jakousi zmatenou teorii, podle níž mám život za sebou. Řekl, že se mu nyní zdá, že pobyt v tomto hnízdě přece jenom nebude tak nudný, jak se domníval. Nabídl mi sázku o to, kdo z nás dobude přízně slečny Barbory. Přitom označil cíl, kterého má být dosaženo. Neměl jsem Milouše nikdy rád, ale v tu chvíli jsem cítil, že jediným mým přáním je, abych toho domýšlivého slimáka zabil, zničil, roztrhal, rozbil na kusy a rozšlapal. Vyrazil jsem z křesla jako šílenec a skočil bodem. Můj útok bohužel skončil v polovině vzdálenosti mezi mým křeslem a Miloušem, protože jsem už po druhé toho dne zapomněl na poraněný kotník. Zelený bolestí a vztekem seděl jsem na koberci a cítil jsem, jak mi na čele vyrazil pot. Noha mne bolela tak, že jsem stěží potlačoval za úpění. Saturnin přiběhl a dopravil mne zpět do křesla. Bylo zřejmé, že nechápe, jak jsem se odstl na koberci a proč mi Milouš nepomohl sám, ale byl příliš distinguovaným sluhou, než aby se vyptával. Požádal jsem Saturnina, aby se posadil do protějšího křesla. A tázal jsem se ho,
je-li v mých službách spokojen. Pravil, že je velmi spokojen. Ptal jsem se ho, jak by si počínal, kdybych mu dal rozkaz poněkud neobvyklého druhu. Rozářil se a řekl, že vždycky toužil potom, aby mu někdo dával rozkazy neobvyklého druhu, ale že se mu to bohužel nikdy nesplnilo. Chtěl jsem vědět, zda by měl výčitky svědomí, kdyby mému bratranci, honosícímu se jménem Milouš, někde za rohem jedný pořádně vrazil. Potom jsem Saturnina zavázal slavnou přísahou, že bude Milouše neúprosně stíhat na zemi, na vodě i ve vzduchu tak dlouho, dokud já nebudu s to postavit se na obě nohy a trestat ho sám. Saturnin pod dojmem slavné a nezapomenutelné chvíle povstal z křesla a opakoval pomalu a zřetelně všechno, k čemu se zavazoval. Do jeho slov se mísilo burácení vzdalující se a opakoval pomalu a zřetelně všechno,

Teta se na ní nechápavě podívala a ptala se, jaká dceruška. Místo odpovědi se Saturnin tázel, jestli tedy pana Miloušek jezeru co smutí, nic doma, nic mu pochutí. Teta chtěla vědět, jestli Miloš něco takového říkal a kde to jezero je. Měl jsem dojem, že se oba zbláznili. Ptal jsem se Saturnina, co tetu pobouřilo a co to vykřikla, když přiběhla do pokoje. Saturnin pravil, že nemá nejmenšího tušení, protože ji vůbec nerozuměl. Chytil jsem se za hlavu a tázal jsem se, o čem tedy s ním mluvil. Odpověděl, že je to osvědčený způsob uklidňování rozčílených osob. Teta vyskočila a pravila, že ona není pro nás žádná osoba. Chlácholil jsem ji a pak jsem se jí zeptal, co se tedy vlastně stalo. Tu se do její tváře opět vloudil výraz strachu a rozhlédla se po pokoji, jako by očekávala, že uvidí strašidlo. Pak řekla přiškrceným hlasem, že kuchařka i služebná Marie zmizely. Doktor Vlach prohlásil, že ho ani tak nezajímá osud kuchařky, jako co bude s obědem, když dědeček vstoupil. Teta Kateřina se mu s výkřikem vrhla vstříc a zahrnula ho přívalem něžných výčitek, aby bylo patrno, jak se strachovala o jeho zdraví. Snažila se ho zabalit do přikrývky z velbloudí srsti, ačkoliv měl na sobě ještě mokrý gumový plášť. To neměla dělat. Nejen, že je nesmysl balit někoho do přikrývky i s kloboukem, ale dědeček to mimo to nemá rád. Snad by se byl dědeček tak nerozlobil, kdyby jeho ješitnost nebyla dotčena tím, že tato příhoda měla tolik svědků. Jediný Milouš, který stál za jeho ramenem, měl větší zájem o kolena slečny Barbory než dojemnou péči, kterou teta projevovala dědečkovi. V koutku úst měl cigaretu a tvářil se, jako by přivíral oči před jejím dýmem. Ale mne neoklamal. Nevím, jestli se vám už někdy stalo, že jste si sotva stačili pomyslet nějaké přání a už se vám splnilo. Pamatuji si, že jsem prudce zatoužil dát Miloušovi pár facek, když v tom se stalo toto. Dědeček nevedle zabručil a prudce rozhodil rukama, aby se zbavil přikrývky, kterou ho teta Kateřina omotávala. Přitom udeřil Miloušek hřbetem ruky do obličeje a připlácil mu zbytek hořící cigarety na to, čemu Milouš říkal knírek. Milouš zažval a dědeček vyjekl, protože se spálil a zároveň lekl. Blesku rychle se otočil a dal Miloušovi pohlavek. Než se mohl někdo vzpamatovat, zasáhl Saturnin. S poděšeným výkřikem vyrval tetě Kateřině z rukou přikrývku, hodil ji Miloušovi přes hlavu, strhl ho k zemi a mačka jemu vší silou houni na obličej volal: chytli mu vousy! Celá společnost se dívala ohromena na Saturninovo počínání. Teta hystericky volala, aby někdo přinesl vodu. Saturnin křičel: vodu ne, písek! A doktor Vlach si pro sebe bručel: chytli mu vousy, zaplať pámbu. Když konečně Saturnin Milouše pustil, mysleli jsme, že mezi nás přišel šílenec. Otáčel pomalu hlavu na všechny strany, zaklonil se a já jsem se nemohl zbavit dojmu, že začne kokrhat. Teta se k němu vrhla a ptala se, co se mu stalo. Posadila ho do křesla a chtěla ho balit do přikrývky jako prvé dědečka. Jakmile Milouš uviděl přikrývku, vyrazil ze sebe jakési zakviknutí a vyběhl z pokoje. Teta běžela za ním. Chvilku bylo ticho a pak řekl doktor Vlach, že doufá, že nebude nutno chlapci knírek amputovat. Slečna Barbora si přitiskla kapesník k ústům a myslím, že se tiše smála. Dědeček odložil gumový plášť a klobouk a oznámil nám dvě závažné zprávy. Pravil, že před 10 minutami strhla voda most, který nás spojoval s ostatním světem, a že kuchařka se služebnou Marií zůstali na druhém břehu. Jede ráno na kolech do městečka pro jakési nákupy a ve chvíli, kdy se most poroučil, stáli bezradně na protějším břehu a volali na dědečka, co mají dělat. Dědeček podotkl, že jsou obě z blízké vesnice a že se patrně vrátili domů. Potom řekl, že je rád, že se teta Kateřina vzdálila, protože se můžeme poradit, jak bychom ji zabránili, aby se ujala vaření. Pravil, že je sice starý člověk, ale kdyby měla vařit teta Kateřina, pokusil by se přeplavat řeku. Tázal se slečny Barbory, zda je ochotna nás zachránit.

0: Barbora pokynula hlavou zrovna takovým způsobem, jako když se rozhodla vletět s rapidem na zaplavený most. Pan Saturnin, že bude tak laskav a bude jí pomáhat aspoň při stolničení. Saturnin se postavil do pozoru a zvučně přitom klepl podpatky. Slečna Barbora odešla do kuchyně, aby prohlédla zásoby a pokusila se opatřit nám narychlo něco k jídlu. Měli jsme už všichni hlad. Potom mě dědeček překvapil tím, že se mi omluvil za to poranění kotníku a ptal se, co říkali v nemocnici. Byl velmi rád, že to není nic vážného a pravil, že bych se měl hodně brzo uzdravit, protože se obává, že zásoba potravin, kterou máme, není veliká a je docela možné, že budeme nuceni po dobu své odloučenosti opatřovat si jídlo lovem. Potom bude potřeba každého zdravého muže. Doktoru Vlachovi se ta vyhlídka zdála velmi zábavná. Ale já jsem vzpomínal, jak jsem o minulé dovolené netrefil srnce ze tří kroků a moje duše se plnila chmurnými představami. Slečna Barbora se vrátila z kuchyně a pronesla populární větu pražských tramvajáků: jsme bez proudu. Dědeček se zachmuřil, otočil vypínačem a tvrzení slečny Barbory se ukázalo správným. To byla téměř katastrofa. Zmínil jsem se, že všechno v dědečkově domě bylo zařízeno na elektřinu. Kterýkoliv člověk mimo dědečka by byl pamatoval na to, že obyčejná kamna jsou někdy lepší než elektrická bez proudu. Ale to se nesmělo před dědečkem říci. Podobali jsme se až na tu střechu nad hlavou velmi podivné hrstce trosečníků. Mou mysli proběhly události právě uplynulého týdne a uvědomil jsem si, že Saturnin nezahálil. Rozbil dědečku v starý automobil, poškodil přitom prodejnu tabáku, naučil dědečka jiu-jitsu, zavinil mé poranění, bez kterého by nebylo došlo k dobrodružné jízdě slečny Barbory přes zaplavený most. Měl jsem podezření, že má prsty i v té věci s kuchařkou a služebnou Marií. Myslím, že jediná věc, kterou nezavinil, byla ta povodeň. Ale nejsem si tím docela jist. Teta Kateřina byla dotčena tím, že dědeček požádal slečnu Barboru, aby se starala o naše žaludky. Když se to dověděla, předstírala, že se tomu musí smát, ale v očích jí hořely zlé plamínky a vyrážela svůj jízlivý smích takovým způsobem, jako by jí někdo šlapal na břicho. Potom odešla do kuchyně. Za chvíli se teta Kateřina vrátila z kuchyně a povídala dědečkovi, že jsme bez proudu. Dědeček nevrle podotkl, že to víme už od včerejška. Teta se ptala, jak tedy má vařit. Dědeček řekl, že jí nikdo neříkal, aby vařila. Bylo několik minut po 12, když Saturnin vstoupil a hlásil, že oběd je na stole. Mohu říct si hned, že se slečna Barbora vyznamenala. S rutinou starého zálesáka si zřídila polní kuchyň několik kroků od dědečkova domu na horské louce. Mohli jsme ji oknem vidět, jak se rozvážně a půvabně pohybuje mezi dvěma ohništi a dokončuje oběd, jehož první chod právě Saturnin podával. Byla to zeleninová polévka. Následovaly párky z konzervy s bramborovou kaší, lívanečky se zavařeninou a černá káva. Dědeček řekl, že už dávno s takovou chutí nejedl. Doktor Vlach se několikrát ptal tety Kateřiny, jak jí chutná. A ona pokaždé chladně řekla, děkuji, dobře. Milouš na podobnou otázku odpověděl, že to ujde. Na tetě Kateřině bylo vidět, že se chvěje jako přetopený kotel a že jen čeká na příležitost, aby mohla dát najevo svou náladu. Strnula a pak se jí na rtech objevil nehezký úsměšek. V tu chvíli vstoupila slečna Barbora a dědeček i doktor Vlach ji uvítali slovy plnými chvály a nadšení. Já jsem nezůstal pozadu a slečna Barbora celá radosti zružověla. Potom pravila, že neví, jak s ní budeme spokojeni později. Dědeček řekl, že nás jistě hladem umřít nenechá a že po tom, co dnes dokázala, má k ní bezmeznou důvěru. Strávili jsme odpoledne v příjemné a družné zábavě. Dobrou náladu nám nepokazila ani teta Kateřina, která k 5:00 přišla do jídelny a ptala se dědečka, co mu má udělat k jídlu. Dědeček řekl, že se pořádně naobědval a že bude jíst až u večeře. Teta Kateřina mu odpověděla, že ať si říká, co chce, něco jíst musí. Nedovolí, aby si dědeček takto zahrával se zdravím. Potom asi v 10minutových přestávkách nosila dědečkovi nejrůznější lahůdky, ale dědeček je tvrdohlavě odmítal. Teta umíněně přicházela a odcházela a už ve dveřích vždy ohlašovala. Přinesla jsem ti žloutek s cukrem, přinesla jsem ti med, přinesla jsem ti zavařeninu, přinesla jsem ti sýr. Když přišla po 4:00, dědeček rozuřeně vyskočil a teta se rychle dala na ústup. Sotva se dědeček zase posadil, otevřeli se dveře znovu, vstoupil Milouš s rezavou plechovkou v ruce a řekl dědečkovi, přinesl jsem ti červy. Dědeček vytřeštil oči a pak za hrozného žvaní vyhnal zděšeného Milouše z pokoje. Zbytek dne uplynul klidně a když jsme se po večeři sesedli v obývacím pokoji, měli jsme všichni pocit, že ta dovolená není tak špatná. Potom přistoupila slečna Barbora k mému křeslu a tak nějak spikleneckě mě požádala o cigaretu. Bože, jak prosté věci dovedou někdy člověku zrychlit tep. Probudil jsem se časně ráno a měl jsem radost, že mě kotník téměř nebolí. Prošel jsem se opatrně několikrát po pokoji a šlo to docela dobře. Pečlivě jsem se oholil a tichým ještě domem jsem se vykradl ven. Šel jsem se podívat na včerejší ohniště slečny Barbory. Venku jsem si sedl na plochý kámen, vdechoval jsem vonící a svěží raní vzduch a uvažoval jsem, nemám-li házet kamínky slečně Barboře na okno. V šikmém osvětlení raním sluncem byla na úbočí hor patrna každá podrobnost. Obnažené výběžky skal, pěšínky svítící na okrajích pasek a mizící mezi kmeny jedlí, skácené a oloupané kmeny jako rozházené sirky a na velké pasece, asi v polovině světce, jsem dokonce viděl sanu. Pak už jsem se na sanu nedíval, protože od domu se blížila slečna Barbora. Radostně jsem ji pozdravil a ona řekla, že má radost, že už mohu chodit. Zkusila dlaní trávu a protože sluníčko už rosu vysušilo, posadila se na zem. Nabídl jsem jí cigaretu a pak jsme si povídali o tom, jak je krásně. Požádala mne, abych jí pomohl vyčistit obě ohniště a připravit nové hraničky dříví. Ačkoliv mi mohla ponechat starost o jedno ohniště a sama upravit druhé, šla k témuž jako já a mile mi překážela. Litoval jsem, že není těch ohnišť 10, 50, 1000. Ještě než jsme byli hotovi, vyšla z domu teta Kateřina. Rozhlédla se na všechny strany a pak se jela poskakovat směrem k nám. Měla pevně sevřené rty a vypadala velmi rozlobeně. Neodpověděla na náš pozdrav a ostře mne žádala, abych jí ihned dal ten klíč. Ptal jsem se, jaký klíč? A ona hněvivě zadupala nohou. Žádala, abych se nepřetvařoval a pravila, že o mě nikdy neměla valné mínění, ale tohle to přestává všechno. Teta mluvila dál k slečně Barboře a pravila, že někdo zamkl Milouše v jeho pokoji a odnesl klíč a že takovou věc může udělat jenom kluk. Slečna Barbora řekla, že v tom případě se patrně pan Milouš zamkl sám, protože v celé společnosti žádný jiný kluk není. Teď se zase rozlobila teta a říkala, že předně Milouš není žádný kluk a mimo to, že je zavřen v pokoji a nemohl tedy klíč odnést. Podotkla, že se zdá, že si někdo zvolil Milouše za terč hloupých vtipů a že ona to nemíní trpět. Dějí se zde letos vůbec nechutné věci. Dědeček by měl být opatrnější ve výběru svých hostů. To bylo vůči slečně Barboře hrubství prvého řádu. Řekl jsem tetě, že dědeček volil své hosty velmi pečlivě, ovšem pokud je vůbec zval. Bohužel vyskytují se také hosté, kteří přicházejí nepozváni. Znám to z vlastní zkušenosti. Nedávno jsem měl takovou návštěvu na lodi. Ostatně se přičiním, aby teta měla příležitost vysvětlit dědečkovi, jak to s tím opatrnějším výběrem hostů myslela. Zatímco jsem mluvil s tetou, odešla slečna Barbora k vzdálenějšímu ohništi. Teta se na mne chvíli dívala se vztekle stisknutými rty a pak řekla, že kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe. Odpověděl jsem jí, že se nesměju vůbec a že už mám těch jejich přísloví až po krk. V tom sebou teta trhla a poskakovala směrem k domu. Uviděla totiž dědečka, který právě přicházel s doktorem Vlachem. Potom se s nimi vracela a velmi rychle dědečkovi něco vykládala. Starý pán ji poslouchal roztržitě a přitom se usmíval na slečnu Barboru a vlídně ji kynul. Dědeček a doktor Vlach se posadili na zem a ptali se naší půvabné kuchařky, co nám dá k snídani. Slečna Barbora řekla, že budou pečené brambory a černá káva. Omlouvala se po způsobu vrchních číšníků, že není větší výběr a oba pány tím rozesmála. Pravila, že ve spižírně je sice také trochu slaniny, ale že nevíme, jak dlouho si ještě budeme hrát na Robinsony a že ta slanina nám přijde vhod k některému obědu. Potom zapálila ohně a každý z obou pánů si vzal jeden na starost. Saturnin přicházel z lesa a nesl v ruce košík. Přál nám všem dobrého jitra a překvapil nás asi 10 pěknými hřiby. Slečna Barbora svolávala požehnání na jeho hlavu a navrhla, abychom se odpoledne vydali ve větším počtu do lesa a pokusili se napodobit Saturnina. A k večeři budou smažené houby. Všichni, mimo tetu Kateřinu, byli ochotni zúčastnit se výpravy. Pak jsme se natáhli do trávy a čekali jsme, až budou brambory upečeny. Sluníčko pálilo a já jsem si všiml, že slečna Barbora má trochu spálený nosík. Po snídani jsem měl příležitost promluvit se Saturninem mezi čtyřma očima. Řekl jsem mu, že někdo zavřel Milouše v pokoji a Saturnin pravil, že o tom ví. Ptal jsem se, jak to, že to ví. A Saturnin odvětil, že si docela dobře pamatuje, že tam sám Milouše zavíral. Pak mi vyprávěl asi toto. Když se slečna Teribová odebrala večer do svého pokoje, našla tam pana Milouše. Nejdříve se domnívala, že si pan Milouš ve tmě spletl pokoje a vyzvala ho, aby odešel. Pan Milouš odmítl a počal slečně Teribové nejapným způsobem vyznávat lásku. Slečna Teribová okamžitě opustila svůj pokoj a požádala Saturnina, který byl náhodou nablízku, o pomoc. Potom Saturnin odvedl Milouše do pokoje, který mu byl vykázán a důtklivě mu radil, aby si příště nepletl dveře. Ptal jsem se Saturnina, jak Milouše odvedl a on pravil, že za uši. Protože se pan Milouš při dobře míněných radách choval vzpůrně a bylo nebezpečí, že by se znovu pokusil obtěžovat slečnu Teribovou, třeba jenom ťukáním na dveře pokoje, ve kterém se zamkla, provedl Saturnin potřebná bezpečnostní opatření. Zamkl Milouše v pokoji a klíč uschoval. Bohužel nepamatuje si přesně, kam jej večer uložil a bude se muset po něm poohlédnout. Byl jsem tudíž nucen vzít na vědomost, že Milouš bude celý den zavřen a nemohu říci, že by tím byla nějak utrpěla moje dobrá nálada. Zatím teta chodila podobně jako bílá paní a zkoušela všemi možnými klíči otevřít dveře Miloušova pokoje. Třískala vším, co jí přišlo do ruky a pravila, že ji v tomto domě víckrát nikdo neuvidí. Na okraji lesa navrhl dědeček, abychom se rozdělili aspoň do dvou skupin, takže najdeme víc hub, než kdybychom chodili pohromadě. Doktor Vlach s úsměvem pravil, že to špatně dopadne, protože se pohádáme o společnost slečny Barbory. Dědeček byl toho mínění, že by to mohlo dopadnout ještě hůř, protože už byly na světě války pro ženy, které se krásou nemohly slečně Barboře vůbec rovnat. Nakonec rozhodl, že bude nejlépe, když budeme losovat. Chvíli jsme přemýšleli, jak by mělo takové losování být provedeno. A slečna Barbora řekla, že má sirky. Obrátila se k nám zády a bylo slyšet lámání dřívek. Potom řekla, že ti, kdo vytáhnou zápalky s hlavičkami, půjdou spolu. A ti, kdo vytáhnou úlomené, také spolu. Losuje se podle stáří. Dědeček chvíli žertovně dumal a pak si vytáhl sirku s ulomenou hlavičkou. Když losoval doktor Vlach, snažil jsem se mu vsugerovat, aby vytáhl takovou jako dědeček. Ten se na mne podíval a dal se do smíchu. Doktor Vlach zavřel oči a naslepo uchopil jednu sirku. Pak jako by si to rozmyslil, pustil ji a vytáhl jinou. Byla také bez hlavičky. Mé přání se splnilo a další losování bylo zbytečné. Potom jsme se rozloučili, dědeček a doktor Vlach šli směrem k Svědci a já se slečnou Barborou směrem k převislé skále, které se říká Balkón. Za chvíli nám dvojice starých pánů zmizela z očí. Byli jsme poprvé sami. Šli jsme mlčky lesem a vkrádala se mezi nás jakási rozpačitost. Šli jsme pomalu, protože můj kotník nebyl ještě zcela v pořádku. Pak našla slečna Barbora první hříbek a měla z toho dětinskou radost. Rozpovídala se a byla zase tak milá jako ráno. Vzdálili jsme se od sebe asi na 20 metrů a oznamovali jsme si nález každého hříbku veselým voláním. Potom jsem na okraji malé mítinky uviděl skupinu asi 15 hříbků. Chtěl jsem vyrazit vítězný pokřik, ale pak jsem s velkodušností všech zamilovaných přemýšlel, jak to zařídit, aby ten hříbkový poklad našla slečna Barbora. Posadil jsem se na pařez a zavolal jsem na ní, že mě bolí noha a že už nemohu dál. Přiběhla se starostlivou tváří a řekla, že si tedy odpočineme a že na to měla pamatovat. Sedla si do mechu a dívala se směrem, kde byl ten houf hříbků. Čekal jsem, co udělá. Zkoumavě se na mne podívala a ptala se, jestli už je to lepší. Myslel jsem, že to není možné, aby ty hříbky neviděla. Seděli jsme ještě několik minut a pak se zvedla a pravila, že budeme muset jít dál. Hříbků si vůbec nevšimla. Slečna Barbora se na mne chvíli dívala a v očích měla takové zelené jiskřičky. A pak řekla, abych si ty hříbky pozbíral sám. Dali jsme se tomu do smíchu a pak jsme se na ně vrhli oba. V košíku nám toho tolik přibylo, že slečna Barbora prohlásila, že si teď můžeme na té mítince opravdu odpočinout. Bylo to krásné místečko. Leželi jsme dlouho a poslouchali jsme tisíce zvuků lesa. A tu jsem si všiml něčeho, co mne naplnilo bláznivou radostí. Kapsička na její sukni tvořila takovou malou jeskyňku. A tam uvnitř, v půvabném tlumeném osvětlení, ležely dvě sirky, které slečně Barboře zbyly po losování. A obě měly ulomenou hlavičku. Milá Barbora. Ulomila hlavičky všech sirek a dědeček s doktorem Vlachem neměli na vybranou. Museli jít spolu, i kdyby se ulosovali. Slečna Barbora totiž chtěla jít se mnou. Bože, lidi, na světě je krásně. Vraceli jsme se vlahým srpnovým večerem a nesli jsme společně košíček s houbami. Skoro celou cestu jsme mlčeli, ale přesto, či snad právě proto, to bylo krásné. Na okraji lesa jsme se zastavili. Chvíli jsme se dívali na sebe a já jsem s prozebným pohledem nastavil dlaně. Vteřinu se mi dívala do očí a pak mi s lehkými rozpaky dala ty dvě zlomené zápalky. Schoval jsem si je na památku. Dědeček toho večera nevykládal svou vzpomínku z mládí. Odešel po večeři do svého pokoje, protože ho teta Kateřina urazila jakýmsi příslovím. Doktor Vlach, slečna Barbora, Saturnin a já jsme pak debatovali o tom, jak je možné, že dosud nebyla obnovena dodávka elektrického proudu. Když jsme odcházeli z obývacího pokoje, snažila se teta Kateřina zabalit Milouše do přikrývky, ačkoliv byl teplý srpnový večer. Doktor Vlach pravil, že kdyby byl mladší, šel by ještě s námi na terasu. Ale starým pánům prý to nesvědčí. Uklonil se nám jako dvořan a potom zmizel ve svém pokoji. Pravda je, že jsme vůbec neměli v úmyslu jít na terasu, dokud to doktor Vlach neřekl. Myslím, že bych se nebyl odvážil slečnu Barboru o to požádat, ale nyní se to zdálo samozřejmé. Tak se stalo, že jsme se slečnou Barborou asi hodinu dívali, uvidíme-li padat hvězdu, a většinou jsme mlčeli. Slečna Barbora šla už spát. Dům byl tichý a venku šuměl les. Ležel jsem v posteli a nechtělo se mi spát. Tma v mém pokoji byla vystřídána fialovým zablesknutím a venku se rozpoutala bouře s rychlostí obvyklou jen v horách. Tu se mi objevila v mysli vzpomínka na malý detail, který tenkrát při návratu z nemocnice zdánlivě unikl mé pozornosti. Vzrušilo mne to tak, že jsem se v posteli posadil. Nebylo pochyby. Vzpomínal jsem si na to docela jasně. Venku tenkrát zuřila bouře. Zrovna tak jako teď. Pod krytým vjezdem vystupujeme z auta, já pomalu a obtížně, protože mám pochroumalý kotník, Saturnin mi pomáhá, drží mne pod pravou paží, slečna Barbora zamíká vůz a pak mě kamarádsky podpírá zleva. Smějeme se do dunění hromu a pomalu vcházíme do haly. Míníme právě rozvodnou desku se spoustou pojistek, kdy se ozve ohlušující prásknutí hromu a na rozvodné desce něco zajiskří. Saturnin sebou polekaně trhne a pak se zase všichni smějeme, ale přitom koutkem oka vidím, jak Saturnin volnou pravou rukou vypíná hlavní kontakt na rozvodové desce. Málo kdy něco kloudného vymyslím. Ale když se tak stane, mám živelnou chuť přesvědčit se, zda jsem uvažoval správně. A tak se stalo, že jsem provedl něco, co jsem neměl dělat. Oblékl jsem si župan a šel jsem zapnout elektrický proud. Vyšel jsem tiše ze svého pokoje. Chodba byla střídavě plná blesků a čiré temnoty. Bez nehody jsem se dostal k rozvodné desce, počkal jsem chvíli, až mi blesk ozářil spoustu pojistek, počítadlo a hlavní kontakt a položil jsem ruku na páku. Když na to dnes vzpomínám, rád bych věděl, proč jsem nezůstal raději v posteli a přemýšlím, co všechno jsem si mohl ušetřit, kdybych byl zapěl prout ráno po snídani. Když jsem zasunul páku hlavního vypínače, rozsvítily se lampy v hale a domem se rozlehlo pronikavé ječení zvonku. Leknutím se mi zatajil dech. Blesku rychle jsem proud zase vypěl. Hala se propadla do tmy a řinčení zvonku ustalo. Chvíli se nic nedělo, ale v zápětí už bylo slyšet, jak se nahoře otvírají dveře a do přízemí zalétl hluk zmatených hlasů. Plán ústupu, který mi prolétl hlavou, nebyl špatný. A není mou vinou, že jsem jej nemohl uskutečnit. Další události následovaly tak rychle za sebou, že mám-li je popsat, bude to trvat patrně déle, než tomu bylo ve skutečnosti. Zaslechl jsem hlas doktora Vlacha, Milouše a tety Kateřiny. Zdálo se, že se celá spousta lidí shromáždila na horní části hlavního schodiště. Uteklo několik drahocenných vteřin a pak jsem přiskočil k oknu vedoucímu z haly na trávník před vchodem do domu. A prudce jsem je otevřel. V té chvíli se nebe venku rozžehlo novým bleskem a společnost na horním konci schodiště spatřila temnou postavu proti ozářenému oknu. Teta Kateřina hrůzou zavřeštěla a doktor Vlach se pokusil rozžehnout zápalku. Její záblesk stačil, abych spatřil něco, přičem mi tuhla krev v žilách. Milouš držel v rukou dědečkovu dvojku a vkládal do ní patrony. Uznávám, že jsem si celou tu dobu počínal pošetile. Mohl jsem hned ze začátku zavolat, že jsem to já, že se nic nestalo. Venku se znovu zablesklo a já jsem odskočil od okna, abych se nestal obětí Miloušovy pušky. V té chvíli začal Milouš sestupovat pomalu hlavním schodištěm s nabitou puškou v ruce a prstem na spoušti. V nejbližším okamžiku bylo ticho roztříštěno celou lavinou zvuku. Nejdříve se příšerně zablesklo. Hrom práskl někde docela blízko domu. Halou zaval studený proud vzduchu a otevřené okno bylo průvanem zavřeno tak prudce, že se všechny tabulky s dutým třesknutím vysypaly. Teta Kateřina vypískla, na schodech se ozval temný pád, tmou šlehl oheň a výstřel z Miloušovy pušky zahřměl domem tak, že jsem byl na okamžik jako ohlušen. Kdo to brázní? Zaburácel dědečku v hlas na schodišti a než mu mohl někdo odpovědět, zaburácel tmou nový výstřel. Měl jsem pocit, jako by mi někdo foukl do tváře a celá sprška broků se zaryla do omítky nad mou hlavou se zvukem, podobným švihnutí koštětem. Nemohl jsem pochopit, po čem Milouš střílí, protože tma byla dokonalá a nemohl nic vidět. Cítil jsem, že to zašlo příliš daleko a rozhodl jsem se, že znovu zapnu elektrický proud, ať se děje cokoliv. Udělal jsem asi dva kroky směrem k rozvodné desce, když se ze tmy na mě vyřítila jakási obluda a v nejbližším okamžiku jsme se váleli na podlaze haly. Teprve když mě na zemi počal zpracovávat podle klasických pravidel jiu-jitsu, zasýpal jsem s námahou. To jste vy, Saturnine? Ano, pane, řekl rozpačitě a jeho sevření povolilo. Namáhavě jsem povstal, Udělal jsem pod ní několik kroků k rozvodné desce a teprve, když jsem zakopl oproutěné křeslo, uvědomil jsem si, že jsem na docela opačné straně haly. Zatím Saturnin, veden svým neomylným pudem, nalezl to, co já jsem hledal, a stiskl hlavní vypínač. Hala se naplnila jasným světlem a společnost shromážděná na schodech sestupovala dolů za zběsilého řinčení zvonku. Dědeček se ptal, kdo to k čertu zvoní, a oči všech byly upřeny na domovní dveře, jako kdyby jimi měl vstoupit Rinaldo Rinaldini. Saturnin přistoupil ke dveřím, otevřel je, nahlédl ven a nechápavě zavrtěl hlavou. Potom nás všechny překvapila slečna Barbora. Dovolte, řekla Saturninovi. Prošla domovními dveřmi a v zápětí zvonek umlkl. Vrátila se a pravila. Myslím, že jsem ten poplach zavinila já, ale ani ve snu mě nenapadlo, že pan Milouš zahájí palbu na zvonek. A pak se dědeček zeptal slečny Barbory, jak to myslí, když říká, že ten poplach zavinila ona. Ukázala mu ulomenou zápalku, na jednom konci seříznutou, a pravila, že chtěla, abychom byli zvonkem upozorněni, až bude porucha v elektrické síti opravena. Stiskla tedy zvonek a zajistila jej klínkem zhotoveným ze zápalky. Dědeček pravil, že to bylo docela prozíravé, ale že mu není jasno, kdo vypěl hlavní kontakt, když zvonek začal zvonit, kdo vyrazil to okno a proč já jsem se pral se Saturninem. Dříve, než jsem mohl odpovědět, ozval se Saturnin a pravil, že to byl on. Okno bylo špatně zavřeno a vítr jim lomcoval. Saturnin tedy vstal, aby je zavřel, a právě když se jim zabýval, rozsvítilo se světlo a současně se ozval zvonek. Protože před domovními dveřmi nikdo nebyl, pravil Saturnin, že si pomyslel, že někde nastalo krátké spojení, a vypěl tedy hlavní kontakt, rozhodnut prohlédnout ráno vedení. Pak se vrátil k otevřenému oknu a pro vítr a burácení hromu přeslechl hlasy a otvírání dveří v prvém patře. Zavřel okno a právě když se chtěl vrátit na lůžko, zahřněl výstřel pana Milouše. Pak uslyšel hlas pana ředitele a hned na to pan Milouš vystřelil podruhé. Byl poněkud polekán a dříve, než se mohl vzpamatovat, byl napaden svým pánem, který patrně se běhl zadním schodištěm, aby mohl holýma rukama skolit domnělého lupiče. Nebylo v mém zájmu, abych vyvracel Saturninovo vysvětlení, protože bych byl celou historii ještě více zamotal. A chtěl bych jen říci, že jsem jakživ neslyšel někoho lhát s takovou virtuozitou. Slečna Barbora se na mě se zájmem dívala a pak prohlásila, že mám vlasy plné omítky. Na chvíli zavládlo ticho a pak jsme se všichni na sebe zděšeně podívali. Z obývacího pokoje byly slyšet neznámé hlasy. Teta Kateřina zaúpěla, že to věděla, a doktor Vlachy žádal, aby byla sticha. V obývacím pokoji se tlumenými hlasy vášnivě hádali dva muži. Slečna Barbora pozorně naslouchala a pak řekla šeptem, mluví španělsky.
1: Snad bychom to rádio mohli vypnout, řekl doktor Vlach. Všichni jsme se na něho udiveně podívali a Saturnin pak vešel do obývacího pokoje, aby vypnul rozhlasový přístroj. Cítili jsme se trochu zahambeni, že jsme se tak zbytečně polekali. A dědeček ukončil události té noci slovy. Spát! Všechny! Ráno, po noci plné zmatených událostí, probudil mne zvuk kamenků dopadajících na podlahu mého pokoje. Pod oknem byla slečna Barbora, a ve chvíli, kdy jsem se vyklonil z okna, zrovna hledala další kamínek. Obloha byla bez mráčku, slunce planulo a bylo škoda každé minuty strávené v pokoji. Slečna Barbora se mne ptala, zda míním spát celé dopoledne. Rychle jsem se oblékl a sešel jsem se slečnou Barborou v obývacím pokoji, abych vypil chladnoucí kávu. Slečna Barbora mi vypravovala, že zásoby potravin se vůči hledě tenčí a že si nedovede představit, co budeme dělat, až sníme poslední brambor. Ptala se mne, co soudím o možnosti, že by někdo přeplaval řeku a pokusil se donést z města nějaké potraviny. Uprostřed této debaty Zastihl nás vrátivší se dědeček a pravil, že doufá, že toho nebude zapotřebí. Když před 4 lety byl most stržen povodní, ujednal se stavitelem z města, že kdyby se někdy tato nehoda opakovala, začne se stavět most nový, aniž bude stavitel čekat, až dědeček přeplave řeku, navštíví ho v kanceláři a vyžádá si rozpočet. Protože voda v řece podstatně opadla, očekává dědeček, že každou hodinu se mohou na protějším břehu objevit dělníci pana Novotného a započít s prací. Slečna Barbora se přestěhovala s vařením do kuchyně. Pravila, že se jí ani moc nechtělo, venku to bylo docela romantické a zajímavé. Dny příjemně ubíhaly a někdo by řekl, že se nic zvláštního a významného nedělo. Ale já s tím nemohl souhlasit. Pro mne se děly věci krásné, nevšední a podivuhodné a dny byly jimi naplněny. Uvědomuji si, že ostatní nemohli sdílet moje pocity, protože to, o čem mluvím, se týkalo pouze mne a slečny Barbory. Stávali jsme se každým dnem většími kamarády a měli radost, když jsme bláhovými maličkostmi mohli dávat najevo, že patříme k sobě, ovšem jen tehdy, když to nikdo neviděl. Měli jsme společné cigarety, ukusovali jsme z jednoho a téhož jablka a vyměňovali jsme si věci. Prohlíželi jsme si spolu dědečkovu knihovnu a vždycky jsme pocítili touhu číst oba touž knihu. A ku podivu, šlo to docela dobře uskutečnit. Naše obvyklá večerní mlčení na terase byla přerušena tím, že vlahé večery vábily celou naši společnost a seance s povinným vyprávěním příběhu se konaly tam. Měli jsme každý své označené lehátko a Saturnin je každého večera rozestavoval způsobem, který nás se slečnou Barborou zbavoval starostí o to, budeme-li sedět vedle sebe. Saturnin je vůbec velmi důmyslný muž. Dodnes nechápu, jak to dělal, že se Miloušovo lehátko obyčejně uprostřed vyprávění zázračným způsobem složilo a pohřbilo blazeovaného světáka ve svých troskách. Když se to stalo poprvé, všichni jsme se polekali a Saturnin ochotně přinesl Miloušovi lehátko jiné. To sklaplo asi za 10 minut také. A Milouš se zase odstl na zemi. To bylo na dědečka trochu moc. Křičel na Milouše, co to pořád děláš, ty kluku pitomá? Nemůžeš sedět pořádně? A Milouš uraženě odešel. Slečna Barbora rozdělila potraviny tak, abychom vydrželi ještě 3 dny. A dávky to byly opravdu velmi malé. Debatovali jsme o tom, co se stane, neobjeví-li se zítra nebo nejpozději pozítří dělníci pana Novotného, aby postavili nový můstek. Doktor Vlach pravil, že má ve svém srubu trochu potravin a že by snad bylo dobře, kdyby se tam někdo pro ně vypravil. Myslím, že by stačili aspoň na 1 den pro všechny. Slečna Barbora pravila, že to není žádné řešení, potraviny sníme a budeme zase ve stejné situaci. Je možno, že stavitel Novotný ani neví, že most byl stržen. Dědeček souhlasil se slečnou Barborou. Nakonec měl doktor Vlach docela rozumný plán. Navrhoval, abychom počkali ještě 2 dny, nebude-li započato se stavbou mostu. Potom jsme měli vzít potravu na poslední den s sebou a vydat se na cestu k jeho srubu. Je to krásná a pohodlná túra a vyjdeme-li kolem 8 hodiny ráno, dorazíme tam brzy popolední. Je tam dost místa, abychom tam všichni přenocovali. Samozřejmě nebude to tak pohodlné jako zde, ale nic jiného nám nezbývá. Příštího dne vyrazíme časně ráno k Bílému sedlu, obejdeme prameny řeky, přes vřesové studánky sestoupíme do údolí a pokusíme se ještě téhož dne dorazit do městečka. Bude to úkol poněkud tvrdý, ale lze to dokázat. V městečku podnikneme útok na hotel, pořádně se najíme a ještě v noci vytáhneme pana Novotného z postele, aby šel stavět most. Dědeček prohlásil, že na tuhle poslední fázi se nejvíc těší. A říkal, že je to docela rozumný návrh. Hlasování bylo provedeno bez opozice a doktor Vlach pravil, že doufá, že i paní Kateřina bude s naším plánem souhlasit. Dědeček pravil, že na tom nezáleží. Komu se to nelíbí, ať zůstane zde bez jídla a pohřbíme ho, až se vrátíme. Pak přinesl mapu, do které s doktorem Vlachem zakreslili naši zamýšlenou cestu a nakonec jsme se radili, co bude nutno vzít sebou. Doktor Vlach tvrdil, že bychom měli vzít sebou přikrývky pro případ, že by pro únavu některého člena společnosti nebylo možno druhou část naší cesty urazit za jediný den. Stačilo vzít 2 nebo 3, ostatní bychom vzali z jeho srubu. Dědeček pravil, že je naprosto vyloučeno, abychom se vláčeli s přikrývkami. To by nás jen zdržovalo v pochodu. Městečka musí být stůj, co stůj, dosaženo. Jsme v situaci, kde je jakákoliv sentimentalita škodlivá a kdo nebude moci dál, bude ponechán svému osudu. Čekal jsem, že navrhne, abychom slabší členy společnosti před nastoupením cesty pobili. Mluvili jsme o tom podniku dlouho do noci a zmocňovalo se nás jakési podivné rozrušení. Život nebo smrt. Kdo klesne, je ztracen. Vpřed, stále vpřed, zachraň se, kdo můžeš. Myslím, že jsme toho večera všichni ulehali s přáním, aby nám to dobrodružství pan stavitel Novotný neskazil. Když ten most tak dlouho nestavěl, tak ať si jej nechá. Teď už se ho neprosíme. To bude něco pro Saturnina. Napadlo mě těsně předtím, než jsem usnul. Příští den uplynul, aniž se stalo cokoliv pozoruhodného. Dělníci pana Novotného se neobjevili. Saturnin, jak jsem předpokládal, byl nadšen vyhlídkou na náš podnik a říkal tomu pochod hladu. Pravil, že se takové věci stávají v Číně, jenže v daleko větším rozsahu. Tam se na takový pochod dá třeba 1 milion lidí. Dědeček říkal, že to je nesmysl, protože kdyby se 1 milion lidí postavil do řady, mohli by si podávat potraviny z městečka až sem. Saturnin namítal, že každý člověk z toho 1 milionu lidí musí jíst a že kdyby si každý v té řadě jen jednou ukousl, zemřeli bychom tu hladem stejně. Odpoledne jsme se se slečnou Barborou vypravili na ostružiny, ale žádné jsme nenašli. Nějaké trnité křoví tam bylo, ale nebyli jsme si jistí, že na tom rostou ostružiny. Ostatně tam ani žádné nebyly. Když jsme se vrátili s prázdnými džbánky, pravě dědeček, že to tušil. Protože když jdou tihle dva spolu, je vyloučeno, aby něco našli. Slečna Barbora se zarděla a dědeček se jí smál. No vidíte, povídal doktor Vlach Saturninovi, a nakonec jste se přece jenom dostal do služeb dobrodruha a nakonec s ním zahynete hladem na tomto nehostinném ostrově. Teta Kateřina zbledla a tázala se, jestli jsme na tom skutečně tak zle. Doktor Vlach ji uklidňoval a pravil, že aspoň někteří z nás se určitě zachrání. Bohužel byla naše tělesná odolnost poněkud snížena menšími dávkami potravin v minulých dnech. A to se může stát osudným, ale nesmíme zoufat. Pevná naděje, že se nám podaří dostat se do městečka dřív, než bude pozdě, je první podmínkou záchrany. Naproti tomu zase nemá smyslu, abychom si zatajovali vážnost svého postavení. Smrt hladem není lehká. A on se rozhodl, že použije svého revolveru, aby si zkrátil dlouhé utrpení. Snad se doktoru Vlachovi nepodařilo říci poslední větu s dostatečnou vážností, nebo zašel příliš daleko. Teta se na něho zkoumavě podívá a pak pravila, že si půjde lehnout. Seděli jsme ještě chvíli a pak jsme se také rozešli do svých pokojů. Tu noc se přihnala prudká bouře, ale ráno bylo nebe bez jediného mráčku. Hory stály zality sluncem, mohutné a krásné, a vzduch byl svěží, plný ozonu. Poslední den strávený v dědečkově domě byl věnován přípravám k našemu záchrannému pochodu. Spousta věcí byla zabalena do tlumoků a zase vyházena ven, protože bychom to byli neunesli ani hodinu. Dědeček se ujal velení a tvářil se jako generál před bitvou. Pak se ptal, máme-li všichni v pořádku boty. Taková dvoudenní túra není procházka po asfaltu. Mimo to nám radil, abychom si už teď připravili všechno na zítřek, protože vyrazíme brzo ráno, abychom si co největší kus stoupání odbili, pokud nebude příliš velké teplo. Tak se stalo, že kolem 3 hodiny odpoledne jsme byli všichni připraveni tak, jako bychom neměli vyrazit příštího rána, ale za půl hodiny. A protože jsme neměli co dělat,
0: Sedli jsme si na terasu a povídali. Ten čtvrtek 26. srpna byl jako kterýkoliv jiný den a nic nenasvědčovalo tomu, že by měl být důležitým mezníkem v našem životě, že kostky byly vrženy, Rubikon překročen a kotvy zvednuty. Nic takového. Dědeček se objevil v turistickém obleku, který se nosíval v dobách, kdy klub českých turistů měl asi 110 členů. A teta Kateřina byla časně z rána viděna u řeky, jak si omývá lýtka studenou vodou a občas provádí několik váhavých dřepů s předpažením. Slečna Barbora vyšla ve svém sportovním kostýmku, byla prostovlasá, ruce měla v kapsách a vypadala, jako by si chtěla vyjít do lesa na půl hodiny a ne na dvoudenní túru. Volala na mne, jestli nemá vzít sebou z obývacího pokoje tu kytaru. Zářila z ní taková nálada, že nás všechny nakazila. Potom jsme pomohli dědečkovi uzamknout všechny okenice, dveře a vchody, bílý automobil slečny Barbory jsme zatlačili do garáže, uvolněné smutným osudem dědečkovi Fordky a vyrazili jsme v 6 hodin 12 a půl minuty směrem na Hradovou. Je to přesně zapsáno v tlustém sešitu, který Saturnin bůh ví kde sehnal a do kterého pečlivě zapisoval všechny možné pitomosti, které se zběhly během cesty. Říkal tomu palubní deník. Na prvních stránkách vyjmenoval všechny účastníky, nakreslil naše karikatury a žádal nás, abychom se pod ty neznámé pány podepsali. Našemu podniku říkal Výprava, dědečkovu domu Výchozí základna, doktorovu srubu První postupný cíl, počasí, atmosférické podmínky a podobně. To se ví, že doktor Vlach ho v tom podporoval a pomáhal mu ty hlouposti vymýšlet. Stoupali jsme pomalu kamenitou horskou cestou, lemovanou travnatými svahy. Šlo se nám lehce, naše chlebníky byly jen málo naplněné a cestou byly čím dál prázdnější. Nejdříve jsme šli všichni pohromadě, ale později se naše karavana roztáhla. V čele šel dědeček s tetou Kateřinou tak rychle, že ostatní jim nemohli stačit. Teta i do toho kopce poskakovala svým charakteristickým způsobem a nepřetržitě mluvila. Obdivovala dědečkovu svěžest, pravila, že stoupá jako mladík a že je to úžasné. Dědeček mlčel a stále přidával do kroku. Snad chtěl tetu ohromit ještě víc, nebo se jí chtěl zbavit. Ve druhé skupině šel doktor Vlach, Milouš, Saturnin a o něco se přeli. Myslím, že to souviselo s horním tokem Amazonky, ale nejsem si tím docela jist. Já a slečna Barbora jsme průvod uzavírali. Jistě víte ze zkušenosti, že čas se někdy zoufale vleče a jindy zase letí jako splašený. Jsem-li ve společnosti slečny Barbory, jsou hodiny až nesmyslně krátké a den uteče jako sen. Ještě jsme si ani pořádně nepopovídali, když se kamenitá cesta stočila, bronzové kmeny Borovice rozestoupily a otevřeli nám výhled na srub doktora Vlacha. Stál pod několika vysokými borovicemi a byl daleko honosnější, než jsem si představoval. Ostatní členové naší společnosti už naplnili srub, zotvírali okenice a okna a přivítali nás otázkou, kde jsme, ačkoliv viděli, že stojíme před nimi. Uvnitř byl příjemný chládek. Doktor Vlach se ujal úlohy hostitele a oběd, který nám předložil s pomocí slečny Barbory a Saturnina, předčil všechna naše očekávání. Nebe nad západem hořelo záplavou barev a bylo to moc hezké. Ale slečna Barbora byla taky hezká. Seděla se mnou na podezdívce doktorova srubu, dívala se do nebe a měla oči plné světla. Z otevřeného okna nad námi bylo slyšet pleskání karet o stolní desku. Dědeček, doktor Vlach a Saturnin hráli mariáš. Občas rozjařeně pronášeli obvyklé karbanické fráze. Potok šuměl a od tůně zalétali sem útržky tlumené hádky mezi tetou a Miloušem. Teta si omývala lýtka studenou vodou a snažila se přimět Milouše k témuž úkonu. Ačkoliv bylo tak krásně, a slečna Barbora seděla po mém boku, cítil jsem jakousi stísněnost. Myslel jsem na to, že moje dovolená se brzo skončí a s ní nenávratně zmizí dny, kdy jsem měl příležitost být s ní od rána do večera. V mých představách byla Praha plna oslňujících mladých mužů, kteří hýřili vlastnostmi, již se mi nedostávalo. Skličovala mě představa, že by mi z těch všech nesmírně krásných dnů zbyla jen vzpomínka a dvě zápalky s ulomenými hlavičkami. Sedma hoří, povykoval dědeček uvnitř srubu. Slečna Barbora se uličnícky zasmála, přiložila k ústům sevřenou pěst a zatroubila hasičskou kvartu. Hoří! Oči jí přitom jiskřily a já jsem se mohl zbláznit, jak se mi to líbilo. Ráno jsme vstávali ještě skoro za tmy. Byli jsme rozespalí a bylo nám všem nepříjemné chladno. Skládal jsem přikrývky, pod kterými jsem spal, a zuby mi cvakaly zimou. Doktor Vlach zapálil vařič a postavil na něj velký hrnec s takovou spoustou vody, že jsem považoval za vyloučeno, aby to vůbec kdy začalo vařit. Dědeček si obouval boty a tiše si přitom hvízdal tak dlouho, dokud se mu nepřetrhla tkanička. Potom tlumeně klel. Bylo slyšet, že dámy nahoře v podkroví už také vstávají. Teta usilovně zpívala, snad se domnívala, že se tím zahřeje. Saturnin přišel zvenčí a měl kolem krku ručník. Přál nám dobrého jitra, sympaticky se šklebil a říkal, že bude hezky. Jak to poznal, nevím. Z okna to vypadalo, jako když v listopadu míní celý den pršet a když přestane chvíli pršet, začne sněžit. Představa, že bych se měl jít k potoku umýt, mne velmi málo lákala, ale jsou určité zásady, na které slušně vychovaný muž nezapomíná. Ostatně Saturnin mi už podával můj kartáček na zuby, pastu a čistý ručník. Vyrazil jsem ven s úmyslem odbít to, co nejdříve. Mohu-li vám radit, nikdy nezbíhejte příkrou stráň plnou kamení obuti v okované boty, zvláště ne, je-li po ránu zvlhlá. Nedejte se mýlit tím, že jsem se přitom nezabil. Takové neuvěřitelné věci se někdy stávají. Letěl jsem dolů ze stráně způsobem, který živě připomínal menší živelnou katastrofu. Nevím, jak se stalo, že jsem slečnu Barboru nesrazil do tůně, ale rozhodně to nebylo mou zásluhou. Spatřil jsem jí v posledním okamžiku. Měla pusu plnou timolinové pěny, široce rozevřené oči a zřejmě se divila, co se děje. Míhl jsem se kolem ní, provázen hrozným hlukem a celou lavinou kamení, vletěl jsem doprostřed tůně a hladina se nade mnou zavřela. Slečna Barbora později říkala, že jak živa neslyšela, aby něco tak strašně žbluňklo. Když jsem se vynořil, plivaje vodu na všechny strany, ptalo se mne to děvče docela klidně. Poslali vás pro něco? Nebo se tak osvěžujete každého rána? S údivem jsem pozoroval, že slečna Barbora nevypadá o mnoho lépe. Byla mokrá od hlavy až k patě. Chvěl jsem se zimou a myslím, že slečně Barboře také teplo nebylo. Vyšplhali jsme se ke srubu, slečna Barbora odběhla do podkroví a já jsem vstoupil do obývacího pokoje. Všichni přítomní zmlkli a dívali se na mne se zmateným údivem. Doktor Vlach řekl, no poklona. Ať už vlastnosti Saturnina jakožto sluhy byly jakékoliv, jednomu nebylo lze upřít. Jakýmsi nevyspytatelným myšlenkovým pochodem předvídal většinu nehod, které by jeho pána mohli potkat, a byl připraven jim čelit. Vyzval mne, abych se ihned převlékl a vytahoval ze svého tlumoku takovou spoustu mého suchého prádla a šatstva, že se mi tajil dech. Jsem přesvědčen, že už včera docela určitě věděl, že spadnu do vody. Měl v tlumoku také plochou láhev s koňakem a přinutil mne, abych vypil značnou část jejího obsahu. Musím říci, že mi velmi prospěl. Právě ve chvíli, kdy doktor Vlach skončil přípravu čaje, vyšlo slunce a vešla slečna Barbora. Ukázalo se, že to pokropení nebylo tak zlé a já jsem se na tu celou příhodu díval s humorem. Saturnin pozbíral všechny přikrývky, které ve srubu byly, pečlivě je složil a nacpal do svého tlumoku. Doktor Vlach nám rozdal potraviny a pak jsme se vydali na tu památnou cestu. Zamkli jsme okenice i dveře srubu a doktor zastrčil klíče do kapsy. Byli jsme svěží a plní dobré nálady. Bílé pískovcové skály nad pramenem řeky označovaly náš první cíl a my jsme se jim vůči hledě blížili. Kolem jedné hodiny jsme dorazili nad prameny řeky a 10 minut poté mohl Saturnin popsat naši situaci větou. Vše v pořádku, kromě dědečka. Mohlo by být v pořádku všechno, včetně dědečka, kdyby si starý pán nebyl umínil, že bude řečnit. Když jsme obešli prameny řeky a dosáhli místa, odkud měl začít sestup, vylezl dědeček na velikou kupu balvanů a pronesl k nám žertovnou řeč plnou překvapujících odhalení, jakože je nás 7, že jsme byli okolnostmi donuceni podniknout to, co právě činíme, že už jsme nahoře a že teď půjdeme dolů a že v městečku na nás čeká vydatná večeře. V té chvíli Saturnin zažval, jako kdyby se zbláznil. Všichni se lekli a dědeček se zakoktal. Saturnin později tvrdil, že křičel sláva, ale nikdo z nás mu nevěřil. Pokud vím, volá se sláva docela jinak. V tu chvíli jsme však o tom nepřemýšleli, protože nám k tomu dědeček nedopřál času. Provedl na oblém balvanu několik potrhlých pohybů, zamával rukama, jako by chtěl uletět do údolí a s temným žuchnutím zmizel za balvanem. Oběhli jsme celou tu kupu kamení a nalezli jsme dědečka vklíněného mezi dva balvany a chrlícího ze sebe kletby v nejrůznějších jazycích. Několik příštích minut bylo naplněno záchrannými pracemi. Namáhali jsme se vyprostit dědečka z té svízelné pozice a každý z nás se o to pokoušel jiným způsobem. Vytahovali jsme ho za ruce i za nohy a byli jsme poplašeni jeho neustálým proklínáním. Saturnin volal na Milouše, táhněte vzhůru! Doktor Vlach na ně volal, táhněte vpravo! A dědeček řval, táhněte k čertu, vždyť mě přetrhnete! Pravil, že si pro příště zakazuje, aby ho kdokoliv zachraňoval. Pak se ho teta Kateřina neprozřetelně zeptala, proč tam pro boha skákal. A dědeček vydal ze sebe podrážděné zavrčení, při kterém jsme si všichni instinktivně odsedli z jeho blízkosti. Ačkoliv nebe zářilo neposkvrněnou modří, cítili jsme, že se nad naší výpravou stahují mraky. Tak se stalo, že na sestup z bílého sedla nezapomeneme do smrti nejdelší. Dědeček podporován mnou a Saturninem zatínal při každém kroku zuby bolestí a v celé společnosti zavládla nálada velmi chmurná. Sestup byl příkrý, namáhavý i pro zdravého člověka, že už po půl hodině nám bylo jasné, že bude-li někdo toho večera v hotelu u Modré koule, my to rozhodně nebudeme. Byli jsme asi v jedné čtvrtině sestupu, když jsme kolem 6 hodiny dospěli na malou horskou louku a dědeček nesměle podotkl, že bychom zde snad mohli zůstat. Pravil, že by to bylo docela romantické strávit noc v přírodě a že bychom si mohli rozdělat oheň, aby nám nebyla zima. Všichni jsme s tím návrhem souhlasili. Byl jsem tomu rád, jednak kvůli dědečkovi a jednak proto, že už jsem sám byl značně unaven. Dědeček je mohutný pán a není maličkost podpírat jej při sestupu z příkrých strání. Celé tělo mne bolelo a měl jsem dojem, že už se nikdy nenarovnám. Za hodinu jsme měli připravenou hromadu klestí a v upraveném ohništi byla narovnána úhledná hranička, tiše čekající na obřad zažehnutí táborového ohně. Byly rozdány potraviny a Saturnin nás podělil přikrývkami. I přesto, co nás potkal, musím říct, že to byl příjemný večer. Dědeček se uklidnil a jen občas si stěžoval na bolesti v kříži. Slečna Barbara mu přinesla hrst ostružin a pak jsme si zapálili cigarety. Když slunce slavnostně zapadlo a Saturnin se chystal zapálit oheň, zeptal se doktor Vlach dědečka, jestli by při té příležitosti nechtěl pronést řeč. Dědeček něco nevrle zabručel, zachumlal se do pokrývky a brzo usnul. Byl klidný večer. Kouř našeho ohně stoupal přímo vzhůru a teprve vysoko nad námi se uhýbal a táhl směrem k Hradové a pozvolna se rozplýval. Od někud z údolí se ozvalo bekání srnce a pak zase bylo ticho, až natlumené pochrupování svědčící o tom, že také teta Kateřina usnula. Doktor Vlach tiše přikládal do ohně a zamyšleně se díval do plamenů. Slečna Barbara mi vykládala o spacích pytlech, ve kterých prý lze spát i ve sněhu. Pro svou osobu mohu říci, že bych se o to nikdy nepokoušel. Ta srpnová noc pod bílým sedlem mi úplně stačila. Doktor Vlach obešel oheň, přisedl si k nám a polohlasně mi řekl, že mluvil se Saturninem a Miloušem a že se budeme muset střídat v udržování ohně. Pravil, abych tedy v 11 hodin vzbudil Milouše, přál nám dobré noci a vrátil se na své místo. Oheň tiše praskal a hory se rýsovaly proti nočnímu nebi temné a moutné jako před tisíci lety. Naše zem spala. Byl jsem unaven, ale přítomnost děvčete, které jsem měl rád, mne příjemně vzrušovala a zaháněla spánek. Ještě dlouho jsme si se slečnou Barborou tlumenými hlasy vyprávěli, zatímco hvězdy na temném nebi se pomalu přemisťovaly. Všechno kolem spalo, jen my dva jsme střežili oheň vysoko v horách a dívali jsme se do nočních stínů. Ačkoliv bych byl rád strávil takto celou noc, řekl jsem slečně Barboře, že by snad bylo dobře, kdyby se pokusila usnout. Poslušně odpověděla ano, pak řekla dobrou noc a s nádhernou samozřejmostí mi nastavila své rty. Bylo to krásnější, než jsem si to kdy představoval. Upravil jsem jí pokrývku, pohladil jí po vlasech a pak jsem bděl sám. Přiložil jsem trochu dříví na žhavý popel a pak jsem bděl sám.

hodně pršet. Probouzeli jsme se jeden po druhém, unavení, prokřehlí a mrzutí. Slečna Barbora si ke mně přisedla a polohlasem se mne ptala, budu-li se dnes zase koupat. Řekl jsem jí, že ne. A holit, že se také nebudu. Trochu se začervenala, ale v očích jí to vesele jiskřilo. Dědeček seděl zabalen v přikrývce a díval se zasmušile před sebe. Když se ho doktor Vlach ptal, jestli se aspoň trochu vyspal, mávl jen rukou. Celý se jaksi zcvrkl a vypadal o 20 let starší než včera. Saturnin odněkud vytáhl láhev koňaku a podal ji dědečkovi. Doktor Vlach se ťukl do čela, že ho to mohlo také napadnout, že má ve srubu láhev koňaku téže značky. Saturnin suše řekl, že to je ona. A jel se skládat přikrývky. Doktor Vlach pravil, že to je tedy v pořádku. Já jsem se domníval, že to není v pořádku, aby Saturnin bral cokoliv bez vědomí majitele. A také jsem to mínil říci. Nedostal jsem se k tomu, protože láhev zatím kolovala a zrovna jsem byl na řadě, abych si zavdal. Rozhodl jsem se mlčet, protože se nerad hádám a rád piju koněk. Zvláště za takových okolností, kdy člověk potřebuje, aby se mu rozproudila krev ve stuhlých údech. Dědeček namáhavě vstal a rozpačitě se podíval na mne a na Saturnina. Nastoupili jsme na svá místa, abychom ho cestou podpírali a celá karavana se dala na pochod. Zdálo se, že dědečkovi se jde poněkud lépe než včera, ale bylo to jen zpočátku. Pak se velmi rychle unavil a náš sestup byl snad ještě pomalejší než předešlého dne. Kolem 9:00 si dědeček vynutil odpočinek. Seděli jsme pod skupinou borovic a dívali jsme se do údolí na řeku. Po ranní mlze nebylo ani památky a nebe bylo bez jediného mráčku. Slunce už zase pálilo. Probdělá noc, ticho hor, teplo, únava a ranní dávka koňaku nás činili zoufale ospalými. Teta Kateřina afektovaně dýchala a 10krát za minutu říkala, to je vzduch, to je vzduch, a pak pro změnu zase vzduch, boží duch. Dědeček se trochu rozpovídal, ukazoval nám dole v údolí místo, kde řeka tvořila zákrut a vykládal nám jakousi příhodu. Chtělo se mi strašně spát. A tak jenom vím, že v tom povídání byl dědeček rybářský prut a úplně nesmyslné množství pstruhů. Pak jsem ještě slyšel povídat něco doktora Vlacha, ale tak jako z velké dálky. A usnul jsem. Nevím, jak dlouho jsem spal, ale myslím, že to bylo jen několik minut. Zdálo se mi, že podepírám dědečka a opatrně ho vedu se Saturninem krok za krokem do tůně. Dědeček měl hrozné vousy a šimral mě jimi při chůzi po tváři. Pak jsem se probudil a zjistil jsem, že slečna Barbora je nade mnou skloněna, drží stéblo metlice a směje se. Zase jsme klopítali po kamenité vodou vymleté cestě. S dědečkem to bylo čím dál horší. Těžce dýchal, naříkal a chvěl se únavou. Doktor Vlach vytáhl mapu a radili jsme se, co máme dělat. Zjistili jsme, že do městečka máme dál, než by se zdálo, protože polní cesty, po kterých jsme tam měli dojít, se nesmyslným způsobem kroutily, vinuly a zatáčely, a tak jsme se nakonec rozhodli, že půjdeme po břehu řeky tak dlouho, až přijdeme na silnici, na kterou ústil stržený dědečkův můstek. Pak se společnost rozdělí, ti, kdož budou moci, půjdou do městečka a najmou tam drožku a pošlou ji pro dědečka a zbytek naší karavany. Dědeček byl srozuměn a tak jsme se zase namáhavě zvedli a na bolavých nohou jsme pokračovali v pochodu. Kolem 6:00 jsme spatřili na druhé straně řeky dědečkův opuštěný dům a krátce na to doktor Vlach strašlivě zaklel. Sledovali jsme směr jeho vytřeštěného zraku a v tu chvíli se nám naše třídenní strastiplná cesta jevila jako nejpitomnější podnik pod sluncem. Oba břehy byly spojeny novým můstkem, jehož čerstvé dřevo svítilo v září večerního slunce. Když jsme přešli můstek a dorazili k dědečkovu domu, našli jsme kuchařku a služebnou Marii sedící na schodech před vchodem. Dědeček byl uložen do postele a teta Kateřina se ujala ošetřování. Myslím, že mu to nebylo zrovna vhod, ale byl tak skleslý, že se nepokusil o odpor. Myslel jsem na to, že se na ní musím podívat a zeptat se, jak se mu vede. Když se ozvalo zaklepání,

páni, a vstoupil Saturnin. Přál mi dobrého jitra, připravil mi šedé vycházkové šaty a řekl, že slečna Barbora se ptala, pojedu-li s ní po snídani do města na nákupy. Potom se Saturnin ptal, budu-li se koupat. Nebyl jsem si jist, jak to myslí, ale výraz jeho obličeje nasvědčoval, že to naprosto nebylo myšleno jako narážka na můj skok do tůně, a tak jsem přisvědčil. Ptal jsem se, jak se vede dědečkovi, a Saturnin řekl, že podle tvrzení paní Kateřiny je vážně nemocen. Milostivá paní tvrdila, že nesmí být vyrušován, a dokonce odmítla pustit k němu doktora Vlacha. Doktor Vlach se rozlobil, tázal se, zda je lékařem on nebo teta Kateřina, a šel k dědečkovi nedbaje jejich protestů. Starý pán prý má bolesti, je nevrlý a prosil doktora Vlacha, aby k němu nepouštěl tetu Kateřinu. Saturnin pravil, že to vypadá tak, že mezi doktorem Vlachem a milostivou paní dojde k ostrému utkání. Kdyby se mne byl někdo zeptal, co soudím o výsledku tohoto střetnutí, byl bych typoval doktora Vlacha jako vítěze a mohu říci, že mne později velmi překvapilo, když můj favorit dokonale kapituloval. V příštích dnech teta Kateřina opanovala pole a doktor Vlach sedával na terase a zamyšleně kouřel své viržínky. Vykoupán, oholen a oblečen v šedé vycházkové šaty, šel jsem k snídani. O hodinu později seděl jsem v bílém rapidu po boku slečny Barbory a četl jsem dlouhý seznam věcí, které jsme měli v městečku nakoupit. V krámech říkali slečně Barboře milostivá paní. A zřejmě se domnívali, že jsme manželé. Mohu soudit podle sebe. Byl to omyl docela milý. A ani slečna Barbora se nezdála být pohoršena. Vrátili jsme se k obědu a odpoledne jsme se šli koupat. Několik příštích dnů bylo v celém dědečkově domě podivné ticho. Společnost se jaksi rozpadla a každý dělal něco jiného. Dědeček byl upoután na lůžko a teta se z jeho pokoje téměř nevzdalovala. Milouš propadl světobolu a později počal projevovat zájem o služebnou Marii. Doktor Vlach chodil chytat ryby a my se slečnou Barborou jsme se chodili koupat nebo jsme se potulovali lesem. Saturnin trávil všechen svůj volný čas v dědečkově knihovně. V celém domě vládl ospalý klid, ale přesto jsme všichni cítili, že je něco ve vzduchu. Nikdo z nás však nečekal něco podobného. Nikdy nezapomenu na vyděšenou tvář tety Kateřiny, když přiběhla za námi do obývacího pokoje a žádala, aby někdo z nás šel k dědečkovi. Byli jsme tím překvapeni, protože až do té doby nechtěla teta k dědečkovi nikoho pustit. Polekali jsme se, že se snad dědečkovi přitížilo, a doktor Vlach se ptal tety, co se děje. Teta nám pak řekla, že starý pán se rozuřeně vstyčil na lůžku, křičel na tetu, aby mu vysvětlila, proč Šemík uháněl k Radotínu, zatímco Hormil uháněl k neumětelům, a nakonec po ní vrštěl polštářem. Slyšela ho křičet, ještě když utíkala dolů po schodech. Bylo to podivné, nečekané a smutné zakončení naší dovolené. Saturnin musel u dědečkova lože vystřídat tetu Kateřinu, protože dědeček, jakmile ji spatřil, propadl záchvatům zuřivosti. Příštího dne zůstal dědeček zase na lůžku. Když jsme se my ostatní sešli u oběda, pravil doktor Vlach, že dědeček prohlásil, že míní napsat svou poslední vůli. Tetě Kateřině zazářily oči a pravila, že je to docela správné, když starý a nemocný člověk hodlá včas uspořádat své věci. Tím nechce říci, že dědeček brzy zemře. A samozřejmě, pokud se jí týká, přeje starému pánovi, aby ve zdraví ještě dlouhá léta zůstal mezi námi. Ovšem všichni víme, že mladý muže starý musí. A co můžeš učinit dnes, neodkládej na zítřek. Dědeček měl vždycky správné názory a ona si ho proto velmi váží. Doktor chvíli mlčel a pak prohlásil, že podle jeho názoru je to všechno nesmysl. Po tom, co jsme všichni v minulých dnech viděli, je bohužel nutno konstatovat, že dědečkův duševní stav není takový, aby bylo lze předpokládat, že se svým majetkem rozumně naloží. Je to bolestné, ale musíme se s tím smířit. Ostatně dědečkova poslední vůle, napsaná před 3 lety, je uložena u notáře Vrby a ať už tehdy starý pán rozhodl o svém jmění jakkoliv, je jasné, že se tak stalo při úplné duševní svěžesti.
Ale podívejme se, dívala se teta jedovatě. Potom pravila, že nyní je jasno, proč v poslední době všichni předstíráme, že se dědeček pomázl na rozumu. Stále přemýšlela, jaký cíl tím sledujeme. A nyní to tedy ví. Ona za svou osobu prohlašuje, že starý pán je úplně normální a na to by se podívala, aby nějakým komplotem mu bylo zabráněno ve svobodném rozhodování. Potom doktor Vlach požádal slečnu Barboru a mne, abychom byli přítomni sepsání závěti jako svědci a všichni tři jsme se odebrali do dědečkova pokoje. Starý pán seděl v posteli, obklopen polštáři a zdálo se, že tělesně se mu vede docela dobře. Saturnin právě odklízel podnos, na němž nemocný obědval. A pokud jsem informován o dalších událostech, stalo se toto. Asi za hodinu odešel doktor do obývacího pokoje, kde čekala teta Kateřina. Vrhl se do křesla a prohlásil, že je to tedy odbyto. Pravil, že všechno šlo hladce a že dědečkovo rozhodnutí, třeba je poněkud překvapující, je jistě moudré. Domnívá se, že ze strany příbuzných nebude námitek vzhledem k tomu, že jsou již všichni hmotně zabezpečeni. Teta Kateřina se zarazila a pravila, že všichni zabezpečeni nejsou. A ona doufá, že dědeček na to pamatoval. Není-li dědečkovou povinností postarat se hmotně oni a o Milouše, pak už teta Kateřina opravdu neví, co vlastně povinností je. Doktor Vlach pravil, že starý pán byl zřejmě jiného názoru. Potom dodal, že dědeček odkázal celé své jmění dobročinným spolkům. Později doktor Vlach vykládal, že v celé své lékařské praxi neviděl, aby někdo zbledl tak jako teta Kateřina po této větě. Potom celá její tvář stvrdla, rty se semkly a oči se jaksi zúžily. Když promluvila, chvěl se jí hlas záštím. Pravila, že v tom případě musí uznat, že se mýlila, když tvrdila, že dědeček je normální. Něco tak surového může udělat jen člověk postižený měknutím mozku. Je rozhodnuta povolat psychiatra, aby dědička prohlédl a nasadí nemilosrdně všechny páky, aby ta slabomyslná poslední vůle byla prohlášena za neplatnou. Doktor Vlach povstal a s neskrývanou ironií opakoval její prohlášení, které teta učinila teprve před hodinou, totiž, že by rád viděl toho smělce, který by se odvážil porušit povinnou úctu k nejstaršímu členu rodiny námitkami podepřenými domněnkou o duševní chorobě. Dodal, že tak bezcharakterního tvora, jako je milostivá paní, ještě neviděl a opustil místnost. Vesničky s červenými taškovými střechami vypadaly jako korálky navlečené na bělošedé stužce silnice, po níž slečna Barbora řídila svůj rapid jistě a bezpečně jako šofér z povolání. Konec dovolené. Je v tom vždycky něco teskného, ale musím říct si, že právě ten konec byl nejhezčí. Po kvapném odjezdu tety Kateřiny se v horách mnohem lehčeji dýchalo a slečna Barbora byla tak milá. Postupně jsem si uvědomoval, že mám několik vlastností, které dokonale vyváží mé nedostatky. A říkal jsem si, že není důvodu, proč bychom se nemohli se slečnou Barborou v Praze občas vítat. Chudák dědeček, řekl jsem nahlas. Proč? Ptala se slečna Barbora. Mohl se mu stát, že by měl daleko horšího vnuka než jste vy. Nemíním podrobovat kritice dědečkovi vnuky. Mám na mysli duševní poruchu, která dědečka stihla. To přece nemyslíte vážně, pravila slečna Barbora. Nezdílím sice názory vaší paní tety, ale mluvila mi z duše, když prohlásila, že váš dědeček má víc rozumu, než my všichni dohromady. Připouštím, že se v poslední době poněkud neobvyklým způsobem bavil na náš účet, ale to je všechno. Ostatně je možné, že k tomu měl nějaký důvod. Chcete tím říci, že dědeček svou pomatenost pouze předstíral? Ptal jsem se udiven. Zajisté, řekla slečna Barbora. Kdybyste o tom byl chvíli přemýšlel, byl byste došel k stejnému závěru. Humor vašeho sluhy má svůj osobitý ráz. A jestliže starý pán nazval vaši příslovími hýřící tetu poskakujícím mudroslovím národa slovanského, dovoluji si při vší úctě k vašemu dědečkovi tvrdit, že to je nápad Saturninův. Ostatně starý pán ví, že nevěřím v jeho pomatenost. Poznala jsem mu to na očích a já jsem se neubránila úsměvu.
Ta cigareta, kterou mi nabídl, byla úplatkem za to, že mu neskazím zábavu. Bože, řekl jsem, tohle mne vůbec nenapadlo. A je to docela jednoduché. Je, řekla slečna Barbora. A váš dědeček je skvělý. Mám ho ráda. Chvíli jsem mlčel a pak jsem řekla. Ale on velmi špatně servíruje. Slečna Barbora se usmála a klidně řekla. Mám ho přesto ráda. Myslel jsem na to, že i ten, kdo není do slečny Barbory zamilován, musí uznat, že to děvče má vtip. Díval jsem se na ní, jak řídí vůz bez nejmenší známky únavy a myslel jsem na to, co mi řekla o dědečkovi a Saturninovi. Doktor Vlach pravil, že si dědeček velmi zvykl na Saturninovu obsluhu a žádal mne, abych Saturnina ponechal u dědečka aspoň tak dlouho, dokud se jeho stav podstatně nezlepší. Na rtech slečny Barbory se objevil slabý úsměv a já jsem se jí ptal, proč se směje. Pravila, že si představuje, jak budu sám hospodařit na tom svém škuneru. Na obzoru se objevily pražské věže a naše cesta pomalu končila. Zmocnila se mi lehká stísněnost. Na nábřeží slečna Barbora zastavila a s úsměvem si prohlížela obývací loď. Vystoupil jsem. Když jsem s námahou vyndal první kufr, objevil se po mém boku jakýsi chlapík a pravil, potřebuju něco odníst, pane šéf. Zatímco ten dobrý muž odnášel mé kufry, zapaloval jsem si nervózně cigaretu a slečna Barbora mne se zkoumavým úsměvem pozorovala. Nechtěla byste se se mnou sejít? Ptal jsem se. A myslím, že můj hlas nebylo možno nazvat pevným a klidným. Chtěla, řekla slečna Barbora a pořád se tak usmívala. Kdy? Zeptal jsem se a spotřeboval jsem na to zbytek svého dechu. Kdykoliv, odpověděla slečna Barbora. A ani trochu se nenamáhala, aby mi usnadnila situaci. Podíval jsem se na hodinky a řekl jsem, no, zítra v tuto dobu u Národního divadla. Ujednáno, řekla veselé slečna Barbora. A myslím, že bychom si mohli tykat. Chceš? Tak se stalo, že chvíli poté pochyboval nosič kufru o mém zdravém rozumu. Zaplatil jsem mu tak, jako bych se byl právě dověděl, že jsem vyhrál milion.

0: jsem si vědom toho, že každé pořádné vypravování má skončit svatbou. A jsem rád, že nemusím své čtenáře v tomto důležitém bodu zklamat. Za krátký čas poté se v kostele svaté Ludmily na Vinohradech teta Kateřina znovu bohatě prodá.
1: Takže dvojička zabírá začátek, trojička potom, jo?
2: Dobrý den, pánové, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: No nazdar!
2: Ahoj, Režo.
1: Ahoj, rád tě vidím.
3: Vítám, vítám.
1: Autor ahoj, tady,
3: vítám.
1: Autor, ahoj.
2: Krchel, dobrý den.
1: Jsem moc rád, že jsi mi to vzal. Opravdu jsem šťastný, že jsi to vzal, člověče.
4: No jo, no tak když já dva roky nedělal.
1: Já vím, co myslíš, že já, co myslíš, že já?
4: Co ty?
1: Po tom seriálu, no. Černý uhlí, no. Taky dva půl roku pauza, no. Kamarády, no, to bylo strašný. To jsme dostali tituly za to. Oba dva národní,
4: no, chápeš to?
1: U Millera ta ožírečka. Podívej se.
4: Hele, no. Vypadáš bezvadně.
1: Ano, tak to už. Už jsem se toho trošku dostal, už jsem se z toho trošinku malinko dostal.
4: Představ si, vyčítali mi, že jsem měl videových milicí.
1: No nebyl. No. A byl jsi?
4: No byl.
1: No tak to ti vyčítali. Člověče, já to nechápu.
4: No prosím tě.
1: No prosím tě, řekni.
4: Režo, tak mi tomu něco řekni.
1: No podívej se, hele. Čet si to, víš, o co jde. Žádný velký umění, žádný Bergman to nebude, kamaráde. To si musíš jako uvědomit, že je to na tu sobotu, na ten večer pro ty televizní diváčka, aby se trošku potěšili,
4: pobavili. Prosím tě, ta moje postava, to je nějaký straník, nebo...
1: No to si řeš sám, to je jedno v podstatě. V podstatě je to takové, jak se říká, jako je teda, je zapálený, jo? Je zapálený, ale jestli je straník nebo nestraník, to je prostě už tvoje věc, víš?
4: Tadyhle, prosím, ještě tvoje partnerky, tady říká oj, oj.
1: Počkej, moment, Jo, počkej, moment. Oj, oj říká ona a aj říkáš ty, jo? Jo, tak aby to bylo, jo, potom, aby to se pak po synchronizaci upraví, jo. A křičíte potom oba najednou, to udělají ruchaři. To nám udělají potom ruchaři,
4: jo. Tohle, jo? Ten výkřik potom
1: závěr. To je na závěr, jo, to až na závěr.
4: Dobře,
1: jo.
4: Dobře.
1: No, co jsme se natočili spolu. No, Já si na to nemůžu. Člověče, to byly seriál,
4: no, já se ženou rozvedl.
1: Nekec. A co se stalo?
4: No, ona dělala vuml.
1: Ona dělala vuml? A ty ne? No to mi netvrdí tohle, kamaráde. No nic, no. Takže pojedeme, jo?
4: Jo,
1: takže přátelé, prosím vás, světilka máme připravený, tak se na to vrhneme, jo?
4: Jo, Režo. Režo, ještě takhle. Kdyby náhodou, víš, ne. Tak to víš, já hrál samý soudruhy a teď najednou tohle, že jo? To...
1: Co máš strach? O co ti jde?
4: No.
1: O co ti jde, kamaráde?
4: No, v tom závěru, kdyby náhodou to nevyšlo, nebo...
1: Ale do toho pronikneš. Jo. O to strach nemám. Jo. Do toho se dostaneš. Tak přátelé, světilka, prosím, ať to rozjede, jo? Tak.
2: No, Režo.
1: To prosím tě, co je, Františku?
4: Náhodou trikem by to nešlo, víš.
1: No neříkej mi, že neuděláš prolinačku sám, kamaráde. To mi netvrdí tohle.
4: No, tak.
1: Ty a trik, když jsi byl 40 metrů pod zemí v seriálu Dunivý uhlí, jak jsi byl báječnej. Tak jde.
2: Jo, Režo, ještě.
1: Prosím, dobře.
4: Náhodou, dubla bys neměl, věď.
1: Na tebe dubla, člověče. Co prosím, tak jeden prosím. Světilko, prosím, to upravit, až to spustíme. Jo, připraveni, výborně. Jo, zalíčíme tam trošku. Tak. A jedeme, prosím, kamerka!
5: Jede! Soumrak bohu poprvé.
1: A? Uleháme, prosím. Tak se prohneme pěkně, hezky, no! Pracujte mi tam! Všecko zapojte! Stop. Františku. Režo. Prosím tebe, co je? Tohle u tebe neznám, stop u tebe neznám. Porád se jelo.
4: Režo, to víš, já to v životě nedělal.
1: To mi netvrd tohle, no. Prosím tebe, co to povídáš? No. Soustřed se, jako doma, přátelé. Tak prosím znova. No, Františku, moc prosíme. Tak se uvolníme, sklidníme se, prosím, a jedeme.
6: Klapku, ne?
1: Kamerka, klapka! Kamera? Jede!
5: Soumrak bohu po druhé.
1: Režo, prosím tebe. Nemáme moc času.
4: Nešlo by to toho třeba, že bych říkal básničko dobrý zpěvy nebo něco takového.
1: No tak se o to si jako myslí, to si prostě...
4: Se do toho dostal,
1: prostě si to si myslí a to mi tam neříkej, to pak neodmažeme na posynchrony. Tak prosím, přátelé, znovu. Kamerka. Kamera.
4: Moment, tady mám ještě uříka, kdybyste byl tak rozhodný. Zapozoroval.
1: Stali tím.
4: Au! Ale prosím,
6: tak pozor, kamera jede, jo? Kamera jede.
1: Kamera nám jede. Kamera.
5: Soumrak bohu po třetí.
1: Tak prosím, bavíme se, spontánně. Prosím vám, pronemyslím hezky. Pracujte mi tam.
5: Stop!
3: Rejžo, já už tohle dělám 40 let, ale takovýhle bušniš k ničemu jsem ještě neměla teda. To je práce. Já jsem mohla mít lepší kšeft. Takovýhle nemehlo.
4: Rejžo, z toho by šel udělat bezvadný prapor.
7: Ahoj, kamaráde, ty kluku zlatý.
8: Je Pepo!
7: 5 let jsme se neviděli, co dělat.
8: No nic nedělám. Mám se dobře. Mám rodinu, 2 děti, autoznačky Cortina, chatu taky, chalupu ne, 2 milenky. Jo, Petra jsem neviděl, Vaška taky ne a bohuž ten je někde na ministerstvu, ale 2 deci na tebe na setkání si dám, kamaráde.
7: Sakra, kamaráde, ty si teda žiješ. No, ty si žiješ časou peníze, víš?
8: Jo, času málo, kamaráde, mám teď takovej zlatý důl, tak kutám, dokud sype.
7: Satyra, zlatý důl, nepovídej. Pokud se pamatuju, tak si dělal vedoucího redaktora rubriky stížností.
8: No teď ty stížnosti přijímám, již razítku ji ukládám do šanonu takovej malej padáček, vlastně polopadáček.
7: Sakra, ty taky.
8: Sakra, já taky.
7: A taky nevině.
8: Taky nevině, no tak omylem jsem připsal takovej sportáček místo na redakci vlastní dceři. Víš, jaký byl tenkrát chaos?
7: Mně to povídej, kamaráde, mně to povídej, zrovna mě, ale kde máš ten zlatý důl?
8: No, právě v tom polopadáčku, rozumíš? Našinec se přece vyzná, ne?
7: No, copak o vyznání by nešlo, já už jsem mimo žebravých mnichů měl všechny.
8: No, tak to já dělal i žebravýho mnicha. I žebravýho mnich, vlastně dělal jsem jim pokladníka. Přeci z toho, co vyžebrali, mám tu malinkatou chatičku v Brde.
7: No jo, říct, já se pamatuju, já jsem tam jednou v té tvý chatičce byl ve 3. patře. Se slečnou Elou, pamatuju.
8: Ježiš, to byla ta srdzavá, to byla kočka.
7: Počkej, ale jak je to s tím zlatým dolem? Tak vyřizuješ stížnosti.
8: Jo, vyřizuju všecky do poslední, do puntíku.
7: Jo, takže ty píšeš.
8: Jo, píšu, ale pozor, neuveřejňuju.
7: Co?
8: No, v tom je právě ta moje genialita, rozumíš?
7: No počkej, ale za co tě teda platí?
8: No právě za to, že neuveřejňuju.
7: No jo, ale kdo?
8: No postižení.
7: No tomu nerozumím.
8: Tak podívej, dávej pozor. Přijde oprávněná kritika na podnik ten a ten, že jo, já to zpracuju, napíšu povídku a pošlu Pepo kam?
7: No, pošleš do časopisu.
8: Ha, nefak, právě řediteli kritizovaného podniku s tím, že tu povídku hodlám tedy vydat v satirickém týdeníku v tom a v tom.
7: No jo, počkej, to už...
8: No tak vidíš...
7: To mi svítá.
8: No jenom tak připíšu, že šéfredaktorovi se ta povídka moc líbí, že tedy chápu těžkosti růstu, ale mou povinnost je nedostatky napravovat. No a že těch 400 korun honoráře taky není k zahození.
7: No to je geniální, že to je zrovna tak geniální, jako když jsme za mladá, pamatuješ, prodávali ten šňaps v páře.
8: Ježíš, to byly časy, tam bylo vedro, víš?
7: To bylo.
8: Jsme se podíli.
7: A skočí ti na to každý.
8: Jo, každý podnik se žene pár stoveček a pošle. A když neseženou prachy, no tak dostanu nějaký ten dáreček z reprefondu, koberec, křeslo, kartonek, slivovičky. Jo, minule mě poslalo jedno JZD, půlmetrákový sele. Živý.
7: Sele?
8: Sele.
7: Hele, neměl bys...
8: Sele?
7: Ne, já už jsem večeřel. Neměl bys... Pro starýho kamaráda.
8: No měl, kamaráda. Já potřebuju někoho, kdo by mi to cítil, hlídal ved korespondenci. Sele sem, sele tam, já už na to nestačím.
7: Beru a jedem.
9: Česká kinematografie žije, to je dobře. Peníze nejsou a přece se točí. A vy teď dokonce budete mít příležitost nahlídnout filmařům, jak se říká, pod pokličku. Protože vy se teď stanete svědky natáčení scény do jednoho úplně nového českého filmu. Ten film se jmenuje Láska na poslední pohled. A je to prostě o jaksi dvou manželích, kteří se po 40 letech soužití znovu do sebe zamilují. Takže vlastně science fiction takový, jo? Tenhle ten jímavý příběh, respektive natočení tohoto jímavého příběhu se ujal ambiciozní tvůrce, i když řekl bych stále tak jako ještě nedoceněný, scénárista a vynikající režisér.
10: Pane režisére, já už jsem připravený. Já jsem připravený, pane režisére, jenom mám problém.
9: Ano.
10: Já dneska strašně spěchám, víte.
11: Já musím po natáčení hned do divadla, my máme dneska představení. Dáváme Jiráskovu Lucernu. Já dělám Hastrmana. Víte, kdybyste s tím mohl počítat, víte. Já to radši říkám dřív, než přijde kolegyně, protože já nevím, jestli to víte, ale ona se špatně učí texty. Ona už si vůbec nic nepamatuje. Ne, já proti ní nic nemám, to bych si nedovolil, pane Rizere, to ne. To je herečka, to je velká herečka. Ona má velký jméno. Bohužel, kolikrát už se ani to jméno nepamatuje.
12: Nevíš, jak jsem se na tebe těšila, takže my už zase budeme
11: zase spolu
12: točit na Zdarej.
11: My tady zrovna o tobě s panem Rizerem povídáme, jak jim máš pamatováka. No. Já mám radost, že mě poznala, víte? No.
12: Ty si k nezapomenu. No. Tak děti, pojďme.
9: Pojďme pracovat,
12: čím začneme?
9: Irmičko sladká, dneska točíme tu klíčovou scénu.
12: No tak to je velice jednoduché, dejte sem ty klíče a jedem.
9: Ne, já myslel závěrečnou scénu toho filmu.
12: Ale no prosím tebe, to byl přece pokus o vtip.
9: Jo, no. Teď mi to došlo.
11: Takovej ještě dneska bude.
9: Ano. A víš, to je ta závěrečná scéna a chci říct, že je klíčová pro ten můj film.
12: No, víš, to je
9: ta scéna, jak se tam vy dva usměřujete, on ti vyznává lásku. Naučila jsi si ten text, doufám.
12: No jako oko v hlavě to nosím. Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku si už nemůže moc vybírat. Dobrý,
9: ano,
12: co?
9: To je hezký, ano. Ale Irmičko, svaďonka. Irmičko, svaďonka, jsi výborná jako vždycky,
12: ano.
9: Ale tu scénu, ve které popisuješ chlapa, se kterým máš tajný poměr,
12: ano.
9: Tak tu scénu točíme až zítra.
12: Jo, zítra, no, tak vidíš, a já už to umím dneska.
9: Irmičko, jsi výborná, miluji tě, zlato, ale dneska točíme tu scénu, jak vy dva spolu se usmířujete, jak ti vyznává lásku. Ten text si projedeme, jako jenom, aby jsme si to oživili, ten dialog, začíná on.
11: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
9: Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav.
11: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím, pověděl bych pak.
12: No, kluci, vy si vystačíte úplně sami. To já jsem mohla klidně zůstat všechno.
9: Irmičko, miluju tě, ale já jsem teďka říkal tvůj text.
12: No to, ale to já nevím proč. Protože já svůj text umím. Není nijak velký, spíš menší, ale žena v mém věku už si nemůže moc vybírat. Já vím, že je to na zítra.
11: Pojďme točit, pane režisére.
9: Už,
11: ono se ti to vybaví. Ale jak si vlezeme do postýlky, ono ti to tam naskočí.
12: Myslíš, jo? Jenom aby to nenaskočilo tobě.
9: Tak se připravte, děti, soustřeďte se, jo?
11: Bude 18 hodin.
9: Ano, spěcháme, takže se připravte, ano. Pozor, zapnu, kamera jede, klap. Akce!
12: No co blázníš? Ježišmarja, tak řeknu, kamera, nebo klapka, a ne akce! To, jako když na mě vystřelíš, no? A já všechno zapomněl. A nic nevím. Já potřebuju klid. No. Rozumíš? A soustředění.
11: Víte, ona potřebuje klid, mám potřebuje soustředění. No. Já potřebuju stihnout to představení.
9: Já vím.
11: Mně se to slíbil, pane režisére. Je to Jirásek, je to Lucerna. No, mě musí líčit na odpornýho. Odpornýho mě dělají takový kachní rypák. Teď obličej mi líčej 2 hodiny.
12: No a proč to nehraješ s tímhle?
9: Prosím tě.
12: To se mi povedlo.
9: Tak to jsme se zasmáli, hezký takový odlehčováček to byl. Tak, máme hezkou atmosféru.
12: Mám
9: Ano. tak. Kamera jede. Klap. Akce!
12: Snažím se.
9: Ještě jednou. Ještě jednou. Akce.
11: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
12: Není nijak velký. Spíš menší. Ale žena v mým věku už si nemůže moc vybírat.
9: Stop!
12: Co? Co?
9: Teď jsem ti říkal, že toho milence mu přiznáváš až zítra.
12: Ježišmarja, nemohla bych mu přiznat už dneska. Já jsem se to naučila, co když to do zítřka zapomenu. Ne, děti, to mi nemůžete dělat. Něco točím a najednou zase něco jiného.
9: Irmičko, no, prosím tě, jsi zlatá, jsi slaďonka, ale dneska točíme tu scénu, kdy se vy dva usmiřujete. Jo. Rozumíš, protože on přestal pít. Chápeš to, jo?
12: Jo?
9: A minulou noc, ale zároveň nedopatřením nechal ulítnout tvýho milovaného kanára. Jo. Tak to je ta zápletka. Tak četla jsi snad scénář?
12: Ale to samozřejmě, že četla. Že jo, ale jenom to, co říkám já, přece nebudu číst ty druhý, to bych to úplně zmagořila, že jo. A teda, ale že tam hraje taky kanár, no promiňte, to mi teda ulítlo. No, tak moment, on včera byl nalitej.
9: Jo.
12: Jo?
9: No.
12: No ale proč otvíral okno?
11: Já to řeknu rychle,
12: Irmičko. Ne, abych byla ve obraze.
11: Ano, já jsem byl v hospodě, opil jsem se, přišel jsem domů, udělal se mi špatně, odevřel jsem okno.
9: On to má v roli. On hraje notorického alkoholika, který minulou noc přestal pít.
11: Ano.
9: Hodil to za hlavu.
12: No moment, ale předtím jste říkali, že to hodil z okna.
9: Irmi.
12: No,
13: pojďme točit, pane režisére, čas letí.
12: No dobře,
13: tak pojďme. Kuku, čtvrt na sedm.
9: Ano. Tak se hezky soustřeďte. Ano, tak asi, záběr mám nastavený, tak pozor. Kamera jede, klap, akce.
11: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
9: Slyšíš?
12: Cože?
11: Povídám. Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
9: Slyšíš?
12: Ale jo, slyším, ale špatně.
9: Stop.
12: Jsi daleko.
9: Ale já ti napovídám, že vidím, že ten text neumíš.
12: To... Já neumím text.
9: Já tam pak slyšet nebudu. Nechte mě tvořit, to dáme dohromady. Takhle to uděláme. Ne, Irmičko, klid. Hele, já se schovám asi někam sem, tady, abych nebyl vidět, jo?
12: Ano.
9: Takhle budu blízko u té tvý chytrý hlavičky, jo? A budu ti to napovídat. Takže stačí, když po mně budeš opakovat jenom ten text, jo? Tak, pojďte, děti. No. Připravte se mi. Tak. Klap. Akce.
11: Už nikdy nebudu pít. Člověče, já snad začnu znova chlastat.
13: To není možný,
9: bože.
13: Se na mě kouká takhle.
12: No a jak se mám koukat?
9: Prosím vás, děti, hlavně klid, uklid. Teď mysli na to, že máš večer tu lucernu.
13: Já na nic jiného nemyslím.
9: No.
12: A já se na něj koukat
9: no, tak
12: nebudu,
9: no, teda. Trošičku. No, tak klid, děti, jo? Tak, pojďte. Ještě jednou, připravte se mi. Ano, pohledy si zrovnejte, tak, pozor. Klap. Akce.
11: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
12: Slyšíš?
9: Tam v dálce hučí ráno splav.
12: Jak v dálce bučí stádo krav.
9: Stop! Jaký krávy? Tam žádný krávy nejsou.
13: Ale mě tam ty krávy nevadí. Ty si to kvůli tomu nemusíte zastavovat, pane Rizene, já to nestihnu, to představení.
12: No ano, on má pravdu, proč by tam nemohli bučet krávy?
9: No, ale...
12: Že do... Umělec musí mít trošku volnosti, aby to dostalo šťávu.
9: Dobře, klid, Irmičko, helejte se. Já bych v podstatě, mě by tam ani ty krávy nakonec nevadily.
12: No tak vidíš. Jo?
9: Ale já tam nevidím ten prožitek. Teď ty emoce v tobě se to pere, protože ten tvůj manžel sice přestal pít, ale na druhou stranu nechal ulítnout toho tvýho milovaného kanára. Chápeš to? Tohle to, když tam bude, tak já to nebudu zastavovat kvůli takový kravině, jako jsou krávy, chápeš? Ježíš, klid, děti, hlavně. Klid, děti. Ať to dotočíme. No, si hlavně pamatuj. Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav. Pamatuj si to větu. Tam v dálce hučí ráno splav.
13: Půjde.
9: Tak, pojďte, děti, jo?
13: Půjde.
9: Teď už to máme, tak.
13: To půjde.
9: Klap. Já už jsem vzal. Akce.
14: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
12: Slyšíš, jak v dálce hučí ráno splav a bučej krávy?
14: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím,
12: pověděl bych pak.
14: Uletěl mi pták.
13: Já v tom kvaltu, já vím, no, já jsem myslel, že už jsme u toho kanára, co odletěl.
9: Ten kanár přijde až potom.
12: Pro Krista pánovou kanár přijde, jo, tak kanár nelítá, no to.
9: Ale lítá, já myslím, že přijde na řadu až potom. Toho já dotočím potom, chápete to, já si ho tam dodělám trikem, to je běžná věc. Ale teďka mě jde o to, rozumíte, ten kanár je vlastně takový symbol toho vašeho usmíření. On přilíte, takhle se posadí na římsu, tak já chci ty vaše pohledy tam, jo, takže vracet už to nebudu, já si to pak střihnu a volně navážu v tom místě, kde jsme přestali. Já si to pak sesadím, ty scény k sobě, jo? Takže děti, tak, soustřeďte se. Tak. Klap. Akce.
14: Vrátil se. Viděla jsi ho?
12: Neviděla, já nemám brýle.
14: Tak si je vezmi, miláčku.
12: No já jsem ji někde tady nechala.
14: Se po nich podívej.
12: Ale no jo, tak. No. Podívej, počkej. Tak. No to je šílený, tak...
14: Viděla jsi ho?
12: Viděla. Není nijak velký, spíš menší, ale žena v mém věku už se nemůže moc vybírat. To byla bezvadná, to vidíš, kdyby jsi se to býval naučil, tak už jsi se teď mohl cákat v té lucerně, taková.
9: Ale prosím tě, že se takhle ptáš, samozřejmě tam dej na Spartu jedničku, Sparta už doma nemůže prohrávat, ta vyhraje. Co tam je dál? Co tam je? No jaký zápas tam je na tiketu? Jo, Viktorka Žižkov v Jablonci, aha. A bych dal dvojku. Jablonec je doma nevyspytatelný. Jo, co ještě? Slavie doma. Slavie, ta je teďka špatnější. Hele, nulu. Tam bych dal nulu. Nula je jako remíza. Remízu.
12: Promiňte, jsem tu dobře na živnostenském úřadu, nebo je to sásková kancelář? Já teď nevím.
9: Prosím tě, budu muset končit, jo? Mám tu nějaký... Ale žádný tu nějaký, jak to posloucháš? Mám tu nějaký jednání, no, tak jsem v práci, ne? Tak... Ježiš, ne.

0: Kdo je?
1: Televize.
0: Televize. Tak pojďte dál, je otevřeno.
1: Ano, děkuji. Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den. Promiňte, já se vám musím přiznat, já jsem trošičku zklamaná. Jdu k Jasnovici, že? A on se ptá, kdo to je. No.
0: On se ptá.
1: Jako vy se ptáte, kdo
0: a jo,
1: to
0: já
1: je.
0: Jsem, já jsem paní, já jsem nebyl soustředěný, já jsem si předpovídal, co budu mít k večeři, víte? Ale podívejte, paní, já vím dobře, kdo jste.
1: Ale...
0: Vy jste Nejtková.
1: Aha, aha. Vy mě znáte patrně z televize, že? Z aktualit.
0: Mm-mm. Já nemám televizor, Fešando.
1: A to je.
0: Na co? Já mám křišťálovou kouli.
1: Ano, koukám, ano.
0: Taky v ní vidím občas věci, že bych do ní bacil.
1: S dovolením, s dovolením.
0: Ano.
1: Já v ní nevidím nic.
0: Ona je přestávka. Sedněte si, pane.
1: No tak, jistě víte, soudruhu Kalousku...
0: Já vím všecko, ale
1: ano.
0: Říkejte mi, otče Jasnovide, tady... Tady v tichošlapech mě nikdo jinak neřekne.
1: No, jistě, tak. Jistě víte, tati...
0: Tak zůstaňte u toho Kalouska, když jste přespolní.
1: Tedy jistě víte...
0: Nebo mě neoslovujte, aby jsme tady nebyli do Vánoc, paní.
1: Tak jistě víte, proč jsem tady, že?
0: No jistě.
1: No.
0: To dá rozum. Jasnovicu ubývá, začínám být zajímavý.
1: No, tak já bych si to představovala tak, že vy byste mi jako předpovídal budoucnost, ano. Ovšem já bych ráda upozornila, že já těmto věcem naprosto tedy nevěřím. Já zvláště tedy nevěřím horoskopům.
0: Jo.
1: Víte, my vodnáři jsme tak trošičku skeptičtí.
0: No ale podívejte, paní, když chcete jaksi udělat reportáž,
1: ano.
0: Tak to věštění, to si budete přát z karet nebo z koule?
1: No tak to až co řekne kameraman, já mám takový pocit, že by se mu ta koule mohla blejskat, víte?
0: No tak to ty karty taky já mám dost ošoupaný.
1: No jo, ale ta koule je kulatá, oni nejsou kulaté.
0: Ne, ty karty jsou úplně placaté.
1: Ano. Tak já bych, jestli byste dovolil, tak já bych začala si zapisovat poznámečky pro
0: prosím,
1: komentář.
0: Prosím.
1: Tak první otázka. Odkdy se zabýváte touto pochybnou a ohlupující činností?
0: Touto pochybnou a ohlupující činností se zabývám již od dětství.
1: Od dětství.
0: Vedla mě k tomu teta Marion.
1: Ano.
0: A potom třídní učitel Háša, který ve mně vypěstoval, citový vztah ke koulím. V 10 letech jsem dostal své první vykládací karty.
1: Ano.
0: To jsem měl takovou radost, že jsem to vykládal kde komu. A potom, když mě bylo 15 let,
1: ano.
0: Tady byste si, prosím vás, napsala.
1: Už to má.
0: Když mě bylo 15 let, tak jsem měl první výrazný úspěch. To jsem předpověděl hostinskému Doudovi, že ho zavřou.
1: Je.
0: No, a on mě za to rozbil hubu, takže ho zavřeli.
1: Já mám ovšem zjištěno, že jste byl taky ovčákem.
0: No jo, no tak potom jsem musel dělat nějaký povolání občanský, ano. Že ano, tak jsem byl ovčákem, jsem byl. A dokonce, když místní JZD zrušilo chov ovcí, tak jsem byl vrchním ovčákem. Pak jsem dělal řadu jiných, to jsem taky, například jsem to, a taky jsem byl určitou dobu režisérem našeho obecního rozhlasu.
1: Ano, to jste dělal rád.
0: Velmi.
1: Rád.
0: On měl poruchu celou tu dobu. Tak... A já jsem hlavně rozvíjel své nadpřirozené schopnosti. Rozumíte, ano. Co jsem s nima měl dělat?
1: No jistě, teď už jste jaksi v penzi. Ano.
0: Teď jsem v penzi.
1: Ano.
0: Tak podívejte, důchod mám slušnej, abych nemluvil sprostě. Takže... Takže si jaksi mohu dovolit předpovídat za minimální poplatek. Mě to nehodí ani těch 22 kvacků.
1: Jo, jo. Mě by zajímalo, co tomu říkají na národním výboru.
0: Jako na našem?
1: Ano, na vašem.
0: No, jsou rádi. Podívejte, já poskytuju drobné služby obyvatelstvu, to teď frčí. A oni to jako úředně nevědí, víte? Ale já jim občas neúředně píchnu, Fešando, víte?
1: No nezlobte se, tmářskými bludy, no.
0: Já vám to vysvětlím, podívejte, přijde stará paráčková, jo?
1: Je. Yeah.
0: Leta se známe, jo, a abych jí řekl, co jí čeká. No tak já vím, co jí čeká, mrknu do koule a vím to, ale vím taky, co je třeba, aby ona čekala. Yeah. Tak jí řeknu, matko, když odpracujete 80 hodin na stavbě těch jeslí, tak se váš syn rozvede s tou courou a vrátí se k vám domů. A co udělá paráčková? Odpracuje 80 hodin a ještě mi pošle flašku griotky.
1: No, já to...
0: Ale...
1: No, nezlobte se, ale to
0: nebo
1: je přece...
0: Bambas, Bambas, jo, Bambas má barák, který překáží rozšíření vozovky, jo. Teďko my bychom chtěli rozšířit vozovku, aby k nám mohli jezdit lidi taky většíma autama, že jo?
1: Jo, jo, jo.
0: A on nechce prodat?
1: Ne.
0: Tak já kouknu do koule a mu řeknu, Bambas, chlapče stará, já ti to říkám nerad, ale ty vyhoříš. Tobě zbyde akorát to plechový číslo a tchýně. A co myslíte? Co myslíte, že udělá Bambas?
1: No.
0: Místo, aby se šel dát rychle pojistit, nebo aspoň odnaučil tu babu lejt petrolku do kamen při zatápění, nějaké zbourání.
1: No jo, moment, ale co když ten Bambas, jak
0: já vím, Bambas nevyhoří, no, neprodá, no, paráček se nevrátí, no, k mamince. Jo, paní, to je riziko každý předpovědi. Helejte se, oni ty meteorologové, oni si taky občas tím počasím nerozumějí. A přestane se kvůli tomu někdo zajímat, jak bude zítra? Nepřestane.
1: No jo, ale... Pardon, víte, co je mi divné?
0: Ano.
1: Že vám ty lidi tak věří. Víte?
0: Poněž mám kouli. A oni taky lidi, helejte se, oni, paní, lidi rádi věří tomu, co je pro ně dobrý, víte?
1: Jo.
0: Dávajte pozor, v jiných obcích mají půjčovny hracích strojků, opravny, mlinků na mák.
1: Aha.
0: Mají lakírnický provozovny, sklenářský, mají salony krásy, finský sauny, to my u nás zatím nemáme. Jenomže jsem tady já, jasnovidec, jedinej v okrese, já mrknu a říkám lidem, lidi, to všecko tady taky bude, ale musíte máknout, to ten národní výbor sám
2: tak
0: nedokáže.
2: Tak jsme tady, dobrý den.
0: To nespadne z nebe, vy musíte přiložit.
3: Můžeme natáčet, Alenko.
1: Ale nemůžeme natáčet, ale já to musím napřed zkonzultovat. Ten Kalousek to není žádný jasnovidec. Mezi náma to je tajný agent lidosprávy.
4: Hlásíme se vám z nádražní restaurace třetí cenové skupiny ve Frýdku Mísku. Frýdek Místek prožívá dnes svůj obrovský den. Jeho nádraží bylo vybráno v Ženevě jako dějiště významné události. Ano, v těchto dnech zde probíhá celosvětové sympózium nazvané Vlaková souprava pro třetí tisíciletí. Depo září čistotou, lavičky čerstvě natřeny, za okny květiny, na světelné tabuli svítí Frýdek a do zítřka prý bude svítit i Místek. Škoda jen, že se nepodařila rekonstrukce druhé koleje a vlaky staví v polích. ale díky pochopení místního JZD, které pohotově přistavilo válníky a traktory, nemusí zahraniční účastníci sympózia šlapat do kongresové stodoly pěšky. Jednoho z nich, který je členem železničářské delegace až z Tokia, jsem si pozval do studia. Ne, já neumím japonsky, ale dověděl jsem se, že pan Yakabushi Kawasaki studoval u nás v Ostravě školu železniční a dopravní. Tak tedy, jak vzpomínáte na léta strávená u nás, pane Kawasaki?
2: Yasu Kawasaki s krátkým měkkým.

0: systém vašich železnic mi učaroval, ale během studia jsem ho nepochopil. Proto jsem zůstal u vás v Československu na praxi. Vyfasoval jsem červenuče pici, pišťalku a 8 roků jsem robil mašinfiru na trati Fridek Mistek, Moravská Třebova, a pokud bylo dost uhla, i dále.
1: Pane Kawasaki, vy jste si prý u nás dokonce našel nevěstu.
0: Ano, v kurvine jedna.
1: A kde přímo jste se s paní seznámili?
0: Moja Marcela robila na nadraží v bufetovém stanku, který stal šikmo v rohu, takže jsem ji měl neustále na očích. Potom jsem ji vylakal do ubytovni, že jí ukážu svoju sbírku kalkulaček a na svatého Jakabuši byly zasnuby.
1: A svatba byla u nás v Československu nebo u vás v Japonsku?
0: Na potvoru u nás v Japonsku.
1: Proč na potvoru? Byly snad nějaké problémy?
0: Problémy byly, bo moja Marcela má 8 sester a 5 nevlastních bratrů a každé z děcek má jiného tatu. Marcela plakala, bo se do letadla nevešla maringotka a Loch Nesska.
1: A nyní žijete v Tokiu?
0: Ne, v Tokiu nežijeme. Žijeme přímo pod Fujiyamu, bo moja tchýňa Jaruna jest velmi spokojená, bo ji Fujiyama připomíná vysoké pece v kurvine jedna.
1: Pane Kawasaki, děti máte?
0: Ano, děti máme. 2 malé Japonci. Jožina a Laďu.
1: A chlapci jsou po vás nebo po manželce?
0: Napůl. Jedno oko šikme. Druhé po Marcele. Tež šikme.
1: Kde pracujete?
0: Celá naše familie robíme na vlakové soupravě Hikari na trati Shinkansenu Osaka Tokio. Já robím mašinfiru a Marcela s chlapcemi ovládli bufetový vagon. Postupně vytlačili japonskou národní kuchyň a začali prodávat krátké ostravské klobasy za dlouhé peníze. V současné době zavedli novinku, cikánské kuře na pražcích.
1: Takže si asi nežijete špatně.
0: To v žádném případku. Životní standard naší familie se zvyší tím, bo moja Marcela vymyslela vybírat v podmořském tunelu mezi ostrovy Honšu a Kjušu podmořskou přirážku. Takže se Japoncam rozšířili panenky do českých parametrů.
1: Jak trávíte svůj volný čas, pane Kawasaki, vy a celá vaše rodina?
0: Synci Jožina Laďa jsou tak vyžrati, že se věnují národnímu sportu sumo. Moja Marcela se přihlásila do kurzu na gejšu. Má ohromné výsledky. Ohromné výsledky. Japonský učitel tvrdí, že moja Marcela to už někdy v životě musela robit. Tchýňu Jarunu, která do všeho klape zobakem, jsme přihlásili do leteckého kružku kamikadze. Já osobně vedu jazykový kutek češtiny v Tokiu. Robota mě velmi baví, bo jsou tam sám a mám klid.
1: No, vraťme se k vaší profesi, pane Kawasaki. Japonské železnice se prý vyznačují naprostou přesností. Je tomu tak?
0: Bylo tomu tak. Naša familie urobila v japonské dopravě určitou revoluci. To, že jsem studoval v Československu, se prostě nedá zapomenout. Když jsem poprvé přijel z vlakovou supravu Hikari o 3 hodiny později, bo Marcele zvlhli pražce a kuřata se nemohli dogrilovat, šéf vlakového dispečingu pan Yoko Suzuki chtěl spáchat harakiri. Vytrhl jsem mu samurajský meč a řekl jsem mu: kurňa, pane Suzuki, však jsme lidé, nejsme žádné stroje. Často z Marcelu vzpomínáme na zlatý Fridek Mistek, kde hodina sem, hodina tam a nic se neděje.
1: Pane Kawasaki, jaký je zásadní rozdíl mezi železniční dopravou u nás v Československu a železniční dopravou u vás v Japonsku?
0: Když v Japonsku se vlak opozdí o minutu, jsou všichni nervózni a železnice vrací cestujícím jízdne. U vás se klidně... Jsou všichni nervózni a železnice vrací cestujícím...

0: Třetí tisíciletí se koná právě u nás, v Československu.
1: Bo svět se od vás musí mnoho učit. Přesnost v dopravě je nuda. Japonská přesnost ničí ducha. Váš systém železniční dopravy je ve své improvizaci dokonalý. Nutí lidi mysleť. Cestující v pudu sebe zachoví, je nucený podumať, jak se kam dostanu, kde přespím, kde se ženu co k jídlu k píti, kde mi co kdo ukradne, jestli nezmrznu na vece, jestli na mě v kupe nečíha blecha, jestli nějaký sudruh nezapomněl včas přehodit i vyhybku.

0: kdo mě v tunelu přivede do jiného stavu, ale hlavně, jestli nezůstanu sám v polich v odpojeném vagonu.
1: Pane Kawasaki, já vám moc a moc děkuji za krásná slova uznání pro československou železniční dopravu. Děkuji vám za rozhovor, za návštěvu ve studiu improvizovaném. Oplátkou chci vám nabídnout, když už máte možnost hovořit do československé televize, a to dokonce na prvním ze všech dvou programů. Nechcete vzkázat něco svým bývalým spolužákům, železničářům v Ostravě?
0: Po svých zkušenostech se svoju tchyňu Jarunu bych vzkazal všem železničařům v Ostravě toto. Každé ráno v panelaku majzni tchyňu po čumaku.
2: Na zdraví. Já vám jenom jdu říct, že z vás tady dýchá taková opravdu vánoční pohoda. Já mám strašně rád vánoční svátky, protože na rozdíl od mdeže, kdy potom tátové jsou 14 dní nezvěstní, tak to jsou takový magnetický svátky, bych řekl. Všichni se stahují, i když na poslední chvilku třeba k tomu rodinnému stolu. Já jsem přitom zažil několikrý Vánoce mimo domov. Jednou na vojně. Jednou s Otíkem Lackovičem jsme dělali nějakou opravu v televizi a zůstali jsme sami jako prsty v té Praze. A tak nám to nepřišlo, ale potom najednou ty ulice se vyprazdňují, najednou některé ty okna se začínají rozsvětlovat, to je rozsvítí vánoční stromeček, a my jsme tak pomalinku chřadli a chřadli, pak jsme plakali a pak jsme se tvrdě pohádali, kdo má hodnější maminku. Tak jsme byli na měkou z toho. No, já jsem taky, loni jsem strávil Štědrý den, já jsem to věděl, pak jsem byl takový mírný, bezvědomý v nemocnici, takže po těch všech zkušenostech musím říct, že nejhezčí Vánoce jsou doma, ale vůbec nejpěknější Vánoce bývaly u babičky v Ivančicích. Protože naše babička dovedla dát těm Vánocům takovýho ducha. Já nevím, jestli znala básničku od Erbena, oj ty štědrý večer, ty tajemný svátku, což je komu dobrýho, neseš na památku, hospodáři štědrovku, krávám povíc, my jsme krávy neměli, takže to odpadlo tohle. Ale babička skutečně šla, jako díku vzdání prostě hodila něco zeleného králíčkům, koze, prasátku, pak do kurníku nemohla, babička měla přezváhu trochu, tak tam hodila kus vánočky, takže slepice se klepaly do rána v koutu, myslím, že tam je tchoř. Takže to byla spíš pomsta Číňanova. No a potom se babička vrátila a my jsme tenkrát se ještě, abych vám řekl pravdu, tak to byly takový společenský Vánoce, protože nás byla spousta. Ne u štědrovečerního stolu, tam bychom se vůbec nevešili, nás bylo třeba 30, 35. Ty rodiny měly spousty dětí. V domku, kde byla jenom kuchyň a světnice a síň. Ještě v podnicích se nepracovalo ani na dvě směny a my už jsme jedli na čtyři směny, pak jsme jedli do stalířů. Takže první jedli takový ty malí děti, to jsme seděli od půdy, od toho poklopu, na schodech až dolů. Tady jste měli polivku, tady vám vyseli nohy od bratrance, a tak to šlo až dolů. Tam stály ty už děti.

školou povinní bratranci, sestřenice, sestry a tak dále a čekali na talíře. Maminky byly třetí na řadě, tatínkové nijak na ty talíře nepospíchali, pač ty se postili od rána. Ty nám dělali na dvorku u kanálku takovou zvláštní žlutou klouzačku. No a my jsme jedli, já si pamatuju, že já jsem jednou jed a najednou se mě zdalo, byl jsem celý nervózní, aby jsme nepropasli Ježíška. A tak povídám, od toho jídla nezvonil Ježíšek a Jarek, který čekal na můj talíř, pane, kece je žer. Tak jsem ho hned, my jsme věřili na Ježíška tenkrát. Dokonce jsem měl bratrance, který do 35 let předstíral, že věří, že ty dárky dává Ježíšek, aby nám nemusel vůbec nic dát. My jsme jednou vzali do Kůlna, tam jsme ho mlátili rozporkou, že ty dárky dáváme, a on řekl, mě mou rivíru nevezmete, ale tam nedá vůbec nic na to. No bylo to krásné, já mám hezkou vzpomínku na jedný Vánoce, kdy jsem ve svých 7 letech získal přirozený odpor k alkoholu. To už jsem patřil mezi ty děti, které měli, byli až druhý na řadě na ty talíře, tak jsem stál u té stěny a teď se s tím nějak moc, já nevím, tam mňouskali s tím jídlem, takže mi byla dlouhá chvílka a šel jsem do kuchyně, že tam zbalím nějakou mandličku nebo nějakou rozinku. A teď jsem si všiml jedné věci. My jsme kredence měli, babička měla jen takový jako polici na talíři a na hrničky na ty. A tam stála decínka, normální decínka plná bílého vína. Už ta decínka byla nápadná, protože u nás se pije z koštovaček, u vás taky. Ono to má stejně deci, ale vypadá to skromněji. Už to lípěš 80, že jako prkno potom, ale to už je jedno, no. Tam stála ta decínka a teď já jsem byl jako dítě dost zvídavý. Bylo mě 7 let. Byl jsem v té kuchyni a tam jsem viděl tu netypickou decínku plnou bílého vína. A pak jsem byl, jak jsem říkal, zvídavej, tak jsem prostě na to koukal, řekl jsem si, komu pak to patří asi. Teď jsem viděl tatínkovi, všichni drží koštovačky, maminky měli tam, kde připravovali ten salát, dávali tam sardelku nebo smažili rybu a tak dále. A nikdo se toho nevšímá, ty skleníři. Vždycky někdo šel kolem, já jsem si říkal, to bude asi majitel zase ne. A teď já jsem byl i citově dost založený dítě. Mě začalo být ty skleničky lito, já jsem si pásil, to je jedna opuštěná tady. Nikdo tě nechce, nemá žádného majitele. A tak jsem jí zžel, že jsem dal pozor, když se nikdo nedíval, tak jsem jí hvízdnul. A je to zajímavý, pil jsem poprvé v životě, jak kradete, umíte to okamžitě na ex. Pam, pam. A to byl stolní volej. To bylo něco tak hrozného. A já myslím, že to je ale víno, že takhle hnusně chutná víno, pač se v 7 letech nemůžeš zeptat rodičů, jako co jsem to tady vypil za svýstvo. Pač to vybe ještě teď pod kredence, jako bych dostal pumelici od maminky. Takže já jsem si začal vážit opilců v naší rodině, pak jsem si říkal, co oni museli mít za svou vůli, že ten fuj tady pijou v takovém množství. No, takže já jsem až v 25 letech zjistil, jak vlastně chutná víno, ale už jsem se nikdy vinařem, ať z Jižní Moravy teda, nestal. No.

0: Milosti vás, pamatujte se, že jsme na přednášce. Přátelé, krušnohorci byli vyhlášení šprýmaři. O tom svědčí i celý jejich folklor. Z literatury je znám případ, kdy známá sběratelka lidové slovesnosti Božena Němcová přišla mezi krušnohorce. Božka Němcová o tom píše doslova. Krušnohorské pohádky nemohu bohužel ani při nejlepší vůli zařadit do Českého fondu národních pohádek, protože nevím, jak by působily na dětskou dušičku pohádky typu Okurka a sedm trpaslíků Borovičky, Čípková růženka, Opravilných 12 měsíčka, O chytrém ševci Baťovi, Princezna s červeným beďarem na čele, Čert a pankáča, Živá voda Becherovka, O vykloubeném Palečkovi, Zvířátka a Dněpropetrovští, nebo Císařovi nové slipy. Přátelé, tady by si nevybral ani Erben, píše Němcová, a ten měl údajně nějaký žaludek. Já bych vám pro začátek teda přečet jednu naši krušnohorskou pohádku. Vybral jsem takovou tu méně takovou tu ošklivější, spíš takovou jemnější pohádku, která se jmenuje O šípkové růžence. O šípkové růžence. Milé děti. Sklidníme se, parchantíci. Žili jednou jeden král a královna a ty neměli žádné děti. Jednou musel král služebně na 2 roky do ciziny, poslali ho tam na stáž, učit se tam vládnout. Tuším, že to bylo na Kubu. A když se vrátil, zjistil, že se mu právě narodila roztomilá dceruška. Ani se tomu nedivil, vzal si provaz a šel se do lesa oběsit. Stoup si na špalek, v oprátku kolem krku a přemýšlel, co dál. V tom šla okolo hodná babička a povídá mu, no co, neblázni, dyk to dítě za to nemůže, ne. Máš pravdu, babičko, řekl král. A jak chtěl slézt, smekla se mu noha a už se houpal. Je smula, co děti. Babička, protože byla hodná, se mu pověsila na nohy, aby zkrátila jeho utrpení. Babice u nich ve vsi říkali Midlářová. Nikdo neví proč. Pak to šla babka všecko vykecat na zámek. Místo odměny však vyhnali a snížili o 50 důchod. Tomu se říká valorizace, děti. Tak je tedy proklela. Počkej, až bude růžence 16. Tak něco zažiješ, řekla babka na rozloučenou královně. Růženka, tady musím, přátelé, na chvilku zastavit. Růženka, to bylo její křestní jméno. Ona bohužel chudinka neměla příjmení, protože ani královna matka nemohla s určitostí určit otce. To se tak někdy stává i v lepších rodinách. A zlomyslní dvořané kvůli tomu růžence říkali Mejdanová směska. Prosím vás, tak uklidněte se. Chudák holka nemá jméno a vy se můžete strhat. Růženka bude mi říkat Směsková. Bylo čiperné děvče. A tak se nelze divit, že ve 14 letech jí maminka dala na převýchovu do penzinátu v Kostomletech. Co růža ještě neuměla, tak se tady pěkně doučila. Mladá děvčátka zde převychovávali prací a proto holky chodily trhat šípky, aby v lékárnách alespoň něco levného bylo. Růža si část šípku nechávala a dělala z něj šípkový víno. Proto se jí také mezi holkama říkalo Šípková. V 16 letech, přátelé, utekla Růženka z ústavu a rovnou, to je náhoda, rovnou do hotelu Pup v Karlových Varech. Zrovna tam byl jeden princ z Rakouska se svým koněm, který se jmenoval Mercedes-Benz Turbo Diesel. Princ koupil Růžence držkovou polívku a 2 housky a ta se do něj, milé děti, úplně zblbla. V noci se pak prokletí hodné babičky vyplnilo a Růženka princovi sekla hodinky a prkenici. Odjela potom do Prahy a po pěkném flámu usnula před Alhambrou, kde jí probudil překrásný příslušník policie, který políbil pendrekem. A tak, milé děti, jestli ještě nepustili, tak sedí Růženka dodnes. Historie Krušnohorců. Kmen Krušnohorců, přátelé, sídlil původně v oblasti Jadranu, zhruba mezi Splitem a Dubrovníkem. Na rozdíl od svých nejbližších příbuzných kmene Černohorců, žijících spokojně v nehostinné a skalnaté Černé hoře, se Krušnohorcům zdálo podnebí Jadranu příliš krušné. Proto využili Krušňáci v 5. století vpádu Hunů, kteří vedení Atilou, zvaným Bič Boží, zaplavili Evropu. Krušnohorci, věrní vždy své zásadě, pomáhají vždycky silnějšímu, se tentokrát spletli a pomohli Hunům, kteří byli zničeni římskými legiemi v bitvě na katalánských polích. Ke cti Krušňáku třeba dodat, že pomáhali Hunům přesně 10 minut, než zjistili, že je všecko obráceně. Vojevůdce Krušňáků Venda stačil sice ještě zavelet bítě Hunou, ale už bylo pozdě. Vítězní Římané Krušnohorce vyhnali a místo slíbených Alp, které chtěli obsadit na vztek Černohorcům, obdrželi Krušnohorci neznámé hory na severu slovanských Čech. A tak vedení praotcem Krušinou vystoupili až na památnou horu Klínovec, kde praotec řekl doslova: vidím zemi, Kristova noho. A pak ho trefil šlak. Na jeho počest byly hory nazvané Krušné. Vojevůdce Krušnohorců Venda zde pak také se svým oblíbencem bohatýrem Jendou založili první krušnohorskou osadu, nazvanou příznačně Teplice. Dodneska nikdo neví proč. Jinak, přátelé, do historie Českého království zasáhli Krušnohorci několikrát. Například franský kupec Sámo, sjednotitel Slovanů, o nich řekl památné slovo pakáš. A to poté, kdy Slovanský svaz hrdině odolával nájezdu Avarů a zároveň současně s tím otevřeli Krušnohorci první maďarské gymnázium na území Čech. Krušnohorci se vyznamenali v dějinách ještě několikrát. Například v bitvě na Bílé hoře stál pluk Krušnohorců bok po boku s udatnými Moravany u letohrádku Hvězda. Když však Krušnohorci uviděli přesilu císařských vojsk, chytli se Krušnohorci za ruce, utvořili kolo a za zpěvu písně Na Bílé hoře sedláček oře předstírali, že začali zimní orbu. O jejich charakteru, přátelé, svědčí také fakt, že když v roce 1740 pořádal Koniáš veřejné pálení evangelických knih a celá česká kulturní veřejnost protestovala, jedině Krušnohorci poslali láhev petroleje a 2 otypky slámy. Přátelé, tato pohádka patří mezi ty smutnější. Prosím, abyste se tak podle toho chovali. Není zde žádného důvodu k veselí, slečno. Je třeba plakat nad osudem některých lidí. O Popelce. Milé děti. Byla jednou jedna rodina a ty neměli tatínka. A neměli ani maminku. A ani žádné děti. To je familie, co? To je radost. Ty když přijdou na návštěvu, nikdo. Přátelé, za to vedle nich žila familie, hamba mluvit. Těch bylo jako psů. Máma, táta a 10 dcer. Zajímavé je, že holky byly navzájem nevlastní. Otec, kterému se říkalo u nich ve vsi oživlá pípa, měl z prvního manželství 1 dceru a matka, které se říkalo šlapací Pepka, měla 9 dcer, které se jmenovaly Lorchen, Zoja, Sinegurd, Aranka, Asunta, Vankli, Jamila, Očipuč a Šukýla. Tatínkově srdce se říkalo Popelka, protože nedala cigáro z ruky. Ze všech dcer, milé děti, abyste se nestrhli, pracovala jediná Očipuč, jejíž tatínek pocházel z čečensko-ingušské oblasti, protože jakoby tatínkovi z oka vypadla. Ostatní holky neměly stabilní zaměstnání a většinou vypomáhaly v oživení valutového trhu v Praze. Jednou odjel tatík na burzu a řekl dcerám, co vám mám přivést, milé děti. Holky většinou chtěly hadry a šminky, jenom Popelka řekla skromně, tatínku, přines mi to, co tě cvrnkne první do nosu. Otec na burze nakoupil a pro Popelku pořád nic. Až najednou ho do nosu cvrnkla typická vůně oříšků. I přivezl Popelce 3 litry ořechovky. Holky se jí smály, ale Popelka byla spokojená. Však se bude hodit, říkávala, a taky, že jo. Jednou pořádal jeden slušný chlapec ze starostrukturní rodiny večírek, na kterém byl i naftový magnát princ Abu Šklíbí El Šarja ibn Čučo. Děvčátka na večírku pila bols a vizoury, jenom Popelka skromně popíjela svoji ořechovici. Když pak děvčata splnila svoji občanskou povinnost vůči přítomným na mejdanu, odebrala se k ránu domů. Druhý den Abu Šklíbí hořekoval, protože nemohl zapomenout na typickou vůni ořechovice. Já chtěla sehnat tu holku, co já cítila ten zvláštní smrádek. Tu já chtěla si odvést ukázat tatínek emír do Šarja. Hořekoval Abu. Všichni pasáci v Praze mu vodili holky, různě navoněné Diorem, Poissonem, Ninou Ricci, Rafaelem a tak dále, ale princ vždycky jenom čuchnul a řekl fuj. To není ono. I Popelčiny ségry přišly navoněné Pitralonem, ale prince neoblafli, až pomohla náhoda. Jednou v noci se princ vracel z flámu a v Perlovce najednou ucítil typickou vůni ořechovice. Byla to Popelka, která tam byla na šichtě. Princ jí popad a už je nikdo nikdy neviděl. Po Popelce jakoby se zem slehla. Až naši montéři, kteří se vraceli z Emirátu Šarja, vyprávěli, že slyšeli zpívat děti z Bambini di Harem podivnou písničku, která zněla asi jako Epa ty páčku i z doma. Krušnohorci a náboženství. Krušnohorci bývali odjakživa přátelé zarputilí pohané. Zatímco již skoro celé Čechy byly křesťanské, jedině Krušnohorci a polapští Slované grilovali jednoho misionáře za druhým. Posvátné zvíře přátelé u nich byla koza. Koza, to je totiž symbolem nejen krásy, velikosti, ale ku podivu i tvrdosti. Nejednou se, přátelé, stala koza původcem a symbolem třeba různých povstání. Například Dalibor z Kozojet vedl povstání sedláků. Jan Hus kázal na kozím hrádku. Na Donu povstali kozáci. A na Sicílii bojuje už po staletí Cosa Nostra. V období matriarchátu došlo k pokusu změnit uctívané božstvo. Kozy se nezdály vhodné za jiné pietní zvíře. Byly pokusy například uctívat krávu, ale to se již ozvaly i indické kmeny, které okamžitě poslali protestní poselstvo z kmene Lulu a Rómů. Toto poselstvo, čítajíce několik tisíc osob, se pak natrvalo usadilo na našem území a postupně penetrovalo, neboli česky proniklo, bohužel do celé Evropy. Těsně po přechodu matriarchátu v patriarchát, asi 3 dny poté, bylo staré božstvo kozí božstvo zrušeno a zaveden jednotný bůh nazvaný Denatur. Na jeho počest se pak pálila kořálka. V té době se také, přátelé, v Krušných horách rozmáhá sektářství. V oblasti Oseka působil například malý zen buddhistický kroužek, který pěstoval sport podobný karate. Tento sport se jmenoval karadu. Zatímco karate znamená přeloženo prázdná ruka, tak karadu znamená prázdná hlava. Mistři tohoto sportu užívali k úderům do nepřítele svoji hlavu. Tato sekta postupně bohužel zanikla, neboť její členové se postupně umlátili sami. Jejich sportovní oddíl, nazvaný Berany Berany Duc, totiž zorganizoval akci Dej mi hlavy dohromady, ovšem s 50-metrovým rozběhem. A bylo po buddhismu. Čert a pankáča. Milé děti, byla jednou jedna vesnička, která se původně jmenovala Hrdlička, posléze Hermann Geringdorf, potom Švermovo a nakonec zase Hrdlička. Byla to idylická vesnička a občané dělali čest jejímu jménu. Tichou návsí se linul z místního rozhlasu hlas Jirky Kučírka, zástupce Junáka, dříve ZOSSM, který zval mladé pány a dívky, dříve svazáky, do Eros centra, dříve síně revolučních tradic. Zval je na diskomaraton se striptýzem, dříve na plenárku. Prostě idylka. Na zápraží s nedopitým láhváčem v ruce seděla i Kateřina Housková, zvaná Pankáča. Prohrábla si zeleno-červený kokrhel, urovnala si i sichrhajcku v uchu a naklonila se ke kámošce Boženě. Hele, Božka, nebuď vůl jako kráva. Půjdem večer na dýzu, povídá. Je to maraton v oprachy, vole. Vyděláme nějaký šrouby. Božka, jejíž vyholená hlava, naleštěná sidolem, házela prasátka, celýně otočila v kouc. To je tutovka, ty vado. Půjdem. Mají tam být dneska skýni z Teplic a cigáni z Mostu. To bude čoro. Ale na maraton kašlu. To si radši nějaký prachy vyšlápnu na trase. A tak večer byla naše děvčata na parketu jako doma. Pojďte si hodit hrbem. Lákala jemně tanečníky Pankáča. Ale nikdo s ní nešel, protože při tanci s ní, přátelé, šlo o kejhák. Tancovala bych i s čertem, blbečkové. Povídá Pankáča, když už odpad čtvrtej srap. V tom se objevil ve dveřích. Černé jako uhel. Než se skýni zpamatovali, aby ho utloukli, už ho Pankáča popadla a rozjela to po parketu. Černý vrah s ní tančil až do ranního kuropění. Ráno popad prachy za maraton, popad Pankáču a zmizeli, jako by se do pekla propadli. To byl čert, napsala Mladá fronta Dnes. Ale kde pak? Asi za čtvrt roku přišla čumkarta od nějaké Katrin z Havany. Psala. Jsem v opravdovém pekle. Nebyl to bohužel čert, ale Kubánec Jiménez Mario Fernández. Krušnohorci a společnost. Krušnohorská společnost byla, přátelé, postavena na základech takzvaného raného socialismu, který se bohužel později rozvinul. Do té doby žili Krušnohorci v naprosté pohodě. Ranný socialismus má stejné výhody jako raná zelenina. Je prostě čerstvý a osvěžující. Teprve později začíná jaksi zahnívat. Krušnohorci v té době uznávali pouze dvě strany. Malou a velkou. Každý Krušnohorec musel v podstatě na obě a tím byl pak de facto zrušen monopol jedné strany jednou provždy. Ke změnám v krušnohorské společnosti docházelo zřídka. Slova revoluce se přímo bály. Nechte to plynout, říkávali starší. A měli pravdu. Vždycky to nějak dopadlo. Jednou jeden z nich vymyslel pojem sametová revoluce. Má to tu výhodu, řekl, že neteče krev. A byl to velký lidumil. A měl, přátelé, pravdu. Když ho likvidovali, tak ho udusili právě sametovým polštářem. Neprolili ani kapku krve. V čele krušnohorské společnosti stál náčelník, který byl demokraticky volen z pěti kandidátů tím způsobem, že každý z nich dostal kij a byli zavřeni do místnosti, kde byla tma. Takový náčelník byl pak ovšem okamžitě obviněn z násilného převzetí moci a okamžitě odsouzen k smrti. Zajímavé je, že ještě než byl popraven, mohl udělit i amnestii, která se bohužel nestahovala na zneužití pravomoci úředního činitele. Tudíž ne na něj. Jinak většinou panovalo všude všeobecné bezvládí a každý si dělal, co chtěl. To byly takzvané krušnohorské zlaté časy. My je máme teď. Další oddíl jsme věnovali, přátelé, krušnohorskému bydlení, stolování a tak dále, a tak dále. Krušnohorci a bydlení. Základem bydlení krušnohorců, přátelé, byla hospoda. V ní bydleli všichni muži z vesnice. To mělo řadu výhod. Odpadlo tím dnes tolikrát kritizované a v některých manželstvích obligátní mámo, jdu do hospody. Kam by krušnohorský manžíle chodil, když už tam byl? Ženy a děti bydleli ve stanech většinou přímo na polích, aby to měli blíž do práce. Škoda, že se tento krásný zvyk neudržel do dnešní doby. Krušnohorské bydlení mělo totiž několik výhod. Ubyla rozvodovost a rovněž pozdní příchody na pracoviště byly výjimkou. Krušnohorci a oblékání. Speciální kroj, pro které byly charakteristické dvě malé bílé kozičky, měly ženy i muži stejný. Navíc ženy musely nosit i šavly. To pro případ, kdyby vesnici napadl nepřítel. Je to logické. Napadl nejdříve ženy, domnívajíce se správně, že jsou to podle výzbroje muži. Muži se pak rychle mohli v hospodě sformovat k hromadnému útěku. A zachránit tak gro kmene. Tento způsob obrany se nám jeví z dnešního hlediska velice moderní a účinný. Kdo uteče, ten vyhraje. To bylo základní bojové heslo krušnohorců. Dále je zajímavé, že krušnohorci nepoužívali při veřejném koupání žádné plavky a byli tak v podstatě zakladatelé nudismu u nás. V zimě zase krušnohorci nepoužívali čepice. Neznali je vůbec. Místo toho nosili muži na hlavách v třeskutých mrazech jakási malá kamínka na uhlí. Když byl mráz, rozdělali v kamínkách oheň a hned jim bylo teplo. Bohužel se někdy stávalo, že kamínka hřála přes příliš a řada mužů byla tudíž lehce přihřátých. Populárním oblečením do třeskutých zim byly takzvané dvojkožichy, někdy i trojkožichy. V praxi to znamenalo, že muž a žena si vlezli do jednoho poněkud širšího kožichu a nacvičenou, koordinovanou, synchronizovanou chůzí se pohybovali venku. Když byly zimy dlouhé a studené, byla potom na podzim větší porodnost. Proč? To je dodnes předmětem bádání mnoha sociologů a demografů. Princezna s červeným beďarem na čele. V jednom malém království na Dunaji, milé děti, žila princezna, která se jmenovala Zuzana Pupínková. Měla jednu vadu, nechtěla se vdávat. Odmítla všechny ženichy urozené, ale i ty různé neurozené podruhy, slobodníky, ba i kováče. Jednou za ní přijel na námluvy maďarský princ Mikloš se svojí uherskou jízdou. Ale Zuzana jej odmítla slovy, fuj, nesnáším Uhry. Taky tedy Mikloš proklel a odjel. Když se princezna ráno probudila, měla na tváři samé Uhry, samé pupínky. Och, ten Mikloš, plakala princezna, to byl ale veliký beťár. Od té doby se, přátelé, také někdy říká Uhříkům beďar. Všichni lékaři se pokoušeli princezně akné vyléčit, ale nepomohli jí ani 4týdenní lázeňský pobyt v erotickém salonu. Když to viděl král Vlado I. velkohubý, Rozhodl, že ten, kdo princeznu vyléčí, dostane půl království, hlavně tu část Gabčíkovo nad Mároš. I ze všech stran se sjížděli princové, někdy i navzájem. Pardon. Někdy i navzájem se mezi sebou poprali. Ale nepomohl nikdo. Nepomohl ani známý léčitel Kašpárkovský, který přijížděl právě z Čech, kde pomohl hodně lidem, hlavně od jejich úspor. Princezna ještě k tomu navíc chytla štěnice, který někdo namontoval v celém bytě. I přicházeli princové pomoci, ale pořád nic. Tak zkrachovali i princové František V., Rudolf III., Jindřich VIII., až přišel princ Stanislav IX. Přišel, dal si jednoho malýho rumla a bylo mu to jasný. Jedním hmatem vymáčknul největší uhřík na princeznině čele a ejhle mikrofon Tesla byl na světě. Král Vlado I. okamžitě rozhodl vyšetřit, kdo jí to tam namontoval. Nejvíce podezřelí princové Jan a Ivan z Černé Gory byli uvrženi do podzemní kopky, kde je spolu s potkany přivítala i Lasica Zatinský. Princezna se poté odstěhovala do Čech, kde se o ní ucházel princ Ota II. Zvaný Černý. Otík si princeznu Zuzanu vzal, a co více, pojal jí za choť do ryti. Pardon, pojal jí za choť. Tečka. Do ryti zvolal zhrzený Vlado I. A Gabčíkovo by tu nechali. Ale to už, přátelé, a to je smutné, maďarská jízda překročila Dunaj. Princezna zatím v Čechách založila estrádní skupinu a s pořadem To bylo Slovensko jezdí po vlastech českých dodnes. Krušnohorské hospodaření. Zhruba v polovině 6. století se Krušnohorci dostali, přátelé, čirou náhodou do hospodářských potíží. Tehdy se rozhodli k radikální změně celého hospodářského mechanismu. V první řadě se rozhodli skoncovat s pěstováním citronů a banánů v Krušných horách, které se bohužel ukázalo jako naprosto blbý. Pro pořádek je třeba podotknout, že Krušnohorci pěstovali banány a citrony v Krušných horách na základě dlouhodobého plánu, který byl vypracován v dobách, když žili na pobřeží Jadranu. Celokmenová plánovací komise, která to měla na svědomí, se přesunula z části do výroby a z části do vězení. Co dál? Protože už ani tenkrát nebyly burské oříšky, rozhodli se Krušnohorci pro jejich pěstování. Když nadešel čas sklizně, vydali se na pole za zpěvu písničky Hej ho, hej ho, nač chodit do války, je lepší sedět doma a louskat buráky. Když tam došli a rozhlédli se, hlavní agronom kmene řekl památnou větu. No co? No nic. Musíme hod zase na Germány! A Krušnohorci vyrazili vyplundrovat germánský kmen lužických Srbů, kteří jim to potom pěkně oplatili. A tato řevnivost, přátelé, přetrvává staletí. Inu sousedi. Krušnohorcům nevyšel ani jejich poslední experiment, totiž skřížit blechy s bramborama a vypěstovat tak originální brambory, které se sami škrábou. Pomůže nám jenom půjčka, rozhodla rada starších, a proto bylo vypraveno velké poselstvo do sousedních zemí. Část poselstva odjela do Turecka, protože model takzvaného tureckého hospodářství byl již znám v celé Evropě a u nás se udržel v podstatě dodnes. Druhá část poselstva odjela s bohatými dary půjčit si peníze do Polska. Vrátili se za týden v trenýrkách. Nakonec si Krušnohorci uvědomili, že základ stravy je živočišná výroba. Rozhodli se proto pěstovat vlaštovky na maso. A dali se do práce. Všude se zakládala vlaštovčí hnízda a tak bylo brzo všude vidět i posedávat hejna tlustých vlaštovek. Datum odchytu vypasených vlaštoviček byl stanoven na 15. září. 14. září v podvečer se vlaštovky zvedly, zakroužily nad Krušníma horama a byly v čudu. Odletěli totiž, jako každoročně, do teplých krajin, a to přímo do Afriky. A to byla, přátelé, vůbec první pomoc rozvojím zemím v dějinách! Krušnohorci a ženy. Krušnohorci si na rozdíl od ostatních slovanských kmenů ženy vážili. V každé vsi byla uprostřed váha, na které každý večer žensky převažovali. Poznali tak podle váhy, jak která ten den pracovala na poli. Když přibrala, bylo zle. Krušnohorci pěstovali mnoho ženství. Každý z nich musel mít tolik žen, aby ho bez problémů uživili. Ovšem, bohužel, i krušnohorské ženy měly svá práva, byla uzákoněna v takzvaném knedlíkovém kodexu. Tak například, krušnohorské ženy nesměly mezi 2. a 4. hodinou raní nosit těžší břemena než 200 kilogramů. Dále, nesměly dělat víc než 10 šestnáctek za sebou. Tady je taková poznámka, tu jsem nepochopil. Muži mohli udělat 10 šestnáctek za sebou. To do dneška, přátelé, nikdo nevysvětlil. Tady ne. Žena v jiném stavu nesměla již od 7. měsíce pracovat v kamenolomu. Jednou ročně mohly ženy oslavit svůj svátek, takzvaný Den matek. Tento svátek mohly oslavit prací. Krušnohorská žena nemusela na veřejnosti nosit závoj, ale mohla ho nahradit podle vlastního uvážení, buď to proutěným košíkem, nebo svářeckou kuklou. Tohle to je obzvláště pěkné. Krušnohorská vdova měla právo, ba co více povinnost, následovat svého muže do nebe. O nevěře ženy rozhodoval spravedlivý takzvaný boží soud. Byla dána do klece k medvědovi, který týden nežral. Když ho zaškrtila, byla uznána za nevinnou. A tohle je velice výhodné. Muž nesměl ženy vypudit bez řádného rozvodového řízení. Rozvodové řízení probíhalo tak, že muž přetáhl ženu bičem a řekl: táhni, mrcho. Přátelé, každá krušnohorská žena měla také právo jedenkrát ročně na splnění manželské povinnosti. Když to nešlo, měla právo požadovat tuto kratochvíli od obce. Krušnohorci a hudba. Krušnohorci, přátelé, kladli hlavně veliký význam na hudební výchovu mládeže. Již malým dětem byla vštěpována myšlenka: koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A jednu, přátelé, krušnohorskou písničku si teďka zaspíváme my tady spolu. Vy mi budete dělat orchestr. Prosil bych zkoušku orchestru, prosím, teď. Ano, ano, má to atmosféru. Prosil bych ty basy veseleji. Ano, přátelé, to je ono. Tak přátelé, nyní ta píseň na ostro. Připravte se, přátelé, já vám to odpočítám na 3. Tudy cesta nevede k mému srdečku, ponechte si, paň mámo, vaši dcerečku. Dejte se s ní vyfotit s káčou hubatou, já mám holku z úřenáctví pěkně buclatou. A tram tady, a tram tarari, ria, tram tara, tram ta ria, tram tara, tram tara, hop! Tudy cesta nevede k mému srdečku. To už tady jednou bylo. Přátelé, já si se přijdou. No nevadí, nevadí, no. I solistovi se to stane, zpíváme dál, nenecháme se zbláznit, zpívejte, ano. No jo, já vás slyším gusta, gusta, že? A nechte si jí, pan tatínku, vyspat v muzeu. Ta holka je podobná, ale komu? Mickey Mousemu. Protivná je jak činže za 3 měsíce. Chytrá je jak slepice, hrom do čepice. Neustáváme, tramtary a tramtara, bojujem. Přátelé, pokračujte. Píseň je dlouhá. Teď přijde refrém. Tramtaria, tramtara, traria, rara, tramtaria, tramtara, rararia. A tudy cesta nevede k mému srdečku, jen si pěkně ponechte tu vaši herečku. Já mám holku krev a mlíko, pěkně z vesnice, má prouhatý peřiny na knížce tisíce. A všichni tramtaria, tramtara, trara. Skvělé! Krušnohorci a svátky. Krušnohorci byli přátelé veselí lidé. Slavili proto kdeco. Krušnohorci slavili zhruba 364 svátků ročně. To v praxi znamená, že pouze jeden den byl pracovní. Nejhorší ovšem na tom byl fakt, že se tento pracovní den nedal napracovat. Nebylo kdy. Některé krušnohorské svátky slavíme i my. Tak například, krušnohorci slavili den dělostřelectva. Slavit se začalo už v poledne, kdy se podával slavnostní oběd, dušený hrách s fazolovou a čočkovou oblohou. Říkalo se tomu dělostřelecká příprava. Kronikáři bohužel nezachytili, jak oslavy pokračovaly, a tak se jenom můžeme domnívat, že byly veselé a bouřlivé. Krušnohorci zajímavě slavili také den dětí. Všichni museli jít spát už 5 hodin odpoledne. Muži a ženy pěkně pohromadě. Navoněli se, vysprchovali se. A hurá! Po 9 měsících oslavy pokračovaly. Zajímavě se slavil u krušnohorců také den myslivosti. Ten den každý od rána přemýšlel a ten, kdo něco vymyslel, dostal titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec, a to tomu krušnohorci, který vymyslel myslivce Tekutýho. Na Velikonoce odcházeli krušnohorci koledovat do ostatních slovanských vesnic v plné zbroji. Jako pomlásky používali okované cepy. Ti, kteří si vykonali kuřata, byli takzvaní kuřáci. Těm, co si vykonali čuníky, se zase říkalo čuňáci. Zajímavé je, že těm, kteří si vykonali husy, se říkalo husáci. Tento svátek byl začátkem 70. let našeho století zrušen. 30. dubna, zatímco ostatní slovanské kmeny pálili čarodějnice, krušnohorci si pěkně pálili žáhu. A pálili za pomocí vína, láku, vodokurek a hlavně feferonek. Takže je potom pálil jícen, hltan, žáha, slezina, játra, žaludek, ledviny, tenké střevo, husté střevo. A ze všeho nejvíce je pálila... slinivka, přátelé. O perníkové chaloupce. Milé děti, byla jednou jedna chaloupka uprostřed lesa a tý se říkalo Perníková. Žili v ní bába s dětkem a ty prodávali dětem perník. Dávku za 1000 korun. Perník! Vařili bába s dětkem většinou ze solutonu a rohypnolu. Podle starého receptu, který si dědek přivezl z vojny, ještě když byl u Wehrmachtu. Jednou utekli z ústavu pro mladistvé feťáci Jeníček s dvěma Maruškama. Jedna Maruška byla živá a druhá sušená v pytli. Když pak vykouřili Mariánku v pytli a neměli už ani Floka, tak si alespoň sedli na lavice v parku před sechezou Lovosice a za chvíli byli zuhlený, jak zákon káže. Jejich štěstí ale netrvalo dlouho. Omylem totiž zaslechli v televizi projev ministra životního prostředí, který jim tajemně sdělil, že severní Čechy už nesmrdí. Kromě Lipkovic, které je třeba zbourat. A severní Čechy budou prohlášeny za lázeňskou oblast. I uvěřili a odebrali se do lesa zemřít na otravu kyslíkem. Náhodou přitom narazili na chaloupku s perníkem. Bába a dědek se sirotku ujali a každý den jim píchli jednu dávku perníku. Jeníček za to musel převádět přes hranice Indiány, a to hlavně pak indiánské kmeny Rumunů, Číňanů a Kurdů, tedy kmeny, o kterých se Karlu Májovi ani nesnilo. Marušku zase odvedla bába na silnici k Dubí, kde měla známého Andrzenova pasáčka Dežího Ďurku. Brzy se však přátelé o tomto nekalém podnikání dozvěděli i pánové Rumílek a Fendrich Murka, kteří nařídili policejnímu prezidentovi Novotnému, aby je zlikvidoval. Ten na ně chtěl poslat slavné želví ninji, Donatella, Rafaela, Leonarda a Michelangela, ale ministr Dlouhý rozhodl, že v rámci Checkmate provede celou akci Česká rychlá rota, takzvaných tchořích ninžů, ve složení Aleš, Myslbek, Lada a Mánes. Celá akce byla pečlivě připravena a utajena tak, že zločinci se o ní dozvěděli z Mladé fronty Dnes už 14 dní předem. Během akce byl pak dům nalezen bohužel prázdný a tak policie alespoň zatkla hajnýho Kracíka, který byl se svojí flaškou rumu náhodou v lese. A protože to bylo v zimě, za chvilku dorazila na běžkách i celá naše vláda. Jsem nepochopil tohle vtipa, no to je jedno. Chaloupku mezi tím přátelé obsadilo 6 medvědů s Cibulkou. Cibulka, když je uviděl, vystrčil z okna svou střepatou hlavu ostříhanou na Havla a zařval. Všichni jste hovada a prasata. Přátelé, a jak dopadla naše povedená Štveřice? Bába s dětkem Jeníčka a Mařenku prodala na náhradní díly do Itálie. Pak si vyzvedli svoje tuční konta a v rámci malé privatizace koupili hotel Jestřáb, penzion Klára, obchodní dům Prior a nádraží Praha Holešovice. A tak bylo zlo po zásluze potrestáno.
1: U nás je taková, ne u nás, ve světě je taková tradice komických dvojic, komediálních dvojic, jo. Voskovec a Verich a Šimek Grossman, Jirka Suchý, Jirka Šlitr, řada takových dvojic. A zajímavý, že když vytvoříš dvojici s někým, tak si vás lidi pletou. Do dneška lidi nevědí, které je Laurel a které Hardy. Tají se. Protože
2: to je pravda, pane Kopecký. No.
1: Teď si mě nahrál na smeč. Já jsem hrál jednu dobu s Milošem Kopeckým divadlo, tedy divadlo, no hráli jsme spolu a lidi si nás pletli. A my jsme hráli v Českých Budějovicích a tam o přestávce jsem stál s hercem a před zadním vchodem do divadla venku na chodníku a povídali jsme si. A já jim vyprávěl, jak si mě pletou lidi s Kopeckým. Jo. A oni se smáli a říkali, že si vymýšlíte, vás si přece nemůžou plést, to je blbost a to je vymysl. Nevěřili. A přišla holčička, asi 16 leta, s programem z toho představení. Že? Tak jsem se jí podepsal, říkal jsem, a já vám ještě udělám šipku k sobě na fotografii, abyste věděla, který jsem já. A ona říkala, prosím vás, to přece vím, to je samozřejmě, to nemusíte. Tak. A je tu ještě někde pan Horníček? Takže Budějovi čtyřci pochopili, že mám pravdu a že skutečně to jsou dvojice, které opravdu lidi si pletou. ale nejhorší, když si pletou někoho s někým, s kým třeba nehraje. Já jsem v Bratislavě, tamhle s Julou Setinským jsme byli na centrálním trhovisku, taky kde jinde, že jo, s Milanem, a tam přišla dívka, prodavačka květin a dala mi růži. Já jí říkám, to je pro mě, a ona říká, ano, my vás tu máme velice rádi, pane Štercu. A tak jsem tu růži vzal, Jardovi jsem ji nedal, samozřejmě, nechal jsem si. A u nás za rohem jsem projížděl takovou ulici, kde je taková blbá cedule, že od pondělí do pátku, od 7 do 17 se nesmí projíždět. No kravina, já tam bydlím přes 20 let a to ignoruju, že? A zastavil mě pomocník VB, ne příslušník, pomocník. A říkal, co tady děláte, pane řidiči? Já říkám, no projíždím na tu třídu vedle. A on říkal, to se nesmí od pondělí do pátku. A říkám, vidíte, já tady vidím takový letá, nevím to. Tak co budeme dělat? A on takhle na mě kouk do toho okýnka a povídá, no, že jste to vy, pane Štercu, jděte dál. Tak to bylo po druhý. A v Klatovech jsem přišel do hotelu na oběd a tam seděl pán, říkal, ježiš, co tady děláte? Já říkám, hraju tady večer, pojďte sem a dejte nám láhev červeného vína, hned obědnul víno a tohle a to. Musíte přijít mezi nás, když jsem byl přece přijat mezi pitomce. Já říkám, no přijat, zařazen často, ale přijat. Pak jsem ukázal, že to je stolní společnost pitomců. Říkal, když jsme vás slavnostně přijímali, a protože já už si nepamatuju nic, tak jsem říkal, jo, já vím, to bylo hezký tenkrát. Ano. A on říkal, tak přijďte večer po divadle k nám na Richtu a já svolám všechny pitomce a sedneme si. Tak já tam šel, přišel jsem tam a tam stál ten vedoucí z jeho paní. Hluboce se klaněli oba dva a ta paní říkala, prosím vás, nezlobte se, můj muž si váš spletl se Štercem. Či třetí omyl s Jardou Štercem. Či když si pletou dvojici, tak to chápu. Ale já to beru, protože mám Štercla rád a nesmírně si ho vážím a miluju ho jako herce, hlavně jako člověka, který je nesmírně inteligentní. Takže to beru. Ale jak tohle vznikne? To jsou takový ty dvojice jako Smoljak Svěrák. Taky jsem měl lidi tady. Prosím vás, který je Smoljak, který je Svěrák, jo? Tak taky jsem si na to musel trošku zvyknout. Který. To se plete lidem, já to chápu, to dvojice je vždycky dvojice. Když podívejte se, konečně máme tady živý doklad toho, kolikrát se mi lidi ptají, který je Lasica a který je Satínský. Kluci, já vás tady vítám, ahoj.
3: Hlas, který uslyšíte teď, patří bývalému členu našeho divadla Oldřichu Ungrovi. Starší posluchači budou ten hlas možná pamatovat z rozhlasových pořadů Meteor. Oldřich Unger tam fungoval jako redaktor a měl na starosti ptáky. Každé ráno pustil nějakého pěvce, kterého nahrál a jmenovalo se to Hlas pro tento den. A Olda Unger byl členem našeho divadla až do roku 77, pak podepsal chartu a rozhodl se, že emigruje. A to se mu po strastiplné cestě podařilo a dneska už dlouho žije ve Spojených státech, v Kalifornii, v městě Santa Ana s jedním N.
4: Touto ukázkou mu posíláme do Ameriky pozdrav.
5: Když Zimmermann po létech spatřil ve Vídni první němé filmy, byl unesen. Ihned navázal přátelství s Mojmírem Frídou, půdoznalcem, který z nejrůznějších součástí nalezených po půdách sestrojil první promítací přístroj. Spolu pak založili ve vídeňském prátru kultury a oddechu promítací společnost Vrchlický, neboť Frída byl mimo jiné básníkovým bratrancem. Budu citovat. Současný stav kinematografie je neuspokojivý. K tomuto závěru záhy dospěl Zimmermann jako kinolog. Střídání němých scén s dialogy v titulcích ho esteticky hluboce uráželo. To, co promítáme, je bastard, řekl jednou v návalu podrážděnosti Frídovi. Vyber si buď obraz, nebo titulky. Frída byl pro obraz, zatímco Zimmermann zvolil titulky. Oba přátelé, jak tušíte, se rozešli ve zlém, A společnou filmotéku si rozdělili tak, že Zimmermann vystříhal ze všech filmů všechna okénka z titulky a Friedovi ponechal zbytek. V Prátru vznikla dvě velmi svérázná kina. Možná, že vás překvapí, že Frieda se svými obrázky brzy zkrachoval. Obecenstvo se v ději bez titulků nedokázalo orientovat. Jinak se vedlo biografu Járy Zimmermanna. Abychom situaci pochopili, promítneme si za okamžik ukázku z jeho originálního repertoáru. Ale dříve bych vás přece jen rád seznámil se vzácným snímkem nazvaným Neodbitný detektiv. Ten se bohužel dochoval jen ve scénáři, a tak poprosím kolegy Čepelku, Svěráka a Smoljaka, kdyby byli tak laskavi, a pomohli mi s předvedením Zimmermannova titulkového scénáře Neodbitný detektiv. Volali jste mě, prosím?
6: Ne. Druhého dne.
5: Volali jste mě, prosím?
6: Ne. Dny plynuli.
5: Volali jste mě, prosím?
6: Ne. Po letech. Ne.
5: Ne, ještě. To se kazuje. Volali jste mě, prosím?
6: Ne.
5: Děkuji vám, pánové. Vy tady nic nemáte, pane kolego. Obecenstvo přijímalo tyto Zimmermannovy filmy se smíšenými pocity. Titulky byly vystřiženy převážně z českých kopií a tak si v Zimmermannově biografu přišla na své především česká menšina, vděčná za každé české slovo víc než za každý český obrázek. Ale Zimmermann si z finančních důvodů víc než za každý český obrázek.

0: Mistrovi se však přece jen podařilo vynést z plamenu jedno jediné dílo. Je to kriminální horor nazvaný Chtěla bych ženicha mladého s kučeravými vlasy. Ten si nyní promítneme.
1: Tak, pojďme raději jinam, třeba kápneme na neodborníka a bude to kratší.
2: To je dnes krásně, Toníčku.
3: No.
2: Tak pojď, co se tak vlečeš. Sedneme si tady třeba. Ano? Tady pod tím šípkem je chládeček.
3: No, hele, a proč si chceš porád sednout?
2: Bolí mě nohy, Toníčku. Sedni si, jo. Naši už stejně vědí, že spolu chodíme.
3: Ježišmarja, Majko, co oni na to?
2: No, tatínek se mně směje a maminka se zlobí.
3: Ježiš, já to vidím, že my se budeme muset rozejít.
2: Prosím tě, maminka se nezlobí, že spolu chodíme, ale že spolu chodíme jenom tak, rozumíš, jako jo a ne.
3: Co to je, jako jo a ne?
2: No, uznej, Antonine. Už spolu chodíme 3 roky a ty jsi mě ještě nedal ani pusu. No co já si mám o tom myslet?
3: Ano, teď mě znáš, já jsem takovej ostýchavej, víš. A stejně tě mám jinak děsně to.
2: No, děsně to, ale nikde to není vidět. Hej, jinej na tvým místě by.
3: Co by jinej?
2: No!
3: Majko, hele, že ty ještě jednoho máš kromě mě.
2: A kdyby?
3: Já bych s ním.
2: Podívej se na sebe.
3: No co?
2: Jsme tu sami. Sami, no.
3: No.
2: Ty tu stojíš jako Napoleon před Moskvou.
3: No jo, však on si taky na ní vylámal zuby.
2: Teď se to musí rozhodnout. Nebo si vemu Jardu Svačinovic. To je náhodou kluk jako hrom a ještě k tomu má skutra.
3: To je toho, já si šetřím na 63. A nebo na kejvačku.
2: To ti schvaluju, víš, ale rozkejvat se musíš teďka. Ne, nebo jdu domů.
3: Tak jo, pojď.
2: Sedni si, jo! Nebo jdu domů na věky.
3: Hele, Majko, co ty vlastně ode mě chceš?
2: Co můžu já, slušně vychovaná dívka, chtít? To musí mužka vědět, co chce.
3: Hele, a nemohla bys mě tak trochu poradit, víš? Mě stačí ťuknout.
2: Okej, víš co?
3: No.
2: Víš co? Zkusíme to tady podle tohohle románu, jo?
3: Ty máš knížku, to je fajn. Ukáž. Co to je? Dvě srdce v rákosí. Tak to ne, do rákosí mě nedostane. Já mám polobotky a regma.
2: Buď to sem, já to přednesu sama, protože to se musí s citem, víš? No. Byla vlahá, tichá noc.
3: No.
2: Sešli se v rákosí pod starou sosnou.
3: To je blbina, v rákosí nerostou sosny.
2: Usedli a hleděli do nebe plného zářivých hvězd. Pohledla na něho dlouhým sladkým pohledem. Opětoval jej. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby jí schvátil do náruče a zlíbal jej orosené oči.
3: Ale ona brečela?
2: No to víš, to ono jí to dojalo. A počkej, teďka to bude. Náhle vzdychla a přivinula se k němu celou svoji bytost. Jú to krásný, víš?
3: No, jde to.
2: Takže bychom to zkusili, ne?
3: No tak jo. No jo, ale když jsem už to ze začátku zapomněl.
2: Ne, víš co? Tak pojď po malinkých kousičkách od začátku, jo? No, tak. Byla vlahá, tichá noc, to nic není, to
3: je. Je 3:30 odpoledne.
2: Jako, rozumíš?
3: Jo. Hele, straka pout. Pojď sem.
2: Koukaj na ty straka pouty a dívej se mě do očí. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby jí schvátil do náruče a zlíbal jej orosené oči.
3: No jo, ale jak já poznám ten nestřežený okamžik?
2: Víš co, počkej chvilku, já ti řeknu, abys to nezbabral, až to bude, jo? No. Už! Co to děláš?
3: Schvacuju tě!

0: No a kde máš porosený oči?
1: Na to vedro to je až šáš.
0: Co je fakt?
1: Tak mě zlíbej zatím neporosený.
0: Co?
1: Víčka.
0: Ukáž. No a tak dál, jak to je dál? No.
1: Já už to nevydržím.
0: Co?
2: Ježíš, počkej, Majko, počkej. Ty to mě dělá, ty mě odusíš.
3: Co to nemůže být? Ježišna Maria, otečinko, udělal vám něco?
1: Právě že nic.
3: Joj.
1: Když on byl takovej nesmělej. No.
3: Takový jsou nejhorší. Podáte jim prst a máte rodinu.
4: A teď může přijít zase jedině klasické dílo Šimka a Grossmana. Tentokrát je s názvem Jak jsme převzali dům do společné péče nájemu. Náš dům, pěkný třípatrový, držel kapitalista chamtivec ve svých drátech hezky dlouho. Až nás to jednoho dne přestalo bavit a na národním výboru jsme ho řádně proprali, pokutu mu uložili a do maringotky kuchli ho vystěhovali. A žili jsme si dobře, ale v hloubi našeho domu, to jest v suterénu, bujel vřek. Tam žila domovnice Čujová, kapitalistova přisluhovačka. Když jsme si ji sabotérku přizvali do schůze, zasmála se sojičím smíchem a předsedu uličního výboru prohnala mokrým hadrem k půdě, že nanesl na holinách do domu bláto. Přirozeně to byla pomluva, protože předseda chodí bos i do divadla. Naše trpělivost snese hodně, ale když jsme poznali, že klipy členů SČSP pomazané něčím velmi ošklivým, má také na svědomí ona suterénní baba. Rozhodli jsme se jednat. Důvěrník nejprve, jak jsme se dohodli, ji pranířoval velmi jemně na nástěnce ve druhé etáži takto. Soudružko správcová, sdělujeme vám, že kdo nejde s námi, jde proti nám. Básník Oranice považoval důvěrníkův verš za příliš krotký a připsal proto pod něj azbukou. Bába Jága adin chuj, vybrosím jího zátra v hnuj. Jenomže na zítří našli občané básníka u půdičky tak pomazaného, že zcela zapomněl na úderný verš. I hned jsme zvolali novou schůzi, kterou vedl velmi chytrý propagandista Peška a ten vymyslel geniální návrh. Pozvali jsme domovnici do schůze, kde ji Peška objal a předal rudou standardu za zásluhy a odznak rovněž rudý, i když ne tak intenzivně, nejlepší pracovnice bloku. Doufá totiž propagandista šikovný, že babice zmodrá jak stýva a pukne vsteky. Stalo se však něco jiného. Čujová při doteku hebké látky praporečku zdíhla a slza dojetí jí spola zalila oko. Byla jsem slepá, soudruzi, zavila bolestně, ale ukázali jste mi, kde je mé místo. Pravda, buržuj zazobaný může mě omámit dary či medovou řečí, ale vy jste mi vlili do srdce novou mízu. Jsem jedna z vás, jsem proletářka, říkejte mi ano. Všichni jsme plakali. Propagandista Peška náhle povstal, nasál vzduchu a vyhrkl. Soudruzi, přiznám se, do dneška jsem nevěřil ve vítězství naší věci a písemným stykem s čínským rikšou tu Nungem zdržoval zadní brátka stále otevřený. Jakmile Ferda vstoupil do mraveniště, všechny lanušky... Rusín Berniev, emigrant, co žil v podkroví, vyndal z papachy lahvici vodky a jeho družka Tatiana ukázala, jak vysoko umí vyhodit nožku kozácká dcerka. Když byla zábava v nejlepším, pokynul předseda levicí a nastal čas usnesení. Pešku jadrný hlas duněl sklepení. My, občané domu číslo 663, přebíráme dnešním dnem dům do společné péče nájemníků. Všichni zatleskali a znovu vypuklo veselí. Nějaký čas žilo se v domě spokojeně, ale zanedlouho vyskytly se problémy. Dole se na nás sice smála cedulka o společné péči, ale na schodech bylo bláta jak na návsi. V oknech se usídlil pavouk křižák a potkan brouzdal sklepem nikým nerušen. A znovu byla schůze. A už ne tak veselá. Jednak došla vodka a za druhé se rozdělovaly služby. Poradit se o tři spory v pondělí, peška v úterý, berně ve středu s blátem se bude potýkat a tak dále. Na to se rozdělovaly další povinnosti. Mytí oken, odpízení sněhu, vymetání komína, otvírání opilcům, odpírání domu za větru a jiná úplně. První se z domu vystěhoval Berje. Jisa původu kočovného nedělalo mu to obtíže. Dvě peřiny, družku, garmošku, pod papachou něco vodky a ulétl do světa sokol smělý. Za ním pak oranice dům opustil, zkaži pro básníka jinde, než na schodech ve špíně můza usedá. A když i peška znovu oprášil zadní vrátka a dále štětcem znaky smolil, vydali jsme se s prosíkem za Čujovou. Dnes již zase dům ometá, ale kdo jí s rozbřeskem úctivě nepozdraví a k mezinárodnímu dni žen hodnotný dárek do připravené nůše nepodstrčí, ten klidu svou až do rána čistí od něčeho velmi, velmi ošklivého. A my pozveme dalšího muže zpěváka. Ono, tady je to tady trošku těžké říct, jestli je to jenom zpěvák, nebo jestli je to i literární host. My jsme se vždycky zvali hosty literární a právě v osobě tohoto muže se nám to nějak dobře spojuje.
5: Ano, ten sice nepřečítá, ale to, co si napsal, zpívá. Jde o zpěváka, kterého už asi všichni znáte, jde o našeho kamaráda Karla Kryla.
2: Tak další pán, prosím, prosím.
6: Dobrý den.
2: Vítám vás.
6: Dobrý den.
2: Tak vy se ucházíte.
6: Ano, prosím, já jsem tady ucházející.
2: No tak prosím, posaďte se.
6: Děkuju. Tedy já rád ve všem vyhovím, ano. To už je u mě taková disproporce, víte. Vy zde raše být vedoucí, prosím?
2: Ne, já konzultuji.
6: Co to?
2: Že tady konzultuji.
6: A je, tak to já teda nebudu zdržovat.
2: Ale počkejte, zůstaňte sedět, si to můžete klidně sedět.
6: Při čem, prosím?
2: No při té konzultaci.
6: No já jen, abych milosivě paní třeba nepřekážel tady.
2: Jak byste mohl překážet, konzultovat budu přece s vámi.
6: Jděte vy, necudo. Já takovouhle neřez nemám. To já akorát tak kartičky, víte, Mariáš a vole padni. No jo.
2: Posekněte, to bude nějaký omyl.
6: Jo, máte pravdu, ještě Dudáka.
2: Vy mluvíte o kartách,
6: ano.
2: A to je právě to nedorozumění.
6: Aha,
2: my tady žádné karty hrát nebudeme.
6: To je dobře, ne. Já jsem si je totiž zapomněl doma. Vlastně v práci, tak. Tak co budeme dělat, pane?
2: No vy se přece ucházíte o funkci na výstavě květin.
6: Jo, tak ano, to laskavě souhlasí.
2: No vidíte, a já jsem právě tady za tím účelem, abych jaksi prověřil a ověřil vaše znalosti. Chápete?
6: Jo, to je samozřejmě. Tak to si můžete napsat. Helejte, jsem z deputátnické rodiny, chudobné, matka vdova, otec vdovec.
2: To mě nezajímá.
6: Ne, koukejte, to je zajímavý. A doposud všude, kde jsem si jaksi ucházel, tak tohle to žádali dost podrobně.
2: No, to je možné. Ale mě spíš zajímají vaše odborné znalosti. Víte?
6: A jo, takhle.
2: Ano,
6: a to já plně schvaluju. Když chceš být placený jako šofér, tak musíš umět jezdit aspoň na kole, že ano? Nebo případně rozeznat silnici od Rodní Hroudy. Což je leckdy těžký, že ano?
2: No, jistě. Tak podívejte se, já mám tady jaksi pro zjednodušení takové obrázky květin a vy mě o nich něco povíte. Ano?
6: O květinkách?
2: No všem. Jedná se přece o výstavu květin, ne?
6: A to je zajímavý, co se dneska na člověku všechno žádá.
2: Tomu se přece nemůžete divit. Na výstavu přijde spousta lidí. Budou se ptát, co je tohle, co je tamhle toho.
6: Jo, to já chápu. Něco se na člověku chtít musí, že ano? My už jsme si kapánek odvykli. Zrovna tuhle jsem se ptal u odborníků.
2: No.
6: Jestli mají ledničku na 120 voltů. A oni mi řekli, že ne, že prý mají jenom na potraviny.
2: Podívejte se,
6: ano.
2: Co je například
7: Tohle, no.
6: Jo, tak tohle to?
7: No.
6: To je nějaká kytka.
7: No ovšem, ale jaká?
6: Tohle to? Docela hezká.
7: No dobře, ale...
6: Bílá.
7: Ale mě zajímá...
6: Veliká.
7: Já chci vědět jméno.
6: Jej, vaše starosti bych tak chtěl být.
7: Tak dávejte pozor, já vám trošku napovím.
6: Ano.
7: To jméno.
6: Ano, ano, ano.
7: Tak pozor, jméno.
6: Ano.
7: Kateřina. Ale ne
6: Karel.
7: Ale ne Kala.
6: Kakala.
7: Ale ne Kala.
6: Kalamajka.
7: Jaká Kalamajka?
6: Mik, mik, mik.
7: A ne. To je přece Kala, Kala.
6: Kala, Kala?
7: Ale ne, jenom Kala.
6: Jo, jenom Kala.
7: No.
6: Aha, Kala.
7: No, je to typická květina poko...
6: Pokolena.
7: Pokojová.
6: Pokojová.
7: A k jakému účelu se nejvíc používá?
6: Ta pokojová?
7: No.
6: No, že se dává takhle někomu, aby byl pokoj.
7: Čím nevě... Nevě...
6: Nevědomým.
7: Ne... Nevě...
6: Ne, nevěřícím.
7: Nevěstě. A kdo jí dává nevěstě?
6: Komunální služby.
7: Že...
6: Cože?
7: Že...
6: Že, aby neměla prázdní ruce.
7: Ženich. Ne. Ženich.
6: Jo, jo, ženich.
7: No, ženich.
6: Ženich, no jo, radši odpustit. Já už to zapomněl, já se žením poměrně zřídka.
7: Co pak je tohle, no?
6: Tohle to?
7: No.
6: To zelený na zdi?
7: No, no.
6: To je...
7: No.
6: To je něco zeleného na zdi.
7: No ano, pne se to po zdi, no. Tak je to břeč.
6: Břečka.
7: Ale ne, pne se pozdí, tak je to teda...
6: Břečka zednická.
7: Břečťan. Hedera helix, hedera helix.
6: No, no dobře, to nemusíte hned klít.
7: Já nekleju, já vám to říkám latinsky. Břečťan, hedera helix.
6: Ano.
7: No to byste měl vědět.
6: No já, abych zase tu odbornost a kormoce přeháněl, víte? Ono, jak se říká, co je moc, jo? Čeho moc škodí? Moje babička říkala, co je moc, celá koza v police, to je onemoc.
7: Podívejte.
6: Ano.
7: Tuhle rostlinu znáte, ne?
6: Tuhle tu.
7: No.
6: A víte, že je možné, že jít nám od vidění?
7: No jistě, to je přece typická rostlina, maso, no.
6: Maso?
7: No, chytá mouchy, masožravá.
6: Jo, masožravá.
7: Masožravá.
6: Sabra, to si taky někdo doma pěstuje.
7: No ovšem.
6: To teda musí mít fůru volného času, víte?
7: Proč myslíte?
6: No, když má stát takový potvořen fronty u řezníka, já bych ji dvakrát týdně odbil škubánkama.
7: No dobrá.
6: Ano.
7: Tohle doufám znát budete, no.
6: Tohle to?
7: No.
6: No, jak fakt ne.
7: No.
6: To je bez.
7: No, konečně.
6: No.
7: Aspoň něco.
6: No, no.
7: Bez, ano. Latinsky?
6: Minus.
7: Podívejte, co je tohle. No.
6: Tohle to, jo?
7: No, podívejte.
6: Tohle.
7: Je to rostlina velice jedovatá.
6: Tohle.
7: Roste v listnatých lesích.
6: Dobrá.
7: Plody jsou černé bobule.
6: Aha.
7: No, černé bobule, no. Tak to je, no,
6: Bobulá černý.
7: Ne.
6: Černáš bobulový.
7: Ale ne. Je to Atropa belladonna.
6: Aha.
7: Čili rulík zlo.
6: Rulík zlo?
7: Zlo? No, velice jedovatá, nebezpečná, zlo.
6: Zlo, zločinecký.
7: Moc.
6: Moc velký preví.
7: Nířany. Ale ne. Rulík zlomocný.
6: Moc velký preví, ano,
7: no,
6: ano.
7: Zlomocný.
6: Zlomocný, ano, ano, no. Ano. No jo, vy mě porád takhle tady chytáte, člověče, za písmena nebo za slabiky, to já bych vás taky mohl takhle chytnout. Podívejte, co je tohle to například, no.
7: No, to je tuška.
6: No jo, dobře, tuška, ale jaká tuška?
7: To je Hartmut.
6: No to není Hartmut, to je tuška M.
7: Malá.
6: Ne malá, Mo.
7: Modrá.
6: Ne, tuška moje. Takže jaká je to tuška, no?
7: Vaše.
6: Ne, vaše, moje.
7: Aha, tak je to tuška moje.
6: A kde pak vaše, moje?
7: Ano, tak už to radši.
6: No vidíte.
7: Tak to radši necháme.
6: Tak, tak.
7: Ale kdybyste znala svoj názvy, no.
6: Jo, milý pane, já měl v životě jiný starosti než tohleto.
7: Než pětiny.
6: No bodeč.
7: No ale zahradník by měl přeci tyhle věci znát.
6: No teď já proti tomu nic nemám. Když jsi zahradník, tak si to znej.
7: Jak to? Vy nejste zahradník?
6: To jsem spíš kozel než zahradník.
7: Ale já myslím, že jste zahradník, pane kozel.
6: Co vás vede? Já koukám, že jste proti mě nějaký zaujatý.
7: Ale řekněte mi, jak chcete provádět lidi po výstavě, když je neznáte.
6: Co ty lidi?
7: Ale ne, ty květiny.
6: A kdo vám namluvil, že chci provádět lidi? Já chci jenom otrhávat lístky.
7: Z těch květin?
6: A jde pak z pokladny.
7: Jo, vy myslíte u brány,
6: no, jasně,
7: stupenky.
6: Jasně.
7: No tak dovolte, proč to neřeknete hned a proč mě tady takhle zdržujete?
6: No jo, to radši odpustit. Co pak já dneska vím, jaký se teď požaduje na vrátnici vzdělání?
8: James!
9: Prosím, paně.
8: Už vyšla na nebo moja šťastná hvězda.
9: Nevím, paní, zase jich je tam najmenej 10.
8: James, ty maďarský moreplavec. Já se tě nepýtám, kolko jich je, ale či je tam aj ta moja.
9: No, v tom případě si myslím, paně, že už tam určitě bude. Akurát nevíme, že kde.
8: Mal jsem to v horoskope, James. Dnes víte? Vaša šťastná hvězda.
9: Ak můžem nesmelo a bezočivo podotknout, pane, tak to bylo před pol rokom, keď jste to čítali.
8: No a? Aj tak nemáme večer čo robiť. A okrem toho, já nechcem žltú, já chcem zelenú.
9: Škoda, že nechcete červenú, pane. Tých by se ještě v hladomorní zopár našlo. Aj s baranicami.
8: Červené baranice. Pamätáš sa, ako mi ich tí chlapíci so samopalmi nechceli predať?
9: Áno, pane. Potom ste im dali 3 roky na rozmyslenie.
8: Nevydržali to zasrani. Zostalo mi všetko. Čo myslíš, James? Má aj Fusakel svoju šťastnú hviezdu?
9: Možno mal, pane, kým vás nestretol.
8: A možno uvidíme lietajúci tanier alebo UFO. Podaj mi ďalekohľad, James. Netvár sa tak šľahnuto.
9: Prepáčte, pane. To mi iba zamrzla polovica tváre.
8: Skvelá vecička, tento ďalekohľad. Ešte, že ho Koperník vynašiel.
9: Áno, pane, bolo to približne v tej dobe, keď Galileo objavil Ameriku.
8: James, ty nadopovaný šachista. Chceš naznačiť, že neviem, kto bol Galileo?
9: Kdeže, pane, vy to určite viete.
8: Samozrejme, že viem. To bol ten, čo nakoniec zreval kráľovstvo za koňa.
9: Ano, správne, pane. A keď si na ňo sadol a naštartoval, tak zakričal a predsa sa točí.
8: Literatúru mám v maličku, čo? Veď v skutočnosti som to bol ja, kto nakreslil Monu Lízu.
9: Blahoželám, pane. Potom by ste teda mohli konečne povedať, prečo sa na tom obraze tak vyškiera.
8: Ty myslíš ten úsmev? Keď som ju maloval, rozopli sa mi gáče.
9: Prepáčte, pane, tomu neverím. To by sa smiala na celé ústa.
8: V veď sa aj smiala. Tak som ju ovalil kutáčom po hlave. A potom som ju nakreslil.
9: Skvelá technika. Tuším, impresionizmus.
8: Neviem, čo to bolo, ale techniku nemala zlú. Chudera. Musel som jej zastreliť muža. Chcela mať z neho aniela.
9: Aj s krídelkami?
8: Ťažko. Keď padal z veže, ani nevzlietol.
9: Nie, že by sa mi tie hviezdy nepáčili, pane, ale o chvíľu tu už kompletne zamrzneme.
8: Ty si ale chytľavka, James. Nič nevydržíš.
9: Prepáčte, pane, asi ste chceli povedať cintľavka.
8: James? Ty prechorený baleťák. Háda ma nechceš poučovať. Romeo a Julia sa dívali na hviezdy celé roky. A ty nevydržíš jeden večer.
9: Keby tu bola Julia, možno by som vydržal, pani.
8: Á, no, veď vieš dobre, že ju upálili, keď sa Romeo podrezal.
9: Ale najprv sa otrávil.
8: Kto? Julia?
9: Ale nie, pane, Romeo. A ona si myslela, že je mŕtvý, tak sa upálila. Alebo naopak?
8: No, túto verziu nepoznám. Musíš mi niekedy porozprávať, James.
9: Neviem, či to bude možné, pane. Ja už naozaj zamrzám.
8: Hovoril som ti, poriadne sa obleč. A ty si vezmeš iba kravatu.
9: Ak dovolíte, pane, mal som aj ostatné, ale ráčila vám byť zima, tak ste sa rozhodli, že vám to požičiam.
8: No, ale to bolo od teba pekné gusto, James.
9: Zrejme ste chceli povedať gesto, ale aj tak vám ďakujem, pane.
8: No, čo ja za to môžem, že tá moja hviezda ešte nevyšla?
9: Keby sme aspoň vedeli, ako vyzerá, pane. Ja si myslím, že viacej ich tam už nepríde. A čo keby ste si jednu vybrali, pane?
8: Myslíš? A ktorú?
9: A čo tamto, vľavo hore, pane?
8: Taká malá. No to mi je načo. Zase si zo mňa robíš našich 9.
9: Žiadna nie je väčšia, pane.
8: A čo tamto tá najväčšia, James?
9: No, je to síce mesiac. Ale pri dobrej vôli to môže byť aj vaša hviezda, pani.
8: No, vidíš. A nemohol si to povedať hneď? Celkom pekná. To bude fusakel čumie. Keď mu zajtra pri obede ukážem.
9: To teda bude, pane.
8: No, v poriadku, James. Tak ideme domov. Hej, tak si už nejaký čudne bielý. A tu máš. Vezmi si moju ponožku. Môžeš ju použiť ako šál. Aby si mi náhodou neprechladol, vieš?
10: To je ovšem trošku černý humor, o tom já jsem nechtěl. No ale já jsem tady kvůli něčemu jinému. Já tady mám vyprávět, jak jsem se dopracoval k tomuto postavení. Začít tak někdy od první třídy. Celá naše rodina pytlačila, u nás byly hluboký lesy. Ale skoro žádná zvěř, takže jsme se skoro vystříleli. Můj dědeček se na pytlačení potom vykašlal a stal se písmákem. Naučil se psát a stal se písmákem. Ne, že mi nechtěl pytlačit, ale jemu se normálně zasek náboj v laufu, na novou flintu nebylo, tak se stal písmákem. No takže o to jako by nešlo, ale já jsem hned od první třídy začal mít, nevím proč, dvojky z mravů. A to se vám směje. Jenomže já měl velice steplý otce a ten jenom jsem přišel domů, řekl z mravů, já řekl dvě a už tě řezal. Já mám taky největší svalí na prdelce. Já bych si zasloužil i mimikry, abych zmizel v houští, ale to se mi nepodařilo. Já nevím, čím to bylo, já jsem zas takový výjimečný rošťák nebyl, prosím pěkně. Ale tak jsem si myslel, jestli paní učitelka Hulová, když dlouho psala furt ty jedničky, to je fádní, si řekla, teď si pro změnu hezky vykrouhnu dvojku. A ono to vždycky padlo na mě. A tak já byl řezaný a řezaný a řezaný. Já pám, tatínku, prosím vás, teď tam mám taky ještě nějaký jiný známky za učení a on pán nezajímá. To by bylo, abys v zemi, kde taky působil Komenský, byl blbec. Ale chování, to je důležitý. A teď si představte, já jednou přinesl domů trojku z mravů. Já se třás. Já neměl vůbec chutit domů, já měl chuť utíct. To bylo tak. Já jsem se z ničeho nic, z takových těch jirásků, a tohle dostal najednou k poezii. K andalůské poezii. To je velice zkratkovitá, výstižná poezie. Milostná poezie, ta mě zaujala. Tam říká dívka chlapci. Řekla jsem ti ne a ty jsi mi zbled. My přece nemůžem říct vám ano hned. Já pám, je. Já pám, holka, ty jsi to řekla. Tak se mi to líbilo, že to je, že s tím nezdržuje, rozumíte? Někdo by recitoval tohle to. Ten tam. A jak jsem tak seděl a koukám, v sousední zahrádce se špacírovala Maruška od růžičku, tak na útržek papíru jsem napsal něco podobného. Proč tě řekneš, Aňo, Máňo? Na... Jenomže já chodil do třídy s děvčatama, mezi náma byla Přeslíčková. Taková ani ryba, ani rak. Byla asi o 3 roky starší jako my, nevím, z jakých důvodů chodila s náma. Ona měla ohromnou sílu, nebyla nějak zvláštních tvarů, ale měla svaly. To potom přejde později úplně jinam. A teď ta holka, ta nás všecky přebila, ta nám nastražovala pasti nejklukovatější, víte? A jediný já první jsem očíhnul, že by se tam eventuálně někdy něco mohlo vyvinout a začal jsem ji milovat. Udělal jsem dobře, protože potom v terci to skáču, se objevilo, že jsem to jedinej očích. Ta byla tak vnadná, že jednou, když jeden profesor zapomněl třídní knihu na stole a my tam běžili a každý si četl o sobě ty poznámky, jsme u Přesličkový četli. Že v hodině tělocviku visela tak podivně na kolovadle, že více vyspělí žáci přestávali cvičit a méně vyspělí je udiveně pozorovali. A tahle Přeslíčková, jak tak seděla, já brunátněl a napsal jsem na rub sešitu. Ty hezký holky jako ptáci jsou, přilétnou jarem, létem odlétnou a srdce moje pláče, naříká. Proč, Přeslíčková, nemiluješ menšíka? Ta to dodnes neví. To uvízlo u profesorky nebo učitelky Hulový. Ta řekla, sprosťák, vyvrhel, nemrava, já dostal tu trojku z mravu. A teď si představte, co? Byl jsem řezaný za dvojky, že víc už to nešlo. Pám, to mě táta vodilá kulometem nejméně. To, že jsme ho neměli, jemu nevadilo. Ha! A já tak jdu, celý zničený, spocený, tatínek mě zmerčil a povídá, co neseš? Zas máš dvojku z mravu? Já pám, tentokrát ne, tatínku. Ba, vidíš, že když chceš, že to jde. Ha! Maminka uvařila dort, tatínek upek polívku a bylo nám všem veselo. Těšilo mě.
11: Říká přes ulici kamarád kamaráda, volá Pepo, ty stará vajno, jak my jsme se dlouho neviděli, co děláš? Ten k němu jde tak pomalu a tak trošku zhora mu povídá, hraju teď v kvartetu.
12: Mompa, díti, ty a v kvartetu, jak se s tomu dostal, mompa? Dali jsme se 3 přátelé dohromady a hrajem. Mompa, v kvartetu a 3? Mompa, jo, já s bratrem. Mompa, prosím tě, co pak ty máš bratra, mompa, nemám, proč? Tři dny už umírá babička Mrázková a když je v posledním tažení, volá, dětku, dětku, pojď sem ke mně.
11: vezmi mě za ruku. Já se ti musím s něčím svěřit. Celý život jsem to před tebou tajila. Dětku, já jsem barvoslepá. Dědečku, a to já ti, babo, taky musím něco říct. Já to taky celý život tajím, já jsem černoch.
13: Přístavu v Riu přistál parník, tak jak to bývá v těch přístavech, vyšli z něj námořníci a s novým plavčíkem šel takový už otrlej námořník do ulic. A tak se kasal, co všecko zná, kde je veselo, kde hrají. A pak tam stáli jedno děvče, druhý děvče, jak šli kolem nich, ten povídá, tohle je nějaká Dolores, $10. A dál jdou a ten povídá, tohle je Sibila, $25, ale to jsou věci. A povídá, a tohle, to je Mary, $35. A ten povídá, co pak tady se nenajde jediný slušný děvče, on pá, to jo, najde, ale na takový nemáme prachy, kamaráde.
14: Do baru vstoupí fešáček, takový, jak je známe tady fiží, z rukávu kouká samá krajka, jde k barpultu a povídá, barmane, prosil bych whisky and soda. A on pá, hele, šotku, vypadni odtud, nebo se mi sem natáhají podobný a budu z toho mít babinec. Vypadni odtud, buď tak hodnej. Tak ten dá pásy, no přece, já se nenechám tohleto všecko. Sundal to, vzal si takovej starý rolák, starý sako, čepicí bekovku ušmudlanou, vajgla do pusy, jde tam pá, šefiko, jednoho vyzoura, on pá, hele, šotku, ty nepřestaneš, vypadni, běž. Zase ho vyhodil. Ten říkal, tohle přece není možný. Jde do půjčovny, krojů a kostýmu, tam si půjčí kovbojský šaty, pistole si zavěsí nízko, víc než je v tom kraji zvykem, Stetsona nechá se zarůst a jde tam a povídá, hele, barmane, normálního vizoura nebo tady rozstřílím. A on pá, ty nepřestaneš, vypadni odtud. A on pá, čiči, jak to, že mě vždycky poznáte? A on pá, fešáku, bač nosíš furt stejnou taštičku.
15: Já měl totiž jednoho ze strýců, který zblbnul v první světové válce. Ne vlastní vinou. On byl celkem v takovým nějakým zákopu, kde se nebojovalo, prostě udělali špatný zákopy. Ty šli pak z druhé strany, ty tam furt jako tohleto. Takže měli spoustu času si povídat ti vojáci a tam mu někdo nakecal, že existuje perpetuum mobile, tomu říká. A ten pápa, takovýhle jsem nikdy v životě jsem neslyšel, bez Ritzmanic tam si tyhle věci vůbec jako neproběhlo. Perpetuum mobile, co by to znamenalo, prosím tě? Automobile, to jo, ale... A on pá, to je právě to. To má takový divný jméno, protože to neexistuje. On pá, tak co mi tady povídáš o něčem, co neexistuje? On pá, v tom je ten háček, kamaráde. To, kdyby někdo způsobil, že by to začalo existovat, tak se jednak proslaví a obrátí koloběh tohoto světa úplně na ruby. Protože pak by už věci vznikaly sami od sebe. A ten pá, jak tomu mám rozumět? Strejc, teda byl chytrý člověk, to byl truhlář byl, a tak ještě čet po večerech, že jo, půjáce. A ten pá, podívej se. O takovouhle věc vymyslet stroj, kterýmu by člověk dal jenom jedenkrát provždy a naposled impuls a ten stroj z tohoto impulzu by nejen pokračoval v té činnosti, ale tou činností by si vyráběl patřičnou energii pro další pohon, který by způsoboval výrobu další té energie, čili perpetuum mobile, něco jdoucí do nekonečna. Ten impuls by byl to, co udělal Bůh, když nám vlil život. A podívej, od té doby my už sami tady děláme příkusy. Sami od sebe. Jen nás stačilo požduchnout a podívej, co se kolem nás děje. Tomu mimo strýčkovi to vrtalo hlavou, vrátil se z vojny, začal se častěji a častěji zavírat do dílny, napřed ze svého materiálu, potom už z přineseného, jak tam ty nevěsty. Pane Meluzín, chceme se brát, že jo? A tohle... Já jsem zapomněl říct, on měl takový zvláštní jméno, protože na té vesnici byl jeden z nejsilnějších, tak se mu říkalo Meluzíne, ale on se jmenoval napůl jako prostě císař a druhý Claudius Pitzmaus. Oni Picmauzovi měli už spoustu dětí, tohodle nečekali, nechtěli, tak se mu pomstili, že mu k tomu dali Claudius, aby si toho Picmauze každej všim. Paži by se jmenoval Franta, no tak Franta Picmaus, no tak to nikdo neposlouchá. Jak seží Franta, tak už od toho nic nečekal, ale Claudius. Ale pač tam Vicmanicí všecky přebil, tak se mu říkalo Meluzínem. Pak v Brně už zase Picmaus. A on vám v té dílně se zavíral a začal dělat z toho nejnevhodnějšího materiálu, který má poměrně největší tření ze dřeva, různý kolečka, válečky, pásy, spojoval to, že už by s tím ani nemohl býval vjet do terénu nikam, až to bylo větší jak vrata. A věřil tomu, že jednoho dne do toho nějak kopne nebo něco a už to nikdo, to březový a višňový dřevo nezastaví. On taky se napomněl říct, on dostal od šrapnelu tam na té vojně, že to nebyl je tak. Od toho kamaráda, on dostal taky šrapnelem, tak no a prostě tam byl a když už promrhal veškerý materiál, i ten cizí a přišlo to ve známost, pač, ty čekali ložnice, tohle nic a vždycky běžte se podívat, on tam blázen šíl a tak dále. Dostali se na buben a aby unikli té ostudě, že by se ještě dlouho vyprávělo, jak promrhali cizí materiál, tak se odstěhovali do Brna. A tenhle ten stric Picmaus v brněnský zbrojovce dostal místo v P18, to bylo puškový oddělení, dělali tam pažby. A zároveň město takový, jakýho si domovníka udržbáře v domě mýho kamaráda a pozdějšího tedy kolegy a dnes herce v Brně Milana Wagnera. Hoblíkova ulice, souběžná s Merhautovou, Brňáci jistě znají, před zahrádky a za zahrádky. A tuhle tu před zahrádku dostal stric Picmaus s bytem v úrovni ty zahrádky, čili se suterénním bytem, jako erár, když bude pečovat, a tenkrát se to bralo doslova, o celou tu vilku, o zahradu vzadu, o popel v zimě, o topení a o tyhle ty všechny věci, při svým zaměstnání. No a tak prostě stric Picmaus s tetou Marií, žádnou se tam ubytovali a on to měl přesně den jako den stejný. Přišel z té zbrojovky, teta mezi tím chystala v oběd, on se najed, vyklonil celý přezahrádky a on si tam dělal v té přezahrádce takový malý Versailles. To měl pohled od jiného kamaráda z Francie, tam se mu zalíbily ty zahrady, tak se snažil to vměstnat do toho malinkého prostoru. Hýřil barvama, pracoval v maceškách, protože těch se vejde nejvíc na záhon a jsou nejrozmanitější. Dělal miniaturní cestičky, udělal si k tomu takový zvláštní nářadíčka, takový hrabítka, pracoval s perfektním pískem, kterému se říká kočičí zlato, to jsou ty osmihranky, které se štěpějí a svítí, odráží se v nich slunce, prostě něco překrásného. Ovšem, za tou předzahrádkou versajskou nebyl zámek, ale ten jejich suterénní byt, že jo? Teta vždycky mezi tím skočila pro pivo, dala mu to, on si to dal z okna, takhle upíjel toho piva, pohrabával ty zahrádky, plel ty macešky, přemysťoval je různě, prostě tak, jak měl náladu, jak pracoval fantazie, tak měnil ty barevný obrazce až jednou. My s tím kolegou Wagnerem čekáme, až bude jiný náš kamarád, nechali jsme pootevřenou branku, aby jsme nemuseli dolů jít otevřít a koukáme a vidíme, že stric Picmausu si vystrčil pivo a začíná vzdělávat ten svůj kousek té půdy. Kouk na nás, pak jsme pozdravili a páni, abyste mě kluci plivali do piva, my říkali, nepát, prostě laškovali, ale my daleko dřív, než on, jsme viděli, že tou tichou ulicí běhá opuštěný pes. Tak, jak psi někdy běhají. Toho psa zaznamenal až tehdy, kdy do téže ulice vstoupil takovej pán, takovej krásný stařec, asi jako pan Dale. Víte, který šel velmi volným procházkovým krokem, díval se tak ze zahrádky na zahrádku, jsem tam někoho pozdravil, aniž ho zná do oken, to jak píše Čapek, když je dobrá nálada, tak se leda co zdaří, že ano, co byste normálně jinak nedělali, prostě choval se jako lidumil, šel a když k němu přiběh tenhle ten opuštěný pes, tak ho tak jako pohladil, polaskal, pošimral mezi ouškama a ten pes vyjevený tím, že ho nenakopasí, tak šel vedle něj a v tom okamžiku z té žabí perspektivy ten můj stric Claudius Picmaus zaznamenal tohodle pána s tím psem, protože volal do kuchyně, Marie, pojď se podívat. Takovýhle chlapi už se dneska asi nerodějí. Podívej se, starý chlap, ale rovnej jako bříza povídá, zdravej a takovej typ. Takhle já si nějak představu, povídá Kosinu. Myslel Kozinu, ale protože v Brně byl populární herec Kosina, tak to dávali takhle všechno dohromady. A furt ho chválil, až ten Kozina přišel k té předzahrádce, tak ten pes najednou pána nepotřeboval, potřeboval spíš něco jiného, běh do zahrádky, tam udělal dřep a vznikla tam takováhle malinká versajská pyramída. V tom momentě se z mýho mírovlivého strýce Picmause stalo něco leopard. Povídá, jak si to představuje, člověče?
10: Že já vám tady budu pěstovat záhony macešek, abyste mě chodili tady být na takovýhle svínstva pod oknama do květu? Vemte si tu potvoru a pojďte tu hromadu vodný.
15: Ten důchod se chytí takhle za srdce a povídá: pane, to patřilo mně.
10: On pá, komu jinému?
15: Ten důchod se povídá: prosím pěkně, v prvé řadě ten tón si vyprošuju. Potom bych vás prosil, abyste mě nedával dohromady s tímhletím neznámým psem. O těch dalších věcech už ani nemluví. A stříc povídá: vidíš ho? Tam se s ním přicmal. A teď, že mě posrali za hrou, tak se k němu nehlásí. Tomáš povídá: Tomáš pěknýho pána nemá tváří. Povídá: a toho má zmizí. Ten pes vyhnaný tímhletím hlukem vyběh ven, a když měl toho důchodce, tak ten důchodce, že se kvůli tomu psovi rozstřílil, tak ho mírně nakopal. V tom okamžiku se otevřelo naproti v baráku okno a taková brunátná paní povídá: co ti hajzle udělal, že ho okopáváš? Hojda! Dal jsi mu někdy žrát, abys do něj bušil? Povídá: rekuj domů, nebo tě pán sežere. Ten důchodce neschopnej slova se postavil do té ulice, kterou si předtím div nezamiloval, všecky zdravil. Tak tenhle pán rozpřál ruce a povídá: tadle celá ulice mě může můj být prdel. Namontoval tam i lidi, co byli nadovolený, z té ulice všecko. Tohle a odešel vrávoravým krokem někam na zdravotní středisko. Pes poslech paní a odešel, ale aby tomu dal správnou tečku, vyšel strýc Claudius Pitzmaus s lopatkou a se smetáčkem, to hovínko takhle nametal a povídá: vidíte? Pak se člověk diví, že se tamhle nedohodne nějaký státník s cizím státníkem a tady se nedomluvil prostý Čech s Čechem a hodil to hovínko sousedovi do růží.

Epopej Moje rodina, předmluva. Jednoho rána jsem se nečekaně probudil. Podíval jsem se na ruce, pak na břicho, byl jsem vyspalý do růžova. Rozeběhl jsem se k oknu, venku byl krásný letní teplý čtvrtek. Dostal jsem chuť zaspívat si známou píseň Hej Rup, nechce se mi do práce. Nemám ale už pěkný hlas, ani v letních měsících nevycházím z chrapotu. Chraptím od té doby, co mi zaskočili do plic burské oříšky. Nikdy se mi nepodařilo je vykašlat a proto teď chrčím. Ani nevím, kolik jich tam mám. Kamarádům z restaurace jsem se svěřil, že mám v těle buráčky, ale neměl jsem to dělat, protože mi teďka přezdívají hlaváček Kung Pao. Když jsem si nemohl zaspívat, zahrál bych si býval alespoň na housle. Bylo by to ale hrozné vrzání. Nejméně 10 let jsem to neměl v ruce a předtím také ani jednou. A potom nemám nástroj, že? Mrzí mě, že jsem se nestal muzikantem. Muzikanti jsou dobrá parta a drží pospolu. Jeden muzikant se ke druhému muzikantovi neotočí zády, ani když jeden z nich zemře. Jako námořníci pohřbívají své zemřelé druhy tak, že je schazují z paluby na dno mořské, tak muzikanti vyhazují své mrtvé spoluhráče na ulici z okna hotelu, ve kterém jsou právě ubytováni. Ve známé skupině Sen noci svatojánské band měl jednou úmrtí, nezavolali doktora, aby smrt potvrdil a nedočkavě uspořádali pohřeb. Mrtvý vyletěl ze 4. patra jednoho hotelu, dopadl a pak byl živý. Kolem jdoucí se divili. Většinou je to v obráceně. Živý vyletí z okna, dopadne a pak je mrtvý. Ale také to tak nemusí být vždy. Kdysi jsem bydlil na Žižkově v jednom činžáku. Ve 3. patře tam bydlila nějaká paní Steinerová a ta vždycky, když se trochu napila, vyskočila z okna. Přežila pokaždé jen díky tomu, že na někoho dopadla. Na mne také jednou skočila. Zřejmě to Steinerovou do dneška nepustilo, protože nedávno jsem šel kolem toho domu a visela tam na zdi cedulka s nápisem Pozor, padá Steinerová. Když jsem si toho krásného rána nemohl ani zaspívat, ani zahrát na housle, dostal jsem chuť namalovat nějaký obraz. K malířství mám kladný vztah, v mém pokoji visí několik olejových obrazů od slavných autorů a jedna koláž od neznámého lepiče. I já sám jsem se už 2x pustil do malování. Jednou jsem maloval obraz, ale měl jsem jenom červenou a zelenou barvu. Dlouho jsem přemýšlel, co mám namalovat, aby mi tyto dvě barvy stačily. Nakonec jsem namaloval přes celé plátno velké zelené moře a v něm malou červenou hlavu a nazval jsem ten obraz Opaření Venclovského golfským proudem. Po druhé jsem se zaspustil do pohledu z okna, ale nemám dost trpělivosti na trávu a jehličí. K malování je třeba maximální píle, člověk musí tomuto umění věnovat vše, popřípadě i své zdraví. Například známý malíř Van Gogh, který už bohužel není mezi námi, tak miloval malování, že si jak známo uříz ucho jenom proto, že si zapomněl doma gumu a potřeboval si rychle něco vygumovat na své nové skice. Uřízl se ho zbytečně, protože bylo mastné a stejně negumovalo. Pak už s tím měl jenom trápení, protože to jedno ucho, co mu zbylo, bylo takové veliké, odstálé, takže na ně někde zafoukal vítr, tak ho to pěkně roztočilo.

Tedy zaspívat jsem si nemohl, zahrát jsem si nemohl a do malování jsem si zase netroufal. Nakonec jsem to vymyslel. Rozhodl jsem se, že udělám to, na co stačí každý, že napíší knihu. Zbývalo jen zvolit, o čem ta kniha bude. Bylo mi jasné, že musím psát o něčem, co velmi dobře znám. Zamyslel jsem se a dospěl jsem k tomu, že znám nejlépe svou vlastní rodinu. Uchopil jsem pero a začal psát epopej Moje rodina. První epocha, já. Přišel jsem na svět díky otci, který měl názor, že základ života jsou děti. Říkal, že život toho, kdo nemá děti, nemá smysl, ale že se to také zase nemá přehánět, prý maximálně takových 5-6 kousků a domů. Ale musím přiznat, že i má matka měla na mém narození jistý podíl. Dá se říci, že žít jako muž jsem nezačal právě nejlépe. Po narození mi totiž nešťastnou náhodou dali dívčí jméno Zuzana. Jak k tomu došlo? Samozřejmě nedopatřením. V porodním sále, kdy jsem se narodil, vypli právě proud. Byla noc a v té tmě jen tak po hmatu museli zjišťovat, zda jsem chlapec nebo holčička. Šáhli mi omylem pod páždí a dali mi jméno Zuzana. Potom mě zabalili do takové kojenecké kukly a rozbalili mě bohužel až po křtu, což již bylo pozdě. Náš farář, absolvent bohoslovecké průmyslovky, to částečně zachránil a na křestním listě vymizíkoval u slova Zuzana to druhé A, takže jsem se stal alespoň Zuzanem. Ale později jsem to také neměl lehké. Když mi byly 2 měsíce, prožil jsem šok. Od té doby trochu zadrhávám řeči. Maminka mi tenkrát dala do pusinky omylem místo dudlíka feferonku. Mohlo to dopadnout ještě hůře, mohl jsem také úplně koktat. Zadrhávání ještě jde. Jedna známá paní z restaurace koktá a všichni si z ní dělají legraci, protože si dává zásadně jídla, která začínají na š. Říká třeba špenát, nebo šunku, nebo šlichtu. Což je směšné, že? Směšné. A proto i tam jejich přátelé tak v dobrém přezdívají lokomotiva. Ale oni tam zřejmě přezdívají už tak proto, že ona začíná každou větu naše, když naše třeba ta věta vůbec ani nezačíná, že? Říká třeba, puč mi bůra.

Tedy už jako dítě jsem zadrhával, ale přesto jsem se vždycky učil nejlépe z celé třídy. Ze všech mých spolužáků jsem to dotáhl nejdále a absolvoval jsem několik škol. Mateřskou, národní a autoškolu. Jako dítě jsem vynikal i doma. Sám jsem si vařil, pomáhal jsem mamince s nádobím, byl jsem až přehnaně čistotný. Když bylo venku bláto, boty jsem si třeba několik minut důkladně čistil na rohožce a pak jsem teprve skočil do postýlky. Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Skočil do postýlky.

Klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bem byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědi průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral. Přikročím raději k mým příbuzným. Druhá epocha, maminka. Dědeček, tatínek maminky, se vracel z první světové války s levým prsem plným metálů. Co metál, to zneškodněný švýcarský tank. Doma v Uhříněvsi jej čekalo milé překvapení. Zatímco byl ve válce, babička mu porodila maminku. Maminka rostla jako z vody a brzy se postavila na vlastní nohy. V 16 letech opustila své rodiče a koupila si malý domek na vysokém kopci, kde nebyla studna. Denně musela se 2 vědry pro vodu do údolí. Byla to hrozná dřina. Naštěstí sehnala brzy jednoho osla, který začal vodu nosit. Jednou však osel s těžkým břemenem na hřbetě zakopnul, skutále se ze svahu a omdlel. Maminka mu dala umělé dýchání z úst do huby a přivedla jej zpět k vědomí. Osel se však už nepostavil na nohy. Měsíc klempíroval a když se uzdravil, uměl už chodit jenom z kopce. Mamince začal být na nic. Nosil jen dolů prázdná vědra, nahoru se musela maminka dřít sama. V rukou plná vědra, na zádech těžký smradlavý osel. Jednou má maminka takhle mordovala, když se naproti ní na svahu objevil neznámý muž, můj tatínek, Hlaváček. Tatínkovi se na mamince líbilo, že uměla vzít za práci. Těžká vědra v rukou a osel na zádech říkali vše. Tatínek se rozhodl, že si maminku hned odvede do rodiny. Maminka nadšeně souhlasila. Maminka nevěřila svým očím, když vstoupila do vily tatínkových rodičů. Něco podobného jak těživa neviděla. Krásná železná

Hlásit se s ní vrata, za vraty nádherný čistokrevný pes, cvičený nekrman. Velká zahrada s okrasnými stromy. Rodičům tatínka byla maminka představena v hale s krbem, který podle slov tatínka táhl tak, že lítala ven i menší polínka. Na stěnách haly byly rozvěšeny šavle a pistole různých druhů. U jedné pistole tatínek tatínka poznamenal, že je to zbraň, se kterou bojoval jeho tatínek hrabě Hlaváček s Hradeckým u Hradce Králové. Nebyl to asi zrovna nejlepší voják, pomyslela si maminka, když si všimla, že je na pistoli vyryto za zbabělost. Maminka dělala jako by nic a dál se divila. Nakonec si tatínek maminku vzal. A pak jsem se jim narodil já. Už jako kojenec jsem byl celkem sympatický a maminka si mě brzy oblíbila. Dřela na mě od rána do večera a s tatínkem to také neměla lehké. Podezříval stále maminku, že nejsem jeho, ale sčítacího komisaře. Tatínkovo věčné podezřívání maminku jednou dopálilo. Urazila se a s tatínkem 5 let nepromluvila ani slovo. Tatínek se po celou tu dobu snažil maminku udobřit. Nosil domů květiny, chodil pro uhlí, když přicházel domů, uctivě zdravil. Nakonec jeho úsilí přineslo úspěch. Tatínkovi se na Vánoce 1949 podařilo maminku konečně obněkčit. Maminka s ním po 5 letech zase konečně promluvila. Bylo to už štědrovečerní večeře, řekla mu žer. A taková je maminka dodnes. Obětavá, pracovitá, ale nesnese, aby někdo urážel. Má svou hrdost, ale dovede i odpouštět. Třetí epocha, tatínek. Když tatínek vychodil školy, vzal místo na jednom statku. Statkář ho honil po dvoře jako nadmuté kozy, aby se co nejlépe zapracoval. Brzy se dostavily výsledky. Po měsíci přestal dělat pomocné práce a do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek. Za nějaký čas se tatínek přestěhoval do města. Začínal tam jako lepič tapet. Již na první zakázce zjistil, že mu toto řemeslo nepůjde. Vytapetoval nějakou místnost tak, že kolem dokola byly na zdi samé boule. Vytapetoval místnost další a zase to samé. Jak je to možné? Dělám vše podle návodu. Někde musím dělat chybu, bude to nějaká prkotina, řekl si tatínek a začal se pídit popříčně boulí. Když tu záhodu rozluštil, sám se tomu musel smát. Taková hloupost. Zapomněl vždycky sundat ze zdi obrazy.

Tatínek se vrátil na venkov a pracoval nějaký čas na veterinární stanici. Divím se, jak mohl tuto práci dělat. Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky. Jednou jsem jej přistihl, jak drží v ruce stonožku a říká: má mě ráda, nemá mě ráda, nemá mě ráda. Řekl to asi 100krát, ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu. Ale i tak si myslím, že se tatínek na veterinu nehodil. Tatínek se opravdu chytil až jako agronom v JZD Bakovice v severních Čechách. Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili. Ale nejvíce jej jako agronoma ocenili, když zjistil příčiny katastrofální neúrody, která postihla předešlý rok jejich družstvo. Zjistil, že nezaseli. S odstupem doby míním, že mi tatínek byl více než dobrým otcem. Ještě předtím, než jsem nastoupil do první třídy obecné, dal mi tatínek sám základy všeobecného vzdělání, takže jsem měl před ostatními spolužáky pěkný náskok. Od tatínka jsem už věděl, že součet úhlů v trojúhelníku je vždycky 3. Že mravenec je náš nejmenší sudokopytníček. Že až mistr Jan Hus zavedl libovolné psaní obojího i, tvrdého i měkkého, takzvaný způsob podobojí. Tatínek mě také vždycky vedl k tomu, abych měl hezký vztah k věcem. Říkal, že když nebudu mít věci rád a nebudu na ně hodný, ani věci pak prý na mě nebudou hodné a nebudou mi sloužit. Rozkřípané pero, že už mě nic nenapíše, nenamazané kolo, že mě už nikam nedoveze, neudržovaný automobil, že mě může i zabít. Tatínek mi jednou říkal, že jeho auto má ho za dobré zacházení tak rádo, že když vejde do garáže, tak zavrtí radostí výfukem. Myslím si, že s tím vrtěním výfuku tatínek neměl úplně pravdu. Jednou jsem si koupil nové MBčko a to vrtělo výfukem hned, aniž mohlo ještě poznat, jestli mám ho rád nebo ne. Vrtělo čím dál tím více a do týdne mu upadl. Když jsem měl jít na vojnu, tatínek dělal, co bylo v jeho silách, abych dostal modrou knížku. Posílal na vojenskou správu fotografie mojí malé postavy, situované vedle krabičky od sirek, aby dokázal, že mám podmíru. Nebylo to však nic platné a musel jsem nakonec narukovat. Když jsem se vrátil z vojny, tatínek měl strach, že se ožením a že mě tím ztratí. Snažil se mi ženy všemožně znechutit. Říkal, že při troše dobré vůli najde se i na té nejkrásnější ženě něco ošklivého. Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy. Čtvrtá epocha, babička Jarka. Další můj blízký příbuzný, kterého celkem znám, je babička Jarka. Nikdo z naší rodiny si není jist, jestli je babička Jarka maminka maminky nebo maminka tatínka. Je to zkrátka problematická figurka. Jistě se ptáte, jak mohlo k takové nejasnosti vůbec dojít. Když byli mý rodiče a prarodiče mladší, dělali si stále ze mne legraci. Jednou říkali, že je babička Jarka otcova matka, jednou zase, že je matka maminky. Bavili se, když jsem byl zmatený. A jak stárli a zhoršovala se u nich skleróza, přestali si být jistí, co je vlastně pravda a co je legrace. Žádný písemný záznam se taky nedochoval. Když byl jeden čas nedostatek papíru a na pultech se dlouho neobjevil ani ten toaletní, naše rodina se bez papíru nemohla obejít a postupně spotřebovala všechny knihy, časopisy, bankovky a nakonec vzali za své bohužel i křestní listy. Ale mě nejasný původ babičky Jarky nikdy nevadil. Babička pro mě znamenala hlavně mnoho v dětství. Vyprávěla mi pohádky, učila národní písničky. Učila mě také různým příslovím, ale byla někdy hrozná popleta a často přísloví překrucovala. Říkala například, že kdo visí na šibenici, ten krade a skončí jako lhář. Babička to neměla v životě s dědečkem lehké. Dědeček pil a chodil každý den pozdě v noci domů.
Jednou to babička nevydržela a začala na něj křičet, že je opilec a kdo ví, kde byl, že byl jistě u nějaké ženské, že toho nemá zapotřebí, že si mohla vzít burdu, který nepije a tak dále. Dědeček už to nemohl poslouchat a zakřičel na babičku. Nekřič, jdi ven, oběhni 10x chalupu, to tě uklidní. Babička ku podivu poslechla a vyběhla ven. Za chvilku se připotácela s úplně sedřeným obličejem, krvavou boulí na čele a rukou zlomenou v zápěstí. Chtěla pod mě oběhnout chalupu a úplně zapomněla, že mají řadovku. A to byla poslední kapka do ohně. Od té doby babička dědečkovi už nikdy nic neřekla. Navzdory tvrdému zacházení se babička dodnes těší pevnému zdraví a vysokému věku. Má jen slabou cukrovku a nesmí jíst nic, v čem je cukr. Když má třeba hroznou chuť na buchtu, může se do ní zakousnout, ale musí zase pustit. Já babičku obdivuji, jakou má ve svém věku energii. Rozhodla se, že se naučí na stará kolena jezdit autem. Minulý týden měla možnost si zakoupit úplně nový Mercedes 300 SD s automatickou převodovkou, kouřovými skly, mahagonovou palubní deskou a klimatizací. Nakonec babička to auto nekoupila, protože neměla peníze. Touha po autě ji však neopustila a koupila si alespoň v bazaru starou Pragovku Baby. Tak babička začala na stará kolena jezdit autem. Snad se Krista Pána někde nevybourala a nic se jí nestane. Jestli ovšem babička Jarka není matka otce, která je již 20 let po smrti.

Pátá epocha, strejda Karel. Strejda Karel se v mládí živil jako jockey a musil proto stále dávat pozor na váhu. Nejedl nic z mouky, nesladil, nepil pivo, zkrátka se týral. Narušilo to prý jeho nervy a měl v té době občas takové zvláštní záchvaty splašenosti. Vždycky, když to na něj přišlo, začal křičet, lítat sem a tam, válet se po zemi a tak dále. Strejda mi jednou vyprávěl, že jeho zásluhou uviděli diváci Velké Pardubické v roce 1959 něco, co nemá při dostihových závodech obdoby. Spatřili, jak se před taxisovým příkopem na jednom koni splašil jockey. Strejda na koni nejprve skákal, pak se skočil, chvíli se válel po zemi a pak se rozeběhl směrem do publika. Pořadatelům dalo pěknou práci, než jej chytili a uklidnili. Později pracoval strejda Karel jako hvězdář na hvězdárně v Ondřejově. Tady mu bylo dobře, když se někdy splašil u dalekohledu, nikomu to nevadilo. Jako hvězdář se proslavil tím, že jako první na světě pořídil snímek Marťana. Marťan na zlomek sekundy vystrčil hlavu z kráteru, který právě náhodou strejda Karel dalekohledem pozoroval. Marťan se usmál a okamžitě zase zalezl, strejda jej však stačil vyfotografovat. Od pořízení tohoto snímku se ví, že Marťani mají dvě ústa. Pravost strejdova snímku potvrdili nedávno zachycené signály z Marsu, ze kterých astrologové rozluštili, že Marťani nám, pozemšťanům, přezdívají jednohubky. Popíšu vám teďka od nohou k hlavě, jaký je strejda Karel hezký člověk. Chodidla má akorát velká, asi tak číslo 42, svalnatá chlupatá lítka, hezky formovaná šlachovitá stehna, lehce ochlupatěné opálené břicho, mohutný hrudník, zápasnický krk, velká brada, orlí nos, pronikavé modré oči, na hlavě nádherná pleš. Strejda nikdy nesnese, aby se hlava na světle leskla, zdrsňuje si proto každý den ráno smírkovým papírem. Teta Marie na strejdu do dneška hrozně žárlí a má k tomu důvody. Strejda Karel je na ženské a zrovna nedávno udělal pěknou ostudu. Stala se mu nedávno tato příhoda. Strejda je šeroslepý, když se trochu smrákne, už hrozně špatně vidí. No a šel takhle na večer po jednom pražském parku a chyt tam nějaké děvče a chtěl mu dát hubičku na dobrou noc, aniž o to stálo. Děvče se bránilo, škrabalo, kousalo, kopalo a když promluvilo, strejda zjistil, že je to metař. Ale jakmile to zjistil, okamžitě ji samozřejmě pustil, vrátil mu koště a trenýrky a nechal ho jít svou cestou. Na metařovo pištění se však seběhlo do parku několik lidí a ti vše roznesli. Strejda byl možná dobrý jockey, úspěšný hvězdář, nelíbil se mi však na něm jeho vztah k ženám. Strejdovi nikdy nezapomenu, jak mi zkazil dojmy z krásné knihy Bratří Mrštíků Pohádka Máje. Bylo mi tenkrát 16 let, hltal jsem právě řád za řádkem a četl jsem právě 315. stránku, kde dochází k prvnímu políbení hrdinky románu. Byl jsem celý vzrušený, když tu jsem musel proti své vůli vyslechnout strejdu Karla, jak se vedle v místnosti ošklivě baví s nějakým svým kamarádem. Říkal mu, že manželka, která by byla ideální, by musela být hluchá, slepá, němá, bez čichu, bez nohou, bez rukou a musela by mít smysl pro humor. Jeho kamarád s ním souhlasil, že přesně tak si ji představuje také, ale že by ji měl ještě na řetízku. Stále jsem na tento hovor musel myslit a už jsem tehdy pohádku Máje nedočetl. Pamatuji se, že mě strejda Karel kazil už v dětství. Byl jsem s ním jednou v Národním divadle na Rusalce a jako zvídavé dítě jsem se ptal, co je to vodní víla. Strejda mi odpověděl, že vodní víla je položena poloryba, od pasu nahoru, že je ženská a od pasu dolů, že je ryba a že jestli ten princ klofne, takže si s ní stejně moc neužije.

0: Strejda Karel dále říkal, že kdyby on si namlouval nějakou kombinovanou ženu, takže by chtěl, aby byla od pasů dolů žena, aby prý také to, a tomu jsem tenkrát ještě nerozuměl, a od pasu nahoru, aby prý vydělávala hodně v zaměstnání, že by musela být bagr. Byl jsem citlivé dítě, položena polobagr mě pak strašila ve snech ještě pěkně dlouho. Doslov. Tak strejda Karel byl poslední příbuzný, o kterém se dá říci, že ji dobře znám. Mám ještě několik vzdálených bratrů, sester, tet, strejdů, sestřenic a bratranců. O nich toho však moc nevím a těžko bych o nich mohl něco napsat. Musel bych si vymýšlet a na to já nemám povahu.
1: Teď jsem měl tělocvik v šestéce. To jsou neuvěřitelní darebáci. Představte si, já jsem 15 let neskákal přes kozu. Taky už žádnou v životě nepřeskočím. I kdyby byla takováhle. Ne? No, nevadí. Milí žáci, já vám teď představím mladou vaši učitelku, mladou kolegyni Struškovou. Prosím. Jak vidíte, kolegyně mladá, s výukou teprve začíná. Navíc má aprobaci na matematiku, ovšem já ji teď nutně potřebuji na češtinu. Taková je situace prostě. I ona bude suplovat. Kolegyně, já tu první hodinu zůstanu s váma, abyste ztratila ten respekt. A já myslím, že jak v mém, tak ve vašem zájmu, abychom jí nedělali potíže, vyšli vstříc. Čili kolegyně, tvůj čeština. Prosím.
2: Děkuju, pane řediteli. Tak chlapci a děvčata, já bych se vás nejdříve spočítala, kolik vás chybí. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, to máme 5 žáků chybí. Jestliže je vás ve třídě 35 a 5 vás chybí, to máme 35, bez 5 se rovná 30 žáků.
1: Kolegyně, pardon, to není matematika, to je čeština. Já jsem inzeroval češtinu. Čili spíše kobyla, babika, bík. Tímto směrem.
2: Ano, ale já mám aprobaci na matematiku.
1: Já vím, kolegyně, ale čeština, nedá se nic dělat.
2: Tak, že bych zkusila dát diktát.
1: Výtečně, čeština a diktát od jak živa spolu souviseli.
2: Tak děti, pište si. Silný a bystrý bík z Nového Bydžova byl odvezen do Přibyslavy.
3: Prosím, paní učitelko, proč tam byl odvezen?
2: Jak pak se jmenuješ, chlapečku?
3: Kalhous.
2: Podívej se, Kalhouzi, to ti snad může být jedno, proč tam byl odvezen, ne?
3: No a mě by to zajímalo.
2: No, tak já nevím, no tak tam byl odvezen třeba na porážku. A ty si, Kalhouzi, dej pozor taky. Nasycený syn lysého předsedy družstva se postavil k novému silu.
3: A co tam šel dělat?
2: To se hned dozvíš, Kalhouzi. Syn tam šel zívat a zírat. Paní Síkorová z obytného domu sypala syrové brambory do bytku.
3: Prosím, já nestačím. Co mu sypala?
2: Brambory do bytku. Bosý silák Síkora sykl. Kam se sypeš, synu? Sypu si to na sýpku, prosím, to budu sít, prosím. Já se asi sesypu.
1: Počkejte, to řekl syn?
2: Ne, to říkám já.
1: Ale kolegyně, co byste se sypala? Vždyť se tak krásně začala. Pokračujte dál. Ale vždyť čeština nejsou jenom vyňatá slova pos. Vždyť čeština, to je procházka rajskou zahrádou. Taky čelíte, koxartrosis. No, to je, tak jděte do jiné souhlásky, jděte třeba do P. No, jděte do P. V češtině pop tvrdejch a měkejch.
2: Tak P, pilný syn pílil na lesní pych.
1: No, není. Příliš současné to není, kolegyně. Něco takového... Tak jděte do jiné souhlásky. Valírujte v těch souhlásky.
2: Vír houkal a víly ve vile byly věnce.
1: Třeba.
2: To nebyly víly. Já už nevím, jak dál.
1: Ale kolegyně, vám chybí. Vy navodíte téma a pak vám chybí ta legenda. Vy musíte spustit vodopád těch nápadů, těch slov, vždyť v té češtině toto... No, počkejte, já vám napovím. Sválně, vidíte, třeba, co se dá vytřískat z toho loveckého motivu, jak jste nakousla? Jak jste to říkala?
2: Pilný syn pílil na lesní pych.
1: No, neřekl bych pilný syn, řekl bych pytlák. Takhle, pytlák, prosím, pych. Tak, navodím téma a jedu. Pilný pytlák pílil na lesní pich. A teď jedu. No. Chtěl lovit a honit. I vydal se do hlouby lesa. Neměl však zbraň. Zbraň. To je cvičení na Chtěl ale lovit a honit. I vydal se do křovisek. Ale nic nenacházel. Tu jako kdyby zaslechl, že víly volají. Ale to nebyly víly. To jeleni se byly svými paroly. A hlaně běželi. Kdyby měl pušku na bilbiji, já nevím, jak se to s tím dělá, no na bilbiji, a kuli by vypálil. To cvičení na citoslovce. To nebudou vědět, jak to mají napsat. Ale neměl pušku, měl jen píky, pytel a ký. Pronásledoval hlaně dál, unikali mu. On však cílil a pílil, ale nemohl je dosíci, protože měl jen píky, kytel a ty tři věci. Tu, jako kdyby se mu zazdálo, že víla volá synu, pí. I pytlák zpytoval svědomí, zatřpitili se mu v očích slzy, vrátil se do vsi a již nikdy nepoužil píky, ký, a svůj pytel si až do smrti přehodil přes rameno. A pak vstoupil do pioníra. Vidíte, kolegyně, všechno jde, když se chce.
2: Teda, pane řediteli, je vidět, že máte velikou praxi.
1: Jak to myslím? No, kolegyně, ne, já mám aprobace ještě z jiných disciplín. Třeba všimla jste si nové sbírky motýlu v našem přírodopisném kabinetě?
2: Ano, všimla.
1: Všimla? No a nic to s vámi neudělalo.
2: Kolegyně. Nic, vy jste mi tam ale něco říkal o Císařské louce.
1: Ano, Císařská louka, to je oblast, kterou, etnická oblast, kterou bychom navštívili časem. Nebojte se, kolegyně. Tam je fauna, flora. Teď si, mládenci, ze mě vemte příklad, jak se galantně chovám ke své nové kolegyni. A ne jako vy někteří, pronásledujete děvčata po chodbách a tohle jim děláte za hlavou. Jak by to vypadalo, kdybych kolegyni podrazil v kabinetě nohy a začal se s ní na zemi prát a ještě jí ukrát svačinu. No. Naopak, vidíte, jak k dámě pouštím jí první prosím.

0: Já...
1: Chvílenku, prosím, já to zcvaknu.
0: Ach, jo. Tak už jsi starý, Jando, napravdě. No, jak se říká, mladý muž, starý musí. Víš, musíme tam všichni.
1: Kam, prosím?
0: Tam nahoru, paní. Co pak Janda, ten už tam je. Já tam půjdu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
1: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku komputru a ten vás obslouží za setinu času, který bych k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete.
0: Paní, já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: Ale Janda, to mě, pane, nic neříká.
0: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě rozšťal, rozvrátil rodinu, no tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil, těch rozšťáren, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněný u Haliče.
1: Kam, prosím?
0: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy, ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou, no. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky paní vylízal. Vy dostal takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká. Ono z toho vylízal nějaký felčar, nějaký kučer a taky mu řekl. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemít tohleto železný zdraví, tomu řek.
1: Pane,
0: no, prosím.
1: Já nemám zájem
0: já, promiňte.
1: Ani čas se ano. Tady s vámi bavit o první světové válce a nebo
0: no, ne, já jen tak, že jako...
1: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne.
0: No, to je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady foukák na vidrolci, stojím tady a čekám. U jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšouknout, tak nebudu tady okounět u vás a půjdu jinam. A rozšouknu se jinak, to už zase já vím, kam bych já znám ty svý vodničky, tak už nepadá. No tak co, prosím?
1: Ušetřete mě láskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete.
0: No prosím, já jedu toliko carému Jandovi na pohřeb, paní, no.
1: Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí?
0: Kde tady u vás tak asi bydlej nebo štíci?
1: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
0: Vidíte to. To je něco jiného. Janda bydlel v Brně.
1: No tak vidíte, mě stačí říct, jedu do Brna.
0: Jedete do Brna?
1: Jedete do Brna.
0: Co by já dělal v Brně? Nikam mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: No šel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
0: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
1: Vždy jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
0: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Po dvojky z mravů taky a ten. Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce.
1: A... No tak dobře, tak do Olomouce.
0: Co do Olomouce?
1: No jedete do Olomouce.
0: Co vy děláte v Olomouci, paní, kdybyste mě nechala domluvit, sousedte se, prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce, k tetě, poradit se, co dál, co v životě, rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. A když je ztratil záhy. To tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuzný vůbec žádný neměl.
1: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
0: Já jsem říkal, to on vždycky říkal. Ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, teď to znáte, tyhle.
1: No dovolte, pane.
0: Co pak? Je, promiňte, jsem se nepředstavil. Já jsem Kulajda Alois, těší mě Kulajda mé jméno.
1: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
0: Počkejte, paní Pokradní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
1: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pan
0: Kulajda. Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Tak, on vám, abych vám tak, abyste byla ve obraze, on dělal takový legraci, že třeba krat husám, šišky a mě tím cpál.
1: Vůbec nezajímá. Mě zajímá, kam jedete, kam, kam, kam.
0: Pani, nemáte vy něco s ušima? Já jedu starému Jandovi na pohřeb, na pohřeb, na pohřeb. To tady už každej ví kolem, a vy ne?
1: Prosím vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat.
0: Pani, já mám Makovici v pořádku, já přece vím, že tady není jenom jediný vlak. Ujede tenhle vlak, tak si počkám na druhej, ne? A přijdu tam pozdě, no proč ne? On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost, no tak co?
1: No tak co, ale... Pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich
0: měl... Jel Jandový na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte. Pani, co je vám? Pani, poslyšněte, pani, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy pocuchaný nervy a něco ze štítnou žlázou. Pani, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
1: Ano, ano, můžete. Jak? Můžete, když mi řeknete, kam jedete.
0: To vám pomůže?
1: Ano, to mi pomůže.
0: No tak paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně. Já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl, opravdu.
1: Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla,
0: ano, paní,
1: že to jedete autobusem z nádraží Praha-Florence.
0: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
1: Nemůžete, pane, vlakem, bez jízdenky nemůžete, lístek vám...
0: Ale já si ho chci koupit, tady žmoulám peněženku už půl hodiny, dejte mi lístek do pístku místku, já jedu, paní, nemáme si co povídat tady.
1: Lístky nedává, dává to... počítač.
0: To vás počítač.
1: A počítač nedává, protože do frýtku místku nemáme děrný štítky, pane.
0: Poslechněte. Babino, proč vy tady takhle drát řepíte?
1: Abych vás správně informovala o situaci na trati Frýdek-Místek, pane. Proto šťastnou cestu.

0: Dobrý den, pane Grundle.
1: Dobrý den, pane Carboch.
0: Co pak tady děláte na lavičce?
1: Ale chci si tady jenom něco malého zakousnout, víte? Nechcete si přisednout na chviličku?
0: Myslíte sem na lavičku?
1: No, tak kam jinam?
0: No tak jestli není moc studená zrovna.
1: To ne.
0: Tak by si chvíli přised, no.
1: Co pak, jste nějakej nastýdlej nebo co?
0: No jo, nějak jsem trochu profouk od spona, víte? A potřeboval bych si spíš sednout na něco teplýho, to víte.
1: To chápu.
0: No jo. A víte, že ta lavička je nějak mimořádně teplá?
1: Tak.
0: Já bych řekl, že skoro přímo hřeje.
1: No.
0: Jak je tohle možný?
1: To nevím.
0: No jo. Co vám hledáte?
1: Ale koukám, kam jsem si dal ten můj řízeček.
0: Jste tady měl někde řízek?
1: No, někam jsem si ho sem položil, víte.
0: Jsem někam na lavičku?
1: No, jsem zrovna.
0: Jo?
1: Ano.
0: Poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
1: No to byl.
0: Jo?
1: No.
0: A nepoložil jste ho náhodou sem na tu stranu někde, kde já sedím?
1: A víte, že to je možný?
0: Jo.
1: Proč se ptáte?
0: Ne, já jenom, že mi tak napadá, jestli třeba to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem, víte?
1: No jo, to je možný.
0: No jo.
1: A hřeje vás to hodně?
0: No dost vám.
1: Jo.
0: Asi jako když sedím na něčem ovzátým.
1: Tak to sedíte asi na tom řízku, pane Carbo.
0: Že jo? Já si o to již taky myslím, víte?
1: No jo.
0: Pojďže, kde by se vzalo teď na té lavičce najednou to teplo,
1: no
0: že jo?
1: Právě. To je mi taky divný.
0: No jo. Víte, co se nebude nejlepší, asi stoupnu a koupnem se, ne?
1: Jo. To bude nejlepší asi.
0: Dělejte,
1: to je on.
0: Víte, co jsem to říkal, já jsem to myslel. No jo, tak si nechte chutnat, no jo.
1: Ale já už ho teďka jíst nebudu, víte?
0: Ne. Co baví, řízky nerad, nebo co?
1: To ne, ale nemám na něj nějak chuť.
0: A
1: nechtěl byste si ho vzít, víš, že bych vám ho nabít?
0: No tak já mám taky nějak na něj nemám chuť.
1: Tak to, že najednou nechcete.
0: Ale to je vám zvláštní u mě, víte?
1: Jo.
0: Já vždycky, když si sednu na něco k jídlu, tak vám potom už na to nemám chuť.
1: Tak co s tím teďka budeme dělat? Nemáte náhodou doma psa?
0: Psa? No, tak to ne, ale jestli byste dovolili, tak bych ho vzal třeba manželce.
1: Ale jo! Jen si ho vemte, já tady mám náhodou ještě závin, víte, takže nechtěl byste kousek, že bych vám nabít?
0: Ale jo, to já bych si dal.
1: Tady náhodou, víte,
0: no jo,
1: takže...
0: tak to jo, to víte, zase...
1: Ale je, já už tady mám jenom jeden.
0: To nevadí, to mě stačí, to je... No jo, to je dobrý tohle, to.
1: No jo.
0: Nějakej moučník nebo co, ne?
1: No, říkám, závin.
0: Ne, proto, no jo. Moc dobrý. Jak jste říkal, že to jmenuje?
1: Závin.
0: A jo.
1: Vy to neznáte?
0: Jo, to já znám tohle, ano.
1: Kdeď byste to neznal.
0: Už jsem taky někde jet tohle, co.
1: Kdeď by ne.
0: A jo. Takový pečivo jako, že jo, nebo co?
1: No všem, jo. To říkám, jablečnej závin.
0: No jo, opravdu dobrý, jo. To je nějaký ovoce v tom, nebo co, ne?
1: Vždyť, když je to jablečnej závin...
0: No jo, to je právě, to je s ovocem většinou bývá, jo. No nějaký hrušky v tom, ne? Nebo co?
1: Kdepak? Jabka!
0: Jo, jabka, aha.
1: Jabka.
0: Obavu dobrý to je, jo.
1: No.
0: Chutná skoro jako štrůdel.
1: Ale to je přece štrůdl.
0: Jo, to je štrůdl,
1: no,
0: jo.
1: Vše, no.
0: Ne, já myslím, že jste říkal, že to je jablečnej závin.
1: Přece štrůdl nebo závin, to je jedno.
0: No to je jedno, ano. A tohle je štrůdl nebo závin, teda?
1: No tak správně česky se tomu říká jablečnej závin.
0: Je to opravdu moc dobrý, ano.
1: No.
0: A víš, že to je skoro lepší než ten štrůdl.
1: Dobrý je to.
0: Jo.
1: Ale víte, co já taky rád, pane Carbo? Já jim rád jabka v županu.
0: No jo, to já jim taky rád, jabka, ano. A mě už jedno, jestli mám na sobě župan, nebo jestli mám na sobě něco jiného.
1: Ale vy mě nerozumíte.
0: Ne?
1: Jabka v županu jsou pečivo.
0: Jo?
1: No.
0: A já myslím, že ne, poslyšte. Jabka jsou ovoce, jabka.
1: Vy mě nechápete, samozřejmě, že jabka jsou ovoce, no? Ale když upečete jabka v županu, je to už pečivo.
0: Jo?
1: No.
0: Já myslím, že ne, poslyšte. I když ty jabka upečete v županu, tak to jsou potom pečený jabka, ale pořád to ještě ovoce.
1: Ale upečený jabka v těstě přece patří k pečivu.
0: No to je možný, no. Jo, jo.
1: A když děláte jabka v županu, musíte přece nejdříve obalit v těstě, ne?
0: Ano, ano. No. A co má to těsto společného s tím županem?
1: No, to je potom jaksi ten pečený župan.
0: Jo.
1: No.
0: A on ten župan se peče sebou?
1: No samozřejmě, jinak by to přece nebyly jabka v županu.
0: No to je pravda.
1: No.
0: To musí ale chutnat dost divně s tím županem, ne?
1: Naopak to chutná výborně.
0: Jo.
1: Vy si to zkuste někdy udělat.
0: Jo.
1: No.
0: Myslíte, upít ten župan s těma jabkama?
1: No ty jabka v županu.
0: Aha, takhle, jo, jo.
1: No. A jak se to dělá, to no, máte...
0: Já to s vámi někdy zkusím, ano.
1: Jo.
0: Já mám doma takový starý župan, víte? Tak...
1: To máte vlastně v každý kuchařce, víte, recept na to, jak jo. se to dělá.
0: No tak já podle kuchařky moc rád nevazím, víte?
1: No proč, když je to dobrá kuchařka?
0: A dejte pokoj. Já jsem tuhle dělal například knedlíky podle kuchařky.
1: No.
0: Tam stálo, krájíte 3 dny starý housky.
1: Jo, jo.
0: Já už jich měl nakrájenou plnou vanu, ještě jsem nekrájel ani den.
1: To jste tomu, pane Carbok, špatně porozuměl. Ježišmarja, já už mám posvačně a budu muset běžet.
0: No já už taky mám posvačně, no jo.
1: Tak tedy, naschledanou. A jestli vám můžu poradit, pane Carbok, no. Udělejte si nějaký kurz ve vaření, vy tomu ještě jak je vidět moc nerozumíte.
0: Já už chodím 30 roku do kurzu na vaření.
1: No jak je možné, že to ještě tak málo znáte?
0: Ale to víte, my jsme teprve u feudalismu.
1: Jo, tak.

0: dobrý večer. Já jsem rád, že jsem zase po čase mezi vámi, mezi svými, abych tak řekl, a že můžeme pokračovat v našich tolik oblíbených zdravotních kurzech. Dnes bych rád s vámi probral problematiku první pomoci tak nějak všeobecně. Já doufám, že máte ty záznamníčky, ty tušky, kohinorky, jak jsem vám minule rozdal, tak si pište. První pomoc by měla být v zásadě taková, aby to nebyla zároveň pomoc poslední. Na živém modelu si proto nyní předvedeme několik základních záchranných akcí. Prosil bych nějakého dobrovolníka, aby se mi neprodleně přihlásil jako model raněného. Tak co je? Čekal jsem les rukou. Že by ostych? Nevadí, určím sám pro začátek. No, dívejte se mi do očí.
1: Neuhýbejte pohledem, stejně po vás žánu.
0: Pojďte mi, mladí, pojďte, přišel jste pozdě, zdržujete besedu. Rušíte, pojďte rychleji, no. Používejte obou nohou laskavě. Instruktor Sekera. A vy jak se jmenujete? Překvapil jsem vás otázkou. Máte jméno? No máte jméno? Tam se vás, máte jméno? No? No máte jméno?
2: Mám.
0: No tak, no tak ven s ním. Tak prosím, jak se jmenujete?
2: Já se jmenuji Petr Středa.
0: Proč to říkáte tak skromně a bojácně? To je docela hezké jméno, tak to řeknu hrdě. Petr Středa! Navíc máte každý týden svátek, že?
1: Teda, nezalamujte se tady, prosím vás, takový vtip to zase nebyl.
0: No, výborně, tak podívejte se, já vám navodím situaci. Já vám řeknu, co od vás potřebuji, Středa, no. Jsme sami dva v hlubokém lese. Široko daleko není živáčka kromě mě. Vyzbíráte houby, zranil jste se, ležíte, úpíte. Já zaslechnu vaše volání, vyslídím vás a zachráním. Situace je jasná, Středa. Lehněte si a upěte. Co je, Středa? Nerozuměl jste otázce? Lehněte si a upěte.
2: Jako lehněte si a spěte.
0: Upěte, volejte mi au, au. No zkuste si to, Středa. No? No? No? No špulíte dobře, ještě zvuky. Jete sem. Jaký hu hu hau hau? Co pak jste sova křížená ze psem? Jste raněn jako zvíře, Středa. Volejte o pomoc, vejte. Rychle, Středa.
2: Jsem to ale zvíře.
0: Přátelé, takhle ne. Musíme vybrat někoho nadanějšího, obratnějšího, ochotnějšího. Tohle... Středa, já jsem vás vyrazil, ne? Jak to, že jste se vrátil, Středa? Jak to, že jste tady, Středa?
2: Já jsem tady zase.
0: To vidím. Jak to je možný?
2: Protože já jsem se vrátil, protože...
0: Protože co?
2: Co?
0: Co?
2: Protože mě je to líto.
0: Co je vám líto?
2: Mně je líto to.
0: Co?
2: Co?
0: Co je vám líto?
2: To. Líto to, že když už jsem jednou byl vybrán jako prakticky jako nejlepší.
1: No ne, teda ne jako nejlepší.
0: To jste špatně pochopil. Jako krajní jste byl vybrán, Středa, jako krajní.
2: No No jako nejlepší z celého našeho kraje.
1: To víte, že jo, to by ten kraj vypadal. To bych mu nepřál. Jako nejlepší od kraje, ode zdi, od omítky, víte, středa. A nikdo jiný tam nebyl, tak jsem šáhnul po vás. A to jsem si dal. Tady já do vás vidím, středa. Tam se tady zalíbilo na prknech, co? Se chcete producírovat. Vytahovat se chcete. Koho máte v sále? Máte v sále děvče?
2: Já ještě nemám děvče.
1: To rád slyším. To je veliký štěstí pro národ. Tak koho máte v sále? Příbuzný?
2: No jsou to zpřízně.
1: No zpřízně lidi to jsou příbuzný, on je jich víc, jo?
2: Lidi.
1: No lidi, je jich víc, jo?
2: No, my jsme přijeli autobusem. No,
1: chápu, dostali jste vycházku, že jo? Mají taky takovýhle svetry?
2: To je zpříze.
1: Mě nezajímá, čo to je, mě by zajímalo, kde jste to ukradl, středa.
2: To jsem dostal od Ježíška.
1: Jo, to je od Ježíška. Ta si celý rok zlobil, co, středa? Přijde zase letos Ježíšek?
2: No, já už mám otevřený okno.
1: No, spíte pod ním, co? Si dejte pozor, aby vám nenamrzla hlava, středa, víte.
2: To se nemůže stát, já si do ní leju Fridec.
1: Děláte moc dobře. Tak až zase přijde Ježíšek, tak mu ten svetr vraťte, protože si z vás ošklivě vystřelil. Vypadáte jak manekín z domu hrůzy, středa. A teď vážně, vy mi neumíte zařvat. Je to tak? No je to tak nebo ne? No řekněte to.
2: Je to to.
1: No tak vidíte, teď, že to uznáváte. Jak byste letěl, víte. Ale abyste viděl, že jsem dobrák a ne jak se o mě rozhlašuje, že jsem hrubián, tak si vás tady ponechám. Ale někdo vám musí ukázat, jak se řve, a vy to napodobíte. Tak pojďte mu někdo ukázat, jak se řve. Tak řvát umíte všichni, ne? To je ochota, pane. To je spolupráce. Smetánka si vyrazila na kurzy. Počkejte, já vás rozproudím, já vás probudím tady.
3: Teď špačky. Že si sem nevzal peřinu ještě.
1: Pojďte, já vás probudím.
4: Co je, bude se hlasovat nebo co?
1: Instruktor Sekera.
4: Já jsem Václav Letel Beďouc.
1: No prosím, to se hodí. Jste vedoucí, umíte řvát jistě. Zařvete mu.
4: Uá!
1: No prosím, té zvíře, vedoucí. Děkuju vám, můžete jít zase spát.
4: Uá!
1: Co to bylo? Co to bylo, vedoucí?
4: Já jsem si to zkoušel ještě jednou.
1: Já vám nám zkoušel, já do vás vidím jak do hubený. Vy to chcete zesměšnit, ty moje kurzy.
4: Jo, no.
1: Víte, kolik já to mám? Někdy to mám nahoře, někdy to mám dole. Pomůcky si musím pojďte se středat. Já si vás tady ponechám oba. Raněný zachránce a já to budu řídit. Budete tady středu zachraňovat. Seznamte se mi.
4: Já jsem zachránce.
2: Raněný.
4: Zachránce.
2: Raněný.
1: Jménem se představujeme. Prosím.
4: Já jsem Vašek Datel Vedoucí.
2: Raněný Petr Seda Zvířata. Vašek Datel Vedoucí. Raněný Petr Seda Zvířata.
1: Jednou to stačilo. Šaškové nesvědomity. Včera na židle, to bude jako v lese, vy co děláte?
4: Já jsem vedoucí.
1: No jo, no. To nám pořád neříkejte, že jste vedoucí, já jsem vedoucí, já jsem vedoucí. To se někdo špatně vyspí a zítra vedoucí nemusíte být.
4: Jo.
1: Já se vás tam, co děláte v lese, vedoucí.
4: Kvůli houbám jsem tady.
1: Prosím, i vedoucí může sbírat houby. Ovšem, přátelé, mluvíme-li o houbách, pozor mi na to, naše mochu... Co je vedoucí? Co tady děláte, čumeče? Teda, co tady děláte? Co tady děláte, čumeče?
5: On tady lítá. Jste tady chladíte jak pes. Co to je?
1: Jste zlásil, teda.
2: Já jsem raněný Petr Středa Zvíře v lese.
1: Promiňte.
2: A vy jste mě nespravedlivě.
1: Ano, já jsem vás udeřil, to je pravda. No, vidíte, vedoucí, co se může stát? Urovnejte stromy, Středa. My kolikrát v lese kvůli houbám nevidíme raněného člověka. Na co asi čekáte, vedoucí? Na co čekáte? No jděte a zachraňte mi ho, ne?
4: Jen tak bez průpravy.
1: To je jedno, že nic neumíte. Hlavně, že se vás jmenoval. Jdeme, pojďte.
4: Pali!
5: Jste se zbláznil, takhle se blíží zachránce. Za něj řídíte jak Alibaba. Se vás vyděsil. Musíte postupovat něžně jako zdravotní sestřenice. Znova.
4: Nebojte.
5: Musíte postupovat něžně jako zdravotní...

0: Sinuksilla. Viiraamme houbi.
1: Vitti houbi rovnou jít?
0: Najednou jsme chytrý. Najednou jsme chytrý. Vy máte úpět.
2: Copak nějaký raněný právě zde v lese na odlehlém místě? Copak je vám, dobrý muži, copak je vám?
0: Tak to se samozřejmě zeptám, pokud vidím, že raněný není v bezvědomí.
2: Pokud by byl raněný v bezvědomí, zásadně se neptám. To si zapište. Teď vy sám, zkuste si to.
3: I s těma houbama?
2: Samozřejmě. Celou záchranou lesní akci.
0: Neklaňte se pořád jako šašek vedoucí. To děláte schválně tohleto, co? Jděte i nudy, tady vidíte, že jsem to vyzbíral.
3: A co je tohle?
2: To je prašivka.
3: No, to my na provozovně normálně jíme, víte?
2: Jo, tak si zejte ráno, přepočtěte lidi. A jděte i nudy.
4: Středa! Křikněte mi jen tak kvůli orientaci, předpokládám, že ten les bude hustý, jo?
0: No jo, on vám křikne, neporoučejte si. Křikněte mu, vedoucí, to má hustý.
1: Křičím kvůli orientaci. Křičím kvůli orientaci. Tady jsem, tady, u toho velkýho hřibu. Tady, u toho velkýho...
5: To není

0: Netancujte v tom, vedoucí, a pokračujte. Už se stalo.
1: Ale co to vidím, že zde v lese na odlehlém místě se někdo válí jako to zvíře. Nejste náhodou bezvědomí?
2: No, zatím ne.
1: To je škoda, to bych se vás nemusel ptát. Takhle se vás musím zeptat. Tak jak se máte, dobrý muži, jak se máte?
2: Ani se neptejte, dobrý muži, mám se dobře. Teď jsem se nechal zapsat do kurzů první pomoci, máme tam hodného pana Sekiru, ten...
3: Nešplhejte, středa, nešplhejte, to si vykládejte příbuzným, až se budete vracet autobusem. Teď si laskavě vyberte zranění a pokračujeme. Nenapovídejte mu, datel. Víš, tak malej datel, vedoucí. Snad víc, co mu je, ne? Co je vám, středa?
2: No, tak mě je.
3: No?
2: Mě bolí.
3: Kde vás to bolí?
2: Mně se dělá...
3: Kde se vám to dělá?
2: Teda nedělá vlastně. Já mám...
3: Kde to máte?
2: Tak jako vzadu, jo. No, vlastně vzadu, ne, spíš vepředu.
3: Tak středa, upřímně, máte to vepředu nebo vzadu?
2: Já nevím.
1: No jo, ale jak já ho mám zachraňovat, když neví, kde to má?
3: Vymlčte. Tak mu určím zranění sám. Ostatně, přátelé, to bývá dosti častým zjevem, že raněný je tak trochu v šoku a nedovede nám přesně stanovit diagnózu svého poranění.
2: Tak vidíte.
3: Vymlčte se. Vy jste v šoku, a jestli ne, tak já vás do něj brzy dostanu. Vy jste to věděl, máte běžný druh zranění. Máte trojitou zlomeninu, lítkové kosti, navíc komplikovanou ukopnutým palcem. Tak, můžete veselé úpět a vy na něj zachránit ho.
2: Mizerové.
1: Ale co to vidím, že zde v lese na odlehlém místě se někdo válí...
3: Na mě se neotáčejte, vedoucí, já v lese nebudu, musíte spolehat na sebe. Jestli vám tady vadí, tak si myslete, že jsem strom nebo medvěd.
1: Že zde v lese na odlehlém místě se někdo válí jako to zvíře. Pozor, za náma je huňatej. Tak... Jak je vám, dobrý muži, jak je vám?
2: Ani se neptejte, dobrý muži. Jsem tady na ohlodaném místě.
3: Na odlehlém místě, středa, na odlehlém. Leda, že byste to kolem sebe ohlodal sám, víte. A to nesmíte, ležíte v rezervaci, abyste to neměl tak lehký.

0: Ležím tady v restauraci.
1: V rezervaci. V restauraci jste ležel asi dopoledne, jak tak koukám. Hezky dlouho, že jo? To je materiál.
0: Dopoledne jsem ležel hezky dlouho v restauraci. A milej zlatej, co se taky nestane. Protrh se pode mnou kulečník. Na třikrát ukopnutá líková kost.
1: Lítková kost, nejsme v sadu, trpíme v lese.
0: Nejsme v sadu, prtvíme v lese. A když jsem to viděl, vsteky kopnu do praživky.
1: Tak a teď vás mám středat, to mi vysvětlíte. A kde se vzala vedle kulečníku prašivka? A rychle.
0: Kde se vzala tu se...
1: Kde já vás žádám, abyste nám vysvětlil, jak jste se skontaktoval s prašivkou.
0: Běžím do lesa se bohmatá.
2: Prosím, vaše věc. I takový jsou bohužel mezi námi. No a dál?
0: Co mi vlastně je? A když jsem to viděl, vsteky kopnu do prašivky, byla tomu komůrka zelená, hlízovitá, naše nejedovatější houba.
2: Nevykládejte mu tady o houbách a nechte se ošetřit středa. Mám vás plný zuby.
0: A ukopnu si palec. Taková vám smůla, to už se mi dlouho nestalo. Ošetřte mne, prosím vás. Děkuji vám pěkně.
1: Teď vy.
3: No, řeknu vám.
1: To jste mu to moc neřekl, znova.
3: Řeknu vám, středa, teda tohle se stát mě, tak nevím, co bych dělal, ale nic z toho nedělejte. Stanou se kolikrát i horší věci, lidi přijdou po majetek, po peníze, ale vy nezoupejte, poukejte si na to a uvidíte, ono se vám to určitě zahojí a nashledanou.
1: Kde se vedoucí, jaký nashledanou? Kvůli čemu jste v lese? No kvůli čemu?
3: Kvůli houbám, ne?
1: To si myslíte vy, kvůli poskytnutí první pomoci, jsme vždycky všichni v každém lese, tak to si musíte počínat, jděte stranou. Neklesejte na mysli, milí raněni, já vám poskytnu kvalitní první pomoc. Vaši nožku, příteli, znehybníme, k čemuž je ovšem zapotřebí, čeho? Dlahy. Pokud dla ovšem není, stačí ku příkladu toto pravítko, kterým si tak dětinsky hrajete. Severouči, co je?
3: Takhle postle. Kde by se, prosím vás, v lese vzalo pravítko?
1: A to je pravda, zapomněl jsem, a to je opravdu legrat.
2: Kde by se v lese vzalo pravítko?
1: Tady by se vzalo.
2: A přišel se v lese rozsržitý profesor a pravítko nám ztratil. To se v českých lesích běžně stává. Hlavně, že máme dlahu. Koukejte mu to přivázat.
3: On se bouškube.
1: Nežalujte.
3: Já nežaluju, já to jenom hlásím, je to moje občanská povinnost.
1: A vy se mu neškubejte raněný, nebo vám to špatně zroste a budete mě vyhledávat na středisku či v mé bytové jednotce.
0: Ježišmarja, jen to ne. Mně už to zrůstá.
1: No, to rád slyším. Vidíte, přátelé, výsledky kurzu jsou mezi námi. Nožička nám drží, středa si vykračuje jako živá. No a my budeme pokračovat v láce dále.
3: Prosím vás, nemohl byste ty vaše keci zkrátit?
1: Počkejte, vedoucí, nejste drzej trochu.
3: Ještě to se vám, nedá poslouchat.
4: Vám se podíváme, vedoucí, na zoube. Co kdyby se takhle topil? No. No, situace, záchrana tonoucího. Co říkáte? Rybníček? Vodička? No, dovnitř, topte se mi.
3: Ale. Pojďte mi kachničku nebo korky!
4: Tak.
3: Je to v létě?
1: No jistě, topíme se v létě.
3: Hilfe!
1: Já vám vytahuji, napichuji na stavidlo, uzdravená středa kráčí po hrázi a oživuje. Prosím, středa, oživujte.
0: No teď je na stavidle.
1: Není ožive, nasaďte mu umělé dýchání.
0: Já jemu.
1: No vy jemu, ne?
0: Odkud kam?
1: Z Prahy do Brna, čověče, ne? No z úst do úst dělejte. Kde jste byl, když jsme to probírali? Ten člověk potřebuje kyslík, válil se v bahně. Vydržte utonulý, kyslík se blíží. Předáváme kyslík.
2: teda veze kyslík.
0: Pane instruktore, ale nešlo by udělat něco s tím jeho nosem.
2: Pro?
0: No, ač po mi s ním bude šimrat, ono má rozpláclej.
2: Buďte rád, že ho má rozpláclej, aspoň to bude těsnit. Utonulý, bude ho to šimrat?
3: Šimralo to jiný, nevím, proč by to mělo šimrat středu.
2: Slyšel jste sám, středa. Předejte dusy, teda kyslík. A už rychle. On mu nedá kyslík. On nedá kyslík.
0: A mě to bude šimrat.
2: Šimrat, šimrat, středa. Tady jde o život a vy šimrat, šimrat.
0: Ale o jeho život, ne o můj. Je tady vždycky všecko šimrat, já jdu domů, na
3: shledanou. A já jdu taky domů, protože mě by se po středovi stejskalo tak.
2: Předa, vraťte mi pravítko.
0: To není vaše, to je roztrženýho profesora.
2: Počkejte, vy si o vám vzpomenete, až se utopíte v lese. Neuvěřitelný. Končím kurzy. Jsem silně naštvaný. To byl materiál.
4: Sejdeme se příští týden. Probereme si první pomoc při náhlém vypadnutí z letadla.
2: Vypravte si předem, kdo by chtěl být modelem raněného. Nebo s váma zatočím. Nazdar.

0: Ženská by hned brečela. Nechybí vám tady ženský?
1: Zatím jsem tady moc krátce na to, aby mi chyběli. Třeba za 2 roky to přehodnotím.
2: Všetké ženské jsou svině. Iba moja teta Mara je kokot.
0: To je krása. Mým odhadem už máme jenom 1 pokus.
1: Jaký pokus?
0: Najít fungující sondu, víc jich tady nebude. Tuhle už pohřbívat nebudeme.
2: Počúvaj, zaplatil jsi včera v krčmi?
0: Ne.
2: To je dobré, to je vynikající. A obedy na budoucí týždeň si poplatil?
0: Ne, nestihl jsem to.
2: Skvělé, vynikající, ani já jsem mě zaplatil. Tak to nás najdu, to je dobré.
1: My hledáme nějakou plechovku, která nás má vyfotit. Fotku poslat někam do prdelový lohoty, ale tam možná dojde nebo nedojde za 5 roku. A my si tady mezi tím můžeme jít lehnout do díry k tomu robotovi, protože nemáme skoro co jíst a pít. Navíc mě už oba srete. Já chci domů a chci pivo.
0: A co podle tebe máme dělat? Ale k tomu se ještě...
1: Nehledat nějakou přiblblou pixlu, ale najít toho, kdo ji vyrobil. Tady tu cisternu. Když nás dostala sem, měla by to umět i zpátky.
2: Může se jej opýtat, však já jsem jediný, kdo se s ní rozprával. A který vě se s ňou rozprávať.
0: No tak si popovídej s pixlou. Zeptej se, kde tady mají fabriky na pixly, co umějí lítat sami. A jestli se jí taky nechce letět zpátky, odkud vylítla. Páč, musíme jít do putiky.
1: A nebo se zeptej, jestli nemají putiku tady. Tím pádem nemusíme tak rychle domů.
0: No počkej, ono zase není jak si cokoliv nalej do ksichtu, že jo? Nemůžeme si dát helmy, není to vzduch?
2: Je. Nie je taky jako u nás, je troška štiplavý, ale dá se to.
1: To ti nakoukala ta cisterna.
2: Já jsem ho zkoušel. Ako jsem si mal oštěpok zjesť, aha? A kým jste se vy s autem zabavali, já jsem všetko napchal do brůžka.
0: Takže tady se dá dýchat.
1: Bacha, cisterny lezou antény a zase tak kravsky bliká.
2: A to robí vždy, keď si potřebuje pokecať.
3: Poprat, borovička, kokot, borovička, sviniar, štrngneme si kokot, borovička, Bratislava, volím HZDS, teta Mara je kokot.
1: Tohle se naučila marťanská populace za 20 let?
2: Tak naše hovory nebyly vždy akademické.
0: No tak je možný, že vůbec není odsuť. Třeba je to ze země, že jo? Takhle kecat umí kde jaká hračka. Třeba nás sem prsknul opravdu jenom ten hořící kerosin a ten výbuch a modul ze Sojuzu s vejtřaskou a trocha štěstí. Třeba si to zbytečně komplikujeme. Žádní marťani třeba nejsou. A k tomu se ještě dostaneme.
1: Tak snad, aby jsme se nadspali do modulu, trochu pod ním zatopili a šupem do hospody.
2: A možno, že ta cisterna exploduje a budeme doma skorše, ako trvala cesta sem.
0: Ale žádnej spěch. Nic nám nehrozí, že jo? V klidu přespíme, vorazíme, ráno koukneme na východ. No nic, tak snad abychom letěli, ne? Hned? Ale k tomu se ještě...
1: Co to, Hergot, bylo? Neříkej, že huláka americká sonda!
2: Štefan? Starký Štefan? Já už radšej sadám. A tu máte podpalovač a pojďte si nastupit.
1: Zapal to! Já nemůžu, chytil bych celý. Zase jsem se podělal.
4: Drobku. No. Volku. Teď se žmalej, tak? Teď se žmalej. Kde tě mám?
5: Kde jsem?
4: No.
5: Už jsi postavil, nebo co?
4: Ne, já stojím a jsem zase větší, když jsem malej.
5: No dobře, já se taky můžu postavit, počkej, hele. No,
4: ty nestojíš, ty se vznášíš.
5: No, a to je ten rozdíl mezi náma. Ty musíš zůstat při zemi, já se můžu vznést.
4: No, já taky mohu se vznášet, já se taky mohu vznášet.
5: No hele, já teď jenom jde o to, jak těm lidem dokázat, že víc neumíme a že ten večer končí. Jak jim to říct? Hydrantama nebo?
4: Já to obyčejně říkám odchodem.
5: Že bychom odešli.
4: No, no, no. No. Ale ta Chantal tady dělá ty ruce tak hrozně, ona mě pořád tady takhle. A oni pak lidi myslí, že ty mě, nebo že mě tady to.
5: Ne, to oni vědí. Oni cítí tu něhu v tom
4: pohybu. Oni zapomněli. Ne. Na rozdíl ode mě, až nesmím.
5: No, já si myslím, že tiše vody, jdeme odletíme, tak je to, přátelé, dobrou.
4: Dobrou noc.

0: umění zdar a divadlu zvlášť, jak říká Vít Holubec. Vítám vás do druhého poločasu dnešního večera. A ještě prosím, než začneme číst vaše dotazy, bych se rád zmínil o jedné věci, na kterou jsem zapomněl, a sice problém, který mnohé zajímá, a sice alkohol a divadlo. Já bych tom problém neviděl, jak víte, alkohol je za volantem přísně zakázán a v divadle, že je zakázán, to jak si samozřejmě předpokládáte, ale páč lidstvo je nádoba hříšná, tak vás nepřekvapím sdělením, že občas z tohoto zakázaného stromu si někdo v divadle utrhne a pak tedy je zle. Takovým vážným momentem byl případ, který se stal před lety v Ostravské opeře, kde odpoledne slavili velice vehementně MDŽ, tedy Mezinárodní den mužů. A skutečně taky jeden osvětlovač se tam zrichtoval, jak se patří, který měl právě službu večer při představení Bludného Holanďana. A představení začalo a role Holanďana, jak víte, začíná tím, že přijede ten jeho tajuplný koráb k břehu, on vyleze a zpívá teď tu dlouhou arii o těch oceánech a jak bloudí těch 7 let vždycky, než smí na tu pevninu a pokusit se tedy, aby nějaká ženská z toho pekla vysvobodila, aby přišel do jiného pekla, že jo. No a tak ta loď přijela, tohle místo nepřehledněte, prosím, teď se zrovna Holanděn v Národním hraje, jak přirazí tu loď, ty chlapi k tomu dřevěnému břehu, tak se zakymácí celý divadlo i s lustrem, je velice zábavný. A ten Holanďan vylez v tom nepromokavým námořnickým kabátě, v tom klobouku, udělal pár kroků dopředu, přesně po ten osvětlovací můstek a spustil tu árii. Za 7 let je pryč. A teď na něj začalo z toho můstku kapat. Ty kapky se proměnily v takový souvislej čůrek, který v reflektorech vypadal jako stříbrná nit na vánočním stromku. On zneklidnil, jak mu to bubnovalo. Podíval se nahoru, ale teplej pramírek téct nepřestával. Nikdo nemohl tušit, že na vině je ten Mezinárodní den žen, že tam v teple těch lamp usnul a že se mu ve spánku přihodilo něco docela lidského. No tak řeknete si, stalo, vem to čert, ale od té doby začali tomu milému Holanďanovi říkat kolegové a potom celá Ostrava postupně počúranej Holanďan. Oni to říkali o něco neslušnějc, ale já se přidržuju prozatím literární formy. Dopadlo to tak, že nakonec musel se angažmá, pač jinak mu nikdo neřekne. No, před válkou v osvobozeném divadle, kde se dopoledne vždycky v neděli dávaly slavné pohádky, ve kterých vystupoval neméně slavný kašpárek Vojta Merten, který byl velice známý tím, že si rád jako přihnul a přišel takhle v neděli ráno, tam se začínalo v 9:30, přišel do představení, byl jemně podroušen, aby to vyspravil, tak si dal nějaký pivo a nějakého toho prcka, aby si zdvihl hladinku a povídá, když se líčil, povídá představiteli zlého čaroděje Václavu Treglovi, povídá, hele Vašku, nakonec, až tě jako přemůžu, tak nalep si, udělej si z čokolády nos, hezky to zalič, aby to nebylo vidět, já ti ten nos ušmiknu a sežeru ho. To je veliká srandička, to mají dětičky ohromně rádi, tohleto. A ono se tomu Treglovi do toho nechtělo a pak si řekl, no tak principál to chce, tak dobře, no tak srandička sem, srandička tam. No a skutečně zařval potom pomoc, zlomena má síla, Merten vytah nůž, ušmik mu ten čokoládový nos, trčilo do pusy a začalo žrát. Dětičky řičely, mohli zbourat divadlo, ale Treigl prostě páč mu ten Merten vzal i kus kůže z jeho vlastního nosu, tak se držel za nos, vypadl z role a začal řvát na toho kašpárka civilně. Vidíš ty vole, porád srandičky a hovno z toho. No, a už tady máme Jindříška Pokorného. Z dotaz je toho hodně, Jindro.
1: Moc toho není, ale božo, stejně si myslím, že těch pár dotazů pěkně zamotá hlavu.
0: Tak se do toho podíváme. Tak, ježišmarja. Co říkáte současné produkci Národního divadla? No tak od té doby, co jsem tam odsaď odešel, tak tam nechodím, takže Tomu nemůžu nic říkat. Ale byl tam zrovna Jindra Pokorný, říkal, že tam byl. A od té doby mluví z cesty. Co bych říkal současné produkci jinak? Co soudíte o televizi a o jejich programech? Hrgo, to jsou otázky. Tak, no tak co soudím o televizi? Tak televize, co to je? Televize, to je kulturně vyrovnávací zařízení mezi venkovem a městem. Takže díky televizi se už dneska v posledních vsích dívají na stejný voloviny jako my v hlavním městě. Že? A co soudím o jejich programech? No tak programy v televizi jsou dobrý, pak jsou špatný a pak jsou z Brna, že jo? To je tak všecko, co by se dalo o tom říct. Dále prosím. Znal jste se s mistrem Zdeňkem Štěpánkem a jaký byl osobně? No tak jistě jsem se s ním znal. Prvně jsem ho viděl mimo jeviště za války na konzervatoři, kde učil. Chodili jsme kolem něj s posvátnou úctou a hrůzou. Byl to vynikající herec a byl taky to, na co jsem přišel později, byl to, čemu se říká bezvadný chlap. Pak jsem se s ním seznámil, jsme chodili statovat do Národního divadla a potom samozřejmě velice zblízka v divadle samém. Štěpánek, možná, že vás překvapím, byl člověk s obrovským komickým nábojem, když většina jeho rolí o tom nějak nesvědčila. Někde tu a tam měl možnost se blejsknout, třeba v cechu pan Kutnohorských nebo v Bakaláři, ale mám dojem, že je škoda, že to s ním někdo neskusil s něčím větším. Takový Falstaff by mě třeba býval zajímal. Nejistě, že by ho hrál moc dobře. No tak Štěpánek byl, jak říkám, člověk příjemný, člověk společenský, velice družný, rád se napil, rád zpíval. Byl to báječný táta mimochodem. A já jsem chodíval k Štěpánkům hrozně rád. Jak tady do Ostrovní ulice, tak potom na malou stranu do Míšeňský, tam byly krásné Vánoce a ohromně zábavný Silvestry, kde se za noc sešla celá kopa lidí. Chodíval tam i jinak seriózní a důstojný univerzitní profesor, akademik Josef Charvát, to byl starý kamarád Zdeňkův, který nám hrával na kytaru a zpíval starý študentský odrhovačky. Pamatuji se, vidím ho, jak před sebou Bouška Záhorského, vždy elegantního, jak držel svou skleničku koňaku v dlani, ohřejval si jak gurmánsky k ní přičuchával Vlastičku Fabiánovou, vždy s nezbytným šátečkem okolo krku Eduarda Kohouta, Emila Bolka, Vláďu Ráže, malíře, sochaře, básníky, muzikanty, samozřejmě Soničku, teda ženu Zdeňkovu, no a děti tenkrát. Bylo to krásný a Štěpánek, říkám, měl komický náboj v sobě a měl postřehy a glosy k pohledání. Taky v divadle jsou pracovní aktivy a na jednom takovým se přihlásil jeden z pánů režisérů o slovo a pouštěl se nekřesťanský do herců. Soudruzi solisté se mýlí, protože vidí věci jenom jaksi z úzkého úhlu svých rolí, kdežto my, režiséři, musíme věc vidět jako celek. Soudruzi solisté jaksi to zajímá jenom pokud jde o ně, když to my musíme komponovat celé plátno a tak dále až do úplného zblbnutí byla pauza. Předsedající vyzval k diskusi, dlouho bylo trapný schůzovní ticho, pak se zvedla jedna ruka, Štěpánek pomalu vstal, napřímil se, opřel o stůl a řekl tím svým typickým hlasem: soudružky a soudruzi. Udělal mistrovskou pauzu, pak zapích oči do pana režiséra a řekl: režisér a maminka mají vždycky pravdu. No a vidíte, bylo hned po aktivu. Nebo jsme hráli na Slovensku, takový propagační zájezd to byl víceméně, byli jsme tam měsíc a jeden čas jsme bydleli v hotelu v Trenčanských Teplicích, kde současně probíhalo školení barových mixerek. Krásný holky to byly. Ale mělo to jednu vadu. Bylo to školení barových mixerek na mléčné koktejly. No a my jsme se na to tak koukali, Štěpánek stál takhle poblíž toho pultu a ten starý pán, ten profesor vedoucí toho kurzu, tam přilejval do toho šejkru a teď s tím třás a obracel to. Potom to slil do takový toho, tomu Zdeňkovi, pán majstre, prosím pěkně, ráčí tě okoštůvať. Výborný koktejl. A teď Zdeněk se na něj podíval a prosím vás, co to může být? Z mlíka. Paní, nebojte se, nič majstre, len okoštujte, prosím pěkně. To je nejpěknější a nejkrajší koktejl, jaký já v životě poznám. A mě můžete verit, já stojím za barovým pultom vyše 50 rokov. A ten Štěpánek se na něj podíval útrpně a povídá, vy stojíte 50 let za barovým pultem, ale já stojím 50 let před barovým pultem. Tak, moc pěkně děláte pana pivce. Děkuju za uznání. Umíte taky pana Záhorského? No tak to ne, to neumím, nehněvejte se, ale rozhodně tedy je to příležitost, abychom si právě o panu Záhorském pohovořili. Tak můj dojem, já ho znal dlouho, byl to ten nejelegantnější, nejlaskavější a nejmilejší člověk, se kým jsem se snad kdy u divadla sešel. Byl to skutečně, říkali jsme mu poslední barón. A on skutečně byl takový nějaký grovský, vystupování nafoukaný nebyl, naopak to nenáviděl, ale prostě byl takovej příjemný, hovořil vybraně a noblesně, rád dobře jed a dobře pil a lidem dobře činil, jak praví Neruda o rytíři Palečkovi. A celé divadlo ho milovalo, titulovalo ho těch nejstarších až po ty nejmladší důvěrně, Bohoušku. No, on byl ze starý pražský patricijský rodiny, jeho tatínek byl profesor na vysokém učení technickém. Boušek taky jako byl vyhlédnut pro nějakého inženýra nebo něco takového, začal studovat tady Věční ulici reálku, ne s nějakým větším úspěchem, odešel velice brzy za svým snem, šel na konzervatoř, kde se seznámil s Ladislavem Boháčem. A tyhle ty dva kluci jednou zatoužili, poštamprli a šli do kavárny Luxor, která stála tam, kde je dneska dětský dům, na štamprle Becherovky. Tam měli totiž soudek na pultě, hodil se tam padesátník, nastavilo se štamprle a ze soudku vytekla příslušná dávka tedy té Becherovky. No a tak tam přišli ten Boháč s tím Záhorským, hodili tam padesátník, nastavili štamprle, štamprle nateklo, ale tec to nepřestalo. Nějaká porucha nebo vada, tak přistrčili decku, pak další decku, pak dvou decky, nakonec půl litr, ale ono to furt teklo. Tak mladí kluci, švorcáci, študáci, tak konečně příležitost, jak se zadarmo pořádně napít, jenomže následky, no Becherovka. Následky byly strašlivý, když odcházeli, tak jim ty lítací dveře, ty luxorky nestačily. Měli dřevěný nohy, dřevěný ruce, o jazyku to vůbec nemluvím. Boušek říkával s odstupem let, že v životě už nikdy nebyl tak zcákaný. A že těch 200 metrů z té luxorky na Václavák mu trvalo několik světelných let. Boháč se ztratil někde ve tmě, takže Boušek v životě už se nedověděl, jak se dostal domů. A u Záhorských byl takový zvyk, děti měly absolutní volnost, jenom večer v 7 hodin, na tom starý pan profesor trval, museli všichni být u stolu a společně s rodiči večeřet. A ten večer se Boušek vlastně probral k vědomí až u toho rodinného stolu a teď zdvihnul ty kalný oči a viděl, jak ten tatínek do něj zapích jak kobra v oči nejet a pozoroval ho s určitým podezřením. Na stole byla mísa kouřících párků a Boušek měl ten den na sobě, jak říkal, fumplnový šaty. A teď koukal na ty párky a měl dvojí možnost buď jíst, což mu žaludek naprosto nedovoloval, a nebo to předstírat. Takže vždycky uštíp kousek toho párku, podíval se na toho tatínka, strčil si ten párek takhle jako ústům, dělal, že ho žvíká, aby odvedl pozornost a mezi tím strčil ten kousek do vestičky u těch nových šatů, takže je úplně promastil a zničil. Ten tatínek furt do něj měl zapíchnutý ty oči a musím říct, starý pan profesor Záhorský nosil celý Rakousko-Uhersko, nosil knír a plnovous. A s ohledem na módu, na novou módu v první republice, se nechal už před 10 lety dohladka oholit a od té doby chodil hladce oholen. A Bohoušek, když furt cítil ty oči, tak najednou oplatil tomu tatínkovi ten pohled a povídá mu, jako přišel na objev, jak Kolumbus na Ameriku, povídá: oče, vy jste se oholil. A to bylo poprvé, kdy starý pan profesor vstal a zařval: a ven! Tak říkal jsem, že Bohoušek byl velice zábavný, velice družný, milý člověk, hovorný, povídavý, společenský, ale nějak tak v poslední ty leta ochaboval, byl takovej zasmušilejší, nebyl ve svý kůži a jednou se mi svěřil. My jsme si vonikali, říkal, jestli pak ví, co mě je, já špatně spím, jsem porád unavený, mám žízeň, a pak za nějaký čas mě povídá: představil si, já byl u doktora v nemocnici a ví, co mi tam řekli, že prej mám cukrovku. Já povím, tak to musí držet dietu, že jo? A nesmí pít tvrdý alkohol. Velice smutně přitakal. Vám, může aspoň pivo? On měl hrozně rád plzeňský. Vytřeštil oči, jak kdyby ho uštnul, a povídá: pivo? Pivo na cukrovku? On se zbláznil. Pivo na cukrovku, to je jed. Já pám, co teda pije? No, pivo.

0: Tak pokračujeme. Mám vaši desku, kde nazýváte pana Pivce nejlepším vyprávěčem. Mohl byste dát k lepšímu něco, co v legrecitálu nebylo, nebo co tam nesmělo být? No já nevím, proč by tam nesmělo to být. Pivec byl svéprávný, plnoletej, neměl chatu, takže si nemohl krást materiál. Do ciziny nejezdil, takže nemohl nic pašovat, ani nakupovat na černou devizi, prostě trestní rejstřík čistý. No tak mohl bych dát k lepšímu. Pivec i při důvěrných osobních sděleních měl vždycky jako plno humoru. On na světský požitky Honza moc nebyl, decinku, dvě, nic moc. Hodně kafoval a kouřil, ale s tím kouřením tak v 53 přestal úplně a bez něj vášnivej odpůrce nikotínu a každému vykládal, jak je to svinstvo. No, vždycky, když jsem přišel k němu v posledních letech, když jsme dělali spolu tu knížku, tak ke mně čuchal, já přišel rovnou k zkoušce, vždycky mě čuchal a říkal, ty jsi zase kouřil, že jo? Ty jdeš rovnou ze zkoušky, tam muselo být pěkně radus a nahuleno. A já jsem se, já vám, Honzíku, co je z tebe najednou takovej fanatický nekuřák? A on říkal, totiž to je tak, já pil to kafe a kouřil. Já myslel, že ty dva jedy, ten kofein a ten nikotin, že jdou proti sobě, že se potírají. Ale oni se podporujou, oni se spojejí a škodějí tuplem. Nebo jsme si sedli v klubu, dali jsme si každý decinku vína a on se vysvěřil, on zapovídá, doktoři mi zakázali pít, vůbec já bych neměl. A poslouchej, kolik litrů vlastně tak ty ledviny za den přečerpá. Já pro mě to přesně nevím, ale to víš, pěkných pár litrů to bude. Tak to jsem klidnej. To se tam ty mý dvě, tři deci ztratěj. Tak proč jste v legrecitálu nemluvil vůbec o panu Vojtovi, ačkoliv z toho, co jsem od vás četla, vysvítá, že jste byli velcí přátelé. A jak to bylo s těmi jeho anekdotami? No tak to je taková obvyklá otázka, ale podívejte, já to vysvětlím, je to pravda, jak je to tady napsaný. Já jsem si myslel, že jsem toho Vojtovi už napovídal a napsal až a čeho je moc, to, jak se říká, je příliš. A na druhé straně uznávám, že Vojta, pokud je o divadelní humor, je taková, byl taková osobnost, že prostě se pominout jednoduše nedá. No a ty anekdoty, no tak to není většinou pravda. To na Vojtu vymýšlelo jeho okolí. Jestli vás to zajímá, tak zakladatelem těchto vojtovských anekdot nebo Vojtou zvoraných anekdot byl Hugo Haas, který když přinesl do divadla novou anekdotu, tak měl současně připravenou druhou verzi, jak by ji vypravoval Vojta. A prototypem, takovým vzorkem je anekdota, že někdo je v horách, v Tatrách třeba, a zaspívá F a ozvěna mu vrací Fis. A pak se řekne, že na té hoře byl křížek. Jo? A Haas to vyprava a říkal, ona tam, jako Vojta říkal, ona tam nahoře byla kaplička. No, tak, ale něco, až neníž prochu, aby na něm nebylo pravdy trochu, něco pravda je. To byl takový typický Vojtův znak. Vždycky si postavil, šel v obráceně, nepřidával, vždycky si postavil maximum, pak z něj odbourával a ubíral. Třeba jednou u nás hostoval mladý herec z oblastního divadla, měl hned začátek, že všichni jsou zvědaví, co to jako koho pozvali, kdo bude budoucí člen. A Vojta se šel podívat na ten začátek, přišel nahoru do šatny ve staváku a byl nadšený a říkal, ten chlapec, co tu dneska hostuje, to bude platná posíla. Hezky mluví, je mu rozumět, je ho dobře slyšet. Je takovej, má uvolněný takovou chůzi, elegantně vystupuje a bez křeče je. A někdo přišel ze spoda za chvíli a povídá, tomu klukovi nemůže být rozumět v druhý řadě. A Vojta hned slevil, říkal, no tak jen si vzpomeň na sebe, když jsi sem přišel. No, na ten prostor, na tu ratejnu, na to Národní divadlo se musíš zamluvit nejdřív. On je chudák zvyklý na ty malý sálečky někde tamhle na venku, ale chodí krásně a je uvolněný bez křeče. Za chvíli zas někdo přišel a říkal, on nějaký takový nahrblej, nebo co, on chodí takový, jako když každou chvíli má upadnout, říkal, to má staženou prdel s trejmy. Vždyť si to pomyslí, on tamhle odněkaď z Hořovic přijde a najednou je v Národním divadle. To pochop, ale je uvolněný a křeč žádná, takovej hezky to všecko jde. Za chvíli někdo přijapá, teď se mu podává jaká pak křeč, teď se mu podával na jevišti ruku, to byla, když držím rampou. Ten nemohl otevřít prsty a on tam podával, máš pravdu, je to hovado. Já se tý zprávě divím, že každý nedochůče nechají tady hostovat. Nebo možná, že ponesu dříví do lesa, že to znáte, já jsem to někde taky napsal už. Ale myslím si, že ten Vojtův portrét by nebyl úplný, kdybych tohleto vynechal. Někdo přines takovou latrínu, jak se říká, špek do divadla pro ty druhý, že prý republika koupila z Ameriky nový druh amerických kamen, že je to něco jako servírovací stolek, prostě na kolečkách, že se vytopí jeden pokoj, pak se přejede do druhého pokoje, do třetího, prostě vypravuje se tomu, kdo to poslouchá tak dlouho, až se ten, komu se to vypravuje, zeptá, kam jde ten kouř. No a pak se řekne, hold kam, že jo. No, tak nás to pár, jak se říká, sežralo a těšili jsme se na Vojtu, bylo to opravdu zimě, on přišel v tom ovčím kožichu bulharským. Všichni se na něj sesypali jako osi, Jardo, Vojto, to by bylo něco pro tebe, čověče. Novej typ amerických kamen, jako dětský kočárek, má to kolečka, zatopíš v tom a jedeš, vytopíš jeden pokoj, podíváš se na teploměr, jedeš do druhého pokoje, do třetího, najednou ten Vojta, my byli v desátém pokoji, nadměrný byt, jako prase, ten Vojta nábožně poslouchal a pak se zeptal, ale na něco úplně jiného povídá, a čím se v tom topí? Tak jsme samozřejmě lhali dál. A to je jedno, dříví, uhlí, koks, antracit, brikety, co máš, to tam dáš, hlavně musíš zatopit a jedeš do prvního pokoje. Vojta povídá za chvíli, no jo, to dostali pár kousků. To ani na ten ksicht už nic nedostanu, to si rozebrali prodavači mezi sebou. Tak mu radili, říkali, ne, zaplatíš 14 stovek, zavoláš si dodávkovýho taxíka, dojedeš domů a hlavně musíš zatopit a jedeš. Do prvního pokoje, pak do druhého pokoje, až jsme ho dohnali do toho kouta, ten Vojta skutečně říkal, počkat, a kam jde ten kouř? A teď celá ta šatna zařvala to do prdele zborově, že jo? Všichni se smáli, nejvíc ten Vojta, který mu tekly slzy. A když ten si mých dozděl, tak ten Vojta povídá, to byl fajn vtip, chlapci, ale teď vážně, kam jde ten kouř? Tak tohle je Jiřínková polka Bedřicha Smetany. A přicházím k poslednímu dotazu, který teda je... V legrecitálu jste říkal, že umíte dělat státníky. A pak jste dělali jen Antonína Zápotockého. Umíte také jiné... A nebojíte se je dělat? No tak umím a bojím se. No ale kdo se nebojí, ten nesmí do lesa, totiž na jeviště, že jo? Dneska nesmí na jeviště. No tak samozřejmě, podívejte se, já jsem začal dělat si srandičky s kolegů, napodoboval jsem je, pak jsem dělal i první představené režiséry. Dělal jsem je v Buriana.
1: Naschledanou, milí přátelé, příští neděli ve 8:45.
0: Dělal jsem Frejku, že jo, tou fajfku.
2: Spadněte ze sudu, aby jsme se tomu zasmáli. Dělal jsem prezidenta tehdejšího Beneše. Volám vás všeckého Čumavy k Tatrám. Dělal jsem samozřejmě taky toho Antonína Zápotockého. Dělnická třída se svým avantgardním předvojem. Dělal jsem Williama Širokého. Je to sily, které vytvořili tak úspěšné předpoklady, aby se slovenské národné povstání a tak dále, že jo? No a dělal jsem taky Zdeňka Nejedlýho, ovšem já jsem to nedělal opravdu nějaký zlý vůli, já jsem to dělal jenom proto, aby byla legrace. No a Nejedlý, jak víte, ten vždycky v neděli v 9 hodin měl takový ten pořad v rádiu čtvrthodinovej Na okraj dne, nebo Živá slova. A to chodil natáčet vždycky do toho vládního studia už v sobotu odpoledne. A jednou se stalo, že před jeho těmi živými slovy dávali taky ty předehry a skladby Smetanovi a všecko možný. A najednou se zjistilo, když běžela ta poslední skladba, kterou měl ten hlasatel v plachtách, tak zjistil, že chybí 1,5 minuty. To se stává, když ty pořady jsou z těch pásků spočítaný, že to tak přibližně vychází, ale stane se takováhle díra 1,5 minuty. To je moc, tak 1,5 minuta by byla do signálu. No, za malou chvíli, nebo to natahujou všelijak těma kecama. A hlasatel vzal sluchátko, zavolal do inspekce, inspektorovi a povedal, hele, Franto, schází 1,5 minuty, něco tam vraž z rezervy. No a ten inspektor to, co tam měl, po ruce vzal jeden ten pásek, dal to tomu technikovi, teda úmysl znamenitej, ale výsledek katastrofa. Poslechněte si, jak to dopadlo. Tady to máte zrekonstruováno takřka v originále. Skutečně to byl Eduard Haken a vypůjčil jsem si i Vladimíra Fischera, hlasatele, který to tímto způsobem pohlásil, že jo. No tak já ještě k tomu Nejedlýmu. Nejedlý byl nesmírně zábavný, vzdělaný pán, výborný klavirista. A to byl jeden z lidí Zápotockých taky například. To byli muzický lidi, kteří chodili do divadla z upřímného srdce a z vlastního zájmu. A dovedli taky radou a někdy i skutkem ve vážných situacích a v případě potřeby dovedli pomoct tomu divadlu. Vždycky, já dodnes vidím Zápotockého Nejedlýho, že se vždycky ptali, kde vás tlačí pata a skutečně tenkrát, jak si tady byli lidi, Kopecký taky, dovedli pomoc krátka. A tenkrát v 50. letech ještě Smetanova Litomyšl vždycky koncem června a začátkem července nebyla výlučně operní podnik. To byla taky činoherní záležitost a my jsme tam v 50. nebo v 51. roce hráli Jiráskovu Vojnarku. Je to strašně dávno, já jsem hrál Martina Mladýho tenkrát a Vojta hrál starýho Vojnara, Marička Glázrová hrála Vojnarku a bylo to v přírodním divadle v Litomyšli, bylo to v neděli a celý den lilo, jako včera, prostě jako z konve zima a páč herci jsou líná pakáš jako celý národ, tak jsme se těšili, že představení Pro déšť odpadne, jenomže jako z udělání v 6:30 přestalo pršet, pořadatelé košťatama vymetli vodu z toho přírodního divadla, ty kaluže a my jsme hráli, říkám, pára šla o tu, zima byla, jen to praštilo a vedle ředitele, to byl Láďa Boháč, tenkrát seděl, v zidníku seděl Nejedlý, takhle v první řadě. A po prvním jednání přiběh Boháč do šatny dozadu a povídá, mám pro vás radostnou zprávu, po představení jsme všichni pozváni do hotelu Modrá hvězda na pstruhy. No tak radost veliká, po druhém jednání přišel Boháč trošku schlíplej a povídá, jo, co jsem vám to chtěl říct, po představení si chce s náma všema pohovořit soudruh Nejedlý. Tak to byla rána do vazu, až ten mluvil vždycky dlouho a hodina dvě. A skutečně po představení, tady to myšlete jenom cesta, Silnice, hlavní baráky po obou stranách a vzadu jsou pole, ten jedný nás zavet někam do polí. My jsme tam stáli v tom bahně, tma, kouřit se nesmělo. A ten jedný říkal, tady právě v těchto mítech, tady stával pivovar. Tam pivovar, že se narodil Bedi Smetana. Velikán, přímo Lénin české hudby. Já si to pamatuju moc dobře, když ještě byli pamětníci, kteří tady Smetanu zažili. Já jsem s tím několikrát. Teď mluvil dlouho o tom Smetanovi, Vojráskovi, pak s Vojráskovi jsme přečel na Boženu Němcovou. My jsme se na ty pstruhy dostali před půlnocí do té modré hvězdy. Ty pstruzy byly jak z latexu, panč, jak je sušili v troubě, jak na nás čekali. Každý dostal dva takový modrý brambory k tomu. Nejdy ho posadili do čela, vedle něj po jeho pravý ruce Vojtu jako seniora, jako vojnara, že jo. A ty všichni čekali, až ten jedlý píchne do toho pstruha, aby mohli, my jsme od oběda nic neměli v úbě, tak všichni se jako už na to těšili, když to tak špatně už vypadalo. A ten jedlý držel takhle tu vidličku a nůž a koukal do toho talíře a říkal, to je to u pstruzy. To snad ani nebudu umět jíst. Jsou přímo zloucné a protéká nedošínským hájem, který tak mistrovský popsal právě Alois Jirásek ve své filozofské historii. To nejsou duhový truzy z chovu, to jsou potoční, mají červené tečky. A ten Vojta to nemohl vydržet už a povídá, pane ministře, dovolíte, abych vám ty pstruhy rozdranžíroval? Nečekal vůbec na souhlas nebo nesouhlas. Popad ty dva pstruhy, takhle vytrh ty zvední ploutve a vedle těch modrých brambor ležely ty čtyři takový řízečky z těch dvou pstruhů a ty všichni čekali, že ten nejedlý se konečně do jídla pustí. Ne, furt držel vidličku a mě. Říkal, já se pamatuju, my jsme chodili jako chlapci do nedočnického háje. My jsme tam pytlatili. Jste měli špendlík a nit a chytali jsme ty pstruhy. Někdy byl malér, když nás porybnej chytil. Přišlo hlášení do školy, ale my jsme si z toho nic nedělali. My jsme tam byli druhý den znova. Zase jsme pytali. A tomu Vojtovi luplo v hlavě a povídá, pane ministře, na menší kousky vám to už dělat nebudu, to byste z toho měl korhovno. Ovšem ten nejedlý to vzal naprosto noblesně, přijel přes to a povídá, tak vám všem přeju dobrou chuť. A my jsme konečně jedli. Přátelé, čímž bych končil a chtěl bych vám hlavně poděkovat za vaši pozornost a za to, že jste přišli spolu se mnou vzdát hold mým divadelním láskám. A jak jsem to říkal v Legresitalu, nedejte se mýlit, těch pár legrací z divadla, to je jenom takové nepatrné koření, nepatrné zrníčko soli, aby ten všední, ujišťuju vás, naprosto všední divadelní chleba dostal vůbec nějakou chuť. Konec konců, jak na vás tak koukám, všichni jste dospělí, plnoletí, každý jste asi taky někde zaměstnán, že? Takže, co si budeme povídat, dej vám pambu, dobrou noc, naschledanou.

v Římských reáliích se dočtete, že po skončeném představení vylezl ještě jednou protagonista, což jsem dneska já, není tady ani deutera, ani tritagonista, já jsem monotagonista, a řekl obecenstvu surgite et plaudite, což znamená vstaňte a tleskejte. Vy jste zatleskali, zbývá vstát a popřát si dobrou noc. Je 10:30.

celé ctěné široké masy. Přistupte prosím blíže. Vstupné je opravdu lidové. Žádných 100, ani 50 korun, ale pouhých 10 tuzexových bonů. Které se vám mnohokrát vrátí, když vám na to přijdou. Zvláště starší návštěvníci naší pouti pamatují na mořské vlny, které jim mnohokrát poskytly radostné vzrušení. Tato atrakce byla pojmenována zcela nově, a sice Mamája Čerok Zlaté písky. V naší knize přání si můžete přečíst, kolik vzrušení poskytly paní Tudlíkové, než vysvětlila manželovi, že byla pokousána medúzou. A to ještě není všechno, vážení. Vy všichni, kdo jste měli rádi strašidelný zámek, jistě navštívíte naši novinku panelový dům. Hrůza nad hrůzu. Dveře, které se neotevírají. Zdviž, která se nezdvihá. Podlá, která se zdvihá. Kamna, která netáhnou. Místnosti, v kterých táhne. Nervy tečou, voda neteče. Ložnice vám chumelí a do toho přijde složenka na činži, jako by se nechumelilo. Jen pro silné nervy. Vážení pánové, přes den jste v zaměstnání, k večeru na schůzi, večer studujete dálkově a přece chcete poznat krásu ženského těla. Vy byste rádi navštívili anatomické muzeum, ale ono není. A proč není? Protože bylo nahraženo technickým muzeem. Ano, vážení, i za strojem musíme vidět člověka. Někde je to dost těžký při noční směně. Bohužel, letos se nevyskytuje ani zázračná studně. Protože při přechodném nízkém stavu vody by nám zůstal akt na suchu. Z téhož důvodu vyměnili jsme mořskou panu do Bulharska v rámci spolupráce za rajský jablíčka. Vy, kdo jste byli zvyklí na čertovo kolo, nezoufejte. Naše nová atrakce se nazývá Zadopra. To je zařazení do pracovního procesu. Napětí vás nemine. Hlásíte se u prvního okýnka jako herec oblastního divadla a od 10. okénka odcházíte jako ficka v hotelu Metropol. Vaše nervy už nebude více natahovat horská dráha. Je to nová atrakce, prosím, Drasam číslo 13. A již v názvu napovídá, že bude drásat vaše nervy. Vezmete 60 haléřů, vhodíte je do samoobsluhy, neboť chcete jet 13 až do Hloubětína. Táhle u muzea zatahuje a vy jste zaražený. Přesednete do příště a dostanete vynadáno od průvodčího. Jste ale rád, že vás nesmí uhodit, protože jsou u nás tělesné tresty zakázány od císaře Josefa. Tím ovšem naše atrakce zdaleka nekončí, prosím. Je zde vážení ještě naše panoptikum. A sice, tele s třema hlavama. A konečně dvounohé prase, které bylo přistiženo v Praze v Rígrových sadech. A naše poslední atrakce, ano vážení, co se vám stává. Mizerně se vyspíte, vaše dobrá nálada je tamta. Je to tam, pardon. Cítíte potřebu někoho zneckít, nakopnout. Chtěli byste něco drtit, škrtit, čtvrtit. Ale chyba lávky. Vy nedrtíte, neškrtíte, nečtvrtíte, protože musíte v 6 hodin zařezávat. Ve vás to vaří, ve vás to soptí, ven to však nemůže. Ovšem ven to musí a ven to půjde. Jak? Dámy a pánové, snadná pomoc. Psu na vás volá. Psu na vás ve. Psu na té zkratka podniku, perte se u nás. U nás si vylete vztek na libovolném typu pracovníků, které pro vás připravil soudruh Cákňas se svým kolektivem. Vážení, naše přehlídka právě začíná. Jose Malvazia, miláček hysterických žen. Náš Jose, milé dámy, jste se jakékoliv zacházení. Dělal 10 let plánovače v investiční výstavbě. Můžete na něm štípat dříví, klepat koberce i řízky, drží, neheká, nefňuká v investiční výstavbě.

0: Sa zevinku, facka jednoduchá na zdař Bůh, 1 korunu 37 haléřů, facka mířená 2 koruny 15, facka s rozbijem 5 korun 10, a proto neperte se doma, perte se u nás!
1: Máte čas? Jestli máte čas, tak já vám povím nějakou anekdotu. Já jsem čet o anekdotách, že všechny vznikly vlastně ze 3 anekdot. To tím, že se k ním něco přidalo nebo něco z nich ubralo, že se použilo aplikace, hyperboly, anebo jiných prostředků, pokud světili tedy účel, že ano. A účelem anekdot je, co no, obohatit život takovou špetkou humoru. A nebo přehrštlý škodolibosti, když chcete, podle toho, kdo vypráví a o kom. No a nejlepší způsob, jak zachovat anekdotu, je nahrát ji na gramofonovou desku, i když to třeba někomu připomíná pokrm v konzervě. No, tak konzervy jsou dobré, to víme, ale sebelepší konzerva má prostě takovou, no, konzervovou chuť. Postrádáme u ní tu osobnost kuchařovou, vůni kuchyně, vedro nad plotnou a cinkání nádobí. Ale přece zase je lepší konzerva, když má člověk hlad, než si jenom číst o jídle. A proto si myslím, že anekdota v konzervě, tedy na desce, je pořád lepší než anekdota v knize napsaná, i když třeba krasopisně, a mohl bych začít. Tedy v Praze v Dušní ulici je chrám svatého Ducha, naproti němu přes ulici je synagoga neboli templ. A dávno před první světovou válkou se ty dvě budovy dívaly jedna na druhou stejně jako dnes. Jenže tenkrát před synagogou sedí na židli kdo? No, Šámes. Šámes sedí na židli. A čte co? Prager tak, blad, čte. No a najednou je poledne a zvoní zvony. Kde? No, u svatého Ducha zvoní zvony. A děti jdou ze školy. A jde taky takový malý chlapeček, na zádičkách má školní brašničku, kráčí kolem Šámesa a pozdraví: pochválen buď pan Ježíš Kristus. Šámes posune brýle na špičku nosu, mrkne přes ně na kluka a ukáže přes ulici a praví: naproti. No tak jsem začal židovskou anekdotou, no. A ne náhodou, já je mám rád, protože já si myslím, že židovské anekdoty patří mezi ty nejvtipnější. No, tak vám řeknu další, jo? Pan Kohn spí jako dudek. No a proč by neměl spát jako dudek, když obchod mu jde dobře? Zdraví mu slouží. A paní Kohnová je v Karlových Varech v hotelu Pup. Najednou crr. Zvonek. Pan Kohn se probudí a posadí se na posteli. Crr, crr, crr. Zvonek. Pan Kohn rozsvítí. Veme si župan a jde otevřít. Kdo je to? Telegram. Pan Kohn přijme telegram. A vrátí se do ložnice. Usedne na pelest postele. Opatrně odlepí nálepku. Rozloží telegram, nasadí brejle a čte: vaše paní náhle zemřela. Stop. Zatelegrafujte obratem dispozice stran pohřbu. Stop. Hotel Pup, Karlovy Vary. Pan Kohn složí telegram, pečlivě ho zalepí nálepkou, vyklouzne ze županu rovnou do peřina, zhasne. A pak za chvilku, do tmy, pan Kohn vzdychne: to bude ráno leknutí. To je zajímavé, že v mnohých židovských anekdotách úmrtní lože, pohřeb a okolnosti spojené se smrtí v rodině jsou běžné. A přece tyto anekdoty nejsou morbidní, nepatří do takzvaného černého humoru. Oni totiž chápou smrt jako

0: jako neoddělitelnou část člověčího údělu. A eo ipso i jí dávají kredit komičnosti. Za určitých předpokladů ovšem. Oni se nesmějí smrti. Oni se smějí lidem, živým lidem kolem ní. Tak to máte jako s paní Sárou Ginsburgovou v Budapeštu, ne? Vyrovnaná, smířená, leží na lůžku, u kterého na židli sedí její starý manžel, který tiše pozoruje. Najednou se Sára ozve a povídá: Ginsburgu, já bych ráda věděla, jestli mě splníš moje poslední přání. Že se ptáš, povídá Ginsburg. Ty přece víš, že poslední přání ti vždycky rád splním. Co by to mělo být? Víš, já bych nechtěla, aby si mě pochoval tady v Budapeštu. Já jsem se narodila na Moravě a já bych chtěla být na Moravě pochovaná. Sára, povídá pan Ginsburg po chvilce. Holka, ti něco povím. Já tě dám pochovat tady v Budapeštu. Ale kdybych měl vidět, že jsi tady nespokojená, tak tě dám převést na Moravu. Ovšem to není jenom tedy, abych tak řekl, výsadou židovských anekdot ukazovat komičnost člověka při událostech v podstatě tragických. Já znám jednu skotskou, podobnou o dvou Skotech. Jmenovali se McIntosh a ten druhý McGuire a každou neděli dopoledne hráli spolu golf. Od nepaměti, leta a leta. No a byla zase neděle, jako když ji vyšije sluníčko, jasno. McIntosh a McGuire jsou na golfovém hřišti, tedy kortu, jak se říká. Kluk jim nosí golfové hole a je teďka zrovna řada na McIntoshovi. Míček má výhodně umístěný, vybere si hůl, postaví se k míčku, přiloží hůl, zaměří zkušeným okem vzdálenost a rozmáchne se. Všecky svaly jako tetivy. Hůl vysoko nad hlavou, jenže v té chvíli po nedaleké cestě drkotá furgon. A za ním kráčí hlouček pozůstalých. McIntosh povolí napjaté svaly, pomalu spustí hůl, opře se o ní, sejme čepici a sklopí hlavu v zadumání. Počkal, až pohřeb přešel. Pak nasadil čepici, zaměřil, rozmáchl se a vší silou švih! A odpálil míček a hodil klukovi hůl a kráčel za míčkem. Jeho přítel McGuire kráčí podle něho. Najednou se zastaví a povídá: McIntosh, léta letoucí s váma hraju golf, protože vím, že jste slušný, poctivý a mravný muž. Že jste však takhle schopen potlačit sportovní vášeň, že se umíte ovládnout ve vrcholném okamžiku hry, abyste vzdal poslední poctu zemřelému to, upřímně řečeno, to jsem netušil. Dojmul jste mě a velice si vás za to vážím. Děkuji vám, povídá McIntosh. Nesmí to všem zapomenout, že po 30 let mi byla dobrou a věrnou manželkou. No a teďka v rychlosti jednu americkou hádanku. Víte, co to jsou takzvané smíšené pocity? Tedy takzvané smíšené pocity má člověk, jehož stará tchýně v jeho novém automobilu se zřítila do propasti. Mluvě o židovských moudrých anekdotách, musím vzpomenout Karla Poláčka, který byl úplná pokladnice takových. A nemenším expertem býval takzvaný zuřivý reportér Egon Erwin Kiš. A ten mě jednou vyprávěl, jak jeden goj požádal slavného rabína, aby mu vysvětlil, co to je Talmud. Obávám se, vzácný pane, povídá rabín. Obávám se, že to nikam nepovede. Víte, goj, tedy člověk ne od naší víry. Goj nikdy nemůže pochopit, co to Talmud je. No ale Goj se nedal přesvědčit a trval na svém. Tak dobrá, povídá slavný rabin. Umíte si představit dům, který má všechny dveře zamčené, všechna okna zabedněná, dům úplně nepřístupný? Goj tvrdil, že si to umí představit. Dobrá. No a teďka podívejte. Do toho zavřeného domu se chtějí dostat dva muži. Můžou se tam dostat? No, nemůžou. Můžou. Komínem. Vylezou na střechu, spustějí se do domu komínem a teď pozor. Jeden z těch mužů se umazal od sazí, ale ten druhý se neumazal vůbec. Který z těch dvou se teďka půjde do koupelny umýt? No tak co, kdo? No samozřejmě, ten umazaný, povídá Goj. Haha, ne, naopak, ten umazaný, podívej. Když vlezli komínem do domu, jo, a podívali se jeden na druhého, co viděli. Ten umazaný vidí, že ten druhý se neumazal a z toho usoudili, že on sám se taky neumazal. Kdežto ten neumazaný vidí umazanýho, ne? A má za to, že se taky umazal. No a jde se umýt. Chápete to? No ano, chápu. Ovšem. No ano, no to je logické. Teď rozumím, co to je Talmud. Prdlaj, srozumíte. Jenom hloupej Goj může věřit, že když dva chlapi lezou komínem, jenom jeden z nich se umaže. Tale v Katovicích byl jiný rabín. A k tomu právě jednou k večeru přišel neznámý pán a představil se, že je inkasista a že má u sebe 20 000 zlotých. A že prý by v hotelu celou noc oka nezamouřil strachem o peníze. A jestli by jako rabín mohl mu ty peníze přes noc nechat u sebe. To není málo peněz, uvažuje rabín. Na to budou zapotřeby svědci, kdyby se něco, nedej pánbu, se mnou stalo, aby oni byli krytej. Tak poslal služku, aby přivedla Mankovice a Koplovice. Mankovice a Koplovic přišli, rabin v jejich přítomnosti přepočítal 20 000 zlotých a uložil je do sejfu. Inkasista odešel do hotelu a spal celou noc bez starosti. Pěkně vyspalý ráno se nasnídal, no a jde k rabínovi pro peníze, zazvoní u dveří. Vykoukne služka a jako by ho neznala. Co pak si přejete? Já bych chtěl mluvit s rabínem. No já se zeptám, jestli je doma. No za chvilku je tady rabín a jako by ho neznal. Co pak si přejou? 20 000 zlotých, co jsem si u vás koval. No to by mohl říct každej. Mají na to svědky? No sám jste pro ně poslal přeci. Mankovic a Koplovic tady byli a dosvědčejí to. No, jdi pro ně, povídá rabin služce. A oni jdou dál a sednou si. No, za chvíli se dveře rozlétly a udýchaný Mankovic se ptá, co se děje tak časně po ránu. No, rabin mu to vysvětlil, že ten pán tvrdí, že on byl přitom, když... No to je nesmysl, povídá Mankovic. No to je nesmysl, je to 10 minut, co jsem se autem vrátil z Varšavy. Celou noc jsme jeli, ještě jsem plný prachu. Jak jsem tu mohl být? Co já mám co dokazovat? A už se řítí Koplovic. A co to je za obtěžování? Teď zrovna ho pustili z nemocnice. Hele, tadyhle má jizvu ještě po slepým střevu. Toho pána v životě neviděl. A že se rabin nestydí takhle obtěžovat rekonvalescenta. Když odešli, inkasista se tiše rozplakal. Rabín odemkl sejf, vyjmul 20 000 zlotých a položil je před inkasistu. Ten chvilku zírá na peníze a pak povídá: Gottes Willen, Rebbe, co to všecko bylo? Zlej sen? To jenom, aby viděli, mezi jakou pakáží já tady musím dělat rabína.
1: Tak si představte, že kolem stolu sedí rabínové
0: a v čele sedí Wunderebe, zázračný rabín. A klérujou, my říkáme Dumaj. A Dumaj, Talmudu o životě a tak. A je ticho a najednou ten Wunderebe, ten zázračný rabín, povídá, život je jako řetězový most. No všichni jste, co říkal? Co to říkal Wunderebe? Život je jako řetězový most. Život je jako co? Jako řetězový most. Was hat er gesagt? Ja, wie eine Kettenbrücke. Ja, Kettenbrücke. Co ti myslel? No, přemýšlí a důmají. A nikoho nic nenapadá, až najednou ten jeden z těch rabínů sebral veškerou svou odvahu a povídá zázračnému rabinovi: Wunderebe Leben, co jsi to vlastně myslel tím, když jsi říkal, že život je jako řetězový most? Wunderebe pokrčil ramenama, podíval se na něj a povídá: Vím já. Když jde o moudrost v židovské anekdotě, tak je dobře zajít si k rabínovi. Ale pro chytrost, pohotovost nemusíme tak daleko. Stačí zastavit se u pana Roubička nebo u pana Kóna. Jako třeba nedávno potká pan Kón pana Roubička a povídá: Poslouchaj, Roubiček, teď oni mi ani neřekli, že jich Etelka se vdala. No co bych jim říkal, že naše Etelka se vdala, když naše Etelka se nevdala? No jak to, že nevdala? Teď zrovna jdu parkem a koho nevidím jako jejich Etelku, sedí na lavičce jako i děťátko. No má čas, má mlíko, co by nekojila. Nejenom s dcerou může mít pan Roubiček trampoty. Syn mu dělá někdy taky velkou hlavu. Až je z toho smutnej, takže pan Kón do něj musí na ulici šťouchnout, aby ho probudil ze zadumání. No co peje, Roubičku, co peje, jsou plajte nebo co jsou? Ale plajte bych nebyl. Ale můj jediný syn Mojše, jen si to představí. Tak se vrátil se z rekreace a první, co mi povídá, že se asi jako budu zlobit, ale tedy jako on Mojše teda, že už nechce být žid, že chce být křesťan. No, tohle mě muselo potkat. Co tomu říkají? No, co tomu říkám, no? No, že to je komický, že oni to říkají mně, to tomu říkám. Můj jediný syn, Efraim, znají ho, ne? Přijel stater, až tě ani nevešel do bytu a už na chodbě volá: Papa, já už nechci být žít, já chci být křesťan. No proto říkám, že to je komický, že oni tohle říkají mně. No stáli proti sobě pan Kón a pan Roubiček a byli smutní, no co měli dělat. A kdože pro jim poradí, až pak se jaksi ujednotili na tom, že jedině rabín. Tak šli za rabínem. Rabin je posadil a pozorně vyslechl a když skončili, tak mlčel. No tak co tomu říkáš, Rebe? Ptali se, no. Co tomu říkám? No, že to je komický, že vy dva to říkáte mně, to tomu říkám. Můj jediný syn Izák se vrátil z Tel Avivu, ne? Študoval tam na rabína. Přijel tadyhle, se posadí a povídá: Mám pro tebe, papa, dvě špatné zprávy. Za prvé, já už nechci být rabín. A za druhý, já už nechci být žid. A já chci být křesťan. No a proto teda říkám, že to je komický, že vy dva to říkáte mně. Joj, povídá pan Roubiček. Tedy tomuhle říkám neštěstí. No co jsi dělal, Rebe? Ptá se Kón. Co jsem dělal? Sebral jsem se a šel jsem do templu. Poklekl jsem a prosil jsem Hospodina, aby sestoupil a no, aby se mnou hovořil. A sestoupil? Sestoupil. A ty jsi mu to řekl? Já jsem mu to řekl. No a co Hospodin? No co Hospodin povídá? No to je komický, že ty tohle říkáš ausgerechnet mně. Ale já znám ještě jednoho pana Roubička a o tom bych vám rád vyprávěl. On totiž pracuje pro BIS, čili pro British Intelligence Service. Kdo čte špionážní detektivky, tak dobře ví, co to je. No, zavolali si pana Roubička na velitelství a pravili mu, pane Roubičku, pověřujeme vás velice důležitým a důvěrným úkolem. Tady to je váš pas, samozřejmě falešný. A tady je vaše letenka do Říma. Přiletíte do Říma a na letišti vám malý chlapec prodá Corriere della Sera. A v těch novinách naleznete nový falešný pas a letenku do Alexandrie. V Alexandrii na letišti zajdete do baru, objednáte si nahlas Pepsi kólu, načež krásná dívka upustí kabelku a odejde. Vy tu kabelku zvednete a naleznete v té kabelce nový falešný pas a letenku do Tokia. V Tokiu pro vás přijedou z hotelu Sakura, kde budete bydlit 3 dny. 3. dne naleznete v koupelně pod ručníkem nový falešný pas a letenku do Tel Avivu. V Tel Avivu na letišti usednete do taxíka a pojedete rovnou na hlavní nádraží a tam se vmísíte do davu. A budete chodit hodinu po městě, až si budete zcela jist, že vás nikdo nesleduje. Zajdete do Moses Gasse číslo 13. V tom domě bydlí jistý pan Finkelstein. Spojíte se s ním a vyřídíte mu, že fialky vadnou a opadávají. Tím splníte svůj úkol a vrátíte se do Londýna. Budete si to pamatovat? No, pan Roubíček měl fotografickou paměť. Odletěl do Říma, pak do Alexandrie, do Tokia a v Tokiu 3. den našel pod ručníkem nový pas a letenku a letěl do Tel Avivu. Všechno klapalo, jak mělo. Když v Tel Avivu zjistil, že není sledován, zašel do Moses Gasse a našel dům číslo 13 a vešel dovnitř. Podíval se na jména nájemníku a zjistí, že v každém z 9 poschodí bydlí 2 Finkelsteinové, tedy celkem 18 Finkelsteinů. Pan Roubíček však byl velice zručný tajný agent a řekl si, že začne v 1. poschodí. Zazvonil u dveří a vyšel pán. Můžu prosím mluvit s panem Finkelsteinem? To jsem já. Já jsem vám přišel vyřídit, pane Finkelstein, že fialky vadnou a opadávají. No nic víc, pane Finkelstein. Jenomže fialky vadnou a opadávají.
1: Fialky vadnou a opadávají, prosím jich, co já mám.
0: Jo, tak. Fialky vadnou a opadávají. No, to jste špatně zazvonil. To je Arnold Finkelstein, 9. poschodí nalevo. Jistý Nicolas Chauvin z Rochefortu, to byl muž, který se stal směšný svým demonstrativním a přehnaným vlastenectvím. A právě po něm se říká rvavým a hloupým a nafrněným vlastencům šovinisti. Anekdoty, které slouží k zesměšnění někoho pro jeho národnost, původ, barvu, náboženství, to jsou anekdoty šovinistické. Ale anekdoty, které jsou založeny na komických vlastnostech určitého druhu lidí, určité národnosti, to nejsou vždycky anekdoty šovinistické. Ovšem, pokud je v nich laskavý humor. Pokud z nich ovšem nečiší zloba a nadřazená nadutost, které jsou typické vlastnosti šovinismu. Tak třeba Irové. Irové jsou známi svým bigotním katolicismem a svou neláskou k vládě. Hlavně tedy vládě Angličanů. Slyšel jsem vyprávět, jak jeden Irčan se vylodil v newyorském přístavu a jen vkročil na pevnou půdu, přistoupil k 1. policajtovi, kterého potkal a povídá: máte tady vládu? Máme. Tak já jsem proti. Uznáte, že tohle není šovinistická anekdota. Právě tak jako ta, která se směje irskému katolickému šovinismu a klidně by se mohla jmenovat dialektický výklad návštěvnosti vykřičených domů.
1: Byl totiž jeden takový vykřičený dům, také se tomu říká hambinec, nebo nevěstinec, nebo hampýs. V jedné takové zapadlé New Yorkské ulici, kde zrovna kradli plynové potrubí. A v hlubokém příkopu uprostřed ulice pracovali dva Irové, jeden starší, jeden mladší, a vždycky, když se opřeli o lopaty, odpočívajíce, tak jim koukali jenom hlavy. A jak tak stojí nepozorování, vidí, že po ulici jde rabín. Přejde kolem nevěstince, zpomalí, dělá jakoby nic, pak se zase otočí a přejde znovu a zase jakoby nic a najednou šups a zmizí ve dveřích. Ten starší Ir se podívá na toho mladýho a povídá, ha, tak tady máš židy, rabín, rabín, ženatej, má děti a ženu a podívej se, kam ho čertí ženou. Fuj, tajbl. Pokřižovali se a chtějí pokračovat v práci, ale za rohem se vynořil chodec. Evangelický pastor. Přejde nevěstinec krokem pružným, trochu zpomalí, pak se vrátí už méně pružně, přejde znovu a hup a zmizí ve dveřích. Povídá ten mladý Ir tomu starému Irovi. No a tady jsou ty protestanti, podívej se, pastor, ženatej, děti má doma, ženu, a protestujou, furt protestujou a podívej se, kam ho čert nese. A odplivnou si a pokřižujou se a chtějí si dát do práce, ale jo, pane, kdo to nepřichází jako velebníček, katolický farář s kolárkem na krku. A zase přejde kolem hambince, jako by nic, a pak se zastaví, otočí oči k nebi, kvůli počasí asi, a pak zase se vrátí a hups, šups, a zmizí za dveřmi. Starší Ir se podívá na mladšího Ira a mladší Ir se podívá na staršího Ira a dlouho nic neříkají, až najednou ten starší si povzdechne. Jo, jo, tam asi musí být někdo strašně nemocný. No, a dali se do práce. Abych vám řekl pravdu, tak mě dalo přemýšlení, kterou anekdotu bych vyprávěl jako poslední. Ale pak mě vysvětlo, že taková anekdota, která by byla poslední, taková není. Protože jedna anekdota vyvolává druhou a tak dál a tvoří obrovský kruh, který doufejme se neuzavře, dokud budeme mít smysl pro humor a dokud v nás zbyde alespoň špetka moudrosti. Tak už ne pro smích, jako spíš pro tu špetku moudrosti. Příběh o jednom moc starým rabínovi, moc starým a moc moudrým rabínovi, který umíral a kolem něho stála rodina a prosili ho, aby než umře, aby jim nechal svoji moudrost tady, že ji budou potřebovat. Ale starý pán ležel na posteli bez hnutí, jako by je neslyšel. A prosili ho moc a přišli i starší obce židovské. Přemlouvali ho. Ale starý pán byl unavený a jakoby je neposlouchal. Zapřáhli saně a honem jeli pro jeho nejstaršího syna do Berouna, taky rabína. A k ránu ho přivezli. Starý pán byl ještě živ. Jeho syn si klekl u jeho lože a povídá, papa, ty od nás odcházíš, ale neber všechno sebou. Řekni nám tu největší moudrost, ke které jsi došel za celý svůj život. My ji budeme potřebovat. Starý pan otevřel oči, podíval se na svého syna a povídá, všechno je jinak. No a potom umřel.
2: Zatrolené počasí. Nebýt té bouřky, už bych tam byl. chudák Cimrman. Jistě si myslí, že už nepřijdu, ale já přijdu. To bude tanec. Pejřil půjde ke zdi. A na jeho pěkné místo u okna si konečně lehne Cimrman. Ten jeho dopis. Jen jsem ho dostal, už jsem balil zavazadlo. Takový člověk, a oni s ním takhle zacházejí. Vážený pane inspektore, moje postel je nejdál od okna v temném koutě. Třikrát jsem u vrchní světnicové králové urgoval čisté povlečení. A když se mi ho konečně dostalo, musel jsem poslouchat na svou adresu taková slova jako kachna, potápka a bukač. Pravda, svědky na to nemá, ale mně jeho slovo stačí. Dál tady píše, když je u toho ředitel, to ona mluví, jako když másla ukrajuje. Ale když je s námi sama, štípe nás dozad a tahá za zbytky obočí. A když se nám večer nechce spát, pane inspektore, udělá si na utěrce uzel a mlátí nás hlava nehlava. Ubohý Cimrman. Tak toho se dočkal na stará kolena. Ale já jí to spočítám. Já jí dám úzel na útěrce. Něco přestane pršet. Hej, holá, pane správce! Tak má ten Herberg vůbec nějakého správce? Nebo správcovou? Paní správcová!
3: Sedíš mi na noze, chlape!
2: Kuj, to se vselek. Co je? Paní správcová, dal bych si chléb a uzenku. Divná osoba. Nic neřekne, člověk ani neví, jestli odešla uražená nebo pro uzenku. A pro uzenku. Děkuji.
3: Ach jo, chleba a uzenku. On neví, že až to sní, že dostane žízeň. Tak mě znovu pošle do deště, abych mu přinesla něco k pití, je-li to jedno.
2: To mluvíte se mnou?
3: Že pak.
2: Paní správcová, prosím vás, něco k pití.
4: To je čino. Chudák paní Vránová. Dítě se dere na svět a já uvíznu tady. Dobrou chuť, pane.
2: Děkuji.
4: Já jsem formánek, ahoj. Zmaněčí.
2: Velice mě těší. Je,
4: taky, pane.
3: Druhý je to. Viděl, že pro něco jdu. Vole, řekne, paní správcová, když už do toho deště jdete, jděte mi tak něco k jídlu a k pití.
4: To mluvíte k nám?
3: Ne.
4: Vy budete asi zdaleka, vidíte.
3: To on si počká, až já obsloužím jedno, je-li to. A to v tom jeho mozku. A co v mozku, v tom frejtu, co tam má. To začne vrtat. Prvě potom přijde na to, že chce taky chleba a uzenku.
2: Jedu až z Prahy, pane.
3: Pivo, to ještě ne.
2: Jsem vrchní inspektor všech starobinců.
3: To byste toho po něm chtěli moc.
2: A mám tady v kraji velice důležité řízení.
3: To napadne, až když začne jíst.
4: Ani správce, doneste mi taky uzenku s chlebem.
3: Pivo ne.
4: Já pospíchám k porodu.
2: Vy jste lékař?
4: Porodní dědek.
2: Porodní dědek, tak to jsem ještě neslyšel.
4: Tady na horách je to běžný, pane inspektor. Napadne sníh a žeňte bábu na lyžích. Tak, vy jste až z Prahy. Taky bych se tam rád někdy podíval. Paní správcová, jedno pivečko. Praha. Říkávali nám, že nás tam vezmou na zkušenou. Ale sliby chyby. Co nepochytíte z doslechu, to se nedovíte. Poslyšte, co je na tom pravdy. Teď při poporodu obejívají děti teplou vodou.
2: No, tak není to můj obor, ale tohle se, co já vím, běžně dělá.
4: Tak to se tady u nás na horách neujme. Než zatopíte, než se voda ohřeje. Pod pumpou je to raz, dva.
2: Slyšte, a vy máte nějakou porodní školu, kurz nebo nějaké minimum?
4: Já jsem samouk. Ale snažím se držet krok s vědou. Teď jsem například zavedl to číslování, jak oni v těch porodnicích dělají. Tak já taky vždycky se zeptám, maminko, kolikátý dítě to máte? A pak mu pěkně inkoustovkou na zádička to číslo napíš. Tak ono to nějak krásně nevypadá. Křivý nožičky, na zádech číslo. Oni vypadají jako fotbalisti. Ale když se to teď tak dělá, tak co?
5: Ruce nad hlavu a se řadit podle velikosti.
6: Jelita si tady dali sraz.
2: Promiňte, pane, ale pokud si vzpomínám, vy jste tu předtím mezi námi nebyl.
6: Ale byl. Spal jsem tamhle v koutě. Paní správcová, chtěl bych se najíst.
5: Skválně počítejte, kolikrát půjdu do deště.
6: Přineste mi talíř, hrnek, vidličku a nůž.
5: Talíř, hrnek.
7: Nenávidím! Všechny vás nenávidím!
2: No.
7: A už to tak nebudu trpět, či ti sniknout, kalhoty hezky přežidle a spát.
2: To určitě. To večerka je vždycky až v 10. Všude mají večerku v 10 hodin.
5: Dětkové plesní.
6: Já jím jedině svoje. Nikomu nevěřím. Ono to nemusí být přímo otrávený. Ale můžou v tom být uspávací prostředky. Depak. Jedině svoje.
2: Promiňte, pane, ale ještě jsme se neseznámili. Já jsem vrchní inspektor všech starobinců. Doraďte být vy.
6: Já jsem jenom takovej obyčejnej, prostej, nedůležitej, nic zvláštního. Takovej civilista. Tak si chodím po světě, jdu kam mě napadne, žádný důležitý poslání. Jako že bych třeba něco státnického, nebo že bych byl poslaný přímo někam. Jenom tak. Bez zbraně, bez cíle. Civilista. Pihrt Josef. Pihrt Josef. Pihrt Josef.
5: No dobře, dobře, tak hodinku se ještě blbněte, ale bude se zhasnu a bude se spát.
2: To mluvíte k nám?
8: Ne, to je samomluva. Nevěřil byste, kolik lidí dneska trpí samomluvou. Pejřil taky. Celé hodiny si vydrží povídat pro sebe. A v jeho případě se nejedná ani tak o samomluvu, jako spíš o mazanost. On se to prostě bojí říci Cipermanovi přímo do očí a tak dělá jako že si brebentí pro sebe. A přitom z něho vycházejí takové hnusné impertinence, jako třeba slova kachna, potápka a někdy i bukač.
6: Co chcete? To jsou normální vodní ptáci. Znám horší nadávky. Třeba vůl.
2: Dobře, ale tady je třeba vědět, že Cimrman má totiž na pravé noze srostlé prsty. Ne všechny samozřejmě, jenom dva. Prostě mezi palcem a malíkem má takovou blánu. Přece ještě nemusí trpět, aby se někdo válel na posteli a otravoval vzduch takovými výrazy. Mezi námi. Vrchní světnicové králové rostou na bradě slušné vousy. A také se jí nesmí říkat štětináč.
6: No jo. A to znáte, jak císař pán, teda my mu říkáme Franta Pepa jednička, jak dal tý svý milence kotě?
4: Ne, tu neznám.
6: Tak ta Šratová, to je ta herečka, jak za ní císař pán pálí, měla narozeniny. A Franta Pepa jednička jí dal malýho kocourka. A ona povídá, nezlob se fanouši, ale já kočky nesnáším. A císař povídá, to se divím, vždyť vaše komorná tuhle povídala, já nevím, co ta moje milost paní na tom starým kocourovi vidí. Já, rozumíš? Na tom starým kocourovi, ne? Víš, to asi bylo za kocoura, ne? Fuj, to jsem si dal.
5: Já taky. Já
7: taky, jo.
6: To se tak někdy povede, že jo? Ještě, že tady není žádnej takovej, před kterým bychom se museli,
8: já.
6: Že jsme tady jen tak mezi sebou. Samí obyčejní civilisti.
4: A to znáte? My mu zase říkáme starý Procházka. Jak jel starý Procházka do Prahy, tak starý Procházka.
8: Zády k publiku nemluvíme.
4: A to znáte? My mu zase říkáme starý Procházka. Jak jel starý Procházka do Prahy?
6: Ne, tu neznám.
4: Tak starý Procházka jel do Prahy. Aby se Čechům nějak zavděčil, dal si napsat 3 české věty. První, že přečte při návštěvě invalidovny, druhou na dostihách ve velký kuchli a třetí místo držícímu hrabě Tichunovi. A teď přijde na tu invalidovnu a tam ho vítá delegace v čele s kanonýrem Kučerou, který přišel ve válce s Prusama po obě ruce. Císař mi dá papírek a čte. Milý hrabě, vidím, že je česká země v dobrých rukou. A teď přijde na to závodiště ve velký kuchli a tam mu představí vítěze do stivu. Císař mi dá papírka, čte. Milý státní kriple, za tvoje zásluhy půjdeš do invalidního důchodu. A nakonec mu místo držící hrabě Tůn představí ve svým paláci svoji 2metrovou manželku. A starý Procházka zase vytáhne ten papírek a čte. Milý sportovníku, máš opravdu velkou chuchli. To všechno poprvé.
6: Tak takhle. No.
4: Pěknou uniformu má.
8: Hezkou.
6: Tak jméno.
4: To jako moje jméno.
6: Nezdržujte to.
4: Formánek.
6: Celý.
4: Alois.
6: Bydliště.
4: Manětín.
6: Povolání.
4: Porodní dědek.
6: Neexistuje. Píšu porodní bába v závorce muž.
4: Ale pane poručíku, proč najednou tohleto? Myslel jsem jen tak pro pobavení.
6: Jméno otce.
4: Václav.
6: Žije?
4: Tatínek je zaplať pán Bůh naživu.
6: Zná anekdotu?
4: Jo, slyšeli. On si každej vtip rád poslechne, ale žádnej už neudrží.
6: Matka?
4: Maminka už je 12 let, na pravdě boží.
6: Zemřela, aniž anekdotu slyšela?
4: Ne, slyšela ji. Vzala si sebou chudinka do hrobu.
6: Načež ji odnesla? Do hrobu. Já to tušil, je to někde tady. Tady někde se to líhne. Ale já na to přijdu. Já ho najdu. Mizernu jednoho. Mizernýho. To nemějte strach.
4: On se zase přelík.
8: Asi se spotil.
6: No tak. Co pak je to s váma, chlapi? Člověk se převlíkne a vy děláte, jako že ho neznáte. Nějak nám tady zamrzla zábava, ne? Víď, Václave? Vlastně ne, to byl tatík, ty jsi...
4: Alois.
6: Lojza, jo. Hele, ale ta byla dobrá, jak náš panouš jel do té Prahy, jo. No, a co ty? Ty žádnou neznáš?
8: Ani ne. Já anekdoty neposlouchám, nevypravuji a ani se jim valně nesměji.
6: Já ti dám, nevypravuji, ani se jim nesměji. Ta tě pěkně vzala, ta Lojzova chuchle. Ale ze mě nemusíš mít strach. Ani jsem si tě nezapsal. No? Přestává pršet, budu muset jít. To víte, povinnost volá. Povinnost volá. Tak, paní správcová, s Bohem. Pan inspektor, s Bohem. Pan Formánek, nashledanou.
4: Ono se to opravdu trhá. Musím k tomu porodu. I když ta Vránová 12 dětí porodila, ta už rodí levou rukou. Takže možná přijdu, napíšu na záda 13 a bude to.
8: Pane Formánku, až přijdete domů,
2: připravte rodinu na svou delší nepřítomnost.
4: A proč jako myslíte?
2: Podívejte, ten člověk, co tu byl, ten si nezapisoval anekdoty proto, že by si je nepamatoval.
4: Ne.
2: Vy jste asi neslyšel o civilních policistech, vidíte?
4: Tak něco jsem o nich slyšel.
2: Jo, tak dneska jste ho i viděl.
4: Vy myslíte, že...
2: Jistě.
4: Prosím.
2: Člověče, podívejte se. Vy máte víc štěstí než rozum. On tady ten zápisník zapomněl.
4: To je ale terno. Ale co když se vrátí? Že bysme ho spálili?
2: To nebude nutné. Postačí, když vygumujeme formánek Alois z Manětína a místo toho napíšeme Pejřil Karel ze Starobince. Tak, a je tam dědek.
4: Pane inspektor, já jsem samozřejmě rád, že jste mi provedl ten výmaz. Ale já nevím, jestli si to můžu vzít na svědomí, co když toho Pejřila místo mě zavřou nevinnýho člověka.
2: Podívejte se, pane formánku, přestáré lidi oni do vězení většinou nezavírají. Nejhorší, co by mohli Pejřilovi udělat, je, že by ho přestěhovali na jinou postel. A to by bylo jedině spravedlivé. A na jeho pěkné místo u okna by si lehl Cimrman, který potřebuje studovat, psát, komponovat, zatímco Pejřil se tam válí, mastí karty a chrní. A někdy, nebudete tomu věřit, někdy plive z okna na záhon růží. Prase! Takže Pejřila vůbec nelitujte. Podíváme se, co tu má, ne? Ten to ale pozbíral, řeknu vám. Antošík Ladislav Krejčí Kořenov vyprávěl na zabíjačce. Otec a matka zemřeli, aniž uslyšeli. Anekdota. Následník trůnu návštěvou u císaře po dešti. Slez z toho trůnu, veličenstvo, již je po dešti. Proč bych slézalo, synovče? Minule si řeklo, že slezeš, až naprší a uschne. Konec anekdoty. Smál se tovariš Písecký Karel, běhá v křečích na dvůr a zpět. To se mu tedy nedivím.
4: Pane inspektore, přečtěte ještě nějakou.
2: Ale ten pyrt se může každou chvíli vrátit.
4: Aspoň jednu. Já budu dávat pozor.
2: Dobře, tak dáme si třeba hned tu první. Podívejte, pane formánku, ta je dokonce tištěná. Anekdota číslo 1. Návnada pro pánskou společnost. Schváleno ministerstvem výživy 3. ledna 1899. To znáte, jak císař pán, my mu říkáme Franta Pepa Jednička, dal milence kotě? Ale tu nám přece vyprávěl. Dvojka. Návnada pro lidové vrsty. Povím vám jednu podařenou říkanku. To se nasmějete, lidové vrstvy. V Šenbrunu střílel císař na srnu. Minul se však cíle, zapomněl si brýle.
4: No jo, pane inspektor, ale nezdá se vám, že ty úředně schválený jsou slabší než ty, co si vyprávíme my?
2: To bych řekl, pane formánku. Vždyť ty, co opravdu mezi lidem kolují, ty vymýšlí jiná hlava. A řeknu vám, taková správná protihabsburská anekdota, ta má veliký význam, ta působí v budově monarchie, jak říkal náš statečný Karel Havlíček, jako červotoč. Nikdo nic netuší a jednoho dne je budova rozhlodána. A pak stačí jeden mohutný lijavec, v základech to chrupne a celá budova se položí.
4: Pane inspektor, když nás tak cesta svedla, dva dobré vlastence, pojďte si zaspívat Spí Havlíčku.
2: Cože? Tuto byste rád.
4: Je to má nejmilejší.
2: No, že právě tato píseň je oblíbena u vás, u těch nejsprostších vrstev. To mě ze srdce těší. Může udejte tón, já se připojím.

0: Čech se Němce nebojí.
1: Čech se Němce nebojí. Nůže, bratři, české vlasti,
0: teď nám to hezky zní.
1: Zazpívejme k Havlíčkově slasti, odpočívej v pokoji.
0: Rakousko je na hnoji.
1: Rakousko je na hnoji.
2: Takhle pěkně jsem tuhle písničku slyšel naposledy zpívat ve státní věznici v Salzburku. Někde jsem si tady nechal zápisník. A
3: s návrhem zaspívat tuto píseň na veřejnosti jsem přišel já. Pište si, pane poručíku, vrchní inspektor všech starobinců.
4: Ale nechte toho. Písničky nejsou můj obor.
5: Pán Bustán, já zlej pryč. To je ale bouře.
4: To tady zase s Kejsnem.
6: Ale řeknu vám, přesto všechno, co tady zakoušíme, není to špatné sedět si takhle v teple, co? Poslouchat, jak ten déšť krásně bubnuje do střechy. Přestaňte s tím. No a už to přestal.
4: Mně už ten déšť leze krkem.
7: Pětuško,
6: ještě ne.
4: Mně už ten déšť leze krkem. Já mám rád, když prší, protože déšť nám houfuje lidi pod střechu. Ale ne takovýhle liják. Pro nás jsou nejlepší přeháňky. Lidi se schovají do nejbližší hospody, já si je proklepnu, vyjde slunce a jdu zase jinam. Ale tady, tvrdnu se třema podělanýma civilistama, který mám notabene už dávno zpracovaný.
5: Takovej liják snad Rakousko nezažilo.
7: Pětuško, pětuško!
0: Já ho zabiju! Nauč se roli!
6: Tak znova, takovej liják.
5: Takovej liják snad Rakousko nezažilo.
6: No a možná, že už ani nezažije.
4: Jak to myslíte? To myslíte, že nebude už nikdy takhle pršet?
6: No, tak pršet možná bude, ale už ne na rakousko-uherskou monarchii, pane.
4: Ale...
6: Už ne na rakousko-uherskou monarchii, pane.
4: Ale...
7: Pětuško, pětuško, co jsi mi to udělala?
5: Co se děje, pane otče?
7: Pětuško, taková bolest.
5: Co je s paní mlynářkou?
7: Ale odjela k matce.
5: A vy myslíte, že se nevrátí?
7: No vrátí, ale až za 3 dny. To nemůžu vydržet tohle.
6: Člověče, to jste chlap? Co to je 3 dny bez ženy? Znal jsem člověka, který vydržel bez ženy, nelžu vám, 14 dní. Pak se z toho sice zbláznil, ale vydržel.
7: Pětuško, pětuško, taková kuchařka.
6: No tak za 3 dny je zpátky a zase vám navaří, no.
7: Nechci. Co pak sakra nevěděla, že Kuba staví?
6: Pane otče, nějaký Kuba přece nemůže takové manželství. Kolik let jste spolu?
7: 23 let.
6: Tak.
4: Ženskou musíš držet zkrátka. Jednu bych jí vrazil Kubovi druhou a byl by klid.
6: Ty hele,
4: ale v takovým mlejně se taky semelou všelijaký anekdoty. Lidi přijedou, čekaj. Neznáš nějakýho pěknýho protihabsburáka?
7: Čiliče, dejte mi pokoj teď, nějakejma protihabsburákama. No,
5: klidně si lehněte, pane otče, uvidíte, jak se vám uleví.
7: Myslíte?
5: No jistě, jistě.
6: Vidíte, pane otče, znám člověka, který by vám určitě pomohl. Zrovna k němu jdu, žije tady nedaleko, ve Starobinci. No víte, každý si tam nese na hřbetě nějaké to své trápení. A on přišel na nápad, jak jim ulevit. Geniální myšlenka. Léčebné divadlo.
8: Blázen nějaký.
6: Sednou si takhle kolem stolu a on jim řekne, ty pejřile, jsi starý vysloužilec, pořád bys někoho komandoval, ale nikdo tě neposlouchá. Ty fafejto, ty jsi chtěl být za mladá lékařem, viď? Ale na studia nebyly peníze. Každý to v sobě dusíte, stydíte se o tom mluvit a v noci vás tlačí můra. Pojďte, kamarádi, zahrajeme si o tom divadelní kus. A v tom kuse se každý bude jmenovat jinak a beze studu se z toho svého trápení vypovídá.
8: No dobře, ale 10 hodin zasnu a bude se spát.
6: 10 se zhasne a všichni spí jako mimina.
4: No jo. Každý máme nějaký starosti. Víč, Václave. Vlastně ne. To byl otec. Jakže ty se člověče jmenuješ? Počkej. Já jsem to tu někde psal, víč? No. Ale podívejme. Pejřil. Pejřil Karel. Kadlík. Kadlíku, kadlíku, dobrá kaše na mlíku. Hergot, já nějak rozvazuju. On ten civil k tomu rumu, ono to nedělá dobrotu. Člověk se začne uvolňovat, začne vykládat, jaký má důležitý poslání. No tak to teda ne. V žádném případě to musíme zase... No, tohle je jiný kafe. Ona ta uniforma člověka tak nějak zkázní. Kolik myslíš, Karle, že je v celém Rakousku takovýhle uniform? Myslíš tak stovka, vy?
5: No tak, když říkáte v celém Rakousku, tak to mnohem víc.
4: 12. 12. Jako apoštolů. Bylo nás 13, ale 13. zradil. No tak, zradil. Kecal. Napil se a všecko vykecal.
7: Jo? A co?
4: Všecko.
7: No co tak namátkou?
4: Namátkou? Hned to nejdůležitější. Kolik nás je? Pak teda taky ty podružnější věci. Velitel, že se jmenuje Šmíd. Hlavní stan, že je v Salzburku. Proč máme na vejložkách tchoře?
7: Jo. A proč?
4: To bys chtěl vědět, viď?
7: No.
4: Neřeknu. Jenom napovím. Co dělá takovej tchoř? Přemýšlej, Karle.
7: Ale já nejsem Karel. Karel je tady pan Alois.
4: To máš jedno. Pro mě jste všichni Karlové. No tak, Karlíku, no. Co dělá tchoř?
5: Smrdí.
4: Ano. Smrdí. Smrdí. No to taky, trochu. Ale to je vedlejší. Hele, já ti to teda řeknu, protože ty bys na to sám nepřišel. Ty si totiž myslíš, že já jsem jenom nějaký obyčejný čmuchálek, který popichuje lidi, tahá z nich proti Habsburáky a pak to někde hlásí Zlatku za kus. To je žabařina. My máme velký dlouhodobý CK státní úkol, kamaráde. Najít tu líheň, kde to vzniká. Najít toho mizeru, který ty smradlavý vejce snáší, zahřejvá a pouští ten puch do světa. A já, Karle, jsem na stropě.
9: Tak ale okamžitě dolů, ale...
10: Nesmysl, na stropě tam... No, prosím. Já, Karle, jsem na stopě.
4: A jo?
10: A to děláš vždycky, tohleto.
4: Tak, jo. No. A já, Karle, jsem na stopě. Teda, ještě ho nemám. Ale už kroužím těsně okolo a vím, je to někde tady, je to sakramensky blízko. A jen co přejde ten všivej liák, chytím stopu a jdu po těch jeho vejcích jako tchoř. Já pak ho popadnu za límec, přivedu ho Františkovi, Pepikovi, Jedničkovi a zamelduju. Vaše císařská výsosti, poručík Pihrt, tady vám ho vedu. A Franta Pepa Jednička řekne, generále Pihrte, no ano, slyšíš dobře, Karle, generále Pihrte, splnil jste úkol. Ve 12.15 odjíždíte expresním vlakem na dovolenou do Mariánských lázní. Poho.
10: Na obzoru se již trhají mraky.
4: Slyšíš, generále Pihrte? To je tvoje chvíle. Hej, ty tam, ty kukani. Ještě si chvíli zahřívej ty svý pukavce. Ale to, na čem sedíš, to jsou tvoje poslední vejce.
10: Musím ho okamžitě varovat.
5: Koho, pane inspektore?
10: Což pak byste to ještě nepochopil, pane Frománku?
5: Cože? Ten, kdo pro nás vymýšlí ty protihabsburský vlastenecký...
6: Jistě, zdánlivě bezbraný stařec. O němž dnes už prakticky nikdo neví.
11: Upozorňuji, že půl desát...
6: No to pořád. Jehož spisy, místo aby v kožených vazbách zdobily univerzitní knihovny a vědecké kabinety, se válejí pod postelí...
10: V krabici od margarínu pod postelí, kde se mimochodem už měsíc nezametalo, přestože na to vrchní světnicovou královou denně upozorní. Ten člověk tady leží, Nevidí tu ani na čtení, ani na psaní, zatímco pejřil u okna. Pejřil, který v životě nepřečet řádku. A se prostě přestěhuju a bude to.
9: Tak to teda ne.
10: To teda jo.
9: To teda ne. O tom tady ty nebudeš rozhodovat.
10: Třikrát jsem žádal.
9: Tak budeš po čtvrtý.
5: Pane inspektore, a to takový slavný člověk, takový vědec, si najde čas, aby nás, zprosté lidi, kurva, dobrou anekdotou povzbudil a rozesmál.
10: Na to...

0: No tak, tady, dole. Jo, my mysleli, Bůh ví co, a vy máte zácpo, člověče.
1: Ale jakou hroznou?
2: Pane Formánku, nemůžete tomu člověku nějak pomoci, vždyť jste téměř lékař.
0: Já nevím, něco takového jsem ještě nikdy nedělal. Ale snad tom nemůže být tak velký rozdíl. Já si půjčím ten uzlíček, jo?
1: Klidně. Vemte si, co chcete.
0: Tak, maminko. Vlastně, tatínku. Pěkně zhluboka dýchat. Ale ne rameny, tam nám to není nic platný. Pěkně tady dole, bránici.
1: No, Bětuško, ty bestie jedna. Ty bestie.
0: Vidíte, pane inspektor, ženská taky. Každá v té těžké chvíli toho svého proklíná. Tak, pane otče, a teď už záleží jen na vás. Musíte si věřit, že to dokážete. Už tisíce otců před vámi to dokázalo. Tak se pěkně soustřeďte. Raz, dva. Pane inspektor, otevřte okno.
1: Snad ani nemohlo být moje to.
0: Ale bylo.
3: A třetí defenestrace. Vyhodili ho z okna. Tunu.
0: Tunu? Tolik to snad nebylo.
3: Místo držícího hraběte tunu. Rakousko padlo.
4: Cože?
3: Kamarádi, slyšeli jste to? Rakousko prý padlo! Babo, ty si tady čteš noviny a Rakousko padlo!
5: Tady to není ještě malé.
3: S Bohem má uniformu. S Bohem můj zápisníčku. S Bohem Mariánské lázně.
2: Jen se lučte, Pihrte.
6: S Bohem generále Pihrte.
2: To je všechno?
6: Ano, skončil jsem.
2: Právě skončil. Tak jsem se toho přece jenom dožil. Přátelé, pozor! Na smetiště dějin s tou betešní.
5: Smetiště je na druhé straně.
2: Na smetiště dějin s tou betešní. Kamarádi a já navrhuji, abychom na oslavu tohoto vítězství uspořádali veliký celoústavní maškarní bál, který by byl ještě bohatší než ten loňský. A že ten loňský, vzpomínáte si, byl pěkně bohatý. A hlavně bych se přimlouval, aby byl spravedlivý. Ne, aby zase zvítězil Pejřil s tím svým indiánem, kterého stejně všichni považovali za mašlovačku.
6: Kdo měl teda vyhrát podle tebe?
2: Například jo. Moje pumpa v zimě sklidila největší potlesk.
6: Pumpa v zimě. No. Přišel obalenej pytlema a slámou a takhle dělal rukou.
0: Ne. Mně se to líbilo.
1: Protože ti dává doutníky a vyržínka, víš, patolízale.
2: Držme se textu, přátelé, už je to jen pár stránek. Naše nová vlastenecká vláda už se postará, aby ti, kteří se nejvíce zasloužili o pád monarchie, byli po zásluze potrestáni. Odměněni. A aby největší vědci a umělci, jako jsem ku příkladu já, dostali konečně důstojná místa u oken.
1: Cože, to tam je v té hře?
2: Ukaž, zatím to tady není, ale bude to tu, protože to sem právě píšu.
6: Aha. Tak si tam taky napiš, že já osobně jsem to hrál dneska naposled.
0: Ale to je říle, kdo pak by hrál Pihrta.
2: Nechte ho, budou to hrát jiní a lepší.
0: Ale my děláme, co můžem, pane Cimrman.
2: Patejto, o vás já nemluvím, vy se aspoň snažíte, ale jsou tu jiní, kteří nejen, že nám nezametou pod postelí, ačkoliv jsou za to placeni, ale zúčastňují se této naší léčebné hry neochotně a za úplatu, ať to pan ředitel slyší.
7: Tak dost. Tak tohle to mám za svoji dobrotu. 10 hodin všichni slíknou, kalhoty hezky přežible a spát. A počítám do 10. 1, 2.
2: Nezrychlovat.
7: Nezrychluju. 3, 4, 5. Tak šup. 6, 7.
2: První dědek.
7: Druhý dědek.
1: Třetí dědek.
2: Čtvrtý dědek.
7: Spát. A bude tady naprostý. Ale naprostý. Až do rána. Tak šup, podeky.

0: Jo. Ruce na deku, v obě. Štětináč!
1: Kdo to řek?
0: Tak kdo to řek? Počkejte ráno, vy dětkové plesniví.
2: Pane Fatejto?
3: Jo. Podejte mi ze stolu rukopis té mé hry. Hleďte, až půjdete ráno do města, vemte to na dráhu a řekněte strojvedoucímu Trčkovi, ať ho zaveze do Prahy. Totiž je tam v Praze takové divadlo. Ne to národní, tohle je na periférii za krematoriem. A tam vám jsou takový mladí... Tam vám jsou takový nadaní herci. A jestli ti se mé hry chopí, pak mohu klidně spát. Dobrou noc.

0: Jiří, já bych se ještě vrátil k divadlu. Vlastně, když skončila éra, tvoje éra v divadle Na Zábradlí, tak si časem tedy vstoupil do spolupráce s Miloslavem Šimkem, čili divadlo Jirky Grossmana. Tam si taky poznal spoustu zajímavých lidí, taky jste cestovali, vlastně za krajanama jste jezdili do Ameriky, myslím, že jste byli v Austrálii. Máš na to nějaké vzpomínky?
1: Tak my jsme projeli díky těm Suriomárium a těmhle těm Matejkům, tyhle ty voloviny, to lidi chtějí na celém světě. Takže to, jsme byli překvapeni, když jsme přijeli do Kanady, do Austrálie, do Ameriky, že to všichni ty krajani měli. Všichni to znali, jo. Což mě teda velice, velice potěšilo a takovej první zájezd byl do Kalifornie, to zařídil jeden můj kamarád, který nás tam pozval. Tam jsme udělali ve studentském divadýlku takový představení pro krajany a na základě toho vzniklo řada pozvání a pak jsme jako jezdili už dost, ale já to vemu od začátku, když jsme vyjeli prvně, tak s náma jel Pepík Fousek, to je můj kamarád a je to autor textu, myslím, jedný z nejkrásnějších písniček, co já znám, Až mě anděle zavolají k sobě, což je vynikající, já myslím, nádherná písnička a on píše nejenom takovýhle krásný texty, vážný, ale píše i taky takový prostě jako srandovní texty, třeba píše takový aforizmy, mně se hrozně líbí jeden, to teďka právě on má v tom vystoupení, ale to můžu, nechci mu krást repertoár, ale tohle myslím, že říct můžu, to je nádherný. Jmenuje se to Starý chlípník. Jeden starý chlípník začal svádět panu. Do naha se svlékl, pak napustil vanu. Ve vaně se cákal, vedl porno hemzy, pana se šla svléknout, ukradla mu penzi. No a tenhle ten Pepík Fousek, ten měl prostě takový, že my jsme třeba jeli přes ty hranice a na těch hranicích Šimek povídá, prosím tě, hlavně Fousku, buď tak hodnej, buď sticha, nic neříkej. Ten Fousek, depák prostě Fousek, tomu to nedalo, že jo, přišel ten celník a Fousek povídá, prosím vás, já jsem nějaký Josef Fousek z Kladna, jo, a já jdu poprvně v životě na západ. Jedeme do Německa a do Švýcarska, jo? A já jsem se vás chtěl zeptat, smí se na západ provážet kokain a marihuanu? Ten celník povídá, no to pane, v žádným případě. Pa, on se koukne na nás, pa, vidíte, kuci, já jsem vám to říkal. Tak si
2: vystupne. Hned tak neodjeli.
1: Tak jsme hned tak neodjeli, no. No ten Fousek prostě to je, on má takový, on má neuvěřitelné věci a některý ani mě jako neřekl, jo, já jsem se dozvěděl nakladně, že třeba nakladně utek z blázince nějaký šílenec, který ohrožoval na pěší zóně DAF. A Fousek šel, Fousek je prostě typ, který, jak je někde katastrofa, tak je Fousek u toho. A tam zastavil normální, zastavil kamion, který vez vězně, z Vinařic, tam pracovali na stavbě ty vězňové. A ten správce, teda správce, ten strážce, ten bachař od těch vězňů byl Fousku známý, protože tam bydlel někde vedle a povídá, tamhle je nějaký šílenec. A Fousek, který boxoval mládí a je trošku jako z toho... tak povídá, hele, půjč mi ten kabát od toho jednoho vězně, já s ním něco provedu. No neboj se, já mu to vrátím. Tak ten vězeň jeden sundal ten kabát, Fousek si přehodil normálně bundu, vzal si ten vězeňský kabát a ten DAF ustupoval, protože ten s nožem, ten šílenec dělal takhle. A Fousek sebral klacek, ten skoval za záda a šel k tomu Magorovi z toho blázince a pohá, hele, podívej se na mě. Ty jsi utek z blázince, já utek z kriminálu, ty to vemej zleva, já to vemu zprava. Jak se ten Magor otočil, Fousek ho řekl přes hlavu. A už ho měli prostě, jo. Nebo já jsem ho neviděl a pověděl, on je hrozně ješitnej a pán Fousku, ty jsi přibral nějak, jako, ty sportovec, ty máš asi o 5 kilo víc, no pá, O 6, kamaráde. A víš proč? Chápamne. My jsme se přestěhovali. Chápamne, a co, že jste se přestěhovali, takže to, co to má s tím společně, že si slousnou? Povídá, kamaráde, my nemáme moc peněz a tam rostou u silnice hrušky a já se přežírám hruškama a jak jsou ty hrušky u silnice, tak jsou samý volovo a on je to těžký. Nebo mě povídal Fousek, povídá, hele, tady ukladná, tady je takovej krám, bazar, tam prodávají americký kravat, jedem tam, za 5 korun kravat, já pán Fousku, nech si ty fóry, jako, to nemá cenu, tohleto, pá, přísám, tak jsme tam, jak jsem byl, pán, ale jestli je to blbej fórak, dobrý, jak jsme tam přijeli, přijeme do krámu, tam bazar a skutečně tam ty kravaty měli vyřazený takový kravat, jako, jak jsme koupili asi 5 do různých her, jako ne teda normálně, ale jako na jeviště, jako do nějaký srandy, ty kravaty byly použitelné. A přišla tam taková mladá hezká holka, já pám dobrý den, na pá dobrý den, Fousek pá dobrý večer. Ona povídá, snad dobrý den, ne? Fousek povídá, já vím, slečno, ale já jsem blázen. A ta holka pá, já vím. Fousek znejistila, povídá, a jak to víte? Na pá, tatínek to povídal. Nejednou se otevřeli dveře, přišel tatínek, pá, nazdar, Pepo. Takže opravdu, Pepa,
0: ne, ten má, ten má krásný věci, asi jenom je, si můžu vstoupit, Jiří. My jsme odehrá jeli na nějaké vystoupení, a to bylo v Bratislavě, a jakože teda dál, tak nám zaplatili letenku a bylo nás tam víc, to bylo nějaké takové jako estrádní pořad a ten Fousek seděl takhle vedle mě a ještě jsme si tam dali jednoho paňáčka, aby nám ta cesta rychleji utíkala a v tom letadle on si tak jako zdřímnul, tak jako podřimoval a tam bylo několik dětí a tím už byla dlouhá chvíle, tak tam běhali v té cestičce, načež ten Pepa Fousek se tak probere, podívá se na ty děti, jak tam lítá, říká, haranti, nezlobte, nebo si půjdete hrát ven. To jsme byli někde nad Českomoravskou vrchovinou, jo. Tak na něm je krásný, že on dovede tak jako nádherně zareagovat na každou situaci, no.
1: No, on má takový, on dostal od Šimka, dostal takovej starý americký kabát, že jako v něm bude chodit do lesa, jenže do lesa v něm nechodil, ale normálně ho vozila, jeli jsme do Karlových Varů. Ubytovali nás v pupu a ten Fousek, on vypadá jako, ne z dálky, ale i zblízka, jako terorista. On má takový ten klobouk černej, teď toho mrožáka, ty šedivý dlouhý vlasy, teď měl na sobě tenhle ten invazák příšernej, strašně světej, že ty džíny vorvaný, teď s tou kytarou, prostě jako bídník takovej. A šli jsme, já si jdu dát tadyhle kafe, tak jsme šli tam v tom pupu, na terasu, já jsem si tam sedl, Fousek si sedl vedle, že si tam bude něco psát, přišel číšník a viděl tohle toho homlesáka, povídá, tady je obsazeno. Fousek povídá, tady nikdo není, pane. Povídá, pro vás je tady obsazeno. A ten číšník mě poznal, povídá, pane Krampol, ten pán patří k vám. Já pám, no dovolte, já se s lůzou nekamarádím. A tam seděl takový nějaký noblesní pán, který tam jed, jediný tam byl na té terase a povídá teda, že se nestydíte, pane Krampol. Já o vás měl takový mínění a vy toho chudáka takhle o něm mluvíte. Pojďte si sem, pane, sednout, dejte si něco k jídlu, něco k pití. Tak ten Fousek si dal 2 dvojky červenýho na jedce normálně, zmrzlinu si dal jako všecko, koňák jako tohleto. Povídá, a co děláte, pane? Fousek povídá, podívejte, spím pod mostem. Sem tam pomůžu stařence přinést uhlí, takhle víte. Jsem sice jako teda ošuntělej, ale nekradu. Pá, no jo. A co teďka budete dělat? A Fousek pá, tak teďka momentálně, protože mě děsně bolej kolena, jdu tady do Čedoku si zaplatit na měsíc Kanárský ostrovy. Já bych vzal ještě teda jednoho, abych nebyl, to by to nebyl pořád o Fouskovi. Já bych si ještě vzpomněl na jednoho kolegu, to byl Kostelka, Lubín Kostelka, který, když s náma jsme lítali do Bratislavy, tak jsme se míjeli v letadle vždycky, jsme se potkávali v Bratislavě na letišti, na Ruzině na letišti, jak jezdili slovenský herci točit do Prahy, my na Slovensko, bylo to hrozně hezký, teďka už to bohužel teda moc není, protože se netočí filmy ani na Slovensku, ani tam, že se točí akorát ty slabomyslný soutěže pořád. Vždycky, kdo ví, kde byla bitva na Bílý hoře, tak vyhraje propisovací tušku. A takovýhle kraviny.
0: S televizním logem.
1: Takže to se točily ty filmy a teď všichni se tak potkávali a už jsme byli prostě tak jako sehraná parta a Kostelka říkal, podívej se, vždycky poznáš v letadle naprosto bezpečně, kdo je estébák. Já pám, jak to poznám, pám, velice jednoduše. Že má špatně ušitý šaty z drahý látky, protože oni fasovali drahou látku, ale protože chtěli ušetřit za Krejčího, tak to vždycky si nechali zvrzat někde a podle laciných bot. Jo, a jednou jsme letěli do té Bratislavy a letěla tam s náma nějaká vládní delegace, takže ta byla jako vzadu, jako separe a tam seděli tyhle ty mládenci. A jak jsme vylítli, tak Kostelka, protože se bál strašně letadla, tak do sebe šoup několik těch koreňovic. A teď se ozvalo to hlášení, pozor, pozor, upozorňujeme všechny cestující z Prahy do Bratislavy, že letadla československých aerolinií jsou doprovázena příslušníky Sboru národní bezpečnosti. Jak se ozvala tohle hlášení, tak Lubín Kostelka, který byl trochu chycený, vstál a začal se klanět.

0: No, my jsme probrali tedy tuzemské cestování, ale ty máš taky hezký historky, třeba když jste byli právě s panem Šimkem třeba ve Spojených státech amerických, jestli třeba by si nevzpomněl na to, jak jsi tam kupoval čepici, to se mně strašně líbí, to se může stát jenom Jirkovi Krampolovi.
1: Tak je to neuvěřitelný, každý myslí, že kecám, že jsem si to vymyslel, je to pravda. V Kalifornii, v Los Angeles je takové, tam je taková část Los Angeles, West Hollywood se to jmenuje, a tam je asi jako bílá labuť v té velikosti, je prodejna, kde je napsáno, v tomto domě si můžete koupit 100 000 druhů čepic. A tam mají opravdu od sněhobílý čepice, ty baseballovky takový, všechny možné barvy, všechny možné kluby, které existují v Americe, fotbalový, baseballový, tenisový, všechno. A teď jsem chodil, protože ty čepice sbírám, mám jich doma, jsem jich spoustu dostal, spoustu ukrad, spoustu rozdal zase. A tak jsem pořád říkal, kterou čepici bych si tak koupil, až jsem najednou mě padla do oka taková černá čepice, tak jsem si ji zkusil a pám, to je ona. Tak jsem si ji nasadil, šel jsem k té pokladně, tam stál takový ohromný, asi 3metrový černoch, tak jsem na něj koukal takhle, ukázal jsem na tu čepici, on mě vzal za ten kšilt, otočil mi to takhle dozadu a povídá, tu si nech, tu tady někdo zapomněl. Je to neuvěřitelné.
0: Jak jsem říkal, to se může stát jenom Jirkovi Krampolovi. Jiříku, já bych trošku teď obrátil pozornost na tvé bydlení. Když občas jdeš třeba do hospody na Okoři, tak je to třeba pro tebe taky inspirativní třeba do vašich scének s Miloslavem Šimkem? Používáš nějaký takovýhle věci, které třeba zaslechneš v té hospodě?
1: No my tam v podstatě v té hospodě, co tam mají ty lidi, ty keci, jako tak to v podstatě jsme spoustu věcí, to je v podstatě od lidí, jo, že nejlepší fóry jsou v hospodě. Tam třeba je nějaký chlap, jmenuje se Jarda, a ten tam stojí celý den v té hospodě, opřenej o pult, nesedí, má na sobě montérky, nikdy v životě ho nikdo nic neviděl dělat a je jako na odchodu. A furt do sebe láme ty píva, ty Marie, jako je tam od rána a furt kecá.
0: Jako na odchodu prostě. Třeba 5 hodin. Tak
1: jako, dej si pivo, nebo ne, já jdu.
0: Mám zas to, tam dá malý.
1: Mám toho moc, jo, mám toho moc. Jakože má moc práce, ale nikdy v životě, no prostě ho nikdo neviděl jako nic dělat. No a ten vede neuvěřitelný keci. Tam třeba přišla taková paní, taková jakových 120 kilo, ale ne tlustá, takový kredenciózní typ, jako...
0: Almarozní
1: typ, takovýho něco, jako jak maluje ten Born, jak jsou od Borna, jo. Takový ty mohutný ženský s takovou malou hlavičkou, takým kloboučku komickým. S takovým pidi mužíkem tam přišla. A ten na tom manželovi bylo jasně vidět, že se jí bojí ty ženský.
0: Že je občas fackovaný taky asi.
1: A říkal, já bych si dal čaj s rumem. Ona se na něj koukla, pa, s malým. Tak ten výčepní mu udělal ten čaj a viděl, když viděl toho chudáka, tak mu tam ten rum přilil, protože měl pochopení, že ten člověk, že to musí být hrozný utrpení. On pil ten čaj a dělá, dělej. Ona se na něj koukla a pohá, co dělej?
2: Dej si něco, dělej.
1: Pohá, já si nic slávat nebudu v takovýhle putice. Tenhle ten Jarda tam stál takhle, koukal, jak ten pidí mužík tam pije ten vařící čaj, jak se málem opařil v obličej a povídá, hele, ukázal na tu paní kredenciozní pá, kolik ti žere na 100 kiláků?
0: Si dovolil dost, nevyklepala ho z těch montérek.
1: Tam přišla nějaká paní, taková jako bylo vidět na ní, že jako kdysi byla krásná, ale už jako moc krásná nebyla, už byla taková trošku jako jetá věkem, ale dobře udržovaná s takovým nějakým mládencem. A teď tam stáli ve vchodu tý hospody a furt cukrovali, tak jako ona furt říká, tak já ti brnknu, jo? Pa, brnkni, no. A kdy mi brnkneš, no brnknu ti, co lidi. Tak brnkni,
0: prostě tak brnkne pa, dvě hodiny.
1: Tak brnkni, jo? Brnkneš, no tak brnkni. A ten Jarda takhle stál a pozoroval je, jako jestli si brnknou nebo nebrnknou. A tahle ta dáma odešla, a tenhle ten chlap přišel k tomu pultu a dejte mě jeden fernečtok. Tak vzal ten fernečtok obhor sebe, pa dej mi ještě jeden. A tenhle Jarda povídá, kdo to byl? Pa jako kdo? Pa no ta dáma, co tady byla s váma. Pa, to je moje děvče. Pa, děvče? Co dělá? Pa no to je letuška. Pa ale. Pa no fakt to je letuška. Páno, neblbni, to musela lítat ještě s dvojplošníkem.
0: No jo, to nepoužij takovýhle hezký věci.
1: No takovýhle, takovýhle on vede tam, nebo mě povídal, tam se bavili nějaký dva místní, se jako bavili, jako, ten jeden říká, hala! Tady ve Svrkyni jsme stavili barák a tam je kamaráde nakladač, to je pan nakladač. Hele, ten hází tou lopatou tak rychle, že když jsme normálně stavili tam Tondovi barák, jo, tak dva jsme měli co dělat, hele, s kolečkem, aby jsme mu stačili, jo. Dva. A ten, no co dva, tři jsme měli co dělat. A tenhle ten Jardák na to koukal takhle a povídá, to je fakt, já ho znám. Hele, to pojal tý hospodě, pojá, já ho znám, ten hází tou lopatou tak rychle, že tudle jsem šel kolem jejich baráku a on mě málem zasypal. Takovýhle on tam vede ty keci. A nebo povídal, to byl opravdu bombónek, jak šel Dallas, který je teďka znova, tak když byla Suvelín, tam byla zrovna, měla to údobí, jako kdy propadla alkoholu. Jo, jak to celý národ to sledoval. Tak tenhle ten Jarda přišel a povídá, tak dneska ráno jsem dostal zálohu na jarní práce, tak se dneska večer ožeru jak Suvelín.

0: Já vím ale, Jirko, že ty taky občas zajíždíš, ne občas, ale téměř každý den jezdíš na Kladno a tam taky občas chodíš na trh a tam se zase kamarádi s těma Vietnamcema a od nich se taky dá lecos pochytit a použít.
1: No tak tam je jeden, to je můj oblíbenec, Nong se jmenuje. A s tím já, on je takovej prostě agresivní, jo. Já jsem se s ním seznámil, že jsem šel kolem pa... Kupci čepice! Já pám, co bych si kupal čepice, a ji nepotřebu.
2: Tak ji kup někomu jinému.
1: Tak jsme se jako bavili jako a... Já pám, tak mi dej tadyhle ten zapalovač, tak jsem si koupil zapalovač, takovej jako pistolku. Jo, jako sbírám takový ty... bubínkový revolver, a tohle byl takový, to... No a přijdu domů a už to nehořelo.
3: To dlouho
1: jsem přišel druhý den, on tam nebyl, byl tam ten jeho kamarád. A povídám, pojď sem. Vy dva leváci, co jste mi to prodali, podívej se, jí to nehoří. A to jsme nebyli my, to byli Číňani.
3: Jak to máš sakra poznat?
1: Číňanům nesmíš věřit. Těm nesmíš věřit. Já nevím, no tak prostě, jak jsem se tomu zasmál, on mi to vyměnil, pak tenhle. A já jsem je, když jsem se s ním jako seznámil, tak jsem tam přišel na ten trh a povídám, hele, ty jsi Nong, pá, Nong, Nong. Já pám, Nongu, hele, a co ty jsi dělal, než jsi si tady nakladně otevřel podloudný digitální krámek?
2: Pá, Mičoken.
1: Pám, cože?
2: No, Mičoken.
1: No, pám, já ti nerozumím.
2: No, Mičoken, myl jsem okna.
1: Takže to byl Mičoken.

0: No. Tak já myslím, že už se pomalu s vámi tady rozloučíme, teda čas habaděj, je už to dnes. Máš třeba něco, Jiří, to je krásný, vždycky, když s Jirkou sednu do auta, tak vždycky z něho vypadne nějaký novej vtip, já nevím, kde on to nabírá. Ale jestli by si se s náma nerozloučil nějaký...
1: Já vám řeknu jeden takovej fore, jako takovej drsnej na cestu.
0: Už to bude klouzat
1: venku. Je to drsňárna, ale jako ten vtip je opravdu dobrý. Jak k Baťovi přijede pán na invalidním vozejku a ta prodavačka, pane, koupíte si botičky? Uvědá, to je kráva, to snad není možný. No a vidí, že jsem na vozejku, jestli si koupím botičky. Uvědá, no to si teda nekoupím. Odjede naštvaný, prostě přejede národní třídu, přijede k Národnímu divadlu, přijede na červenou, ten policaj pojá, moment. Pane, to, že jste invalida, neznamená, že budete jezdit na červenou. Pane, nezlobte se, já jsem tak naštvaný, ta kráva u toho bati mě povídá, jestli si koupím potičky. Pán, to vám řekla? To je kráva. Měl jste jí kopnout do prdele. Povídá. No. To snad není možný, takovejhle debil. To je idiot, to snad není možný. Přijede domů, povídá, představ si, ženo, co ty lidi, co to je za idioty dneska. Ta kráva mi povídá, jestli si koupím botičky, tak přejdu na červenou, povídám to tomu policajtovi, ten idiot mě povídá, že jsem jí měl kopnout do prdele, napovídá, podívej se, Ardo, vykašli se na to, lidi jsou dneska blbci, dej si panáka, to tě postaví na nohy. Takže přátelé, děkujeme pěkně, mějte se moc hezky a nashledanou.

0: and gentlemen, allow me to introduce to you the picture of a famous artist, Mr. Sausage. You can see it is so fine that it was made with his foot and not with his hand. It represents Suzanne in the bath.
1: Vážení přátelé, já bych rád s vaším dovolením nahlédl do soukromého deníčku Luďka Soboty, do deníčku, který se mi dostal náhodou do rukou. Začneme kapitolou puberta, ta se mi vždycky zdála taková nejzajímavější. No prosím. No tak jestli je to tvé přání. Pardon, Luděk mě žádá, abychom nechali deníček být a že bychom se soustředili na jeho nejzajímavější novou příhodu, novou známost tvojí. No ale Luďku, to je tvoje věc. Já myslím, že ti neporadíme. To si neměl hlavně přestat mluvit, když se ti ta dívka líbila.
2: No jo, ale právě když já jsem nenalézal slov, jak se mi líbila.
1: No prosím, to chápu a řek si aspoň, že je hezká.
2: Dobře.
1: No, jak si jí to řek?
2: Řekl jsem, krása, krása.
1: Krása. A řekl jsi tak, jak jsem ti poradil, že jsi vědec?
2: No řekl, nejsem hloupé.
1: A tak to vím, že nejsi hloupé, ale přesto, jak jsi to řekl?
2: No hned potom krása, krása jsem říkal, slečno, já jsem z ústavu.
1: Luďku, to není ta nejlepší formulace. Ty jsi měl říct, že jsi nějaký vědec, že jsi nějaký doktor.
2: No nějaký, ale jaký? No,
1: ten samý.
2: No jaký ten samý, když jsem ještě žádnej nebyl.
1: No o to jde, kdyby jsi byl doktor, tak jí to nemusí říkat, to by poznala, že jsi doktor, ne?
2: A já?
1: No jak asi přemýšlej.
2: A jo, nosil bych bílý plášť.
1: Ale prosím tě.
2: No nebuď hloupej, to dávají doktorům zadarmo, když jsi doktor. Proč myslíš, že na to studují tolik let?
1: Kvůli plášti.
2: No jistě, kvůli čemu jinému.
1: Tak kvůli plášti je rozhodně ne. Kvůli titulu ty.
2: Cože?
1: Kvůli titulu ty.
2: Kvůli tyhle tudle. To dávají taky doktorům zadarmo k tomu plášti.
1: Co?
2: Co? Ty tydly dáte?
1: Ty tydly
2: dáte? No ty tydly, ty jak jsi říkal teďka.
1: Já jsem o žádných nemluvil.
2: Ne? A proč jsi to teda říkal?
1: Já jsem mluvil o titulu ty.
2: Tak on říkal, teď říkal, že o nich nemluvil a teďka znova o nich mluvil, že jo?
1: No, já ti nechci nic zapírat.
2: No to zapírá.
1: Ale nic, já jsem mluvil o titulu, ty, ne? O titulu 5 let studuješ a máš ho titul.
2: Já jsem z toho blázne, tak já 5 let, nebo kolik 6 studuju a...
1: No 6, správně 6.
2: No. No a mám ho titul nakonec.
1: No. Titul máš.
2: Co?
1: No 6 let studuješ a máš titul, já nevím.
2: A ty?
1: Co já ho nepotřebuju. Já se s tou dívkou seznámit vůbec nemíním. Ty potřebuješ upoutat, ty jsi kulinní doktor.
2: No tak to je teda nejdřív ty dlináty a teď jsem doktor.
1: Že ty jsi doktor bez titulu.
2: A co je to za chlapa?
1: No to jsi ty, člověk, který není doktor, ale vydává se za něj.
2: Tak já nejsem doktor a vydávám se.
1: Správně.
2: Tak to jsem teda podvodník, to ti děkuju.
1: Svým způsobem ano. No zase si to ale nedělej hlavu, protože to není žádný velký podvod. Ty jenom řekne, že jsi doktor, aby si ji upoutal.
2: No?
1: A po letech, až bude ruka v rukávě, no, tak si na to zavzpomínáte jako na dobrý vtip.
2: No to bych ji radši řekl rovnou nějaký dobrý vtip. Třeba o tom chlapu, jak se převlíčí.
1: No tak ten už vůbec ne, prosím. Vtipy můžeš začít říkat, až se seznámíte, jo? Pro začátek řekni, že jsi doktor, dej na mě, ničeho se nebojí.
2: Dobře, tak já to tak udělám.
1: No, buď ta hodnej. No,
2: ale co když bude chtít ukázat občanku?
1: Prosím tě, co pak na první schůzce se ukazují občanky?
2: Na první ne?
1: No to bych řekl, že ne.
2: A na kolikátý?
1: No co já vím, možná na šestý, na sedmý, tam už se ukazuje leco.
2: No tak dobře, tak. No ale co když je to příslušnice?
1: Cože? Příslušnice?
2: Příslušnice. Tak bude chtít ukázat občanku hned na první schůzce. To je jejich služební povinnost. A ještě bude chtít, abych se nafouk do balonku a ze zeleny.
1: To je možný. No všem to musíš vědět ty, jestli tvé nové děvče je příslušnice.
2: A jak to mám poznat asi tak?
1: No měla například uniformu?
2: Neměla.
1: No tak to nebyla příslušnice.
2: No ale a proč teda, a proč teda měla tu pistoli?
1: Počkej, měla pistoli.
2: A tu pistoli.
1: Jakou pistoli?
2: No jak s ní střílela potom chlapovi v tom zlatnictví, jak za ní běželi ty dva příslušníci. Oni asi měli nějaký cvičení.
1: To neuvěřitelný. Luďku, nezdálo se ti to?
2: No, nezdálo, dej, tady mám ještě tu aktovku, co mě právě dala, abych jí odevzdala, až se sejdeme.
1: To je její aktovka?
2: No.
1: A co je v té aktovce?
2: Jo, to já nevím, kamaráde, to ona zakázala, že se do toho právě nesmím podívat.
1: Tak se tam podívám já? Podrž mi ten deníček.
2: No to nezakázal. No,
1: tak vidíš.
2: Tak se tam podívej, já to jsem sám zvědavý teda.
1: Tady je zlato, drahý kamení,
2: zlato, šperky. Drahý kamení, to má bohatou holku, vy? To si koupíme, družstevní výstavu.
1: Počkej, ono to nebude tak jednoduchý, nic si nekoupíte. Luďku, kdy máš vidět tu dívku?
2: Zítra ve 23.
1: A chtěl bys jí vidět už dneska?
2: Chtěl, já už se nemůžu došel, no, ona je vědět. Tak hezká.
1: Hele, půjdeme ke skutečným příslušníkům. Ty jim dáš tu tašku, odpovíme jim na nějaké otázky a oni ti tu holku sami už dneska přivedou.
2: Jo,
1: no určitě,
2: to bys, no, to bys byl hodnej, teda ty jsi hodnej a
1: co
2: chytrý.
1: To je
2: ty
1: tohle? To, tady je i pistole.
2: Pistole, no ještě, že jsi mi to připomněl.
1: A co?
2: No jo, teď já jí slíbil, že odprásknu ještě jednoho chlapa.
1: No to se hlavně, to nemůžeš udělat.
2: To jí nemůžu neudělat, no to jí musím udělat. To, podrž mi ten
1: klíč,
2: já to mám napsaný tu adresu někde u sebe. To bude hned, to je za chvilku hotový, to udělám. Prásk, prásk a je to. Ty máš smůlu.
1: Proč bych měl smůlu?
2: No jo. Šimek Miloslav pod kamenem 10 Praha.
1: Vlázni, to je plná moc, to jsem ti dával, aby si mě vyzvedával plat.
2: No právě to ona myslela, abych tě odprášil, že ten plat budeme vyzvedávat za tebe.
1: Ne, ale dej mi tu pistoli, než provedeš nějakou hloupost. Luďku, to děvče je nějaký strašně chytrý, vi?
2: Je a hezký.
1: Hezký, těšíš no, se na ní, vi?
2: Těším, strašně no, se na ní těším.
1: Na tu holku se těší asi už víc lidí. Půjdeme na okrsek a oni ti seženou. Ty možná budeš ještě slavnej, když to všechno
2: jo,
1: dobře dopadne.
2: Slavnější než ten doktor z titulu,
1: no, určitě, o tobě se bude psát i v novinách.
2: Tak to já se těším. Vzhůru za nevěstou.
3: Je to prosím pěkně volno, dovolíte?
4: Ne, není, to je obsazené.
3: Děkuji vám pěkně. Nevadilo by vám, kdybych si zapálil?
4: No, prosím, já taky kouřím.
3: Děkuji vám pěkně.
4: No, dovolte, pane, to jsou moje cigarety.
3: A já jsem se dovolil, jestli by vám to nevadilo.
4: No tak.
3: No, protože já vlastní cigarety, já vám to by se nedovolovala.
4: Tak
3: no,
4: prosím, poslušte si. Ne?
3: Děkuji vám. Pane vrchní, jednu velkou sodu.
5: Ano, prosím.
3: S ohříváčkem. No. Krávu.
4: No dovolte, pane, vy tady klepete popel do mé kávy.
3: Co říkáte?
4: Že se klepal tady popel do mé kávy.
3: Prosím vás.
4: Roztržitý, ne?
3: Ale vůbec ne, tomuhle říkáte.
5: Káva tomuhle tomu. Když chcete pořádnou kávu v tomhle podniku, tak musíte naproti do vinárny.
6: A to je pravda vlastně.
5: Ano, jistě, už tam budete žádat. Odložil byste mi na skvěku.
4: Jo, samozřejmě.
5: Děkuji vám pěkně. Koukám, něco píšete, víte?
4: Jo, tady něco. Tak...
5: No, až vidím, máte pero, tak asi něco
4: ano,
5: píšete.
4: Ano.
5: Dopis?
4: Ne, to není dopis, to je.
5: To bych vám taky, pane, nedoporučoval, protože ve veřejné místnosti, kde je kolem zhon a tak dále, to se nevyplácí. Já jsem jenom psal dopis, víte, psal jsem, drahá Amálie, počasí je tady. No tak jsi to píšeš, ale to byla tragédie, pane.
4: Proč tragédie?
5: No drahá Amálie.
4: No to vůbec co na tom, to je krásné oslovení, drahá Amálie.
5: No, když se jmenuje Žofie, ta vaše drahá, to je malér, pane, no.
4: To je pravda. Víte, vůbec člověk se v ženách málo vyzná, že?
5: Ano, protože některé ženy jsou všechny stejné, jak pravý starý.
4: Ano.
5: No, tak co to vlastně píšete?
4: Ale je to taková, víte, řekl bych, taková ošidná věc.
5: A, dotazník, víte.
4: Ne, dotazník.
5: Chcete změnit zaměstnání, nebo dokonce povolání?
4: Ne, to já v povolání jsem docela spokojený. A v zaměstnání to taky ujde. Jenom hoď ta práce, víte, ta stojí za starou.
5: No jo, no to mě povídejte. Kvůli tomu teď si právě změní taky zaměstnání. Možná je změní povolání, no jistě, že ano, no.
4: Ne, to je takový, řekl bych, takový test. Víte, takový test, ano.
5: Jako jo, takový kvíz, jako.
4: Takový něco na ten způsob,
5: ano. No, poslyšte, víte, že tohle to mám strašně rád.
4: Taky,
5: člověk si na tom, ano, vlastně dokáže, co je, že ano.
4: Inteligence, že ano.
5: Řekni mi, co čteš, a řekni mi, co kvízuješ, a já ti pak řeknu, jak si dopadne. Ano. Já zvlášť mám rád takový ty kvízy, takový ty, jak si můžete vybrat, víte?
4: Jo.
5: Nejen taková střela do luftu. A tam je třeba napsáno, nejvyšší hora je za A Milešovka, za B Vezuv, za C Mont Everest, za D Mississippi. A teď uhodněte, co je co.
4: No jo, to je pravda. Víte,
5: já jsem taky
4: jednou četl takový kvíz, jestli si vzpomenu. Jste ku příkladu úplně sám na pustém lidu prázdném ostrově.
5: To by nějaký geografický, ano, geografický.
4: Zřejmě, ano. Ale ovšem, jak se tam budete živit? Za A chytáním lelků, ano. Za B kanibalismem, ano. A za C půjčováním loděk.
5: Ježíš, tohle je bifikulační. To je to, no, tohle to asi vymýšlí, víte?
4: Já nevím, to jsou velice.
5: Buď tam musel být, nebo má takovou fantazii.
4: Tak,
5: no,
4: jsou velice.
5: A co tak je tohle talizace?
4: No tak to jsou takový rafinovaný otázky. Tady mám například, jestli jste, jak si zvědav, tak mohl bych vám říct.
5: No,
4: tak třeba tohleto. Jste-li se svou ženou na plese,
5: ano.
4: Za prvé, vyzvete ji na první tanec,
5: ano.
4: Jeden bod.
5: Ano.
4: Za druhé, tančíte s jinými přítomnými dámami,
5: ano.
4: Tři body. A za třetí, popijíte u baru s přáteli. 6 bodů.
5: Ježíš, tohle je jednoduchý.
4: Jo.
5: Tohle je jednoduchý. To je pro nějaký začátečníky, že ano? No samozřejmě, to je co je nejpohodlnější a nejpříjemnější.
4: Jo.
5: Sednu si k baru a pařím.
4: Jo.
5: Že ano? Taneček to vás zapotí, když to tohle oblaží duši,
4: no
5: a tak je za to 6 bodů. Počítejte
4: dobře.
5: No,
4: co když potom z toho vyleze, že jste úplnej debil, že ano?
5: Proč byste byl debil?
4: Nebo gauner, že ano?
5: Proč byste byl gauner?
4: No pane, to jsou rafinované otázky.
5: Já tomu nerozumím, proč to jsou rafinované.
4: No to je velice rafinované.
5: Že za to 6 bodů?
4: Málo platný.
5: No vy myslíte, jako co když oni naopak dávají...
4: Podívejte, ano, co když dávají třeba míň bodů a vyjdete z toho pak nakonec líp.
5: Poslyšte, no ovšem, to by potom byla zhůvěřilost, vážený pane.
4: Co to?
5: No taková blbost, jako, že
4: ano?
5: To by tam měli napsat, protože to se potom těžko řeší tyhle věci.
4: Jako v tom fotbale, že ano?
5: Jako ve fotbale. Prohrajete 0 bodů,
4: no.
5: Remizujete 1 bod, vyhrajete 2 body. A to si vemte. Co se nabíháte za takový fotbal? Jak jste okopaný, máte jenom 2 body, tady paříte s kamarádama.
4: Že... No, vidíte. Počkejte, tak, že bychom vzali ještě další, když nám to tak jde, že ano? Tak třeba tady. Má-li vaše žena narozeniny,
5: ano.
4: Za prvé, přinesete jí květiny,
5: ano.
4: 1 bod. Za druhé, pozvete jí do vinárny, kde
5: ano.
4: Se opijete s barmankou do němoty. To je 5 bodů. A za třetí, zapomenete na to je 10 bodů.
5: Tu sodu bych prosil, podívejte se, to je velmi jednoduché. S tou barmankou o pitce, to byste byl pěkný debil.
4: No vidíte, a to já jsem chtěl zrovna zaškrtnout.
5: No ne, no nemyslím, jako kdybyste se opil s barmankou, kdybyste to řekl manželce, to byste byl.
4: A takhle, ano.
5: Ano, opit se s barmankou, to je velmi příjemné.
4: No
5: co je tam dál?
4: Takže bych mohl jako zapomenout, že ano. Já jako...
5: Nesmíte, vážený pane, to nesmíte, no dovolte. Manželčiny, narozeniny, to přece nemůžete zapomenout. Podívejte si, já jsem 15 let ženat.
4: Ale...
5: Ano? A vždycky 15. 15. rok, co rok? Počkejte, 15. 15.
4: To je...
5: Víte?
4: Ne, když 12, jsme... 12, ne?
5: Co?
4: 15. 12. se chtěl říct?
5: Ne. No kdy je medeže?
4: Medeže je, tuším, 8.
5: No tak 8.
4: 15.
5: 8. 15. rok,
4: ne.
5: Co rok? prostě na MDŽ, no jistě. No, rok co rok dostane moje paní krásnou kytici květin.
4: Jděte od vás osobně předat.
5: No ode mě ne, od svý závodní rady. No já to mám s tak domluvaný, rozumíte, že to je vlastně jako ode mě. Aha. Ještě se nestalo, aby přišla moje paní bez květin.
4: Jo.
5: Bez vědomí už přišla několikrát, bez květin. No takže
4: tak tam... Já, tak, že bych jako zapomenul,
5: no
4: ne?
5: No ne, to, proč byste zapomněl, když byste se připravil o 30 body.
4: Aha, to je,
5: no,
4: to je pravda.
5: No
4: to je
5: další
4: pravda.
5: Otázka.
4: Tak další otázka,
5: to
4: třeba...
5: Si poznamen, tři body, prosím,
4: tři body,
5: mě,
4: to si dám do kroužku ano? Takhle a teď je tady, ale podívejte
5: ano?
4: Se. Najdete-li v kabelce své ženy dopis nadepsaný slovy? Drahá Irenko. Pozor, drahá Irenko. Za prvé, vrátíte jej zpátky nečtený.
5: A to nikdy?
4: Jeden bod, jeden bod taky.
5: No.
4: Přečtete si jej a požádáte manželku o vysvětlení.
5: No.
4: To jsou tři body. No. A za třetí, budete ji od tohoto dne tajně sledovat při všech jejich vycházkách. 10 bodů, pane.
5: Koho sledovat? Tu Irenu?
4: No ano, tu...
5: Nebo manželku?
4: No pochopitelně tu manželku.
5: No počkejte, vaše manželka se jmenuje Irena?
4: Ne, a vaše jo?
5: No moje taky ne. No tak, to mi tam právě nehraje.
4: Tak se nás to netýká.
5: Ale, no proč bychom stopovali svý manželky, když neznáme žádnou Irenu, že?
4: No samozřejmě. Ale moment, já jsem znal jednu Irenu, víte, to vám byla krásná holka, krásná, taková trošičku naivní, víte.
5: No tak ono to neškodí, no když
4: ne, já jsem jí říkal, Irenko, z vás kouká anděl, a ona mi povídá, děte, a odkud? Že by to byla tahle Irena,
5: ne, jo,
4: no
5: jo,
4: ale kdo by mohl psát, už je 650 teďka.
5: Počkejte, víte, co mě napadlo?
4: No?
5: To může být chyták. Co když se manželka toho redaktora, který vymýšlí tyhle ty kvízy, jmenuje Irena. Já znám takový redaktory, který co článek, tak tam narvou skoro všechny příbuzny.
4: No jo, to je pravda, ale podívejte se, proč například by jí musel psát, proč by ten dotyčný nezatelefonoval, teď je to jednodušší, že jo?
5: No, jednodušší to je, ale co byste pak našel, vážený pane, v té kabelce?
4: Aha.
5: Telefonní známku.
4: Jo, tak. No. Tak to nejde.
5: Já, to nejde, to
4: no,
5: nejde.
4: Tak no. Co, tak já bych tedy třeba, já nevím co, tohle to, aby to byly ty tři body, ne? Že bych ji tajně sledoval?
5: No.
4: No, dejme to
5: možná. No jistě, neznáte ji, tak je tajně sledujte, to je velmi jednoduché.
4: Tak já myslím, že jsme to skončili, tak já bych to sečetl.
5: Tak mě to zajímá, ty to sečtěte, tak pozor, prostě
4: tady
5: to rezíme.
4: Tady je rezultát. Tady. Získáte-li 5 až 15 bodů, jste vzorný manžel. Od 15 do 30 bodů, to s vámi vaše žena nemá tak zlé.
5: No?
4: A máte-li 30 bodů a více, měl byste se nad sebou zamyslet.
5: No ale kolik vyšlo?
4: Tak počkejte, já to mám. To je 3, 3, 3. Tak to je 9 bodů, pane. 9 bodů, já jsem vzorný manžel.
5: Ježiš.
4: Já jsem vzorný manžel.
5: To vám gratuluju.
4: Děkuji.
5: To vám opravdu gratuluju. Tedy hlavně gratuluji vaší manželce k tomu, že má
4: jo.
5: Tak šťastný
4: manžel. To jo. Jenomže já jsem svobodný, víte?
5: No jo.
4: Pane vrchní, dva velký myslivce, ale velký.
5: No tak to se musí zapít. No,
4: tak dám maličko zrozčílí.
5: Když vám to vyšlo, nemáte si to manželku. Pane vrchní, dva velký. Kdo pak nám to přišel?
7: Neruším, Karle.
5: Ale vůbec ne. To je, prosím pěkně, to je moje paní, to je pan...
4: Jsem Vokroj.
5: Posaďte, Marienko, posaďte.
7: Mě těší, pane Vokroj.
4: Těší mě.
5: Já jsem, jak bych to řekl, Marienko, já jsem šel tak náhodou kolem, víš, a tak najednou jsem cítil takovou jako vnitřní horkost, tak jsem si řekl, zajdu, ale dal jsem si chodu, víš.
7: Ale prosím tě, co by si, Kájo, nezašel? Ty přece můžeš zajít, když se ti chce. Já potom, když zase zajdu na kafe, tak aspoň jsem ráda, že tady nemusím sedět sama.
5: Sladká.
4: No,
5: ale to je ohromný. Mně nepotřebuje žádný kvízí v manželství, protože stačí jenom, abych já doma naznačil nebo řekl, já bych tak dneska zašel na pivo. A v manželka hned víc, co?
7: Já už mu to vidím na očích. To já tak vycítím, že on chce do hospody.
5: No, to ani nemusím nic říkat, ona mě to vycítí na očích, vidí dvě piva ve očích a hned jít do hospody. A to kolik já řekne, no já bych se smí brzo vracel.
7: A to zase ne, Kájo, to není pravda. To já hned vycítím, že by to Kájo mrzelo, kdybych chtěla, aby tam zůstal díl, víš?
5: No,
7: třeba ani nevrátil potom.
4: Ne, milosti vám, já vás obdivuji, víte, já vás obdivuji. Ale my tady máme zrovna takovou debatu na podobné téma.
7: Ano,
4: jako,
7: co pak,
4: ale je to takový kvíz, víte, o šťastné manželství.
7: Ano. Jak pak to dopadlo, Kájinku, jak tak mě vyšel? No,
4: výborně, ale Excelová, milosti vám, paní, co odpověď to trefa do černého, ano. Do šťastného manželství.
7: Vzorný manžel, nemáte ano. Tam něco takového taky pro mě?
4: Mám, samozřejmě pro manželky, tak třeba tady, milosti vám, paní, to je druhá půlka. Pozor, dávejte pozor. Když váš muž přinese domů křečka, za A, křečka,
5: aha.
4: Za A, vyhodíte oba, to je 5 bodů, prosím, za B, počkáte klidně, až zvíře uteče samo nebo zcepení, 3 body, a za C, uvítáte ho značením, tedy toho křečka, ale současně nalíčíte pod kanape železa, 8 bodů.
5: Taky divný, ne?
7: toho mi nevyhovuje nic.
4: Ne, můžeme prostě a paní železa pod kanapetem, to je 8 bodů.
7: Já kdybych věděla, že Kája miluje zvířata, já bych se přizpůsobila. Oh. Já bych, abychom měli párek, koupila křečici.
5: Že bychom pak doma měli křeče, že ano?
4: No tak to by ovšem bylo jenom půl bodu, milostivá paní.
7: Jo, taková, to už bodu. Jsem já. Víte,
4: a když byste dovolila ještě další dotazníček. Když si váš muž zlomí nohu, za A, zajistíte lékaře, 3 body. Za B, prosím, odjedete na kole k Máchovu jezeru, to je 10 bodů, a za C, pláčete tak dlouho, až dotyčný vykrvácí. 1 bod.
7: Tak co bych udělala já, Zajistila bych lékaře tyhle.
4: No, gratuluji a obdivuji, že jste sama přišla na ten knif, že ano, že čím méně bodů, tím je šťastnější manželství.
5: Depa, pane Vochroni.
4: Vochoč.
5: Já jsem na Mařenku ve všem hrdý. Já svou Mařenku znám. Mařenko je si tak sladká, že já ti skočím puso pro zákusky. Ovšem stejně je divný, že vy jste měl v tom kvízu samý otázky po ženský a po chlastu a já tam mám o zlomených nohách, bože.
7: Asi vám teda by pánku povedlo.
4: Co?
7: Sednout si zrovna k mému starýmu.
4: Ježiš, promiňte, Mařenko, já jsem tady seděl dřív. To on sem vpadl, ten váš 12. rák, tady ke mně z ničeho.
7: Počkejte. Takhle, Pepánku, o mým Kájovi nemluvte, víte? To je i podle toho kvízu jste poznal zlatý člověk.
4: Ale Mařenko, on fixloval.
7: Pokoj, ale já jsem vyšla, co? Jako milující a vzorná manželka.
4: Ale s tím počítám, Mařenko, s tím počítám. Přece jinak by si s váma nic nezačínal, že ano? Přece se nebudu tahat s nějakou rachomejtlí, aby mi potom zůstala viset na krku.
5: No to je ohromný. No tohle to je kvíz, no právě tohle to jsem potřeboval slyšet. Proto jsem sem šel, pač já jsem náhodou v té kabelce něco našel, víte? Ale ne o Irmě, ale o vás, o Kroulíku, víte? Pane Vrchní, vy jste to slyšel, vy mi to rozsvědčíte, sundejte si laskavě brejle, prosím, pěkně, a to máte za to!
8: Ale prosím vás, on vás podvádí a mě takhle dort.
5: No vy jste chrobrej, on mě podvádí a mu za to ještě budu platit za čistírnu, že jo? Teď to vyčistí.
9: My jsme seděli jenom s Borkem takhle a bylo to ve filmovém klubu a on vzpomínal vlastně na svůj vztah jaksi herce k filmové technice a to nás zaujalo a říkali jsme si, že by možná bylo dobré, kdyby se to objevilo právě i na té gramofonové desce. Jo, to šlo o zvukaře, si vzpomínám tenkrát.
10: Jo, to je právě, že vlastně film ruší všechny zákony, jo. Vlastně na filmu ty lidi jsou, jak byli. Vlastně hodinu po tom záběru už ten člověk je, jak byl. Potom je za 5 let, jak byl. Za 10 let, jak byl. Za 20, za 100 let, jak byl. Od okamžiku, kdy se to natočí, on byl. Jo. A teď to ruší ty zákony taky. Třeba ve filmu, jo, si pamatuju, když se točil záběr u nějakého stromu tam. Jo. A oni napřed přijdou zvukaři. Zvukař si vezme takovou plátěnou židli, sedne si, má jako síťovku a v té síťovce má sodovku, nebo... Jo, a má něco. Má tam něco prostě k pití, něco k jídlu. Salámek tam má, na vajíčka na tvrdo. A mají třeba v tom ubrousku mají tu sůl, tak jak na maminka vždycky dávala na výlet, jo. A to oni mají všecko a čekají. A teď přijde režisér a říká, tak tady to bude, jo. A osvětlovači začnou osvětlovat a říkají, tady neseď, tady bude záběr. Tak on si přesedne o 5 metrů dál a sedí dál, pojídá, popí a čeká, jo. Pak přijdou osvětlovači a začnou to osvětlovat, jo. Takže to je další prostě porušení všech zákonů přírody. Zvuk je rychlejší než světlo.
9: My jsme byli při vyhlášení vlastně filmu roku, když to řeknu hodně zjednodušeně, za účasti filmových kritiků, tedy Šašek a Královna. Při natáčení tohohle filmu dostal ses do nějakých situací nezvyklých, ale absurdních, anebo pozoroval si, anebo dostal ses do věcí, kdy jsi to komentoval vlastně už mimo rámec té postavy?
10: Já jsem chtěl, aby spolupracoval na tom filmu Muzikant Bulis. On je z Brna, že jo. Teď jsme potřebovali o obraz, tak to namaloval Kucharský, ten je taky z Brna, jo. Architekt Ždímal, taky z Brna, takže Věra měla zbraň. Ty tvoji brňáci mě to všechno pokazí, jo. teď jednou Brňáci prostě to zase kazili, protože přivezli obraz, obrovský obraz. A na tom obraze byli bojovníci a mezi těma bojovníkama byl Šašek Potácivě. A ona říká, to není dost červený, ten Šašek je červený. A kuchařský říká, já to domaluju, paní režisérko, to se nebojte. A teď Frety si vzal můj plášť šaškovský, že mu bude stát modelem. A tak jsme odešli a točili jsme něco tam v přírodě a vrátili jsme se na ten dvorek takového statku, kde oni prostě kde mu stál modelem a Frety tam ležel a vedle něj bylo polo vypitá flaška vodky a kuchařský taky maloval odvázaněj a dával tam ty barvy červený do toho. A on říká, co to zase dělají, co to zase dělají? Já říkám, on mu leží modelem, jo. Ležel modelem.
11: Ale jestli máte někdo z vás auto, třeba vy třeba vypadáte, že máte nějakou 120, tak o tej mluvit nechci, nějaké takovéhle věci, ale třeba o někom, jako třeba tady ten pán, to je typický bavorák, jo. To je na první pohled vidět, to je člověk, který jezdí bavorákem, který stojí zásadně na invalidech. Jo. Ne proto, že by jako byl hloupej, ale proto, že všem ukáže, že na to má nějaký poplatek 20 korun za parkování, toho nezajímá. 5 litrů za parkování na invalidech vysmahne, jen ať všichni vidí, že prostě on na to má. To je v pořádku. To je taky takovej ten typ, který třeba na těch parkovištích u těch obchodních center nestojí na tom parkovišti, ale stojí na tom chodníku úplně až u výlohy, jo, kde se mu ty maminky tam prodírají s dětma kolem toho bavoráku, protože on na to má. Prostě. Jo, a o těch lidech já teď nebudu mluvit, ale o těch jejich autech. Já mám ne, že bych měl bavoráka, to bych si nedovolil, vůči vám, jo. Ale mám, ono v zásadě je to úplně jedno, jaký auto máte, jo. A říkám, o vás nemluvíme, o vaší 120, to je úplně jiný případ. Vy, když máte chuť doma, tak si můžete, já nevím, vyndat tý 120 motor, rozebrat si to do rána, si to udělat generálku a ráno jedete. Jo, my, to on potvrdí, nevyměníme ani žárovku bez servisu. My musíme s každým prdem do servisu. Je to tak? Jo. Takže vy třeba pro vás možná science fiction, ale pro vás ostatní, kteří už tyhle ty auta máte, takže budete vědět, no a vy se poučíte, možná z toho poučíte, takže si tu 120 necháte na dosmrti. Jo. A co je zásadní na těchto těch servisech? Je jedno, teď to si řekněme rovnou, za kolik tisíc to auto máte. Je jedno, jaký to auto máte. Je jedno, kam ho jezdíte servisovat. V tom servise v zásadě vám položí vždycky tři otázky, respektive řeknou vám tři informace. První, když je to dobrý servis, co s tím máte? Druhá věc, jak jste tu závadu odhalil? A třetí věc, to je takový totální zaklínadlo všech, připojíme to na počítač. No, to řeknou vždycky. Já vám uvedu příklad, já třeba. Je to, já nevím, půl roku, my nešli takovýto centrální zamykání, jsem měl rozbitý, jo. Přijdu do servisu, on říká, co s tím máte, jo. Říkám, no nefunguje mi centrál, že jo. On říká, a jak jste tu závadu odhalil? No tak když jako máčnu to dálkový ovládání, s tím symbolem zamknout a přesto můžu otevřít dveře, tak mi přijde, že to nechodí tak, jak by mělo. No. On říkal, my to připojíme na počítače, uvidíme, kdo připojili a neviděli. Jo. Bo já nám ten počítač nic neukazuje. On jsem říkal, no já nevím. No. On říká, jste si jistý, že vám to nefunguje? Já říkám, no helejte, když to zamknu a přesto můžu otevřít dveře, tak mám pořád pocit, že to nefunguje, jak by mělo. On říká, no jo, no, ale my nevíme, co s tím, že jo, protože ten počítač nic nehlásí. A já říkám, a nemůžete mít rozbitý počítač? A on říkal, no to je možný. Já, abych to zjistil, tak ho připojím na počítač. A tak to připojili, že jo, nevím, co s tím potom zjistil, ale tenkrát mi to opravili, jo, úplně v pohodě, mi nějak vyměnili všechny dveře, nebo co, jo. A tak to

Dnes musíte, my nemáme tak dlouhý kabel. A já jsem říkal, hleďte, a chtěli byste si proto přijet sami, že jo, nakonec je to v záruce. A on říkal, no tak jo. No tak si proto přijeli, já tam důvod poledne, říkám, tak co chlapi, co s tím bylo? A oni, jako jak, co s tím bylo, ne? Tak snad co s tím je, ne? Já jsem říkal, počkejte, to tu máte půl dne? A on říkal, no hleďte, pane Kone, my jsme to připojili na počítač. A už jako zhruba víme, jo. Buď máte vadný svíčky, vadný kabely k svíčkám, nebo máte vadnou diodu v alternátoru, nebo máte vadný alternátor, nebo máte vadnou lambda sondu. A nebo máte vadnou celou řídící jednotku. Já říkám, no a nebo tam nemám benzín, ne. A říká, to nás nenapadlo. Pak mi tam dolili 10 litrů benzínu a jsem zaplatil 2000 za připojení na počítač, že normálně jsem odjel, no. No, já mám pro ně už úplně takovou alergii jako na ten počítač, že oni tím řeší úplně všechno. Já třeba nedávno jsem musel přespat v Praze, jo, smutná věc, jo. Pražáci rozbili mi okno v tom autě. Tak já tam jedu do toho servisu a říkám, dneska se ptát nebudou, že jo, to je jasný, ne, rozbitý okno. Já tam s ním přijedu, on říká, co s tím máte? A já jsem říkal, no mám rozbitý okno a tu závadu jsem odhalil, takže celou dobu sedím na hromadě střepů a strašně na mě táhne. A on říkal, si zajďte dovnitř, my to připojíme na počítač. A jsem povídal, jste normální? Co na tom chcete připojovat na počítač? To je rozbitý okno, že jo? Vyměňte okno. A on říkal, no ne. Vy si potom, tam je různá, tam je samá elektronika v tom, v těch dveřích, vy si potom budete stěžovat, že jo, to musíme připojit. Tak já už vám mám na ten počítač takovou alergii, že teď jsem si připravil takovou speciální věc, jo. Přijel jsem tam a říkám, pánové, dneska mě nebudete mít rádi. Oni, je, pane Kdore, co s tím zase máte? Říkám, no, helejte, jak jsem nastupoval do toho auta, tak samozřejmě mojí vinou, že jo, jako svojí neopatrností, jsem byl tak nějak neohrabaný a jak takhle pod tím, tou přístrojovou deskou je ten konektor na to připojení na počítač, jo. Tak jsem vám tak nějak jako nešikovně nastupoval, že jsem ho ukop. Takže vy to teď nemáte, kluci, kam připojit, jo. A on říkal, to nevadí, v motoru ještě jeden.

jak jsme vítali Australana. Zvýšení turistického ruchu je věc chvályhodná a prospěšná. My poznáváme cizí kraj, cizí mrav. Zahraniční turista pak pokochá se krásou naší domoviny. I památná místa budou zvelebena. Tak u příkladu na zdi hradu Velhartice se vedle nápisu Nosnedl Klatovi 246 objeví Uma Sheikh Perzie věryto malajskou dýkou. V brdských lesích vzpomene elegantně oděný indián válečné stezky dědů, na císařské louce budou před koženým stanem eskimáci porcovat soba. Ačkoliv naše obec není právě význačným letoviskem či lázněmi chvalné pověsti, přece se nás celá akce dotkla netušenou měrou. Alois Sloup, řezbář, co bydlí za kostelem, má bratrance v Austrálii. Dřív jsme to přecházeli taktním mlčením, ale poslední dobou, když je to dovoleno, se zajdeme občas pozeptat, co nového v Melbourne, jaký je stav vody na australských tocích, i jinak lehce rozprávíme. Onehdy povídá Sloup jen tak mezi řečí, že Fred, jako bratranec, přijede koncem srpna na návštěvu. Srdce prý zavolalo, přes oceány a kontinenty do rodné výsky Australan přilétne. Tak to povídá a přitom klidně vyřezává betlém. Nás však tato zpráva vyburcovala k horečné činnosti. První začal předseda. Na schůzi výboru překvapil všechny přítomné návrhem, aby do znaku obce byl umístěn místo užovky divoký australský králík. Všechny to zarazilo, ale když jsme pochopili příležitost k proslavení vesnice, roztrhl se z návrhy pytel. Obnovíme kanalizaci po předcích, zapřísáhl se okresní

Hygienik. Vzpomeneme si, kde byl rybník, vřístl po rybník. Zeptáme se ve městě, kudy vedla silnice, prohlašoval cestář. Zavedeme petrolejky, louče čadí, volá rozvášněný elektrikář Krupka. A když se i soused Linka zavázal, že bude pást kozu jinde, aby mohli zase jezdit vlaky, přišel se svou troškou do mlýna i předseda JZD. Já, soudruzi, řekl a praštil pěstí do stolu, štěstí, že máme srpen, mu ukážu žně v plném proudu. Tichý a ušlápnutý agronom Pešek se snažil namítnout, že ještě není zase to. A hele, řekl předseda, aspoň nebude práce s výmlatem. Ale 15. piju, pánové, jako by byly dožínky. Termíny v kalendáři jsou mi svatý. Ale co ukážeme Australanovi, šeptl ušlápnutý agronom. Kohoutí zápasy, zareagoval veterinář. Ty jsou za mořem oblíbený a dva kohouty snad v družstvu seženeme. Při nejhorším nám vypomůže školník Vodička, ten jich má nejmíň 8. Co vypomůže? Odevzdá je, řekl předseda a napsal výnos. Jak tady ten chlap vlastně bude dlouho, napadlo ušlápnutého agronoma. Asi 10 dní, prohlásil tetiva, který bydlel hned vedle sloupa a měl všechno z první ruky. Hergo, tak dlouho kohouti zápasit nevydrží. I když je budeme popichovat, zachmuřil se tajemník. Musíme vymyslet ještě něco. Ponocného návrh, aby Australan skákal ve stodole z trámu do slámy a tak si užil, neprošel. Také návštěva koupaliště byla zamítnuta, protože Australan šťoural by v něm jistě hledal vodu. Plavčík Masák přišel sice v očekávání z propitného s konstruktivním návrhem, aby se dno nádrže natřelo na modro a on, že by z kabiny dělal šplouk šplouk a občas křičel topím se, čímž by iluze byla dokonalá. Ale co dělat v případě, že by Australan iluzi podlehl a chtěl si zaskákat z 5metrového prkna? To nevěděl nikdo. K večeru jsme však přesto sestavili program Rodákova pobytu u nás. Vypadal takto. První den. Uvítání před kašírovanou školou, poté slavnostní zahájení kohoutích zápasů. Druhý den kohoutí zápasy. Třetí den kohoutí zápasy. Čtvrtý den kohoutí zápasy. Pátý den slavnostní zakončení kohoutích zápasů a hostina z poražených. Šestý den beseda o kohoutích zápasech. Sedmý den beseda s Pavlem Kohoutem. Osmý den promítání filmu o kohoutích zápasech s Hřebínkem na život a na smrt. Devátý den slavnostní zakončení Australanovy návštěvy a předání čelenky z kohoutího peří. A tak nastal dlouho očekávaný den. Před Ladovskou školou visel obrovský plakát s heslem Vítej, milý Frede Sloupe, zas tě náruč rodná houpe. Ve výloze samoobsluhy se skvěly nápisy Mluvíme finsky a nářečím Siuxu, neboť jsme předpokládali, že v těchto jazycích se s námi Australan chtí domluvit nebude. V hasičské zbrojnici byli od časného rána ukryti kohouti, které agronom pošťuchoval klacíkem, zatímco náve se pomalu plnila. Na žerdi měl původně vlát australský prapor, ale protože si nikdo nemohl vzpomenout, jak vypadá, vyvěsili jsme alespoň vlajku místního slavoje, nad kterou kovářka přišila pentličky nazdar. V levé části náměstí byli podle velikosti seřazeni žáci devítiletky, kteří pod vedením harmonikáře Douši cvičili píseň Touha po domově. Zvláště malebný obrázek skýtali žáci 6B. Podle návrhu ředitele školy byli každý žák a každá žákyně opatřeni na bříšku mošničkou a poskakujíce představovali klokánky. Napětí vrcholilo. Byl přinesen chléb se solí, děti rozkošně hulákali píseň, kohouti zuřili, jeden dokonce agronoma klofnul, pentličky vlály a žáci 6B poskakovali s mošničkami radost pohledět,
Když se doprostřed slávy přišoural Alois Sloup, v jedné ruce betlém, ve druhé dopis. Tak nic, řekl. Fred nepřijede. Odložil návštěvu na neurčito. Předseda smutně rozpustil shromáždění. Ředitel školy ve snaze zachránit situaci navrhoval, abychom alespoň oslavili 16. výročí zrušení pastoušky, ale to už byl na náměstí sám. Fred Sloup přijel nikým neočekáván asi za 14 dní. Poznali ho pouze 3 výminkáři a uličník Jarda Slabihoudek mu prakem srazil klobouk z hlavy. A dobře mu tak, cizákovi. Australan nebo Eskimák. Ať vidí, že my Češi před ním páteř neohneme.

0: Jak potopit Austrálii. Mám rád mapy. Vždycky ve mně vzbuzují krásné pocity. Je na nich všechno tak jasný a přehledný, že když se na ně dívám, mám pocit jako pámbu, nebo, jak říká Prokop, jako demiů, což je sice totéž, ale zní to přece jen líp. Mám doma krásný globus a když se s ním procházím po svým pokoji, po tom mým placatým světě, tak se rázem všechno mění a má ubohá hlava, jako by se stala sluncem. Ta hlava, která měla odjakživa problémy už s malou násobilkou, je najednou lehká, jak po litru červenýho. Jsem Atlas. Jsem jako Prokop, který mě naučil mít mapy rád. Von a Fialka, náš učitel zeměpisu. To byl moc dobrý chlap, ale asi ne moc dobrý učitel. To, že se z něho ten učitel stal, byl nějaký omyl, který ho si všimnul, až když už se s tím nedalo moc dělat. Bylo mu vidět na očích, jak by s námi rád chodil za školu. A když nás potkal, jak si jdeme s Prokopem lehnout odpoledne k řece, tak vždycky řekl, vy se máte, parachanti, mě čekají nejmín 2 hodiny. Někdy se tam za námi zastavil, ležel natažený v trávě, jak bez života, vykouřil nám všechny cigára a pak se zvedl a očural se domů. Většinou mlčel, nebo řekl jen pár vět. Jako tenkrát, když se nám svěřil, že mu nechtějí povolit, aby se z naší školy dostal. Měl vyhlídnutý nějaký jiný místo ve městě, ale vysmáli se mu, že učitelů je málo a že jen ať pěkně učí dál. A to jak nejlíp umí, protože na něj příští týden přijde inspektor. Leželi jsme všichni 3 na sluníčku a Prokop mu řekl. A co kdyby jsme vám my 2 nějak pomohli? A Fialka se jen tak smutně usmál. Byli jsme s Prokopem dohromady osobnost. On měl nápady a já jim většinou pomáhal na svět, protože já byl svým způsobem šikovnější a měl jsem ten cit, co jo a co ne. Měl těch nápadů neuvěřitelnou spoustu a v podstatě nedělal nic jiného, než že je do mě hustil. Vlastně jsem mu v těch chvílích byl dobrý akorát k tomu, aby když jde po ulici, vrhal 2 stíny a nevypadal jak blázen, co trpí samomluvou. Byl o dost chytřejší než já a naprosto mě uhranul svou vzdělaností. Když mi umřela babička, tak prostě umřela. Jenže když se o rok nebo 2 později stalo to samý Prokopovi, tak to bylo najednou něco úplně jiného, protože jemu babička jen tak neumřela, ale exnula, jak mi suše oznámil. Připadal jsem si tenkrát jako načapaná tupost. Bylo to pár dní předtím, než přišel ten inspektor, když Prokopa napadlo, jak Fialkovi pomůžeme. Já bych na to nepřišel ani za Boha. Měl jsem ty dny, kdy vám všechno dělá potíže, kdy vám nohy při chůzi tak nějak divně pleskají o chodník a nemůžete s tím nic dělat, leda někam zalíst a modlit se, aby vás něco nezabilo. Tenkrát nám Fialka dával dost často k vyplňování prázdné mapy. Slepý mapy se tomu říkalo. Nikdy jsem nechápal, co se po mně chce. Děsily mě mapy stižené slepotou. Je fakt, že nás s Prokopem zdámkoval mírně a dodnes nevím, za co mi ty 3 dával, takže se nebylo celkem čeho bát, ale rád jsem tyhle momenty nijak moc neměl. Teď jsme měli ty opravené mapy před sebou. Prokop si jako vždycky přikryl celou stránku pijákem a pomalu s ním klouzal dolů. A pak se ke mně otočil.
1: Kolik je v kabinetě map?
0: Řekl jsem mu, že dost. Takových, co je na nich hodně vody, oceány a tak?
1: Řekl jsem, že pár určitě, protože jsem pro ně většinou chodil před hodinou a pak jsem je zase odnášel.
0: Tak je nějak šlohni, přikázal mi tiše. A přines jeden před tím, než přijde ten inspektor k nám domů.
1: Zeptal jsem se ho, co chce dělat, a Prokop na to.
0: Potopíme Austrálii. Pošleme ji ke dnu a nezbyde po ní nic. Jen voda, děsně vody a nad ní jižní kříž. A možná, že ani ten ne. Cestou domů mi všechno vysvětlil. Potřeboval na to jen pár věcí a řekl mi, že co se týče provedení, tak to nechá na mě. Bylo mi hned jasný, že tohle by mohlo vyjít. Bylo to elegantní a přitom to byl zaručený průšvih, ale zas ne takovej, aby pak Fialku nevzali ani u kopáčů. Měl jsem z té důvěry radost a měl jsem taky trošku strach, jak to skončí. Ptal jsem se ho, jestli by nebylo dobrý do toho Fialku zasvětit, ale řekl, že to podle něj nebude nutný.
1: Tak jsme se dohodli, že ho postavíme před hotovou věc. Den předtím, než k nám měl inspektor zavítat, jsem se trošku zdržel ve škole. Podařilo se mi mapy dopravit do kumbálu na Košťata a pak už jsem je pohodlně podával Prokopovi oknem. Horší byla samotná práce. Muselo to vypadat perfektně, aby to vůbec k něčemu bylo, a praskly na to 3 velké mapy. Trochu mi bralo náladu, když jsem si na nich přečet, co vlastně stojí, ale Prokop mě chválil, tak jsem na to brzy zapomněl. Člověk má divný pocit, když si tak říká, kam co na té země kouli vrazit, jako když si děláte vaječnou placku a šperkujete ji rajčátkem. Povídali jsme si při práci o tom, že čistě z našeho pohledu je úplně jedno, jestli tam ta Austrálie doopravdy je nebo není, protože jsme se tam bez tak v nejbližší době nechystali a tak to v našem žití těžko něco změní. Kdežto pro takového fialku má její bytí nebo nebytí na školní nástěnné mapě rozhodující význam. Tak proč s tím trošku nehnout? Já myslím, že by s tím nakonec souhlasili všichni rozumní Australani, kdyby se jim vysvětlilo, že jde o dobrou věc a že na ostatních mapách stejně zůstanou. Byli jsme s výsledkem spokojeni. Prokop si vystřiženou Austrálii strčil do kapsy a šli jsme spát. Druhý den přišel inspektor. Pověsil jsem na tabuli mapu. Inspektor si sedl do zadní lavice a něco si čmáral do notesu. Zaklap ho, pohodlně se rozvalil a pohledil po vlasech zrovna tu největší šerdu ze třídy. Fialka vstal a začal něco vykládat. Není celkem důležitý, co. Inspektor se tvářil tajuplně, občas se sklonil a něco si poznamenal. Tak jako se usmíval a koukal na mapu. Pak se usmívat přestal. Přes čelo se mu myhl stín, jako by nad ním přeletěl velký pták. Očima prudce šmejdil po mapě. Rozhlíd se po nás všech překvapeně a nevěřícně. Půjčil si jeden atlas a rychle v něm zalistoval. Pohledem přitom mrskal z tabule do atlasu a zpátky. Vykročil k Fialkovi a zasyčel. Co je tohle za mapu? Kde je Austrálie? Fialka se vlastně poprvé ohledl za sebe. Inspektor si vybral mě. Běž a ukaž mi Austrálii, chlapče. Líp si rozhodně nemohl vybrat. Koukal jsem soustředěně někam, co je Grónsko. Musí to být dost mrňavá díra, vůbec to nemůžu najít, povídám. Fialka udělal několik nejistých kroků směrem k Prokopovi, díval se na něj a na spodním rtu mu vykvétal opar. Austrálie je světadíl, šeptal omámeně inspektor. A i když je nejmenší, je to přece jenom světadíl. Není to žádná díra, jak si se vyjádřil. Rozkládá se mezi Tichým a Indickým oceánem a žijí tam ptakořitní a vačnatci. Prokop si na Fialku povzbudivě usmál. Ten zamrkal a zeptal se. Tohle je ono? Kde je ta Austrálie? Chtěl vědět inspektor.
2: Tohle je ono,
1: řekl Prokop. Na něco jsem se vás ptal, dorážel inspektor. Možná, že se vám zdám malicherný, ale já bych přesto rád věděl, co jste s ní provedl. Kam jste ji zašantročil, člověče?
2: Promiňte, jestli jsme to přepískli, řekl Prokop. Pomalu mě to začíná mrzet.
1: Od někud z dálky bylo slyšet inspektorův hlas. Nedivte se, jestli jsem snad trochu nervózní, ale tohle jsem nepředpokládal. Nebo je to nějaký experiment? Něco, o čem nejsem třeba informován? A v té chvíli se Fialka chytil lana. Stál opřený o mapu a zíral na tu neuvěřitelnou spoustu vody před sebou, vznášel se nad tou modrou plání jako kormorán, kroužil a plachtil po větru, střemhlav se snes dolů a prorazil tu jemnou slanou krustičku, stal se rybou, mlátil kolem sebe ploutvema a vychutnával lehkost svobody. Odpoledne jsme leželi u řeky. Všichni tři. Fialka si vyřezávala lodičku z kůry a občas se na nás podíval, Prokop se šťoural trávou v zubech.
2: Bylo to zlý, zauhlal.
0: Bylo to rychlý a to je hlavní, řekl Fialka.
1: dodělal lodičku a pečlivě ji začistil. Prokop šáhnul do kapsy a podal mu něco, co vypadalo jako hadřík na otírání štětců. Byla z toho hezká plachta. Šoupli jsme tu loďku na vodu. Bylo to ovšem se vší parádou. Vyhrávala u toho kapela a na břehu se mačkala spousta lidí. Prokop měl kratší řeč a pak poslal láhev šampaňského přesně jako v kuželkách, tak, aby se rozprskla o lodní bok. Aspoň tak mi to tenkrát připadalo. Loďka se rozjela, vlítla mezi kameny u břehu a na chvíli se tam vklínila, ale hned se z toho maléru vyposkakovala a dál už plula klidně. A hrdě, s napnutou plachtou. Vlastně z Austrálií. Vlastně je jedno s čím. Fialka na nás něco hulákal z paluby, ale byl už tak daleko, že mu nebylo vůbec rozumět. Loďka za sebou nechávala jen tenkou brázdu v mapě světa.

0: Dnes vám představíme dalšího z kandidátů na úřad prezidenta republiky. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Proč jste se rozhodl kandidovat?
1: Prostě na to mám. Prostě vím, že bych to funkci mohl dělat dobře.
0: Ano.
1: Poctivě. Od malička jsem vedl všelijaký party a říkali mi, jsi super. Dokonce mi říkali, že ze mě jednou něco bude.
0: To je pěkné. A v čem se budete lišit od vašeho předchůdce?
1: Budu se lišit tím, že budu chodit pěšky, na hradě v žádném případě pracovat nebudu.
0: Ano.
1: Přestanu kouřit. Poslední čout. Jo. Nebudu jezdit na koni.
0: Ano.
1: Budu poctivý. A všechny boháče vyženu ze země.
0: A chudáky?
1: No těm dám peníze.
0: Ano. Jaký bude váš program?
1: To už jsem teď částečně řekl. Jeden z dalších programů bude, že od rána do večera bude teda nejenom první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, ale bude i hlavně tam bude od rána do večera si vysílat Tutti Frutti. Toto já to teda slibuju. Ano. Že to je něco super. To mě ten, jen kámoš mi nasadil. Znáš ty brýle, ne? Jak si vezmeš ty brýle, koukáš ne. Na to, co?
0: Ne.
1: Znáš to?
0: Neznám, ne.
1: To je ale podívaná. Jo. Rozumíš, ty si vezmeš ty brýle, teď na to čumíš, jo? A jo. Máš úplně, jak kdybys prostě ty ženský měl kvartíru.
0: Jo, kde no? Se to sežene?
1: No.
0: Co? Kde se to sežene, ty brýle?
1: No to já všechno budu mít, tohle. To každému budu rozdávat.
0: A jaké si myslíte, že máte reálné vyhlídky oproti svým protikandidátům, myslím?
1: No, reálné vyhlídky, podívejte se, hlavně, taky ještě, jeden z programů, že se k tomu pořád vracím.
0: A ty brýle se, jako to se žene u nás, nebo jak myslíte, že?
1: No zatím ne.
0: Zatím teda ne, to byste skláněli.
1: Ale v momentě tak, prostě, jak budu dělat, že teda prezidentskou funkci, no tak ty brýle prostě ti můžu dát, kdykoliv, tím, že se hnát.
0: Jo, no.
1: Hlavně taky třeba ochranku. Vůbec absolutně nepotřebuji ochranku. To se lekvič, no vidíš ty. A nesnáším kravaty.
0: No a takže na závěr. Myslíte, že vás opravdu bude teda volit každý, jo? Nebo máte takový pocit, že budete volen od každého občana tohoto státu?
1: No takhle, podívejte se, já si myslím, že každý slušný, normální člověk mi dá svůj hlas.
0: Tak teda ještě, že jsem cvok, ale ty brýle by mě zajímaly.
2: Mladík Hipolit miloval dívku Anakletu a usmyslil si, že si ji vyfotografuje. Ale mladá dívka není nikdy dobře zachycena, neopírá-li se o dvířka automobilu. Tak Hipolit, který byl chud, poprosil taxíkáře pana Kosínku, aby se Anakleta směla opřít o dvířka jeho vozu. Chtěl mít takový obrázek, aby Anakleta stála u automobilu.
3: Inu, míní pan Kosínka, taky jsem byl mladý. A jestli, jak říkáte, holku máte rád, ať se holka opře. Mladým lidem já rád pomůžu.
2: Stojí Anakleta opřena o automobil. Jak je krásná, dívka míní. Snad bych měla taky něco držet v ruce. Třeba hever, jakože je třeba vůz zdvihnout. Taky se někdy stane, že zdvíhají vůz. Hipolit se zaradoval. Tak jest, miláčku, třeba jako něco prasklo a ty jako budeš držet nástroj v ruce.
3: Halt, halt, halt, halt. Polekal se pan Kosínka. Myslím, že není třeba heveru. Slečna je i bez heveru líbezná. A pak takový řeči nerad slyším.
2: To je škoda, teskní Hipolit. A na kletě by to s heverem tak slušelo. Co aspoň kdyby francouzský klíč? Jakože se uvolnila matice, víte? Taková matice se lehko uvolní, pane Kosínka. Pan Kosínka zasmušile odmítl i francouzský klíč. Nepřistoupil ani na to, aby Anakleta držela pumpu v ruce, jakože praskla pneumatika. Vůbec nerad slyší řeči, že se matice uvolnila a že pneumatika praskla. Takový řeči to je špatný vděk za jeho dobrotivost. Nezbývalo, než vyfotografovat Anakletu bez heveru. Hipolit pobíhá, odměřuje vzdálenost, zkouší světlo. Staví Anakletu tak, tu onak. Nijak mu to nesouhlasí a nemůže být hotov. Jakýsi pán přispěchal k automobilu.
3: Jděte mi od vozu, křičí rozčílený Hipolit. Hned mi jděte od toho vozu. Ještě by takovej chlap zkazil v obrázek.
2: No prosím, prosím, prosím, jak je libo, vece pán. A vzal si taxíka vedle. Povídá šoférovi,
3: do kobylis. Pan Kosinka zaržal. Oj, takový ryto, do kobylis. A já tady prokazuju dobrodiní.
2: Anakleta nemá obrázek, kterak se opírá od výzka automobilu. Žaloba na pana Kosinku pro svévolné poškození cizího majetku sděluje, že pan Kosinka šlapal jednak po aparátu, jednak po Hipolitovi. Ale Hipolit smutem netrvá na jeho potrestání. Nemůže říci, zda pan Kosinka šlapal po něm anebo po jeho aparátu jen tak ze své vole. Sproštěn z obžaloby taxíkář se veselí.
3: A koupím vám aparát. A novej. A pak přijďte, ať se slečinka opře. A hever ji půjčím. Jo, hever i francouzský klíč.
2: Hipolitovi se rozzářil zrak.
4: Láska a poezie. I když připustme si, že v dnešní době se verše považují za cosi staromilského. O to víc je třeba ocenit vytrvalost současných básníků, kteří se obohacují, kteří nás obohacují svými verši. Jedním z těch vytrvalých mladých básníků je Karel Hynek Šíp. Řekněte nám, jak se promítá láska do vašich veršů.
5: Podívejte, já vlastně o ničem jiném nepíšu. Příznivcům milostné poezie bych teď chtěl doporučit svou poslední básnickou sbírku, která navázala na předešlou úspěšnou básnickou sbírku Bílá labuť, a ta poslední moje sbírka se jmenuje Kotva.
4: Proč jste sbírku nazval tak netradičně?
5: Jsem pod vlivem svých vzorů a přál bych si, aby se tak jako Máchův máj líbila i Šípova Kotva.
4: No, zajímavý je už začátek celého díla. Cituji. Večerní Kotva byl lásky čas. Tady se nemohu zbavit dojmu, že mi to něco připomíná.
5: Podívejte, to je taková básnická licence. Máj nebo Kotva, to už pak je jedno, víte? Tím se nezabývejte, pane redaktore.
4: No, zaujalo mě i závěrečné zvolání. Hinku, Karle, Honzo, Jaroušku, Růženo.
5: Podívejte, básník může ve své básni oslovit, koho chce. To snad může, pane redaktore, ne?
6: Může.
5: Pro vaši informaci, v mém případě jde o řezníka, zelináře, inštalatéra, bratrance a mojí první ženu Růženu.
4: No, já nehodlám vaše dílo kritizovat. Když vyšlo, bude asi dobré. Jde mi o tu lásku. A ta je, pokud si vzpomínám, hlavním tématem vaší básnické prkotiny. Prvotiny.
5: Ale vy máte patrně na mysli moji sbírku Láska páska. Ano. Víte, básníci se často bojí rýmovat slovo láska. Prý už tu všechno bylo. No, jestli dovolíte, já bych teď zarecitoval ukázku právě ze své sbírky Láska páska. Abyste viděl, že já se žádného rýmu nebojím. Láska je smuteční páska. Zprvu to byla jen sáska. Však učarovala mi ta kráska. Ach, láska, ta každého spráská. Láska, ta je tím vším vina. Láska je třaska, vina. Víte, já rýmuju láska, třaska, vina. To je štěpný rým. Tomu vy nerozumíte, ale já bych řekl, že velice zdařilý.
4: Ale rozumím. Jo. Já i někdy rozumím něco.
7: Pět, čtyři, tři, dva, jedna, nula, zážeh. Počkej, Čefe. Ty, Čefe, ještě než začnem, chtěl bych ti něco říct. Vzpomínáš, Čefe, tehdy, když bylo admirálu Fergusonovi, tak 3 nebo 4, možná 5 nebo 6. maximálně 7 nebo 8. Rozhodně ne víc než 9 nebo 10. Stala se taková nemilá věc.
6: Vím, Jeffe, o čem chceš mluvit. Admirál Ferguson tehdy snědl vajíčko i se skořápkou.
7: Přesně tak, Jeffe. Admirál Ferguson tehdy snědl vajíčko i se skořápkou.
6: Ale Jeffe, tohle já přece zatraceně, ale zatraceně dobře vím.
7: Jeffe! Jeffe! Vím, že to víš. Chtěl jsem jen, abys to věděl.
6: Já vím.
7: Sporák.
6: Sporák stojí. Vajíčko.
7: Vajíčko ve skořápce. Plyn.
6: Plyn na dvojce.
7: Plyn zvýšit na trojku.
6: Zvyšuju plyn. Plyn na trojce.
7: Palánev.
6: Aktivovaná.
7: Olej.
6: Teflon!
7: Promiň, Jeffe.
6: Už o tom nemluv.
7: OK. Sporák.
6: Sporák stojí vajíčko.
7: Vajíčko ve skořápce. Plyn.
6: Plyn na trojce.
7: Plyn zvýšit na čtyřce.
6: Zvyšuju plyn. Plyn na čtyřce.
7: Vařečka.
6: Dřevěná.
7: Aktivovaná.
6: Seš hluchý, Jeffe!
7: Stopni to, Jeffe! OK, Jeffe. Už o tom nemluvme.
6: Alright.
7: Sporák.
6: Sporák stojí vajíčko.
7: Vajíčko ve skořápce. Plyn.
6: Plyn na čtyřce.
7: Plyn zvýšit na 5.
6: Zvyšuju plyn. Plyn na 5.
7: Pánev nasadit.
6: Násadba provedena. Vajíčko.
7: Vajíčko.
6: Vajíčko.
7: Poč.
6: Vajíčko.
7: Počkej, Jeffe. Vzpomínáš, Jeffe. Jak k tomu tehdy, že admirál Ferguson snědl vajíčko i se skořápkou tehdy došlo?
6: Jo! Smažili jsme přece tenkrát admirálu Fergusonovi to vajíčko.
7: Přesně tak, Jeffe. A jak jsme mu smažili to vajíčko, tak jsme si rukou plásli na to, že se nám tam za žádnou cenu nesmí dostat skořápka.
6: Jo! Jenže jak jsme si tenkrát tou rukou plácli na to, že se nám tam nesmí dostat ta skořápka, tak se nám to vajíčko v té ruce rozlousklo.
7: A jak se nám to vajíčko v té ruce rozlousklo, pak se nám tam dostala ta skořápka.
6: Ty, Jeffe, tohle se nám teď za žádnou, ale za žádnou. Vydej se to. Za žádnou, ale za žádnou cenu nesmí stát.
7: Ty, Jeffe. Tak ale ruku na to.
6: Jo.
8: Ahoj, holubice.
9: Ježíš, manko, te, co tady děláš?
8: No, bydlím tady, ne? To víš, tich jsem to dřív, tak jsem tady jako na koni. Něco se stalo?
9: Nic, totiž já nevím.
8: Už jsi spala, viď? Co? Já ti vyrušil. No tak se probuď, holubice. Víte, že jsem si vás ani nevšim. Promiňte, hezký večer, že ano?
10: No, hezký.
8: Tak má sandulko to, no. Přece, představ. No co to, co koukáš?
9: To je... To je...
8: Je to někdo?
9: Je to Jaromír. Jaromír, pan Poupě.
8: Těší mě. Já jsem Kubíček. Nebude vám vadit, pane Poupě, že to? Když si tady trochu dělám pohodlí, co? Volíte, já jsem 6 hodin na cestě.
10: Ne, to je trapná situace. Já bych snad raději šel.
8: Ale jděte, kam byste teďka chodil? Jenom se nenechte rušit a klidně pokračujte v jednání s manželkou.
10: Tedy promiňte, já vám nerozumím, v jakém jednání.
9: No, přece v jednání, no, jak jsme prvé...
10: Takhle, ano. Ale to já přece nemůžu. Vy byste se na to jen tak koukal?
8: Proč ne? Vy z toho děláte, prosím vás. My s Androu mezi sebou nemáme žádný tajnosti. No klidně pokračujte, no.
10: Ale já už jsem jaksi, no, skončil. No, my už jsme hotovi.
8: No, to je škoda. Já jenom, že jsem se do toho taky mohl jako zapojit, no. Poradit vám, víte, jak si z nadhledu, no.
9: Abys rozuměl?
8: No.
9: Pan Poupě je doktor.
8: No, díky, já jsem to tušil hned. Říkal jsem si, no, to je doktor nebo zahradník.
10: Proč zahradník?
8: Ale prosím vás, to já mi řekl jenom tak, no čichněte k sobě, voníte jako celý květinářství.
9: Totiž, abys rozuměl, mně se udělalo nevolno, tak jsem zavolala pohotovost a přišel, no, Poupě.
8: No, a proč mu neříkáš doktore? No to je jedno, nevypadáš dobře. Ty nevypadáš dobře, holubice. Mimochodem, pane doktore, jak to s ní vlastně vypadá? Hlejte se, ale žádný latinský názvy, jo? Já jsem lajk, já bych to stejně neto.
10: No. Jaksi, že ano, já bych řekl, no...
9: Migréna.
10: Ano, tak.
8: To já jsem rád, že tu není nic vážného. Migréna, to jako hlava, palice, že jí bolí, jo?
10: Ne, já vidím, že tomu nevěříte, ale já na vašem místě bych tomu taky... No, vy si nejprve děláte legraci a pak mi dáte přes hubu, že... Já na to nemám nervy.
9: Pane doktore, Poupě, uklidněte se.
10: Co pak to jde?
8: Ale proč? Když vy mě nepustíte ke slovu, proč bych vám ubližoval, pane doktore? Za to, že takhle v obětavě zasahujete po noci? Prosím vás. Sakra, Andulo, kde mám župán?
9: Já nevím.
10: Já.
8: No ano, vy jste si ho zřejmě vypůjčil, pane doktore, no to nic.
10: Je totiž to ona. Ona, já bych si nikdy nedovolil, ne? Já ho hned svleču, ano, no to je trapast.
8: Ale prosím vás, co byste ho svlíkal, když pod ním nic nemáte, jen si ho nechte. Jen si ho nechte, když se v něm dobře cítíte. Janko, kde mám bačkory? Jo, vy jste si vzali mý bačkory a to je zase hezký, že jste se přezul, víte. Ale na druhé straně já se zatím, ale já se bez nich obejdu. Vidíte, když vy máte mou fajfku. Ale to se mi nelíbí, pane doktore. To ne, s tou fajfkou, víte, hlíte se, fajfky a manželky, ty se nepočnou. Ale to nic. To byl jenom takový for, berte to tak.
10: Já nechápu, kam tím vším míříte. Skončeme tuto trapnou záležitost, já jdu.
8: Ale podívejte se, když už tady, pane doktore, když už jste jednou tady, tak byste se mi mohl podívat na kuří boka.
9: Co?
10: Cože?
8: No na kuří boka.
10: Ale proč mě takhle trápíte? Já už dál nemůžu, já nemůžu.
8: Napijte se, doktore, napijte se, to vám udělá dobře.
10: Neudělá, proč mě tady vůbec držíte?
8: Já, že vás držím, já vás nedržím.
10: Moment, tak já můžu odejít.
8: Ale no pokud chcete, proč ne? Naschledanou.
10: Děkuji.
9: Naschledanou.
8: Poslyš, Andulo. No. Tenhle ten doktor, to byl nějaký cvuk, nezdálo
9: se. Evžene, nech už toho, pro boha. Jestli chceš, tak se rozvedeme, ale k čemu tohle to divadýlko?
8: Ale jaký divadýlko? No já nevím, co to pořád meleš.
9: No proč mě trápíš? Co pak tobě je to, co se stalo, úplně jedno?
8: Ale no hlavně, že jsi zdravá, že je tělí.
9: Evžene. Já mám strach, že se zblázním. Co pak ti to nedošlo?
8: Ježišmarja, no. Došlo. Ano. Já ho zabiju. Já toho padoucha zabiju.
9: Vidíš. No, konečně normální reakce. Co uděláš se mnou?
11: S tebou nic, toho cvoka zabiju, protože odešel v mým pyžamu v bačkách a kešem ještě s mou fajfkou.
12: Když se Jára Cimrman v lednu 1906 postavil ke kolébce českého kabaretu, měl za sebou velice těžký rok. Pro lipský veletrh konstruoval tehdy svůj proslulý buchar Jirka II a pro dechový orchestr Salzburského pohřebního ústavu zároveň komponoval svůj velice úspěšný seriál pohřebních pochodů. Není tedy divu, že bytostně zatoužil po žánru lehčím. Ve Šnoblově, tehdy vzniklém kabaretu U Bílé labutě, se nejprve pokusil o štěstí jako imitátor. Cimrman byl skvělý imitátor, ale jeho vystoupení se nesetkávala s takovým ohlasem, jak by si byla zasloužila. Bylo to možná tím, že Cimrman napodoboval osoby, které publikum většinou neznalo. Například svou sestru Luizu. Nebo výborně uměl napodobit vršovického holiče Kalouse. Takže publikum většinou nemohlo ocenit, jak přesně odpozoroval jejich mimiku, gesta a dikci. Ovšem vrcholem Cimrmanovy kabaretní tvorby byly bezesporu sestry Říhovy. Když Jára Cimrman pro tato slavná paterčata komponoval jejich nesmrtelné číslo 5 vran do čepice, měl na mysli jednu smutnou skutečnost, která platí, že většina šantánových a kabaretních umělkyň končila svou kariéru ve chvíli, kdy ztratila krásu a svěžest. Sestry Říhovy neměly co ztratit. Cimrman založil své číslo právě na nepříliš velkém půvabu těchto tehdy 45-letých děvčat. Obsah tohoto čísla není dnes bohužel znám, ale mnohé by nám mohlo napovědět svědectví pamětníků. Proto jsem dnes pozval do studia pana Petra Brucknera z Brandýsa nad Labem. Pane Bruckner, pojďte sem. Který měl to štěstí, víte,
13: ano,
12: že jeho dědeček na vlastní oči sestry Říhovy viděl.
13: Ano.
12: Pane Bruckner, jak na to dědeček vzpomínal?
13: No tak on, dědeček, znal všechny ty pražské noční podniky. U Bucku, u Rozvařilu, u Tří zlatých koulí, u Síkoru.
12: A tak dále.
13: Ano, a u Tomáše, u Celestínu. On, dědeček, se jmenoval Vymetal.
12: Čili to byl dědeček z matčiny strany.
13: Ano, a byl sklenář. Všichni ostatní sklenáři mu vždycky říkali, Vymetal, ty vymeteš každý noční podnik.
12: Čili měl rád legraci.
13: No, to on teda měl, to on kolikrát...
12: Poslyšte, pane Bruckner, a co říkal o těch sestrách Říhových?
13: No tak to dědeček říkal, že bylo vůbec nejlepší, co kdy viděl. On říkal, že to bylo skutečně unikátní. Tak to měli totiž tam na jevišti takovou obrovskou čepici. Ano. A ty sestry Říhovy byly celé v černém. Ano. Víte, jako zavrány byly. Měly dlouhé nosy, takové špičaté, ale to nebyly nalepené nosy, to byly jejich vlastní. Všechny ty sestry do té čepice naskákaly.
12: Proto se zřejmě to číslo jmenovalo 5 vran do čepice. Ale to by nebylo všechno, tomu by se asi diváci nesmáli.
13: No tak on, dědeček, říkal, že nebylo rozumět vlastního slova, jak se všichni smáli.
12: A prosím vás, pane Bruckner, co ty sestry v té čepici dělali? Zpívali nebo?
13: No tak já nevím, možná, že i zpívali, ale to nebylo vůbec slyšet.
12: Poslyšte, pane Bruckner, a vy jste mi přece psal, že váš dědeček přímo v té čepici byl.
13: Ano, on se tenkrát přihlásil jako dobrovolník z publika, ano, a byl přímo v té čepici s nima. To byla taková veliká čepice, takže se tam s nima vešel.
12: No a teď co tam dělal?
13: No tak dědeček říkal, že se stočil do klubíčka, aby na něj nemohli.
12: Jste mi nerozuměli, já myslím, proč do té čepice chodil, proč se hlásil?
13: No to byla tenkrát taková soutěž, kdo s nima nejdýl v té čepici vydrží.
4: Aha.
13: Kdo to vydržel minutu, tak dostal 20 korun.
12: Tak už se nám to začíná projasňovat.
13: Každý prý odtamtud vyletěl jako šídlo, ale... Dědeček to vydržel.
12: A čím to bylo?
13: No tak on mi říkal, že jeho zachránilo to, že byl stočený.
12: Já myslím, čím to bylo, že se v té čepici nedalo vydržet?
13: No to těžko říct, to... Každý musel předem slíbit, že neprozradí, co v té čepici viděl, nebo co se tam děje. To by pak to číslo už bylo prozrazený a nikdo by do té čepice nechtěl.
12: Ale vám to jistě dědeček prozradil po létech, že?
13: Ne, on vždycky říkal, jsou to sice suvy, ale kšeftým kazit nebudu.
12: A pane Bruckner, ani nic nenaznačil?
13: Ne, akorát, že...
12: No?
13: Akorát mu bylo divný, že ty peníze, víte, těch 20 korun, potom nemohl vůbec najít.
12: To je zase jiná věc, ale mě zajímá princip toho Cimrmanova výstupu. Vy na to máte jistě svůj osobní názor.
13: No tak já nevím, jestli by se to hodilo zrovna tady.
12: Ale jen to řekněte.
13: Až ono je to takový.
12: Klidně to řekněte, když tak to vystříhneme.
13: No tak já si myslím, že ho štípali. Že ho štípali.
12: No tak to bude asi všechno, přátelé, co se od pana Brucknera o tomto slavném Cimrmanově výstupu dozvíme. Ale i toto málo je cenné, protože tímto číslem se sestry Říhovy živily plných 40 let.
13: Dědeček říkal, že pěkný číslo byl taky kapsář Eman, ten vystupoval hned po nich. A ten vyfouk lidem, co chtěl, peníze, hodinky,
12: no,
13: nebo...
12: To až zase jindy, pane Bruckner. No a sjezdili s ním takřka celý svět.
13: Jestli to nebyl jejich bratr, ten kapsář. On se totiž jmenoval Eman Dříha.
12: Prosím vás, pana Brucknera už nezabírejte. A teprve v roce 1946 při turné Mexikem smetl sestry Říhovy z jeviště Uragan Flora.

0: Haló?
1: Tady je Šimek, divadlo Semafor.
0: Tady Sovák, dobrý večer.
1: Hluboce se klaníme a já poprosím publikum, aby vás také pozdravilo třeba slovy dobrý večer. 3, 4.
2: Dobrý večer.
1: No, no máme...
0: Já jsem si připadal jako Franz Josef.
1: Máme plno zase po létech, radost. Můžu se zeptat, co byste nám doporučil ze svého bytu? Co bychom si měli třeba také udělat, zařídit, jestli tam máte nějakou specialitu?
0: No to ani ne, já nejsem, tak bych tak řekl, nějaký takový bytový fintílek. Mně stačí, když na mě neprší, a to skutečně ne. Akorát jsem tady měl poslední dobou takový převoz. Já totiž nenávidím malování a je to o mě známo. Každý rok jeden den prožít v průvanu, páč oni z nepochopitelných důvodů odevřou okno a topějí. To se mi zdá naprosto nesmyslný. Zdůvodňují to nějakým prouděním vzduchu a že to rychleji schne. Někdo mi říkal, poslyšte, pane Sovák, dejte si tapety. To máte na 5 let pokoj. Pán výborně, dal jsem si tapety a 5 dní jsem žil v průvanu. Páč oni to 5 dní lepili. Že jsem na tom vůbec neviděl.
1: Takže jste si to vybral najednou vlastně.
0: Přesně tak.
1: Můžou se diváci ptát na cokoliv?
0: No jistě, že ano. A kdybych náhodou, nedej pánu, něco nevěděl, tak písknu.
1: Já už jsem tady přichystán z dotazy. Věříte v magnetickou sílu japonských náramků?
3: No poslyšte tohle. To zavání trochu mytologii, to zásadně odmítám. Nevážím si lidi, kteří na to věří. To je nesmysl, skutečně to je pověra, to je nesmysl. To není důstojno člověka 20. století. Ovšem pravda je taková, že se ho bojím sundat.
1: Na čem právě pracujete?
3: Na čem pracuji? No tak snad o práci snad nebudeme mluvit, to snad... My se volá televize zlobí, že jí konkurujeme, to snad my jsme... Ne, že bych měl něco proti televizi, chraň Bůh, tam je spousta zajímavých pořadů, ale někdy mi to tak připadá, když koukám z okna a nikdo nejde.

0: Prý máte zahrádku a chatu. Řáděj vám tam taky myši jako nám. Co proti tomu děláte?
1: No, já mám ani ne tak zahrádku, jako hlavně myši. Hlavně myši, já jsem tam trochu hlíny. Má to výhodu, že někdy, když vylezu z chaty, tak mě odvezou k brance, víte? A bojoval jsem proti něm různýma způsobem. A poslední byl, mě poradil jeden zahradník, že byla ohromná věc, řídký vápno, lejt do myších děr. Oni prej, když vylezou ven, tak zbělaj a ty, co jsou venku, je nepoznaj a vyhubějí se
0: jo. Chodíte rád na houby?
1: Já? To vám někdo poradil.
0: Ne, tady je dotaz.
1: No vášnivě rád chodím na houby. S Andulkou. To není kanár, to je manželka. Dokonce profesorka. Hmm. Asi myslím, že nemůže škodit, když je v bytě jeden vzdělanec. No a to chodíme nejen tak nějak halabala, to máme přesně organizovaný a specializovaný úkoly. Já napřed najdu les a ona tam potom vždycky nazbírá houby.
0: Vynikáte v nějakém sportu?
1: To bych ani neřekl. Jo, skok na špek.
0: Čili skok na špek, dobře.
1: Ano, no, tak povídám, kdyby to bylo zařazeno na olympiádě, tak máme pravidelně zlatou.
0: Teď je zajímavý dotaz, to mě osobně také moc zajímá. Kam se vlastně datuje vaše přátelství s Miroslavem Horníčkem?
1: No, dlouho, já to tak nepočítal, ale takový to nejužší a nejtěsnější přátelství vzniklo na vojně v Milovicích. Tam jsme se jako zblížili právě. On byl takový strašně veselý vždycky a on se ohromně smál. No já jsem o něm už toho řeka napsal hodně. My jsme spolu prožili spoustu zážitků, ale že to byla vždycky taková švanda, to jsem se dověděla, že ho vypráví.
2: Tak a budeme hned pokračovat v pořadu odpovídání dotazů a pozveme na jeviště pana Miroslava Horníčka.

0: spolupracujete jistě rád s Jiřím Sovákem.
1: No jo.
0: On vám zase prý rád udílí rady. Ano. Jednou vám dokonce udělil hereckou radu.
1: Ano, ano, on mě dává celou řadu rad. To je takový můj Komenský, Sovák. Já mám svýho osobního Komenskýho. On od dětství do dneška inhaluje život způsobem, který nikdo z nás asi už nezná, neumí nebo není mu dán. To je sopka zvláštních zkušeností. On, skutečně od dětství, on vyrůstal v hospodě. Ne jako host, ale jeho tatínek měl nějak hospodu. A on třeba, on říkal, čeče, já když jsem ráno, než jsem směl jít do školy, tak jsem musel vycítit nálevní pult. A to už tam chodili takový notorici ráno, který se ani nevobuli, když je v trepkách jenom, že jo? A tam chodil jeden, který vždycky chtěl pravidelně dva velký rumy. Jo? A Jirka Sovák jako malý kluk už stáhl nahoru na regál, že jo? Podal mu rum, nalil a teď říká, a protože už tenkrát jsem byl tedy potvora, že jo, na lidi, tak jsem pozoroval, až když on začal pít, teprve až když začal pít, tak Jirka tu flašku špuntoval a dával nahoru. A on nikdy nesnes to pomyšlení, že on to uklízí, že bude chtít ještě jeden. A vždycky se zakuská. A on čeká z rozkoší, až se napije, aby se zakuckal. A jiný zase ten dostal panáka, tak všecko vylil, protože už se mu tak třásly ruce, že neudržel nic. A ten vždycky přišel, chtěl rum, tak Jirka mu nalil panáka a on si vzal, jako když máte zlomenou ruku, takhle zabalíte do takového toho závěsu, že jo. Tak si udělal takový šátek, Jirka mu dal ten rum, ono takhle vytáhl. Jirka říká, měl výtah na prcka. Pokud je o rady Sovákovi, no, to on má takový, víte, on má takový krásný životní rady. Nedávno ke mně přišel a povídá, člověče, mě přestávají zajímat lidi, já začínám študovat koně. Já jsem hned viděl, že to je nějaká blbost, ale... Co? A on říká, já jsem byl v Hřebčinci na návštěvě a tam jsem pozoroval ty hřebce, jak jsou uvázaný v těch kojích, tak když vedou kolem klisny, tak ty hřebci se rvou od těch postraňků a bušejí kopytama do těch žbrlení a tohle to šílej, že jo? A tam, když jsem pozoroval, tak tam byl takový starší hřebec a žral oves. Ale věděl, že kdyby neprojevil vášeň, že ho vemou na jatka, tak vždycky, jak žral a šel kolem klisny, tak on udělal huhuhu a on jim žral.

Jirka mi říkal, vidíš, a to je náš případ, jo? Musíš projevit zájem, ale hlavní věc je to žrádlo.

0: Какая человеческая, и какая человеческая, сила меня оттуда, не выгонит, не выгонит, не выгонит.
1: Красная песня, главное.
2: Ви ж мені říkáte vždycky, v tomhle místě v každé země říkáte klaun.
1: Protože vy vždycky v každé hře v tomhle místě se přestanete chovat jako herec a začnete se chovat jako klaun.
2: Vy jste taky přeci klaun.
1: No jsem, byl
2: tak jak vy jako klaun můžete poznat, jak se chová herec.
1: No já jsem poznal, že jste klaun z toho, že jste si tady zatáhl tu poponku a začal jste si povídat.
2: No já jsem sem chodně odpočinul, povídat s lidma.
1: No tady si...
2: Klaun může, tady se dá povídat ovšem.
1: Ovšem,
2: ovšem se jde, ovšem na vlastní riziko, samozřejmě.
1: Já jsem právě poznal, že nejste herec, protože herec nemůže vyjít ven a odpočívat.
2: Jak to, že ne?
1: No nemůže, tady...
2: Herec nemůže si jít odpočinout, ten porád hraje.
1: No, to je tak, podívejte se, herec si taky odpočine, jenže nemůže kvůli tomu opustit děj. Nemůže opustit postavu, roli.
2: Takže on vlastně si odpočívá...
1: Uvnitř jen tak.
2: Aha.
1: Takže on si i zalehne, zdřímne, oddychne.
2: No, ale jak potom ví, že má pokračovat?
1: Aha, aby nezaspal šlagvort.
2: Ano, ano.
1: No tam je člověk. Že on si i zalehne, zdřímne, oddychne.

0: divák. Taky to může být od 900 divák.
1: No ne. No jsou taková. Tady divadla, která jsou dividla, kde se diví, když přijde divák.
0: Ano. No tak tam, tedy na konci, takhle, jak se to říká, prken.
1: Která znamená i svět?
0: Ano, divadlo je taková.
1: Takový edémek, takový otok.
0: Jo. Takový... Ano.
1: Jo.
0: A to je z tamtý strany, to je ozdobení.
1: No ovšem, za ty peníze by něco viděli, to je.
0: Když to z téhle strany, to není ozdobení, nýbrž naopak.
1: Naopak,
0: je to vydlabaný.
1: To je vydlabaný.
0: To je úplně vydlabaný, to je vykotlaný.
1: To je vykotlaný.
0: Jo, takový altánek je tam, jo.
1: Takový kiosk.
0: Jo, kiosk. A tam právě je ten člověk.
1: Takový malý člověk?
0: No. Malý český člověk. A ten tam je a všecko řídí.
1: Ano, to pak malý český člověk, ten strašně rád no všecko je. Řídí. No. Tam se to.
0: A ten tam sedí a přesně ví, co kdy kdo má říct.
1: No ovšem, malý český člověk, hlavně co prej kdy kdo měl říct.
0: Ano. Samozřejmě, že by si to nemohl pamatovat.
1: No ne, no to má noces, to mám noces. A kdyby se nedej pán buď něco nebo tak, tak tenhle noce zahodí a jiný otevře.
0: A ten právě říká, ty řekni tohle a ty mu takhle odpověz, že jo, a ty odejdi, ty umři, ty si rozmyslí, Mařenko, všecko to kři.
1: Ale to tak rozděluje.
0: Jo.
1: A spravedlivě?
0: Malý český člověk.
1: No to mě na to máte právě.
0: To nedělá ze sebe, to má všecko, to je zjištěný, to on ví, ten už mluvil 2 minuty, tak dost. Ta už nepromluvila hezkou chvilku, tak teďta, že jo? Teď by měl mluvit tamhle ten, ale nemá zaplacený příspěvky, nic.
1: No já to takhle nemám cuknutý tady, že ano? A já si tady musím odpočívat,
0: to musíte pochopit.
1: Ale v těch středověkých hadrech a v té antice, já už nehrál v civilu, v takovém saku střih fenka, abych stál třeba takhle u okna, zvonil telefon, halo. A to si ty Noro.
0: Noro?
1: O, co? A Olaf to ví? Kdo mu to řekl? A Ingrid Bergmanová. Hle. Proto ona včera se na mě tak koukla jako vlčák na turecký med. A co děti? Mají spalničky. Noro, no tak přijď zas jako obvykle, ano. Ve 3 hodiny. Ano. Ano, bez toho. Norovem sirky bude požvát. To ještě hraju.
0: Já vím.
1: A opona.
0: To je krás. A proč by si nezahrál něco takhle civilní?
1: Já nevím, oni mi nic napíšou takového, snad se... Snad mají dojem, že bych třeba poznal, že to je blbý, nebo něco takového.
0: Proč nenapíšete něco vy?
1: Tak... Nebo že mám dojem, že oni by poznali, že je to blbý.
0: Tak... Jste autor, tak bych si napsal hru.
1: Autor, pane, co autor, já jsem tady taky, co mám dělat dřív? Já jsem tady vedoucí. A už tady od rána, když vy ráno sedíte v posteli a máte na peřině pěkně tác a tam máte snídaně v jedné ruce, Stanislavského v druhé ruce, rohlík, tak...
0: Ne, ve obou rukou mám.
1: Stanislavského, jo. A jaký to vajíčka? No tím Stanislavským, jo? No tak když my se takhle živíte, já už jsem v kanceláři ráno a už tady a od 8 hodin zakládám kopírárky, no. Pane, víte, co to je faktura A?
0: To nevím.
1: Já taky ne, musím to podepsat.
0: Ovšem teď jste narazil. Mistře, na otázku?
1: Ano.
0: Která by zajímala nejen mne, ale i naši čtenářovi.
1: A.
0: Takže kdybyste dovolil, já bych s vámi učinil takové...
1: Takový intervivárium, ano.
0: Ano.
1: Vy jste od novin.

0: Kde?
1: Ne, ne, já myslím v celku jako.
0: Jo, tak, to
1: ano,
0: jo, to
1: ano,
0: jo.
1: Já jsem hned poznal, že jste od novin. Jak jste řekl, že by to zajímalo vaši čtenářové.
0: Takže já bych pro vaše noviny udělal s vámi...
1: A pro které noviny je to? No to je jedno, že ano.
0: Já myslím, že to uděláme tak, že já bych se tázal a vy byste odpověděl.
1: Ano, ano, to bude originální, ano.
0: Takže já položím otázku...
1: A já ji zvednu.
0: To ne. Já to myslím obrazně.
1: A obrazně.
0: Já, že položím otázky a vy si to zodpovíte.
1: Vy nemáte odpovědného redaktora?
0: Samozřejmě, že máme. Ten zodpoví ty vaše odpovědi.
1: Ano, ano. Že to je dělba udělba.
0: Takže já začnu.
1: Prosím, prosím.
0: Jste připraven?
1: Jsem připraven.
0: Já snad začnu přímo tím. Já to zapíšu. To je první otázka, jste připraven?
1: Jsem připraven. To je originální, ano. To je velmi originální, ano.
0: To si počtou lidé.
1: Jste připraven, ano. To si počtou, ano. A že jsem připraven, to mývali, myslím, skauti tady na opasku.
0: Ano, ano.
1: Tak to tam nedávejte, ne.
0: Já jsem škrtl to připraven a nechám sem.
1: Ano, sem.
0: Sem.
1: Je. Ano, sem. Nechte tam tečky, ať si nějaký dopisovatel, když se dopíše vůl.
0: Co? To už je na vůli toho, kterého, že
1: ano.
0: Jo. Jo.
1: Ačkoliv sem, to je cogito ergo sum.
0: Myslím tudíž sem. To je známý.
1: To je nějaký filozof, ne?
0: Ano. Descartes.
1: A Descartes. To byl filozof?
0: To byl filozof. Francouzský.
1: To byl francouzský filozof?
0: Francouzský filozof.
1: Jaká to byla škola, to nevíte?
0: Patrně metafyzik.
1: Co pak to fyzik mi nevadilo, ale to meta je blbý. Že tak to škrtněte, to je lepší.
0: Já to škrtnu, aby nebyl růšvy.
1: Fuj, to jsem se flek.
0: Proč?
1: Já myslím, že řeknete průhonice.
0: Teď jsem se já flek. Já jsem myslel, že neřeknete průhonice. No, no. Tak to je škrtnutý, jo? To by bylo za námi. Takže ani nejste ani připraven. A já začnu druhou otázku.
1: Ano.
0: Jo? Já začnu druhou otázkou, která nám zní. Kdy procitáte?
1: Prosím?
0: Kdy procitáte?
1: To je latinsky?
0: To snad ne, pro Boha. To bych ani nerozuměl.
1: Kde procitáte?
0: Někde, kdy?
1: Někde, kdy? Kde procitáte, jako je de profundis?
0: Ale ne, to už je úplně vaše věc, to bychom se neptali, to... To ne, to zase...
1: Kde procitáte?
0: No, kdy vy ráno...
1: A, kdy procitáte?
0: No!
1: Wilingshausen, že? No,
0: dejme
1: ano, jakmile se probudím.
0: Jakmile se probudím. A probouzíte se...
1: Hned po procitnutí, před procitnutí.
0: A, takže... Po,
1: ano.
0: Popřed, jo. A mezi tím?
1: Mezi tím mám pomalý metabolismus.
0: Mohu to o vás napsat?
1: Já myslím, že ano, to není nic proti ničemu, to je... To mě řekli veřejně na středisku, že mám pomalý metabolismus.
0: Tak to bude něco od vědy.
1: To bude něco od vědy, jo.
0: Já to napíšu. Máte pomalý metabolismus?
1: Mám pomalý metabolismus.
0: Stejně se říká, co všecko máte.
1: No, no tak.
0: Jo.
1: A napište, že mám dva, ať mají stek.
0: Jo.
1: Jeden rychle, jeden pomalý. Jo.
0: Konečně dneska už může mít každej metabolismus.
1: Ano, každej. A bez poukazu, že ano.
0: Tak to máme metabolismus 603, jo?
1: Ano. A pak mám mám jeden, tedy Fiat.
0: Fiat.
1: Ale ten Fiat mám doživotně.
0: Jo?
1: Tam jednou vlezu a už víckrát nemůžu ven.
0: Pochopitelně, to je. Tak to máme ty metaboly za kdy?
1: Tedy... No ráno, časně, kolem 11.
0: No, napíšeme. No a když jak si procitnete, tak...
1: No tak potom na mě vlítne údržba.
0: Údržba?
1: Údržba, a to mě drhnou čistěji. Myčky. No.
0: Myčky.
1: Myčky, až po pás a od pasu myči.
0: Myčky.
1: Tedy česačky a...
0: Ošněrovačky
1: a šněrovačky a...
0: Oblékačky.
1: A zapínačky a oblékačky.
0: Vazačky jistě na to, že jo?
1: Ano.
0: Ano, samovazačky tak. A halekačky to...
1: Halekačky ne. No když je potřebuju, tak si dám Prahu, tam jsou vždycky.
0: Jo. Pak je snídaně, ne?
1: Pak je snídaně, tedy kaviár, že ano, a zapít to šampaňským.
0: Vy snídáte šampaňským?
1: Ono není nic dražšího.
0: Jo. Pravda. No, a po snídaní to se jde.
1: No pak tedy jdu, se zakládám. To až ano, pak zase odtedy, to tady udělám, tak jdu domů. Na oběd, to se prosím zeptejte mého kuchaře, to je lepší.
0: To si nechám volné,
1: myslíš
0: to? Zeptám se přímo kuchaře, který mě jistě. Taky moučníček? No a po obědě, no?
1: No potom omdlím, že ano,
0: no, tam...
1: A kolem páté hodině exhumace.
0: Tedy s hudbou jistě, ano. Harfy, že jo?
1: Ano, ano, a pak mě vezou do divadla, že ano, a tady mě naličej a daj na jepustěj, na jeviště. To mě držej, až je šlágvor, tak...
0: Tak pustěj, jo.
1: Tak mě pustěj, já jsem vlitnu a tvořím.
0: Ano, 18 lidí vás. A vy tvoříte, jo? Jo. Tak to máme všecko vlastně. Teď kdybyste dovolil, já bych to zhrnul. Já to zhrnu celý.
1: To bude dobré, zhrňte to.
0: Já
1: ano,
0: to zhrnu v takovou dosti smělou formulizaci.
1: Ano, ano.
0: Já to zhrnu ve větu, že trávíte den v činorodém ruchu.
1: To je blbý, to se bude líbit.
0: No. A teď, kdybyste dovolili, abychom naše interview zakončili takovým, abych tak řekl, průhledem do soukromna. Takovým nějakým, bych řekl, nahlédnutím do vašeho...
1: Do duše.
0: Intima, intimna.
1: Intimna.
0: Intimna.
1: Ano.
0: Byly činěny přečetné dotazy z řad našeho čtenářstva, zda dlouholetým soužitím s paní Chotí, jak si v rodině nenastal u vás určitý proces, který bychom lidově mohli obsat jako jistá podpantoflizace.
1: Flizace, no to je nesmysl.
0: Ano?
1: Při dlouholetým soužitím manželů dochází k takové, řekl bych, takovému srůstu, názorovému srůstu.
0: A velmi správně řečeno.
1: Když od sebe se stále zbližují, až konečně její nabídou vrchu.
0: Ano.
1: Ovšem, já jsem tomu čelil už z svého mládí, já jsem dlouho ženat.
0: Ano.
1: Jsme se dohodli s mojí paní, že budeme ovšem rozhodovat společně.
0: Velmi moudré.
1: Ona rozhoduje o těch maličkostech a já...
0: Podružnostech. Velmi moudré.
1: A o velikých zásadních věcech rozhoduju já.
0: To je velmi moudré řešení. A prosím vás, ty podružnosti... Ty
1: no podružnosti, jako například... Co s penězi, které vydělám, že ano?
0: A.
1: Kdy mám odejít z domova, kdy se mám vrátit, že
0: co
1: ano?
0: Na sebe.
1: Co na sebe, kdy bude oběd, kdy bude večeře.
0: Kam večer.
1: Kam večer. A tyhle maličkosti běžné.
0: Rozhoduje paní.
1: A takové zásadní věci.
0: Například?
1: Jako například, jaký je náš poměr k Tajvanu, to dělám já.
2: My jsme hráli velice krásnou operu od Emila Františka Buriana, která se jmenovala Opera z pouti. Ta byla z takové lidové báchorky prostě o truhlářském synkovi, který se vydal až do turecké země na nějaký inzerát, jestli se tomu tak dalo tenkrát říkat, tureckého císaře, který hledal šikovného řemeslníka, který by mu vyrobil cimrtáfl. Bylo to velice půvabné dílo. My jsme tam ovládali veškeré prostě árie a dvojspěvy, co zpívali zpěváci, ale mě dal Emil František Burian, což byla pro mě čest, roli tureckého císaře. Tam lidi se divili, proč právě mě, pak to pochopili, protože ten turecký císař zpíval
3: co to za cizotu vedete, a co chcete tě.
2: Prostě já on tak, co budu nám vyčíš, já nejlíp budu kňučet. My to hráli, já to hrál strašně rád, Zdeněk se dodělal výpravu. No, bylo to prostě kouzelný, bylo to jako tak napůl na střelnici a všechno. A přišel tehdejší prezident Antonín Zápotocký do divadla, my jsme byli armádní umělecké divadlo, Burian byl plukovník a teď jsme z toho byli tak, až jsme to naprosto nečekali, to byla nehlášená návštěva, většinou byly hlášeny ty návštěvy, tak nehlášená, tak už Burian první fópa bylo, že na tom balkoně, když vítal prezidenta, chtěl říct, že se pokusíme v plným jako slávě a tak dál a řekl, že ho vítá v plné polní. To nás. Okamžik. A teď přišel a Burian Bač znal ty chybičky v tom představení, tak řekl, tam jak je tam ten s tím Slavíkem v tom, tak jenom prima volte, sekunda volte, ne, protože oni pak neumějí po ty sekunda volte, pač tam mají jiný tón, nastoupí ty sbory tohle. A teď s náma najednou mluvili jako s renomovanýma muzikantama. A sbor byli Brabec, Haničinec a tyhle ty hudební analfabeti. Tak mě deprimoval, že já tam potom, když mě zklame, když já zjistím, že kromě cimrtáflu mě taky dělal do dcery ten truhlář, tak já mám zpívat, i ty zlořečná potvoro, ty jsi mě tedy velmi zklamal, ty jsi moji důvěru, ty oklamal, ňaňaňa, a takovýhle. A já nevím, já už to nepamatuju, co jsem měl. A tím, jak to bylo najednou všecko takový napjatý, tak já začal zpívat, i ty zlořečený, ty. Ty to budeš platiti. Platiti. Ty to budeš. A ti jsem dělal. Tiu. A teď ti eunuši utekli z Babělci všichni. Já tam zůstal sama, protože jsme měli orchestr pod jevištěm a ten dirigent Pinkas nevěděl, co se děje, tak jel dál. A já už potom si jenom dělal. Aha, druhý. Druhý den jsem byl pozván k náčelníkovi, což byl Emil František Burian. Čekal jsem pokutu nebo takovou jako dudku s výstrahou a on se na mě velice starostlivě podíval mateřsky a povídá, nemáš ty něco s hlavou? To je všecko.

0: Poslyšte, kolegyně, já bych vám řekl vtip rád, jestli můžu.
1: No.
0: Tak to přišel takhle člověk, tedy mužský to byl, přišel k lékaři, lékař si s ním pohovořil, prohlédl ho, pak se na něj tak koukne a povídá, poslouchejte člověče, nejste vy flegmatik? A ten pacient na to povídá, pane doktore, mně je to jedno.
1: Aha, to byl ale mladší člověk.
0: Proč?
1: Že jo? Já mám takový dojem, že je poměrně dost mladých flegmatiků. No všimněte si jich v tramvaji, všimněte si jich v autobusu. Sedí tak nějak flegmaticky a dokonce některý i flegmaticky čtou.
0: Jo,
1: no.
0: A to i ve vlaku.
1: No.
0: Já jsem si všim, že nám hodně mládež čte takhle v těch dopravních prostředcích.
1: No, člověk by řekl, že sedí knihomol vedle knihomola.
0: Jo, no. Já jsem dokonce zaslech jednoho, jak říká druhýmu, pojď sem knihovole, co to čteš knihovole?
1: No jo, no. Ale aby jsme zase neházeli všechny mladý do jednoho pytliku, že jo? Oni některý nečtou v tramvaji.
0: No jistě.
1: Některý spějí.
0: To jsem si taky všiml, no. A čím víc je tramvaj plná, tak tím víc těch mladých flegmatiků spí a za bílýho dne.
1: A to je divný, ne?
0: Že jo?
1: Starýho člověka v tramvaji spát nevidíte.
0: No tak ono, ve stoje se špatně usíná, takže, že jo?
1: Já myslím, že to bude únava z dospívání, víte? Já jsem někde četla, že dneska je dospívání nějak namahavý a složitý.
0: No jo, to jsem taky četl, prý z dospívání, prý jsou stresy různý traumata, frustrace
1: flegmatismus.
0: Flegmatismus.
1: No, právě proto je důležitý vychovávat citlivě, trpělivě a taktně, že ne jako za stara.
0: No to ne, nepak jako za stara. Za stara nebylo sice někdy na činži, nebo na obě boty, ale dospívání bylo jednodušší.
1: No
0: to bylo primitivní dospívání, prosím vás, to i táta kolikrát vrazil ratolesti facku.
1: No, dneska by se napřed šel poradit s psychologem.
0: No. A přitom, ale víte, když slyšíte a vidíte, jak mladí poslouchají hudbu, no tak to byste řekla, že mají nervy ze železa.
1: No jistě, no decibely třesou panelákem.
0: Sousedi píšou výhružný dopisy Národnímu výboru.
1: Ale mladí v tom kraválu študujou.
0: No to mě povídejte, já je obdivuju.
1: Já taky.
0: Stereobedny duněj na plný pecky. Yes my baby, yes my love.
1: No.
0: A oni se učí vlastivědu.
1: No. To my... Pamatujete, my jsme poslouchávali hudbu potichoučku, takový to moje srdce housle.
0: Blanící šátek.
1: No, to bylo.
0: No, jo, no. My jsme taky, kolegyně, na rande chodili velmi často pěšky.
1: Jo.
0: To. Dneska, prosím vás, já jsem byl tuhle u známých, oni mají takového 16-letého syna.
1: Yeah.
0: Musím říct, velmi zdvořilej chlapec, on přišel, povídá, promiňte, že ruším, tatínku, prosím tě, neměl bys pro mě korunu na metro?
1: Yeah.
0: A ten můj známý otevřel peněženku a povídá, bohužel, chlapče, nejmenší, co mám, je 50 korun. A ten kluk povídá, to nevadí, tatičku, tak mi dej, já si vemu taxíka.
1: No je, ale tak, my dva si zrovna stěžovat nemůžeme na děti.
0: Na děti? Nemůžeme stěžovat na děti. To ne, to by nám ty děti dali.
1: No jo.
0: A nakonec... Nakonec já, víte, na mě jsou mi děti hodný. To musím říct, jsou hodný. Opravdu, mě dokonce slíbili, až budu starý, že se mi postarají o domov.
1: Důchodců.
0: Patří... Ale já kdykoliv přijdu domů, víte, z práce, tak oni už jsou okolo mě a už mě postrčejí šamrdly a říkají, tatínku, odpočiň si, než půjdeš pro uhlí. A...
1: No, tak. Moje dítě je na mě taky hodný.
0: Jo.
1: Všechno za mě udělá. I dluhy.
0: Víte, já si myslím, že nejdůležitější je, že ty děti s námi mají trpělivost.
1: Jo. A že pro nás mají pochopení.
0: No.
1: No.
0: Teď za malej ždibec tolerance...
1: Jim přenecháme konto v bance.
0: A 3+1 zloží.
1: A auťák, ať si užijí.
0: A budem bydlet na venku.
1: A starat se jim o fenku.
0: A budem bydlet na kleti.
1: A starat se jim o děti.
0: A budem schánět jehněčí.
1: A to je možná přesvědčí.
0: Že i rodiče
1: jsou k něčemu dobrý.
2: Víte, kdy začíná fantazie kulhat? Když se pokouší vyrovnat komickým historkám, které se opravdu staly. To si člověk prostě nevymyslí. Zvlášť, když jsou ty historky vyprávěny skvělými vypravěči. A my si dnes dopřejeme ten luxus, že začneme přímo králem všech vypravěčů, Vladimírem Menšíkem.
3: No jo. No jo, teď je mi to jasný. Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojený, cíhla to koupá kerejvů, tohleto. A tohleto, a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme o to nedělali vůbec nic, to ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam mládež. My na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejčkaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži, když jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku s kroucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pak, kolik vám bylo roku, bo ano, po vojně jsme byli, no. Ale... To my jsme pomáhali, no, my jsme zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme ty jenom jednou prostě. To bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic, a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak... Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu. Literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jako by to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dál. Babička pohano, no, máme klavír, teda moje maminka, no, ale to přece na tenhle ten nemůže, když oni tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát. Když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, on po jakou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu, nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal mi, už stejně nikam nepůjdem, viděl, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stál a povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál, ten pastucha sed, klep, zvetový košel, a povídá, kerej vůl, a tatínek dělá.
2: S Vladimírem Menšíkem vám nabídnu ještě jednu historku. Tu zvlášť miluje Jaromír Hanzlík.
3: Když se Jaroušek Hanzlík rozhodoval, jestli mají skutečně na školu, anebo prostě využít té nabídky, aby šel rovno do vinářského divadla, a radil se a všichni ti adepti toho herectví říkali, já bych šel na vinohrady. A tam mu ještě ti zvinohrady říkali, je pravda, že tady byste se naučili teorii, ale jenom z knih, kdežto tam jsou lidé, kteří u divadla tu historii divadla přímo tvořili. Jenom mít otevřené uši a oči. A tak se Jaromír Hanzlík rozhodl a šel do toho vinohradského divadla, dával si pozor, jenomže tam přišel trošku pozdě. Když už tam s tou pamětí to nebylo, tak zcela v pořádku. Tak jednou bylo ráno, jak se chodí do rekvizitárny, v rekvizitárně, a tam seděl Ilja Prachař a dělal si pomeranč na takovou tu, na toho lotosa ano. Takovýho. Tak si to řezal a příběh tam z Zdeněk Řehoře povídá, prosím vás, nemá někdo ten, to, já tam mám taxík dole, a co nemá, no, ten, tohle, mám tam taxík, ale co tam nemá, no, venku prší, deštní. Prachař povídá, Hanzlíku, uši a oči otevřený, v tom přišel Bláha a povídá, já jsem měl kamaráda, kterého jsem neviděl 20 let, tak jsem neviděl, odstěhoval se někam, nebo se s ním něco stalo, nebo tohle. A já to řeknu jinak. My jsme šli s manželkou v sobotu, tam, jak se chodí hodně, do hospody, ale do hospody, ne. Tam, jak jsou ty zvířata, do zoologický zahrady, ale ne, jak mají ty dlouhé krky, oni mají na safari, ale to, plavou po vodě, labutě, tady kousek do Průhonic, v Průhonicích jsme byli, no. A oni mají, no a co, on pán? No, nebyla to špatná neděle. A jedna moučka povídá, no, ale nesmějte se, já jsem taky, o čem jsi to mluvil? Jsme šli na tohleto a v tom vstoupil Ilja Racek. Takový je mírně, je to japa, udělejte mi kafe. Ale odkud pak jdeme, on pán? Nejradši bych si nefackoval. Řekl jsem si půl rovnou, vyspím se jednou a teď jsem potkal toho, jak tady, no, vždycky dole. A on, že jde tam, jak... No, co tam je? A prachař učí oši otevřený. No, páno, a co jsem, a co vám to povídám, udělí mě dvojitý kafe. A mezi tím, tam strašná vřava a moučka povídá, tady není možný přemýšlet, já si jdu ven vzpomenout. Vyšel ven a prachař povídá, oči a uši otevřený Hanzlíku a dloupal toho lotosa a pomeranč hodil do koše. Hanzlík povídá, tady nebudu! A vyšel ven a tam stál schovaný moučka mezi skříněm a pán Hanzlíku, počkej, nevíš, na co jsem si šel vzpomenout.
2: Dalším vynikajícím vypravěčem byl Miroslav Horníček, který měl už v 60. letech svou vlastní talk show. Tenkrát se tomu říkalo Hovory H. A vystřídala se tam spousta vynikajících osobností, se kterými vedl rozhovory a vyprávěl historky, které s nimi zažil. O Jiřím Sovákovi vyprávěl tohle.
4: S Jirkou Sovákem by se skutečně dali vyprávět řady příhod. Třeba na té vojně. Jirka Sovák dovedl vojně dát takový zvláštní absurdní smysl, protože vojna samozřejmě není absurdní, to je velmi logická věc, ale on to takovým zvláštním způsobem obracel, jo. On třeba, my jsme spolu vycházeli z brány v Milovicích při cvičení a tam stál ten strážný, že jo, a pozdravil nás, byla neděle odpoledne, čili volno normální, a my jsme prošli ven a za branou se Jirka obrátil a povídá na toho strážného, ty jsi mě pustil? A on říká, no samozřejmě, co je, běž. Tak říká, tak ty mě pouštíš ven z kasáry. On říká, no samozřejmě, máš volno, tak vypadni. Říká, tak na tvou odpovědnost já jdu pryč. Říká, no co otravuješ, člověče, vypadni. A Jirka Sovák říká, jak se jmenuješ? Tomu strážnímu. A on říká, no co otravuješ, běž ven, máš volno, tak jdi ven. A Jirka Sovák povídá, podívej se, s takhle špinavýma botama si mě pustil z kasáry. Jak se jmenuješ? Budu tě hlásit. A těchto věcí on tam dělá strašný. To on tam třeba vyděsil jednou, my jsme tam byli už jako staří otcové na cvičení a třínedělním, ale přišli nováčci a v Milovicích byla řada různých útvarů a teď ti nováčci jako se vyptávali, říkali, od koho jste vy, od čeho tohleto. A mezi vojákama se to snad smí říct, to jako ven by to Sovák nikdy neřekl, ale Sovák toho nováčka úplně uhranul, protože mu říkal, že slouží u rákosníků. Nováček samozřejmě nevěděl, říkal, a co to je rákosníci? A on říkal, to jsou zvláštní oddíly cvičený pro boj v rákosníku. My prý se učíme tak tiše pochodovat rákosím, aby se nehejbalo. Ne? A pak říkal, tam ještě s tím kamarádem říkal, a tenhle kolega, ten je zase u lomozítek. A vysvědoval, co jsou to lomozítka, že to je takový zvukový zařízení, asi jako disk veliký. A to, že se nechá v lese a pluk odjede a to lomozítko ještě 3 dny vydává zvuky jednoho pluku. Ne? Takže nepřítel pořád ještě slyší, že ten pluk leží v tom lese. Tak to jsou lomozítka. V Budějovicích Jirka Sovák jednou před hotelem jsme vyšli, že pojedeme na exteriéry, to se jezdilo za Budějovice, a on nakoupil, tam byl výroční trh, a on nakoupil za 30 korun turecký med. Po balíčkách. A všem v autobusu rozdal turecký med, jako takovou pozornost. Sám si narval veliký kus do pusy a jelo se. A teď každý žvejkal ten tvrdý med. A za Budějovice mají koleje, přejezd. Jo. No a autobus podle předpisu musí zastavit. Tak ten řidič zastavil a zezadu Sovák na něj řve, co blázníš, co zastavuješ, člověče? A on říkal, no nevidíš koleje? A Jirka se vám řval, to byla taky jediná naděje, že to překousnu. Čili, já jsem s ním byl v těch Milovicích, nás bylo na světnici 16, z toho jeden normální a 15 herců. A já jsem měl Bčko, já jsem pro celkovou tělesnou sešlost měl Bčko. Já mám v klasifikaci písař. A já, čili oni ráno odcházejí na cvičák, zdraví borci, a já jsem, protože kancelář začíná později než boj, tak já jsem ještě lehával na slavníku a vždycky jsem, oni mě nenáviděli, že já tam ležím. A já jsem říkal, náhodou važte si zdraví. Co já bych za to dal, kdybych teď mohl jít s váma na cvičák, člověče, a to. A oni mi mlátili botama, tak a jednou jsme přemluvili našeho důstojníka velícího, že jsme vlastně armádní umělecký soubor a že mezi námi je řada hudebníků a že by bylo krásné, kdyby tento oddíl měl svou vlastní kapelu, která by ho vodila na cvičák. A to se důstojníkovi zalíbilo ohromně, že budeme mít jediný útvar v celé Milovicích kapelu, tak kluci dostali 2 dny volna, že si jedou do Prahy pro nástroje. A zatajili důstojníkovi, že všech 6 jsou houslisti. A přijeli a skutečně vodili ten útvar na cvičák. Já jsem poprvé v životě viděl pochodovat 6 houslistů. Hráli pochody, to bylo nádherný. A jednou tahle celá jednotka odešla na takový dlouhý 2denní nebo 3denní cvičení pochodový. Já jediný nešel, nemocný člověk, že jo, starý, jsem nešel. Tak jsem je doprovázel, mával jsem za nima dlouho, ty houslisti je vedli až k bráně, pak se vrátili. No, odcházeli, celý to mužstvo odcházelo jako řada mladých, zdravých lidí. Vraceli se za 2 dny, už ne jako řady. Tu přišel 1, tu 3, tu 6. Tam byly obrázky tak dojemný, že třeba šli 2 vojáci, vedli se kolem ramen, takhle kulhali a za nima jejich poručík nes jejich pušky. A poslední vůbec přišel sovák. Ten přišel večer, když už se s ním nepočítalo vůbec. Už jsme leželi všichni na slámě, tam byly kufry takhle, zatím byly slamníky, tam se pochopitelně nesmělo kouřit, že jo, na slámě. A poslední přišel sovák, vykopl dveře takhle a stál tam v plný polní. Přilbu, tele, lopatku, masku, pušku. Bledej, vysílený, vešel, překročil ty kufry. V té plné polní s tou puškou si leh na slamní. Zapálil si cigaretu. A ten oheň takhle klepe do té slamy. A povídá, ať uhořím, jen když nejdu.
2: V Hovorech H ještě chvíli zůstaneme. Jiří Sovák vyprávěl pro televizi spoustu různých příběhů a historek, ale historka o loutkáři je typickým příkladem jeho humoru. Její pointa je tak geniální, že odbourala i Miroslava Horníčka.
5: Ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, jestli to byl kouzelník, nebo
3: loutkář, jo, loutkář. Myslíš, ano, ano.
6: To byl loutkář a měl neobyčejně dlouhý fousy.
5: Plnovous.
6: Plnovous bych tak přímo řekl. A to taky jezdil, on se nějak přifařil, já už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne a mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, já jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohleto, plnej vlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili z blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, Šmidra plácí, pak si čistí zuby Kašpárku. A Kašpárek má to řekl, a kdybych na to bral peníze? Já jsem odešel okamžitě pryč a byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to, jak to obyčejně bývalo, večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco
5: vypil,
6: no, tak skvašenej.
5: Ano.
6: Skvašenej, tenkrát ještě byl skvašenej.
5: Ano.
6: A Mě napadla šílená myšlenka. Nechala jsem si ohřát klích v kuchyni.
4: Klích?
6: Ne polivku, klích.
4: Ty máš rád klích, ne?
6: Ne, já to nechtěl na jídlo, ale tak se to dověděli prostě kolegové, říkali pozor, Sovák si nechává v kuchyni ohřívat klích. A já měl tuhle myšlenku.
4: No.
6: Šel jsem s tím klihem nahoru, kde ve 13, myslím, pokoji bydlel tenhle ten uličník, fousatej. A já, tam je chytli. Jo. Co, já vám, mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí? Beztrestně jediná možnost. Jak leží, vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až sprdne a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se.
4: Já jsem moc krát tuhle historku o tobě vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede.
2: Ani historku, kterou vyprávěl Karel Šíp v Bolkovinách, si nevymyslel. Ona se mu opravdu stala.
7: To bylo v době, bylo mě asi nějakých 18 let, jo. A tenkrát, já nevím, jestli to ještě dneska tak funguje, protože nemám už ten kontakt, ale tenkrát na ty víkendy ty rodiče odjížděli na ty chaty a na ty chalupy, takže v těch městech ty byty zůstávaly volný a to už jsme čekali jako supy. To byla příležitost pro nás mladý kluky, že v těch volných bytech jsme právě dělali ty mejdánky, večírky, holky a tohle. A to jsem právě udělal já jedním se svým kamarádem, že volný byt v Praze na Vinohradech, tak jsme pozvali děvčata ve čtyřech takovej malinký mejdánek. A to musím říct ale důležitou věc. To bylo, říkám, byt na Vinohradech, ale ten byl řešený tak, že se jako z předsíně vešlo do obejváku a ten byl vlastně průchozí a skrz něj se šlo ještě do zadní místnosti, to byla ložnice.
1: A my to u nás?
7: Ne, to nebylo u vás. Tohle bylo u nás. A tam byly prostě dvě místnosti a mezi nimi nebyly dveře. To byla důležitá věc, jenom tam byl takhle závěs, jo. A tak říkám, děvčata přišli a tak chlebíčky připravili a víno a to a reprodukovaná hudba, tak jsme tančili a veselo bylo a pak už jsme koukali na hodinky, protože jako jsme říkali, už by měl nastat ten okamžik, kvůli kterému jsme to celý organizovali. Tak jako jsme řekli, fajn, zábava byla, jdeme spát, jo? A tak jsme se rozloučili do té zadní místnosti, šel ten můj kamarád s tím svým děvčetem, v tom obejváku jsem zůstal já s tou tenkrát aktuální dívkou a tak jako jsme rychle tohleto. A co se dělo teďka, no musím se vyhnout některým věcem, nemůžu teďka popisovat, co se dělo
1: ne,
7: teďka, protože...
3: Proč ne?
7: Ale, tak se...
3: Proč ne?
7: Ale ne, tak to nemůžu už z časových důvodů, protože to bychom tady museli být o dvě minuty díl. A... Proto to neříkám. Já to říkám, protože tedy ve chvíli, kdy já měl pocit, že věc je vyřízená a už jsem nějaký unavený, už mě padaly víčka jako a že budu spát, jo. Ale protože nastalo naprostý ticho, tak do toho ticha já jsem z té vedlejší místnosti přes ten závěs slyšel takový jako pravidelný, jako rytmický, jako zvuk. Jasný. A to jsem propadl panice. Říkal jsem si, no ježišmarja. Teďka ta to určitě slyší taky a říká si, no to jsem to drapla, kdybych chodila s tamtím, to by byla radost až do rána. Tenhle vůl chce chrápat už, jo, tak jako taková hamba na mě ulpívala, jako jo. Tak si pamatuju, že jsem to tak chtěl odehrát do autu, tak jsem se jenom tak jako převalil a řekl jsem, začali pozdějc. Celkem s odezvou se to nesetkalo. Ale tak jsem si řekl, tak jsem se zapejčil a řekl jsem si, to by teda bylo, abych neukázal, kdo je tady opravdu král, jo? Tak jako taková soutěživost se ve mně probudila, jo? Tak jsem si, teda, takže jsem jak, nahodil motor znova, jo? Hele, já jsem se snažil strefit i do toho tempa odvedle. Abych jako... 18 let, jako dostihy jsem to vlastně pojednal, ale musím říct, že to bylo opravdu... Pak jsem úplně odpadl, já byl, to už bylo ráno, svítalo a já byl na kyslík, rovnou do nemocnice v Orvísa a kapačky, víš, ale s pocitem olympijského vítěze jsem říkal, tak teďka z toho. Hele, ticho zase. A já znova do toho ticha slyším, ani to tempo se prakticky nehnulo. Já jsem říkal, ježišmarja, kdo to tam je, teď to nemůže být člověk, to je kombajn nějaký nebo co. Tak jsem si říkal, tohle to, toho jsem si to sem nasadil. Jako, tak jsem, no tak jako, motor to už jsem se ani nepokoušel, jako to bych nenatočil ani klikou už teďka, jo. A tak jsem jako vstal a šel jsem tak jako vedle, jako, ale abych je nevyrušil, tak jsem mluvil už před tím závěsem. Říkal jsem, kdyby měl někdo zájem něco pití, můžu z kuchyně přinést, jo. Teďka jsem čekal, že řeknu přines něco. Ne, nikdo neodpovídal, jsem říkal, no neříkejte po takový noci, to musí být žízeň, co? Nikdo nic neříkal, no tak já jsem vyšel skrz ten závěs dovnitř, říkám, nemusel jsem v té místnosti rozsvítit, protože už svítalo. Na první pohled mě bylo jasný, ty dva už dávno spali, jo? Jenomže, tenkrát ještě nebyly žádný CDčka, ale cívkový magnetofony, jo? Takže si pamatuju, že ten, když si nevypnul, tak ten pásek dohrál a ta cívka se takhle, a ten konec toho pásku pleskal takhle do ten magnetofon.
8: Vyprávěním historek získal velkou popularitu Miroslav Donutil. Pojďme si poslechnout aspoň jednu krátkou. Je z období jeho vzdorovité puberty.
9: Mě bylo 15 let, to by nebylo nic tak významného samo o sobě, ale rodiče mě koupili šusťák. A shodou okolností třetí rok byl z módy. A dostal jsem klobouk. A vyrazili jsme na nedělní společnou vycházku s rodiči. V 15 letech není nic úžasnější. My jsme šli, já jsem celou tu cestu dával rodičům najevo, co si tak asi zhruba od jejich vycházce myslím, jo. A můj tatínek byl statečnej a držel se zpátky a maminka to jistila. A dorazili jsme na Stránskou skálu, kde celá naše vycházka končila a tam už to tatínek nevydržel a jednu mi vytěl. A ještě mu to nestačilo, vzal si flexaretku, ten fotoaparát s tou zrcadlovkou a takhle si mě vyblejsknul, jo. A já mám dodneška na to památku, jak tam stojím v tom šustáku, ten klobouk takhle na stranu a tím vzdorovitým, uhrovitým obličejem proklínám svého nenáviděného tatíka. A vždycky, když můj starší syn se mnou zapřede rozhovor na téma, tati, tomu absolutně nerozumíš, jsi mimo mísu, jo, ti nemůžu absolutně nikdy vysvětlit, jo, tak si vezmu tu fotku a dlouze se na ní dívám.
8: Jedním z hostů Mirka Donutila v divadle Spirála byl Radovan Lukavský, který dokonale smazal mýtus o tom, že by byl snad představitelem jen vážných a seriózních rolí a báječně bavil publikum dnes už legendárními historkami z Národního divadla.
9: Já jsem vždycky slýchal takovou tu známou historku, nevím do jaké míry znají i ostatní, o tom, jak pan Vidra v roli císaře Zikmunda osvobodil mistra Jana Husa. Mě by zajímalo, jestli to byla anebo nebyla pravda. Můžete nám to prozradit?
10: Tam nebyl jsem pochopitelně očitým svědkem těch událostí, ale od očitých svědků jsem se dozvěděl, že skutečně došlo k takové situaci, že totiž Václav Vidra jednou odpoledne náhodou v nějaké vinárně se sešel s Voskovcem a Verichem, no a jak tak šla řeč i na to představení, kterého večer čeká, tak ten Voskovec s Verichem se velice jaksi na něj zarputili, že to je ošklivost, když toho Husa odsuzuje a že by aspoň jednou teda měl ho osvobodit. A ten Vidra se nakonec dal tedy přemluvit a dokonce se vsadil, že dnes večer Husa osvobodí. A šel, myslím, rovnou z té vinárny do divadla, tak akorát to časové vycházelo a v zápětí na to i v té dobré náladě a v tom dobrém předsevzetí vcházel na jeviště jako císař Zikmund a už od portálu prý volal: Huse, já tě nedám! Vzniklo z toho samozřejmě určité napětí, ano. Císař se usadil a četli rozsudek nad Janem Husem. A když ho přečetli a císař ho měl schválit, tak řekl: osvobodit! To už bylo horší, takže ti nejbližší partneři prostě tomu císaři do ucha šeptali, že by snad bylo lépe, kdyby přece jenom ano. Ale on přitom viděl v loži blízké Voskovce a Vericha, jak tedy se zvědavým smíchem čekají, jak to dopadne, takže nakonec zas prostě naprosto impozantně řekl: osvobodit! No, takže nezbylo, než toho Husa rychle odsoudit proti vůli císaře a císaře uklidit z jeviště. Nicméně ten vydrat svou sázku vyhrál. Jenom nevím, jestli ta částka, kterou vyhrál, stačila pokryt tu pokutu, kterou dostal od Národního divadla, protože 5 000 korun byla tenkrát jaksi značně vysoká částka na zaplacení.
9: Teď bych vás možná rád poprosil, jestli byste nebyl tak laskav a nezavzpomínal na některého z významných režisérů, s těmi jste se potkával a potkáváte se často.
10: No, myslím, že vůbec celý ten seznam těch slavných historických anekdot je možné zahájit vzpomínkou na K.H. Hillera, který byl jedním z největších prvních režisérů Národního divadla, a je to taková ta absurdní vzpomínka, co všechno může režisér na herci chtít. Vyprávěl to Lála Pešek, že prostě byl na jevišti a najednou ten Hilar, oni ho taky umějí tak jako napodobit, že volal a říkal: a Pešku, teď bych potřeboval, kdybyste na jedna vyskočil, na dvě a tři zůstal ve vzduchu a na 4, 5, 6 pomalu padal. Se někdy potká strašná situace. Já jenom třeba si vzpomínám, Bohušek Zahorský vyprávěl, měl takovou situaci, kdy měl prostě se vplížit za svým tedy sokem, jo, a najednou měl říct: zhyni ničemu, a vrazit mu dýku dozad. Takže se blížil, že říkal: zhyni ničemu, a teď nemohl najít tu dýku. Takže chvíli strnul a zaváhal a teď ten ničema už se tak trošku skoro díval, co bude. Jo, ten dostal geniální nápad prostě a takhle zezadu ho nakop. Povídá: tak, a ta bota byla otrávená.

0: to je, co dokáže způsobit tedy rekvizita, když není na svém místě, ale třeba kdybych se vrátil jako k vzorku k té situaci Rašilova, jak se snažil vyhovět panu režisérovi, tak si vzpomínám na takovou situaci, zkoušeli jsme ženský boj a hráli jsme konšely, měli jsme takové sezení a teď jsme se radili, co tedy s těmi ženskými, které se proti nám vzbouřily. A Rudolf Rušínský seděl vedle mě. Ten jako říkal, no bude to těžká práce, to bude těžké. Vždyť si představte třeba ta jejich náčelnice, co je to za hroznou ženskou, třeba jen ty její ty prsy. Teď ona má prostě takovýhle prsa. A ten režisér na to zavolal, prosím tě, Rudlo, tohleto přežeň trošku, jo, pěkně, neboj se toho na to. Tak jsme to vrátili a on říká, to je hrozná ženská, teď ona má takovýhle prsa. Ten volal, ne, Rudolfe, neboj se, přešeň to co nejvíc, jak můžeš. Takže ten Rudla prostě, jako když tak vstal a povídá, teď ona má tak. On prostě přešel od portálu k portálu a teprve, když zmizel, tak jsme zaslechli vídle prsa.
1: Herci občas mívají problémy s textem. Poslechněte si, jaký názor na to má Josef Dvořák.
2: Všichni si myslí, že nejtěžší je se naučit text a pamatovat si ho. Je to těžký, ale víte, co je horší? Zapomenout ho. Věřte mi, dostat ho z hlavy, vygumovat ten text, vyhodit ho, to je skoro nemožný v některých případech. Já, když jsem začínal v televizi, tak jsem shodou okolností první pořad točil s Františkem Filipovským. A měli jsme tam scénku, on hrál lékárníka a já jsem přišel do lékárny pro lék a měl jsem si koupit lék, který se jmenoval Isopropyl propemyl barbitur saures penildy metildy mentol abinopirazonol. No, já když jsem to přeslabikoval jenom na té první zkoušce, tak mě polil pot, díval jsem se jak vyplašený ptáče na pana režiséra, co s tím budu dělat, a to režíroval Evžen Sokolovský, říká, Ježíš, jsem ti zapomněl, Pepiku, říct, řekneš to několikrát po sobě. Protože on, ten lékárník, už je taky starší, viď? Tak aby věděl, co po něm vlastně chceš, tak mu řekneš několikrát tohle po sobě, no. A já jsem říkal, pán, já jsem se bál protestovat. A ten František Filipovský, aby mě zachránil, říká, že ne, to je nesmysl. Ať je to tady na nějaký krabici napsaný a ten pan Dvořák to přečte. Říká, ty se ho zastáváš, Františku, jo? Tak dobře, tak to bej říkat taky. No jo, ale teď nastal trapas, protože já jsem cítil vinu na tom, že jsem toho Františka Filipovského vtáhnul do tohohle maléru. A Sokolovský skončil zkoušelka, za týden se sejdeme, jo? Tak se připravte. A já jsem se týden dřel ten název. Napsal jsem si ho na papíre, kudy jsem chodil. Izopropyl, propenyl, barbitur, sorry, izopropyl, propenyl, barbitur, izopropyl, propenyl, barbitur, sorry, izopropyl, propenyl. Vrčel jsem to do sebe, až jsem to jakž takž uměl. Přišel jsem na zkoušku a teď už jsem byl nervózní, protože už se to blížilo k tomu místu, kde já jsem měl pronést název toho léku. A když to došlo na to místo, já jsem se nadechnul a ozval se stop. Pepiku, já jsem to škrtnul. Já jsem to škrtnul, to je nesmysl, aby si tam říkal takovýhle věci, prosím tě, soustřed se na něco jiného. A to je důkaz, přátelé, 30 let tohle nosím v hlavě, nedostanu to z hlavy ven a další věci se mi tam nevejdou. Přátelé, já vám řeknu, divadlo je kouzelný. Divadlo je nádherný. Já mám divadlo hrozně rád. Víte, divadlo je, já to řeknu jednou větou, teátr, panstvo. Teátr je prima.

Když už mě všechno leze krkem, mám na to osvědčený trik. Řeknu si, svět je jen pár prken, kterých je škoda pro hřebík. Kulisy z ohranýho škváru, kostým a partner, prostě šok. Co hrajem? Nikdo nemá páru. Režisér trouba, autor cvrk.

to je to starý zaklínadlo, co kouzlí zámky z papíru. A proto já dám na divadlo, na kumštíře i na šmíru. A komu děcko v duši dřímá, těžko těm čárům odolá, řekne si, ten teatr je prýma a dá si se mnou dokola.

0: Znamenitým vypravěčem je i Petr Kostka. V pořadu Pět u stolu takhle bavil své kolegy vyprávěním o svém cestování do zahraničí.
1: Kdysi dávno, když jsem byl ještě hodně mladý a v městských divadlech pražských, tak jsem jel do Jugoslávie s ČSM nebo CKM, nebo jak se to jmenovalo. A tam mě poradili, že kultura je tamhle v tom zámečku, obehnaném zdí, tam uvnitř park, ale obehnané zdí, začínají až po setmění, až v 10 večer, vstupné tolik a tolik, to je vyloučeno, ale když přelezeš plot, oni tam hlídají od 5, ale když přelezeš dřív plot, tak je to dobrý a dostaneš se, a tam je i striptease a všechno to, já byl uvidění, takže kvůli kultuře jsem asi v 4:30 přeskočil tu zeď, schoval se tam do křovin u moře, v tom vedru, jsem asi v 4:30 přeskočil tu

0: pořád, kam se ty peníze dávají.
1: Dávají. Tak já je měl v Solvině. Ale pozor, to jsem dělal, nemůžu říct rok co rok.
2: Ale pokaždé. Robotnického původu, že si dávali Solvinu.
1: Ano, ano, byl jsem robotnického původu. A tam u toho moře, mě nakonec, žili jsme chudobně, peníze vystačily a mě poslední dny bylo líto těch stamarek. Tak jsem si říkal, to je škoda, já si je nechám na příště, když zase někam mě pustějí. A tak jsem mi zase dal do Solviny a provážel jsem je tajně do Československa. Těchto 100 marek jsem takhle vozil asi 12, 15 let. Až potom po revoluci jsem si svobodně chtěl koupit něco v Holandsku a zjistil jsem, že propadli. Ale já bych třeba hrozně rád zavzpomínal na Španělsko. Vzpomínáš si v 70. letech, když jsem tam byl poprvé a skoro naposled, já tam byl jenom dvakrát za tu dobu normalizace, tak jsem ti přivez suvenýr. Tam dávají takový plakáty.
3: Je tam ten
1: bík, že jo, a toreador, torero, jak ho zabíjí, reklama zítra odpoledne, 6 toros, bude zabito toreadorem a teď tam je volné místo, aby každý turista si tam za pár fuflíků nechal vytisknout svoje jméno. A já jsem tam nechal vytisknout Ludek Munzar. A stálo to 18 korun našich, no, tak... To neříkám, abych si to vracel. A s touhle rourou jsem přišel po prázdninách do divadla a Luďkovi jsem to dal. Luděk byl velice znám v divadle tím, že dělá všecko možné na světě, že sází stromy, staví dům, jezdí autem závodně, jezdí na koni závodně, tak proč by nedělal i jiné věci, skákal padákem a proč by taky jako nebodal třeba bíky. Tak... A Luděk to ukázal, my jsme měli takovou nějakou opakovačku, takže jsem musel být potichu, tam někteří kolegové právě říkali text a my měli zrovna volno a takhle na piano rozložil ten plakát a ukázal ho panu profesorovi Hegrovi. A ten na to kouk, nechtěl rušit, že tak mlčel. Přes pražské kulturní středisko.
2: Ten tomu věřil.
4: Poslední slovo bude patřit ženě. Slyšeli jste už, jak Jana Hlaváčová vypráví o Luďkovi Munzarovi? Neslyšeli? No to si nemůžete nechat ujít. A jestli jste to už slyšeli, tak si to jistě rádi dáte znova.
5: Když jsem se s Luďkem seznámila, tak jezdil závodně na koních parkury. Nádhera. Kůň, ušlechtilé zvíře, příroda. No, co si umíte představit krásnějšího. Pak přišlo lítání. Tak, protože nemám ve zvyku nikomu nic zakazovat, tak jsem na to musela trpně přistoupit a jenom jsem umírala strachem. A měla jsem pocit, že musím udělat něco pro to, aby se mu nic nestalo, tak jsem se zmohla akorát na takovýto maminkovský jaksi porazení. Když dítě jde ráno nezbedné do školy, tak maminka řekne, že jo, dávej pozor, když přecházíš a tě něco. Tak já jsem se zmohla na dobrou radu, že jsem říkala, Ludečku, prosím tě, lítej pomalu a nízko. Což jsem posléze zjistila, že to je nejlepší rada, jak se zabít. No, pak nastalo takové období, protože Luďkovi propadly pilotní papíry, ne protože by to už nějak neuměl, ale divadlo a lítání nešlo dohromady z časových důvodů, takže neměl nalítaný hodiny. A já jsem si zlomyslně zamnula ručičky a říkala jsem si, konečně bude pokoj. Ale to jsem svého muže ještě dost dobře neznala. Pak nastalo takový období klidu a potom období klidu můj muž, který jaksi umí stát čelem jakýmkoliv nepříjemným situacím, hrdě chlapsky se k tomu postaví, mi najednou začal uhýbat očima. Já jsem přišla, on to oko nedal, jo? A já jsem si říkala, co se děje? Teď byl ve věku, kdy chlapi si potřebují ještě dokázat, že jsou jurové, že jo? Pro mě představa začínat nový vztah, no ta dřina ani omylem. Tak jsem mírně znervozněla a řekla jsem si, ne, tak jestli je takovej, co si o něm myslím, tak počkám, až přijde a řekne to. Trvalo to rok. Jednoho nedělního oběda slyším, jak moje starší dcera říká, tati, tak už to ty mamince řekni, on už to každej ví, jenom ona ne. Já stuhla. A tento muž se postavil, jak malý chlapec znachověl, cudně sklopil oči a prozradil mi to sladké tajemství, že už rok jezdí do vrchu a že si vyjezdil závodnickou licenci.

0: teraz skáču do řeči. Když jsem tohleto řekl, tak Jana vystřídala tolik barev jako dámy, když si děláte v obliči, abyste byli ještě krásnější, všechny ty palety. A protože je kuřačka, tak si vzala cigaretu, zapálila si a ten první šluk, s proměnutím to nebyl šluk, na tu půlku sežrala. Pokračuj dál.
1: Tak nějak to bylo a říkala jsem si, co mě to zase čeká. Přišlo léto a Luděk povídá, podívej se, tak teď už se nemáš na co vymluvit, pojeď se mnou, prostě měl jet závodit na Nürburgring. A aby mě zmotivoval, tak mi dal úkol, že budu mechanikum vařit. Řekla jsem si, máme snášet dobré i zlé v tom manželství, já se přemůžu, já to teda risknu. Nakoupila jsem hovězí ve vlastní šťávě, chalupářský guláš, výzbroj českého turisty, když jede do zahraničí, nacpali jsme to v Ávii do těch lavic, že jo, na kterých se sedí. Vyjeli jsme, já jsem se snažila uvařit denně z hovězího ve vlastní šťávě chlapům a něco, aby měli pocit, že po každý jedí něco jiného. To je výkon, to uznáte. No a přijali jsme na Nürburgring, otevřela se brána, my vjeli a já jsem myslela, že zešilím ten rev těch motorů. No prostě něco strašného, ale člověk si opravdu zvykne, začalo se mi tam i líbit a když k večeru vždycky mechanici a závodníci odjížděli do těch Nobel hotelů, tak prostě depo bylo naše. My jsme tam zůstali jako čehůni sami. A bylo to nádherný, protože sice byla jediná sprcha na pánských záchodcích, nic se nedělo, hoši prošli, řekli čistý vzduch, já jsem se šla vysprchovat, oni mě pohlídali, pak jsme zasedli, otevřeli lahvinku, rozdali jsme kartičky a řekli šéfíku, dupačky spinkat, protože ráno musíš být čerstvej a my jsme žili do noci. Ráno vytlačili auto, že jo, a jeli na dráhu seznamovací kola a tyhle ty věci, takový, co k tomu patří. A já jsem strašně záviděla těm klukům, oni si sedli na ty blatníky, ta naše Tatra, my jsme jí říkali Viktorka, má takový pozvolný blatníky, a kluci si na ně sedli a teď prostě odstartovali, vystřelili nahoru. Jsem tak závistivě za nimi hleděla. Odjeli, já jsem se rozhledla po depu a najednou vám koukám, že všichni ty závodníci sebou měli tak nádherný baby. No kočky právě vyšly ze salonu kosmetického, vohozený, namalovaný, načinčaný, krásný. Já jsem říkala, no, jestli jsou jejich nebo vypučený. Nicméně jsem si prohledla sama sebe, ten drdol, takový to, ten teplákový dres, akorát ty lampasy ruský mě chyběly. Tak jsem říkala, chudák, chlapče, měl si taky něco vypučit, takovou ostudu mu dám. No a ten Luděk nějak si všim, že se nějak necítím, pak jsem říkala, co, nikdo mě tu nezná, tak se na to vykašlu. A aby mě odměnil a dal mě pocit sebevědomí, tak když jel tedy na ten start toho prvního závodu, tak řekl, sedni si. A já v těch teplákách si sedla, ale jak vystřelil, tak jsem zjistila, že bych ujela, já jsem se držela tou levou ruku, ale že bych z toho sjela, tak jsem si přehodila nohu přes nohu, ono to líp sedí. No a najednou jsem zjistila, že stačí kynout pravou rukou a měla jsem pocit, že jsem nejkrásnější sedmnáctka v celém depu, protože to ty druhý si nevokusili. No a přijeli jsme na ten start a já jsem to v životě zažila poprvé. To je taková krása a tak zvláštní zážitek vidět ty chlapy v těch nádherných veteránech, každý tu kuklu jiný barvy, ale za těma barevnýma kuklama jsou oči. A ty oči, ty něco vypovídali. To vám bylo zvláštní, to soustředění před tou chvilkou, tou vteřinou pravdy. Jeden se modlil, druhý bubnoval na kapotu, třetí zavřený oči a já jsem koukala, našla jsem ty oči toho Luďka. A já jsem říkala, to je úplně člověk, který ho vůbec neznám. To byl strašně zajímavý start a vítězství. Luděk stál na nejvyšším stupni, já v těch teplákách jsem brečela, československá hymna. Přijímal ten pohár, pak se stoupil z toho, sedla jsem si na blatníky, pohár v ruce, sjížděli jsme do depa, já řvala zase jak pubertální dvanáctka. Vyhráli jsme, prostě jsem ječela, jako kdybych za to mohla. A jak sjíždíme do toho depa, tak koukám, že ti závodníci, kteří si měli závod, byli už dole, opouštějí ty stolečky u těch vágnů, těch Mercedesů a těch Nobel autáků, ta Tatra naštěstí byla pěkně schovaná v koutě. a o těch svých krásných ženských a stavějí špalír. A jak jsme projížděli tím špalírem, tak já slyším v tom větru bravo Čeko. A už jsem zase bulila. Jsem k tomu nemohla uvěřit, že je to pravda všecko. A teď jsme zastavili a všichni ty závodníci k tomu Luďkovi přišli a poklepávali po rameni a říkali Luděk. No a teď mu gratulovali. A teď já holka z Čech zírám a vidím tu upřímnost, tu radost těch mužských, který on vlastně přezávodil. A když to utichlo a oni se vrátili k těm vizourkům a k těm kočkám krásným, tak já pám, Luďku, jak je to možné, ty lidi ti to přejou, oni tě neznají, oni ti to opravdu přejou. A byla strašně dlouhá pauza a pak Luděk povídá, jestli to není tím, že nemluvějí česky.
2: Doufám, že jste se dobře bavili. Zas někdy naschledanou.
3: No nahoru, no co nahoru? Máte návštěvní lístek?
4: Návštěvní lístky tady dřív vyplňovala taková hubená soudružka, ono už tu není?
3: Ne, ona to je děsně stousla, jak jsme ji vyhodili. Ke komu jdete?
4: K soudru Vejmerkovi.
3: Jak?
4: Soudru Vejmelka.
3: Tady žádný Vejmelka není.
4: Soudru Vejmelka z technického oddělení.
3: Jo, moment, Vejmelka, jo?
4: Ano.
3: Z technického.
4: Ano.
3: A jo, Vejmelka, aha. Tak ty jsou tu vlastně tři. Vejmelka, Ladislav, Drdle a Půlpitel. Ke kterému z nich jdete?
4: Vejmelkovi.
3: A ne k Půlpitlemu.
4: A ne k Vejmelkovi.
3: A protože kdybyste šel k Půlpitlemu, to byste nešel k Vejmelkovi, víte?
4: To vím, ale já jdu k Vejmelkovi.
3: No a máte na všem lístek?
4: No vždyť právě tady na něj čeká.
3: No vidíte, bez něj vás napustit nemůžu.
4: No to vím.
3: No a napřed ten lístek tady musíme společně vyplnit.
4: No ovšem.
3: No až budete odcházet, tak ho zase musíte mě osobně odevzat do ruky.
4: Ano, to vím.
3: Do Vejmelku, ne, rozumíte, do... Ten lístek, rozumíte?
4: Ten lístek, ano.
3: A napřed ten Vejmelka musíte teda podepsat datum, hodinu, minutu, vteřinu odchodu.
4: Ano, to všechno vím.
3: No.
4: Už jsem byl na úřadě.
3: No tak, no.
4: Ale abych ten lístek tady mohl odezdat,
3: no.
4: Tak ho nejdřív musím mít.
3: No to je pravda.
4: Vy mě musíte vyplnit.
3: No, vy jste nějaký...
4: Tak začněte.
3: Vy jste nějaký netrpělivý.
4: Ne, nejsem netrpělivý, jenom bych já, kdybyste ten lístek už začal psát.
3: Jste netrpělivý, nehádejte se mnou. Teď vidíte, že se k tomu chystá.
4: No prosím.
3: Tak já vám to vyplním teď.
4: Buďte tak laskav.
3: Máte tušku?
4: Nemám.
3: Co?
4: Nemám.
3: Tak musím vzít svou. Vidíte, jak je upracovaná. Tak dávejte pozor. Jaké je vaše stěné jméno?
4: Lustvi Sihák.
3: Ježiši, co to bylo?
4: Lustvi Sihák.
3: Žiž prchny v Čechyš?
4: Vám to povídám česky, svoje jméno, Lustvi Sihák.
3: Co, hustý?
4: Ale ne, Hlu,
3: jo?
4: Ne hlu, jenom jednou. Hluství?
3: Hlu?
4: Hluství?
3: Cví?
4: Hluství?
3: Ježiši, člověče s takovým jménem, pojďte hned ráno, dokud má člověk... Přijďte zítra v půl devátý.
4: Já tady musím být dnes. Budu vám to hláskovat.
3: Tak to zkuste.
4: H jako hajné.
3: H jo?
4: Jo.
3: Jako hajné, jo?
4: Hajné.
3: Hajné, ale s velkým H.
4: Právě.
3: Dál.
4: L jako Leon Cavallo.
3: Jako co?
4: Leon Cavallo.
3: Hláskujte to.
4: Není moje jméno.
3: No tak proč řeknete svoje jméno? Kdyby to tak šlo. A halejte se, přijďte zítra v půl osmi.
4: Ukažte, já vám to napíšu sám.
3: Vy byste to dokázal? Tak to zkuste na té. A to ne, to je úřední listina.
4: A kam?
3: Tadyhle na stůl.
4: To není úřední?
3: Ale já to potom nechám ohoblovat.
4: Plus vy si hák. No a je to.
3: Už je to hotový?
4: Ano.
3: To je vaše jméno tohle?
4: Ano.
3: Takhle mrňavý? Nějaký divný jméno, cizí, víte?
4: Ne, to je moje.
3: No to vím, kdyby to bylo cizí, to bych vás tam nepustil. Prosím vás, kde jste takový jménu přišel?
4: Zdědil jsem je po otci.
3: A to je rána, co?
4: Ne, to je jméno.
3: No to vím, ale má ránu. Tak já to přenesu ze stolu na papír.
4: No, buďte tak laskav, spěcha.
3: Moment, nepřenesu.
4: Proč ne?
3: A přece musím poptat, jestli tam vůbec můžete. Co bych se tady měl půl hodiny žít nadarmo, ne?
4: No prosím.
3: Ke komu to jdete? Pulpitel, jo?
4: Ne, to je Melkovi.
3: Jo, je Melka. Který je to? To je technický oddělení.
4: Technický.
3: Nevíte tam číslo?
4: Nevím.
3: Ale já ho vím. Je totiž úřední tajemství. Je to 1.40. Haló? Tady vrátnice, u telefonu Ucho. Jindřich Ucho, vrátný. Haló, je tady návštěva pro vedoucího? Co? Jo, moment. Tak odpuste, to je omyl. To byla kotelna. To je zase kotelna? Tak odpuste soudru na městku.
4: Co tam dělá na městě?
3: Oni ho teď přeřadili. Jedna padesátka to bude.
4: Aha.
3: Haló? Je to technický? Jo. Haló, tady vrátice, je tady návštěva pro vedoucího, nějaký, co? Moment, já se optám. Jak se jmenujete?
4: Luství si hák.
3: Ha? To je křesní tohleto.
4: Luství si hák.
3: Jak to bylo?
4: Luství si hák.
3: Luství si hák. A žádnej švihák. Prosím, já to budu hláskovat.
4: No,
3: jako hlávkový salát. L jako ledvinky. U jako undatra. No undatra. A no to je jako ondatra, jenom že má na začátku. Slanina.
4: Nechte to, mě už pálí žást.
3: Tak si vemte sodu. Jo, co jako soda. On zas nerozumí soda. Co jako soda, o jako oda. Hojte se, přijďte zítra v půl šestý.
4: Já se budu láskovat sám.
3: To nemůžu, to je můj úřední telefon.
4: To nejde?
3: To nejde, jde pak. Přijďte zítra v půl šestý.
4: Znamená by to pro mě ztrátu 100 korun.
3: Ježiš, já vám dám sám 50.
4: Láskujte.
3: 50, to jako pišišvor.
4: Láskujte moje jméno.
3: Moment. Haló? Jste tam ještě, jo? Je tam.
4: Ještě je tam.
3: Jo. Tak ještě jednou jeho jméno. Jako hlustný slihák?
4: No, teď to bylo správně.
3: No, teď to bylo správně.
4: No,
3: jo, v pořádku, já ho vyřídím. Jo, malý moment, už ho tam posílám. No, tak vidíte, že to jde, když se chce.
4: Tak mou náru.
3: Moment, napřed musím vyplnit návštěvní lístek.
4: No, dobrá.
3: Tak. Jaké je vaše stěné jméno?
4: Hluství si hák.
3: Jo, to seš ty. Tak víš co? Soudrou ti tam bez zisku.
4: No to jsem rád. Už jsem myslel, že tady budu stát do rána. Tak teď letím soudru Vejmelkovi. Doufám, že tam to bude rychleji.
3: A to bych ani neřekl, to bych neřekl.
4: Proč?
3: On totiž Vejmelkovi sedí v předpokoji ještě tajemník a to je můj brácha.
4: Já!
5: Dobrý den, pane Grundle.
6: Je, dobrý den, pane Starbok. Já už vás neviděl.
5: No, já vás taky ne.
6: No jo.
5: No jo, kam padete?
6: Ale tady jsem dostal rybu, tak si ji nesu domů.
5: A jo, kešty. No jo, hezká. To máte do akvária, nebo?
6: Pak.
5: Co?
6: Přece není okrasná ryba.
5: Ne?
6: Ovšem, že ne.
5: No, ale je hezká. Má takový hezký očima.
6: No jo. Co? To mám na jídlo.
5: Jo, takhle, já. Takže je tak malá, víte, na jídlo.
6: No, tak velká není, no, ale to víte. Darovaný mu koni nebudu koukat do huby, že jo?
5: No jo. A oni vám darovali ještě nějakého koně?
6: Ale ne, to já myslím jako tu rybu.
5: Jo, takhle, já.
6: No.
5: A jakýmu koní se nebudete koukat do huby?
6: Ale žádnýmu, to mluvím jako o té rybě.
5: Jo, takhle, ano. No. Jako té rybě, že se nebudete koukat do huby, jo?
6: Ale ne, to se jen tak obrazně říká.
5: No jo, co by se taky z té huby hledal, že jo?
6: No, ale pravda. To víte, psí slovy jsou míšlený vždycky jen tak obrazně, že jo?
5: Ano, ano.
6: To máte jako když třeba řeknete například, kráva zajíc se nedohodí, nebo tak.
5: No, budeš mi ho, prosím vás. Jak by ho mohla dohonit, jo? Takový zajíc kličkuje různě, to by kráva nikdy nesvedla přeci, že jo?
6: Ale ne, to je ovšem taky jen tak obrazně.
5: Obrazně?
6: No všem.
5: A to se malujou takový obrazy a kráva honí zajíce?
6: Ale kde pak? Tady jde jen o takové ponaučení.
5: Je, po jakým pak naučení? Taková kráva by se přes nikdy nenaučila, prosím vás.
6: Samozřejmě, že ne, že ano, všem. Tady jde jenom prostě o takovou jako podobnost, no.
5: No,
6: víte, takový nesmysl, to rozhodně jako no, nemůže být.
5: No, jaký pak nesmysl, prosím vás, víte, to je nesmysl, to bych řekl, že to je nesmysl. Já když přeci taková kráva, dovedete si představit co takovou krávu se zajícem v hubě?
6: No jo, dobře, taky to tak není myšleno, pane Carbo.
5: No, tak jak je to teda myšleno, tak ale že no, to teda tak říkáte?
6: Podívejte no. Se, to je jenom takové přirovnání, jako například tady s tou rybou. Abych nekritizoval něco, co jsem dostal zadarmo.
5: No jak to s tím souvisí, že kráva zajíce nedohoní?
6: No tak, to mám zase na mysli to přísloví, darovanému koni do huby nekoukej. No.
5: No proč už se zase pletete toho koně s tou hubou?
6: A teď vám říkám, že tady jde čistě jenom o tu rybu.
5: To když to jde o rybu, tak už potřeba mluvíte o koni.
6: No tak to je taková jenom podobnost.
5: Podobnost, já v tom žádnou podobnost s tou koňskou hubou nevidím.
6: Ale zkrátka to je, no podívejte se, já jsem dostal tady tu rybu, tak jsem si ji vzal, no.
5: No to už bych vzal teda raději toho koně, než takovýhle mrně.
6: Že, ale jelikož mám ryby rád, tak jsem si ji vzal tu rybu.
5: No já to chápu, no.
6: No?
5: No ale to víte, tady koniny by zase bylo víc, jo. A co vás s ní budete dělat?
6: Co bych s ní přece dělal? No s nimi samozřejmě.
5: No. Já nám se trochu vykrmíte, ne?
6: A pane Starbok, jak chcete rybu vykrmit?
5: No nějak, co já vím, nějakýma šiškama, nebo tak, aby se vám trošku spravila, víte?
6: Šiškama to přece nejde.
5: No, co by to nešlo, prosím vás. Ale jste mi teď měli doma husu, to bylo takový výžle, to byste koukali, jak jsme ji vykrmili.
6: No dobře, jo. Ale přece ryba není žádná husa, ryba je tvor vodní.
5: No jo, to víte, nesměl byste jí dávat do bedny, jako tu husu, že jo, musel byste jí krmit ve vodě, no.
6: A pane Carbok, jak je vidět, vy tomu ale vůbec nerozumíte.
5: Já, že tomu nerozumím?
6: No všem, že ne.
5: A vy tomu snad rozumíte, když se chcete koukat napřed koní do huby, než si uděláte tu rybu?
6: No dovolte, já jsem přece něco podobného, ale vůbec neřek.
5: Cože jste neřek?
6: No samozřejmě, že ne.
5: Jo, ještě jste říkal, že byste chtěl naučit krávu honit zajíce, prosím vás.
6: Vás, já jsem právě naopak řekl, že kráva zajíce nedohoní.
5: No ale naučit se jí to chtěl, že jo, to je ještě větší hladina.
6: Ale podívejte se, pane Carbok, já jsem jenom řekl, že tu rybu sní.
5: A bojíte, pane Grunle, mě přece jenom, co si s tou rybou uděláte, že jo? Ale jestli si myslíte, že bude větší, když se napřed budete koukat koní do huby, tak vám teda řeknu, že se tomu koní tam budete muset set sakra dlouho koukat, než vám ta ryba vyroste. To by s těma šiškama šlo rychleji.
6: No. Pane Carbo, prosím vás, řekněte mi jenom jedno.
5: Ale prosím vás, pane Grunle, já vám nic říkat nebudu. Když jste chytřejší než váš, tak si to dělejte, jak chcete. Mně to je přece jedno. Nastřelanou, pane Grunle.
7: Dobrý večer, vážené a milé obecenstvo. Pohled na vaše rozdychněné tváře mě přivádí poněkud do rozpaků. Snad by bylo nejlépe, kdybych vám úvodem něco zaspíval. Ovšem tolik legrace zase ode mě chtít nemůžete. Na tanec mám příliš olšové nohy, takže s tím taky nebude nic. Takže jak na to koukám, já se vlastně živím jenom mluvením. To dělá víc lidí, že se živí jenom mluvením, ovšem já s toho musím platit daně. Spatřujte v tom polehčující okolnost. Nicméně vás na dnešním večeru vítám ze srdce a rád, protože vy, to znamená obecenstvo, vy jste na každém kulturním podniku činitel nejdůležitější. I když si to třeba ani neuvědomujete a i když se s vámi mnohdy a mnohde tak nezachází, ale v moci obecenstva je skutečně všecko. Může svým zájmem ze zcela průměrného programu vytvořit docela snesitelnou zábavu, v což v dnešním případě doufám. A nebo naopak svým nezájmem může věc dobrou a vynikající docela popravit. A podle této schopnosti, nebo chcete-li tedy neschopnosti obecenstva, dotvořit si představení, abych tak řekl, k obrazu srdce svého, máme obecenstvo rozděleno do určitých kategorií. Asi tak dejme tomu, jako mají číšníci rozděleny své hosty. My herci bohužel ne podle výše spropitného. Tak takovým nejnápadnějším typem diváka je divák zimomřivý. To je takový, který tleská všemu, ne že by se mu to líbilo, ale prostě proto, aby se pohybem zahřál. To bývají v přechodovém období, jaké teď prožíváme majitele bytů s ústředním nebo s etážovým topením. Jím podobný je divák, kterému říkáme milostný, ten by taky nejradši seděl doma. Ovšem ve dvou a do biografu, kde je větší tma, tam už nebyly lístky. Tomuto obecenstvu, jak vidíte, o kulturu vůbec nejde. A v tom se právě podobá některým našim kulturním referentům, osvětovým inspektorům a nebo novinářům. Další kategorii je divák, kterému říkáme vyjevený. To je někdo, kdo se kouká na něco, na co si vůbec nekoupil lístky. Při naší složitější distribuční síti je možné opravdu ledacos. Například, že dotyčný sedí na leteckém dni v Ruzyni, ačkoliv chtěl vidět varhaní koncert u svatého Jakuba. A nebo je to někdo, kdo šel opravdu na to, co je uvedeno na plakátech, a pak jaksi ve srovnání se skutečností vyjeven ještě víc. Takovou českou specialitou je divák, kterému říkáme psavý. To je takový, který píše pořadatelům a někdy také do novin, že se pořad pracujícím nelíbil. Dopisy na toto téma začínají většinou takto. Pracující celého kraje X jsou plným právem rozhořčení a tak dále a tak dále. Šetřením se obyčejně zjistí, že se pracujících nikdo neptal a že dotyčný sám vůbec nepracuje. Pak je divák tajnosnubný. To je takový divák, který sedí, tady to nepřichází pochopitelně v úvahu, ale někde ve větším sále. Někdo, kdo tam sedí na černo, buď s cizí paní, nebo s cizím pánem. Ten z toho nemá vůbec nic, protože trne jenom hrůzou, aby ho neviděl nikdo známý. Pak je divák naivní, čili duše bezelstná. To je buď tedy někdo, kdo ještě nikdy na žádném kulturním podniku nebyl, což by byla záležitost raritní, anebo je to fantasta, který přes četná životní zklamání stále ještě doufá a věří, že uvidí to, co vidět chtěl, že se pobaví a že se zasměje. Takový divák je velice vzácný a nemusím vám ani říkat, že dnes už snad ani neexistuje. A konečně takovým interním označením pro naprosto mrtvé, tupé obecenstvo je název Holanďani. To vzniklo za druhé světové války, kdy skupina českých estrádních umělců účinkovala pro české dělníky nasazené v Reichu. Bylo to představení velice úspěšné, až na to, o kterém mluvím. Tam, kde jinde byly salvy smíchu a bouře, potlesku, tak tam sedělo obecenstvo tentokrát naprosto tupě a mrtvě zíralo. Dodatečně se zjistilo, že čeští estrádní umělci jakýmsi organizačním omylem účinkovali pro obecenstvo národnosti holandské. Dnes je tomu mnohdy jinak. V hledišti sedí české publikum, ale snad mi na jevišti hrajeme holandsky. Zdálo by se tedy nad výčtem těchto kategorií obecenstva, že už vlastně není pro koho hrát, ale pravý opak je pravdou. Jako červená nit se všemi kategoriemi obecenstva proplétá
8: ta odrůda nejvzácnější. To je takový divák, který dosud chodí zbožně do divadel, o daně naslouchá, kterému ještě všechno není jedno a který touží být očarován a okouzlen. A uvnitř této lastury je divák perla. To je takový, který si ke všem zmíněným atributům navíc kupuje lístky za vlastní peníze. Sláva mu, protože jeho bude i hlediště nebeské. Ovšem, aby měl divák na co chodit, tak se pochopitelně musí hrát. A všemu tomu, co divák vidí, i tomu, co by někdy bohužel vidět neměl, se jaksi souborně říká představení. Ta jsou pak různá, například operní, kde se za doprovodu hudby pouze zpívá. Tady by ovšem dopředu neinformovaný divák patrně těžko porozuměl a proto má pro něho opera dopředu připravený natištěný program, ve kterém je vytištěn i obsah zmíněné opery. Tyto obsahy mají roztomilý sloh 5. ročníku základní 9. školy a jsou přibližně už 100 let na této literární úrovni. První dějství. Ve starém mlýně žije mlynář vdovec. Má dceru Růženku, která vroucně miluje Františka, chudobného to učitelského pomocníka. Otec jí oznamuje, že ji hodlá provdat za staršího bohatého mlynáře ze sousední vsi. Růženka pláče a posléze padá do mdlob. Druhé dějství. Na starém hradě žije kníže. Růženka přichází prosit, aby její František byl jmenován definitivním učitelem. Kníže se rozlítí nad její opovážlivostí a vykáže Růženku ze zámku. Růženka, plačíc, odchází. Proměna. Růženka bloudí po lese, hladová a unavena usíná. Zjevuje se jí víla, která má podobu její zemřelé matky a slibuje Růžence pomoc. Růženka se radostně probouzí do nového dne. Třetí dějství. Přicházejí svatebčané a starší bohatý mlynář ženich. Je velmi parno. Mlynářovi se udělá nevolno a umírá. Přichází František a oznamuje všem, že mu byl právě doručen jmenovací dekret. Růženka děkuje víle matce a provdá se za Františka. Všichni se veselí. Někdy ovšem i po přečtení programu divák neporozumí stejně, protože některé opery, například Verdiho Trubadur, jsou zcela obsahu prosté. Dále tu máme k dispozici balet, kde se opět za doprovodu hudby pouze tančí. Tady bude dobře, osvojili si divák dopředu určité baletní samoznaky. Například, když se milují, uchopí se v pase, střídavě kmitají nožkama sem a tam a ve skocích dovedně laškují. Když se naopak chtějí dát rozvést, zakrývají si obličej rukama, couvají od sebe pospátku a kývají se ze strany na stranu, jakože tomu sami nemohou uvěřit. Opereta. Ta hraje, zpívá a tančí vše v jednom. Ovšem, děje operet bývají, jak se říká, trošičku přitažené za vlasy. Takže operetu provozujeme hlavně kvůli hudbě, protože jsou v ní takzvané evergreeny, to je z anglického evergreen, tedy písně věčně zelené, například Zelení hájové nebo Nad jílouce zelený. Opakem je pak nevergreen, tedy písně nikdy zelené, což může být třeba Černé oči, proč pláčete, nebo Kladno, ty černé Kladno. Pak jsou představení, kterým se říká přesilovka, to je vzato z kanadského hokeje, v originále se tomu říká powerplay, a znamená to, že na jevišti je víc účinkujících než v hledišti diváků. A pak jsou představení prázdná úplně, ovšem tomu se už potom neříká představení, ale umělecký čin. Docházíme ke královně, tedy ideologické královně divadelních zbraní, kterou je nesporně činohra. Také činohra má pro diváka dopředu připravený vytištěný program, ovšem zásadně v něm neprozrazuje divákům děj dopředu. Naopak, divák by cítil jako určité faux pas vůči sobě, kdyby se, dejme tomu, z programu na Lucernu dozvěděl, že si nakonec mlynář nevezme bohatou kněžnu, že opovrhne jejími nadměrnými metry v zámku a že si vyvolí docela prostou a chudičkou Haničku. V programu je pouze pojednání ke hře, které obsahuje základní údaj, kdo kdy koho v té hře hrál. A je tam zároveň uvedeno, proč se ta hra hraje, když by se vlastně ani hrát nemusela, a vůbec nic by se nestalo. Tato pojednání píší většinou naši spoluobčané české národnosti a najdeme v nich třeba toto. Patří už tradicionálně k protagonistům, že na inscenacích participují svým grandiózním a innuce dominujícím histrionstvím. V autorových intencích, bez iritujících transkripcí, v dimenzi hyperboly, striktně realisticky a bez fiktivních axiomat se dobírají merita. A podepsán je Jiří Párátko.

Ano, ukážu vám cestu rájem, zavedu vás do zkoušky. Aby se totiž mohlo hrát, musí se pochopitelně zkoušet. A nácvik jedné takové nové hry trvá přibližně 6 až 8 týdnů. Záleží to tedy jednak na povaze hry a samozřejmě také na povaze pana režiséra. Ještě než se začne zkoušet, musí se pořídit rozpočet hry, který se pak stejně překročí. Dále jde-li o hru v cizím jazyce, zejména o hru klasickou, například o Shakespeareova Hamleta, musí se pořídit nový překlad, protože ten loni pořízený je už jazykově zastaralý, nezní dost moderně a pan režisér by se jim nemohl vyjádřit. Dále je nutné vypůjčit si z okolních divadel několik herců a hereček, protože pan režisér v tom nikoho ze souboru nevidí. A nakonec se vyvěsí obsazení. Dříve se herci třásli, aby v tom byli, dnes se třesou obráceným směrem. A konečně se jednoho dne na pracovním rozvrhu objeví toto oznámení. 10 až 14, zkušebna 2, přihodilo se za řepné kampaně, čtená zkouška, všichni podle obsazení. V urvenou hodinu se tedy všichni na udaném místě sejdeme. Na první zkoušce bývá přítomen i pan šéf s panem dramaturgem. Všichni se na sebe líbezně usmíváme, jako bychom se ještě nikdy v životě neviděli. A pak pan režisér řekne, vítám vás všechny na hru, přihodilo se za řepné kampaně. A ještě než začneme číst, poprosil bych pana dramaturga, aby nám ke hře něco řekl. Pan dramaturg tedy začne povídat, ale má slabý neherecký hlas, takže ho není příliš slyšet a navíc se začnou courat herci sem a tam a přináší si kafe. Z výkladu se obyčejně dozvídáme, že ona hra je nejlepší hrou onoho autora a že její inscenování bude velice tvrdý oříšek, protože autor něco jiného napsal a něco jiného si myslel. Ale my, že v konečné fázi budeme muset hlavně hrát to, co si myslel a ne to, co napsal. Ovšem, jaksi pomocně ze začátku musíme přece jenom víc toho, co napsal, abychom si jaksi sekundérně pak nakonec mohli z toho vyloupnout, co si vlastně myslel. Když je hra úplně jasná a nakonec se vezmou, říká se, že je to příliš průhledné a že to nemá co říct k dnešku. Když nikdo neví vlastně, o co jde, říká se, že je to zajímavé a že záleží hlavně na tom, jak se to udělá. A když se dopředu předem ví, že na to nepůjde ani noha, říká se, že je to hra zvláštní, podivně viděná, až bizarní, ale ne příliš divácká. No a pak tedy se začne číst, diskutovat a začnou se studovat jednotlivé postavy a role. Prosím, nepleťte si pojem postava a role, protože to není jedno a totéž. Vynikající český herec, profesor Akademie muzických umění a můj přítel Miloš Nedbal byl jednou peskován panem režisérem. Vás to nebaví, pane profesore? Vždyť jste sám říkal, jaká je to krásná postava. Načež pan profesor Nedbal odpověděl temně. Ano, postava je to krásná, ale role stojí za hovno.

Tohle je, jak jistě někteří tušíte, předehra k námluvám Pelopovým. Je tedy na čase, abych vám ukázal, jak se studují role. Ta role, o které budu mluvit, se jmenuje Strážce hradeb a je to role neobyčejně významná a důležitá, protože na celém jevišti není vlastně nic jiného, jen samé hradby. Text role zní takto. Zpět, cizinci. Zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot, kde by vlastně bíjící? Dnes konají se v pízách svaté hry a než se skončí, nesmí noha cizí práh tento přestoupiti. Pak se ještě Pelop zeptá, zda by je strážce nevpustil přece jenom dál, a strážce odpoví. To nemohu, jak začali, uzavře se brána a tak zůstane, až výsledek her zvědavému lidu ohlásí zvůle krále hlasatel. Až do té doby dobře se tu mějte, pak volný v město průchod bude všem. To je celé. Autorem po verbální stránce je Jaroslav Vrchlický, po stránce muzikální Zdeněk Fibich. Roli jsem tedy převzal, podepsal její přijetí a pak jsem si jednoho dne přečetl toto oznámení. 10 až 12 korepetice. Klavírní doprovod zní takto. Teď leze strážce nahoru na hradby. Pozve se ještě jednou leitmotiv.

Muzikolog významu doktora Václava Holzknechta by o této hudbě asi řekl. Je to hudba neobyčejně působivá. Až uhrančivá. Není to přirozeně Jaroslav Ježek. Ani Išak Rejčí. Tím méně Leoš Janáček. Je to jakýsi průřez světovou operní tvorbou se zvláštním zřetelem české klasice a především tedy k poému. A tohleto jsem 14 dní korepetitoval. Už druhý den jsme dospěli s korepetitorkou do takové dokonalosti, že jsme se střídali. Chvíle mi hrála ona na piano, já mluvil text, pak jsme šli na kafe, role jsme si prohodili, já mlátil do piana a mluvila ona. Mezitím taky pletla, já jsem si četl, abychom jaksi ubili čas. A pak jsem to dva měsíce, jsem to aranžoval a zkoušel. To znamená, že jsem si téměř denně vylezl ve zkušebně na židli, asi takto. To, jak si abych panu režisérovi naznačil, že potom to nebude dole na podlaze, ale nýbrž někde nahoře na hradbách. Váš pan režisér si to nedovede představit, a já taky ne. V ruce jsem třímal veliké kopí a řval jsem ze židle ve zkušebně na plné pecky. Zpět, cizinci! Zpět ještě jednou! Což neslyšeli jste ten jásot, kde by hlasně bíjící? Jak vidíte, k dramatickému a barbarskému tónu jsem přidal i něco romantismu, abych jaksi zachytil i období, ve kterém hra vznikla. Celé dva měsíce, pokud se pamatuju, jsem se cítil duševně naprosto zdrav. Dokonce jsem navštívil závodního lékaře, abych se o tom dal ujistit po odborné stránce. Rovněž pan režisér Jernek platí za velice seriózního člověka a žádné známky duševní choroby se u něho neprojevují. Ale tohle to, s tou korepeticí, s tou židlí, s tím kopím, to jsme provozovali dva měsíce naprosto vážně. Tvářili jsme se, že to tak musí být, že je těch zkoušek tak akorát. Možná, že jich je dokonce málo, je pravda. Mezitím se nám vyměnil dirigent. Namísto dirigenta operního to převzal, jak jste slyšeli vzhledem k povaze díla, dirigent jazzový, kterému to zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící, tomu neznělo dost dramaticky. Takže jsme to úplně přestudovali a teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící, slyšíte ten markantní rozdíl. Teď je to úplně jiný kafe. A konečně nám po dvou měsících na jeviště postavili ty hradby. Ukázalo se, že se mezi ty hradby to kopí nevejde. Ale náš český divák ošizen být nesmí. To dřevěné kopí, pravda, to zůstalo v rekvizitárně, ale to pravé kopí, to zůstalo v pojetí, ve výrazu, takže teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící. Slyšíte? Ta ostináta v tom bíjící, to je právě rod toho kopí. Pak jsem chodil asi týden zkoušet kostým na flóru. Takový jsem snad v životě neměl na sobě, co jsem u divadla. Jsem si ukrojil z té subvence Národního divadla pěkný krajíček. Prostě boty kůže, sukně kůže, tady kůže, navrch kůže, všude kůže, každý se podívat může. Ne, nemůže se podívat, to bych mluvil do větru, protože hradby dovolili ukázat země jenom horní půlku mého obličeje. Takže tři čtvrtiny té kožené nádhery zůstalo na věšáku v šatně. Je to škoda, ale divák je napjat. Říká si, co má asi ten barbar tam na těch hradbách na sobě. Zimník, pyžamo nebo dres SK Slavie. A pak po dvou měsících došlo ke generální zkoušce, kterou jsem odehrál a měl jsem 39 stupňů teploty. Zaskočil to za mě za pár hodin kolega, samozřejmě bez korepeticí, bez piana, bez pletení, bez kafe, bez kůže, bez dirigenta, bez orchestru. To jen já s panem režisérem Jernekem jsme si spolu časovali sloveso blbnouti, a to ve všech možných časech a formách. Mea culpa!
Mea maxima culpa. Jedním z prvních, s kterým jsem se ze staré gardy Národního divadla blíž a důvěrně seznámil, byl mistr Jiří Steinmar. To byl Pepíček Pér, důvěrníkem nás konzervatoristů, kteří jsme statovávali v Národním divadle. A jednou mezi nás přišel se stížností, že členové Národního divadla se cítí dotčeni, že je jaksi náležitě nezdravíme a že se k ním nechováme s náležitou úctou. Příště tedy, když jsme rukovali do divadla na zkoušku a ve vrátnici stál pan Steinmar, úctivě jsme se uklonili a zahlaholili jsme z plných plic. Dobrý den, mistře! Pan Steinmar nám vlídně pokynul a pak řekl: ale prdlajs, mistr uličníci, pamatujte si, já jsem vždycky hotelier z Černošic. Pan Steinmar byl záskokář legendární. Dokázal zaskočit všecko, v čemkoliv a cokoliv. A měl jednu výjimku. To je kuriozní. Každý herec dostanený záskok touží alespoň najít čas na jednu jedinou zkoušku. Ovšem pan Steinmar to hrál vždycky vabank. Bez zkoušky, rovnou šup na to. Z provozních důvodů, a o ty v Národním divadle nikdy není nouze, bylo nutné zaskočit roli věštce ve druhém díle zmíněné trilogie, o které jsem už tady mluvil, a sice Vesmíru Tantalově. A pan Steinmar se ujal tohoto záskoku. Tedy ten věštec, to je celý jeden obraz dialogu s Pelopem v takových skaliskách v divé přírodě. A je to velice obtížné, protože to je vázáno na hudbu. Pan Steinmar si tedy výjimečně vzhledem k těmto okolnostem vyžádal zkoušku. Udělal však podle mého názoru jednu malinkou chybu. Na povědku si posadil 2 metry vedle sebe vpravo a korepetitorku s pianem 2 metry vlevo. Zkouška proběhla jako po másle, samozřejmě, tady odsud poslech, tady odsud taky, ale večer už to bylo o poznání horší. Ta napovědka se octla 15 metrů v portále od něho, takže ty zbytky, které ještě bylo slyšet, dokázal znamenitě přikrýt burácející orchestr. Pan Steinmar tedy mluvil velice málo. Tedy text hry velice málo. Za to z něho šly jakési pazvuky, hiaty, abych tak řekl, nebo slovní hieroglyfy, chcete-li. Říkal: proč mluvíš? Ty mluvíš? Tak nemluv. A proč nemluvíš? Když nemluvíš, tak promluv. Konečně, tak jak to běželo, orchestr k tomu, a mluvil vlastně Pelop sám, tak to celé nemělo smysl. Pak nakonec skutečně spadla v tomto případě opravdu milosrdná opona. Zničený, synalý, spocený a bledý pan Steinmar se připotácel do šatny, majznul sebou do křesla a začal na sebe lít kýbly sebe kritiky. Pro Krista pána, to jsem se v tom pěkně vycachtal, kolegové. Mám já jeden dědek pitomá, tohle to na starý kolena zapotřebí. Vždyť ze mě šla jenom horká pára, blávoli. Za to snad ani od zprávy nemohu chtít honorát. Ale zpívající mi kusy civilního oděvu rostlo jeho civilní sebevědomí. Takže když si dovazoval uzel na kravatě, prohlásil už naprosto suverénně: no, když se to tak konec konců vezme, on ten věštec je takovej dědek černokněžnická, teď on může trochu blábolit. V tom se otevřeli dveře a do šatny vpadnul zbledlý, rozsuchaný, spocený dirigent Pepiče Kuchyňka, zamnul si spokojeně ruce a povídá: zaplať pánu, tak jsme to dneska měli naposled. Načež pan Steinmar z rohu šatny se ozval zničeně: pro Krista pána, a na co jsem se to teda já, blbec, vlastně učil? Alkohol za volantem, jak víte, je velice přísně zakázán, a že tomu je tak i v divadle na jevišti, to jak si samozřejmě předpokládáte. Ale přesto, protože čert nikdy nespí, se tu, tedy za tím volantem, i onde na tom jevišti, občas stane, že nějaký ten nešťastník tento zákaz překročí. A mohu vás ujistit, že na tohleto jsou v divadle ještě horší tresty, ještě drakoničtější tresty, než na dopravních inspektorátech, i když se u ředitele defouká do balonku a neodebírá se tam krev.
Já to vůbec neomlouvám, přátelé, vůbec ne, ale jsou mezi zpěváky, herci a vůbec mezi lidmi, kteří veřejně vystupují, trénisté, kteří potřebují opravdu tu skleničku na kuráž. Je to jenom jejich psychologická představa, protože si tím nepomohou. A nebo dojde i k určitému onemocnění, abych tak řekl, k indispozici. A to se člověk dokáže pro jeden večer upsat třeba i čertu. V divadle, řekněme mu divadlo X, abych nejmenoval, se hrála Carmen a titulní roli zpívala představitelka Y, abych nejmenoval. A ta si dala před představením opravdu nějakou tu skleničku na tu kuráž a v neznalosti nealkoholika jaksi dávkování poněkud přešvihla. První jednání proběhlo ještě jakž takž. Jen opravdu někdo v muzice honěný poznal, že se dopustila několika, abych to řekl velice mírně, muzikálních omylů. Za to ve druhém jednání nastalo pravé rodeo. Najednou z ničeho nic, paní Y, tedy nyní už Carmen, začala zmateně pobíhat po jevišti sem a tam, bez ohledu na to, co bylo domluveno s partnery, bez ohledu na to, co bylo domluveno s režisérem, odborně se tomu říká, měnit si o své vůli aranžmá. Dona Jose zpíval onen večer tenorista jugoslávské národnosti, který toho česky moc neznal. A jeho hra spočívala v tom, že zpíval a neustále honil Carmen po jevišti. A mezi zpěvem cedil skrz zuby srbské kletby. Bogati, majku ti, dušu ti. No, v terčetu, když roztančí se nad cymbál, tam už Carmen nespívala svůj part altový, nebo zpívala unisono se soprány. Kvintetu, kde jaké šejdy tu i tam, tam už nespívala vůbec a rvala jenom od sebe své podloudnické druhy Dankajra a Remendáda a řvala na ně úplně civilně. Nedejte se, kluci, je to ohromní, zpíváte to výborně. Pak přijde, jak známo, květinová árie, to je takové parádní číslo, Dona Jose, ale mezi tím je předepsáno, že Don Jose má smíknout Carmen vztekle o zem, což už Jugoslávec vůbec předstírat nemusel, protože jí měl až po zuby, takže s ní mají svoje liště, až zaduněla podlást, dvih se kotouč prachu. A navíc, a to je důležité, Carmen měla na krku, na provázku takové veliké dřevěné korále, ten provázek se při tom pádu přetrhl a korále se volně rozkutálely po jevišti. Carmen tedy ležela na jevišti, Don Jose zpíval o tom bílém květě, že ano, ale je to trošku dlouhá. Carmen se začala nudit a začala provokovat napovědová svítivá a lesklá pleš. Takže se volně plazila po jevišti, hledala rozkutávené kuličky a cvrnkala do nich a trefovala se do napovědy. Což se jí skutečně tu a tam podařilo, protože do zpěvu Jugoslávce se občas ozvalo napovědovo zničené au. Ve čtvrtém jednání se Carmen dokonce podařilo spadnout z předscény do orchestru. Ale ve zpěvu pokračovala dál, držela se kontrabacisty takhle kolem krku, aby byla jako legrace, tak uskovávala part notový za záda. Páté jednání nespívala vůbec, udělala se pauza. Carmen nebyla schopná, udělalo se jí náhle nevolno, jak se praví vždycky obecenstvu. Přivezli náhradní Carmen a ta to dospívala. A následky ty už ani nechtějte vědět. Tak nejvíc radosti za celá léta svého působení v Národním divadle nám činil tenorista Bohumír Vích, kterého jsme milovali pro jeho bezelstnou povahu, pro jeho radost z každé legrace a hlavně pro trpělivost, s jakou si dal všechny ty naše drobné či větší urážky na cti líbit. Mirek, jako všichni tenoři téměř, je poněkud menší postavy. V jeho případě bych dokonce řekl velmi poněkud menší postavy. Tedy úplný tedy pidi mužík. Obtloustlý ještě navíc. A tímto směrem byly orientovány veškeré naše legrace a vtipy, pochopitelně. Mirek totiž kdykoliv zpíval Dona Jose v Carmen někde venku, když tedy hostoval, jak se říká, tak si předem vyměňoval výšku Carmen. On měl takový seznam, kde měl uvedeny všechny operní scény v republice a tam měl uvedeny možnosti Carmen s udáním v centimetrech. A tím jsem naprosto řídil jako kompasem. Jednou ho volalo Brno
Ta se samozřejmě prvního bylo ano, mohl bych, ale prosím, kdo zpívá Carmen, když mu řekli, že paní Řezničková, tak říkal, že to jde, protože ona je jenom o 20 cm vyšší než on a to se ještě tak na tom jevišti ztratí. Přijel tedy do Brna, měl malou zkoušku u piana s korepetitorem jenom kvůli tempům a večer tedy skutečně se nalíčil, oblékl, šel se do dámské šatny přesvědčit, jestli ho neoblafli, jestli skutečně ta paní Řezničková zpívá a představení inšpicient spustil. Mirek se dopustil jedné malé chyby, která vyšla najevo až v průběhu prvního jednání. A sice Mirek hrál, zpíval a najednou zaspíval Haj Mikaela, jaké štěstí! A podíval se do portálu a tam stála dvoumetrová junonická Mikaela. Ale už se nedalo nic dělat, hned je tady ten duet, svou máti vidím zas, ten se zpívá tradičně líčko na líčko. Takže v tomto případě to vypadalo, jako když si guvernantka vyvedla na procházku chlapečka, který si hraje na vojáčka. A Mirek zpíval a zpíval svou máti vidím zas, jděte dál, jděte pryč, mi rodnou výsku tu milou, jděte ode mě. Ale Carmen, protože to zpívala, ale Mikaela, protože to zpívala teprve po třetí, držela se ho jako klíště a Mirek nám pak vyprávěl, jak to dopadlo. Říkal, když jsme ten duet končili, kluci, tak já stál na stole a ona seděla na lavici a to jsme byli tak akorát. Když zpíval Mirek Donach-Chose poprvé v Praze, byl jsem na premiéře. Mimochodem dostal tehdy od nás, od kolektivu Činohry, darem chůdy. My jsme mu trošku zvýšili úroveň. A já mám dojem, že mu ublížila krejčovna naše, protože na něj ušili tu stražmistrovskou uniformu velice špatně. On totiž nemá téměř žádný krk a oni mu ten límec udělali široký takhle. A hodně vysoký, takže tomu přikrylo bradu i část úst a navíc mu režisér posadil na hlavu jakousi helmu. On tomu říkal Pickelhaubna. A ta zase mu přikryla pochopitelně vlasy, čelo, obočí, oči a nos. Takže když zpíval, tak to vypadalo, jako když zpívá Sněhuláka nebo Kostlivec. On zpívá třeba Jsem líbok, jsem líbok. Ale vedle ty vojáci Natales Morales i ten poručík Zuniga měli ty španělské, takové ty frankistické čepičky s tím třapečkem. A já jsem v pauze přišel k němu do šatny a povídám, ty Mirku, poslouchej, tu helmu si na sebe neber, víc z tebe z toho ksichtu není vůbec nic vidět. A on seděl před tím zrcadlem, koukal se na sebe a říkal, když to máš těžký, rozumíš, on ten kašlík je vůl, on... Jde pak helmu dolů, čověče, to ona pod tím naznačuje, rozumíš, že se chodeje ve službě. Že Natále Smorále si ten Zuniga, ty budou mít ty čepičky, pak oni to jako mimo službu mají volno. Teď to ten chodeje ve službě, rozumíš, budou mít ty čepičky, pak oni to jako mimo

0: zrcadla a já vážně vypadal jak ruskej samovár.
1: To byla, jak jste si všimli, slovenská lidová píseň. A ta vám mám připomenout, že jsem byl mladý, hloupý a neskušený a že mě jako celou spoustu mých českých předchůdců zavál divadelní vítr na Slovensko, kde jsem byl angažován jako herec ve středoslovenském divadle Vo zvoleně. Dnes se to jmenuje Divadlo Josefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, pobočný závod 001, činohra Zvolen. Jak říkám, byl jsem mladý, hloupý a neskušený a v této době jsem zasáhl takovým vynikajícím způsobem do slovenské bytové výstavby. Je to neuvěřitelné, že herec zasahuje do výstavby, nicméně je tomu tak. Já jsem totiž, dělám to dodnes, to je jako můj koníček, kterým obveseluji občas své okolí, že napodobuju své kolegy a tehdy jsem si dokonce troufal na některé zahraniční i naše státníky. A tehdy byl předsedou vlády soudruh Antonín Zápotocký, blahé paměti. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, ve Zvolenu byl podnik, který se jmenoval Stavoprojekt. Ten působil v tom smyslu, že jaksi se staral o plánování výstavby v celém Banskobystrickém kraji, byli tam vynikající mladí kluci, jako jsem byl já, inženýři z Prahy, z Brna, z Bratislavy, výborná, skutečná taková československá parta. Flámovali jsme spolu, jezdili jsme na sliač a tak dále. A já jsem jim jednou v hospodě toho Zápotockého předváděl. Jim se to strašně líbilo a pak jeden kluk, ten inženýr, dostal geniální nápad, říkám geniální v úvozovkách, povídá, poslouchej, víš co, my tu máme, totiž náš starý má v šupletí ležet už 2 roky, akci Z. To je vystavit 10 jednoposchodových domků pro zaměstnance v zemědělství, kteří nebydlí. Víš co, zavolej ho jako Zápotocký a zeptej se, jak je daleko s tou akcí Z. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, tak jsem jednu sobotu z jedné kanceláře v tom podniku zavolal domácím telefonem do té místnosti, kde seděli ty kluci s tím vedoucím, který tam měl nahoře takovou katedru, ten se jmenoval inženýr Jano, křestním jménem, nebudu mu dělat ostudu, nebudu mu říkat, jak se jmenoval dál. No a já jsem prostě zavolal a protože jsem tajemníka soudruha Zápotockého neznal, vypůjčil jsem si tajemníka soudruha Kopeckého, soudruha Bendu a říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého. Ovšem předtím ještě ten inženýr dělal velký divadlo tím, co byl ten, co byl se mnou domluven, že dělal Meziměsto do toho telefonu. Říkal, čo slečna, já vás dobře nepočujem. Já jsem se totiž musel naučit slovensky, víte? Proto mluvím slovensky. A vidíte, co se člověk mladý naučí ve stáří, jako když najde? Já se dneska dívám na televizi bez větších obtíží. Tak on dělal to Meziměsto, říkal, čau, prezvon tě ještě raz, slečna. Tu, ano, tu je Stavoprojekt Zvolen, ano. A kto, ktože volá? Já vlastně počím, Praha, ano, ale kto, kto? A úrad čoho? Aha, predsedu vlády. Ano, odovzdám. A povídá tomu inžinovi, Jano, zober si to, máš tu telefon, volá tě Praha, předsednictvo vlády. A teď jsem dělal toho Bendu, říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého, příští týden přijedeme do Zvolena na oslavy Slovenského národního povstání, soudruh Zápotocký chce vědět se s tou akcí Z. Já příliš informován nejsem a já vás s ním spojím. A jedním tím kolečkem na tom telefoně jsem cvakl takhle, aby to dělalo dojem přepojení. A pak bylo ticho na obou těch koncích mezi tou Prahou, jako tedy, a tím Zvolenem. A já jsem do toho řekl, Zápotocký, čest práci. U příležitosti oslav Slovenského národního povstání navštívím se svým doprovodem Zvolen a byl bych rád, kdybyste mě předložili, v jakém rozsahu a do jaké míry pokročily práce na akci Z. Teď bylo na druhém konci mrtvolné ticho, poněvadž na něj šly 4 infarkty, každý z jedné světové strany. A pak začal blábolit, říkal, ale ano, samozřejmě, bude nám cťou, nech se len páčí prísudu, predseda.

Samozřejmě všechno vám ukážeme, pěkně vás povodíme. Pravda, máme všechno připravené, pěkně nachystané, jak se nám páčí prýst. Tak jsem jako ještě chvíli něco povídal, a pak jsem říkal, tak tedy příští sobotu v 9 hodin ráno se stavím u vás v kanceláři a byl bych rád, kdybyste mě mohli zavést i na staveniště, abych se osobně přesvědčil o rozsahu vykonané práce. Děkuji vám, naschledanou, čest práci. A on už byl tak zblblej chudák, že mě řekl, dovidenia, čest práci a ruky boskávám. No a pak jsem v té kanceláři chviličku počkal, aby to jako nebylo kách, jak se říká správně česky. A přišel jsem jako tam do té místnosti na návštěvu, byla sobota, tenkrát se ještě v sobotu pracovalo, což jsem dělal, což bylo běžné, že jsem je chodil navštěvovat. A teď to tam vypadalo tak, že ty kluci, kteří to věděli, byli skovaní za těmi rýsovacími prkny a on neseděl za tím stolem, on byl zlomený jak rákos. Já jsem přišel, pán, Janko, co se ti porobilo, chorý jsi či čo? Pál, ne, sadkaj si. Že se. Vytahl to dvojšuple, vydal flašku slivovice, nalil to třikrát za sebou do toho krebského servisu od Hořčice, vypili, už jsme se tak viděli trošku La Habanero. A já povídám, no čo je, Jano? Ale, bohužko můj, máme tu taký bordel v jednej veci. Sprostá taká akcia Z z priamého popudu Zápotockého vystava 10 jednoposchodňových domčekov pre pôdohospodárov, ktorí nebydlia. Malo 2 roky už sa s tým malo začať. My sme nespravili ani len figu. A teraz on príde. Pán, on tu byl? A nie, len bude prísť na budúcu sobotu. Už ako si sa s ním vyprával? Po telefóne. Pán, ako? No, že príde. A pán, prosím tě, na to má přeci úředníky, to s tou nepotřebuje mluvit. A nie, keby si bol skoro 5 minut prišiel, tak si mohol sám ten hlas vypočuť, veď ja ten hlas dobre poznám z rádia. Sakra, nedal si to vymluvit, ten človek. A teď mu prostě najednou dopad šesťák do Forbesu a začal řádit, dostal šok. A začal řvát na tu sekretářku. Marina, dones šanon Z. Tam mu to přinesla, on v tom začal listovat, teď to našel, to, co hledal, říkal, aha, chlapci, tu je kópia, už v marci, lani, marci, som tým idiotom na kraj do Bystrice písal, aby niečo v tej veci urobili, hovno spravili, chlapci, niekto bude zatvorený, ale ja to nebudem. A už vytrh tu kopii a skoval jí do kapsy. Teď organizoval ve velkým, ty plánky byly jednotné, ty byly v Praze na předsednictvu vlády, v Setinách, říkal, Janko, zabešteluj si letenku, půjdeš na pondělok do Prahy, vyzvedneš tě plánky, však všechno to tu pěkně rozrobíme, ofotografujeme i Valen, tak nikde ho nepovedeme, nikde nepůjde, tu bude sedět s námi v kancelárii, tomu všechno jen tak ukážeme, tak nafarbené pěkně, však vystrojíme mu to, on chtěl tímto způsobem toho chudáka Zápotockého poblafnout. A pak se najednou v tom zmatku zjistilo, že vlastně ty pozemky, na kterým dnes ty domky stojí, to je, když se letí na Sliač, tak vpravo je takový kopec, Borová hora se jmenuje, a tam jsou ty domky. Že ty pozemky nejsou ještě vůbec vyvlastněný. Tak volal předsedkyni Národního výboru. A teď začal tak krásně, říkal, Marťulienka moja zlaťučka, po obědě o pol tretej spravíš mimoriadné zasadnutí MNV, věž, dušička moja zlatá, a musíme súrně vyvlastnit tě pozemky na Borovej hore. A ona si odpoledne prala nebo pekla, takže protestovala do telefonu, říkal, ale nie, to musí být, o pol tretej ti vravím, ale Marta. A ona zase, říkal, husa jedna sprostá, keď ti hovorím o pol tretej, tak aj o pol tretej bude vybavené, to je vec štátného záujmu, a bacil telefon. Co bylo dál, já nevím, já jsem odešel, rozloučil jsem se, pozapomněl jsem přes tu sobotu, neděli na to, a v pondělí ráno vstanu, stojím na tom Zvolenském náměstí mezi těma dvěma kostely a vidím Hronskýmu mostu nahoru na Banskou Bystricu. Autoštěrku, autopísku, autotašek, autocementu. Jsi hyml? Za chvíli zás. Štěrk, písek, tašky, cement, vápno. A to není jen tak. Jdu tam na tu Borovou horu se podívat. Tam byla louka zelená. Běhali tam ty inženýrci s těma teodolitama. Měřili tam pásma, dělali ty růžky z prkínek. Ale tam bylo všecko, nejenom štěrk, vápno, cement, cihly, tašky. Tam byly umyvadla, tam byly klozetové mísy, tam byly dveře i s futrama, ve dveřích klíče, což nebývá při kolaudaci. On totiž
zastavil v celém Banskobystrickém kraji práce a nakrát to ze všech staveb na tu louku, aby toho Zápotockýho tímto způsobem mohl ošálit. No když jsem viděl, co jsem udělal, šel jsem odpoledne k němu do bytu a povídám, ty Jano, toho Zápotockýho do toho telefonu, to jsem dělal já. Teď zase on mě nevěří, říkal, já tě poznám, ty jsi taký figliar, víš? Já se kvůli těbe zavřet nedám. Tak jsem mu to slovo od slova opakoval, co jsme jako do toho telefonu mluvili. Pak jsem ho nakonec přesvědčil a řekl mi, no, čo se dá robiť? Zastavit se to jednako nedá. Dokončíme v Pánu Bohu. Tak tedy v Pánu Bohu dokončili, v listopadu se lidi stěhovali. Nic by se bylo nestalo, byla to taková vnitřní legrace, ale šlo to od úst k ústům, od ucha k uchu, až se to dozvěděl i ten chudák Zápotocký. A při jedné příležitosti, když byla zábava na předsednictvu vlády, tak mě pozval a všechno pěkně, jak to vypravuju vám tady, jsem vypravoval jemu a té jeho společnosti. On byl ohromný člověk, on měl velký smysl pro legraci. Já jsem neviděl v životě člověka tak se smát, jak se smál ten Zápotocký. Tomu tekly slzy, takhle mu tekly slzy smíchu. Takže jemu to prošlo, mě taky tím pádem, ale nejhůř na tom byl ten inženýr, ten Jano, protože ještě 3 roky potom, co se to stalo, kdokoliv ho z jeho známých potkal ve Zvolenu na náměstí, křičel na něj, Jano, choď na poštu, volá tě Praha, Zápotonda se chce s tebou vyprávat.

0: Konečně se tedy dostáváme i k Cimrmanovu dílu opernímu. Chtěl bych říct několik slov o jeho největším výkonu v této oblasti, o jeho sedmihodinové opeře Panama. Zkomponovat toto mohutné operní dílo, k tomu mu byl příkladem slavný italský skladatel Giuseppe Verdi, který, jak známo, složil k slavnostnímu otevření Suezského průplavu operu Aida. Ovšem, na rozdíl od Verdiho, nechtěl být Cimrman pouze autorem slavnostní zahajovací opery, nýbrž také autorem panamského průplavu samotného. V roce 1894 píše dopis francouzskému inženýru Lesepsovi, který totiž v letech 1879 až 1888 začal panamský průplav budovat. Ale jemuž byla vládou Spojených států další účast na tomto projektu odřeknuta. Cimrman počítal najisto s tím, že vedení prací po Lesepsovi převezme. Měl totiž ve Spojených státech řadu vlivných známých, kteří se mu v dopisech často zmiňovali o tom, že se na ně může kdykoliv obrátit, kdyby cokoliv potřeboval. Nemyslete si, že to byli známí jen tak ledajací. Byl to například George Kulikovský, vyhlášený washingtonský cukrář, nebo Jim Hronek, což byl podnikavý obchodní cestující s pánskými vestami ze světoznámého obchodního domu Westinghouse. Pod dojmem těchto známostí se Cimrman tedy rozhodl, že napíše inženýru Lesepsovi dopis. Takže píše. Konečně je to tady. Milý pane inženýre, laiky ponechme v iluzi, že stavba průplavu vyžaduje geniální mozek. My oba přece víme, že nejde o víc než o veliký rigol. Jehož praktickou projekční stránku obstarají dva inženýři s dostatečným množstvím kolíků a s patřičně dlouhou šňůrou. Na tuto práci jsem již domluven s inženýrem Starkem a inženýrem Mikotou. Inženýr Mikota, známý průkopník skautingu, je navíc schopen udělat si kolík v přírodě své pomocí. Oba přátelé se již dohodli, kdo na které straně bude kolíkovat a trénují práci mezi Prahou a Hradcem Králové, jejich vzdálenost šíři panamské úžiny zhruba odpovídá. Tím je projekt průplavu v podstatě hotov. Opravdovou technickou invenci vyžadují problémy sekundární, totiž ubytování, doprava, strava, hygiena a nářadí 300 tisíc kopáčů, s nimiž pro Panamu počítám. Nářadí jsem rozvrhl takto. 100 tisíc trakařů, 100 tisíc lopat a 100 tisíc krumpáčů. 4 rezervní. Hlavním problémem bude hygiena. Tak veliké množství kopáčů, ponecháno po hygienické stránce bez usměrnění, je schopno zdevastovat i denně 4 hektary krajiny. Proto budou po obou stranách vytyčeny pásy v šíři 50 metrů, takzvané fekálconen. Po jejich zaorání vzniknou po obou stranách okrasné květinové pásy, takzvané blumenzonen. Tak tolik z dopisu Járy Cimrmana inženýru Lesepsovi. Pokud jde o operní zpracování, tak si tady všimneme jenom poslední dramaticky vypjaté scény. Ocituju vám z obsahu opery. Stavba panamského průplavu je před dokončením. Mexický kopáč Fernández Baraba, předák první pracovní čety, naposledy máchne krumpáčem a vody dvou oceánů se s mohutným zašuměním spojí. Jásot 10 000 pracujících se nese nad kanálem. Jen tak na okraji tato scéna měla být nejmasovějším výjevem v dějinách opery vůbec. Mělo v ní vystoupit 7 000 statistů, nejpilnějších kopáčů. Cimrman právě počítal s tím, že příslib účinkování v opeře pozvedne pracovní morálku, zejména u líných italských čet. projekt panamského průplavu zaslal Zimmermann do Washingtonu a netrpělivě očekával odpověď. Ovšem kancelář Bílého domu mu veškerou dokumentaci vrátila s poukazem na to, že práce na průplavu byly již svěřeny americkému inženýru Gerd Halsovi. Zimmermann americké vládě obratem sděluje, že kromě projektu průplavu zpracoval i slavnostní operu k jeho otevření a že je pro něj už zhola nemožné nahradit ústřední postavu opery Panama, totiž stavitele Zimmermanna, nějakým stavitelem jiným. Dokládá to například ukázkami z libreta, tak třeba srovnání rýmů z prvního dějství opery dopadá takto. Tak v původní Zimmermannově verzi se zpívá: kanál velký na mysli ti tane, vyslov se jasně, Zimmermanne. No, a verze navrhovaná americkou vládou: kanál velký na mysli ti tane, vyslov se jasně, Gerd Halsi. Čili každému je jistě zřejmé, že by to znamenalo úplnou destrukci rýmového aparátu. Avšak americké úřady zůstávají ku podivu k Zimmermannovým vývodům hluché. Marně chodí do Bílého domu cukrář Kulikovský z Indiány. Panamský průplav přece nakonec tedy dokončuje Gerd Hals. Avšak Zimmermann uštědřuje vládě USA morální políček. Na sjezdu abiturientů vídeňské reálky prohlašuje, že souhlas k veřejnému provozování opery Panama nikdy nedá. A svůj slib dodržel. A tak zůstává toto olbřímí dílo operní uzavřeno v archivech Březnického zámku a na jeho noty, v nichž je zakleto tolik latinskoamerického vzruchu a české zpěvnosti, tiše se dá prach. Děkuji za pozornost.
1: Babičku pokousal jelen. Vážení, je doba Hanzelkovsko-Zigmundovská. Často se cestuje. Ráno snídáš v Praze bulharská rajčata a večer polikáš v Sofii pražské debrecíny. Ty debrecíny si musíš v Sofii ovšem nějak objednat. Posunky a zvuky, jako třeba hej, šč, čutu, baf, baf, baf, pingl, baštiť, baštiť, menáš, menáš. Tím tak na nejvýše upozorníš na sebe přítomného lékaře psychiatra, ale obsluhujícího číšníka určitě ne. No a aby se vědělo, jak přivolat v cizině personál, co a jak v tramvaji, co s hezkou dívkou, jsou cestovateli k dispozici takzvané konverzační slovníky. To je výtečný nápad. Na jedné straně česká věta a na druhé pěkně foneticky věta v cizí řeči. Žádná gramatika, žádné derdy das, ich bin esel, du bist esel, nic. Vyhledáš, přečteš, řekneš a je konverzace hotová. Jdu takhle například v Sofii po hlavní třídě. A najednou spatřím dívku, no, jako obláček. No přímo silonová kvalita. Srdce mi začalo takhle pracovat. Madame, postojte moment na fleku. Oslovím jí nejdříve mezinárodně a rychle vyhledám příhodný text ve slovníku. A jako naschvál se mi plete před očima výrazivo k hovoru s mladou dámou velmi nevhodné. Tak třeba nevíte, kam se poděla má jalovice, kterou jsem vedl oklikou do jatek? A nebo mívá ctěná váš manžel častěji kurděje nebo štítnou žlázu? Zavrhuji manželovu štítnou žlázu a již nervózně listuji slovníkem. A nalézám zajímavou větičku. Zavolejte drožku, babičku pokousal jelen. inzerace v tiskárně spletli a místo psa vytiskli jelena, uvažuju. Dívka smutně přešlapuje. Rychle se chytám první trochu přijatelné věty a hlasitě slabikuji. Vy asi nevíte, že jsem veselý chlap. Setřu z čela pot a úkosem vzhlédnu na dívku, co tomu říká. Vypadá trochu vytřeštěný. Rychle co si drmolí a podává mi z taštičky aspirin. Odmítám tablety pomocí slovníku. Děkuji, pravím. Obědval jsem již lososa. Kaviárem však nepohrdí. Později jsem si uvědomil, že o kaviáru jsem měl pomlčet. Dívce začalo nervózně cukat takhle pravé rameno. Potřebujete více C vitamínu. Překvapují plynule řečenou větou. Dívka strnula a pak zastavila asi 16-letého mládence a rychle spolu něco hovořili. Mladík si dodal odvahy. Sprechen Sie Deutsch? Selbstverständlich. Nonchalantně se usmívám a vytahuji z kapsy německý konverzační slovo. Ta dáma je však vaše manželka nebo již zemřel. Pronáším s vážnou tváří. Mládenec se údivem postavil do pozoru a asi šestkrát zmateně vyhrkl. Nein, prštěny, prštěny, prštěny, prštěny, prštěny, prštěny, prštěny. Snažím se ho nějak uklidnit. Nepláč, zítra ti koupím v zoo malou opičku. A hladím ho přátelsky potom. Po hlavě. Zamračil se a vytáhl z kapsy cigaretu. Nebo bys chtěl lachtana? Výhružně zabafal. Vytahuji raději maďarský konverzační slovníček. A konečně nalézám větu, sice ne vhodně stylizovanou, ale plně vyjadřující mé přání. A hlasitě pravím. Dám vašemu bratrovi na biograf a my půjdeme se klouzat do parku. Ano. Mládenec si odplivl a rychlým krokem nás opustil. Nevím, zda z úcty k cizincům či z čistých sympatí odvedla mne ta krásná dívka do parku. Sedli jsme si na lavičku, protože klouzat se v listopadu ještě nedalo. Konverzační slovník jsem nechal zavřený a špitali jsme mileneckým esperantem. Čuču. Čuču, čuču. Čuči, čuči, čuči. Čuč. Vyléval jsem si k ní svůj oběd. Ňu, ňu. Ňu, ňu, ňu, ňu. Mrkala na mne zase ona veselé. Ty, ty, ty, ty. Ty, ty, ty, ty. Ty. Dělal na nás penzista od naproti slavičky. Báječně, báječně jsme si rozuměli. 2 hodiny jsme dělali ťu, ťu, ťu, ťu. Ťuť, až k nám odkud si přiběhlo hejno slepý. Odehnal jsem je a dívka se smutně zdvihla z lavičky. Byl již pozdní večer. Doprovodil jsem jí k tramvaji. nasedla. V poslední chvíli otevírám konverzační slovníček. Má milá, má milá. Volám a ona se vyklonila s jedoucí tramvaje. Má milá, nezapomeňte dát kanárům semene. A zmizela mi v dáli. A já dodnes nevím jasně, proč, když jsem tak hezky a upřímně dělal tu tu tu tu.
2: Jsem se zde zabýval vysvětlením pojmu psychodrama. Pak to znamená, že jsem se tím zabýval i z hlediska experimentálního obměňování tradičních divadelních sižetů. Vůbec je zajímavé sledovat z historického hlediska, jak se ty dva fenomény, psychiatrie a divadlo, ovlivňují. Tedy, historicky vzato, dávno předtím, než vznikla psychiatrie, vzniklo jako fenomén divadlo. To už v tom starém Řecku, Sofokla, Aristofana, vzniklo divadlo v době, kdy se o psychiatrii ještě ani nesnilo. Protože v tom starověku, například víme z některých historických pramenů, že šílenci, ne snad všichni, ale někteří, byli považováni za osoby nadané určitým darem, kterých si společnost nesmírně vážila. Se uctívala. Později naopak zase ve středověku dávali v některých zemích šílence do želez. Moderní psychiatrie se ve všech učebnicích datuje tím okamžikem, kdy francouzský lékař Spinel zbavil šílence řetězů. A umožnil to takové ten normální pobyt v ústavě. Později tedy vzniká psychiatrie a divadlo působí na psychiatrii v tom smyslu, že vzniká jakási symbiotický útvar a to je to psychodrama. Ovšem to psychodrama, kterým obohatilo divadlo psychiatrii, vlastně působí více méně na půdě psychiatrie. Mně napadlo, a nejen mě, jsou jiní lidé, kteří jak to uvažují, napadl tento zpětný návrat, aby tato vymoženost přišla zpátky do divadla. Dám zase příklad, jenom si zapamatujte, a když to budete sledovat, že tady jde o dvojí. Aby se pomohlo jednak teda lidem, kteří tendují k té léčbě, jako byla tam zdová účetní, a na druhé straně, tedy ve smyslu profilaktickém, aby se pomohlo určitým subjektům, a na druhé straně se objektivně pomůže tomu divadlu jako takovému jeho vývoji ve smyslu inovace klasických inscenací. Teď si to rozebereme podrobněji. Zase se budeme držet právě toho zvoleného již příkladu s tím zdovou účetní, ale tentokrát budeme sledovat v situaci jiné, než jsme si původně znázornili, ale v situaci, kdy ještě u ní nepropuklo to celkové psychické zhroucení, ta tenze s tou latentní rozsalkovým samozřejmě je, ale ona to dokáže jaksi kompenzovat, svou vůlí a tak dále, a všel takovým těmi feedbacky, těmi zpětnými vazbami. A teď si představme, že ona s tím svým vnitřním napětím jde jako relativně zdravý a navíc platící divák do opery. To je tedy průměr mzdové účetní do operního sálu. To je průměr scény. Samozřejmě je to všechno zmenšené. Ona nejde do opery na jakékoliv představení, ale jde právě na tu rusalku, protože má tu rusalku vnitřní v sobě prostranou, chce vidět, jak se ta rusalka, jak se projevuje vně. Jde tedy na to představení opery Rusalka, kde se začne děj na scéně odvět podle klasického Kvapilova libreta. Takže je tam obsazený nějaký profesionální princ, profesionální cizí kněžna, profesionální vodní, ale v tom případě, o kterém já hovořím, experimentální provedení Rusáky obohacené prvky psychodramatu, není záměrně obsazená Rusáka. Hraje se s výchozí nulovou Rusálkou. Protože se předpokládá, že až tyto profesionálové na scéně ten děj rozehrají podle původního libreta, najde se v publiku osoba, která má právě tu vnitřní frustrovanou Rusálku a která motivována, puzena doslova psychodramaticky, přijde na scénu v určitou fázi děje. Tady se ovšem musí vytvořit technické podmínky, to přemostění toho. Přijde na scénu a vytvoří si Rusálku svými prostředky amatérskými, R.A. Princ s ní ovšem začne okamžitě navazovat kontakt prostředky profesionální. Ale zde už je ten inovační moment, protože improvizující Rusálka se nedrží otrocky libreta a tím, že improvizuje, nutí i profesionály, aby se jí přizpůsobovali. To je ostatně běžné i v jiných oblastech života. Teď ovšem může nastat případ, že v publiku je větší počet takových latentních Rusalek, které povzbuzeny odvahou prvé z nich přicházejí postupně na scénu a vytváří množinu amatérských Rusalek. Co se jim stane? Princ s nimi navazuje takové krátkodobé přechodné kontakty, nemohou být žádné hluboké vztahy, těká od jedné k druhé. A tato situace zase korelativně vytváří obrovské napětí v pánské části publika. Řada přítomných mužů si teprve teď uvědomuje, že už vlastně dávno byli latentními princi, aniž o tom věděli. Také oni přichází na scénu a vytváří množinu amatérských princů kolem profesionálů. A zde už se rozvíjí celé pole vztahu princ Rusálka. To jsou ovšem vesměs improvizující amatéři, kteří se už vůbec nedrží kvapilova libreta. Tyto vztahy mohou se vyvíjet velice harmonicky a nemusí nutně vést tomu ponurému konci, jako je to v tom libretu. To je velice ponuré vypustění, kde jak víme, jak to končí. No, že Rusálka polibkem likviduje feudál. To není žádné pozitivní vyústění, protože ona sice polibkem likviduje feudála, ale nelikviduje co? No jeho pozemkovou základnu. Tyto vztahy se tedy mohou rozvíjet velice harmonicky, zejména když jsou pozitivně ovlivňovány množinou vodníků, kteří na vztahy princ Rusáka působí nepřímo jako katalyzátory. Pouze tam, kde princ je ve své milostné strategii zjevně neúspěšný, vodník sám přebírá iniciativu. Blahodárné působení vodníků na vztahy princ Rusálka je výrazné zejména tam, kde se jedná o fundované vodníky, kteří určitým způsobem aplikují známé Plzákovy optimalizační vzorce. Vypadá tak, že část princů, kteří nejsou úspěšní v Rusálek, se orientuje na cizí kněžny a část nekrytých cizích kněžen se pak fixuje na švejky, vlastně na vodní. Na švejky do tebe přijde, to je další taková možnost. To je uzavřená množinová Rusálka, která ovšem nemusí zůstat také uzavřenou. Proč? Představte si, a teď přijdou ti švejkové, že v publiku je určitá skupina mužů, kteří se necítí být ani latentními princi, ani latentními vodníky, ale právě třeba latentními švejky. Mají čekat na inscenaci švejka? Proč by čekali? Mohou si ho vytvořit i hned v časoprostoru Rusáky a právě tím ji obohatí o zcela netušenou množinu švejků. Tato množina je vůči tomuto uzavřenému ději zdánlivě zcela inkoherentní, ale jenom zdánlivě. Protože příchod švejků na scénu nutně vyvolá, nutně indukuje příchod rukášů na scénu A u Lukášů už jsou velice dobré jak mentální, tak biologické předpoklady k navazování hodnotných citových vztahů k části rusalek, čím se mi takto dynamická rovnováha okamžitě promění. Protože část rusalek odpadá od princů. Tam, kde je atraktivnější Lukáš, volí rusalka Lukáše. Vzniká volný princ, čili zvýšená poptávka princů po cizích kněžnách. Cizí kněžny, aby vyhověli této poptávce vesměs atraktivnějších princů, volí prince na úkor méně atraktivních vodníků, ruší krátkodobé přechodné vztahy s méně atraktivními vodníky a vzniká přetlak nekrytých vodníků, kteří se pak fixují přímo na švejku. Je jasné, že takovéto pojetí rusáky už hraje většina diváků, hlediště je vlastně dysfunkční a časoprostor kukátkového hlediště a jeviště se stává paradoxem v tomto případě a pak je možné improvizovat celou rusalku třeba tím způsobem, že se přenese do terénu. Jedna z možných variant, když jsme tady měli ty švejky, je ta, že třeba rusalky zakopou jeho český oblatek na trase švejkové budějovické anabáze. Tam jsou chráněny oddíly obojživelných vodníků. A aby se princové a Lukášové mohli ve vzájemném střetu dostat vůbec k nějaké milostné strategii, tak musí rusalky dobývat pomocí těch různých obojživelných transportérů, případně být vysazováni z vrtulníku. Tam může být pak zajímavá součinnost Lukášů ze švejky, když švejkové jsou pak vyzbrojeni jako žabí muži. Čili mohou pak provádět různé třeba únosy rusalek ve prospěch Lukášů. To je tedy taková možnost, jak si zahrát rusalku velkolepým způsobem pro velké početné kolektivy, takže se mi celá opera pak transponuje ve velkou branou hru, si každý přijde na své.
3: Začíná se tragédie Hamleta, Králevice dánského, jak nám ji sepsal William Shakespeare, jenže trochu jinak samozřejmě. Hamlet je totiž úchvatná hra, to je trochu přepracovat poněvadž. Tak jak je napsaná, je příliš dokonalá. Začneme třeba tím, jak do ucha bole hlav nalili spícímu tatínkovi. Jakmile otec zaslechl jed, umřel okamžitě. A strejček převzal živnost královskou i s živým inventářem. Maminku vzal si za ženu nevkusně brzo po funuse a já, Hamlet, bloudím v jednom kuse sem tam po hradě Elsinoru. Polivkám zlost a meprobamář a trpím samomluvou. Zvláštní choroba. Latinsky se jí říká monolog. A hlavně herci na to umírají. Ofinko!
4: Ano, princi?
3: Pojď sem, začíná divadlo.
4: Ano, princi!
3: Hele, vidíš kolem dokola ty hradby?
4: Ne, princi! Ano, už vidím!
3: To jsou hradby hradu Elsinoru. A na těch hradbách se noc, co noc plouží. No, kdo se tam plouží? No.
4: To nevím, výsosti.
3: Když už jsme to měli. No, na těch hradbách se noc, co noc plouží. D.
4: D.
3: Du.
4: Du.
3: No. Duch?
4: Duch.
3: Otce.
4: Duch otce!
3: Kvůli tobě, penzista říká, kvůli tobě, víš? Kvůli tobě. Duch otce. To jako nevidíš.
4: To totiž ano, tak nějak matně.

0: buď ty si nebešťan, či zatracenec, vzduch ráje přinášejí, či pekla žech, měj záměr špatný nebo dobrodějný, tvá podoba to tolik vymáhá, že se tě optám. Hamlete ti říkám, vladaři Dánu, otče, odpověz. Co? Vražda? Jaká vražda? Strejček? Tak nezmije, nezmije. A co, do ucha? Jed?
1: Mluvíte meziměstsky.
0: Tak strejček teda, jo? To je ale hajzlík. Zasloužil by naplácat vrah jeden. Kdo já, strejčka? No moment, já jsem Hamlet a ne Zorro mstitel. Ano jo, když já se tak nerad perulí. Co? Jo, jo, jo, to znám, to znám. A nebo on mě, to znám. Hele, když ty se mu takhle zjevíš, jo, jak seš, tak mám okamžitě infarkt a je to vyřízený a já ne... Ale ne, tak jsem to nemyslel, vypadáš skvěle. No jak vypadáš? No tak, jako bys igelitu, jo? No já vím, tak jet do ucha, to je blbina, ale když ty taky hned všecko polkneš. Tak bože, tak jsem řekl for, no, tak se hned neto. A tak já to teda udělám, no, tak ahoj, tati.
1: Výsosti, herci přijeli.
0: Skutečně.
1: A co jich je?
0: 5, to ostatní je administrativa. Vítám vás, páni, vítám vás ve spolek. A dávejte pozor. Dnes večer se hrajete před strýcem, před králem nyní. Hru, která v letčems připomíná okolnosti otcovy smrti. Zavraždění krále Gonzagy se jmenuje ten kus. A vsunete tam řeč o nějakých 12-16 verších, kterou se píšu. Sám král se na vás bude dívat a já se budu dívat na krále. Jestli hne brvou poznám, že ten duch mluvil pravdu, což povede k tomu masakru, jak ho znáte z Národního divadla. Můžete hrát.
2: Jsem starý a uondaný člověk, toužící po odpočinku v přírodě. Zdráva s královno. Máme mi nějakou zahradu?
3: Ale ovšem, že máme, milí králi. Krásnou zahradu. Krev a mlíko.
2: Cože? Někdo, že nám podříz kozu?
3: Uklidněte se, králi. Vlk se nažral a koza zůstala celá.
2: Skutečně? To je tedy opravdu krásná zahrada. Jdu si na ní lehnout.
1: Bude konec.
0: No to víš, že nebudu hrát furt.
3: Lehněte si ale na bok, můj králi.
2: A proč to?
3: No, kdyby, já nevím, ale třeba kdyby eventuálně vám chtěl někdo něco někam nalejt.
2: A co? A kam? A kdo to?
3: Kdokoliv, kamkoliv, cokoliv.
2: Takhle si mluv s kastelánem nebo s pedelem, a ne se mnou. Co by mě lil, kdo kam?
3: Já nevím. Třeba teď řeknu takovou hloupost. Třeba punč do punčochy. Třeba.
2: A kdo by mohl mít tak pitomé nápady, třeba?
3: Nevím. Nikdo mi nenapadá.
2: Tak vidíš, že můžu ležet na znak.
3: Ne, na znak nikdy. Ležet na znak je jedovaté.
2: Ale co to povídáš? 65 let jsem prospal na znak, kromě 2 týdnů. co jsem měl nežit na lopatce. Proč bych najednou měl spát na boku?
3: Protože jste státník. Někdo vás na zahradě načapá, jak jste si lehl na svůj státní znak a co potom?
2: Dobrá, lehnu si tedy na svůj státní bok, ať je po vašem. Ale na kterej, to už si určím sám.
1: A kdy už bude ten konec?
4: No až se hrajou všecko, co si nacvičili.
1: No tě.
3: A teď i ten nejprostší divák pochopí, proč se náš kus jmenuje Zavraždění krále Gonzágy.
5: Už jsem tady, křepelko.
3: Máš?
5: Mám.
3: Je prudký?
5: Jako moje vášeň.
3: Ty ďáblíku.
5: Je opravdu spolehlivý. Probátum est. Probátum est. Vyzkoušel jsem ho na jednom komorníkovi. Pořád naslouchal u klíčový dírky lumpík jeden. A tak jsem mu střik tou dírkou něco jedu do ucha. Než jsem otevřel dveře, byl mrtev.
3: Dobrá, podíváme se tedy za králem. Spí na zahrádce. Ten trichtýř tady můžeš nechat. Král má velký boltec.
4: Jdou na zahradu, teď se dívej. Teď to bude napínavý, teď to bude... Vidíš, a ani nedudej.

0: tady je. A já teď zmizím. Nechci s tím mít nic společného. Papa.
1: Ahoj.
2: Chytil. Nevydržel ten náš příběh. Poznal se. Mě teď pošle do toho, do Anglie. Nebude vedle sebe trpět blázna. Dá přednost těm, kteří rozumně přimhouřej očička nad jeho lumpárnama. A než nám rekvizitář nafoukne matraci, aby Hamlet mohl plout, poslechněte si píseň o hvězdách, jak ji zpíval sám Hamlet, pro pány i pro dány.
3: K ránu, když hvězdy blednou, volají z oblohy, abych jim ještě jednou pomohl na nohy. A každá z nich se třpytí, jak blůza subretí.

Tak vyjde slunce mocné a svítí na všecko. Na zdravé, na nemocné, na Řím i na Řecko.

Do přístavu jsem vstoupil s horečkou nezměřitelnou, protože tenkrát nebylo ještě Celsia, natož Hreomíra. A moře toho dne bylo bouřlivé. To be or not to be, učil jsem se z paměti. That is a question. Abych si uměl v Londýně postěžovat. Protože tak už to na světě chodí, že nikdo se kvůli bolesti bližního nezačne učit dánsky.

0: tak to vzalo, co? Ofelie se nám pomákla, jak stojí psáno. Zřejmě už přišla na to, že mě neposlali jen tak na služební cestu, jo?
1: Že... A kdy už dojde na tohle?
0: Taky na to dojde, na každýho jednou dojde. To je lebka komika Jorika, víš? To byl takovej, tady měl rolničky takhle, kdy už mu uhnili. Hezký člověk, že? Trochu pan Šlitr. Ale hezký člověk jinak, jo? No hezký člověk, ale ty zoubky, vidíš? Ta šestka vlevo dole a ta šestka vpravo nahoře, hele. Jsi určitě nepucoval, tady koukej na to, že určitě si nepucoval zoubky, vidíš? A takhle to potom vypadá, samý kazy, hele, kazy, teta libuše. Tady je taky teta libuše. Tady je taky teta libuše, to je nějaký strejček, to je veliký, ne? To je strejček. Taky se mě zdá, že měl příbuzenstva plný zuby. Hale, víš co? Ty se teď seber a běžte učit plavat, nebo to s tebou špatně dopadne v tomhle kuse, já to čet. No, plav. Teď musím ale rychle než omdlit. Joriku, to bývaly estrády.
2: Jsem tu lebku, ještě jednu plácnu.
0: Páni, tohle si dovolí na Hamleta, na prince. Já jsem věděl, že to bude nějaká moderní inscenace, ale že bude takhle moderní, to jsem nečekal.
2: Stejně tě řeknu, že ta hrobařina je nádherný povolání. Za A. Na žádným jiným pracovišti nemají tolika pomníčků. Za B. Běhává nám tady živá veverka. Za třetí, slunce, vodka, vzduch.
3: Už nám tady chybí jenom nějaký děvče.
2: A co Máry? A jo? Zapíme to. A schutí do práce.
3: Kolik vlastně dostaneme od krychlovýho metru?
2: Jako obyčejně.
3: Takže to vememe na pásek.
2: Jako obyčejně.
3: Teď taková zásadní otázka.
2: Ptej se.
3: Jak veliký budeme dělat ty krychlový metry?
2: Sedmdesátkrát 72.
3: Počkej, není to trochu veliký. Co pak to kopeme pro export?
2: Kopem to pro divadlo. A já si nepřeju, aby někdo někde mohl prohlásit, že to nemělo žádnou hloubku.
3: Nerozčiluj se, máš recht. Zapijme to.
2: A schutí do práce.
3: Počkat. Já přesek žížal.
2: Ježišmarja. Jestli jsi měl rád, já tady mám leukoplast.
3: Ty už nic nepomůže. Ta už dožížala. Zapijme to.
2: A schutí do práce.
3: Do práce já se hrnu vždycky schutí.
2: Já tě znám, z chutí na pivo.
3: Hele, to máš těžký.
2: Když tuhle tu lopatu vymyslel nějaký lopatěnko,
3: tak za to dostal.
2: Když tuhle tu lopatu vymyslel.

0: ještě není.
1: Tak pojď, přijdem na to. Vymyslíme to. Nejdřív, jak by se to mělo jmenovat.
2: Třeba Krambudona.
1: To není špatné. A co třeba... Ovatomanel.
2: To je krásný, ale dlouhý. Já se bojím, aby takový slovo dlouhý neodradilo zákaznici od koupě. Musí z toho pultu jenom tak švihnout. Počkej.
1: Nepřežeň to.
2: Grdlo!
1: Ano, to je to pravý slovo.
2: Grdlo!
1: Zapíme to.
2: A tu naši. Zahrano, zahrano, hřbitové zelená, po ní jsem chodíval.
3: Pánové, objednávám 6 hrobů. Pro Lirta, pro Polonia, pro krále, pro královnu, pro Ofelii a 5 hrobů. 6. Pro Polonia, pro Lirta, pro krále, pro královnu, pro Ofelii a je, říct jsem to měl. Jo, a pro sebe. To je typický, já na sebe nikdy nemyslím.
4: Ty žádný robine kopen. My jsme vynálezci drdla a uteč, nebo tě zajedeme volou.
3: Pánové, já ty hroby potřebuju, rozumíte? Bez nich by tahle ta tragédie neměla smysl.
2: To je nám jedno. My si jdeme vybrat zálohu na drdlo, potom vymyslíme, co to je, a máme na dosmrti s kamarádem postaráno. Hřbitové zahrado, hřbitůvku zahrado.
3: Ale pánové, prosím vás, přece mě v tom takhle nenecháte. Nechaj. Obracím se tedy na vás s prosbou, jo? S prosbou se obracím. Jde o ty hroby. Já sám na to nestačím při nejlepší vůli a proto si myslím, že... Takhle. Helejte, když tak nějak všichni kolektivně, jo, zapojíme a... Tady si myslím, že to by bylo, aby těch 6 hrobů... Nebylo. Prosím vás, pochopte to, prosím vás, 6 hrobů, to je směšný přece, no tak směšný ne, ale teď o nic. No tak nikdo. No nevadí. Tím tedy končí tragédie Králevice Hamleta, ovšem. A řeknu vám, neznám větší tragédii, než tu, která nemůže skončit tragicky, jestli mě rozumíte. Jo. Tragédie, která končí jako fraš.
5: Už co dítě Hamlet pozbyl důvěru svý rodiny, to proto, že jednou rozbil přesejpací hodiny. Od té doby Hamlet coby rozpolcen.

režisérů, hlavy maté, nikdo neví, co je zač. Marně se ho ale ptáte, k čemu je mu smích a pláč. Tváře jako z parafínu, gesta jako šílenec, propil i svou kocovinu, složme se mu na věnec. Na půl geroj, na půl baba,

0: Ze všeho nejdříve bych vám chtěla co nejsrdečněji gratulovat k vašim 80. narozeninám.
1: Cože?
0: K vašim 80. narozeninám.
1: Jakých 80? Mně je teprve 70.
0: Ano, vaše lordstvo ráčilo zapomenout. Totiž trochu si zažertovalo, že? Narodilo se v roce 1906, není liž pravda.
1: No, 1906, to jsem se narodil.
0: Ano, ano. A teď máme rok 1986. Když to spočítáme, vyjde nám 80, ani o chlup méně.
1: 70.
0: Ale no tak 70. Ať je po vašem.
1: Moment, počkejte. To jsme to spletli. 71. Já jsem starší, než jsem si myslel.
0: No, no. Tak každopádně je to velmi hezký věk. Vaše lordstvo, je veřejným tajemstvím, že jste byl v mládí slavným lovcem. Mohl byste nám prozradit, kolik šelem jste za život ulovil?
1: 3.
0: No, to snad ne. Hovoří se o desítkách, ba přímo o stovkách.
1: Ne, jenom 3. Pro lov jsem neměl na ženský čas.
0: Ano, ano, vaše lordstvo, já jsem se vás neptala na ženy, ale na úlovky, zvířata.
1: 3 ženský.
0: No tak, vaše lordstvo, já se zeptám jinak, kolik tygrů jste ulovil?
1: Co to?
0: Kolik tygrů jste ulovil?
1: No tak asi tak 150.
0: Ano, ano. To je úctyhodný počet. A je opravdu vzácností, aby se člověk, který se celý život věnoval tak nebezpečnému koníčku, dožil tak vysokého věku. Povězte nám, vaše lordstvo, stalo se někdy, že jste se ocitl proti tygrovi holýma rukama? Totiž s holýma rukama, chceš? Jen tak tváří v tvář, až vám naskakovala husí kůže?
1: No, prosím, mi tak jedno to přihodilo.
0: Ano. Výborně, výborně. Povězte našim posluchačům o té zajímavé příhodě.
1: To bylo jednou v červenci, asi tak před 30 lety. Najednou stál přede mnou, tygr. Tygr přede mnou, krásný exemplář.
0: Aha. A vy jste neměl pušku?
1: Ne, nic. Byli jsme od sebe asi tak 3 metry. No možná ještě mý.
0: No, a co se stalo potom?
1: Koukal na mě. Já na tygra.
0: Ano, ano.
1: Dlouho se žádný z nás nemohl pohnout, a potom náhle krve lačně rozvzletla mu a hrozně to zařval.
0: Zařval, ano.
1: A kráčil blíž a blíž.
0: Ano, blíž a blíž.
1: Blíž. Odsal jsem kluk do mě.
0: Do vás?
1: Ne, do mě, do země. Poulel očima, chystal se skočit a pod.
0: Ano,
1: Potom,
0: co se stalo?
1: Potom skočil.
0: Skočil. Ježišmarja, a co jste udělal vy? Něco jste přece musel udělat.
1: Co to? No, co to?
0: Něco jste musel udělat.
1: No, jak on skočil?
0: Ano.
1: Tak jsem šel dál. Teda myslím k další kleci, tam byl papoušek.
2: No, poslušte, tady přece nemůžete číst.
3: Ne, to se opravdu tady nedá, tady je tak špatně vidět, já to zkusím tamhle.
2: Ne, no tak jak si se to přece nehodí.
3: Že z toho nic nemáte, víte, ale... a oni taky ne, tak já budu číst na hlas. Odposlechnu to. Podívej se, Ivanko, tamhle to auto, to je bourák. Asi 4letá Ivanka s údivem. On se naboural, 50 korun posíláme ani krátké spodolí.
2: No, nechtěl byste toho nechat.
3: Tak já najdu něco veselějšího. Ale... Malé historky Jiřiny Bohdalovy.
2: No, to už vůbec ne.
3: To jste neměla dělat, kolegyně. Víte, jak je důležité se zasmát? Mm. Psychologové nedávno vypočítali, že každým zasmáním si prodloužíte život, hádejte o kolik? O 3 minuty.
2: No tak to není zrovna moc.
3: No nemyslete si, když se budete smát 30 let, 10krát denně, tak to hodí přes půl roku. To uvidíte 2 televizní seriály navíc.
2: No jo, ale zasmějte se 10krát denně. No.
3: To není problém, ovšem musíte se smát všemu, rozumíte? No, to vám třeba uteče mlíko a řeknete, mlíko, mlíko, teď ty daleko neutečeš, a už je legrace, jo? Nebo vám příkladně uteče choť.
2: No a já řeknu, choti, choti, však ty daleko neutečeš.
3: No, nebo to je trouba, venku prší, on si zapomněl deštník, nebo tak, rozumíte?
2: No tak při téhle metodě se vám zřejmě Hamlet jeví jako naprostá veselohra, víte?
3: No to bych prosil, ovšem daleko větší psina je Otelo. Na to vůbec nesmí mít, to mě vždycky vyvedou, jak se směju.
2: No to. Já se taky ráda zasmíval, přeci jenom něčemu veselýmu.
3: Tak počkejte, tak já vám povím, já znám takovou, to přímo takový vtip veselý.
2: No tak.
3: Jak se potkají 2 sousedky na návsi a ta jedna povídá ty druhý, poslouchejte paní, jak je to možný, včera jak byl ten šílený vítr, vám šel z komína úplně rovnej kous, jo? A ta první paní, to je děsně veselý, ta první povídá, on manžel se namích na kluka a spálil mu pravítko. Koukám, že ale vy si tedy smíchem moc ten život neprodloužíte. To taková paní Lítalová od nás domů, ta tady bude do 100, ta se chechtá, kudy chodí.
2: Která paní Lítalová?
3: No to je jedna paní od nás domů, nějaká Lítalová. To vám tuhle potkal jejího muže, nějakýho Lítala, Doubek, to je taky od nás domů, důvěrník domovní. A ten prejv mu povídal, poslouchejte, pane Lítal, ta vaše paní, to je takovej smíšek. Já jí tuhle vyprávěl anekdotu a ona se tak smála, že spadla z postele.
2: Některým lidem stačí málo, že jo? Já znám rodinu, kde si den co den vypravujou ty též vtipy. Aby se nezdržovali, tak si je očíslovali.
3: Jo, takže tatínek řekne 8:30 a všichni slzejí smíchy, jo?
2: No vy mi to nevěříte, ale já jsem to tam zažila. Tuhle kluk z čista jasna povídá 18 a otec mu vrazil strašnou facku. A povídá, kolikrát ti budu opakovat, že před dámou se říká jenom slušný vtipy.
3: Ale oni dobře dělají v té rodině, protože veselá mysl, to právě jsem vám chtěl říct, je půl zdraví. A nejlíp, vůbec nejlíp je na tom ten, kdo se dovede zasmát i vlastnímu trablu, vlastní smůle, rozumíš?
2: Třeba jako vy.
3: Jako já, no jistě.
2: Teda v tom případě bych pro vás něco měla.
3: No tak jsem s tím, no.
2: Se teda pobavíte, opravdu.
3: No tak honem.
2: Kdybyste tady chvilinku počkal, jo.
3: Jo tak, aha.
2: Se pobavíte.
3: No, teda, no, to jsem zvědav. Já tady počkám. jestli dovolíte. No a když už tady tak stojím, tak vám aspoň řeknu, že příští číslo našeho televariete bude vystoupení artistické skupiny z Německé demokratické republiky 3 Elvokáris. Já jsem vám chtěl říct ještě jednu takovou žertovnou historku. Ta je taky výborná. Jak si pan Kobliha nebo pan Buchta, jestli se vám to
2: je jedno, Žemlovka. To
3: jo? Tak pan Žemlovka si kupuje auto v autobazáru, jo?
2: Preclík by
3: taky, no třeba preclík, aby to bylo komičtější. Tak pan Štrůdl si kupuje taky dobrý,
2: Vánočka, no, taky dobrý.
3: Si kupuje auto v autobazáru, si vybírá a vedoucí se jmenuje Mazanec. Nebo jak chcete, to je jedno.
2: To je jedno, Rohlík.
3: Rohlík, no.
2: O Žemle by bylo.
3: No, vedoucí, já teď nevím už které, víte. To už je nějak...
2: To je jedno.
3: To máme na pečíno až do Vánoc. No tak ten vedoucí mu nabízí auto tomu Bandurovi a ten povídá, poslouchejte, pane Dalamánek, to je nějaký velký. No a ten vejpečka povídá, buďte klidnej, ono se srazí. Na co máte ty mušky?
2: Právě na ten vtip, víte.
3: Aha.
2: On je teda starý, rozumíte?
3: Jo. Počkejte, co ale, to děláte?
2: Je dobrý.
3: Ne, moment,
2: ale pořád úspěšnej.
3: Počkejte, nebázněte, nedělejte hlouposti. To jste zbláznila, nebo co já?
2: Podívejte se.
3: Ale já nemám...
2: Ono není problém prodloužit si život smíchem, víte? Musíte se holt smát všemu.
3: Já nemám jinou kravatu tady sebou, já... Jak já teď vypadám?
2: Strašně.
3: Co se smějete? Proč se smějete? Proč?
2: Aby tady byli o 3 minuty díl. Tedy...
3: Poslouchejte, kolegyně, to... Já ne... To už tedy, tedy, promiňte, kolegyně, ale to tedy přestávají meze. Já si jdu stěžovat na vás.
2: Slyšeli jste to? A takovej to býval smíšek.
4: Poslyšte, nemohl byste mě něco naučit z toho hereckého řemesla?
3: No.
4: Samozřejmě ne všechno. To bychom tady museli být nejmíň hodinu.
3: Ale co bychom... co bychom tady dali hodinu? Já vás naučím něco velice rychlého a praktického. Podívejte se, herec musí na jevišti mnohokrát trpět. Protože to diváci mají rádi. A já bych vůbec řekl, že... taková podstata hereckého umění spočívá v různorodém trpění. Kdybyste byl tak laskav, zkuste mi zatrpět.
4: Ano.
3: Ale hezky měl. Celým tělem.
4: A nešlo by to obličejem nejdřív, abych neměl hned ze začátku takovou velkou deformační plochu?
3: Jo, takhle. Vymyslíte jako hlavou. No prosím, hlavou, ano. Zkusme to. To už trpíte?
4: Jako kůň, kolego. Jako kůň, je to znát.
3: No tak, potřebovalo by to kopnout do toho bubnu. Ale uvolněte se.
4: Já už se můžu uvolnit.
3: Jednak musíme použít některé ty technické prvky. Nerad to dělám ve vašem případě, prosím, udělám výjimku. Hlavně nesmíte stát při trpění jako svíčka. Musíte se podklesnout v celé postavě. Tak, to stačí. A teď, dávejte pozor. Obočí bych já se snažil... Jak to, vy nemáte plastiku?
4: Kdo to říkal?
3: Já no, přece... U nás jedna baba v baráku tvrdila, že máte plastiku.
4: Ale prosím,
3: dokonce věděla, kdo vám ji dělal.

0: A teď, aby jsme nezdržovali. To obočí musíte dávat, já bych vám nerad hnul stupem, víte?
1: Ale prosím vás, co porád máte, to jsou moje vlasy.
0: No to jsou vyrostlý vlasy, nelepený.
1: No moje vlasy.
0: No, co ty lidi mají, to celá ulice u nás uzavírala sázky, že prý vám slezly vlasy. Nebudeme se s tím zdržovat, podívejte se. Ten výraz docílíme jednodušeji. Vyndejte si zuby.
1: Co?
0: On je taky hluchej.
1: Prosím vás, to jsou moje zuby.
0: A jak veliký. To jsem mě ale namíchnul, hlavně co si budou teďka lidi povídat. Ale oni si zase něco najdou, zase se něco šustne, buďte klidně.
1: To věřím. Prosím vás, když jsem tady tak trošku fušoval do toho herectví, tak mě napadlo, vy jste taky v jednom filmu zpíval.
0: No to bych tak přesně netvrdil, no.
1: No, dalo by se tedy říct, že jste takový filmový nespěvák. Nenapadlo vás, pane kolego, někdy naspívat desku?
0: No, pane kolego, to kdyby mě napadlo, tak bych si takhle napleskal přes ručičky, víte? Protože já mám takovou zvláštní vlastnost. Pokud zpívám a je mě vidět, tak je to švanda. Ale jakmile je slyšet jenom můj hlas, tak to je zvláštní, že já dělám dojem, jako když zpívá víc lidí, jako by zpívala celá rodina.
1: No ale teď tady máte při sobě jak obličej, tak hlas, takže byste nám něco mohl zaspívat.
0: Já vám tedy vyhovím, pochopitelně udělám vám ten umělecký požitek, ovšem já bych si dovolil to zprostředkovat takovým způsobem. Nechtěl bych to dělat daleko dramatičtější tím, že bych se snažil deformovat svůj hlas podle not. Já se přizpůsobím, jak je dneska ve světě běžné, když jaksi kolegové fušují vám do řemesla, jako třeba formou deklamační, ano, kolega Gabin, a ten druhý, no, jak se jmenuje?
2: I love you.
1: Anthony Quinn.
0: S dovolením, půjčíte mi vaše hudební těleso?
1: Jistě, velmi rád, ale vrátit.
0: Budou-li ovšem chlapci ode mě chtít.

Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět. A ona řekne mi, pěvče, kéž by vám bylo míň let. Řeknu jí, selaví, selaví, tím to končívá, na to mě nebaví. Nebaví, ale hrajte klidně dál, naposledy. La la la, la la la, la la la, la la la.

0: Dobré ráno, vážení posluchači. Dnes je 20. listopadu 89. Stanice Hvězda vysílá zprávy. Předseda městského výboru Komunistické strany Československa dnes odsoudil drobné demonstrace v centru Prahy, při nichž reakční přisluhovači imperialismu a americké zpravodajské služby CIA požadují dodržování lidských práv a svobodu slova. Kde jinde se dbá o lidská práva více než v naší socialistické zemi, řekl Miroslav Štěpán. Demonstrace byla pokojně rozpuštěna a byl obnoven klidný provoz na Václavském náměstí.
1: Jo, hovno pokojně rozpuštěná, ale brachu tom fízlové zrychtovali jak svině pytel šrtu. Že by se to otočilo. A, Rožárka, Rožárko! Dneska jim měli pustit kluky u držbářky z nemocnice.
2: No, a teď už je taky na čase, po půl roce.
1: No, jenom aby se všem dostali, ale aby je cestou nezřezali policajti. To teď je na denním pořádku. Ale ty, Alkarle, co pajdáš ty? Žíli, jo, nebo?
3: Jo, žíli, jo. Já mám měli to přes celý záda, ale jdu ti vodičkovou vytočený, plivu do rukávu a říkám si jen tak pro sebe, jo. Hele, pj, maso není, pj, citrány nejsou. A jednou ti fízlové, hele, zatáhli mě do průjezdu, tam mě zřezali jak hada, jo. A prej, dej si bacha, za tohle se dřív střílelo. Pj, patrony nejsou, a hele, ale koho to nevidím, marodí!
4: No nazdar, dětku, ty jsi sešel za ten půl rok, ty vypadáš jak týden po smrti.
1: Jedik taky pamatuje Tyrše, když trojčil na hrazdy.
4: Ale jste utekli hrobníkovi z lopaty, člověče.
1: Nejlépe dopadl kolega Maňas.
4: Jak to?
1: No ale jak to řachlo, rozumíš, tak Munčelek nebo co, chytil se ty kyslíkový flašky. 9krát obletěl čekády a pak si po hudově přistal, rozumíš, na nároží.
4: Jo, jenom se hubou na bulldoze.
1: No, no, jsme asi byli zasypaný tou sutí, víš. Od dneška si budu všechno vařit sám, i kdybych měl být všech teplejch velitel.
2: A co ředitel, co zapomněl nebo furt zuří?
1: A těm mají jiný starosti. Denně chodí na UV, trošku se jim to hroutí, šmejdu.
5: Aby ne, když se nejvěrnější k soudruhům zbavují. Dobře jim tak, paňátko.
1: No jo, no, my na to koukali v televizi, jsme to viděli, jak to řachlo, ale. A viděli jsme tam toho Venců, ale z kriminálu. Něco čet tadyhle lidem dole na Můstku, no. Tak ho přece puštili, kluka jednou. Je, já jsem sice černý, ale jak vidím tu černou 613, tak se mi plaší břitva v kapsi.
4: No jo, no, ale bacha, bašný, to je.
6: Tak co vy, darečkové korva? Dnesky jste se vylaželi, povalili, na prdeli chmazali, tak těma prdelema rychle hnete, pač máte mraky práce.
2: Ježiš, nebuďte na ně takové, kdy tadyhle Lojzík chudák leží půl roku v nemocnici, tadyhle má jizvu na čele, pojď sem, já ti to pofoukám. Nechcete mi ho dát radši do kantýny, já na to sama nestačím, já to stejně blbě stíhám.
6: No to je napad, aspoň nám korva na zboře fabriko.
1: No, neboj, ale... Tak tam jdi, my za tebou budeme chodit na sekanou.
6: Je a na 3 písmenka.
1: To meleš.
6: Nerůmně. Tak rozchod, ať se kola točí do prdele.

0: Tak prosím.
1: Já nevím, 15 salámů, 2 housky a aerotonik.
0: Ano.
1: A ty vole, 15 deka, ne 15 šišek.
0: Jak to mám vědět, tak to řeknu, ne? Co pak čtu myšlenky?
2: To není roztomilej. Já když ho viděla poprvé z dálky, tak jsem si myslela, to je takový hloupej trouba. Ale když přišel blíž, tak jsem zjistila, že je to úplně tak. To je pravda, ne? A proto se mi tak líbí. Víš, Lajzíku?
0: Já nevím.
2: Teď to říkám.
0: Další. Já fuj, tak se mne. Pane čert, já byl hodnej.
2: Jaký čert? To je Martina, je skubánec z motorárny.
3: Come pinga, co říkáš?
0: Promiňte, vy jste fakt z Kuby?
3: Jo, já fakt z Kuba.
0: No, hezky opálený, co si dáte?
3: Jedno řízek a rohlík.
0: 15 korun, prosím. Hele, on to jí rukama, když jsem mu dával příbor. Měl ruce odvíjetýho voleje.
2: No ne, to neměl umytý, to se ti zdá, on je takovej celý.
0: Hele, Martinez, tady je zvykem, že si do pravý ruky vemeš nůž a do levý vidličku.
3: Ty jsi chytrák a do která ruka mám chytit ten řízek?
0: To je Kuba, jak mi říkala máma. Další.
3: Dej mi kliku tlačenku tmavou, jo.
0: Co na mě mžouráš? Ty máš karedý zánět spojivek.
2: Ne, no to je zase Nguyen Dong, nebo tak nějak nám. My mu říkáme Fanda prostě, ale je z Vietnamu.
0: Aha, to jsme tady asi bílá menšina. Jestli přijde Demeter, tak určitě.
2: Hele, víš, jak jste vy tam si výplatní pásky?
0: Ne, nevím.
3: Je to hlavní, to nějak kurvy zasraný.
2: Hele, nebo víš, kolik jich tady u nás je?
0: 100.
2: No ne, přidej.
0: 300.
2: Ne, všichni. No ale některý jsou dobrý, ne? Hlavně dobře vařej, fakt. Ta jejich vietnamská kuchyně je dobrá. Jaká tobě chutná kuchyně?
0: Závodní hlavně, kuchyně.
2: No ty asi jinou neznáš, co?
0: Jo, ještě domácí. A trochu francouzskou.
2: Neblbni, jak to?
0: Já jsem byl s tátou ve francouzský restauraci. Táta se v práci opil a vzal mě sebou.
2: No počkej, ne, tam to musí stát hrozný prachy, ne?
0: Já nevím, my jsme žádný neměli. Tata si dal flašku nejdražšího koňaku, já trochu francouzský hořčice. Pak přišel číšník a říká, přejete si platit? A táta, berete taky místo peněz perly? A ten pingl hned, no jistě, samozřejmě. A táta říká, tak mi přines talíř ústřic a drž mi palce.
2: No to je teda bourák fakt. A jak to dopadlo?
0: Já nevím, teda já jsem šel domů a tátu odvezla záchytka.
3: Roza, písnický párky přijeli, pomoz mi to vytáhat. Mám dneska něco extra, hele, salám, šiška za 10 korun. Když dáš 10 deka za bůra, tak zisky jsou závratný.
2: Co to je za salám, nějaký levnej, ne?
3: Obyčejné šunkové, akorát, že ho vozím v té Javě už čtvrtý měsíc.
2: Tak si k němu místo šunkové napíše trvanlivý suchý, no, oni to zblajznou.
3: A tady máš ještě zlahude, chlebíčky, ruský vejce, tady ty salámy, ježiš, to je půh.
0: Já to odnesu.
3: Hele, mladý, a tady v té bydně, to je naše chlouba, hele. To jsou buřty z úplně nový švýcarský linky, píchni mi. A, hrdo, jdi ode mě s tím nožem.
0: No tak chceš píchnout nebo ne?
3: Koho to tady máš, Roza? To je Lojza dřevěnej.
2: Ne, no to je Lizík Maňás, bývalý udržbář.
0: Co je na těch buřtech divnýho? Normální buřty, ne?
3: A jo, ale těhle se nedotkla lidská ruka.
0: Ještě, že v písnici nedělá Martinez. Aby se jich určitě dotkla. A v obě.
3: Ne, no tady ani nemůže, rozumíš, ale do té linky si takhle zezadu strčí vůl. A zepředu vypadne buřt.
0: A je taky nějaká linka, aby se zezadu strčil buřt. A zepředu vypad vůl?
3: No, to je tvoje máma, vole.
2: Ale nechá, on je hodnej.
0: Jo, nech mě, nebo uvidíš.
3: Tak jo, ale tady mi podepíš dodák a ve středu jsem tady zas. Mám tam ještě dvě bedny ostravských klobás, ovšem, teda ty jsou starší než já. Ale potřebuju roztlačit, nechceš mi píchnout?
0: Jo, chci.
3: Tak čau, Roza. Do prdele, on mi píchnul zadní gumu.
0: Neměl jsi začínat. Já jsem říkal, nech mě, nebo uvidíš, tak? A máš to.
3: A, ale ode dneška se nedovezl ani chcíplou kočku.
0: Vždyť si sežer sám, a zdar.
3: Ty
2: jsi s ním teda zamec s Ksindlem. Pojď ke mně, ty šmudlo. Už jsi měl někdy ženskou?
0: Jenom mámu.
2: Ach jo, ale není ti horko, mě teda jo. Si trochu odložím. Zavři to okýnko, stejně už je 12 pryč, ale tam je ten závěs.
0: Co to je tady to?
2: No co, asi prsa, ne?
0: A tohle to?
2: Ježiš, no co, no stehna, ne?
0: A jo, A tohle, to, tady to černý.
2: A pojď se, já tě to pošeptám.
0: Jo, tak to znám, tak mi říkají kluci na dílně.
2: No, ty jsi fakt sprostej teda, já se radši se oblíknu, no. Z takový hic není teda. Skoro mi až zima.
0: No, protože jsi seděla na těch chlebíčkách a ty byly v lednici.
2: Jejda, tenhle se mi přilepil šunkovej. No co, stejně to sežeral.
0: To si teda pochutná.
4: Kam ty má?
0: Je zavřeno, debile.
4: Jak to se mnou mluvíte, kurva, hodařata rechlá.
2: Víš, pro boha, řídě a odevři honem.
0: Bacha, máš na zadku ještě dva humrovy.
4: Dobrý den, prosím. Ještě, že jste odevřel, jinak byste velatel.
0: Vy jste básník.
4: Odkud to kurva víte? Mám jen spata se mnou do kanceláře, už tam čeká celá udržba. Mám pro vás doležité oko. Tak ahoj, Rozo.
2: Ježiš, snad není milé, no řekněte nám. Malé je blbé, ale můj.
5: Soudruzi, řešíme velice složité období. Celá strana bojuje s reakcí. A právě teď je nejvíc povzbudí vědomí, že v našem ČKT a ve všech zaměstnancích má strana plnou podporu, kurva. UV musí vědět, že se kdykoliv může obrátit na náš podnik a jeho lidové milice.
6: No ne, přece milice nepůjdou proti lidem s bouchačkama, ne?
5: Ale no nebuďte, kurva, jako malé děti.
0: Nejsme děti. Nejsme děti.
6: Je dobře, jsi to řekl, dobře.
5: No ne, já nemyslel vás. Jelikož a protože si na vás vzpomněl soudruh Jakeš, ptal se mě, jak se mají održbaři, kteří vyhodili jídelnu do luftu. No, a aby viděl, že jste solidní chlapy a ne nějaký blbý hovada, budete nahrad vyjadřit naši podporu.
6: Nemám v paží.
5: Tím definitivně smažeme ty vaše malérie. No a nebo jdete definitivně za mřiže. Takže si se mnou nehrajte, jo vám?
6: No ale pojďte radši, tyve, koukám, že máme hodně na vybranou, co?
2: Blbý, moc špatný, že mě ta kantýna nezasypala.
7: Já alespoň do očí vyjádřím nesouhlas s vyloučením těch nejlepších soudruhů.
6: Ale neblbni, ale už takhle tam budeme jako komár na holý prdeli.
0: Jak chlebíčky na holý prdeli.
6: Kde jsi to slyšel?
0: Já to viděl.
6: No ale když máš takovou fantazii, tak budeš náš mluvčí. Pánové, nahrad. To je prsk těch fízlů, člověče.
2: Jeden špatný je rychlejší pohyb a máš v sobě oliva, že tě zvedají řábem.
6: A nestraš furt, nebo mě se chce s pískem už od naší vrátnice.
8: Je, tady si asi nevydoj.
6: No, tak snad to vydržím dovnitř, ne?
9: Stát, kam jdete?
0: K Jakešovi.
9: Jsme podniková delegace z ČKD, paní Apno. Ano, mám vás tady. Takže prosím, jděte.
6: Prosím, je tady hajzl? Ne, včera letěl do Moskvy.
2: Ježiš, to začíná. Kristova noha.
6: Tyke, asi už se tam moc neděje, co?
10: Je, udrž vás, čekáry, prostě. Co mi nesete?
6: Mluv, maňas.
2: Z toho nekouká nic dobrýho.
0: Co?
2: Říkám, nic dobrýho.
0: Nic dobrýho, Jakeši.
10: Ježiši Maria.
6: Ale řekni, že jsme z revolučního hnutí odborů.
0: Jsme z revolučního hnutí odporu, všichni.
8: Je, Máňas.
0: Co?
8: Mně seš debil.
0: Cože?
8: Je, debil jsi.
0: Jo, demisi.
10: Jo, a co když ne prostě?
6: Ježíš, a jdeme všichni ke zdi.
0: Tak a ke zdi?
10: Ježíš, počkat prostě. Já neříkám, že nedáme demisi. Jo, hned teda prostě. No ale co kdybychom s tím ještě tak nějak počkali, že jo, nějaký pátek prostě.
6: Hele, řekni, že jestli počítáš s milicema, že my je v ČKD máme připravený taky. A hlavně už nežvaň kraviny.
0: Jo, hlavně už nežvaň kraviny. A jestli počítáš s milicema, my máme v ČKD připravený tanky.
6: Ty jo, už radši drž hubu.
0: Už radši drž hubu.
10: Ano, prostě, jak si přejete, že jo, děkuji vám. Ještě dohlídnu, abych podal demisi, že jo, my všichni tak nějak, že jo, nashledanou.
0: S Bohem.
6: Vej, co tady to je věno, člověče? Jsme kvůli tobě, které zaplať pánbu zničili socialismus a rozmetali totalitu.
7: Nekřič, hop, nekřič, až se to rozvíjí Janis, tak jedeme štando péde rovnou do Jáchymova a kupem tam uran do smrti.
6: No hele, teď musíme držet při sobě, no. Hele, když bude jako kór velký dusno, tak řekneme, že jsme tady vůbec nebyli.
7: Tentokrát se mi do práce moc jít nechce.
0: No jo, na mě čeká rozárka.
6: No pánové, pán Bůh s námi a zlý pryč, jdeme do fabriky.

0: Nazdar, děťku. Ty vole, Kubiška z rádia, ty vole, ty jsi pěkně vybavil. Trikoloru, bůchoďce, strčený karafiát. To až tě já než uvidí, tak tě dobře zdupe.
1: Mě už mě viděj. Otcu. A trikoloru měl aspoň půlmetrovou. Cinkal klíčema. Než obrázek Havla řval Miloši končíme a všechny zdravil pozdrav pambu.
0: Tak kum se to dozvěděla hráblům v palici.
1: To je pak nehráblo, člověče. Máte jí hned za ním. Chce s vámi ustavit stávkový výbor, že prý 27. má být generální stávka. Jo, a zakládá ve fabrice OF. Pak nekoukáte na televizi, jak jste zabalil.
2: Hezky nám ředitel otočil.
0: Ale víte co, my se taky otočíme a jdeme někam na pivo, ne?
3: Tak jo, já zajdu pro rozárku.
1: Tak mažej, hejbně se pojádu s vámi. Padli komunistí, no tak to je kus historie, ne? Už se musí pořádně oslavit, ne? Hurá!

jak mama dodrbala mikrovlnku. Po Vánocách si mama mezi řečí postěžovala, že se jí růža chlubila, že má novou mikrovlnku. Tuž to je burdel. Ona ju má a mama ní. Růža to je jejich susedka, taká všetečná babka, co věčně vysedává v okně a má přehled, kdo kaj šel, kdo se s kým zastavil, který pes zesral travu před barakem a kolikrát a jiné nezbytné věci. V duchu se mamu proklel do sedmého kolena, před očami hvězdiče jak v unii a zaspomínal jsem na anabazu před pár rokami. V ten čas přes jedného známého z toho bazaru, akurat tehdy sídlil indě a měl jiné jméno, tuž to je jedno, jsem měl možnost získat lacno tu trubu. Tuž jsem chtěl zrobit mamě radost a koupil jsem mi to pod stromek, ať má též moderní domácnost. Jak viděla tu kysňu pod stromkem, tuž začala pískovat, že na co novou televizu, že starou mají deprem 10 roku a funguje dobře. Tuž se mi vysvětlil, že to není televiza, i když, jak bude gůvno v programě, může čumět na to tisíce talíř. Zrobil se mi školení, co a jak se s tím robí, kaj se co strká a co všecko to umí. Byla nadšená a hned si všecko vyzkušala. Druhý den v tým pri uvaří oběd. No fajné. Na druhý den mě zbudil telefon. Mama volala, že pri jí mám zjistit číslo do opravní, bo ta mikrotruba je jaksi posrana. Tuž se ptám, jak to? No a ona mi říká, že to vůbec nefunguje. Ptám se, co to robí a ona, že nic. Ani ťuk. Což jak to nesu hodiny, tuž jaké ťuk, ní? Asi odešla pojistka. Jdu k ní, naštěstí bydli jenem přes 4 ulice ode mě. Přijdu k mikrovlnce a malem se mnu jebně o zem. Přivodní špagát není v elektrice. Tuž se ptám, jestli si robí srandu. Prý ní. Tata večer řeknul, ať to na noc radši vypíná, že to zbytečně žere prud, jak tam svítí ten budík. Tuž se mi to zapnul, vyzkoušel, dal si kafe a valil dom. Za hodinu další telefon. Zas mama. Včil prý, že se ten talíř netočí a jak si v tom iskři. Zas se ptám už celkem nasraty, jestli to vrčí. Na to ona, že já. Slyším z dálky jakési podezřelé zvuky, no a z ní vylezlo, že tam narvala kastrol s gulašem. Že ho chtěl tata ohřať. Tuž řvu, ať to honem vypně, bo je mikrovlnka v žití. Tuž foter to vyrval ze zasuvky a žiskry jítali. Zopakoval se mi, že do toho nesmí strkať žádné železné věci. A jak se zoptala, jestli ani panev. Tuž se mi s tím telefonem jebnul. Potem už se týden neozvala, tuž jsem si řeknul, že se s tím naučila robiť. Gůvno. Za týden telefon ráno do roboty. Já ještě ve stavu vyoraného potkana, bez turka, očiska zalepené a mama pri esli mám odpoledně čas. Začal jsem cosi kčuť, tuž říkám, že ní. Ona prý, že by potřebovala odvést trubu do opravní, že má rozbité to sklo na těch dveřách. Tuž jsem se zoptal, jestli jí to spadlo, či kterého šlaka. Kajže, prichtěla zrobit fotrovi ráno vajca na snídaní. Tuž tam narvala 4 vajca v misce a zapla čudel. Nachystala na stůl chleba, sůl, kafe a zavolala futraku snídaní. 4 jeby jak zděla na celý barák, a foter tak uhnul jednému vajcu ve skle. 2 rozbité hrnky na poličce, sklo na dveřách vysypané, smrad jak v babské šatni po tělocviku. Odpoledně jsem přijel pro mikrovlnku a jebnul jsem ju dole do popeláku. Mama enem nechápavě čučela z balkona. Tenkrát jsem ještě dostal nakonec vynadané já,
co ji tahám do domu také moderní bebechy, co jsou složité jak křižovka ve vlastě. A naraz, jak to má růža, tuž je to taky dobrý pomocník pro domácnost. Už mě aj paru razy napadlo, jestli moja babka s dědu nebyli sourozenci.

Já měl totiž jednoho ze strýců, který zblbnul v první světové válce. Ne vlastní vinou. On byl celkem v takovým nějakým zákopu, kde se nebojovalo, prostě udělali špatný zákop. Ty šli pak z druhé strany, ty tam furt takové tohleto. Takže měli spoustu času si povídat ti vojáci a tam mu někdo nakecal, že existuje perpetuum mobile, tomu říká. A ten pápa, asi takovýhle jsem nikdy v životě jsem neslyšel, bez Ritzmanic tam z týhle věci vůbec jako neproběhlo. Perpetuum mobile, co by to znamenalo, prosím tě? Automobile, to jo, ale... Pápa, to je právě to. To má takový divný jméno, protože to neexistuje. Pápa, tak co mi tady povídáš o něčem, co neexistuje, pápa? V tom je ten háček, kamaráde. To, kdyby někdo způsobil, že by to začalo existovat, tak se jednak proslaví a obrátí koloběh tohoto světa úplně na ruby. Protože pak by už věci vznikaly sami od sebe. A ten pán, jak tomu mám rozumět? Strejc, teda byl chytrý člověk, to byl... A tak ještě čet po večerech, že jo, půjde asi... A ten pán, podívej se. O takovouhle věc vymyslet stroj, kterému by člověk dal jenom jedenkrát provždy a naposled impuls a ten stroj z tohoto impulzu by nejen pokračoval v té činnosti, ale tou činností by si vyráběl patřičnou energii pro další pohon, který by způsoboval výrobu další té energie, čili perpetuum mobile, něco jdoucí do nekonečna. Ten impuls by byl to, co udělal Bůh, když nám vlil život. A podívej, od té doby my už sami tady děláme příkusy. Sami od sebe. Jen nás stačilo požduchnout a podívej, co se kolem nás děje. Tomu mimo strýčkovi to vrtalo hlavou, vrátil se z vojny, začal se častic a častic zavírat do dílny, napřed ze svého materiálu, potom už z přineseného, jak tam ty nevěsty. Pane Meluzín, chceme se brát, že jo? A tohle... Já jsem zapomněl říct, on měl takový zvláštní jméno, protože na té vesnici byl jeden z nejsilnějších, tak se mu říkalo Meluzíne, ale on se jmenoval napůl jako prostě císař a druhý Claudius Pitzmaus. Oni Pitzmausovi měli už spoustu dětí, tohodle nečekali, nechtěli, tak se mu pomstili, že mu k tomu dali Claudius, aby si toho Pitzmause každej všim. Takže by se jmenoval Franta, no tak Franta Pitzmaus, no tak to nikdo neposlouchá. Jak seží Franta, tak už od toho nic nečeká, ale Claudius, tak to a pač tam Pitzmaus všecky přebil, tak se mu říkalo Meluzínem. Pak v Brně už zase Pitzmaus. A... On vám v té dílně se zavíral a začal dělat z toho nejnevhodnějšího materiálu, který má poměrně největší tření ze dřeva, různý kolečka, válečky, pásy, spojoval to, že už by s tím ani nemohl býval vjet do terénu nikam, až to bylo větší jak vrata. A věřil tomu, že jednoho dne do toho nějak kopne nebo něco a už to nikdo, to březový a višňový dřevo nezastaví. On taky, co napomněl říct, on dostal od šrapnelu tam na té vojně, že to neměl jít tak... Od toho kamaráda, on dostal taky šrapnelem, tak... No prostě tam byl a když už promrhal veškerý materiál, i ten cizí a přišlo to ve známost, pač, ty čekali ložnice, tohle nic a vždycky běžte se podívat, on tam blázen šíli a tak dále. Dostali se na buben a aby unikli tý ostudě, že by se ještě dlouho vyprávělo, jak promrhali cizí materiál, tak se odstěhovali do Brna. A tenhle ten stricovce dostal místo v PO, tam pažby, i domovníka udržbáře v domě kolegy a dnes herce v Brně Milana Vase, souběžná s Merhautovou, Brňáci jistě znají, velice tichá ulice, jednoposchodový výlky, před zahrádky a za zahrádky. A tuhle tu před zahrádku dostal strýc Pitzmaus s bytem v úrovni ty zahrádky, čili se suterénním bytem, jako erár, když bude pečovat, a tenkrát se to bralo doslova, o celou tu výlku, o zahradu vzadu, o popel v zimě, o topení a o tyhle ty všechny věci, přísní zaměstnání. No a tak prostě strýc Pitzmaus s tetou Marií, že ano, se tam ubytovali a on to měl přesně den jako den stejný. Přišel z té zbrojovky, teta mezi tím chystala. V oběd on se najed, vyklonil celý přezahrádky a on si tam dělal v té přezahrádce takový malý Versailles. To měl pohled od jiného kamaráda z Francie, tam se mu zalíbily ty zahrady, tak se snažil to vměstnat do toho malinkého prostoru. Hýřil barvama, pracoval v maceškách, protože těch se vejde nejvíc na záhon a jsou nejrozmanitější. Dělal miniaturní cestičky, udělal si k tomu takový zvláštní nářadíčka, takový hrabítka,
pracoval s perfektním pískem, kterým se říká kočičí zlato, to jsou ty osmihranky, které se štěpějí a svítí, odráží se v nich slunce. Prostě něco překrásného. Ovšem, za tou před zahrádkou Versailleskou nebyl zámek, ale ten jejich suterénní byt, jo? Teta vždycky mezi tím skočila pro pivo, dala mu to, on si to dal z okna, takhle upíjel toho piva, pohrabával ty zahrádky, plel ty macešky, přemístěval je různě, prostě tak, jak měl náladu, jak pracoval fantazie, tak měnil ty barevný obrazce až jednou. My s tím kolegou Wagnerem čekáme z toho prvního poschodí, až půjde jiný náš kamarád, nechali jsme pootevřenou branku, aby jsme nemuseli dolů jít otevřít, a koukáme a vidíme, že Steve Spitzmausu si vystrčil pivo a začíná vzdělávat ten svůj kousek té půdy. Kouk na nás, pak jsme pozdravili a páni, abyste mě kluci plivali do piva, my říkali, jde pát, prostě laškovali, ale my daleko dřív, než on, jsme viděli, že tou tichou ulicí běhá opuštěný pes. Tak, jak psi někdy běhají. Toho psa zaznamenal až tehdy, kdy do téže ulice vstoupil takovej pán, takovej krásný stařec, asi jako pan Dale. Víte, který šel velmi volným procházkovým krokem, díval se tak ze zahrádky na zahrádku, jsem tam někoho pozdravil, aniž ho zná do oken, to jak píše Čapek, když je dobrá nálada, tak se leda co zdaří, že ano, co byste normálně jinak nedělali, prostě choval se jako lidumil, šel a když k němu přiběh tenhle ten opuštěný pes, tak ho taky jako pohladil, polaskal, pošimral mezi ouškama a ten pes vyjevenej tím, že ho nenakopasí, tak šel vedle něj a v tom okamžiku z té žabí perspektivy ten můj strýc Claudius Spitzmaus zaznamenal tohohle pána s tím psem, protože volal do kuchyně, Marie, pojď se podívat. Takovýhle chlapi už se dneska asi nerodějí. Podívej se, starý chlap, ale rovnej jako bříza povídá, zdravej a takovej typ. Ten už se musel takhle, podívej se, jak mu to v těch očích a to všecko, tak já si nějak představu, povídá Kosinu. Myslel Kozinu. Ale protože v Brně byl populární herec Kosina, tak to dávali takhle všechno dohromady. A furt ho chválil, až ten Kozina přišel k té předzahrádce, tak ten pes najednou pána nepotřeboval, potřeboval spíš něco jiného, běh do zahrádky, tam udělal dřep a vznikla tam takováhle malinká versajská pyramída. V tom momentě se z mýho mírovlivého strýce Spitzmause stalo něco. Leopard! Povídá, jak si to představujete, člověče? Že já vám tady budu pěstovat záhoní macešek, abyste mě chodili, tady byte na takovýhle svínstva pod oknama? Do květu? Vemte si tu potvoru a pojďte tu hromadu vodný! Ten duchoce se chytí takhle za srdce a povídá, pane, to patřilo mně. Pompá, komu jdímu? Ten ducho se povídá, prosím pěkně, v prvé řadě ten tón si vyprošuju, potom bych vás prosil, abyste mě nedával dohromady s tímhletím neznámým psem. O těch dalších věcech už ani nemluví a Astrid povídá, vidíš ho, tam se s ním cicmal a teď, že mě posraješ zahradou, tak se k němu nehlásí. Tomáš povídá, Tomáš pěknýho pána, němá tvář. Tomáš povídá,

0: Ten důchodce neschopnej slova se postavil do té ulice, kterou si předtím div nezamiloval, všecky zdravil, rozpřál ruce jako ve filmu, který jsem dělal později, v Belony ve sedmým kříži v Osegrzovi. Ten, co udělal to salto, dvojnásobný, když věděl, že nikam nemůže, tak tenhle pán rozpřál ruce a povídá: tadle celá ulice nemůže mu líbit prdel. Namontoval tam i lidi, co byli nadovolené, ty ulice, všecko. Tohle a odešel vrávoravým krokem někam na zdravotní středisko. Bez poslech paní a odešel, ale aby tomu dal správnou tešku, vyšel strýc Claudius Pitzmaus s lopatkou a se smetáčkem, to hovínko takhle nametal a povídá: vidíte? Pak se člověk diví, že se tamhle nedohodne nějaký státník s cizím státníkem a tady se nedomluvil prostej Čech s Čechem a hodil to hovínko sousedovi do růží.
1: Žralok zuby má jak nožet,

0: herectví, jak říkají někteří, jsou prý metamorfózy, věčné proměny. Snad právě proto já dobrák od kosti, člověk čistý a nezáludný, mravně spanilý. Snad právě proto jsem já musel taková dlouhá, útrpná léta hrát s námahou a mnohdy i vnitřním odporem. Lumpy, lotry, podvodníky, záletníky, dobrodruhy, proutníky. Prostě vše, čeho jsem přímo průzračným opakem.
1: Není větší potěšení pro ortodoxního lumpa, než olovo do nepřítele napumpovat jak pumpa. Za chvíli seš tuhej jako nikdo druhej, za chvíli seš červů potrava,

0: Naplň se můj černej skutku, však víme, jak se to dělá. Jednu kulku do žaludku, druhou doprostřed čela. Za chvíli seš tuhej, jako nikdo druhej. Bude to dřív, než bys řekl švec.
1: Kdysi dávno se mě opravdu podařilo vylákat Miroslava Horníčka na hudební koncert.
2: Hudební koncert? To je pleonasmus.
1: To není pleonasmus, to je pěvecký koncert. Že?
2: To není hudba, zpěv podle tebe.
1: To netvrdím, ale hudební.
2: No, tak mluv,
1: koncert je, to je terminus technika.
2: Tak povídej, no povídám.
1: No, nešlo povídej. To hladce, dalo to trošku práce, dokonce jaksi náhoda mě musela sama v tom pomoct. Totiž bylo to tak. Já jsem měl dva lístky na koncert. Hrál jsem Beethoven, Debussy a Schubert. No já čekám, ta dívka jako obvykle nepřišla. Patrně jí do toho něco vlezlo. Mně to bylo strašně teďko najednou líto.
2: Žinantní,
1: ta vstupenka propadá. Najednou koho nevidím, Miroslav Horníček. Povídám, Mirku, pojď se mnou na koncert, to máš jedinečnou příležitost, to se ti nestane každý den. A on se začal ošívat, jakože ne, a že má důležitější věci.

0: Měl jsem důležitější věc. A měl právě zkoušku s tou dívkou.
1: Že má něco kulturnějšího. No. A nakonec jsme, hlavně prej, kdo hraje proti komu.
2: Ano, to já vždycky chci vědět. Já když jdu na nějakou takovou podívanou, takové to show, tak musím vědět, kdo s kým, proti komu, za kolik a tak.
1: No, já povídám, podívej se. Tady je to trošku jinak.
2: Ano, ano.
1: Teď tady dneska hraje Anšel s Českou filharmonií.
2: Tedy ne proti České filharmonii.
1: Ne, a ona to povídá, ano, to bude nejlíp.
2: No,
1: a ještě říkal, no vlastně proč bych nešel, hudba vždycky byla mým koníčkem.
2: Tak jo.
1: Ano, a vždycky mě to mluvilo v duši, co bych vlastně nešel. A šli jsme.
2: Ano. Já jsem ti říkal, vylož mi určitý takový principy, jsem mu říkal, protože on je znalec hudby, že jo, viď?
1: No to neříkám, tvrdím, já jsem milovný.
2: Já nemám rád takový, oni napíšou do programu Rašení jara, a teď se v tom vyznej, čeče. Když se otvírají Petr Klíča, kdy bledule a co tamhle ten pták, že jo, a tohle to.
1: A takhle to šlo pořád. Já jsem bez chvilku propocelej. Tak jsme si sedli a já jsem začal jaksi od Adama ho zasvěcovat. Povídám, podívej se, když hrajou dva. Tak to je duo.
2: Ne, že... duel?
1: Ne, duel, to je, duel je, když zpívají dva v opeře.
2: A takhle, tak, a pardon.
1: To je duo.
2: Duo.
1: Když hrajou tři, je to trio. Uh-huh. Když čtyři, je to kvarteto, nebo kvartet. Uh-huh. Kvintet, to už je pět.
2: Já mám nejradši, když jich hraje šest.
1: Proč?
2: Já jsem měl si takovou tetičku, moje teta vyučovala na klavír. Veliká tedy odbornice na hudbu. A ta už se mě před lety ptala, co ty máš vlastně jaksi nejradši? A já jsem řekl, sex, teto.
1: No to už musí být dávno.
2: No jo, to bylo. To jsi ještě ty nebyl na světě.
1: No. A říkám, no a když je jaksi pódium plné muzikantů, no tak to je orchestr.
2: To mě zajímá, to jsem už taky viděl. Tam bylo muzikantů, čiče, hlava na hlavě, nabito bylo. A jak oni je sežerou, ty lidi? To je na inzerát, nebo si ho dobrovolně zahrát, nebo znají se ty lidi vůbec, zkoušejí to
1: předem? Takhle to šlo pořád. Jo. Teď si představte, my se posadíme, najednou obecenstvo stichlo, přichází dirigent s taktovkou v ruce, takhle pokyne hlavou. Mirek povstal, uklonil se a řekl dobrý večer.
2: No samozřejmě. Jsem četl Guta Jarkovskýho oba, jsem četl a tam je psáno, že když pán zdraví, tak ten druhý má odpovědět.
1: No, načiž se začalo hrát a on se ke mně nakloně povídá, co hrajou? Já říkám devátou. On povídá, už? To jsme přišli pozdě.
2: No ne, ale já jsem musí říct, že on mě vykládal naprostý nesmysl. Pamatuj, ty jsi mi řekl, on mi říkal, že prý se po jednotlivých větách netleská. Říkám, to vím. To dá rozum, že se po každý větě netleská. To vyhráli Marišu dva dny, kdyby se... To je blbost.
1: Představte si, že se ke mně nakloní a říká, hele, ten vedoucí, nebo kdo to je, se mě teda dvakrát nelíbí. Jo? Frak má, to jo, motýlka má, ale vychování mu trošku chybí.
2: Ano.
1: To bude tu celou dobu k nám zády povídat? A na co má tu, že ten na ty lidi zholí?
2: Ano.
1: On jim hrozí.
2: Samozřejmě. Četl se Makarenka, vím, že se to nemá. Jo. Jinými postupy se má.
1: Jo. A všimni si, prej povídá, že zatímco ten vedoucí ignoruje nás, tak ty muzikanti taky na něj trošku kašlou a čtou si tam prostě něco. Jo, a co prej odbory na to, že má v ruce rákosku?
2: No to by mě taky zajímalo. Dokonce si tam dělali zlomyslnosti. Ten jeden hrál a ten druhý mu obrátil tam to čtení.
1: Aby ho si tam... Při druhé skladbě jsem se k němu naklonil a povídám vše, jak jste se mu informoval, že se právě teď hraje Faunovo odpoledne od jistého Debussyho. No to mu učarovalo. Okamžitě říkal, že prostě slyší ševelit mouchy a bzučet komáry a jak to vypadá, že co nevidět přijde bouřka a my prej, že nemáme deštník. A vůbec proč prej se to jmenuje Faunový odpoledne, když jak to vypadá promokneme na kost. To šlo furt tak. Pak se začal rozčívat, řekl, tam se ulejvají některý muzikanti, nehrajou.
2: Nehráli, já jsem si všim.
1: Bubeník se ještě ani neprázdnil do bubnu.
2: Ano.
1: Ale podívej se, ten vedoucí je okřikuje některý hostník, to není fér. Prý jsme v demokracii, každý má plné právo se stejně
2: upravit. Na práci, ano.
1: Ano, no.
0: Který si nevrz za celý večer tam seděl.
1: Samozřejmě, že se začal zajímat o to, jak jsou placeni. Říkal, jako jestli mají všichni stejně, nebo jestli z té pauzy se jim jako strhávají z honoráře. A
0: ten bubeník uhodil jednou za celý večer. Tak neříkej, že má to tež, když ten tam furt hraje celý večer. Nemůže mi to tež, to je samozřejmě.
1: Můžu vám říct, že jsem se propotil. Jo. Pak jsem se mu snažil vysvětlit, že někdy se třeba taky stane, že se objeví solista. V tom případě, že to je třeba orchestr pro... koncert pro orchestr a housle, nebo pro orchestr a klavír,
0: no,
1: nebo
0: čelo, že? Nebo, kdo to rozhoduje? Tam přijde solista a teď říkáš housle nebo klavír. Kdo rozhodne, na co to bude hrát? To mě. Při fotbale to hodí korunu, padne pana nebo lev a ty jdou buď tam, nebo tam se vidí. A tady, to mají házet korunu v koncertní síni, že jestli on bude housle nebo klavír.
1: Já ti to vysvětlím, až půjde po cestě domů.
0: Dobře, to...
1: Poslední jeho otázka byla, co prej bude příští číslo. Já povídám nedokončená v H-mol. Víte, co mi na to řekl?
0: No.
1: Že prej to je drzost, když někdo jenom protože je na mol, nedodělá své práci a jde s tím ven.
0: Ano.
1: Že prej v jiným podniku by s ním pěkně zatočil.
0: A taky jo, taky by si zatočil, samozřejmě, že jo. Ovšem nejkrásnější vůbec... Mildo, bylo, když hráli tu nedotaženou, nebo jak se... Tak jak ta hudba, jako kdyby se vzdalovala, jak tak byla pořád slabší a slabší a slabší z větší dálky.
1: Jak tě vynášeli.
0: Jak hudba.
3: Přátelé, nyní bych si dovolil vám... jak si přednést radu, jak vymalovat byt. Přátelé, může se vám totiž stát, tak jako se to stalo mně nedávno, že mojí manželce, jo, volala kamarádka z Humpolce, že jí zve na 3 dny k sobě domů. Přátelé, musím vám prozradit, že já jsem vzal druhý telefon, jo, ta kamarádka měla strašně hluboký hlas, jo, jmenovala se Karel. To je zvláštní. No, a teď si představte, za manželkou zaklapli dveře a já tam zůstal sám, úplně sám v celém tom bytě. Si představte, bez manželky a 3 dny, ta představa, že to chlap jistě pochopí, že to je strašná věc. 3 dny to vydržet bez manželky a teď jsem si říkal, co já tam celý 3 dny budu dělat bez té manželky. A hned jsem na ní vzpomínal, jo. A hned jsem říkal, co ona si tak si přála, když ještě tady byla tenkrát. Já jsem si říkal, co ona... A pak jsem si vzpomněl, že taky jednou vyjádřila přání, že by chtěla vymalovat byt. Tak jsem se do toho hned pustil. Přátelé, když chcete vymalovat byt, jo, ze všeho nejdřív si musíte koupit pořádnou štětku. Přátelé, dneska v Praze sehnat štětku, to není vůbec žádný problém. Štětka ovšem by měla být pěkná, že? Neměla by být vypelichaná. S takovou štětkou se člověk při práci vyloženě mazlí. A když nejdřív ji musíte vykoupat, že jo? Takovou štětku, když strčíte do vody, jo, tak ona potom nelíná, nepouští chlupy a při natírání spokojeně mlaská. Hned jsem se do toho pustil, jo, opřel jsem jí vozeď a teďka tam a teda tam, ze strany na stranu, nahoru, dolů, po celý míst. Nosti, jo, teda, jo, ještě jsem si takhle vlez na štafle, jo, a to musíte, pánové, dát pozor, víte, taky, abyste si A teď ze strany na stranu, tam a zpátky, jo, taky jsem ještě musel dát ten nábytek, odezdi ještě a přesto jsem dal noviny radši, abych to nepostříkal, jo. Teď, ale tam a zpátky po celý místnosti, jo. Teďka jsem si ještě dal pivo, víno, rum a jiné podpůrné nápoje, jo. Teďka ty papíry, teď ta štětka, jo. Tam to vypadalo, to byl úplnej bordel, víte. No, teď ale škrábat se mi zachtělo, jo, škrábat, to vám můžu říct, na škrábání, jo. Ne, na to vám stačí docela i, dejme tomu, nějaká třeba i stará špachtle, jo. Špachtle ovšem v žádném případě, přátelé, by neměla být tupá, víte. To byste se s ní zbytečně nadřeli. No a teďka se špachtlí taky po celé místnosti, tam a zpátky, nahoru a dolů. Přátelé, já byl už vyřízený a poradce nebyl hotový. A to už měla přijít manželka. Já jsem si říkal, co jí řeknu, teď tam to vypadalo, teď ty flašky, jo, to všecko, no, tam to vypadalo, teď si říkám, co já jí řeknu, a už teďka měla přijít, tak, aby jako byla spokojená, teda nebyla tak moc nespokojená, tak jsem si vlez do postele, dal jsem si mokrej hadr na hlavu a když ta manželka přišla, tak jí pojám, tak si představ, za tu dobu, co ty jsi tady nebyla, já jsem asi pravděpodobně chytil nějakou nemoc. Ta manželka, přátelé, ne, že by mě litovala, vůbec ne, víte, co ona udělala? Chytla štětku za chlupy a vyhodila jí z okna. Takže mě, přátelé, nakonec byla zase jenom ta moje stará špachtle.

Jak jsem se učil plavat? Některé atrakce, jimiž nás příroda zahrnuje, můžeme klidně postrádat. Mám na mysli zemětřesení, tornádo, kobylky, dobyčí mor, požár pampy, fatu morgánu, jezinky, senou výmu a daně. Na druhé straně jsou však v přírodě živly i nebezpečné, které nemůžeme opomíjet a podceňovat. Na prvém místě je voda. Možná, že někteří jste ohrnuli nos, ale musíme si uvědomit, že voda je i v rumu. Už z tohoto důvodu je zapotřebí vycházet s tímto živlem v dobrém. Jsou odvážlivci, kteří si s vodou přímo tykají. V naší rodině, musím to přiznat, jsme neměli vodu příliš v lásce. Ne, že bychom nepili rum, to ano, v tomto směru nemohu rodinu pomlouvat. Vždyť už při snídani rozdával otec decky pro zahřátí a sám se pak zahříval celý den. Ale mám na mysli tu vodu, jak ji znáte vy, tu původní vodu pramenitou. Tak tu nám dokonce doma dlouho rodiče zatajovali. Ostatně nedalo jim to ani moc práce, neboť vodovod byl přes dvůr na pavlači sousedního domu a při dešti otec tvrdil, že z nebe padá síra. Dnes s odstupem času s úsměvem vzpomínám, jak u nás probíhala sobotní koupel, probíhala-li vůbec. Maminka napustila vanu světlým pivem a když nás všechny spláchla, pozval otec sousedy na černou flekovskou 13. Zajímavé je, že tento trik sousedé nikdy neodhalili, i když domovník Jícha našel ve svém bulitru celulidovou rybku a kus žínky. S vodou nás děti seznámila podrobně teprve škola. Nejprve se učitelce zdálo podezřelé, že si o přestávce myjeme ruce vlahově ve 12. A když jsme pak na vycházce při dešti zděšeně volali síra, síra a hledali úkryt v průjezdu, začala se o nás zajímat. Po dlouhém vyptávání navštívila náš byt a za uzavřenými dveřmi cosi křičela na tatínka. Obsah jejich rozhovoru nám zůstal utajen, ale výsledky tu byly. Sobotní pivní seance s přáteli otec zrušil a po okolí se rozkřiklo, že jsme schudli. A tak jsme se po návštěvě paní učitelky poprvé koupali ve vodě. Byl to hezký pocit, i když už nebylo tolik příjemné usrknout ze sprchy a pěna se musela tvořit uměle za pomoci saponátových přípravků. Za to tělo nebylo po mytí tolik lepkavé. Nehledě k tomu, že nás méně vyhledávali mouchy a vosy. A potom to léto. Teď, když jsme už skoro na 100% věděli, že v řece není síra, ale voda, nebáli jsme se vmísit mezi děti na břehu a osvěžit se jako ostatní. Bylo to mnohem krásnější dovádět ve vlnách, než když nás otec v parnu poléval na balkoně chlazenou kamzou. Jenom nás mrzelo, že neumíme plavat. To víte, tempa chtějí prostor a i když pivo dobře tělo nadnáší, ve vaně je těsno. Proto jsme uvítali akci Každý občan plavcem, která se rozběhla na našem obvodě na plné obrátky. Výcvik nás nejmladších dorostenců měl na starosti důchodce Vlček, bývalý plavecký rekordman, který v roce 1916 zvítězil v mimořádném vytrvaleckém závodu Čubou do Hamburku. Vlčkovy metody výcviku byly od samotného začátku svérázné a směřovaly k tomu, abychom se ve vodě cítili opravdu jako doma. Proto nám ušil igelitové šaty vlastní konstrukce, které se po oblečení naplnily z dovedně skrytého kapsovitého trichtýře vodou. Tento skafandřík, prohlásil Vlček začátkem března, budete nyní nosit stále místo svého občanského oděvu. Je módně řešen a proto ho neodložíte ani na plese. Pouze večer povolují vypustit vodu kohoutkem v levé nohavici a igelit zavěsit na ramínko. Neznamená to ovšem, že na noc se s vodou rozloučíte. Kdo chce dosáhnout mé úrovně a podívat se někdy Čubou do Hamburku,
Bude spát ve vaně či v bazénku z PVC, který vám rodiče jistě rádi koupí. Po těchto slovech se s námi trenér na 3 měsíce rozloučil. Nutno přiznat, že Vlčkovi rady nenalezly v domovech jednoznačné pochopení. Někteří rodičové nejenže nekoupili svým ratolestem bazének z PVC, ale dokonce jim zakázali do plaveckého kroužku chodit. Zbytky našeho oddílu se sešly s plaveckým mistrem Vlčkem počátkem července u řeky v místech, kde stál důchodcův příbytek Houseboat Hamburg. Na daný pokyn jsme se svlékli do plavek. Igelitový oděv slavil první úspěchy, neboť všichni jsme už v Legends dosáhli trenérovy úrovně. Naše vylouhovaná, zcvrklá těla byla od důchodcovy postavy téměř k nerozeznání. Však také na nás bývalý rekordman hleděl se zalíbením a pak začal vlastní výcvik. Nebudu vás učit styl umělé, prohlásil Vlček. Kraul, motýlek, prsa a znak jsou pastily, které vymyslel člověk ve své píše, neboť se zaslepeně domnívá, že je králem zvířat. To je ovšem nesmysl. Jsme soudní lidé a proto nebudeme při plavání napodobovat ani rybu, ani žábu, tím méně delfína, zkrátka živočichy s vodou srostlé. My se poučíme od tvorů suchozemských, s námi se přátelících a nám věrných, to jest od psů. Pak důchodce vhodil svého kokršpaněla do vodního toku a ukázal na zmítající se zvíře prstem. Dobře se dívejte, jak se to dělá. Plave nejideálnějším stylem, to jest čubou. Své rázné metody trenérovi dostoupily v tomto okamžiku vrcholu. Rozjařil se a hulákal a oči se mu divně leskly, když nás začal strkat bydlem do vody voleje: napodobte psíka, napodobte psíka. Což se nám moc nechtělo, neboť kokršpaněl mezitím podivně zmizel ve víru pod jezem. Nic jiného, než napodobit nebohého tvora, nám však nakonec stejně nezbylo, neboť hloubka v těchto místech byla dobré 3 metry. Hrabali jsme zoufale rukama, nohama a jakž takž jsme se drželi nad vodou. Někteří z nás v touze napodobit psa co nejvěrněji a neklesnout ke dnu i hlasitě štěkali. Situace se však záhy stala kritickou. Naše údy, nezvyklé psím pohybům, umdlévaly a ústa jen stěží lapala po vzduchu. A když se někteří přece jen doplácali ke břehu, srážel je fanatický trenér za volání, že Hamburg je ještě daleko, zpět do živlu. Zmocnila se nás panika. Jeden břeh byl obsazen bláznem Vlčkem a kontrolován bydlem, druhý pak byl pro nás nedostupně daleko. Drželi jsme se nad hladinou skutečně jen vůlí. Nikdo by nevěřil, jak je čuba vyčerpávající styl. V beznadějné situaci snad pudově jsme začali volat i o pomoc. A když se fanatický stařec na břehu snažil naše volání přehlušit zpěvem veselé plavecké písně, přece jen se našli občané, kteří nás přispěchali vytáhnout. Vlček nevěděl, kam dříve obrátit své bydlo, zda proti nám či proti příchozím, a začal s ním proto mávat jako na kajaku. Naši zachránci začali ustupovat, ale přece jen na chvíli odvedli šílencovou pozornost od břehu. Toho využil můj bratr, který zřejmě pochytil od kokršpaněla nejvíc. Vydrápal se z vody po 4, doběhl k Vlčkovi a s přísilou se mu zahryzl do lítka. Důchodce pustil bydlo a ač poraněn skočil do řeky a programovým stylem zmizel v dálce. Byli jsme zachráněni a tím definitivně skončil náš plavecký výcvik. Za týden jsme se dočetli, že v Labi u Hamburku byl rybáři uloven nevídaný sumec. Ovšem, my víme své.

0: matka a čas. Čas hrál v naší rodině vždycky důležitou roli. Otec byl zvyklý chodit vždy přesně a matka zas ráda věděla, o kolik se spozdila. Podle toho upravovali oba také hodiny. Otec je nařizoval vždy přesně a matka je dávala napřed. Každý z nich dbal toho, aby se to ten druhý nedozvěděl. Zbytek rodiny neustále postával před hodinami a počítal skutečný čas. Protože se hodiny sem a tam ještě předcházely, stávalo se, že šli třeba o 50 minut napřed. To znamenalo, že v době, kdy měl každý občan na svých hodinkách 8, bylo u nás za 10 minut 9. Někdy otec posunul hodiny opět na správný čas. V ten den jsme pak všichni přišli o 50 minut později. Nejhorší však bylo, když jsme měli někam jet. Proto jsme se snažili nikam nejezdit, ale v dobách dovolených nebylo obvykle vyhnutí. Hlavně otec, který se vždycky celý rok z dovolené zotavoval, býval už několik dní před odjezdem nervózní. Proto také sdělil matce hodinu odjezdu tak, aby to bylo ještě hodinu před skutečným odjezdem. Jenže časem si na to matka zvykla a už s tím předem počítala. A když nervózní otec pobíhal po bytě mezi kufry a tvrdil, že nám vlak ujede, ptala se ho matka s úsměvem. V kolik hodin to jede doopravdy? Nikdy jsem neviděl nikoho, kdo by se těsně před odjezdem na nádraží choval tak, jako naše matka. V okamžiku, kdy už jsme měli odejít, stávala nad otevřenými kufry, v níž pořád ještě něco chybělo. Ještě tu něco chybí, říkala a chodila sem a tam. Mou povinností bylo obvykle psát dlouhé, podrobné seznamy věcí, které se pak lepily do kufru a od níž si matka brala k sobě vždy po jedné kopii, druhá zůstávala doma. Matka brala vždy jednu věc po druhé a říkala, piš, jedny ponožky krátké a pánské, jeden svetr vlněný, 6 past zubních. Někdy na poslední chvíli rozhodla, že na některý svetr vyšije hezký monogram. A když jsme jeden přes druhého hlasitě protestovali, tvrdila, že je to naprosto nutné, abychom si prádlo nepopletli mezi sebou či s někým cizím. Otec obvykle prohlásil, že si raději prádlo splete, než aby nám ujel vlak. Jindy se stalo, že matka hledala nějakou ponožku jen proto, že už byla napsána v seznamu, který tak obsahoval vážný nedostatek. Chtěl jsem vzhledem k časové situaci škrtnout jeden pár ponožek bavlněných pánských, ale matka o tom nechtěla ani slyšet a jen opakovala, neznervozňujte mě a jděte raději hledat. V takových chvílích už otec obvykle přiznal skutečnou hodinu odjezdu, která se však už sotva dala stihnout. Je nejvyšší čas k odjezdu, řekl. Dobře, řekla matka, ale kde je jeden pláž bílý dámský koupací? Pak volal otec taxíka. Když muž zazvonila, vešel, zeptal se, který kufr může snést do vozu. Prosím, ptala se matka. Muž se tedy zeptal znovu. A matka mu místo odpovědi položila jinou otázku. Zeptala se ho, zda někde nevidí jednu sukni červenou sportovní. Taxikář se dal ochotně do hledání a když sukni našel, byl matkou pochválen. A když našel dokonce i hru Člověče nezlob se v krabici kompletní a jedny trenýrky chlapecké, považovala ho matka zcela za svého člověka. Nakonec, když už bylo všechno zbaleno, musel někdo z nás otevřít některý kufr, protože matka vyběhla z koupelny a chtěla, abychom přibalili hřeben nebo kartáč. A někdy se ukázalo, že jsme si zabalili i pláště proti dešti a museli jsme hledat v dlouhých seznamech, abychom zjistili, kde co je. Zvláštní bylo, že ať jsme hledali cokoliv, vždycky se nakonec ukázalo, že věc je uložena až docela na dně kufru, zcela ve spod, A museli jsme tedy nejprve vyndat na stůl všechny věci, které jsme nepotřebovali, abychom se k věci, kterou jsme omylem zabalili, dostali. A pak si šel taxikář ještě umýt ruce a ukázalo se, že se nemá do čeho utřít, protože ručník je už taky zabalený. Ale už byl opravdu nejvyšší čas. A tak si taxikář na ruce foukal, když jsme běželi po schodech k vozu. Vždycky, když jsme běželi po schodech, tvrdil otec, že by bylo nejlépe, kdybychom už nikdy nikam nejeli, protože on na to nervově jen doplácí. Pak jsme se hnali městem a lidé uskakovali, když viděli, že řidič troubí, a sotva jsme přijeli k nádraží, už jsme se hnali na nástupiště. Cestu jsme mývali vždycky už volnou. Obvykle nám pomáhal i výpravčí a muži v modrém, kteří vždycky matku hned poslechnou. Vlak se už buď rozjížděl, nebo se k tomu právě chystal, a tak jsme obvykle házeli kufry do vagónu oknem. Samozřejmě, že všichni ti cestující, kteří přišli včas, nás sledovali ze svých oken a někteří z nich uzavírali sásky. Kolik členů rodiny zůstane na peróně a kolik nás stačí naskákat dovnitř. Matka se nakonec obvykle vyklonila z okna a ptala se, máme všecko? Jednou se jeden velký kufr otevřel a bratr Michal háze jeho dovnitř, matce odpověděl. Jeden kufr hnědý, otevřený a jedna hromada prádla pánská letní.
1: Patří říct, že my jsme se bavili těsně před tím čtením s Ivanem o tom, že ta rodina vlastně měla charakter státu, takového neuspořádaného tím, jak nás bylo hodně a jak živelně jsme se pohybovali v té zvláštní totalitě, ale měl ten stát jeden velký půvab, on byl jaksi vnitřně demokratický. My jsme vlastně vyrůstali všichni v tom, že mít jiný názor neznamená zločin, protože to bychom se jaksi vytloukli a vybili už dětství. Ostatně, myslím si, že ten dar jsme mohli dostat díky tomu, že naši rodiče dokázali porazit i zvláštní jaksi představu, že spolu mají být ty lidi, co si rozumějí a co se k sobě hodějí. Naši rodiče dokázali, že spolu můžou být krásně i lidi, co se k sobě vůbec nehodějí a občas si výrazně nerozumějí. Mají-li vyšší cíle, anebo donutí-li je doba k tomu, že si takovou drobnost, jestli uvažovat o tom, jestli se k sobě hodějí nebo nehodějí, nemůžou dovolit. Takže díky tomu si myslím, že jsme dostali kapitál, jehož hodnota je trvalá bez ohledu na politický systémy.
2: Já jsem se tady omlouval, že nemůžu dělat konferenciéra, pak jsem se ovšem holedbal, že můžu dělat hostitele. A podívejte se, na co se mi to smrsklo. Normální vyvolávač. Kdo má ještě nějaký, prosím, přání? Přistupte, brýle. No. Ale ono to odpovídá přesně mým hlasovým možnostem. Už jsme tady měli herce. Jejich napodobitele. Zpíváky. Tanečnice, tanečníky, hráli orchestry, já se marně snažil. Chlapci popojíždějí, jak můžou tady. Koho pak jsme tady ještě neměli?
3: No a co my dřevění herci, my jsme vosk.
2: Já tě vidím, sluníčková. Já tě vidím.
3: To jsem byl
2: Ale já vlastně, když by... Ale kdo
3: to
2: jsem tady?
3: Byl já, Hurvíne.
2: A co pak, dřeváčkovi mají nějaký přání taky?
4: No pokud se dívají na televizi, pak určitě.
2: A na co se díváte, Hurvínku?
3: No tak já se nejradši dívám na pořady s Hvězdičkou.
2: A pane Špejí byl ví?
4: No, já na večerníčky.
2: No taky, no tak oba dohromady na něco.
4: Oba dohromady, no já bych řekl.
3: Já taky.
4: No počkej, no musím to říct, ne?
3: No, na dopisy diváků.
2: Jestli jsem tomu správně rozuměl, tak vy byste nám tady převedli takovou scénku jako na dopisy diváků.
4: Ale ne.
3: Ale ano, taťuldo. Hele, já budu Božena Jirku a ty budeš šéfredaktor.
4: Prosím tebe, čeho já můžu být šéfredaktor?
3: Čehokoliv.
4: To mě musíš blíž vysvětlit, jak to čehokoliv.
3: Teď oni odpovídají všichni stejně.
2: Já bych vás chtěl jenom upozornit, soudruh Kiršner, vlastně ne vás, ale tady chlapce, vřevěný, vzkazuje vám produční tohoto pořadu Eva Kubátová, abyste pak nechodili hlavním vchodem, že tam na vás čeká rozhlasový režisér Hoblík, pozor.
4: No tak se toho konečně ujmi, Jirko.
3: Jirku?
4: No dobře.
3: A vykejni laskavě.
4: No, ty mě taky.
3: Tak, tadyhle mám. Ano, dovolte, vážení a milí přátelé, abych mezi námi uvítal soudra šéfredaktora čehokoliv. Soudru šéfredaktor je připraven odpovědět na vaše dopisy, že soudru šéfredaktore?
4: Ano, samozřejmě, pokud bude v mých silách.
3: Ano, děkuji. Tak přišel nám dopis Andělské lhoty. Pisatelka se ptá, proč vysíláte tak málo pořadů, které by zajímaly všechny.
4: Ano, samozřejmě. No, divačka z Andělské lhoty má naprostou pravdu. A nás samotné to mrzí nejvíce, věřte mi. Doufám, že nové schéma, které je na obzoru, nám umožní tento dluh vyrovnat. Ovšem na druhé straně bych chtěl pisatelce říct, že naším úkolem jsou nejen přenosy, které by zajímaly všecky, ale i přenosy, které nezajímají takřka nikoho. O to více jsou cennější a rozšiřují divácký obzor.
3: To je velice zajímavé, co jste právě řekl, soudru šéfredaktore. A mohl byste některé jmenovat, které to jsou, ty přenosy?
4: No, to jsou takřka všechny, které vysíláme. Čověče, co to děláš? Co si hýňáš? To mě nemůžeš takhle vypadnout z role. Jako dřevěný herec, ještě mě nakonec vypadneš z obrazovky a co já tady sám samotinkej šéfredaktor, že jo? Pokračuj.
3: No další dopis přišel od babičky Nádvorníkové z Pacířova okres, není uveden. 26letá stařenka by ráda viděla některé staré, dnes už klasické pořady z minulosti a těch, že je málo. Odpusťte staré bábě, cituji doslova.
4: Ano, samozřejmě. Babice Nádvorníkové, musím říci, že není třeba odpouštět. Její názor je naprosto správný. Většina našich televizních diváků volá po klasických pořadech a tak jsme celý jejich cyklus zařadili na dopolední vysílání. V příštím roce uvedeme hned dva a v každém následujícím roce po jednom. Chtěl bych dodat v každém lichém roce. No co zas koukáš, jako když utne pníčka u chodníčka?
3: Hele, já se divím. Já žasnu. Takhle mluví šéfredaktor s redaktorkou.
4: Prosím vás, pane Šulc, Ale ten kluk už zase neprovokuje, jo? A hledí si došlý pošty, bože, na jeden. No takhle já nestihnu ty dopisy odpovědět. Jo.
3: Tak dále zde máme dopis přímo rozhněvaný. Nemáte strach, soudruhu šéfredaktore?
4: Strach? To by svou funkci vůbec nemohl vykonávat. Tak se pak se tam píše.
3: To se ptáš v roli.
4: To už se ptám zase v roli, jo.
3: Tak já vám hned odpovím, soudru šéf-redaktore.
4: Buďte tak laskav, soudru redaktore.
3: Redaktorko,
4: tak.
3: 28letá Alena Žáková z Ostravy nám píše, že pořad, který jste vysílali na sklonku školního roku, jí pobouřil, a nejen jí, ale kolektiv dílny, připojeny asi 4 podpisy. Dostali jste taky takové dopisy?
4: Ano, i takové dopisy přišly na ten pořad.
3: A můžete mě říct, kolik jich bylo?
4: No tak přesně to nevím, asi 30 000. Ale přišly i zcela opačné, které pořad velice chválili, že ano?
3: Ano, rozumím. Ty všechny dva tady mám před sebou. V jednom se píše, okamžik, tadyhle to je. Pokud se pořad někomu nelíbil, mohl si televizor vypnout. Zejména mladá herečka Klárka Bochořáková byla skvělá a měli byste ji v televizi více využívat. Podepsána rodina Klímečkova. Nevíte, jak se jmenovala Bochořáková za Svobodná?
4: To nevím a taky mi do toho nic není. A tobě taky ne.
3: To já vím taky, já to mám ale ve scénáři.
4: Ale nehoupej mě, toč nehoupej se tady.
3: To já ne, to pan Šulc.
4: No, tak mě aspoň ty rozumíš, ho nemá pan Šulc, a pokračuj.
3: Pokračovat máš ty.
4: Jo, tak. Nevím, jak se jmenovala za Svobodná, ale tady z toho vidíte, soudružko.
3: Redaktorko.
4: Že ano, jak je obtížné zavděčit se všem. Jedni pořady chválí, druzí pořady proklínají, ale my se nezlobíme ani na ty jedny, ani na ty druhé.

0: stojí. Takhle na venkově u takového velikánského rybníka Selka Nováková kouká na dalekou hladinu a pláče. Dokolem jiná družstevnice. Se Slíčková povídá, co tak upírlivě pláčete. Ona povídá, vy byste plakala, tak manžel šel topit koťata na palí, to děláme všichni mapa. Ale koťata už udávno zpátky. Pěkné, ale je to. Totiž tohle všecko je vata, protože já, nezlobte se na mě, ale pochopte v přemíře těch čísel, tak jednou můžu zapomenout. Já vím, že teď byla Helenka Vondráčková a teď se mi tam pletou tři věci, ale všechny ty tři věci už byly, takže ty nemůžou být. Nakonec jsem se přiznal, tak se zeptám tamhle asistentky. Panenko Pavlínko, kdo jde, tam je... Kdo jde po Vondráčkový?
1: Já. Ovšem marně.
0: Prosím tě, Mirku, můžu já mít přání? No. Dokončí to tady. Rozluč se se všema pěkně. Nebo ty máš přání?
1: To bych nesvěděl, já mám přání.
0: A jaký? Je já splnitelný?
1: Mám, no těžko, těžko. Já mám přání, abych jednou v životě byl Milošem Kopeckým.
0: A proč?
1: Abych si mohl jednou zahrát s Horníčkem.
2: Tak, ty bys si chtěl rád zahrát s Horníčkem.
0: Rád. Já vás opustím, vy už si budete stačit. Teď vás bude chvilku místo mě bavit Miroslav Horníček, zasloužený umělec a Miloš Kopecký. A Miloš Kopecký.
2: Ty bys si rád zahrát s Horníčkem?
3: Jo, strašně rád, hochu.
2: No to nemáš velký ambice teda.
3: To nejde o ambice, já jsem spíš fajnšmekr.
1: Ale že je to let, člověče, co?
2: To je let, co?
1: No ne, to je let, co jsme se nesetkali.
2: Na jeviště.
1: Na jeviště, jinak.
2: Jo, jinak tě já potkávám, často tě vídám.
1: Ale jako umělecký.
2: Vídávám tě často v knihovně po muzeích tě vydávám.
1: Vyspaný, jo?
2: Ne. Nedávno jsem tě viděl v jednom filmu pro pamětníky.
1: Ty se díváš na filmy pro pamětníky?
2: No.
1: Ty ze svou pamětí.
2: Klidně. Hrál si... Ty jsi tam hrál doktora.
1: Doktora, no jo.
2: Mimochodem tedy perfektně, naprosto perfektně, vzdělance. No. Já jsem si ještě říkal, jak ten chlapec to dělá, že umí zahrát, že má vzdělání.
1: Co pak vzdělání, to se hraje snadno. Nejen ve filmu, i na fakultě, ale... Já jsem tě viděl v roli Petra Voka, řekl jsem si, jak tenhle chlapec zahraje, že ho zajímají ženský.
2: My bychom měli teď tady předvíst něco...
1: Něco jiného, než normálně.
2: Normálně.
1: To aspoň doufám u tebe. Hele.
2: Co by to bylo?
1: Takhle je. My jsme hrávali když si spolu takový představení, to je... Člověče, to je 15.
2: Ani nemluv o
1: tom. 15.
2: Ani nemluv o tom.
1: Jmenovalo se to
2: Tvrďák, krásný dovinost.
1: Bylo představení pro dva lidi.
2: Tedy na jevišti pro
1: dva. Jo, v ledině. Tam bývalo víc.
2: Jo, jednou bylo i plno.
1: Ano.
2: Jo.
1: No, jo. A tam jsme v tom Tvrďáku, vzpomínáš na to?
2: No bo teď. Jo, to nemyslím je... na nic jiný.
1: Jo.
2: Dobrý.
1: to by se to hrálo, člověče, ty jsi měl fajn partnera, ale já co mě tady. To bylo tři.
2: Tam jsme tančili.
1: Tam se tančili. Hele, byl by si schopen po těch letech ještě ten taneček, jak si předvést?
2: Já myslím, že jo.
1: Jo?
2: Já myslím, že klidně, no. Ale s kým to budu tančit?
1: No s kým? Jsi měl partnera, ne? Máš partnera tady, tak.
2: Někdo přijde? Jo, tak s tebou!
1: No, no, ne, tak... Počkej, zopakujem se, napřed...
2: Bylo to nějak, počkej, bylo to nějak tak.
1: Počkej, hlavně to bylo s hudbou. Ještě,
2: to bylo s hudbou?
1: Jste neslyšel?
2: To víš určitě, to bylo. To bylo s hudbou! To bylo s hudbou, no to je mi jiná. Tak počkej, bylo to nějak...
1: Počkej, pobědnej hudbu.
2: Ty musíš začít současně se mnou, ty jsi začal pozdě.
1: Promiň, promiň. 15 let,
2: ne? Stop! Ty jsi začal dřív. Ty musíš začít současně se mnou. V tom je ten vtip. Vizuální, že to je synchronní a že to je to.
1: Teď to bylo dobře, víš? Člověče, já... Já když se sapnu, to je nadání, člověče, to je nadání. Já miluju balet, miluju balet, čiže to je můj život. Dědeček miloval balet, já po dědečku.
2: Jsi měl dědečka?
1: No samozřejmě, ty ne.
2: No já měl dva dědečky.
1: Ty dva?
2: Jo. No každý má dva dědečky, ne?
1: Každý?
2: No každý, samozřejmě.
1: To tedy znamená, že dvakrát tolik dědečku než lidi. Člověče, já miluji balet. Já jsem jednou... já jsem byl jednou v divadle.
2: Já taky jednou byl. Jenom jednou.
1: Naposled?
2: Naposled.
1: Tak to bylo opravdu naposled, že teď tam maluju, než to domaluju, ty už tady nebudeš.
2: Kde bych měl bejt?
1: No, kde bys měl bejt? To já neřeknu. Řeknu, kde budeš potom.
2: Tak to neříkej. To jde ven.
1: Ne, budeš v Hollywoodu. Jak tě tak pozoruju.
2: Ne, potom. volali, abych nejezdil.
1: Ne. Tak. Ne, ale já jsem divil v tom divadle, to bylo nádherný, veliký divadlo takový. Solidní,
2: ano, já už vím, tam jsem taky byl nádherný.
1: Nádherný.
2: No, seriózní. Důstojný stánek, no. Celý to bylo ve zlatě všechno.
1: Pliš,
2: pravý, štukatura.
1: Pliš, ano.
2: No už to foaje.
1: Co to?
2: Foaje.
1: Prosím?
2: Foaje.
1: To bude nejlíp.
2: No. Nádherný foaje, překrásný vestibul. Opravdu,
1: prosím?
2: Nádherný vestibul.
1: Počkej, to říkají u vás na Chodsku, u nás vestibul.
2: Samá bysta,
1: bysty.
2: Jedna bysta, tady slavný člověk, tady bylo zrcadlo, pardon. Ale co mě vůbec? Co mě nejvíc vůbec imponovalo,
1: bylo
2: taková, řekl bych, právě ta serióznost. Přijde,
1: prostředí,
2: no to mílí je, tam ta no, atmosféra, to mílí je.
1: Tak vidíš, tam jsem se nedostal, tam bylo narváno.
2: Prosím, no, přijdeš k šatně, šatnářky, starší vážné dámy, pak jdeš dál u vadičky, starší vážné dámy, pak se hraje, přijde balet, starší vážné dámy.
1: A právě to, co já viděl, tam to bylo celý balet. To bylo všecko...
2: Bezeslov. Nikdo ani necekl?
1: Nikdo. Tedy na jevišti, v hledišti se cekalo, ale... Na jevišti ticho, všecko pohybama dělali, všecko pohybama.
2: Grimasama taky.
1: Grimasama taky. A to mělo děj. To mělo děj.
2: To bylo krásný kus,
1: to bylo, co?
2: Krásný kus?
1: Ne, to bylo celý.
2: A kde se to odehrávalo?
1: To se odehrávalo celý v drůbežárně.
2: Ksaverov?
1: Ne. To byla speciální drůbežárna Chov Labutí. To bylo.
2: Labutě v drůbežárně?
1: To asi na vývoz. Tady neseženeš labuť, jak je rohlověč. To je všecko export. Labutě. Nádherně, začínalo to ráno, brzy, časně. No,
2: v drůbežárně se stává ze slepice, no, samozřejmě.
1: Tam ti měli tak udělaný šero, scénický šeročeče, že já jsem usínal. A najednou ti přicupitelo 30 takových dívek, jo. No. Takhle, já nevím, co to dělali, takhle rukama.
2: Sypali zrní.
1: Ano. Právě. Drůbežárna, správě, krmení, ranní krmení. Takhle přicupitali, všecky stejně v oblečení.
2: Jo, protože stejnokroje, že jo?
1: No ne, bych ne, tak krátký sukinky. Spíš bych řekl stehnokroje. Všecky na špičkách. Na
2: špičkách, člověče. Tohle mě vždycky vrtá hlavou.
1: No?
2: Jo? Proč na špičkách, když je to strašná štrapác?
1: To je. Na druhé straně šel jsi někdy v drůbežárně přes dvůr?

0: No musíš po špičkách, musíš. Co krok, to... To kuře. A tak to jako od nakrmili ty labutě, pak odtančili, že jo? A bylo solo.
1: Kdo to tančil?
0: No. Přišel chlap, tedy chlap, no. No asi předseda.
2: No ještě předseda.
0: Prosím tě, komu dají v drůbežárně solo? Ovšem, ono to bylo solo pro dva, v tom byla ta specialita. On si totiž přines dívku.
1: Ukáž, prosím tě.
0: Ona byla celá bílá.
1: Jo, ty jsi se tím vyvěla?
0: Ano.
3: Zootechnička!
0: Zootechnička! Bílý. A on si takhle přines, jo. Takhle na ruce. On jí nosil jako číšník piva, když nosil. Tak ti nosil potom. Je, no nádherný, nádherný kus.
1: Tomu se říká pad de.
0: Cože?
1: Pad de.
0: No, jenom, že to, co my budeme dělat, to bude spíš trapas.
1: D, de. No to je. Že
0: no, zkusíme to, že? Tak pojď sem dále. Pojď sem dále, máme kolečko. Stop! To není ta hudba, člověče. Co to tam má za noty, ten člověk?
1: To není ono.
0: Přineste se noty, přineste nám
1: se. To není ono.
0: To byla jiná skladba tenkrát. Ukažte, co to je.
1: Jak si, ono to zahrá, když to máte v obráceně.

0: Čeho?
1: Já jsem tak myšlenkově pohyblivý, že já se předbíhám někdy.
0: Ano, ano.
1: Já si nestačím.
0: Když se pochopíš, tak ano, ano.
1: A víš, co na tobě mě vždycky imponovalo? A to už leta, no. No. Já jsem, i doma jsem to říkal.
0: No, no. To jsem si musel dost nakecat.
1: To bohatství myšlenek.
0: A víš, že se mýlíš trochu. Já mám celý život jenom jednu myšlenku. Ovšem myslím na miliony věcí.
1: To je obráceně než u mě.
0: Jo?
1: Já mám miliony myšlenek a myslím pořád jenom na tu jednu jedinou.
2: Obyčejná domácí slepice. To je proces. To jsou tvůrčí muka. Jaroušku, Čejko, pojď, podívejte se a vyprávějte svým dětem, co taková slepička zkusí. No jo, no jo, teď je mi to jasný. Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojený, cíhla to koupa a kerej vůl, tohleto. A tohleto a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme o to nedělali vůbec nic, to ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam ládeš, my na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejčkaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži a jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku zkroucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pak, kolik vám bylo rokov, bo ano, po vojně jsme byli, no. My jsme zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme tě jenom jednou prostě. To bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic, a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak. Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu. Literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír.

to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dále. Babička Polano, no, máme klavír, teda moje maminka, no, ale to přece na tenhle ten nemůžeš, oni tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát, když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, a on po jakou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu, nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal mi, už stejně nikam nebudem, viděl, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stala, povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál. Ten pastucha sedl, klep, zvedl to vykošel a povídá, kerej vůl, a tatínek dělá. Jedna velice známá, krásná, populární hlasatelka z pochopitelných důvodů nechce být, ne, která nechce být z nepochopitelných důvodů jmenována. Tady prostě navrhuje, aby se programová hlášení zpestřila tancem a písněmi. No já nemám tu pravomoc, ale pro dnešek, my si pamatujeme, to už spousta věcí se odtancovávala. Tam, kde nestačí člověk, tak začne zpívat, nebo tohleto. Povím to tancem a písní, že ano. No co, já ti můžu říct, Saskie, zkuste to.

0: 200 p.
1: Pepina, papala, papáníčko, pokapala si kanapíčko.

0: Tady ve studiu mezi hosty sedí jedna velice nenápadná paní. Pro vás, milí diváci, naprosto nenápadná, protože ji neznáte. O to víc ji známe my, externí spolupracovníci Československé televize. Je námi velmi oblíbená, vyhledávaná. Když se vedení neurazí, jsou chvíle, kdy je vůbec ze všech zaměstnanců a pracovníků televize pracovníkem nejvyhledávanějším. Abych vám ulehčil to hádání, já promluvím ústy básníka. Dal jsem se spoutat, ale když jsem viděl, že pro tebe, má drahá, byl jsem jat, čas mimo pokladnu jsem nenáviděl. No, je to strážkyně pokladů, naše pokladní paní Hanička. Vítám vás, Haničko. Přijete si něco, kromě toho, abych přestal? Vy můžete mít i nesplnitelný přání. Kdybych to měl na etapy plnit. Co si řeknete, to splním. A barevně.
1: Já bych chtěla slyšet Karla Gotta.
0: Rota?
1: Karla Gotta.
0: Gotta. No, no, že je zimní období, taky zháníme kamna teď. Tak Gotta, no Rota to by bylo těžký, ale Karla Gotta, ten je na zavolání. Karlíku!

0: No, paní Haníčko, líbilo?
1: Bylo to překrásné.
0: Bylo to překrásné a bylo toho dost. Řekni mě upřímně, může si umělec přát něco víc?
2: No může.
0: Může co?
2: Lasicu Satinskýho.
0: No, to by šlo, já pro něj skočím.
2: No počkej, jak to pro něj?
0: Říkáš si Lasicu za...
2: Pro ně. Oni jsou dva totiž, Lasica a Satinský, ne? A... To je úplně jasný.
0: No počkej, zas tak moc jasný to není. Vezmi si Gut Jarkovský, taky jsou dva a přitom jsou jeden.
3: Já mám pro vás smutnou zprávu. My teraz budeme zpěvat. Ale neodcházejte, to bude len chvílku trvat.
4: Nebojte se. My jako zpěváci nepodléháme žádným módním vlnám. Mm-mm. My nespěváme všelijaké ty amore, no. Alebo susedové čerešně. Víte, my aj tou pesničkou chceme dát divákovi v sále aj v televizi čosi nového. Zo světa vedy, techniky, metalurgie, medicíny. Psychiatrie, že? Veď, zoberme si například také bacily. V této sále musí být miliony bacilů.
3: Samozřejmě, aha, čo? Aha. A toho to poznám osobně.
4: Alebo například také cudzie slova. Každý ten bacil se volá na nějaké cudzie slovo. A vůbec my tou pesničkou chceme vysvětlit divákom, cudzie slova, ozrejmiť ich.
3: Áno.
4: Napríklad, čo ja viem, Hemendex.
3: Áno.
4: Eoipso. Postmodestam judentutem, myslím. Funikuli, funikula.
3: Inteligent.
4: Sesibon. Moment, čo je to?
3: Ježišmária.
4: To bolo?
3: Veď ona nemá na chrbte šaty.
4: To nemôže byť koženka toto.
3: Kažte. Kdeže? To je pravá koža. Na toto hovorili starí Rimania, že sex a sex je 12.
5: Bonsoir, mademoiselle Jeannette.
6: Bonsoir.
5: Comment ça va?
6: C'est.
5: Qu'est-ce que c'est que ça, c'est? On ira, alors?
6: Si.
5: Sì, oh, ma bene, Jeannette, sì. Tutta la vita è un'avventura colorata, ma perché? Ah, perché, Jeannette, perché?
3: Dovreccio, ah. Ja ne rozumiem ani slovo.
6: Bon!
3: Ah, c'est si bon, oui, oui.
6: C'est si bon.
7: C'est si bon, c'est si bon.
6: Tri slova záhadné.
7: C'est si bon, c'est si bon.
6: Koho z vás napadne?
3: To sa nedá vydržať.
6: Čo značí c'est si bon?
3: To je lepší jako televizia.
6: Se si bon.
7: Se si bon, se si bon.
6: Nerobím paniku.
3: Kam se hrabe večerníček?
6: Listujem slovníku.
7: Se si bon, se si bon.
6: A hledám se si bon. Slovník mám trochu však zastaralý.

0: Mám si to dělat, když umí ta slovensky, co pak. Už tam to si, Jánovo.
1: Co byste viděli, co, Andříčko? Už to rozkoušíme s někým jiným. Co jsi chtěl?
2: Láďo, já bych chtěl taky takový jedno přání, víš?
0: No, já nevím, ale to je poslední přání. To no, by měl někdo, kdo to má tady. Jasno. Co bys si chtěl?
2: Víš, já bych si přál, jestli by mě nemohla zaspívat nějaká Slavice, nebo
0: no, tam,
2: Slavík.
0: Nebo tamhle.
2: Nebo dva Slavíci, nebo
0: už můžeš být
2: Slavice.
0: Takže takovou vlastně nějakou takovou drubežárnu.
1: No tak to mě ale pomožte a pojďte.

nikdy nepustil takového fopa. To byste mě mohli taky říct. Fopa. Já pracuji v jiném oboru, já pracuji zase v počešťování takových prostě problematických výrazů. Názvů míst. Teď říkáme jednomu místu Matuškova ozvěna, dříve Hukvaldy. Já se vrátím k tomu, vás jistě napadlo, že celý večer, no k divákům samozřejmě, a k vám se obracím čelem a k těm, kteří celý večer vytrvale doprovázejí, hrají solo, doprovázejí zpěváky, tanečníky, dělají scénickou hudbu, že k těm jsem chrbtom. No, to není úmysl, já se tady nemůžu točit jako kolohrátek. A tak jsem si je nechal nakonec. A jsem vybaven takovým množstvím materiálu, že můžete mít jakýkoliv přání, kromě vzrůstu, hustoty vlasů. Ale všichni čtyři, a ty dávejte pozor, jak to všichni čtyři. Tady jsou tři dirigenti, tři kapely a to je ta moje finta. Musíte mít něco pod palcem. O truba, je tam obruba. No, a tak to můžeme spustit. Jaký máte přání?

tak jsme si tady zatančili. Zaspívali si, nasmáli jsme se. Dělali jsme si tu mezi sebou taková, nebo sobě navzájem šproťouchlata. No bylo tu veselo. U vás taky bylo veselo? No doufejme. Podívejte se, máme za sebou tento rok spoustu vykonaný práce. A za pár hodin nás čeká ještě větší spousta práce. A vzpomněte si na tuhle tu chvilku, jak nám bylo dobře pospolu takhle. Když jsme se všichni společně snažili a měli jsme jeden jasný cíl. Já myslím, že jsme si dokázali, že se lidi můžou mít rádi a slíst se a sjednotit se. A proto prosím, mějme se rádi. V prvé řadě ti, kteří k sobě patří, samozřejmě. Dílo nám půjde líp od ruky a já věřím, že se podaří. Já všem přeju, aby v tom roce 1978 se splnilo aspoň z části to, co si přece vzali, a aby se sem tam od někud spoza na ně usmálo i trochu štěstí. A teď vás prosím, protože je takovým pěkným zvykem, ať už se slaví u nás něco ve velkém, anebo jen v rodinném kruhu končit písničkou. A máme takovou jednu, já nevím, jestli mají taky jinde. A ta píseň je Pějme píseň dokola. A já budu ukazovat a my budeme zpívat. Prosím.

Když už někam zabloudíte, tak se zase vraťte, nikde se nám necourejte, alimenty plaťte, potom zmizí z obrazov.

0: Dobrý den. Je zde volno, prosím.
1: No, prosím.
0: Děkuji vám. Pivo? Pivičko si dám jedno. Jaká značka?
2: Desítka.
0: To je značka kvality. Promiňte, nemůžu vypnout kašlátko, nejsem v hlasatelně. Něco mě tady tlačí. Zápisník zahraničních dopisovatelů. Kolik pak asi bude hodin? Jak se na své hodiny dívám, je... No, za chvíličku se ozvou polední zvony. Schutí se napít toho dobrého moku. Nakonec k polednímu obědu to patří. Možná, že vám můj hlas někoho připomene, možná, že nezáleží na tom, jestli sledujete pravidelně programy Československého rozhlasu, zvláště stanice Praha. Pokud sledujete televizi, pochopitelně v televizi nevystupují. Obličej vám asi nic neříká. No, napijí se ještě. Stávají se takové komické situace v rozhlase, kdy se kolikrát hlasatel přeřekne. Říká se tomu žblepty, nebo brepty. To záleží na tom, jestli je to velký žblept nebo malý žblept. Například jsem jednou řekl, to bylo tak komické, řekl jsem místo setrvalý stav, setrvalý srab. Bylo to v době hluboké totality, to si dovedete představit tu nepříjemnost. Třídně jsem nesměl za mikrofon. No ale to už je všechno dávno, nechci dělat falešnou hrdinu. Jaké asi bude zítra počasí? Mělo by být jasno, ranní teploty 12 až 14 stupňů, odpolední až dokonce 36 stupňů. Budou to dopravo... Promiňte, to byl zrovna tam žbleb. Budou to asi doopravdy tropická vedra. No vidíte, kašlátko by vám teď pomohlo v této situaci. Jste udělal... A hlasatelně bych udělal... A teprve potom... Fakt, takhle. To je taková speciální věc, když se vám zahlení hlasivky, že... No, tak si říkám, že mě asi nepoznáváte. Za chvíličku bude odpolední blok, začíná kolotoč. To je pořad, který sleduje opravdu velké množství posluchačů, přátelé. Jestli byste řekli, kolik posluchačů sleduje pravidelně kolotoč, pořad kuriozit z domova i ze zahraničí, asi vám můj hlas opravdu nic neříká. No, tak se asi budeme muset loučit, protože se přihlásím ráno v 7 hodin 15 minut prvním raním s pravodajským blokem. To je opravdu ale vrchol. Vám asi opravdu stanice Praha nic neříká. No, nedá se nic dělat. Tak já pomaličku půjdu. Jídlo taky nenesou. Tady asi rozhlas neposlouchá v této vsi nikdo. Kašlák. Teď se maličko odmlčím, protože bude technická přestávka. Tak. Přátelé. Jednou provždy vám hrát a zpívat Plzeňáci už nikdy mezi 16. a 17. hodinou neděli nebudou. To si pište!
3: Vaše milostná lirika, zejména třídílná kniha veršů Pupenec, poupě, květ, doslova zaplavila všechna naše knihkupectví a stále nám tam beznadějně leží. Co vy na to?
4: Asi takhle, můj milý mladý kolego. Podívejte se, dobře uleželá kniha je asi jako dobře uleželé víno. To vám dneska řekne každý vinař.
3: Vinař jistě, ale knihkupci namítají, že jim vaše knihy zabírají v regálech místo.
4: Knihkupci mají prodávat, čtenáři musí číst a já musím psát. Takhle to je, bylo a bude, co svět světem stojí. Prosím.
3: Promiňte, já jsem vás nechtěl rozčílit.
4: No, a povedlo se vám to hned na začátku.
3: Znovu se omlouvám,
4: no, nic se
3: otázky z jiného konce.
4: Z jiného konce to
3: jaké jsou vaše nejbližší plány?
4: Asi takhle, milý mladý kolego, jsou nemalé. Jsou nemalé, já bych mohl s odpuštěním říct, že jsou velké. Ale to bych předtím nesměl říct, že jsou nemalé, já si na tom trvám.
3: Ano, to si na tom trvujte. Ale mistře, konkrétně jsou tedy jaké?
4: Konkrétně asi takhle. Připravují další vydání třídílné knihy veršů s názvem Pupenec poupě květ.
3: Ano, to už bylo potřeba.
4: To už bylo hodně potřeba, tam to bylo zaprašený. Dále, výbor z tohoto vydání se zdálivě nebásnickým názvem Blizna. A dále, výbor z tohoto výboru, to připravuju přímo na Národním výboru. To je přímo kolibří vydání.
3: Kolibříkové.
4: Co?
3: Kolibříkové.
4: No, vidíte. Kolibříkové vydání a to má název Kořenáč.
3: Mistře, vaše milostná poezie nerozlučně spjata s jarem. Co pro vás vlastně znamená jar?
4: No, pro mne především jarní únavu. Ale pro mladé především lásku. Druh si hledá druha. Ptáček. Čelku. Kanárek, zobáček, kachnička, bláto.
3: Plác. Zůstávám příjemně vyděšen, já nestačím sledovat chod vašich myšlenek.
4: Já taky ne. To je asi ta jarní únava. No já jsem chtěl říct, vlivem jara si mladý partner vyhledává partnerku, v létě spolu chodí, na podzim se nám berou, aby v zimě se mohli zase rozvést, na jaře to začne zase všechno znovu. My tomu říkáme věčný koloběh lásky. Je to hezký?
3: To jste řekl krásně, mistře.
4: Moc hezký.
3: Moc hezký. Mistře, myslíte si, že právo na lásku mají jen mladí?
4: Ne. To si nemyslím, to jsem dalek takového myšlení, to jsem rozhodně dalek. Mají právo, toto právo mají jej i staří. Ale už nám jej tolik nevyužívají. Protože oni mají radši teplo.
3: Mistře, co vás nutí k tomu, abyste psal své verše? Čtenáři jistě ne.
4: To ne.
3: Kdo tedy?
4: Samo jaro mě nutí. Víte, chlapče, já jsem na jaře opilý každý den. Já se toho prakticky nemůžu dostat.
3: No. Ale to je tragédie, mistře, neměl byste se svěřit lékaři.
4: Ne, proč lékaři, když je to krásné být opilý jarem, být nemocný krásou.
3: Promiňte, já jsem se lekl, že nám nasáváte.
4: Ale jo, já nasávám svěží jarní vzduch, já polikám přírodu, polikám vzduch, já luxuju přírodu, já jsem krášející lux. Aby se dalo tak metaforou.
3: Jestli mohu být tak smělý, kam zajíždíte nejčastěji luxovat, když vás to popadne? V Praze přeci jenom té přírody tolik není.
4: Není, ale já zajíždím luxovat, neplácejte mě přes ruce, když si tady hraju. Podívejte se, já zajíždím luxovat na Vypich.
3: Do obory.
4: A tam vletím vždycky do obory, nechám se vysadit na strom, víte, a objímám pohledem. Mějte si, jak to říkám, objímám pohledem své město, moře, kuře, stavení.
3: A co potom?
4: A co vidím dále? Ženu, nůši, píseň, kost a už jdu po ní a už to jede.
3: Mistře, to by mě zajímalo, kdy strom opouštíte?
4: Na konci dovolené. Já jsem asi neřekl, že právě o dovolený myslím na stromě, ale na konci dovolené. Já vám řeknu, mladý kolego, na jaře je dovolená nejkrásnější. On mi to nikdo nechce věřit, ale podívejte, vždyť si jenom vezměte tu zvěř. Jak ona se nemůže jara dočkat, jak se tlačí z těch jar ven.
3: Těší se na slunce.
4: Já jí nestačím zastrkávat spát. Protože se bojím, aby nám nenastydla. Nejhorší je, když zvěř kašle, víte, na to na všecko.
3: To je nádherný vztah ke zvěři.
4: Je to hezký vztah.
3: Oplácí vám zvěř vaši dobrotu?
4: Zvěř mě pochopitelně neustále oplácává.
3: Ne, mistře, já myslím, jak se k vám zvěř chová.
4: Zvíře se ke mně chová normálně, jako moji čtenáři.
3: To znamená?
4: To znamená, nevšímá se. Jako moji čtenáři, víte?
3: Jak to? Ty vás snad milují, ne?
4: No, jako, no, někteří mě nenávidí.
3: Jiní vás milují.
4: A jiní mě nesnáší.
3: Mistře, vy tvoříte hlavně na jaře. Ano. Dalo by se říci, že jaro je pro vás psacím stolem. Co pro vás znamená jaro?
4: No, pro mlad... co? Pro mě?
3: Ne, proč tomu tak je, že tvoříte hlavně na jaře?
4: Protože, můj milý mladý kolego...
3: Ne, proč tomu tak je, že tvoříte hlavně na jaře?
4: Protože...

0: lístek, takhle jako dál a dostal jsem se až na stoličku. Ale do nemocnice.
1: A do nemocnice. A nezanechala na vás stopy tato nepříjemná příhoda? Mohl jste psát?
0: Mohl, poněvadž ruku mi nepokousal. Ale musel jsem při psaní stát.
1: Tak.
0: No ale když ty to tak vemete, mu Balzak při psaní stál taky.
1: Ano, Balzak stál také, tak, co to bych máme zjištěno. Ale já myslím, jestli vás tato jarní příhoda nevyvedla z vaší duševní rovnováhy.
0: Ne, nevyvedla.
1: A můžete to zdůvodnit?
0: Můžu. Podívejte se, milí mladý kolego, asi takhle. Já to řeknu takhle. Bez bolesti není radosti.
1: No to se hezky poslouchá. Ale doložte to příkladem.
0: No asi takhle. Můj čtenář mě kousl, že? To je evidentní věc. Jo? A to byla bolest. Ale když stisk povolil, to byla radost. No a takhle je to celý život. Bolest se střídá s radostí. Stisk povol. Bolest se střídá s radostí.
1: No, tak ještě, jestli byste nám mohl říci, co mají mladí lidé na jaře dělat.
0: Mladí lidé, já vás mám rád, podívejte se, asi takhle, milovat se, nezahálet. Hlavně na jaře nezahálet, protože mladí lidé, jaro to se nám vrací, ale mládí, já si pozdychnu teďka, dojemnej, mládí, to se nám nikdy nevrátí. A proto mi dovolte, milý mladý kolego, abych náš zkus, a dneska to bylo moc pěkný teda, abych zkusu tento hezký rozhovor zakončil písní. Nikdy se nevrátí pohádka mládí.
1: Já se přidám.

0: To by sme mali do toho vniesť také národné prvky, vieš?
1: Áno, správne. Na stene by visel Janošik. Tiež úplne nahý.
0: No, tak...
1: Janošik...
0: On by visel na stene a mal by na sebe len valašku, ano. Ako vždy. A tá slečna by mala na sebe...
1: Valacha.
0: Čo? Ale prosím vás, valacha. Čo? Ona by mala na sebe taký ten kroj.
1: To je nápad. Slovenský, prostonárodný, slovenský, ľudový kroj.
0: Ľudový kroj, áno, taký by mala na sebe.
1: A pod tým by bola úplne nahá.
0: Nie? No, ten kroj by si dala dolu, rozumiete?
1: Samozrejme.
0: Ona by si dala, ona by mala strašne veľa tých sukní. Strašne veľa.
1: Aj lajblík by mala toto na hlave.
0: Lajblík by mala takto na hlave a strašne veľa tých sukní a teraz ano. By tie sukne by odkladala, rozumiete? A až by prišlo, teda jednu za druhou, tú sukňu, jednu za druhou, jednu za druhou.
1: Ja by som sa chodil pozerať na posledné tri.
0: No, čo
1: tam budem? Čumieť celý večer
0: jednu,
1: na sukne.
0: Jednu za druhou by odkladala tie sukne, jednu za druhou, až by prišlo na tú poslednú sukňu. A teraz dávajte pozor.
1: No?
0: By prišlo na tú poslednú sukňu a tú... Tu by už nemala.
1: Ježišmária, to by bolo vzrušujúce. Ježišmária, to by niektorých divákov museli vyniesť na psychiatriu. Niektorí by rezignovali po takej 27. sukni.
0: Ište.
1: To ako keď ja lúpem kapustu.
0: Bože môj, ale tí, čo by nerezignovali, tí by sa dočkali. 67. sukňa. 68. sukňa. Napätie sa stupňuje. 69. sukňa. 70. sukňa. A už je to tu. Anča, ako ju Pán Boh stvoril. Ano.
1: Ale pod tým by musela ísť vždy vhodná hudba.
0: Áno, vhodná melódia, tá slečna by mohla priamo spievať, myslím, ústne.
1: Áno, áno. A keru, že Pán Veľkomožný, keru.
0: No tú našu 70 sukien mala a predsa sa nevydala. A ja nemám ani jednu, pýtajú ma až za Viedňu.
2: Milosti vás, pamatujte se, že jsme na přednášce. Přátelé, Krušnohorci byli vyhlášení šprýmaři. O tom svědčí i celý jejich folklor. Z literatury je znám případ, kdy známá sběratelka lidové slovesnosti, Božena Němcová, přišla mezi Krušnohorce. Božka Němcová o tom píše doslova. Krušnohorské pohádky nemohu bohužel ani při nejlepší vůli zařadit do Českého fondu národních pohádek, protože nevím, jak by působily na dětskou dušičku pohádky typu Okurka a sedm trpaslíků Borovičky, Čípková růženka, O pravidelných 12 měsíčkách, O chytrém ševci Baťovi, Princezna s červeným beďarem na čele, Čert a pankáča, Živá voda Becherovka, O vykloubeném Palečkovi, Zvířátka a Dněpropetrovští, nebo Císařovi nové slipy. Přátelé, tady by si nevybral ani Erben, píše Němcová, a ten měl údajně nějaký žaludek. Já bych vám pro začátek teda přečet jednu naši krušnohorskou pohádku. Vybral jsem takovou tu méně, jaksi, méně takovou tu ošklivější, spíš takovou jemnější pohádku, která se jmenuje O šípkové růžence. O šípkové růžence. Milé děti. Sklidníme se, parchantíci. Žili jednou jeden král a královna a ty neměli žádné děti. Jednou musel král služebně na 2 roky do ciziny, poslali ho tam na stáž, učit se tam vládnout. Tuším, že to bylo na Kubu. A když se vrátil, zjistil, že se mu právě narodila roztomilá dceruška. Ani se tomu nedivil, vzal si provaz a šel se do lesa oběsit. Stoup si na špalek, v oprátku kolem krku a přemýšlel, co dál. V tom šla okolo hodná babička a povídá mu, no co, neblázni, dyk to dítě za to nemůže, ne. Máš pravdu, babičko, řekl král. A jak chtěl slézt, smekla se mu noha a už se houpal. To je smula, co děti? Babička, protože byla hodná, se mu pověsila na nohy, aby zkrátila jeho utrpení. Babice u nich ve vsi říkali Mydlářová. Nikdo neví proč. Pak to šla babka všecko vykecat na zámek. Místo odměny však vyhnali a snížili o 50 důchod. Tomu se říká valorizace dětí. Tak je tedy proklela. Počkej, až bude růžence 16. Tak něco zažiješ. Řekla babka na rozloučenou královně. Růženka, tady musím, přátelé, na chvilku zastavit. Růženka, to bylo její křestní jméno. Ona bohužel chudinka neměla příjmení, protože ani královna matka nemohla s určitostí určit otce. To se tak někdy stává i v lepších rodinách. A zlomyslní dvořané kvůli tomu růžence říkali Mejdanová směska. Prosím vás, tak uklidněte se. Chudák holka nemá jméno a vy se můžete strát. Růženka bude mi říkat Směsková. Bylo čiperné děvče. A tak se nelze divit, že ve 14 letech jí maminka dala na převýchovu do penzinátu v Kostomlatech. Co Růža ještě neuměla, tak se tady pěkně doučila. Mladá děvčátka zde převychovávali prací a proto holky chodily trát šípky, aby v lekárnách alespoň něco levného bylo. Růža si část šípku nechávala a dělala z něj šípkový víno. Proto se jí také mezi holkama říkalo Šípková. V 16 letech, přátelé, utekla Růženka z ústavu a rovnou, to je náhoda, rovnou do hotelu Pup v Karlových Varech. Zrovna tam byl jeden princ z Rakouska se svým koněm, který se jmenoval Mercedes-Benz Turbo Diesel. Princ koupil Růžence držkovou polívku a dvě housky a ta se do něj, milé děti, úplně zblbla. V noci se pak prokletí hodné babičky vyplnilo a Růženka princovi sekla hodinky a prkenici. Odjela potom do Prahy a po pěkném flámu usnula před Alhambrou, kde jí probudil překrásný příslušník policie, který jí políbil pendrekem. A tak, milé děti, jestli ji ještě nepustili, tak sedí Růženka dodnes. Historie Krušnohorců. Kmen Krušnohorců, přátelé, sídlil původně v oblasti Jadranu, zhruba mezi Splitem a Dubrovníkem. Na rozdíl od svých nejbližších příbuzných kmene Černohorců, žijících spokojně v nehostinné a skalnaté Černé hoře, se Krušnohorcům zdálo podnebí Jadranu příliš krušné. Proto využili krušňáci v 5. století vpádu Hunů, kteří vedeni Atilou, zvaným Bič Boží, zaplavili Evropu. Krušnohorci, věrní vždy své zásadě, pomáhají vždycky silnějšímu, se tentokrát spletli a pomohli Hunům, kteří byli zničeni římskými legiemi v bitvě na katalánských polích. Ke cti krušňáku třeba dodat, že pomáhali Hunům přesně 10 minut, než zjistili, že je všecko obráceně. Vojevůdce krušňáků Venda stačil sice ještě zavelet bitě Hunou, ale už bylo pozdě. Vítězní Římané Krušnohorce vyhnali a místo slíbených Alp, které chtěli obsadit na vztek Černohorcům, obdrželi Krušnohorci neznámé hory na severu slovanských Čech. A tak vedení praotcem Krušinou vystoupili až na památnou horu Klínovec, kde praotec řekl doslova: vidím zemi, Kristova noho. A pak ho trefil šlak. Na jeho počest byly hory nazvané Krušné. Vojevůdce Krušnohorců Venda zde pak také se svým oblíbencem bohatýrem Jendou založili první krušnohorskou osadu, nazvanou příznačně Teplice. Dodneska nikdo neví proč. Jinak, přátelé, do historie Českého království zasáhli Krušnohorci několikrát. Například franský kupec Sámo, sjednotitel Slovanů, o nich řekl památné slovo pakáš. A to poté, kdy Slovanský svaz hrdině odolával nájezdu Avarů a zároveň současně s tím otevřeli Krušnohorci první maďarské gymnázium na území Čech. Krušnohorci se vyznamenali v dějinách ještě několikrát. Například v bitvě na Bílé hoře stál pluk Krušnohorců bok po boku s udatnými Moravany u Letohrádku Hvězda. Když však Krušnohorci uviděli přesilu císařských vojsk, chytli se Krušnohorci za ruce, utvořili kolo a za zpěvu písně Na Bílé hoře sedláček oře předstírali, že začali zimní orbu. O jejich charakteru, přátelé, svědčí také fakt, že když v roce 1740 pořádal koniáš veřejné pálení evangelických knih a celá česká kulturní veřejnost protestovala, Jedině Krušnohorci poslali láhev petroleje a dvě otypky slámy. Přátelé, tato pohádka patří mezi ty smutnější. Prosím, abyste se tak podle toho chovali. Není zde žádného důvodu k veselí, slečno. Je třeba plakat nad osudem některých lidí. O Popelce. Milé děti. Byla jednou jedna rodina a ty neměli tatínka. A neměli ani maminku. A ani žádné děti. To je familie, co? To je radost. Ty když přijdou na návštěvu, nikdo. Přátelé, za to vedle nich žila familie, hamba mluvit. Těch bylo jako psů. Máma, táta a 10 dcer. Zajímavé je, že holky byly navzájem nevlastní. Otec, kterému se říkal u nich ve vsi oživlá pípa, měl z prvního manželství jednu dceru a matka, které se říkalo šlapací Pepka, měla 9 dcer, které se jmenovaly Lorchen, Zoja, Sinegurd, Aranka, Asunta, Vankli, Jamila, Očipuč a Šukíla. Tatínkově srdce se říkalo Popelka, protože nedala cigáro z ruky. Ze všech dcer, milé děti, abyste se nestrhli, pracovala jediná Očipuč. Jejíž tatínek pocházel z čečensko-ingušské oblasti, protože jakoby tatínkovi z oka vypadla. Ostatní holky neměly stabilní zaměstnání a většinou vypomáhaly v oživení valutového trhu v Praze. Jednou odjel tatík na burzu a řekl dcerám, co vám mám přivést, milé děti? Holky většinou chtěly hadry a šminky, jenom Popelka řekla skromně, tatínku, přines mi to, co tě cvrnkne první do nosu. Otec na burze nakoupil a pro Popelku pořád nic. Až najednou ho do nosu cvrnkla typická vůně oříšků. I přivezl Popelce 3 litry ořechovky. Holky se jí smály, ale Popelka byla spokojená. Však se bude hodit, říkávala, a taky, že jo. Jednou pořádal jeden slušný chlapec ze starostrukturní rodiny večírek, na kterém byl i naftový magnát princ Abu Šklíbí El Šarja ibn Čučo. Děvčátka na večírku pila bols a vizoury, jenom Popelka skromně popíjela svoji ořechovici. Když pak děvčata splnila svoji občanskou povinnost vůči přítomným na mejdanu, odebrala se k ránu domů. Druhý den Abu Šklíbí hořekoval, protože nemohl zapomenout na typickou vůni ořechovice. Já chtěla sehnat tu holku, co já cítila ten zvláštní smrádek. Tu já chtěla si odvést ukázat tatínek emír do Šarja. Hořekoval Abu. Všichni pasáci v Praze mu vodili holky, různě navoněné Diorem, Poissonem, Ninou Ricci, Rafaelem a tak dále, ale princ vždycky jenom čuchnul a řekl fuj. To není ono. I Popelčiny ségry přišly navoněné Pitralonem, ale prince neoblafli, až pomohla náhoda. Jednou v noci se princ vracel z flámu a v perlovce najednou ucítil typickou vůni ořechovice. Byla to Popelka, která tam byla na šichtě. Princ jí popad a už je nikdo nikdy neviděl. Po Popelce jakoby se zem slehla. Až naši montéři, kteří se vraceli z Emirátu Šarja, vyprávěli, že slyšeli zpívat děti z Bambini di Harem podivnou písničku, která zněla asi jako Epa ty páčku jíst doma. Krušnohorci a náboženství. Krušnohorci bývali odjakživa, přátelé, zarputilí pohané. Zatímco již skoro celé Čechy byly křesťanské, jedině Krušnohorci a polapští Slované grilovali jednoho misionáře za druhým. Posvátné zvíře, přátelé, u nich byla koza. Koza, to je totiž symbolem nejen krásy, velikosti, ale kupodivu i tvrdosti. Nejednou se, přátelé, stala koza původcem a symbolem třeba různých povstání. Například Dalibor z Kozojet vedl povstání sedláků. Jan Hus kázal na kozím hrádku. Na Donu povstali kozáci. A na Sicílii bojuje už po staletí Koza Nostra. V období matriarchátu došlo k pokusu změnit uctívané božstvo. Kozy se nezdály vhodné za jiné pietní zvíře. Byly pokusy například uctívat krávu, ale to se již ozvaly i indické kmeny, které okamžitě poslali protestní poselstvo z kmene Lulu a Rómů. Toto poselstvo, čítající několik tisíc osob, se pak natrvalo usadilo na našem území a postupně penetrovalo, neboli česky proniklo, bohužel do celé Evropy. Těsně po přechodu matriarchátu v patriarchát, asi 3 dny poté, bylo staré božstvo kozí božstvo zrušeno a zaveden jednotný bůh nazvaný Denatur. Na jeho počest se pak pálila kořálka. V té době se také, přátelé, v Krušných horách rozmáhá sektářství. V oblasti Oseka působil například malý zen buddhistický kroužek, který pěstoval sport podobný karate. Tento sport se jmenoval karadu. Zatímco karate znamená přeloženo prázdná ruka, tak karadu znamená prázdná hlava. Mistři tohoto sportu užívali k úderům do nepřítele svoji hlavu. Tato sekta postupně bohužel zanikla, neboť její členové se postupně umlátili sami. Jejich sportovní oddíl, nazvaný Berany Berany Duc, totiž zorganizoval akci Dej mi hlavy dohromady, ovšem s 50-metrovým rozběhem. A bylo po buddhismu. Čert a pankáča. Milé děti, byla jednou jedna vesnička, která se původně jmenovala Hrdlička, posléze Hermann Geringdorf, potom Švermovo a nakonec zase Hrdlička. Byla to idylická vesnička a občané dělali čest jejímu jménu. Tichou návsí se linul z místního rozhlasu hlas Jirky Kučírka, zástupce Junáka, dříve ZOSSM, který zval mladé pány a dívky, dříve svazáky, do Eros centra, dříve síně revolučních tradic. Zval je na diskomaraton se striptýzem, dříve na plenárku. Prostě idylka. Na zápraží s nedopitým láhváčem v ruce seděla i Kateřina Housková, zvaná Pankáča. Prohrábla si zeleno-červený kokrhel, urovnala si i sichrhajcku v uchu a naklonila se ke kámošce Boženě. Hele, Božka, nebuď vůl jako kráva. Půjdem večer na lízu, povídá. Je to maraton v oprachy, vole. Vyděláme nějaký šrouby. Božka, jejíž vyholená hlava, naleštěná sidolem, házela prasátka, celině otočila škouc. To je tutovka, ty vado. Půjdem. Mají tam být dneska skýni z Teplic a cigáni z Mostu. To bude čoro. Ale na maraton kašlu. To si radši nějaký prachy vyšlápnu na trase. A tak večer byla naše děvčata na parketu jako doma. Pojďte si hodit hrbem. Lákala jemně tanečníky Pankáča. Ale nikdo s ní nešel, protože při tanci s ní, přátelé, šlo okejhák. Tancovala bych i s čertem, blbečkové. Povídá Pankáča, když už odpadl 4. srap. V tom se objevil ve dveřích. Černé jako uhel. Než se skýni zpamatovali, aby ho utloukli, už ho Pankáča popadla a rozjela to po parketu. Černý brach s ní tančil až do ranního kuropění. Ráno popad prachy za maraton, popad pankáču a zmizeli, jako by se do pekla propadli. To byl čert, napsala Mladá fronta Dnes. Ale kde pak? Asi za čtvrt roku přišla čumkarta od nějaké Katrin z Havany. Psala, jsem v opravdovém pekle. Nebyl to bohužel čert, ale Kubánec Jiménez Mario Fernández. Krušnohorci a společnost. Krušnohorská společnost byla, přátelé, postavena na základech takzvaného raného socialismu, který se bohužel později rozvinul. Do té doby žili Krušnohorci v naprosté pohodě. Ranný socialismus má stejné výhody jako raná zelenina. Je prostě čerstvý a osvěžující. Teprve později začíná jaksi zahnívat. Krušnohorci v té době uznávali pouze dvě strany. Malou a velkou. Každý Krušnohorec musel v podstatě na obě a tím byl pak de facto zrušen monopol jedné strany jednou provždy. Ke změnám v krušnohorské společnosti docházelo zřídka. Slova revoluce se přímo bály. Nechte to plynout, říkávali starší. A měli pravdu. Vždycky to nějak dopadlo. Jednou jeden z nich vymyslel pojem sametová revoluce. Má to tu výhodu, řekl, že neteče krev. A byl to velký lidumil. A měl, přátelé, pravdu. Když ho likvidovali, tak ho udusili právě sametovým polštářem. Neprolili ani kapku krve. V čele krušnohorské společnosti stál náčelník, který byl demokraticky volen z pěti kandidátů tím způsobem, že každý z nich dostal kij a byli zavřeni do místnosti, kde byla tma. Takový náčelník byl pak ovšem okamžitě obviněn z násilného převzetí moci a okamžitě odsouzen k smrti. Zajímavé je, že ještě než byl popraven, mohl udělit amnestii, která se bohužel nestahovala na zneužití pravomoci úředního činitele, tudíž ne na něj. Jinak většinou panovalo všude všeobecné bezvládí a každý si dělal, co chtěl. To byly takzvané krušnohorské zlaté časy. My je máme teď. Další oddíl jsme věnovali, přátelé, krušnohorskému bydlení, stolování a tak dále, tak dále. Krušnohorci a bydlení. Základem bydlení krušnohorců, přátelé, byla hospoda. V ní bydleli všichni muži z vesnice. To mělo řadu výhod. Odpadlo tím dnes tolikrát kritizované a v některých manželstvích obligátní mámo, jdu do hospody. Kam by krušnohorský manžílek chodil, když už tam byl? Ženy a děti bydleli ve stanech většinou přímo na polích, aby to měli blíž do práce. Škoda, že se tento krásný zvyk neudržel do dnešní doby. Krušnohorské bydlení mělo totiž několik výhod. Ubyla rozvodovost a rovněž pozdní příchody na pracoviště byly výjimkou. Krušnohorci a oblékání. Speciální kroj, pro které byly charakteristické dvě malé bílé kozičky, měly ženy i muži stejný. Navíc ženy musely nosit i šavly. To pro případ, kdyby vesnici napadl nepřítel. Je to logické. Napadl nejdříve ženy, domnívající se správně, že jsou to podle výzbroje muži. Muži se pak rychle mohli v hospodě sformovat k hromadnému útěku. A zachránit tak gro kmene. Tento způsob obrany se nám jeví z dnešního hlediska velice moderní a účinný. Kdo uteče, ten vyhraje. To bylo základní bojové heslo krušnohorců. Dále je zajímavé, že krušnohorci nepoužívali při veřejném koupání žádné plavky a byli tak v podstatě zakladatelé nudismu u nás. V zimě zase krušnohorci nepoužívali čepice. Neznali je vůbec. Místo toho nosili muži na hlavách v třeskutých mrazech jakási malá kamínka na uhlí. Když byl mráz, rozdělali v kamínkách oheň a hned jim bylo teplo. Bohužel se někdy stávalo, že kamínka hřála přes příliš a řada mužů byla tudíž lehce přihřátých. Populárním oblečením do třeskutých zim byly takzvané dvojkožichy, někdy i trojkožichy. V praxi to znamenalo, že muž a žena si vlezli do jednoho poněkud širšího kožichu a nacvičenou, koordinovanou, synchronizovanou chůzí se pohybovali venku. Když byly zimy dlouhé a studené, byla potom na podzim větší porodnost. Proč? To je dodnes předmětem bádání mnoha sociologů a demografů. Princezna s červeným beďarem na čele. V jednom malém království na Dunaji, milé děti, žila princezna, která se jmenovala Zuzana Pupínková. Měla jednu vadu, nechtěla se vdávat. Odmítla všechny ženichy urozené, ale i ty různé neurozené podruhy, slobodníky, ba i kováče. Jednou za ní přijel na námluvy maďarský princ Mikloš se svojí uherskou jízdou. Ale Zuzana jej odmítla slovy, fuj, nesnáším Uhry. Taky tedy Mikloš proklel a odjel. Když se princezna ráno probudila, měla na tváři samé Uhry, samé pupínky. Och, ten Mikloš, plakala princezna, to byl ale veliký beťár. Od té doby se, přátelé, také někdy říká Uhříkům beďar. Všichni lékaři se pokoušeli princezně akné vyléčit, ale nepomohli jí ani 4týdenní lázeňský pobyt v erotickém salonu. Když to viděl král Vlado I. velkohubý, rozhodl, že ten, kdo princeznu vyléčí, dostane půl království, hlavně tu část Gabčíkovo nad Mároš. I ze všech stran se sjížděli princové, někdy i navzájem. Pardon. Někdy i navzájem se mezi sebou poprali. Ale nepomohl nikdo. Nepomohl ani známý léčitel Kašpárkovský, který přijížděl právě z Čech, kde pomohl hodně lidem, hlavně od jejich úspor. Princezna ještě k tomu navíc chytla štěnice, který někdo namontoval v celém bytě. I přicházeli princové pomoci, ale pořád nic. Tak zkrachovali i princové František V., Rudolf III., Jindřich VIII., až přišel princ Stanislav IX. Přišel, dal si jednoho malýho rumla a bylo mu to jasný. Jedním hmatem vymáčknul největší uhřík na princeznině čele a ejhle, mikrofon Tesla byl na světě. Král Vlado I. okamžitě rozhodl vyšetřit, kdo jí to tam namontoval. Nejvíce podezřelí princové Jan a Ivan z Černé Gory byli uvrženi do podzemní kopky, kde je spolu s potkany přivítala i Lasica Zatinský. Princezna se poté odstěhovala do Čech, kde se o ní ucházel princ Ota II. Zvaný Černý. Otík si princeznu Zuzanu vzal, ba co více, pojal jí za choť do ryti. Pardon, pojal jí za choť. Tečka. Do ryti zvolal zhrzený Vlado I. A Gabčíkovo mi tu nechali. Ale to už, přátelé, a to je smutné, maďarská jízda překročila Dunaj. Princezna zatím v Čechách založil estrádní skupinu a s pořadem To bylo Slovensko jezdí po vlastech českých dodnes. Krušnohorské hospodaření. Zhruba v polovině 6. století se Krušnohorci dostali, přátelé, čirou náhodou do hospodářských potíží. Tehdy se rozhodli k radikální změně celého hospodářského mechanismu. V první řadě se rozhodli skoncovat s pěstováním citronů a banánů v Krušných horách, které se bohužel ukázalo jako naprosto blbý. Pro pořádek je třeba podotknout, že Krušnohorci pěstovali banány a citrony v Krušných horách na základě dlouhodobého plánu, který byl vypracován v dobách, když žili na pobřeží Jadranu. Celokmenová plánovací komise, která to měla na svědomí, se přesunula z části do výroby a z části do vězení. Co dál? Protože už ani tenkrát nebyly burské oříšky, rozhodli se Krušnohorci pro jejich pěstování. Když nadešel čas sklizně, vydali se na pole za zpěvu písničky Hej ho, hej ho, nač chodí do války, je lepší sedět doma a louskat buráky. Když tam došli a rozhlédli se, hlavní agronom kmene řekl památnou větu. No co? No nic. Musíme hod zase na Germány. A Krušnohorci vyrazili vyplundrovat germánský kmen lužických Srbů, kteří jim to potom pěkně oplatili. A tato řevnivost, přátelé, přetrvává staletí. Inu sousedi. Krušnohorcům nevyšel ani jejich poslední experiment, totiž skřížit blechy s bramborama a vypěstovat tak originální brambory, které se sami škrábou. Pomůže nám jenom půjčka, rozhodla rada starších a proto bylo vypraveno velké poselstvo do sousedních zemí. Část poselstva odjela do Turecka, protože model takzvaného tureckého hospodářství byl již znám v celé Evropě a u nás se udržel v podstatě dodnes. Druhá část poselstva odjela s bohatými dary půjčit si peníze do Polska. Vrátili se za týden v trenýrkách. Nakonec si Krušnohorci uvědomili, že základ stravy je živočišná výroba. Rozhodli se proto pěstovat vlaštovky na maso. A dali se do práce. Všude se zakládala vlaštovčí hnízda a tak bylo brzo všude viděti posedávat hejna tlustých vlaštovek. Datum odchytu vypasených vlaštoviček byl stanoven na 15. září. 14. září v podvečer se vlaštovky zvedly, zakroužily nad Krušnýma horama a byly v čudu. Odletěly totiž, jako každoročně, do teplých krajin a to přímo do Afriky. A to byla, přátelé, vůbec první pomoc rozvojím zemím v dějinách. Krušnohorci a ženy. Krušnohorci si na rozdíl od ostatních slovanských kmenů ženy vážili. V každé vsi byla uprostřed váha, na které každý večer ženský převažovali. Poznali tak podle váhy, jak která ten den pracovala na poli. Když přibrala, bylo zle. Krušnohorci pěstovali mnoho ženství. Každý z nich musel mít tolik žen, aby ho bez problémů uživili. Ovšem, bohužel, i krušnohorské ženy měly svá práva, byla uzákoněna v takzvaném knedlíkovém kodexu. Tak například, krušnohorské ženy nesměly mezi 2. a 4. hodinou raní nosit těžší břemena než 200 kilogramů. Dále, nesměly dělat víc než 10 šestnáctek za sebou. Tady je taková poznámka, tu jsem nepochopil. Muži mohli udělat 10 šestnáctek za sebou. To do dneška, přátelé, nikdo nevysvětlil. Tady ne. Žena v jiném stavu nesměla již od 7. měsíce pracovat v kamenolomu. Jednou ročně mohly ženy oslavit svůj svátek, takzvaný den matek. Tento svátek mohly oslavit prací. Krušnohorská žena nemusela na veřejnosti nosit závoj, ale mohla ho nahradit podle vlastního uvážení, buď to proutěným košíkem, nebo svářeckou kuklou. Tohle to je obzvláště pěkné. Krušnohorská vdova měla právo, ba co více povinnost, následovat svého muže do nebe. O nevěře ženy rozhodoval spravedlivý takzvaný boží soud. Byla dána do klece k medvědovi, který týden nežral. Když ho zaškrtila, byla uznána za nevinnou. A tohle to je velice výhodné. Muž nesměl ženy vypudit bez řádného rozvodového řízení. Rozvodové řízení probíhalo tak, že muž přetáhl ženu bičem a řekl: táhni, mrcho. Přátelé, každá krušnohorská žena měla také právo jedenkrát ročně na splnění manželské povinnosti. Když to nešlo, měla právo požadovat tuto kratochvíli od obce. Krušnohorci a hudba. Krušnohorci, přátelé, kladli hlavně veliký význam na hudební výchovu mládeže. Již malým dětem byla vštěpována myšlenka: koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A jednu, přátelé, krušnohorskou písničku se teďka zaspíváme my tady spolu. Vy mi budete dělat orchestr. Prosil bych zkoušku orchestru, prosím, teď.
3: Gusta.
2: Ano, ano, má to atmosféru. Prosil bych ty basy veseleji.
3: Gusta.
2: Ano, přátelé, to je ono. Tak přátelé, nyní ta píseň na ostro. Připravte se, přátelé, já vám to odpočítám na tři. Tři. Tudy cesta nevede k mému srdečku, ponechte si, paň mámo, vaši dcerečku. Dejte se s ní vyfotit s káčou hubatou, já mám holku z úzenářství, pěkně buclatou. A tramtaria, tramtararia, tramtara, tramtaria, tramtara, tramtara, hop! Tudy cesta nevede k mému srdečku. To už tady jednou bylo. Přátelé, já si se překlou. No nevadí, nevadí to. I solistovi se to stane, zpíváme dál. Nenecháme se zbláznit, zpívejte, ano. No jo, já vás slyším gusta, že? A nechte si jí, pan tatínku, vycpat v muzeu. Ta holka je podobná, ale komu? Mickey Mousemu. Protivná je jak činže za 3 měsíce. Chytrá je jak slepice, hrom do čepice. Neustáváme, tramtary a tramtara, bojujem. Přátelé, pokračujte. Píseň je dlouhá. Teď přijde refrém. Tramtaria, tramtara, traria, rara, tramtaria, tramtara, rara, ria. A tudy cesta nevede k mému srdečku, jen si pěkně ponechte tu vaši herečku. Já mám holku krev a mlíko, pěkně z vesnice, má prouhatý peřiny na knížce tisíce. A všichni. Tramtaria, tramtara, trara, rara, tramtaria, rara, tramtara, Krušnohorci a svátky. Krušnohorci byli, přátelé, veselí lidé. Slavili proto kdeco. Krušnohorci slavili zhruba 364 svátků ročně. To v praxi znamená, že pouze jeden den byl pracovní. Nejhorší ovšem na tom byl fakt, že se tento pracovní den nedal napracovat. Nebylo kdy. Některé krušnohorské svátky slavíme i my. Tak například. Krušnohorci slavili den dělostřelectva. Slavit se začalo už v poledne, kdy se podával slavnostní oběd, dušený hrách s fazolovou a čočkovou oblohou. Říkalo se tomu dělostřelecká příprava. Kronikáři bohužel nezachytili, jak oslavy pokračovaly, a tak se jenom můžeme domnívat, že byly veselé a bouřlivé. Krušnohorci zajímavě slavili také den dětí. Všichni museli jít spát už 5 hodin odpoledne. Muži a ženy pěkně pohromadě. Navonili se, vysprchovali se. A hurá! Po 9 měsících oslavy pokračovaly. Zajímavě se slavil u Krušnohorců také den myslivosti. Ten den každý od rána přemýšlel a ten, kdo něco vymyslel, dostal titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec, a to tomu Krušnohorci, který vymyslel myslivce tekutýho. Na Velikonoce odcházeli Krušnohorci koledovat do ostatních slovanských vesnic v plné zbroji. Jako pomlásky používali okované cepy. Ti, kteří si vykonali kuřata, byli tzv. Kuřáci. Těm, co si vykonali čuníky, se zase říkalo čuňáci. Zajímavé je, že těm, kteří si vykonali husy, se říkalo husáci. Tento svátek byl začátkem 70. let našeho století zrušen. 30. dubna, zatímco ostatní slovanské kmeny pálili čarodějnice, Krušnohorci si pěkně pálili žáhu. A pálili za pomocí vína, láku, vodokurek a hlavně feferonek. Takže je potom pálil jícen, hltan, žáha, slezina, játra, žaludek, ledviny, tenké střevo, husté střevo. A ze všeho nejvíce je pálila slinivka, přátelé. O perníkové chaloupce. Milé děti, byla jednou jedna chaloupka uprostřed lesa a tý se říkalo Perníková. Žili v ní bába s dětkem a ty prodávali dětem perník. Dávku za 1000 korun. Perník vařili bába s dětkem většinou ze solutonu a rohypnolu podle starého receptu, který si dědek přivezl z vojny, ještě když byl u Wehrmachtu. Jednou utekli z ústavu pro mladistvé feťáci Jeníček s dvěma maruškama. Jedna maruška byla živá a druhá sušená v pytli. Když pak vykouřili Mariánku v pytli a neměli už ani floka, tak si alespoň sedli na lavice v parku před sechezou Lovosice a za chvíli byli zhulený, jak zákon káže. Jejich štěstí ale netrvalo dlouho. Omylem totiž zaslechli v televizi projev ministra životního prostředí, který jim tajemně sdělil, že severní Čechy už nesmrdí. Kromě Lipkovic, které je třeba zbourat. A severní Čechy budou prohlášeny za lázeňskou oblast. I uvěřili a odebrali se do lesa zemřít na otravu kyslíkem. Náhodou přitom narazili na chaloupku s perníkem. Bába a dědek se sirotku ujali a každý den jim píchli jednu dávku perníku. Jeníček za to musel převádět přes hranice Indiány, a to hlavně pak indiánské kmeny Rumunů, Číňanů a Kurdů, tedy kmeny, o kterých se Karlu Májovi ani nesnilo. Marušku zase odvedla bába na silnici k Dubí, kde měla známého Andrzenova pasáčka Dežího Ďurku. Brzy se však přátelé o tomto nekalém podnikání dozvěděli i pánové Rumílek a Fendrichmurka, kteří nařídili policejnímu prezidentovi Novotnému, aby je zlikvidoval. Ten na ně chtěl poslat slavné želví ninji, Donatella, Rafaela, Leonarda a Michelangela, ale ministr Dlouhý rozhodl, že v rámci checkmate provede celou akci Česká rychlá rota, takzvaných tchořích ninžů, ve složení Aleš, Myslbek, Lada a Mánes. Celá akce byla pečlivě připravena a utajena tak, že zločinci se o ní dozvěděli z Mladé fronty Dnes už 14 dní předem. Během akce byl pak dům nalezen bohužel prázdný a tak policie alespoň zatkla hajnýho Kracíka, který byl se svojí flaškou rumu náhodou v lese. A protože to bylo v zimě, za chvilku dorazila na běžkách i celá naše vláda. Jsem nepochopil tohle vtipa, no to je jedno. Chaloupku mezi tím, přátelé, obsadilo 6 medvědů s Cibulkou. Cibulka, když je uviděl, vystrčil z okna svoji střepatou hlavu ostříhanou na havla a zařval. Všichni jste hovada a prasata. Přátelé... A jak dopadla naše povedená čtveřice? Bába s dětkem, Jeníčka a Mařenku prodala na náhradní díly do Itálie. Pak si vyzvedli svoje tuční konta a v rámci malé privatizace koupili hotel Jestřáb, penzion Klára, obchodní dům Prior a nádraží Praha Holešovice. A tak bylo zlo po zásluze potrestáno.
4: Dobrý večer, milé děti. Pohádka o třech ptácích. Pták Noach, pták Noha a pták pták byli tři kamarádi. Šli do města. Pták Noach po chvíli povídá:
5: dneska je tady noha na noze, co?
4: Pták pták, přisvědčil pták pták.
5: Noha na noze? To má být nějaká narážka na mě, jo?
4: Urazil se pták Noha.
5: Ale ne, ptáku Noho,
4: řekl pták Noach.
5: Pták, pták,
4: přisvědčil pták, pták. A šli dál. Pták Noach, pták Noha, pták, pták, šli městem, co noha nohu mine.
5: Hlavně, aby se tu neobjevil had,
4: strachoval se pták Noha. V tom se před nimi objevil had. Bacha had, řekl pták Noha.
5: Neplaš hada bosou nohou,
4: řekl pták Noach.
5: Pták, pták,
4: přisvědčil pták, pták. A bosou nohou šlápl na hada.
5: Co teď?
4: Zeptal se pták Noha.
5: No teď, abysme vzali nohy na ramena,
4: řekl pták Noach.
5: Pták, pták,
4: přisvědčil pták, pták a vzal ptáka nohu na ramena.
5: Neber ho na ramena,
4: varoval pták Noach,
5: nebo se had vymrští a kousne.
4: V tom se had vymrštil a kousnul.
5: Au, noha!
4: Zařval bolestí pták Noha a spadl na nohu ptáka Noaha.
5: Au, noha!
4: Zařval bolestí pták Noach a spadl ptákovi na ptáka.
5: Pták, pták!
4: Zařval bolestí pták, pták. Had se jen podíval na nohu ptáka Noaha, na nohu ptáka Nohy, na ptáka, ptáka, ptáka a řekl:
5: to máte z toho, že chodíte do města, když je noha na noze.
4: Pták, pták, přisvědčil pták, pták.
6: Jaká je ideální partie pro dceru pokřtěného žida? Sympatický křesťanský mladík z dobré židovské rodiny.
7: Drahá, co říkají vaši tomu, že se chceme vzít? Tate zatím nic. A máme čeká, až co řekne ona, aby mohla být proti.
6: Tate, já se zamiloval.
7: Do koho?
6: Do Diny Malknechtové.
7: Prosím tě, co z toho?
6: Ona mě má taky ráda. Chceme se vzít.
7: Neblázni, co z toho budeš mít?
6: Budu ten nejšťastnější člověk na světě.
7: No dobře, ale já se ptám, co z toho budeš mít?
6: Kantorová dcera se zamilovala a chce se vdát. Kdo je to? Vyslýchá jí otec. Arnošt Kac. A co dělá? Je členem městského divadla.
7: Cože?
8: Ty si chceš vzít herce? Nikdy!
6: Dcera však nedala a prosila tak dlouho, až se otec rozhodl, že se na jejího nápadníka půjde podívat. Po představení říká dceři, myslím, že si ho můžeš vzít. To není žádný herec.
7: Papa, zamiloval jsem se do slečny Levenšvancové. Je okouzlující, leč chudá. No což, kolik má? Vždyť říkám, že nemá peníze. Počkej, něco snad přece dostane. No vůbec nic. Jak si to představuješ, rozlobil se otec. Že je chudá, prosím, že nic nedostane, budiš. A že nedostane vůbec nic, to už je trochu moc.
6: Milá Rudpinkasová, povídá jasnovidec upírající zrak střídavě do křišťálové koule a na temnobrvou dívku. Čeká vás příjemná budoucnost. Seznámíte se s bohatým pánem, vdáte se a budete mít roztomilé děťátko. Opravdu, raduje se dívka. Na mou duši, jen musíte dávat pozor, aby to šlo v tom pořadí, jak říkám.
7: Artur Horovic byl úplně slepý, ale miloval ženě bytelné, vnadné, mohutné a tučné. Tak mu jednu takovou sehnali. Hele, Artur, tohle je tvoje nevěsta Róza. Dovolte, ať se podívám, povídá Artur a počne rukama odhadovat její přednosti. Hmatá kolem pasu, pořád kolem pasu a ještě kolem pasu. A najednou nadšeně zvolá, to je pořád ještě Róza.
6: Já ji vidím. Já vím, že ta dívka, co jsem pro vás konečně našel, není nejhezčí. Vemlouvá se v přízeň svého klienta jeden Šatchen. To je v podstatě takový kecal z naší slavné národní opery. Ale vezměte to tak. Jako obchodní zástupce jste pořád na cestách. Když ráno vstanete, bude ještě spát. Když se vrátíte, bude už zase spát. Proč by vám mělo záležet na tom, jak vypadá? No, ale co v sobotu dopoledne, vydechne mladý muž nešťastně.
7: Mám pro vás skvělou partii, mladý muži, spouští jiný Šatchen stavidla své výmluvnosti. Mladá, bohatá, vzdělaná, že by neměla žádnou chybičku, diví se nápadník, jenom docela maličkou, koktá. Pořád? A kde pak? Jenom když mluví.
6: Domluvá Šatchen starému mládenci, aby se oženil. Ani nápad, brání se muž. Žiju se dvěma sestrami a ty se starají o všechno, co potřebují. No, to je hezká věc, nedá se odbít dohazovač, ale ani dvě sestry vám jaksi nemohou poskytnout to, co jedna vlastní žena. Jak to, že ne? Kdo říká, že ty sestry jsou moje?

0: Tak vy chcete vízum do Brazílie, pane Seidler, povídá úředník na konzulátě. A máte nějaký opravdu závažný důvod?
1: No, jak pak by ne? Mám se příští měsíc ženit.
0: V Brazílii?
1: Ne, v Čáslavi.
0: Friedenfeldovi provdali dceru. Po svatbě si povzdechne matka. Jsem ráda, že už to máme za sebou. Jenom si pořád říkám, jestli se naše Rivke opravdu dobře vybrala. Jestli bude se svým mužem šťastná.
1: Vazajst šťastná, míní otec. Jsem já šťastný? Jsi ty šťastná? Tak jako my bude šťastná taky.
0: Slyšel jsem, že ses oženil.
1: Slyšel jsi správně.
0: Jsi spokojen?
1: No jistě. Už mě nebavilo potloukat se pořád po hospodách.
0: A teď?
1: No teď už mě to zase baví.
0: Krejčí šmauc hučí do svého kolegy, který se právě oženil. Nic mi potom není, ale proč jsi zvral takovou šeredu? Mně to nevadí, protože je krásná uvnitř. No, tak bych si ji nechal alespoň obrátit.
1: Obchodník Grinfeld se prochází po náměstí svatého Marka v Benátkách a potká našince. Jomtov, pane Grinfeld, co vy tady, ptá se krajan. Jomtov, jsem tu na svatební cestě. Tak mazltov, a kde máte paní? No kde by byla? Někdo musel zůstat v krámě a ona je víc klidem.

0: Luďku, my bychom se vlastně měli rozhodnout, kdo dneska uvítá obecenstvo.
1: Já uvítám, to je lehký rozhodování.
0: Já chci taky uvítá obecenstvo.
1: Ty je taky uvítáš, ale až potom.
0: Co to za nesmysl? Proč je budu vítat, když už budou uvítaný?
1: Jo, to je vlastně pravda.
0: Aha. Vítat může jen jeden, to si pěkně střihnem.
1: Jak střihnem, ušima?
0: Ale ne ušima.
1: Co?
0: Jak ušima?
1: Jak střihnem ušima?
0: Ale ne ušima.

0: počkej, ale to já si prohraju, ne?
1: Ne, asi určitě, ale oba vyhrát nemůžeme, víš.
0: Aha, a nešlo by to? Jak to? No, ale to není spravedlivý, aby ty si Ausgerechnet vyhrál a já prohrál, ne? No,
1: ale vyhrát může jen jeden přece.
0: No a proč já mám prohrát zrovna?
1: No, protože jsi moudřejší. A moudřejší vždycky ustoupí.
0: No jo, to je pravda, ale...
1: No tak vidíš.
0: Moudřejší jsem, já jsem no, na tím určitě. Hodně přemýšlel, je to pravda, no. Moudřejší jsem. No. A nešlo, jo, takhle jsem si to myslel, a nešlo by to, že bych zůstal moudřejší a ještě navíc vyhrál.
1: No to ne, to by si měl, kamaráde, moc výhody hromady, víš?
0: Tak víš co, já radši budu hloupější, hlavně již vyhraju.
1: Správně, no. Ano, já s tím souhlasím, ale jenom mi tady potvrdíš písemně, že jsi hloupější. Výborně, já jsem ti počítal, takže výborně, jsem ti to tady předepsal, znám, jenom to podepíš tady.
0: Ano.
1: Luděk Sobota. Dobrý.
0: Tak, děkuji. A co jsem dlužen?
1: To je zadarmo, dobrý.
0: Co jsem vyhrál?
1: No vyhrál si právo uvítat diváky.
0: No jsem toho moc nevyhrál. Mohl docela klidně zůstat moudřejší.
1: No ne, teď už jsi se rozhodl takhle, tak musíš
0: vyhrát. A co to je, prosím tebe, právo uvítat diváky? To je něco jako třeba právo první noci, nebo?
1: No vidíš, dalo by se to takhle říct. Právo první noci, jenže z diváky právě, víš?
0: Tak to není tak špatný. Tak, děvčata, prosím vás, řaďte se mi. Vy pojďte třeba první.
1: Ty jsi se zbláznil, takováhle ostuda.
0: Jaká ostuda, je docela hezká.
1: No ta slečna je hezká, ty jsi ostuda. Běž do šatny, žádný uvítání nebude. Ať ukážu právo první noci, že si 14 dní nesedneš.

Přátelé, povídáme si tady o nejrůznějších druzích pohybů, kterými kdy člověk jaksi vládl, aby se dostal z bodu A do bodu B, co nejdříve, co nejrychleji. Kdysi mezi tyto pohyby patřil taky kůň. To já už si vůbec neumím představit, ale když třeba čtu deník Karla IV., žasnu, co on všechno stihl koním. To je neuvěřitelné. On byl každou chvíli v Itálii, tam bojoval, pak ve Francii, tam něco objevoval, tam se dobře objevuje. Pak zase byl tady, tady něco zakládá, tady se líp zakládá zase. Most, univerzitu, hrad, vinice, no právě ty vinice. Ty přivezl z té Francie, kde je objevil, ale možná, že právě díky tomu, že byl na koni, na nadhledu, na vzduchu, čerstvý vzduch kolem povětří a že viděl, tohle je dobrý, to u nás zavedu, tohle je volovina, to k nám nesmí. Jo? Čili, že měl tento nadhled, tak věděl, co jo, co ne. No, právě ty vinice, jak říkám, o tom je dlouhá báseň Nerudova, to je vlastně diskusní příspěvek mezi Karlem a Buškem na první číši těch experimentálních tehdejších vinic. Nebojte se, tu tady nebudu říkat, tu báseň tu neumím, to byla povinná četba. Z celé té básně si pamatuju jenom jeden verš, jenom jediný verš, snad protože ho často potřebuji. A to je ten verš, ty jsi oslep, páže, nevidíš, že přede mnou je prázdná číš. Ty tam jsou doby pážat, dneska se si člověk neudělá, nemá. Ale jinak, když se mě lidi ptají na můj vztah k jízdě koňmo, přátelé, tak já říkám, to nejkladnější vůbec. Jestli něco miluju, tak je to jízda na koni. Především trysk. Ten pocit síly pod tělem, dusot kopyt, ta vlající hříva, jo, kolem obličeje, to je něco, co zbožňuju. Ovšem pod jedinou podmínkou. Že se na to dívám z 10. řady v biografu. Sedm statečný, piják mýho srdce,

0: sedm statečných, joj. Ale jinak na koně ne. Ačkoliv zase je to moje povolání, které mě přivedlo do blízkosti koně a dokonce až ke koni. Já jsem točil před lety takzvané momenty filmového festivalu. To bylo při Karlovarském festivalu takové rozhovory, interviewy s herci a režiséry celého světa. Nesmírně zajímavá práce, protože komediální, točili jsme to vždycky nějaké situaci, komické, nebo jakoby komické, nebo hororální, nebo jakoby dramatické. A během té práce těch let jsem pochopil jedno zásadně, že čím větší herec, tím skromnější člověk. Vždycky. To jenom ti malí se přifukujou a jenom ty malé se přifukujou. Ale jinak zásada je, čím větší hráč, tím skromnější chlap. A točili jsme, tak říkám, v nejrůznějších situacích. Jednou přišel režisér Eman Kaněr a říká mi, hele, jel bys si klusácký dostih? Říkám, cože? Říká, no ne, to nebude vážný klusácký dostih. To bude pro lidi a pro kamery taková spíš legrace, pojedou herci, jenom žádný vážný dostih. A já ho nevěděl, co to je. Až jsem si nejenom uvědomil, že to znám. Že znám klusácký dostih z biografu, z týdeníku, ze žurnálu. Bývaly takový týdeníky, že tam byly ikonický dostihy a tak. A tak jsem si nejenom uvědomil, že to je takový kočárek lehoučkej, který řídí pán po zeleném trávníku, kde kluše kůň s ním, a je to celý takový hezký, půvabný. Tak jsem řekl, jo, to já pojedu. Tak mě vzali na trénink, to bylo den před závodem, a tam jsem pochopil, že to není vozejček, že je to tyč. Taková zkroucená tyč, dvě kola, tam mě vysadili za sedlo, jednu nohu mě zapaskovali sem, druhou sem, jo. A ten koňský zadek byl tady. Já říkám, fán. A co když ten kuň vyhodí? A oni říkají, no tak zasáhne tu tyč pod tebou. Já říkám, no, doufejme. Takže napřed to vypadala taková veselá debatní schůzka. Chodili jsme krokem v takovém kruhu. Ten vedoucí těch stájí mě vysvětloval princip toho závodu. Říkal, hele, je to klusácký dostih. Ty nesmíš přejít do cvalu. Jakmile bys přešel do cvalu, tak se z toho závodu vyloučil. Říkám, já? Proč já bych do něčeho přecházel? Já budu rád, že sedím. Říká, no ne, ty, ten kuň nesmí přejít do cvalu. Já říkám, no dobře, ten kuň. Já ani nepoznám, jestli je ve cvalu. Říkám, poznáš to, poznáš právě podle toho zadku. Dokud ten zadek, ty poloviny jdou takhle, nahoru, dolů, nahoru, tak je to klus. Jakmile by udělal tohle, obě poloviny současně, tak je to cval. Já říkám, no dobře, obě poloviny. A co já? Co mám dělat? Říká, no v té chvíli mu protáhneš otěže hubou. A on zase přijde do toho klusu. Já říká, aha, takže ono to tady v koucích bolí. A říká, no samozřejmě, ho to v koucích bolí, tak přijde do toho klusu. Já říkám, tak to miluju, tyhle rady já miluju. Já mu protáhnu otěže, natrhnu mu kout, on se ohlídne a kousne mě do hlavy. To, že prej nemůže, že tam je ta oj. Takže to skončilo, jak říkám, jako takový debatní kroužek. A no a druhý den se je závod. Závod, no. Jak to skončilo? Jako v té stařičké anekdoti, jak přijde kamarád za kamarádem do bytu a říká, hele, ty už mě znáš léta. To říká, dlouhý léta. Co je? Říká, podívej se na mě. Vypadám jako kuň. Jsem já podobnej koni. Říká, ne, proč? Říká, no, víš. Já byl včera poprvé v životě v chuchli. Jen jsem tam vešel, tak mě chytli, vzali do stáje, obehnali řemenama takhle. Na krk mě vyskočil takový malý chlap v červený košili v čepice a bičem mě honil po těch lukách tam. Říkal, to se ti stalo? Říkal, jo, včera odpoledne. Říkal, no a co jsi dělal? Říkal, no dělal jsem, co jsem mohl, ale byl jsem druhej. Přesně tohle se mi stalo tehdy. Taky, dělal jsem, co jsem mohl. Byl jsem druhý, nedal jsem nic. A já znám blbější v těch závodech ještě. taky přijde pán poprvé v životě do chuchle a říkal si, no když už jsem tady, tak si taky vsadím na koně, ať mám nějaký zážitek takový jako ekonomický. Tak tam napřed provádějí ty koně v takovém kruhu, kde lidi na to koukají, říkají si, tak na tohle bych sedl, na tohle ne, vyhlížej si. A on taky kouká a jak ty koně jdou kolem, tak ten jeden tak, jak ho míjí, tak na něj mrkne. Říká, to není možné, že by mrkal na mě, to bylo by na... Tak si počkáš, jde po druhý, ten kuň jde po druhý a zase na něj mrkne. Říká, to není pravda tohle. Do třetice si počkám, ten kuň jde po třetí a mrkne. Říká, to je jasný, ten mi dává znamení. Tak na něj sadí všechno, co má. Koně vyrazí od startu a ten jeho vede. Vede od chvíle první, vede. Si říká, fajn, dneska se napakuju, balík peněz, zaplať pambu, ten kuň je chytrý, že na mě mrk, třikrát na mě mrk. Jenomže ten kuň slábne, mizí v tom startovém poli, v tom, až skončí poslední, naprosto poslední. On si říká, to je blbec. Proč na mě mrkal tedy? Tak teď si počkám schválně, až půjdu z toho závodiště ven, co na mě udělá. A když vycházejí, tak ten kuň na něj udělá. Nedá nahrát tohle. To je volovina, jak to mám udělat na desce tohle. Ne, já mám koně rád jako bytosti, jako tvory. A snad právě proto mám takovou nedůvěru nebo ostych odpor, bych řekl přímo, ke koňským dostihům. Já jsem tento svůj pocit říkal i chovatelům v Kladruhech nebo ve Slavkově u Brna. A oni mi říkali, to se mi líte, kuň chce závodit, kuň potřebuje závod, kuň touží po závodu. Já jim říkám, no tak vy jste s nima denně, vám řeknou víc. A jestli touží, jak vy říkáte, po závodu, tak nechtějí koně, to mě potvrzují i oni, nechtějí skákat. Skok, překážka, je koní cizí. A jsou překážky, které jim musí tajit. Třeba turn taxisů v příkop. Nesmí kuň poznat až do závodu. Při tréninku. Nesmí. Protože už by tam nešel. Člověk, jo. A tady je ten podstatný rozdíl mezi člověkem a zvířetem. Člověk má svou odvahu, svou ješitnost, svou ctižádost, své honoráře a taky svoje chirurgy. Když si chlap zlomí za taxisem nohu, tak mu dají do gipsu za 3 týdny chodí. Když si tam kuň zlomí nohu, tak ho na místě zastřelí anebo dopraví na jatka a dodělají tam. A to je to, proč nemám rád dostihy a myslím si, že tady je příliš velká odpovědnost člověka za toho krásného tvora. Oni mi říkají, no dobře, dřív se na koni bojovalo, na koni se jezdilo do bitev, koně válčili tohle. Říkám, ano, to máte pravdu, my o koni víme všecko možný, ale nevíme nic o pocitech koně, který leží za taxisem se zlomenou nohou. A nevíme nic o pocitech koně, který leží na bojišti s prostřeleným břichem. Ačkoliv to druhé, ty pocity koně na bojišti bychom mohli. Měli znát. Napsali přece pro nás a za nás ve své básně raport Fráňa Šrámy. Na levém křídle a poslední já budu stát. A tušit nebude, oč prosit chci, žádný kamarád. A paty k sobě, špičky od sebe. Pro tebe, sne můj divný, pro tebe já budu meldovat. Hlásím, pane hejtmane, že se mi zdál sen. Vojna byla a já ležel v poli zastřelen. A zrovna u mne váš kůň taky pad. Nám přáno bylo spolu umírat. To z boží vůle jen. To kránu bylo a sneb měsíc zrud a váš kůň hlavu zdvih a měl divná věc, jako já, prostřelený břich. A v jeho očích takový styd žal. Kdo zdivil se v nich, kdo septal a ruce lomil v nich, žlouky voňkol a jeteli. A
1: kvete řezicha. A on, kůň, což byl vinenčím, má díru do břicha. Že na něm seděl kdos, už nesedí, a oči vědět chtí, však nevědí, a v hrdle vysychá. Och, v hrdle vysychá! A chtěl by ržát, že neví, neví proč. Sluníčko zlaté, což neměl on tě rád, ty už ho nechceš, proč? Proč necinkne už nikdy podkova? Proč sebe v krvi, nohy z olova? Ho, toč se, světe, toč! Hlásím, pane hejtmane, že to byl strašný sen. Ty oči zvířete, ty křičeli a z důlků lezli ven. Křičeli na mne, jestli já to vím. Proč ležíme tu s břichem děravým? Co měl jsem říci jen? Hlásím, pane hejtmane, a já to musím říct, tož člověk rád jde. Člověk musí jít, když pál chce smrti vstříc. Však koní šetřte, prosím tisíckrát. Však koní šetřte, prosím tisíckrát. To dobyče se strašně umí ptát, proč nesníží ti víc.

Jestli jsem si některý pohyb v životě neoblíbil a nemám ho rád dodnes, tak je to vlak. Já nevím, co mám proti vlaku. Když jsme v roce 59. začínali divadelko Semafor Člověkem z půdy, tak tam Jirka Suchý říkal svou povídku, která začínala touto větou. Nedávno jsem jel vlakem. Nevím, co mě to napadlo. Asi už jsem byl delší dobu čistý. No tak. Tohle já bych vlaku nevyčítal, nejsem tak háklivý v tomhle směru jako on, ale přesto ve vlaku já podléhám takovým zvláštním pocitům. Ne, já to řeknu obráceně. Já neznám tři lidské pocity. Já neznám, co to je závidět. Nerozumím slovu závidět. Nevím, co to je. Za druhý, neznám pocit být uražen. Já nevím, co to je být uražen. Kdybych byl vyvedený z gipsu, ze sádry, jako vysta, tak mě můžete urazit, třeba nos nebo ucho, to jo. A tak já nevím, co to je. I když mě někdo řekne, pane vysta, ale vůl, tak já jenom doufám, že se mejlí. Ale necítím se uražen. Já nevím, co to je být uražen. A za třetí neznám pocit nudy. Já nevím, co to je nuda, nudit se, neznám. Tomu slovu nerozumím. Ačkoliv právě ve vlaku procházím takovými zvláštními stavy, které se možná nudě blíží, podobají, nebo nuda jsou, nevím. Nejsem si jistý. Já jsem měl první dlouhou trasu v roce 48. nikoli svého věku, našeho věku, mě bylo 30, do Jugoslávie, jako kulturní brigáda z divadla Satiry tehdejšího Mirek Lipský a jiní herci a já, obveselovat tam naše pracující rekreanty, tedy rekreující pracovníky ROH. A jeli jsme dva dny a noc, nebo dvě noci a den, a už nevím, dlouhá cesta, to byla v sedě. Ale v těch pokynech pro cestu byla taková krásná rada zhotovit si pro spaní takzvané závěsné prkénko. To byla dětská houpačka na čtyřech provazech, to se zavěsí na síť na zavazadla a na tom je možno v sedě spát. Moje žena mi to zhotovila. Ona sama s náma nejela, protože, jak říkám, to byla vlastně služební cesta, jenom herci, takže nemohla, ale zhotovila. Ani nemohla jet, protože byla právě v 9. měsíci a právě během mého pobytu v Jugoslávii se mi v Praze narodil syn. Takže nemohla. Ale zhotovila mi to prkénko. A protože to bylo 4 měsíce po svatbě, ano, protože to bylo 4 měsíce po svatbě, tak mi opatřila polštářky. Dneska už by mi tam dala šmergl papír. Já zavěsil, kluci záviděli, říkali, no to je nádhera. Jediný se vyspíš, to je nápad, no to je fant. Tak jsem zalehl. Přesně, přátelé, přesně ve chvíli, kdy začínáte usínat, kdy první sen se prolne do vašeho vědomí, přesně v té chvíli prkénko podjede, hlava zbavená opory jde dolů a prkénko jí cvakne. Znovu zalehnete, znovu usínáte, bum. Mě praštilo pětkrát. Pětkrát. Pak jsem to sejmul, stočil, zbalil a vyhodil okénkem v noci v Rumunsku, v Transjavánských Alpách, poblíže stanice jménem Predal. Kam to prkínko vlastně patřilo od začátku. Takže kdyby někdo z vás, někomu z vás chtěl zhotovit závěsné prkénko, napište mi, já vám to rozmluvím. Je to velmi. Ale delší trať jsem podnikl o pár let později o jednu zemi dál do Bulharska a ta zase byla obohacena ta cesta přítomnosti Jiřího Šlitra. Jirka Šlitr, když se blížila noc v sedě, tak říkal, ne, běžte ven, já to mám vymyšlený. A složil kufry, vyrovnal tu mezeru mezi těmi sedátky, přikryl dekama a vytvořil tak, jak on sám říkal, rovinu nikoli nepodobnou gauči. Tak jsme zalehli, zakryli se, děkovali mu, že usnuli.
Probudil se asi v půl druhý, ovšem v pozici barokního sousoši. Propletený navzájem různě, hlava níž než nohy. A jediný, kdo klidně spal, byl Jirka Šlitr. Tak jsme mu přísali pomstu, ale zbytečně. Osud rozhodl za nás. On, jelikož byl totiž zásadně neženat, tak si pro všecko na cestu sám opatřoval věci a sám si žehlil taky své věci a dostal si, já nevím jak, ale dostal si rozpálenou žehličku na nárt pravý nohy. Strašná spálenina. Ale protože cestou se nezul, jako nikdo z nás, tak to zjistil až tam, vlastně v tom, v Bulharsku, a lékař naší skupiny říkal, no, to já nevím, co vám na to dám, zkusíme všecko možný, nevím, co bude dobrý, co bude nejlepší, ale vím bezpečně, co na to nesmí. Na to nesmí mořská voda. Ta je slaná, ta by to leptala. Nesmíte do moře. Jenomže Jiří Šlitr byl Čech a věděl, že moře je v ceně zájezdu. Tak sice poslech do moře nechodil, ale nechal se tam vynášet. My ho tam s Mirkem Lipským nosili, jako se na jaře vynáší smrtka. Tak my vynášeli Jirku Šlitra, už jsem ten byl těžší, a držíce ho za tu spařenou nohu, jsme ho máčeli z hora do vlny. Jirka chvilkama řval, chvilkama tonul, že jo. Konečně to je známá metoda, tu znáte, takhle máčela maminka z toho Achila, synáčka za patičku, do pramene, který zaručoval nesmrtelnost, to znáte, to popsal známý řecký básník Homer v tom dvoudílném eposu Ischias a Odysseia. Tak takhle by se máčel toho Jirku Šlitra. A stejně zajímavý, že ten Achilles potom to dostal u té Troje právě oštěpem do té paty, která jediná zůstala nedotčena. A já dodneška nevím, jestli ten vrhač toho oštěpu věděl, kam mířit, jestli znal to jeho jediné zranitelné místo. A nebo, druhá otázka, jestli rána oštěpem do paty může být smrtelná. Ovšem, možná, že se mu tam při tehdejším stavu hygieny dostala skepse. Prostě to je obecně známý pojem Achillova pata, že každý, říká se, každý má svou Achillovu patu, dokonce šlachu. Já nevěděl, že ho měl něco ze šlachou taky. Až jsem ji měl já asi před 4 roky natrženou v pravý noze a chodil jsem 5 neděl v dlouhý zádře, tak jsem zjistil, že to, co to je Achillova šlacha, ovšem nevím, proč on má mít svou šlachu natrženou v mý noze. Ale mě. A já do dneška kulhám. Já jdu po ulici kulhám. No prosím, mám na to právo, mám na to léta, nikdo mě nemůže zastavit, jako proč kulháš? Já říkám, je mi tolik a tolik, mám právo kulhat. Kulhám. Mně to nevadí ani společensky, ani lidsky, nevadí. Kulhám, no bože. Mně to vadí umělecky. Umělecky, jo. Nedávno mi krásnou roli vyžral Harapes. Takže tak jako cesta tam, do Bulharska, byla obohacena tím Jirkou Šlitrem, jeho nápadama, tak cesta zpátky do Československa byla obohacena mnou. Přiznám mnou. Víte, já, když už musím opustit tuto vlast, když už se musím na 3-4 týdny nebo na 2 týdny vzdálit své odčiny, tak já nejsem takový ten turista, který lítá po obchodech a schání kravatu, klobouček, botičky, brejle. Ne. Já si z ciziny vždycky přivážím něco, co není vidět. Co není na člověku vidět, co je uvnitř. Uvnitř. A právě z toho Bulharska jsem si vezl takovou velkou střevní potíž. Ale tak velkou, že do dneška prý mám někde zapsáno, že jsem znečistil tratě 4 lidových demokracií. Bulharska, Rumunska, Maďarska a Československa. A když nás na našich hranicích vyvedli ven a řekli, že vepředu je náš vlak, že nás přepojou a jídelní vůz, tak jsem nechal vynést své ostatky. To víte, Čech se vrací z Balkánu do jídelního vozu a dal jsem si svíčkovou na smetanu. Takže ze mě dojela kostra. Ale přesto na tu cestu vzpomínám rád, především pro toho Jirku Šlitra,
A dovolte, abych na tohohle kluka, který tak předčasně odešel, vzpomněl takovou krátkou citaci jedné z jeho semaforských písniček, kterou mám rád. Nebojte se, já to zpívat nebudu, na to mám lidi, ale krátkou ukázku písničky, kterou mám rád. Jiří?

0: Tak s kytky na kytku ho vlastně nebaví.
1: Nebo mě.
0: A podle rozhodu se hned pro nejkrásnější jet a jenom pro něj hodlá žít.
1: Šle já.
0: A řekl jsem víc, nechtěl jsem žít.
2: To už se stává.
3: Jestli jsem si nikdy neoblíbil vlak, tak jsem si od začátku zamiloval letadlo. Včetně prostředí kolem, včetně toho procesu letiště, toho dění tam. Miloval jsem letadlo. A letěl jsem dlouhý tratě do Leningradu, na Maltu, do Montrealu, já nevím tam, do Paříže. Dlouhý tratě a naše taky, byť méně dlouhý, ale za to zase třeba s posádkou vepředu. Já jsem s nima zažil start, let, bloudění, přistávání. Oni mě poznají na letišti a tam sedávám. Oni jdou dřív do letadla než cestující. Je posádka. A já tam sedávám u toho, u barového pultu. No ne, tam se nedá jinde sedět. Na celém letišti není knihkupectví. Já jsem tam bezradný, bezradný. Tak sedávám u barového pultu. V tom jde posádka a říkají, a pojďte s náma. Takže já jsem ho zažil mnohé. Ovšem někdy se mi stane, že třeba letím Ostrava, říkám si, no je to 50 minut, necelý. A je dobrý šlofík po obědě to bude. Těším se, že si zdřímu. A v tom jdou. Říkají Ostrava? Říkám Ostrava. Tak pojďte s námi. Říkám, ne, já bych tam rušil. Nebudete rušit, pojďte s námi. Ne, já bych vadil to. Nebudete vadit, pojďte. Já se stydím se jim říct, že chci spát. Tak si vymýšlím, říkám, ne, já ještě nemám dopit to tady. A oni říkají, to vraťte to kakao. Tam mám, uvaříme jiný, pojďte s námi. Já už nevím, co bych řekl, tak řeknu třeba, víte co, běžte dopředu, já se sednu dozadu. Kdybyste si s něčím nevěděli rady, jsem tam, no. Tak oni jdou, já zapadnu dozadu a já už usínám na zemi vždycky. Já se přivážu řemenem a už usínám na zemi, zkoušejí motory, to cítím, jak to zkoušejí. A zase přistanu. A teprve pak se probudí. A v tom se otevře ta oponka tam od té kabinky a vejde člen posádky a volá pan Horníček. Říkám, tady, co je? Říká, prosím vás, pojďte tam, my si tam s něčím nevíme rady. A on to řekl tak vážně, že všichni cestující se ohlídli na mě. Tak já jsem se odvázal z toho řemenu, šel jsem tam a cestou na něj volám, a prosím vás, kolikrát vám to mám vykládat? Spojka, jednička, plyn, tak co je? A zapad jsem tam za nima. Já myslím, že ten den by byla ráda vrátila většina cestujících letenků. A radši dojeli autobusem. Mně půjčovali i volant, to je krásný zážitek. Ten, když mačkáte od sebe, tak letadlo klesá, když ho táhnete k sobě, tak stoupá, že jo. Já to střídal. Nevím, co to dělalo s lidma vzadu, ale... Ten nádherný volant, on je poloviční, to je jenom půlka kruhu, to je poloviční, jak na rozdíl od auta poloviční. Tím ušetříme spoustu volantů ročně. Jenomže tato krásná dobrodružství s tou posádkou skončila v době, kdy i u nás začaly ty kruté, blbé, šílené únosy, protože my musíme hned všechno si akceptovat a napodobovat, ale zase naopak máme vlastnost okamžitě na všechno vymyslet anekdoty. To se tenkrát vyprávělo, že chlap letí Košice Praha a počká si, až letadlo nabere vejšku a pak vejde s pistolí za pilotem a řekne mu, a do Prahy. A pilot se otočí, říká, co blbne, tedy tam letíme. Říká, jo, to už tenhle měsíc slyším po třetí a vždycky přistanu v Mnichově. Podobný sen mají moji přátelé Lasica a Zatínský, když letí Bratislava Praha nebo Praha Bratislava, tak vždycky říkají člověk, že my máme chuť vejít za pilotem s pistolí a říct a na sliač. Tak to bych chtěl s těma dvěma být jednou na jeden večer unesený na sliač. Ale já mám letadlo především rád, protože tam jsem prolíná tragické s komickým, obojí je tam možné a setkává se, tak jako v nejlepších dramatech světa, jako u Shakespeara nebo u Čechova. Tam se to prolíná. Já jsem, jak jsem tady vyprávěl, poprvé v životě jel do Jugoslávie vlakem. Pak jsem tam o leta později letěl, no tak mezi tím tam stejně nelítalo ani nejezdil, už nevím proč, ale pak jsem tam letěl s Národním divadlem a pak jsem tam letěl po druhý, ale jel tedy po třetí, v době, kdy našemu synovi bylo 10 a my jsme si říkali, oslavíme jeho 10. narozeniny tam, kde si dostal telegram o jeho narození, tedy v Jugoslávii. Jenomže náš člověk, když už někam letí po druhý, tak je světák. Všecko zná, všecko ví, že jo. Tak já doma taky jsem dělal světák a jsem říkal, no jo, až do Bělehradu je to dobrý, to je velký, silný letadlo naše, to se nehne. Ale z Bělehradu k moři, to je jich malý sportovní letadlo, to má pohupy, spády, takový jako to mávání. Nejen, že mělo pohupy a ne. My se dostali do situace, kdy My se dostali do situace, kdy zvraceli i letušku. Na okraji bouře, on se dosnažil vyrovnat, marně, že? A teď ta nevolnost kolektivní šla od první lavice k poslední. A všichni seděli napřed, usmívali se, pod námi skály, hory, měsíční krajina. Každý koukal, kdy poprvé zahledne moře, že v dálce, úsměvy. A najednou pán v první lavici zvážně a usál po tom pytlíku před sebou. Že? A teď to šlo od lavice k lavici, ne? Neúprosně dál. Přede mnou seděla nějaká profesorka z Bratislavy a tam je až za 3 dny na pláži říkala, pane Horníčku, nejhorší byly ty Čichový věmy. Jak se tím letadlem vznášely ty nejrůznější obědy, jo? Tak jsem si říkala, tomu musím zase čelit jenom Čichovým věmem a musím si čichnout k něčemu, co je mé. Pouze mé osobní mé. A měla výborný nápad. Rozepěla si blůzku a čichla si k vlastnímu potu v podpaži. Takže její oběd skončil za blůzou. A tím to došlo na mě a já najednou koukám náš Honza, malý kluk vedle mě se odvázal z toho řemene a jde ven. Tak za ním koukám, co je, on se vrátil a on byl vždycky takový naprostej kliďas. Já mu říkám, kde jsi byl? Říkám, na záchodě. A proč? No, zvracel jsem. A v tom to došlo na mě. Tak jsem říkal, no, když ten malej kluk může odejít, já tady nebudu provokovat. Tak jsem odešel taky. Ovšem, ten záchod, malá místnostka, to mě dorazilo. Bum, prás, hlub. Já nevěděl, čemu se držet, kam padám. To bylo hrozný. A dole na letišti v Dubrovníku jsem mu to říkal, říkám, ty Honzo, to nebyl dobrý nápad s tím záchodem. Mě to zmlátilo hrozně. A on mi říká, ty jsi stál? Říkám, no samozřejmě jsem stál. Říkám, no jo. To já jsem si klek a držel jsem se tý míst. Já jsem říkal, no jo, tak jsi chytřejší než já. Říká, no, nejsem. Mě zase to prkínko vzalo do hlavy. A to je to, co na letišti a na letadle miluju, že tam se prolíná to komické s tím tragickým nádherným syntézem. Jednou jsme letěli taky do Jugoslávie a stala se taková věc, která není zvykem, že vešel kapitán letadla, kapitán. A šel takové hoky, židle a každýho se na něco ptal. Vy si pak víte, jak jsme vysoko? Ne, o 2000 metrů vejš. A vy, tamhle to město, co vidíte, co myslíte, že to je? Ne, to je Bukurešť. A jak jste poprvé u moře, jo, to se Česko, tam ještě bude hezký počasí, si prodali. A takhle šel a bavil se s lidma, že jo. Ptal se jich. Přišel ke mně a já mu povídám, pane kapitáne, můžu já se něco zeptat vás? Říkal, samozřejmě, prosím. Já říkám, mezi námi, jenom mezi námi. Řekněte mi, když vám začnou vynechávat motory, co děláte? A on říká, jdu mezi lidi a povídám si s nimi. Tam jsem zase pobledl já trošku. Ne, já tady mám poslední příhodu z letadla. Černou, ale krásnou. Tedy krásnou, ale černou. Jeden můj známý letěl Ostrava, Praha-Ostrava. Letěl tedy Ostrava, směr Ostrava. A dole na letišti si koupil v bifetu nebo v bufetu 15 deka vlašského salátu. A ten si hned v letadle přesypal do toho pytlíku před sebou. Že? A když nabrali vejšku, tak on začal předstírat, že se mu dělá špatně. A všichni se od něj odvraceli. Nikdo nechtěl vidět v té situaci. Že? Dívali se ven okýnkama, četli knihy, noviny. Že? Nikdo se na něj připojil. A on prošel tou předstíranou nevolností, pak se sklidňoval, takže oni se k němu pomalu jako vraceli. Už je to dobrý? Říkal, no jo. Už je to dobrý. Říkal, to už bude dobrý, na chvilku přistáváme. Teď už to bude dobrý. A on říkal, nejenže je to dobrý, já už mám zase hlad. A bral. A v tom okamžiku použili ten pytlík všichni. Všichni. On jediný doletěl zdráv, jediný. No, dost o letadle, dost. Přátelé, povídáme si tady o letadle, o pohybech, o nejrůznějších druzích pohybů. A já vám nemůžu a nechci zapřít, že nejhorší pohyb se děje v nás a proti nám. Já jsem se dočetl, já jsem se dočetl, že v nás odumírají buňky, mrchy a nový nevznikají. A to je to, co obecně jsme stárnutí. Stárneme, nedá se nic dělat. A proti tomuto pohybu v nás a proti nám se dá jít zase jenom proti pohybem. A zase jsem se dočetl, jeden vědec napsal, asi to byl vědec, protože vyšel ve 100+1, napsal, že nejzdravější ze všech lidských pohybů je prý smích. Při smíchu je prý v lidském těle nejvíc svalů v pohybu ze všech možných činností, které můžeme konat. A tak jsem řadu činností zrušil. Odboural a přechází na smích jako na nejzdravější pohyb. Ovšem pozor s tím smíchem. On může být různý. Nejrůznější, ale v podstatě dvojí. Může mít smích spory srdce s laskavostí duše, s láskou k bližnímu, takový krásný, chladný, přitakávající smích a taky může být smích zapšklý, záporný, negativní, ošklivý, nenávistný. A tatáž situace může vyvolat ten i onen smích. Příklad. Konkrétní příklad. Nedávno jsem měl tramvaj, sedím vzadu u okýnka a vidím ve stanici pán dobíhá tramvaj. A byl bý doběh. Ale spadl mu klobouk. Než ho zved, ta tramvaj odjížděla. My tam řvali smích. A to je ten smích z pohody srdce, z laskavosti duše, z lásky k bližnímu. Ten krásný, kladný smích, kdy víte, nic se nestalo. Upadl mu klobouk, ale našel ho. Ujela mu tramvaj, za 20 minut tady má další. A tatáž situace, přesně tatáž, může vyvolat i ten opačný smích. Zase příklad. Nedávno jsem dobíhal tramvaj. A byl bych jí doběh ve stanici. A spadl mě klobouk. Jak vidíte, ten týž případ. A než jsem ho sebral, ta tramvaj odjížděla a vy mi to nebudete věřit. Tam lidi se smáli. Tím zapšklým, záporným, negativním způsobem. A tak věstujeme jenom ten žádný, přátelé. Je to jediný způsob, jak pašovat a propašovat své vlastní mládí do poměrně pozdního věku. Jsem rád, že jsme si o tomto mohli povídat tady, právě tady, tak krásné lázeňské prostředí. Trochu trémován, že mě přihlíží mistr František Kožík, spisovatel. Taky trochu trémován tím, že se to chystá na desky suprafonu. A během toho se uvažoval, protože Jiří Šrámek, jak si vedoucí mě tady říkal, ty jednou zaměníš ty své Mariánky za Luhačovice a já dneska cítím, že bych velice rád je zaměnil, ale bojím se jednoho, že bych se tak spravil jako on. Radši zůstanu v těch méně půvabných mariánských lázeň, ale takhle štíří. Děkuji vám za dnešní odpoledne, přátelé. Těším se někdy snad zase tady na Skladanu, nebo kdekoliv jinde. Dobrou noc.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
4: Šmíde jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady Šmitec zádu.
1: No ale na co Smíčec?
4: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet Šmitec.
1: No ale na co Smíčec?
4: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady Šmitec zádu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
4: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
4: A co je to?
1: No to je banjo.
4: Co?
1: Banjo.
4: Banjo?
1: No ano.
4: Tohle to?
1: To je banjo.
4: To je banjo tohle?
1: No samozřejmě.
4: Podívejte, banjo. Hezký banjinko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
4: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa bych řekl, co?
1: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
4: No ne, je to menší, prostě. Je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, ale že to je, mládě.
1: Banjo a basa,
4: to no ne, je to menší, já říkám, návrat, že to je menší, no. Ano, je menší. No.
1: Koukám jako blázen.
4: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
4: Je tak. A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
1: Prosím vás, housle, dejte to.
4: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou housle.
1: No jo,
4: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
4: Ne jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
4: To je jedno, ano, prostě ze smyčcem.
1: No. A na banjo se brnká.
4: Brnká, no, no.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
4: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. Ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
4: Já, vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny.
4: No, bodeď. Táta hraje taky.
1: Váš otec také.
4: No.
1: Celá rodina hudebně nadaná.
4: Táta je taky ladič pian.
1: Ladič pian dokonce.
4: No tak on je víc pian než ladič, víte. No ale všichni jsme hudebně nadaný, no. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
4: Syna
1: jste se ani nepochlubil, že máte syna.
4: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. No, tak prosím.
4: A chytrej kluk je to.
1: Tak, jako táta, no. Že jo, no jo.
4: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřili, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
4: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě, ne?
4: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
1: no,
4: víte?
1: No, já chápu, jo.
4: Tak vám hned povídá, bude padat níh, povídá.
1: No.
4: A uděláme hůhlála.
1: To je ale roztomilý. No.
4: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že ano. By mohl dělat hůhlála.
1: No, to je ale chytré dítě, no. No jo. A kolik pak je mu roku?
4: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste mi tak doporučoval, něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
4: Co takovou brnkačku?
1: No tak
4: nějakou...
1: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
4: U koho myslíte?
1: No jak to u koho? Ukulele!
4: Ukulele?
1: No.
4: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
1: No člověče, jaký kulel?
4: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
4: Je tak, ano.
1: No.
4: Tak on vůbec nevyučuje, u něj je jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
4: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, jo. A jak si ten pan kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
4: Neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan kulel, ne?
1: Věče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale ukulele.
4: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám b enjoy, já říkám banjo, že jo? Já si vědět, kde ten pan kulel bydlí.
1: Ten vůbec nikde nebydlí.
4: A prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
4: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.
5: Tak ti vítáme, Karle, u nás v divadle. Podmínky znáš, tak jak se těšíš, kamaráde?
6: Černoch. Pojďte se. Vy naučíte lidi zpívat.
7: Jaký lidi, jak zpívat?
5: No, neboj se, Karle, my jsme si mysleli prostě, že by si tady naučil publikum v divadle zpívat. Nějakou písničku. Refrén stačí, ano.
6: Ale pozor, Černoch.
7: Ano.
6: V jiném jazyce.
7: Ne, třeba anglicky bych mohl, nebo francouzsky by mě to taky šlo.
6: No to ne, v jiném jazyce.
7: No, tak.
6: No to už je na vás, Černok. No tak něco dělejte, ne, pane se pána.
7: Já.
6: No tak.
8: Maďarsky.
7: Co je to za nesmysl, maďarsky? Já neumím maďarsky ani slovo.
5: Ale jak to, že neumíš maďarsky, Karle, no tak prosím tebe.
6: Černochu to nám nevykládejte, tak se snaž se.
7: Aaron Koňak akorát.
6: Co to sem pletete, Aaron Koňak, co?
7: Ne.
6: No tak se snažte, Černoch, ne?
7: Ne, no já...
6: No tak dělejte. No dělejte, že se to šlo většině, co my...
7: Já
6: my ztratíme trpělivost.
7: Jo. Já kdybych to tušil, jak jsem chodil na hodiny a učil bych se, ale takhle... Já nevím, já bych potřeboval nějakého překladatele, teda, jestli tady...
6: No tak prosím.
7: Prosím vás, nehovoří zde někdo maďarsky?
5: Ovládá zde někdo maďarštinu.
6: Mluví zde někdo maďarsky?
9: No tak je tu někdo!
5: Já jsem přihlásil.
7: Dobrý večer.
10: Dobrý večer. Jsem Vimr.
7: Ano.
10: Já bych se tedy zhostil toho úkolu.
7: Já.
10: I když musím říct a uvést na úvod, že překládání písňových textů do maďarštiny tedy je veliký oříšek i pro zkušeného hungaristu. Ale mě spíš zaráží jiná věc. Víte, že jsem se přihlásil v tomto sále jako jediný. I když nepochybuji, že tady se nachází spousta neméně zběhlých hungaristů. Ale přece jenom třeba se stydí, že? Ale za co se stydět? Proč? Že zrovna neběží o světovou řeč?
11: Esmegel orot meget nődes az. Emegel koros os megedet nődet.
10: To dneska neumí říct ani Němec, Francouz nebo Angličan. Dneska how do you do, nebo nazdar a c'est la vie, how do you do,
7: bonjour.
10: How are you, bonjour, to dneska umí kdekdo. Ale esmegel arat ne, des összes arat, emeget ne, des aras as atmant ne, nem eret ne, des alá já, eleget ne, ged aradat. Takhle umí pozdravit jenom správný maďar. Takhle, o jakou píseň půjde?
7: Já jsem si myslel hajku háječku. Hajku háječku.
10: Počkejte, něco, co zná každý.
7: Aha. A co takhle? Cikán, černý cikán.
10: Co?
7: Cikán, černý cikán.
10: Neznám. Kdo to byl?
7: No cikán, černý cikán.
10: A to je spirituál nebo country?
7: To je spíš taková jihočeská country.
10: A to má refren?
7: Ano, ano, kdo to byl právě? Tam je ten
10: refren. Aha, tak to bychom mohli, já to neznám, ne, ale můžem se držet toho refrénu.
7: Ano, ano.
10: Kdo to byl?
7: Ano.
10: No, v Maďar... no, je to oříšek. Kdo to byl? Kdo to byl? Je to, no, pro začátek to...
7: Ano.
10: Temnější. Protemněte to. Vy to moc hrkáte ze sebe. Mazlete se s tou maďarštinou, kdy to je tak krásné. Ale vy tam... Počkejte, vy tam používáte příliš to české takové rozeřované E, jako co chcete, co děláte, jako jak totiž užijete to české E, jako to nabývá úplně jiného významu ta věta. To je v maďarštině dokonce přisprostlé. To ani nemíním překládat, jak je to přisprostlé. To je tak já bych šel od toho.
7: Ano.
10: Jinou,
7: dobře. Tak já jsem si říkal třeba cestáře na silnici do práši.
10: Neznám.
7: A co takhle na tu svatou Kateřinu? Na tu svatou.
10: Počkejte. To je to. Na tu svatou. To taky neznám.
7: A co 16 tun?
10: 16 tun. To je příliš těžké.
7: Tak co takhle padla facka na sále? Padla facka.
10: Pro maďarštinu příliš emotivní. Sakra, člověče, neznáte něco, co znám já?
7: No tak jo, moment, já mám nápad. Teď jsem si vzpomněl. A co Matildu? Matilda.
10: Počkejte. To je nápad. Ale já zas neznám tu verzi, ale znám ten refrén. Můžem se držet toho názvu, ale... Musím upozornit, běžný Maďar nezná jako jméno Matilda.
7: No,
10: ale kdybychom se vžili do pozice Maďarů, kteří chtějí slyšet jméno Matilda, znělo by nám to asi jako Matildej. Jo? Matildej. Zkuste to.
7: Ano, ano. Matildej.
10: Ne. Jen to protemněte, nebojte se zase zastavit. Matildej. Tam to má takový, to je takhle graficky, kdybych to měl. To je taková křivka. Matildej. A tam je ten ocásek. Ten bych tam chtěl slyšet. Nesmějte.
7: Matildej.
10: Matilde.
7: Matilde.
10: Počkejte, já vám ještě prozradím takovou pomůcku,
7: ano.
10: Kterou jsem si cvičil jako malý chlapec, když jsem před zrcadlem si takhle pomáhal,
7: ano.
10: Jo?
7: Ano.
10: Takhle, ano. Já vám to napřed ukážu sám, jo?
7: Ano.
10: Matilde. Jo? Ty mluvidla přizpůsobíme. Matilde, jo?
7: Matilde.

0: Wy pouštíte. No, tak jsem vám to ukázal a teďka si už držte hubu s námi. Špulte. Jako ty ústa si dejte jako do korýnka.
1: Jo. Počkejte, měli jsme to naučit obecenstvo.
0: Právě.
1: Já bych rád, kdyby si to zkusili, úkol. Ten úkol, abych splnil,
0: Čili, prosím vás, pomožte mu, za chvilku to máme z krku. Jak se nepřehoupneme přes ten název, tak dneska nejdeme domů. Já jsem tady ochoten hodinu po představení zůstat, to si můžeme pilovat, ale teď, Kdo chce, hungaristé nemusí, že? Pojďte si to zkusit.
1: Ano.
0: Já řeknu 3, 4, jo?
1: Ano.
0: 3, 4.
2: Mertil.
0: Ten vocáse.
1: Jo. Ještě jednou teda.
0: Balkony.
1: Ano, ještě jednou.
0: No. Takže můžeme to zkusit.
1: Teď to už to šlo teda, že jo?
0: S tou verzí.
1: A já ano.
0: A potom, až to skončí,
1: tak budeme zpívat.
0: Víc zahrměte, ono se tam ztratějí ty chyby.
1: Ano. Jo? Tak já hraju a zpívám a vy budete překládat, jo?
0: Jako pro formu přeložím tu verzi.
1: Ano, jo? Dobře. Tak já jedu, jo? Bylo léto, byly prázdniny. A v trávě zrály maliny. Vyrostly sladký a zdravý, voňavý, jak jsem si všiml.
0: Hrajte to pomalé. Se tam nevejde do toho, no.
1: Tak já jedu pomalejci.
0: Tam se to říká zrálý maliny.
1: Tak jedem pomalejci, jo. My černoši to cítíme jinak, no. Jedem pomalejci, jo, pomalejci.
0: Čekal a rad na gebe, na má kolos, to asi to na dáni.
1: Bylo léto, byl...
0: Hele, dregeš a rad na gebe, a tak spírejte. Ale se mi gebe.
1: Já nemůžu.
0: Já můžu.
1: Hele, bylo léto,
0: já už nevím, co mám. Nadežeňte vy, no.
1: Já dám druhou sloku,
0: radši,
1: jo.
0: Já jsem u těch dalších krásných.
1: Na šumavský louce pod
0: Šumavoško, kone.

0: welcome.
1: Matilda, la la la la la la la la la. Ještě jednou, Matilda.
2: Teď musíte uznat, že to vyšlo perfektně. Teď to bylo opravdu skvělý.
3: A co mělo být?
2: No to maďarsky, jak jsme zpívali Matilde.
3: Já nevím, co mělo být, když já neumím maďarsky ani slovo.
2: Počkejte, moment. Jak to, že neumíte maďarsky slovo? Ani slovo. Jak to, že neumíte? Vždyť jste se hlásil, ne?
3: No, protože chtěl někdo přeložit něco do maďarštiny.
2: No dobře, počkejte, no a proč jste se hlásil, ale?
3: No protože chtěl někdo něco přeložit do maďarštiny.
2: No počkejte, no tomu já rozumím, ale proč jste se hlásil?
3: Sakra, teď vám to říkám. Protože chtěl někdo něco přeložit do maďarštiny. Co pak mluvím maďarsky?
4: Dámy a pánové, dnes jsem se vyvolil vám zaspívat jednu písničku velice smutnou, kterou jsem nazval Popletená písnička. Text i hudba je ode mě, poněvadž mi to nechtěl žádný dělat. Prosím vás, pánové, doprovodte mě, ano?

0: Co se týče auta, tím jsem pořád někde. To mám i já takového šoféra svýho, který se mnou jezdí, kamarád je to, jo, jmenuje se Pavel, je strašně šikovný, příjemný člověk, jo, ale on netrefí teda, ale ani omylem. On má sježděnou celou republiku jednu i druhou křížem krážem, ale my vždycky, já usnu, jo, pravidelně, jak jsem říkal, v autě usnu, probudím se, říkám, kde jsme, Pavle? Nevím. A říkám, teď máme za hodinu představení, říkám, já vím, no já už koukám do mapy, nevím vůbec, kde jsme. A říkám, no to je strašně, je, ale zase jsme viděli. To zase Jindra, to je druhý šofér, který se mnou jezdí na Moravě, ten je výborný, to je takový pohodový člověk, který už teďka z takového roztržitého kluka vyrostl v seriózního člověka, který se tváří jako manažer absolutních hvězd. Čili on má dojem, že jede s Michaelem Jacksonem trošku. Jo. Podle toho se tak jako chová, když někam přijde, tak má, dělá uličku a tady má ten šlauch od toho telefonu v tom uchu takhle. Jo. A teď všude furt telefonuje, někam furt něco vysílá, dává pokyny. A jo. Je to tak, já mám úplně pocit takový, jako že mám bodyguarda a všecko, jo, kolem mě. Přitom do něho, kdyby někdo křápnul, tak lehne, jo. Ale on dělá ten dojem, že nekřápne do něj nikdo prostě, no. Pak mám ještě jednoho, který se mnou jezdí, to je Martin, a ten zase absolutně všecko stihne, všude trefí, je v pohodě, akorát mě to vždycky stojí strašných peněz, protože on vždycky něco takového vymyslí, že se to nedá nijak jinak, než tam jít prostě, a je to strašně finančně většinou náročný, to, co on vymyslí, no, ale... A taky furt telefonuje, furt mu někdo volá, furt něco zařizuje. No, je to úžasné. A pak poslední takový šofér, který se mnou jezdí, teď se urazí, když řeknu šofér, to není šofér, to je můj kamarád, že je Karel Wagner. Všichni ho znáte ještě od Hanky Zagorový, že jo. Karel Wagner má tu smůlu, když se mnou vyjede, tak je nejhorší počasí na světě. My jsme jeli jednou do Znojma, byla sněhová vánice a metelice takového kalibru, že my jsme neviděli ne na metr, ale na 20 cm. Před náma padaly trakaře, doslova a do písmene. Jo? To bylo neuvěřitelné, jak to bylo neprůhledné, to bílo. A on nadával, teď já jsem říkal, prosím tě, Karle, šlápni na to, už pomalu prošviháváme, představím. On říká, seš normální, se podívej, všude v příkopech jsou převrácený auta a ty na to chceš šlapat. Říkám, právě, tam už se do těch příkopů nevejdeme, jeď rychleji. A on furt nechtěl, měl strach. A teď jsme přijeli teda se zpožděním asi 3/4 hodiny, to jsme jim volali už tam, že jedeme pozdě, že tam dorazíme pozdě. Přijeli jsme tam a když jsme přijeli k tomu Znojemskému divadlu, tam stáli lidi a pokuřovali před tím divadlem, věděli, že máme zpoždění, tak chlap se podíval, viděl toho Karla, jak leze z auta, říká, je to dobrý, už je tady, vidím jeho šoféra. Celou sezonu se pohybuju mezi lidma a je to dobře. A já se pohybuju mezi lidma rád. Ale samozřejmě pak logicky na konci sezony hledáte nějaké místo, kde lidi nejsou. A nejlépe, kde nejsou lidi, kteří mluví česky. V loni jsme si říkali, všichni lítají na jih, poletíme na sever. Letěli jsme do Norska a vystoupili jsme v Oslo z letadla. A první paní, která nás potkala, říká, dobrý den, jak se vám tady líbí? Kam je, ježišmarja. Tak jsme nasedli do dalšího letadla, letěli jsme do Bergenu, ještě severněji, procházeli jsme se po náměstí, najednou jel autobus a ozvalo se Fridek Mistek, zdraví pana Donutila. Pak projela Karviná, Poruba a Havířov. Já jsem sedl do lodi a odjeli jsme do fjordu a tam už nikdo nebyl. Je to někdy těžký, no. Taky letos teda jsme letěli na jih, jsme byli na Krétě, tam chvilku jsme byli dole úplně na jihu v takové rybářské vesničce, kde nikdo nebyl, žádný turista, klid tam byl, kousek do Líbie, jo, co by šutrem dohodil, taky jsme házeli denně, že jo. To si říkal, co kdyby, no, co kdyby ho trefil, jo. Ale tam bylo nádherně, byla tam 112-letá paní, to jsem poprvé v životě viděl, měla 86-letou dceru starší a 79-letou mladší, teď ona je chodila uspávat každý večer. Nádherně vždycky uložila tu starší a zpívala Ani nechta sa zmutěr na mifizmo a na chronizmu zdavtěr jamu na supo. Zavřela dveře a šla tu mladší. A my jsme pak zpívali moravský lidový, pač už ji neměl kdo zaspívat. Ale bylo to krásné až do doby, kdy přijeli 4 Němci. To byly teda 2 Němci a 2 Němkyně, jo? Protože tam ona ta baba jedna, oni ti Němci jsou takový, že můžou všechno. A ona ta jedna, ona měla tak 219 kilo odhadem. Jo?
1: ale hned šla do naha, jo. Já si říkal, no tohle, teď ten náš malej se na to dívá, říkal, tatínku, to je strašný. A on to pozná, jo. Já si říkal, je. Tam, strašný to je, tam taky tam byla plážička, nás, tam když bylo narváno na té pláži, nás tam bylo 9, jo. Teď už nás bylo 13, ale on to by nebylo, ale na té pláži na konci byly hory a za ty hory každý večer zapadalo romantické slunce. Od té doby, co baba přijela, to zapadalo dřív. A já jsem z toho byl nešťastný. Já jsem potom říkal, pojď Martine, jdeme. Šel jsem za ní, říkám, paní, oblečte se. A ona říká, ne, je demokracie. Říkám, to si nějak blbě vykládáte, jaká demokracie, oblečte se, já nevidím přes vás na moře. A ona říkala, ne, já si můžu být vyslyšená, jak dlouho chci. Říkám, no to teda ne, teď mě tady denuncujete dítě, podívejte se. A Martin dělá, jo. A ona říká, prosím vás, schovejte si to, říkám, nenadávejte mu. A když chcete slyšet o té demokracii, já vám něco řeknu. Tady ty kréťani, oni jsou divocí. A ty policajti, oni tady mají metrový obušky, ty přijdou, ty vás zřežou, takže ani do toho Německa nedojedete. Baba oblíkla 4 hektarový plavky a už byl klid. V Kanadě, ve Spojených státech taky, to byla celá řada krásných setkání s krajany. Mě utkvěl v paměti jeden moment, takovým jsme se setkali s jedním panem profesorem, který tam žil dlouho, a ten večer jsme seděli jednou a v jeho nádherném domě, okolo toho domu byl nádherný pozemek, golfové hřiště tam bylo, kousek odsud bylo jedno z největších jezer kanadských a bylo to nádherný prostě, kde on bydlel, a on mě najednou říká, Mirku, představte si, víte, co se mi teď povedlo. A říkám, nevím, co. Představte, já z toho stále nemohu zpamatovat. Já jsem získal garsonku v Butovicích. Já jsem na něj koukal, já jsem říkal, jestli on si ze mě dělal srandu. Říkám, a co jako? Říkám, já tam budu bydlet, teď si představte, budu stát na tom balkóně a teď se budu dívat na tu Prahu, která je odsud vidět celá a teď se to prostě všechno rozsvítí, to je úžasný pohled. Do divadla budu mostit, kam budu chtít. Říkám, že to můžete tady taky, ne? Snad probovat, to není takový problém. A tady hraje furt ty stejný blbosti, než stejný, ale tam až budu v té Praze, to bude taková nádhera. A budu v Butovicích, představte to. Tak si říkal, kdo se vám tady o ten obrovský komplex bude starat? A jsou správci na to, ale ty Butovice už. Každý máme jiný prostě sny, no.

Já jsem třeba letěl do Ostravy a to bylo takový malinkatý letadílko, že jsem vůbec netušil, že takový letadílko linkový vůbec může existovat. A když jsem nastupoval, tak ta letuška, která tam stála ostravská a žvíkala žvíkačku, tak mě trhala tu palubní jízdenku a říkala mě, tož dneska jste si teda vybral den. A říkám, proč? Tož to letadlo a to počasí. Říkám, něco je s letadlem? Tož mi to nesmíme tím pasažírům tak říkat. Však uvidíte. Jestli teda uvidíte. Já jsem měl takový strach, já jsem do toho letadla vstupoval po těch schůdečičkách, do toho malinkého letadílečka, když jsem tam vešel doleva, jsem se podíval, 4 židle tam byly, doprava 4 židle. Nikdy jsem tak malý letadlo neviděl, opravdu ne. A ani takový uspořádání sedadel. Na opěradle každého toho sedadla byla taková kapsa a v té kapse byla otevřená Coca-Cola, aby jsme asi měli jako radost. A to sedadlo se nedalo sklopit a přede mě si sedl takový ostravský medvěd, který nebral v potaz to, že se to nedá sklopit, a sklopil. A mě ta Coca-Cola hrkla do kalhot. Já jsem měl sebou jedny, od té doby vozím minimálně 3. A pak už to bylo veselý, ten zbytek toho letu, protože zbytek toho letu mě ta letuška sušila. A to zase jako pasažer takového letu si můžete vybrat, kde jste ještě vlhčí. Já mám štěstí na ty lidi z té severní Moravy. Tam taky nastoupil chlap do letadla, říká, pane Donutil, já se vám divím, že sebou vezete manželku. Já říkám, proč? Tož já vám něco řeknu, bez manželky, to je dovolená jak víno. Dovolená jak víno. Jedu do Izraela, tam jsou pěkné baby, pěkné hotely, pěkné moře, pěkné památky, rozumíte, do toho pěkná baba, víte, jak já si užiju. Já říkám, já se taky užiju, já mám manželku pěknou, starostlivou. No právě, rozumíte, ta se vám bude do toho montovat, nic z toho nebudete mít. Vyhoďte ji, dokud je čas. Moje žena stála opodál, říká, nechci si tě keců, pane, starejte se o svou manželku. No vidíte, a už mě buzeruje. A to jsem jenom já, to potom přijdete na řadu vy a vzpomeňte si na mě ke koncu pobytu. Budete říkat, ten chlap měl pravdu, kdybych tu byl bez manželky, dovolená jak víno.

Nejvíc jsme toho nacestovali autobusem. My jsme s tím provázkem vlastně sjezdili tisíce a tisíce kilometrů autobusem. Pamatuju si přímo zřetelně, jak jsme jednou na celnici, to jsme projížděli někam do NDR a dál, tak jsme tam stáli jako na ty celnici a tam jela výprava nějakých ostravských horníků, kteří jeli za rekreací někam. A ten průvodce seděl na tom prvním sedadle a říkal jim, tože já bych vám chtěl říct jedno, ty celníci, to jsou normální lidi, tak jako vy, jako já. Oni nemusí mít vždycky náladu na to, aby se oni bavili. To znamená, chlapi, vy se teď nebudete smát. My budeme sedět takzvaně zaražení, bo to nemá smysl, aby jsme těch celníků naštvali. Jak jich naštveme, oni nám přijdu i na to, co nevezeme. Nemá smysl je zbytečně rozčilovat. Čili seďte normálně zaražení, jak vidle v hnoju. Nehýbajte se, dívajte se před sebe a to je jediná cesta, jak se přes ty hranice tam i potom naspět dostat. Já jsem si tohleto zapamatoval a kdykoliv my jsme potom přejížděli hranice, tak já jsem dělal průvodce a dělal jsem tohohle chlapa a hlásil jsem tyhle ty pokyny a instrukce a všichni jsme se podle toho chovali a seděli jsme jako zaražený vidle v nohy a oni nás vždycky pustili. Ale musím říct, že jako ve spoustě věcí nám pomohl Franta Kocourek, o kterým já strašně rád povídám, protože na něho hrozně rád vzpomínám a musím říct, že nás dostal ze spousty šlamastik, protože jako on vždycky ještě než nám stačili otevřít kufr, tak on ty celníky tak zblbnul, jo. A tam vyhládal jim takový voloviny. Říkal, co tady hoši děláte? Chodíte za babama tady jako na hranicách? Jako jo? Ne, mě by to zajímalo, kde to tady děláte. V mlází nebo je táhnete do domečku? Víš, já vás tak pozoruju, dověsí tady jsou nějaký babí vůbec, jo? To by mě zajímalo. A oni už s ním vedli řeč a říkali, to víš, že jsou, jsem chodí. A prosím, jde kice, a jak starý člověk, a odkud to vedete, jo? Chodíte na zábavy, jo? Trsáte radši jazz, nebo co máte radši, jako jo? Chodíte tak jenom posloucháte dechovčičku, když tak bychom vám něco dovězli a tak, kluci, to je panečku s váma je povykládání, já jsem si v životě tak nevykládal. A furt se díval, jestli už máme všecko, prostě, už to je nabalený, všechny už to máme zpátky, a jak jsme to měli, tak řekl, no nic, hoši, nemáme čas, mějte si, příště až pojedeme, tak se zase zastavíme, to je. Čau, kluci, a pořádně si to tady užijte s těma babama. My jsme nasedli, odjeli jsme a bylo zachráněno, jo. Ale nebýt toho Franty, tak jsme mnohdy měli velký potíže, to je pravda. Taky, když už toho Frantu vzpomínám, tak musím vzpomínout na to, jak jsme jednou přijeli do Itálie a oni nám vykradli autobus. Komplet. Po příjezdu, hned nám to vykradli. Franta říká, ty, podívej se, Miro, uděláme jednu věc. Oni vykradli autobus nám, my ukradneme něco jim. To je jediná možná pomsta. Říkám, ale ty zloděje, Franto, neznáš. Já byl naivní v tomhle, jo. Říká, pojď si, zloději jsou všichni, jo. Musíš si to pomenovat tak, že zloději jsou všichni. Na každého, na kterého si tady podíváš, který jde kolem, rozumíš, to může být eventuální zloděj, čili my jdeme a krademe, jo. Já říkám, Franto, já na to nemám, já to neumím, já jsem v životě nic neukradl, tak se to naučíš, já jsem taky nikdy nic neukradl, pojď si, ale zloděj a okradu s radostí, jo. Přišli jsme na trh, on uměl perfektně italsky, on se dal do řeči s prodavačem, který prodával džíny. On se ho začal vyptávat, jako, že co tady máš, a jaký džíny a tohleto. A teď mi říkal, ber tam čtvery, potřebuju pro šéfa z uhelných skladů, jo? Pro manželku, pro děcka, jo? Čili tam čtvery džíny, tam lupni do tašky, já se zatím s ním budu bavit. Jo? Takže jak si máš, chlapče, to víš, a ten tam, ale to víš, no tak žiju, tak z ruky do huby, a to já taky tam u nás, Franta, víš, my se máme zrovna, tak máš už tam ty džíny? Říkám, ne, nemám, jako, jsi blbej, tak to ber, člověče, kdo tady má tvrdnost s ním do děcka. On je hrozně nezábavný, rozumíš, asi. No a tak co, keko, za jako, stai vos succede per forza di manere che di sonato si riesco a nemorarmi un indichero questo oltraggio con la gelosia sa che tutto finisce per guarirsi soltanto la morte de... tak máš tam ty džiny, říkám, nemám, já ti na kopu neblbni, promiň prosím tě, řekl mu promiň prosím tě tomu prodavačovi a narval si tam sám troje džiny. Ten prodavač už byl tak blblej normálně, řekl, nic se nestalo, my jsme odešli, mu to došlo asi za 3 hodiny.

jednou v Německu titulní strany všech novin patřily takové situaci, která se tam stala. Tam je vždycky takový jeden den v týdnu, kdy lidé vynesou z domu všecko, co doma nepotřebují. To znamená trouby a ledničky a mrazničky a mikrovlnky a televizory. A jeden čas tam Češi proto jezdili. A teď tam byly takový tetiny, tam jeli na zájezd, jo, a udělali si čurpauzu a objevili tam mikrovlnku, jo. A říkali, pojď se, a ona je funkční, bliká. A tak ji naložili a odvezli. A asi po 5 kilometrech předjeli před ten autobus němečtí policajti a báby zatkli, pač oni jim odvezli radar. Byl jsem ve Francii na mistrovství světa, tam jsem zažil úžasný zážitek. Já jsem šel, představte si, ve městě, který se jmenuje Montpellier, šel jsem po ulici a tam seděl dědek a pil pastis v hospodě. A já se tak na něj dívám, říkám, Herko, to je chlap, já ho znám od někud, ale nevím odkud. A pak mě to docvaklo. To byl monsieur Michel Galabru, ten, co hraje velitele četníku ze Saint-Tropez, z Louis de Funès. Říkám, to snad není pravda. Tak jsem šel k němu a teď mi to nedal. Já jsem říkal, já musím aspoň pozdravit. Říkám, bonjour, monsieur Galabru. A on, bonjour, tam seděl sám, jo, byl pocintaný od toho pastisu. A no, takový. To dla mě, to tak přišlo neskutečně, že se s ním vidím. Jo. A on řekl, asi je vůbec, jestli vy vůli. Tak jsem si sedl vedle něj a představil jsem se, řekl, že jsem herec. Oh, vous êtes acteur, oh, très bien. Comment s'appelle? Říkal Miroslav. A on říkal, Miroslav, asi je. Tak jsme si začali vyprávět a já jsem říkal, že je to báječný a že ho tady máme všichni rádi. A kolem chodili lidi a klepali mu na rameno a podepisoval se. A on říká, co děláte dneska večer? A víš, co budeme si týkat? Já jsem Michel, ty seš Miroslav, tak si budeme týkat. Říkám, to nejde, ale co by to nešlo? Tak jsme si začali týkat s Michelem, 72-letým fenomenálním, pro mě skvělým hercem. A on říká, večer tady hraju divadlo. Říkám, to je skvělý, tak já se přijdu podívat, jestli můžu, já mám dneska večer volno, přijď. Říkám, kde to je, to bys nenašel, kde bydlíš? Říkám, v tomhle hotelu, já pro tebe přijedu, v 8:30. Jo. Půl devátý tam byl přistavený s autem, sedli jsme do auta, přijeli jsme tam, on všem řekl La place pour monsieur Miroslav, oni mi dělali koridory, já jsem chodil. Ten se ukláněl na všechny strany. Ten ředitel toho festivalu, to byl festival Théâtre au Jardin v zahradách, krásný léto bylo, tam hráli divadlo a on se mě ptal, ten ředitel toho festivalu, kolik let se znáte s mistrem? Já říkám, asi 30 minut. A on říká, to není pravda, říkám, asi to taky myslím. A po představení mě představil manželku, která obdivuje Čechy a český hudební skladatele a je operní pěvkyně. A pak jsme šli na večeři a po večeři jsme dlouho ještě seděli a on říkal, přijeď na dovolenou a to. No já jsem, můžu vám říct jednu věc, abych tuhletu kapitolku uzavřel. Vlastně kdykoliv jsem se setkal s nějakou hvězdou, tak vždycky světově proslulou, tak vždycky jsem měl dojem, že jsou to naprosto obyčejní a skromní lidi. Když jsem se na filmovém festivalu v Karlových Varech, abychom necestovali daleko, potkal s Michaelem Douglasem, což je sacramentsky proslulá světová superhvězda, tak jsme si sedli a povídali jsme o kdečem a on mě řekl, zítra jedu do Prahy. A říkám, já taky. On říká, tady mám letadlo. A říkám, tady mám auto. A on říká, tak půjdeme na večeři zítra. Já jsem si myslel, že to tak jenom, aby řeč nestála. A on přiletěl do Prahy, zavolal a šli jsme na večeři do malostranské restaurace. Tak jsme tam seděli, večeřeli jsme, dívali jsme se na ty malostranské střechy. On říkal, všechno v té Americe máme, čověče, ale tenhle pohled bych koupil. Já říkám, ten zůstane tady, Michaele. A jedli jsme, jo. A jak tak jíme, tak najednou se zvedla paní, a nastala sláva po Česku, jak já tomu říkám. Přišla k nám, uklonila se, říká, promiňte, prosím vás, pane ředitele, že ruším. A já, nezlobte se, jenom tak jako, že obtěžuju, nemohl byste se mi podepsat? Já jsem prostě vyrostl, já jsem se podepsal před tím Douglasem na to, že na ten papír. A Michael si zdvořile osušil ubrouskem rty a vzal tušku a ta paní odešla. On nedal na sobě nic znát a
Jedli jsme dál a přišla druhá, třetí, čtvrtá a pátá a všichni si mě nechali podepsat a jeho si nikdo nevšiml, což bylo logicky, pač koho by napadlo, že tahle superstar sedí na malý straně vedle Donutila. Říká, někdo tam sedí, no bože, no, ale jako to bylo neuvěřitelné a já jsem se furt podepisoval a on ne. A on mě říká, jsi tady člověk slavný. A říkám, nestěžuju si. A on... On, který do té doby dělal, že tam není, tak najednou se začal tak jako zviditelňovat prostě. Začal mávat rukama, přehazovat nohy a teď šel takový Holanďan z toalety a teď ho uviděl a zůstal na něm úplně viset. Teď mu to v té holandské makovici šrotoval a říká, excuse me, are you Mr. Michael Douglas? A on s takovým zadostí učiněním řekl, yes, I am. A v ten moment nastala sláva světová, protože všichni ti, co tam seděli a do té doby jenom tak jedli a občas si za mnou přišli pro podpis, se najednou zvedli, dostali šílený výraz v obličeji, rozběhli se a zadupali ho do země. Já jsem po něm dojedl večeři a šel jsem domů, protože už jsem tam neměl co pohledávat.

Tady je to jinak, protože tady, když v Praze probíhal všesokolský sled, tak já jsem vstoupil do vagonu metra, kde jela skladba Ženy a život. Byly holky čtyřicítky, tam měly kužele a děti. Já jsem tam vstoupil a ta jedna říká, podívejte se, kdo nastoupil. Teď se to zavřelo, jo, a já to 18krát s těma holkama jel z koneční na konečnou. A ten průvodčí vždycky na ty koneční přišel a říká, nechcete si už vystoupit, jo? A já jsem říkal, já bych šel, ale oni asi nechtějí. A oni říkali, ne, on ještě neviděl tohle. A...

0: předvedli celou tu skladbu, já jsem to znal na spaměť, jo. To je sláva po česku, no.
1: Jsme se s Jirkou Krampolem vlastně sešli náhodou, protože já od roku 72 hraji v Semaforu, takové představení Zavěste prosím volá Semafor, který je založeno na otázkách diváků. A Jirka Krampol tam začal docházet jednoho dne jako host, ještě jako člen divadla Na zábradlí. A nějak se mu ta atmosféra Semaforu zalíbila, začal mě nosit takové drobné dárky, potom větší dárky, potom přinesl úplně veliký dárek a požádal o angažma. Jsem říkal, výborně, Jirko, můžeš tady zůstat, ale my si tady všechno píšeme sami, tak než něco se píšeme spolu, tak jsem vyndal se šuplíku hru, kterou jsem o společné dovolené napsal s doktorem Plzákem. Tedy to byla normální dovolená, on tam měl svoji ženu a já taky, ale oni byli spolu a my dva taky a tak jsme psali. A to je hra, jak znáte doktora Plzáka, plná sexuologických problémů. Jirka Krampol tamhle hraje hlavní roli a jde mu to velice dobře. Jirko, prosím tě, ale pojď sem, já bych si s tebou přeci jen ještě chtěl pohovořit. Odcházíš jeviště, mně se zdáš dneska nějaký takový smutnej, co je s tebou?
2: Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem, že vypadám jako eskimácká babička po velice dlouhým zimním spánku.
1: Jestli chceš, abych ti to vyvracel, tak to nebudu. No, ačkoliv ty nevypadáš jako eskimácká babička. Ty vypadáš jako babička eskimácký babičky.
2: Hele, Slávku, jak na tebe koukám takhle z profilu, tak ty, kdyby si do toho raťafáku dostal žihadlo, tak ty by si vypadal jako náčelník Sioxu, rychlý brejle na váleční stezce.
1: To je možná dobrý, ale to není možný, protože já mám modrou knížku, víš.
2: Já si dělám legraci. A víš, co je nejlepší?
1: No.
2: Nejlepší je být mladá, krásná holka.
1: No to asi jistě, no to jo. Jenže to nám dvěma už se nemůže podařit. My s nima můžeme na nejvíc tak trochu kamarádi.
2: Jo, ty myslíš jako vylepšit si podzim života?
1: No jistě.
2: No tak to nejsem proti, ale jak bys to chtěl udělat?
1: No o tom se právě chci poradit s tebou, ty jsi měl přeci se ženami vždycky úspěch.
2: Jo,
1: no. No nebuď skromný, to ne, na tebe to přeci už prozradil na besedě profesor Zdeněk Nejedlý. Je to pravda, ne? Já si myslím, že bychom na děvčata měli jít nějak přes řeči. Těžko je můžeme brát třeba na plovárnu.
2: Proč?
1: No to jsem zkoušel.
2: A co?
1: No co?
2: Studená voda nebo co?
1: Ale voda byla dobrá, tam jsem ani nevlez. Ale dal jsem se s jednou dívkou do řeči, vypadalo už to slibně a najednou ona se mě zeptala, pane Šimku, proč vy jste vlastně dneska nechal doma svaly?
2: A co ty na to?
1: Začal jsem se trapně vymlouvat, že jsem ti na den půjčil a takový ty. To nebylo ono. Prostě já si myslím, že my, co pracujeme převážně hlavou, my bychom se měli svlíkat jedině u lékaře. A to ještě za plento, aby jsme nepostrašili sestřičku.
2: Hele, a co je vzít na lodičky?
1: Lékaře?
2: Ale. Děvčata?
1: Na lodičky, jo.
2: No.
1: Hodně daleko od jezu.
2: Proč?
1: Když se to veslovat proti proudu a ještě se vytahovat a ve světácký hovory, to v našem věku nemůžeš stačit.
2: No dobře, tak lodičky škrtám a nedávám jiný návrh, a co oslovit děvčata takhle v metru?
1: Radši mezi stanicemi, aby nemohli vystoupit.
2: Proč?
1: No proč, já už jsem je v metru taky oslovil.
2: A co říkali?
1: Nic, pustili mě sednout.
2: Ale Slávku, neříkej mi, že neexistuje způsob, aby dva kluci, teda myslím kluci našeho věku, nesehnali dvě mladé hezký holky.
1: To víš, že ten způsob existuje.
2: No tak.
1: A stojí to děsný prachy. Prasknou na to veškerý úspory, musíš takzvaně rozbít prasátko.
2: Tak to ne, na úspory nešáhnu, protože já peníze potřebuju na léky.
1: Jo. Jak na tebe koukám, to už si na ně šáhnul, ne?
2: No zatím ne, ale počkej, hele, já mám nápad. Co odvez děvčata na Petřín do Bludiště?
1: Do Bludiště? A co, to tam budeme ráno schovávanou nebo se hledat?
2: Ne, no tam bychom mohli svý obličeje svést na zrcadla.
1: To jo, a co potom venku? To by si holky myslej, že jsme si vzali zrcadla sebou.
2: Tak počkáme, až se setmí a odvezem děvčata rovnou do domu hrůzy.
1: Mně se to zdá blbý, ne první večer je tahat ke mně domů.
2: Já nemyslím k vám do paneláku, já myslím k Matěji na pou.
1: Jo, ty myslíš do strašidelného zámku. No. No to by šlo možná, protože tam už mě nabízel, jestli to nevíš, angažmá před 5 lety.
2: Proč to nevzal?
1: A já to vzal. Odbory se tenkrát postavili proti, že prej se mě v ostatní strašidla bojej.
2: Ale nepřeháněj, ty jsi docela milá osoba.
1: No já si to taky myslím, pan Šrámek to taky říká.
2: Jo.
1: No jistě.
2: Já totiž, hele, ty potvrzuješ dokonce jednu moji teorii.
1: Jakou? Ty máš teorii
2: nějakou? No jistě, že každý člověk připomíná nějakou figurku z Disneyovky.
1: Neříkej, kterou ti připomínám já.
2: No ty právě jsi výjimka, která potvrzuje pravidlo, žádnou.
1: Jak to?
2: Tebe, kdyby Disney chtěl nakreslit, tak si udělá na ruce uzel.
1: No jo, to je výborný for. Hlavně, že nakreslil už tebe.
2: Ne.
1: No jistě, ty jsi úplnej pes Pluto, hlavně když kejcháš. Hele, Jirko, dohadujem se stejně zbytečně. My si musíme už konečně přiznat, že nám dvěma může zpříjemnit podzim života už jedině teplou kamen.
2: To je fakt, ale budeme se snažit, aby nám přikládali mladý, nesmírně krásný, ale hlavně inteligentní děvčata.
1: To je ona mezi náma, na ty inteligenci bych vůbec netrval.
2: Taky ne.

0: Dobrý den, dámy a pánové, je neděli, já vás vítám při sledování pořadu Co týden dal. Nejprve po mé levé ruce je to pan Julius Binder, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A po mé pravé ruce je to poslanec federálního shromáždění za sociální demokracii, pan Miloš Zeman, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dámy a pánové, Cuzanko, já bych zahájil diskuzi a sice problémem číslo 1 v minulém týdnu je Gabčíkovo. Pane Bindery, vy jste tady od toho, abyste nám o tom něco řekl, takže prosím.
1: Prosím vás, Gabčíkovo, to je problém, si myslím, nielen týždňa, ale aj storočia, hej? Prosím vás, keď odkloníte, áno, Dunaj, keď odkloníte rameno rieky inám, prosím vás, voda zostáva, áno? To je v poriadku. To, že je uhyn rýb, ako mi chcú Česi, alebo tí, ktorí vyvolávajú, ja neviem, maďarskí neofašisti, také vážne vysvetliť, že uhynuté ryby, prosím vás, všetké sú z mora. Áno? To ja neviem. Ja som, prosím vás, jednu po druhej ochutnával. Áno? 3 tony nám toho došli na hydrostav. Všetky boli strašne slané, prosím vás. Tak. Pane Bindery, promiňte, že vás prerušil, ale hlásí sa o slovo pán Zeman. Prosím vás, neprerušujte ma, no tak ja môžem odísť z toho štúdia. Pane Bindery, dostanete ešte slovo, ale teď pán Zeman. Pane Zemane, s čím ste prišiel vy?
2: Vážení přátelé, jako člen prognostického ústavu jsem se zabýval velice zajímavou otázkou, proč mají krysy na Slovensku 4 nohy. Odpověď je velice jednoduchá, stejně jednoduchá, jako je otázka. Krysy na Slovensku mají 4 nohy proto, aby byly u popelnic dříve než důchodci.
0: Pane Zemane, ale prosím vás, to myslím se netýká příliš toho problému na Gabčíkovu. Takže, pane Bindery, můžete nám k tomu ještě něco více povědět?
1: Prosím vás, tak já už jsem k tomu povedal, si myslím toľko, že už je netreba k tomu volat, čo ešte dodávať. Prosím vás, vodohospodár na Slovensku je není ani jeden. Áno, ochrancovia prírody, veď ja som najväčší ochranca prírody, prosím vás. Aká betonová lobby, čo sa nám tu stále, prosím vás, navráva z tých českých prominentných oponentov, prosím vás, a tí maďarskí nac. Veď oni tam majú svoje veľké problémy, nie s ekológiou, prosím vás, ale hlavne s politickou reprezentáciou v Maďarsku, takže to využívajú oproti nám. Prosím vás, ja si myslím, že keď prehradíme Dunaj, áno, keďže tie spodné vody už to nezhorší, áno, tak ostanú rovnaké, teda takto, zostanú rovnaké, alebo sa ešte zlepšia. Veď toto povedal aj pán Mucha, prosím vás, a to je odborník, si myslím, ešte väčší ako ja. Však je to môj švagor, no tak čo sa nad tým ešte ponosovať, lebo, pane Bindery, ja vám ďakujem, prosím vás, ale čas pokročil, díky a príští týden, na videnú.

0: Dobrý den, dámy a pánové, je tu další vydání pořadu Co týden dal. Mé milé hosty představím nejprve po mé pravé ruce, je to pan premiér České republiky, pan Václav Klaus. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A po mé pravé ruce jsou to pánové Vladimír Mečiar.
2: Dobrý den.
0: Pan Jiří Dinsbír.
3: Dobrý den.
0: A pan Fischera z Československé demokracie.
4: Dobrý den.
0: Pánové, než zahájíme diskuzi, já bych požádal pana Klause, aby se vyjádřil k problému benzín. Motoristé píší k nám do redakce, kolik vlastně benzín bude stát, proč se zdražoval a tak dále. Takže, pane premiére, prosím.
1: No ne, pane redaktore, opravdu o tom benzínu já bych už nerad mluvil, protože je tady řada důležitějších věcí. My s českou vládou jezdíme, jednáme se slovenskými partnery, projednáváme to, či ono. Takovýto balík problémů jsme již vyřešili a ten benzín, to je prostě věc, kterou já slýchám skutečně dnes a denně. K tomu benzínu, jak jistě víte, benzín už byl, jednou cena byla upravována. Počítáme s tím, že v lednu dojde k další úpravě ceny, takže od ledna by měl stát benzín, to je takové malé upozornění pro motoristy, 15 korun po litru. Po této úpravě přijde samozřejmě další úprava. Všichni šoféři si budou muset vyměnit fotografie v řidičákách, protože se jim trošku protáhnou ksichty.
0: Ano, pane Klausi, já vám děkuji, ale teď otázka a pro pana, prosím, pane Fischera, vy se pořád hlásíte.
4: Prosím vás, já bych byl za to, aby skutečně bylo to referendum, kde by se občané mohli vyjádřit.
0: Pane Fischero, teď je otázka trošku jiná, takže já bych se vrátil k tématu. Pane Mečiare, vy jste se sešli v Židlochovicích a prosím, pane Fischero, moment ještě, pane Mečiare, pane Fischero, ještě něco.
4: Prosím vás, to referendum skutečně je podstatná věc, protože občan musí rozhodnout, ano, obyvatel této republiky, zda se chtějí rozdělit, anebo nechtějí se rozdělit.
0: Ale pane Fischero, ještě jednou vás, prosím vás, žádám, já tuto diskuzi musím řídit, takže pane Mečiare, vy jste se sešli v Židlochovicích, na čem jste se dohodli, na čem jste se nedohodli, jaké jsou do budoucna plány a cíle vašeho hnutí?
2: Počuvajte ma tak. Samozřejmě jsme se zišli aj z ODS, aj s panem Klausem. Myslím, že jsme se dohovorili celkom dobře. Asi z 15 bodů jsme takmer 15 odsouhlasili. No a zjedíme se opět, ještě nevím kde, asi na Slovensku, nebo tam je krajší jako v Čechách, a dohovoríme zvyšok.
0: Ano, pane Mečiare, pro tentokrát vám děkuji, ale teď ještě otázka pro pana Dinsbíra. Přišel dotaz, prosím pane Fischero, co pak?
4: Prosím vás, to referendum, to je tak podstatná záležitost, která skutečně nelze přehlédnout. Já bych,
0: pane Fischero, prosím vás, po třetí a naposledy, jo, doufám, že už se to nestane, Zuzanka už je také nervózní. A tak pan Fischera, to samé má, že těme, lebo ota to. Takže ještě jednou, Zuzanko, děkuji. Ještě jednou bych se zeptal pana Dinsbíra, protože ten ještě neměl slovo. Pane Dinsbíre, otázka od naší čtenářky. Zdali váš krizový štáb tehdy zjistil, zda irácká armáda vlastní atomovou zbraň?
3: No tak samozřejmě, že náš krizový štáb byl skutečně v Iraku. Bohužel se nám nepodařilo zjistit, zda tuto zbraň vlastní. Ovšem, pokud ji vlastní, tak se to jistě v nejbližších dnech ukáže.
0: Prosím, pane Fischero, zřejmě máte něco zajímavého k tomuto tématu. Ano, k tomuto tématu mám jednu věc, prosím vás, to referendum, které bychom skutečně, ale pane Fischero, prosím vás, myslím, že čas se naplnil. Pánovi, já vám děkuji za váš zajímavý rozhovor, pane Fischero a všichni ostatní. Díky a příští týden na viděnou. Ano, a teď jsem si pozval k mikrofonu, prosím vás, hvězdu světové velikosti, je to operní zpěvák, tenor Luciano Pavarotti. Pane Pavarotti, signor Pavarotti, to je jako pane Pavarotti, chtěl jsem si zeptat, jak se díváte na dělení republiky?
5: Sono molto triste, perché Čechoslovakia je molto bella paese.
0: Pan Pavarotti říká, že je velice smutný, protože Československo je velice krásná země.
5: E voglio dire una cosa, che tu sei un stronzo. E panovi, já si tuto odpověď bohužel nemám zaznamenánu, takže nemohu odpovědět, to jsem bohužel nerozuměl. Já vám děkuji, pane Pavarotti, a my si vyslechneme jednu skladbu z jeho repertoáru.

0: Časové znamenie ohlásilo azda 5 hodín. Stanica Česko, Slovensko, vysiela správy. Z domova. Stále se nám množí případy emigrace bývalých státních či stranických představitelů Československa. Například ve včerejších odpoledních hodinách paní Marie a Jiří Dak požádali o politický azyl v indickém Panžábu. Pro tuto zemi se rozhodli proto, že v Indii jsou krávy posvátné. Také bývalý generální tajemník UVKSČ pan Milouš požádal bezprostředně po výslechu u vojenské prokuratury v Táboře o politický azyl v Norsku. Norský král Harald V. mu vyhověl, neboť se prokázalo, že pan pochází z Osla. No a nyní zpravodajství ze zahraničí. Společenství nezávislých států. Na hranici společenství a Číny došlo ve včerejších nočních hodinách k závažnému incidentu. Dva čínské tanky napadly ruský traktor. Ministr obrany Ruské federace na tiskové konferenci v Kremlu prohlásil, že traktor střelbu opětoval a po zneškodnění obou tanků v klidu odlétl. Také další zpráva je ze společenství, tentokrát z oblasti kosmonautiky, a je poněkud tragická. Nedaleko hvězdného městečka se zřítil ruský raketoplán Buran. V jeho dřevěných troskách ze 7 astronautů nalezli smrt 4. Třem se podařilo vyváznout bez ranění. Byl to palubní truhlář, topič a nástěnkář. Také závěrečná zpráva ze zahraničí je z kosmonautiky, tentokrát ze Spojených států amerických. Americký raketoplán Columbia, který se vrátil z oběžné dráhy kolem Země a jehož astronauté Gordon Fullerton a J. Klaus Ma na tiskové konferenci v americkém Houstonu prohlásili, že se ve vesmíru setkali s neznámým objektem. Nejprve se domnívali, že jde o UFO, později o špionážní družici. Nakonec se incident vysvětlil, byla to vrátnice z Černobylu. Je tolik tedy zpravodajství ze zahraničí, no a nyní zprávy ze sportu. Mistrovství světa v letech na lyžích loni v Harachově připomínalo spíše mistrovství světa v letech na držku. Hned v prvním kole se velice nepříjemně zranil mladičký Finn Taminen. Našim se příliš nedařilo. Vše jim pokazily velice nepříjemné a ostré větry. Pouze Jiří Parma měl pro svůj pokus bezvětří. Zatímco Jiří Raška dopadl na značku 75,5 metru a Tomáš Goder na značku 92,5 metru, Parma zabojoval a dopadl na značku dopravní obsluze vjezd povolen. Nyní si ještě vraťme ve zkratce k mistrovství světa v ledním hokeji, které se letos konalo v Praze a v Bratislavě, kde se utkaly celky Společenství nezávislých států a Kanady. Komentuje Karol Eva. Pardon, to je krycí jméno. Karol Polák.
1: Bože? Nepočujem Bratislavu? No nie, dobrý ti tak v režii. Áno, ďakujeme, dobrý večer. Hlásim sa z majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji tu u nás v Blave. Na ľadovú plochu nastupujú najsamprv rozhodcovia. Hlavným rozhodcom je Šved Eriksson, čiarový Larsson a Klakson. Nastupujú Rusi v zostavách Sokolov, Chomutov, Litvínov, Benešov, Sabinov, ani syn, ani máma, ani táta, Míšakov, Ušakov, Sologubov, Tregubov, Pupkin Galošnikov, Sergej Patnakušnov a Viktor Ochlupin. Nastupuje Kanada s javorovým listom na prstiach v zostavách Peter Šťastný, Anton Šťastný, Marian Šťastný, Nový, Dvořák, Pouzar, Klíma, Pivoňka, Crha, Jágr a Hrdina. Ovšem ten je tam legálne, takže ja pripájam naspäť do Prahy.
0: Tak tolik tedy spravodajství z mistrovství sveta v ledním hokeji. Na závěr zpráv ze sportu ještě jedna událost od světových šachovnic. Šachová partie mezi Anatolijem Karpovem a Garry Kasparovem byla přerušena v 93. tahu poté, co Karpov využil hrubé chyby soupeře. Nejprve ho v 91. tahu připravil o jeho vlastní dámu, v zápětí Kasparov přišel o svého velice ceného pindíka. Ještě jedna zpráva přišla z tiskové kanceláře, týká se situace na Slovensku. Dušan Slobodník prohlásil, že ohrožování lidských práv na Slovensku nepřichází v úvahu, protože zatím se zavírají jen univerzity. No a na závěr zpráv ještě předpověď počasí na zítřejší den. Přes den zataženo, v noci roztaženo. Dobrou noc.

0: Ano, opět jsme u nás ve studiu při sledování pořadu Co týden dal. Je tu dnes tolik hostí, že ji ani nepředstavím. Možná jenom sebe, já jsem Ota Černý, mě všichni dobře znáte. Je tady se mnou Zuzanka. Dobrý den, ano, Zuzanko. A teď se vrhněme střemhlav do diskuze. Pánovi, první dotaz, ano, tam vidím zvěšenou pravici. Pane Fischero, není to doufám o referendu nic.
1: O tom referendu zda má být či nebýt, prosím vás. O tom bych vypsal referendum.
0: Pane Fischero, myslím si, že už toho bylo dost. Teď je tady řada dalších problémů. Dnes je tady mezi námi i Luděk Sobota. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Pane Sobota, jak se koukáte na současné problémy rozdělování České a Slovenské republiky?
2: No tak, prosím, mě to hrozně mrzí, protože na Slovensku jsem vždycky byl rád, jo. Vždycky jsem tam jako zajel, jo, autem, zase jsem vyjel teda, ale když jsem tam jel, jo, tak vždycky říkali, Luďo, jeď vodem dřív, jo, seš trubka, zase zabloudí. Já jsem vyjel převčírem na Slovensko, odmočil jsem u Trenčína, samozřejmě blbě, až mě stavěli rumunský celníci, jo, tak jsem se vrátil zase, teď jsem neviděl, kde přespím, jo, tak jsem zazvonil u takový babičky a říkám, dobrý den, matko, nemáte trochu pitný vody, kde přespím, jo.

0: Stejně to referendum, prosím vás, já bych už se k tomu víc nevyjadřoval. Pane Klausi, další setkání se slovenskou vládou, které se chystá, o čem bude řeč? No ne, pane redaktore, to jsou prostě věci, které dnes ještě přesně neumíme odhadnout. Budeme dojednávat samozřejmě měnovou unii, budeme dojednávat občanství, budeme projednávat to, či ono. Ještě přesně nevíme, co vlastně budeme projednávat, ale všechny kroky směřují k rozdělení federace z podnětu slovenské strany. To bych ještě jednou zdůraznil, protože funkční federace byl program ODS a ne HZDS. Ano, pane Klausi, já vám děkuji. A ještě je tu pan Mečiar, prosím, máte k tomu něco?
1: Prosím vás, tak samozřejmě, že HZDS nebolo za spoločný štát. To už som tu niekoľko raz povedal. Teraz sa doobjevil problém, ako by fungovala taká federácia, lebo Čehuní nás nahali vo štichu, čo sa týče Gabčíkova. O tomto vie veľmi dobre povedať pán Binder.
0: Nie, prosím vás, ja ešte jednou som sa vrátil. Teraz som sa vrátil z Gabčíkova. Tu som zadovážil v papieri, prosím vás, údenú makrelu. Ano. To by ma zaujímalo, ako sa vzala v Dunaji údená ryba, akože uhynutá ešte ku všetkému. Tu je vidno, že toto sú provokácie maďarských sionistov, alebo neviem, čo tam majú, alebo neofašistov. Prosím vás, k tomu už by som... Ak sa vám to nepáči, ja môžem odísť zo štúdia, lebo ja tu vôbec nemusím byť, pán Čierny, lebo vy stále sa ponosujete nado mnou. A ja si myslím, že keď už odejdem z tohto štúdia, tu nebude jeden zo strany zelených a ochranca prírody, ale ani jeden vodohospodár, ani jeden odborník vodohospodár. Vy tu máte dvoch premiérov, prosím vás. Máte tu oponentov, máte tu opozíciu, ale nie je tu jeden vodohospodár, ktorý by sa vedel vyjadriť ku problému Gabčíkovo, prosím vás. A jediný, kto je tu možno zo strany zelených, lebo už má takú farbu v obličeji, aj to pán Fischera, lebo ten sa stále hlási. Áno, když se hlásí pán Fischera, my mu dáme slovo. Doufám, že to bude konečne konstruktívny dialog. Prosím, pane Fischero. Ne, já bych se ještě jednou vrátil, ne tedy k referendu, já bych se vyjádřil k tomu, aby ten občan skutečně měl tu možnost se vyjádřit k problému rozdělení federace. A tuto možnost bude mít pouze tím, ano, že se vyjádří v referendu. Pane Fischero, nevím, jak to říct, musím být slušný, ale prosím vás, držte se tématu, nyní je tady tolik problémů a vy stále milete jedno a to samé, referendum. Pane Klausi, prosím, no ne, já jsem jenom chtěl říct, že opravdu opozice v současné době se chová, no nevím, jak bych to vyjádřil. V této době je důležité, aby spolu stáli nebo byli na jedné lodi Češi v Chebu, Češi na Moravě, Češi v Praze. V současné době to vypadá tak, že opozice stále stěžuje tento problém, odsouvá ho kamsi. Netroufám si říci, jak to může dopadnout. Vzpomeňme na Jugoslávii.
1: Žádná Jugoslávia nepřipadá v úvahu? Ano. Je pravda, že Slováci sú bitkári. Slováci sú taky temperamentnejší.
0: Prosím, pane Landovský, co vy k tomu chcete?
2: Prosím vás, k tomu temperamentu. Ja bych rád řekl jednu vec. Co se mi stalo v Klatovech, to je v Čechách teda. Jo, ja vím, že teda Slováci sú temperamentní, ale co se mi stalo v Klatovech, jsem přišel do hospody. Jo, a dostal jsem tam přes držku dřív, než jsem jí odevřel. Jo?
0: Ano, pane Landovský, velice zajímavá věc. Kdo se hlásí další o slovo? Zuzankoviny, vy nepatříte do debaty, ale je tady pan Fischera, prosím, pane Fischero. Ne, já to referendum, ne, dost, už prosím vás, pane Fischero, nelejste mi, nechci být skutečně sprostý, ale kdo je tu další?
3: Sono molto contento, che posso di nuovo venire in Jugoslovakia.
0: Ano, pan Pavarotti, ale nevím, co zrovna říkal, takže dáme slovo dalšímu umělci a to je pan Sobota. Vás bych se nyní zeptal na jedinou věc. Gabčíkovo, toť problém číslo 1 minulém týdnu. Co vy na to?
4: No ne, prosím. Já jsem nikdy nic nepřehrazoval, takže nevím. Jo. Ale Mám takový určitý jako plán, jo. Já jsem objevil v Kobylisích ulici, ta se jmenuje Gabčíkova.

0: Já jsem se už domlouval s Krampolem, já tam půjdu a já to přehradím. To jsem zvědavý, kolik rybiček mi uhyne.
1: Prosím vás, pán Sobota, já jsem ještě neodišel. Ano, vy sa k tomu vyjadruje, k tomuto problému vyjadrujete a nie jako vodohospodár. Vy ste není odborník vodohospodár, prosím vás. To je ďalšia dezinformácia, ďalšie vášne aj na stranu Čehunov, aj na tých neofašistov v Maďarsku. To si nemôžete takto zodpovedne.
0: Prosím, to není žádná dezinformace. Ta ulice tam je, Gabčíková.
1: Ano, já vím, že tam možno je ta ulica, aj v Bratislave jsou ulice, ale nemůžete takto, normálně ta makrela tam prostě bola. Udělá makrela, navyše je to můj švagor. Ano, pán Mucha, nie ta makrela, samozřejmě. Ale já by som k tomuto problému ještě...
0: Ne, prosím vás, vy jste jako padli na hlavu. Já vám říkám, já jenom chci přehradit ulici. Jo, protože, pánovi, já si myslím, že ta debata se trošku odklonila od tématu.
1: Já chci referendum. Pane Fichero, já už nevím, jak vám, pane Klausi, prosím.
2: Prosím vás, to opravdu, ta debata, to opravdu uvažuje o tom, že přestanou prosazovat parlamentní demokracii, protože to, jak se tady chovají poslanci federálního shromáždění, to je do nebe volající.
1: Však vy nejste vodohospodár, pán Klaus. Já nevím, k čemu vy sa tu vyjadrujete. Jediný odborník na vodné děla jsem tu já.

0: platím.
1: Je, mě je blbě.
2: Končíme, panstvo!
3: Juj, já jsem měl si peňaženku doma.
0: Já to za vás zatáhnu, pane poslanče.
1: Tak to zase bude na sekiru.
4: Hlavně? Že hele, Honzovi nesvítí be... Jo, svítí také.
5: Hlavně? Že rozumíte, až se to
4: je dobrý
5: rozsvítí.
4: Takhle, no.
5: Jo?
4: A když takhle
5: zkus
4: se taky...
5: Zkusme si to tady s ní třeba, jo.
4: Ukáž, co to je za to?
6: Já jsem
4: E. Vy jste E? Perfektně. To je co?
5: No, no. Tu. No, to je staccato, že jo?
4: No, a rychle. No. Výborně, trile.
5: No.
4: A co taky akord ještě bychom si dali, no?
5: To je dobrý, výborný.
4: To je co? A teď ty hluboký tóny taky, výborně.
5: To bude ono.
4: Počkej, Thailand Ačko, ty jsou dobrý, Bčko. Jsou taky dobrý, a co to?
7: Volku, pozor, natáčíme. Pozor, už se natáčí.
5: Co se natáčí? Moment, no, tak to musíte říct o všem.
4: Ty to řekli právě ty, tak pojď hrát.
5: No tak znělku. No.

0: Já bych vám představil svého přítele Jiřího Stivína, Jiří Stivín, Janáček českého jazzu. Jo. A jeden z jeho četných vynálezů, který se nazývá, zapomínám pořád, to je složitý název.
1: Biofyzikální orgán.
0: Biofyzikální orgán.
1: Orgán.
0: Podívej se, Jirko, my bychom měli vysvětlit funkci toho biofyzikálního orgánu našim divákům.
1: Fouká se na flašky normálně.
0: Fouká se na, jakým způsobem na tu flašku se foukne?
1: Zkus něco zmáčknout.
0: Zmáčknu, ano, dobře. Popíšu celý proces. Zmáčknu. Vyjde prout, dostane ránu, ten člověk dostane ránu, rozsvítí se mu a foukne do té láhve.
1: Víš, já můžu na flašku hrát i písničku třeba, víš, tak.
0: To jde. Mám to tu, hrtačka. Ale vysvětli, jak za to píšel, jo?
1: No právě, protože bohužel, oni neumějí hrát, tak musí každý svoje.
0: To je C, jo? Ne,
1: to je... Já si ukážu, tohle je, podívej, nejhlubší tón F, jo? Podívej, to je třeba tadyhle ta veliká flaška. To je co, svítí mu to, vidíš? F. A nebo teďka přijdu, teď ti ukážu třeba tón, dejme tomu, jaký chceš třeba, jaký chceš tón?
0: No? Třeba H, no.
1: To ti zrovna neukážu, já ti ukážu tak E třeba.
0: D, aby, no. Nebo to je na E.
1: Na E je třeba tamhle Honza Beránek, vidíš?
0: Jo.
1: Podívej se na ně. Jo, ty jsi chtěl, H, tamhle ta slečna bude určitě na H.
0: Jo,
1: propojená.
0: Na H.
1: To je propojená na H, vidíš?
0: Na H. Ano. Víte, jak na to přišel? Ta tradice toho českého muzicírování, kdy oni u krbu, každý měl nástroj, jeden měl ty
1: housle,
0: jeden měl
1: kontrabas,
0: jeden měl
1: violončelo.
0: Výborně, jak vidí, no. Vidí rozdíl mezi tím kontrabasem, ten kontrast vidíš s tím čelem.
1: No. To byla harfa.
0: Rozumíte, každý měl svůj nástroj a oni si muzicírovali u toho krbu, jo. Jenomže ty nástroje jsou čím dál dražší.
1: Nebo taky hoboj měl.
0: A Jirka samozřejmě, protože je muzikant, vynikající muzikant, tak chtěla, aby ty jeho děti taky hrály, že jo? A pak ho napadlo na flašky, ne? Na flašky. On je viděn kolikrát, jak se vrací z té samoobsluhy, ne? S kabelama, s tašama, s těma síťovkama plnýma.
1: Nástrojů.
0: Potom přijde domů a on má 6 nebo 9 dětí, podle toho, z které strany se člověk na to podívá. Jo, 6 nebo 9, to je taky, jo. No a on těm dětem ty nástroje rozdá, napřed je musí naladit, samozřejmě, to je taky ho baví.
1: To ladíme dost dlouho, jednou jsme jo, to ladili on... spolu, pamatuješ? No, to jsme a to byli... bylo dost dlouho, do rána skoro.
0: To jsme byli, jak se říká, Brně, proladění. No a tak, jo, rozumíte, a takže on potom a ty děcka, a oni ty děcka už jsou tak necvičený, oni přijdou do přecíně, rožnou si tam je ta žárovka a udělají.
1: Tak sválně, tak si zkus na to zahrát.
0: Rád si na to zahraju, ne?
1: Ale musíš tady, víš, tady máš jako hluboký a tady máš
0: akord. Velký klavírista.
1: Ukáž, jak hraješ.
0: No tak hraju takhle.
1: A nějaký akord, abys měl. Třeba podívej F-dur, já ti ukážu F-dur, jo, podívej. To je krása, co?
0: Teď ti ukážu něco.
1: No. No jo. Jenom, že jak už... Nejsi dobrý klavírista,
0: nejsem.
1: Já ti dám tady takový hřebeny.
0: Já nejsem klávesový typ,
1: který mají vyrvaný ty zuby a vždycky, když na to také zmáčneš, tak to zmáčne ten akord, který je žádoucí, jo.
0: Takže já budu hrát vlastně
1: na ten posunovat,
0: biofyzikální orgán, ale vlastně budu hrát na hřeben.
1: No vlastně takhle, ale musíš se správně trfat.
0: Já chápu, co myslíš, tady tohle myslíš.
1: Já si s tebou zahrát.
0: Ty myslíš, no, třeba...
1: Ale tady nesmíš mačkat, tady musíš mačkat.
0: Jo, dobře. Podle, řekni mi, který akord.
1: Máš tam číslo 1, tak to mačkej.
0: Který akord chceš, mě řekni.
1: Tak třeba F. A ten druhý? Musíš posunout, hezky, člověk. Ale oni nehrajou. Tak lidi, smůžte se. Natáčí vás televize, honem. A rychlejc.
0: No. Dab, dab, dab, dab, dab.
1: Výborně.
0: Čvacht, nam, nam, nam, na. Rap, nem, nam, nam, na. Rap. Já budu hrát rukama, přece já.
1: No. Výborně.

0: Já ti přehodím to oni, no.
1: Před plukovníkem Schröderem leželo na stole několik výtisků novin. Byly v nich články, které plukovník zaškrtl modrou tuškou. Plukovník Schröder je ještě zběžně, a to už po několikáté, přilétl zrakem a potom řekl nadporučíkovi Lukášovi: vy teda víte, že váš sluha Švejk je ve vazbě a pravděpodobně ho předají diviznímu soudu? Ano, pane plukovníku. Nadporučík Lukáš seděl před plukovníkem, bledý s velikými kruhy pod očima, a z rozpaků se díval všude jinam, jenom ne na plukovníka. Ten ho se zalíbením pozoroval a pokračoval s důrazem: tím ovšem není celá záležitost ukončena. Případem vašeho sluhy byla pobouřená celá veřejnost, teda místní veřejnost, že ano, a celá aféra se uvádí v souvislosti s vaším jménem, pane nadporučíku. Už je tady materiál z velitelství divize a tady jsou časopisy, které se zabývají vaším případem. Já jsem zaškrtl to podstatné a můžete si to přečíst. A podal nadporučíkovi noviny se zaškrtanými odstavci článku. Nadporučík Lukáš se začetl. V kanceláři bylo ticho, až na občasné hlasité zakručení ve vnitřnostech plukovníka Schrödera. Nadporučíkovi Lukášovi tančila písmena před očima, nevnímal plynulý obsah zuřivých výpadů maďarských novin proti všemu českému, jenom sem tam mu uvízli ve zraku věty, jako třeba: kdo hnal české vojáky? A zatím bylo bílé místo s nápisem konfiskováno, nebo dále: co si troufá cizota v naší maďarské vlasti? A zase bílé místo a konfiskováno. A kousek dál: jakou úlohu v tom bezpříkladném štvaní proti příslušníkům Uherského království hraje nadporučík Lukáš, jehož jméno se uvádí ve spojitosti, a tak dále, a tak dále, a tak dále. A pak četl dál, že věcí se bude zabývat Peštská sněmovna, že čeští vojáci jedoucí Uherským královstvím na frontu nesmějí považovat zemi koruny svatého Štěpána, jako by měli v pachtu. Kdo je podepsán pod tím článkem, teď co čtete, pane nadporučíku? Vytrhl ho plukovník Schröder. Byla Barabáš, redaktora poslanec, pane plukovníku. To je známá bestie, pane nadporučíku. A teď si tadyhle dejte úřední překlad z maďarštiny toho článku v šoproňském časopise Šoprony na plo. A nadporučík se začetl do článku, ve kterém redaktor si dal neobyčejně záležet na tom, aby uplatnil směs věd jako příkaz státní moudrosti, lidská zvrhlost, zašlapaná lidská důstojnost a cit, kanibalské hody, zmasakrovaná lidská společnost, smečka mameluků, za kulisami je poznáte. A tato celá óda na darebáky spustlé české lůzy v českých regimentech končila úvahou a slibem: zdá se nám podivným, že někteří účastníci celého masakru nalezají se dosud na svobodě. Toto se týká zejména jednoho pána, který se dle doslechu zdržuje doposud beztrestně ve vojenském táboře a stále ještě nosí odznaky svého papagáj regimentu. Je to známý český šovinista nadporučík Lukáš, o jehož řádění bude podána interpelace naším poslancem Gézou Šaváni, který zastupuje okres Király Hycký. Stejně líbezně, pane nadporučíku, ozval se plukovník Schröder, Králi Hýdě a potom Pršburské listy. To vás ale už nebude zajímat, váš to je všecko na jedno kopito. Politicky se to dá odůvodnit, poněvadž my, Rakušani, jak už jsme Němci anebo Češi, jsme proti Maďarům přece jen ještě tedy hodně... No, rozumíte mě, pane nadporučíku. Je v tom jistá tendence. Spíš by snad vás zajímal článek v Komárenském večerníku, kde se vás tvrdí, že jste se pokoušel znásilnit paní Kakonivou. přímo v jídelně, při obědě. U přítomnosti jeho manžela, kterého jste ohrožoval šavlí a nutil ho, aby zacpal ručníkem ústa své manželky, aby nekřičela. To je poslední zpráva o vás, pane nadporučíku. A pak se plukovník Schröder usmál a pokračoval. A preventivní cenzura. Ve zdejších listech nalézá se taky v rukách Maďaru a dělají si s náma, co chtějí. Náš důstojník není chráněný před urážkami takové civilní maďarské redaktorské svině. A teprve na základě našeho ostrého vystoupení, respektive telegramu našeho divizního soudu, učinilo státní návladnictví v Pešti kroky, aby byla provedena nějaká zatčení, no. Ve všech zmíněných redakcích. A nejvíc si to odkašli redaktor Komárenského večerníku, ten na svůj večerník nezapomene do smrti. No. Mně pověřil divizní soud jako vašeho představeného, abych vás vyslechl, a tady mě posílají současně spisy, které se týkají vyšetřování. No. Všecko by bylo bývalo dobře dopadlo, kdyby nebylo toho vašeho nešťastného Švejka. Je s ním nějaký sapér, tady vodička se jmenuje, u kterého porovače našli, když je přivedli na Hauptwachu váš dopis, který jste poslal paní Kakóniové. Ten váš Švejk tvrdil při vyšetřování, že prej to není vaše psaní, že to psal on sám. A když mu bylo předloženo a když ho vyzvali, aby je opsal to psaní a aby mohli porovnat jeho rukopis, tak to vaše psaní sežral. Z kanceláře pluku byly potom poslány k diviznímu soudu vaše raporty, porovnání rukopisu Švejkova a zde máte výsledek. Tady to je, obžalovaný Švejk odepsal napsat diktované věty, provázuje to tvrzením, že zapomněl přes noc psát. Vůbec, pane nadporučíku, já tomu nepřikládám žádného významu, to, co u divizního soudu povídá ten váš Švejk nebo ten sapér. Oba tvrdí, že šlo jenom o nějaký, jak říkají, žertíček, kterému nebylo dobře porozuměno a že byli sami přepadení civilisty a že se bránili, aby zachránili vojenskou čest, oni říkají. A vyšetřování bylo zjištěno, že ten váš Švejk je vůbec tedy pěkný kvítko. Tak například na otázku, proč se nepřizná, tady máme to zaprotokolovaný, říká tadyhle. Já jsem zrovna v takové situaci, jako se vocnul jednou kvůli nějakým obrazům pany Marie Sluha akademického malíře Panušky. Ten taky, když se jednalo o nějaké obrazy, které měl zpronevěřit, nemohl na to nic jiného odpovědět, než mám blít krev. No, přirozeně, že jsem se jménem velitelství pluku o to postaral, aby byla dána do všech noviny jménem divizního soudu oprava na všechny ty ničemný články zdejších novin. Divizní soud ve svém přípise na velitelství našeho pluku přichází k tomu mínění, že vlastně o nic jiného se nejedná, než o soustavné štvaní proti vojenským částem přicházejícím z Cizlajtánie do Translajtánie. A prosím, porovnejte přitom, pane nadporučíku, kolik vojska odešlo na frontu od nás a kolik od nich. To vám řeknu, že mě je český voják milejší než taková maďarská zběs. Když já si vzpomenu, že pod Bělehradem střílili Maďaři po našem druhém maršbatalionu, který nevěděl, že jsou to Maďaři, který po nich střílej, a počal pálit do Deutschmeisterů na pravém křídle a Deutschmeisteri zase si to taky spletli a pustili oheň po bosenském regimentu, který stál vedle. No to byla tenkrát situace, já jsem byl právě u štábu brigády na obědě, den předtím jsme se museli jen tak odbit čunkou a polévkou z konzerv a ten den jsme měli pořádnou polévku ze slepice, filé z rýží a buchtičky ze šodou. Večer předtím jsme pověsli jednoho srbského vinárníka v městečku a naši kuchaři našli u něho ve sklepě 30 let staré víno. No, dovedete si představit, jak jsme se všichni těšili na oběd. Polívku jsme snědli a pouštíme se právě do slepice, když najednou přestřelka, pak střelba a naše artilerie, která ani neměla zdání, že to naše části střílej po sobě, počala pálit po naší linii a jeden granát padl těsně vedle našeho štábu, tedy naší brigády. To všechno zavinili Maďaři tím, že střílili po našem druhém maršbatalionu. Rozumí se samo sebou, že sváděli na náš regiment. Pak si plukovník Schröder odplivl. Sám jste se teď, pane, nadporučíku přesvědčil, jak využitkovali znamenitě vaší příhody v Királíhídě. Nadporučík nevěděl nic jiného, než rozpačitě zakašlat. Pane nadporučíku, ruku na srdce. Kolikrát jste se vyspal s paní Kakóniovou? Plukovník Schröder byl dneska ve velmi dobré náladě. Ale neříkejte, pane nadporučíku, že jste teprve začal korespondovat. Já, když jsem byl ve vašich letech, tak jsem seděl v Jágru a na měřických kurzech 3 neděle a měl jste vidět, jak jsem celý ty 3 neděle nic jiného nedělal, než spal s Maďaršama. Každý den s jinou. Mladý, svobodný, starší, vdaný. No a to právě přišlo, žehlil jsem to tak důkladně, že když jsem se vrátil k regimentu, tak jsem sotva plet nohama. Nejvíc mě strhala paní jednoho advokáta. Ta ukázala, co dovedou Maďarky. Kousla mě přitom do nosu a celou noc mě nedala voka zamouřit. Začal korespondovat. No, známe to, pane nadporučíku, neříkejte nic. Já mám svůj úsudek o celé věci. Zapletl jste se s ní, její manžel na to přišel a ten váš pitomý švejk. Ale víte, pane nadporučíku, musím říct, ten váš švejk, to je přece jenom charakter. Když to tak proved s tím vaším dopisem, takového člověka je opravdu škoda. Já říkám, to je výchova. Mně se to velice líbí od toho chlapa. Rozhodně musí být v tomto ohledu vyšetřování zastaveno. Vás, pane nadporučíku, ostouzeli v novinách. A vaše přítomnost tady je úplně zbytečná. Během týdne bude vypravena marška na ruskou frontu. Jste nejstarším důstojníkem u 11. kompanie, tak pojedete s ní jako kompaní komandant. To už je všechno zařízeno u brigády. A řekněte účetnímu Feldweblovi, aby vám našel nějakého jiného sluhu místo toho švejka. Nadporučík Lukáš vděčně pohledl na plukovníka, který pokračoval. A švejka přidělují k vám jako kompaní ordonanc. Plukovník vstal, podávaje zbledlému nadporučíkovi ruku a řekl, jim je tedy všechno vyřízeno. Přeji vám mnoho štěstí, abyste se vyznamenal na východním bojišti. A jestli se snad ještě někdy uvidíme, tak přijďte mezi nás. Ne, abyste se nám vyhýval jako v Budějovicích. Nadporučík Lukáš po celé cestě domů si opakoval. Company commandant, company ordonance, company ordonance. A jasně před ním vyvstávala postava švejka. Účetní šikovatel Vaně, když mu poručil nadporučík Lukáš, aby mu vyhledal nějakého nového sluhu místo švejka, řekl, no já myslel, že jsou pane Oberleutnant spokojený s tím švejkem. A když slyšel, že švejka určil plukovník jakožto ordonanci u 11. kompanie, zvolal, no pomoc nám pámbu. U divizního soudu v baráku opatřeném mřížemi vstávali podle předpisu v 7 hodin ráno a dávali do pořádku kavalce, které se válely v prachu na zemi. Pryčny nebyly. V jednom přepažení v dlouhé místnosti skládali podle předpisu deky na slamník a kteří byli s prací hotovi, seděli na lavicích podle stěny, no a buď si hledali vši, anebo se bavili vypravováním různých příhod z fronty. Švejk se starým sapérem Vodičkou seděli na lavici u dveří, ještě z několika vojáky od různých regimentů a formací. Podívejte se, hoši, ozval se Vodička. Podívejte se tamhle na toho kluka maďarského u okna, jak se Pacholek modlí, aby to s ním dobře dopadlo. Neroztrhli byste mu držku od ucha k uchu? Ale to je hodnej člověk, povídá Švejk. Ten je tady proto, poněvadž nechtěl narukovat. Hm? On je proti vojně, on od nějaký sekty je. A je zavřený, protože nechce nikoho zabít, no tak. On se drží božího přikázání, ale oni mu to boží přikázání osladěj. To před vojnou žil na Moravě nějaký pan Nemrava. No a ten dokonce nechtěl vzít ani flintu na rameno, když byl odvedený, že je to proti jeho zásadě nosit nějaký flinty. No byl za to zavřený, až byl černý. A zas ho na novo vedli k přísaze a on, že přísahat nebude, že to je proti jeho teda zásadě, a vydržel to. No to byl hloupý člověk, řekl starý saper vodička. On mohl přísahat a přitom se taky na všechno vyflajznout, i na přísahu. Já už třikrát přísahal, pravil jeden infanterák. A třikrát jsem tady pro dezerci. A kdybych neměl to lékařské vysvědčení, že jsem před 15 lety v choromyslnosti utloukl svou tetu, tak bych byl snad už po třetí na frontě odstřelený. Ale takhle mě moje nebožka teta vždycky pomůže z nouze a nakonec se snad přeci snad z té vojny dostanu v pořádku. Zkrátka a dobře, řekl Švejk, je to s váma vachrlatý. Ale nesmíte ztrácet naději, jako říkal cikán Janeček v Plzni, že se to ještě všecko může obrátit k lepšímu. Když mu tenkrát, to bylo v roce 1879, dávali kvůli ty dvojnásobný loupežný vraždě oprátku na krh. A on to taky uhád. Poněvadž ho odvedli v posledním okamžiku od šibenice, poněvadž ho nemohli pověsit kvůli narozeninám císaře pána, který připadli právě na ten samý den, kdy měl viset. No tak ho pověsili až druhý den, až bylo po narozeninách. A chlap měl ještě takový štěstí, že třetí den na to dostal milost. A mělo být s ním obnovený líčení, poněvadž všecko ukazovalo na to, že to vlastně udělal jiný Janeček. Tak ho museli vykopat z trestaneckého zbytova a rehabilitovat ho na plzeňský katolický zbytov. A potom se zase teprve přišlo na to, že je evangelík, tak ho převezli na evangelický zbytov a potom dostaneš pár facek. Co si to ten chlap všecko nevymyslí? Na chodbě se ozvaly kroky a volání stráže Cuvax! A zas nás bude víc, radostně řekl Švejk. Snad si skoval nějaký to báčko. Dveře se otevřely a dovnitř všoupl jednoročního dobrovolníka, který seděl se Švejkem v Budějovicích v arestě a byl předurčen ke kuchyni nějaké maršové roty. Pochválen pán Ježíš Kristus, řekl vstupuje, načež Švejk za všechny odpověděl až na věky. Amen. Jednoruční dobrovolník spokojeně se podíval na Švejka. Položil na zem deku, kterou sebou přinesl, posadil se na lavici k české kolonii a roztočil si kamaše a vyňal uměle v záhybech stočené cigarety, které rozdal, pak vytáhl z boty kousek škrtátka od krabičky zápalek a několik sirek uměle rozřezaných v půli hlavičky. Rozškrtl, opatrně zapálil cigaretu, dal všem připálit a lhostejně řekl, tak já jsem obžalovaný pro spouru. To nic není, chlácholivě ozval se Švejk, to je legrace. No to se rozumí, že to je legrace, řekl jednoroční dobrovolník, jestliže takovým způsobem to chceme vyhrát pomocí různých soudů. No když se chtějí se mnou mermo moci soudit, tak ať se soudějí. Celkem za to jeden proces nic nemění na celé situaci. Ach, jsi se zbouřil, otázal se saper vodička, dívaje se sympaticky na jednoročního dobrovolníka. Nechtěl jsem pucovat hajzly na haupt vaše, tak mě vedli až k obrštovi. To je pěkná svině. Začala mě křičet, že prej jsem zavřený na základě regimentsraportu a že jsem obyčejný arestant, že se vůbec diví, že mě země nosí a že se nepřestane točit nad tou hanbou, že v armádě se vyskytl člověk s právem jednoročního dobrovolníka, který má nárok na důstojnickou hodnost, který však svým chováním může vzbudit jedině hnus a opovržení u svých představených. No, odpověděl jsem, že rotace zeměkoule nemůže být přerušena objevením se na ní takového jednoročního dobrovolníka, jako jsem já, že zákony přírody jsou silnější než štrávky jednoročních dobrovolníků a že bych si přál vědět, kdo mě může přinutit, abych pucoval nějaký hajzl, který jsem nepodělal, ačkoliv i na to bych měl právo po ty svinský kuchyni u regimentu, potom s hnilým zelí a močeným skopovým mase. A potom jsem ještě Obrštovi řekl, že ten jeho názor, proč mě zem nosí, že je trošku divnej, poněvadž kvůli mě přece nevypukne zemětřesení. No, pan Obršt po celou mou řeč nic nedělal, než cvakal. Cvakal zubama jako kobila, když si studí zmrzlá řípa na jazyku, a potom pak na mě zařval: tak budete pucovat hajzl, nebo nebudete? No, poslušně hlásím, že žádného hajzlu pucovat ti nebudu. Vy budete pucovat, zi ani Rigla. Poslušně hlásím, že nebudu. Kruci tyrkn, vy budete pucovat ne jeden, ale 100 hajzlů. Poslušně hlásím, že nebudu pucovat ani 100, ani jeden hajzl. No a tak to šlo porád dále. Budete pucovat? Nebudu pucovat. Hajzly lítali sem a tam, jako by to bylo nějaké dětské říkadlo od Pavly Moudré. Obrš běhal po kanceláři jako pominutej, nakonec si sedl a řekl: rozvažte si to dobře. Já vás předám diviznímu soudu pro spouru. Nemyslete si, že budete první jednoroční dobrovolník, který byl za této války zastřelený. V Srbsku jsme pověsili dva jednoroční dobrovolníky od 10. kumpanie. A jednoho od 9. jsme zastřelili. Jako jehně. A proč? No, pro jejich paličatost. Ty dva, který byli pověšený, ty se zdráhali propíchnout ženu a chlapce jednoho čužáka pod šabacem. A ten jednoročák od 9. kumpačky, ten byl zastřelený, poněvadž nechtěl jít kupředu a vymlouval se, že má oteklý nohy a že je platfus. Tak budete pucovat hajzl, nebo nebudete? Poslušně hlásím, že nebudu. Obrště na mě podíval a řekl: poslyšte, nejste vy slavianofil? Poslušně hlásím, že nejsem. No a potom mě odvedli a oznámili mi, že jsem žalovaný pro vzpouru. Nejlíp uděláš, řekl Švejk, nejlíp uděláš, když se teďka budeš vydávat za blba. To, když jsem seděl na garnizóně, tak tam s náma byl takovej chytrý člověk, to byl vzdělaný profesor na obchodní škole, a ten dezentíroval z bojiště a měl s ním být náramně slavný proces, aby to bylo pro postrach, aby byl odsouzený a oběšený, aby se o tom vědělo, a ten se z toho náramně jednoduše vyvlíkl. On začal dělat dědičně zatíženýho. A když ho štábní doktor prohlížel, tak on prohlásil, že on nedezentíroval, že už od mládí rád cestuje, že má vždycky touhu někam daleko zmizet. A říkal, že jednou se probudil v Hamburku a podruhý zase v Londýně a že vůbec nevěděl, jak se tam dostal. Otec, že byl alkoholik a zemřel sebevraždou před jeho narozením. Matka jeho, že byla prostitutka a opíjela se a zemřela na delirium. Mladší sestra, že se utopila. Starší, ta, že se vrhla pod vlak. Bratr, že skočil z železničního mostu na Vyšehradě. Dědeček, že zavraždil svou ženu a polil se petrolejem a zapálil se. Druhá babička, že se toulala s cikánama a otrávila se ve vězení sirkama. Jeden bratranec, že byl několikrát souzený pro žhářství a podřezal si v kartouzích žily na krku kouskem skla. Sestřenice z otcovy strany, že se vrhla ve Vídni z 6. patra. On sám, že je strašně zanedbanýho vychování a do 10 let, že neuměl mluvit, poněvadž ve věku 6 měsíců, když ho převazovali na stole a někam odběhli, kočka ho stáhla ze stolu a pádem, že se uhodil do hlavy. A taky říkal, že mívá občas silný bolesti hlavy a v takových okamžicích, že neví, co dělá. A v takovém stavu, že taky odešel z fronty do Prahy a teprve, když ho u fleku zatýkala vojenská policie, takže najednou přišel k sobě. No. Dnes, řekl jednoroční dobrovolník, dnes už na vojně nikdo nevěří v dědičné zatížení, poněvadž by to dopadlo tak, že by museli všechny generální štáby zavřít do blázince.

0: Jo, tak nějaký zvonek Borudým. Tak jsme byli v Karlových Varech. Tenkrát celý provázek se natáčelo Balada pro banditu, Mirek Donutí, Bolek a celá skvadra Franta Kocourek. A tak jsme řekli, že uděláme nějakou legraci. Bylo po natáčení v hotelu Pup, jsme bydleli. A Bolek přišel na nápad s Frantem, že z toho Rudio udělají nějakou senzaci. Tak řekli, rozšíří dole v baru, že přijede šejk z Kuwaitu a utratí tady nějaký rantály $10,000. No a Rudio jsme vymodili na hlavu frotirák 3-metrové, šolnu perfektní, pastelky měl nablískaný dvojbarevný šneky. Ruda zasedl, bylo nás tam asi 20, plápolali svíčky, nějaká glgana, červený víno. A teďka jsem viděl, jak ty lehké ženštiny hned opouští o svoji pasingry, viděli, že tady bude nějaká rozdávačka dolarová, tak se začali plížit k tomu Rudimu. A Bolek mu říká, Rudo, s nikým nemluv česky, jenom anglicky. Oh yes, a nějaký jaký ty války anglicky. Tak my jsme začali mluvit anglicky a číšníci z toho celý by pryč. Vozeky s flambováním lítali, žely, vypolívky. A teď přišel jako je starší číšník a říká, prosím vás, budete něco chtít na pití? Tak ten řekl pivo a ten limonádu a Ruda už to nevydržel, nápor té angličtiny, jak byl celé stůhle, říkal, já bych chtěl taky nějakou Coca-Colu. Tak hned se to prozradilo, že to není žádný šejk, naftový magnát a hned nás vyrazili, účet byl asi kolem 2 talířů a pali pryč. No ale Ruda se z toho žalu tak zežral. Teď jsme řekli, Rudo, pojď spát. A Ruda, já nepůjdu, já už jsem nikdy nespál a nenučte mě a tak. A nakonec usl, hrozně chrápal. My jsme to s Frantem využili. Rudy jsme zabalili do koberci, který tam byl u zrcadla a položili ho na chodbu. Za hodinu někdo klepal vrátný, který tam chodil a říkal, prosím vás, pánové, není ten pán od vás tady spokojen, on tady chrápe v kobercu a Franta mu říkal, prosím vás, toho pána nebuďte, ten známý šejk z Buchary, který tady chtěl utratit to $1,000 a on ráno pojetí do Kuwaitu.
1: V Cimrmanově divadelní tvorbě jsme narazili i na loutkové divadlo. Možná víte, že celá hra Blaník byla napsána pro loutky. My jsme ji nastudovali s živými herci, ale malou ukázku z původní maňáskové verze na jevišti předvádíme. Jmenuje se Nevěřící vlasák a snad vás pobaví i v okleštěné zvukové podobě, když si vzpomenete na populární rakvičkové scény, při nichž se maňásci mlátí palicemi do hlaviček.
2: To stačí. Vleču se sem až z daleké Prahy. Použil jsem železniční dráhy, většinu však cesty šel jsem pěšky. Kdo chce poznat pravdu, má to těžký. To je pěkný strom, jak roste rovně. Povídali jsme si tuhle bezborovně, jestli v tomhle kopci někdo dříme. My vzdělaní lidé tomu nevěříme, ale mezi žáky se to drží jako klíště. Musím je vzít sebou, až sem půjdu příště, abych jim pověst vymlátil z hlavy a pochvalu dostal od školní zprávy. Jelikož chtěl děti do hlaviček mlátit, musel jsem jeho projev zkrátit. Jsem blanická stráž a čekám tady v sluji. Nemám rád ty, co o nás pochybují. Doufám, že jsem ho nezabil. Ne, jen jsem ho přizabil. Koukám, že už se mu vrací barva. Zalezu zase do země, jak larva. Spal jsem jako přizabitý. Tuhý život mají mýty. Aby byl národ duševně zdrav, musíme mu je vymlátit z hlav. Jelikož chtěl národ mlátit, musel jsem jeho projev zase zkrátit. Dodal jsem mu trochu víry, teď zalezu do své díry. Těžký výlet v tomhle dusnu, každou chvíli někde usnu. Co to tu roste za houbu? Masák! Ještě jsem se nepředstavil, Jsem učitel Vlasák. Ukončím ty směšné spory, co je vnitru této hory. Kdo věří, že vojsko dříme v tomto vršku, tomu je třeba rozbít jeho bludné představy.
3: Jak se ti to nerýmuje? Zalezu zas do své sluje.
2: Co to slyším, divné hlasy? To bude ozvěna asi.
3: To bude ozvěna asi.
2: Kdybych byl vychován ve víře, myslel bych, že slyším rytíře. Že však jsem vychován vědecky.
3: Dostaneš do hlavy dvě pecky.
2: Málo kdy se mi to stává, že mě takhle bolí hlava. Jako bych dostal palicí.
3: Také jsi dostal palicí.
2: Ha, jakého divného tvora vyvrhla z nitra ta hora. Dívám se skutečné na zjevení, nebo je to jen přestrojení?
3: Díváš se skutečnou na stráž. Dobře, teď uši na stráž. Přestaň už se mi pošklepky, nebo tě zaspraští do lepky.
2: Chvíli jsem tonul v nesmyslech, už jsem však opět při smyslech. Poznávám tě, pěkný ptáčku, ze zborovny kolegáčku. Dobře si to navlékl, za rytíře převlékl. Jsi Josef Chvojka, dějepisu učitel, vladické pověsti šiřitel.
3: Marné jsou tu všechny řeči, toho nikdo nepřesvědčí. Pochybnost vynasák, nevěřící vlasák.
2: Neblahý výraz máš na líci, na koho bereš tu palici?
3: Protože z národa parazit, musím tě do hory zarazit.
2: Pane řediteli, hledejte si za mě náhradu, už jsem zaražen až po bradu.
3: Protože nepřestával hubou mlátit, musel jsem jeho proslov zkrátit. Zbohem, děti, že to bylo hezké.
2: No.
3: Kam se hrabou Lojzovi staré pověsti české. Aplaus.
4: Dobrý den, dovolíte?
5: Už je po úředních hodinách.
4: Já vím, ale nepochybuju o tom, že vás bude zajímat jistý zločin. Jste prosím prokurátor Kolotuchin.
5: Ano, a vy?
4: Babočkov, prosím. Ředitel obchodního domu. Dovedete si to představit?
5: Proč ne? A říkáte zločin? A co se stalo?
4: No, jak už to tak bývá. Předtím jsem byl jenom ekonom. To víte, základní plat, jinak nic. A najednou ředitel, že ano. Zpočátku se sice držím. Zvykl jsem si na normální plat a tak dál. Ale začínají se mi vysmívat. Jsi bábovka, Sergej Ivániči. A ne ředitel. Necháváš si štěstí frnknout. A tak mi najednou napadá, jaký jsi ty ředitel, když žiješ jako normální zaměstnanec? Ovšem zase na druhé straně, jak si postavení zavazuje, chápete, že?
5: Jistě, no a dál?
4: No, dál. Rozvedu se se ženou, vezmu si mladou, najednou košichy, šperky, přepichová dača, v létě Krym, Moskviče vyměním za nejnovější typ Volhy, ani na kamarádek nešetřím, když hosti, tak ať mají vzpomínku na celý život, ne?
5: Aha, už rozumím. No a?
4: No a pak už to znáte, no, z nebe nic samo nespadne. Z prodavačů musím sedřít kůži, finguju prémie, ale zhrábnu je sám, přetřídím zboží, horší kvalitu prodám jako prvotřídní, takový menší požárek taky není k zahození, že? Zkrátka dejme tomu, že to dělá dohromady, no, bratru, tak 15 000 rublů. Prosím vás, kolik můžu dostat?
5: To rozhodne soud, ne já.
4: Jo, to já vím, ale já myslím, jako kolik tak podle vás, víte, no.
5: No, snad, abyste si rezervoval takových 6-7 let.
4: Sedm? No jo, ale přece, když se přiznám, tak můžou něco slevit, ne?
5: Stává se, že se někdo přizná k 15 tisícům a přitom dalších 10 nebo 20 někam zakopem.
4: No tak to prosím, to ne, to rozhodně ne. To nepadá u mě v úvahu. Já vždycky na rovinku, prosím, víte? Když říkám 15, tak 15. Ani o kopějku víc. Tak co, to kolik by mi mohli slevit? No.
5: To ještě nevím, ale je dobře, že jste přišel sám. To bude mít nesporný vliv na rozhodnutí soudu.
4: Konkrétně, kolik?
5: No tak snad o 2-3 roky méně, ovšem Říkám to bez záruky.
4: Samozřejmě. Tak já vám moc krát děkuju a teď musím zase do práce.
5: No, do práce. Do práce, to snad, abyste už ani... Je, obávám se, že budete jaksi muset změnit obor.
4: Co, už teď? Proč?
5: No to snad chápete, ne? Musím s vámi sepsat protokol.
4: Protokol? O čem?
5: Vy máte ale železné nervy, člověče. No přece o tom, že jste mi tady o sobě, jaksi tedy, k čemu jste se mi tady přiznal.
4: Já, že jsem se přiznal? Ne, to byl nějaký omyl. Já se nemám k čemu přiznávat. Já si chtěl pouze udělat jasno.
5: Co? A co tedy těch 15 tisíc?
4: Jo, no to byl jenom příklad, pane prokurátore. Kvůli informací, chápete? Mě totiž tím ředitelem jmenovali teprve dneska, před půl hodinou.
6: Přišel dělat žádnou legraci. To bych už předem předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které jaksi... které při tom předposledním nebo kterým hovorech to ano, bylo, že ano. No tak tam se některé, tam byly některé nepatrné úchylky.
7: No počkej.
6: Tak vzhledem k tomu, prosím, tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsem mladší. Mnohem mladší.
7: Já jsem neřekl.
6: Nemě bylo tlumečeno, že jsem mnohem mladší.
7: No tak máš špatný tlumočník.
6: No tak to je. Nebo jsou to lichotníci.
7: Nebo ano, lichometníci.
6: Ano, neobratní lichotníci.
7: No ale jsi mnohem mladší.
6: No, asi o rok a půl, pač. Prosinci mi bude 50 let.
7: No dobře, a víš, co to v tomhle věku dělá, rok a půl?
6: Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem sklíčen. Já se vůbec dělám. Já třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu Marušinu turu těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, pač. Tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavý, že jsem jednoho dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří. A když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dostat.
7: A jako proč ti vynadal, nebo co ti řekl?
6: No ne, abych si z něj nedělal legraci. No ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, nevím, jestli to dá, mohlo se to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždí, je to takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No, já jsem právě chtěl, nebo chceš
7: prosím,
6: něco,
7: ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak jsem
6: ne, já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou veselou hrou, co... No, veselou hrou jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky.
7: Ano.
6: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem... A zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, tedy musím návěstí, tam žádný nebylo, nebo jsem ho, promiňte, soudruzi přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Když jsem se chtěl zeptat nějakých, kteří tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal nakřižovat si a pár těch metrů jsem tam došel, ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, Sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak nebo tak. A on povídá místo toho, tak Sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně.
7: K tobě.
6: Jo, a teďka já nevěděl, o co jde.
7: Jo.
6: Tak jsem začal tak jako couvat, pak jsme ho přidávali až trap normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, protože jsem nevěděl, to mi připadalo jako mord na židě, že jsem někdo splet. Tak jsem trapoval. U auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl. No ty si o mě mluvil jako o hochovi s ryšícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Tam to čiště. Ta mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes dvůr vypustila. Do auta fičel jsem domů. No.
8: Prosím tě, Jiří, já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco s husím prejtem.
6: No jo, no tak na mýho tatínka mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat. Pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neříkali.
8: Moment. Řekl ty si někdy něco takového svýmu synovi?
6: No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho.
8: Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci, jak si rušit tebe. Ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
6: No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty.
8: No ty máš rád tatínka, já husí prejt.
6: On můj otec byl trošku spontánní, až trošku jako cholerický.
8: Ano, tak, jako ty, a, jako ty.
6: Byl ovšem přitom velice roztomilý, takže...
8: Jako ty, jako ty.
6: Ale ovšem bylo těžko s ním vyjít, protože on měl ty rozkazy, který vůči mě měl, strašně neurčitý. Třeba on spravoval kliku v kuchyni, abych ho tak nějakým způsobem demonstroval. A povídá, hele ty, Jiříku, no tak to, nech to blbnutí, pojď sem. Tam to, tadyhle to, jo, a já nevěděl co, tak jsem vzal, tadyhle to, vem, kleště, pojď sem, tadyhle z téhle strany, ale ne, takhle jdi druhu, blbče se jdi. No a právě s tím prejtem, tak to byla taková...
8: Můj tatínek málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi řekl často.
6: A to jsem právě, když máme hovořit o tom prejtu, přišel ze školy, to jsem byl ještě mladíčky, ze školy a nabíral jsem si prejt z kastrolu, který byl na kamnech, a máti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v jiný plášti v čepičce u stolu, četl noviny, poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče, jednu sběračku na talíř a druhý, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Na botu. Teď jsem se bál hnout, abych neupozornil nějak, než tím pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. To bylo takové, jako když jsou dva krápníci, víš? Ano. Je zcepeněli oba. Najednou on vylečel, vypšel a už jsme byli oba pod prejtem.
8: Jirko, ty jsi jezdil moc často jako umělec, voják.
6: Jako voják, umělec.
8: Jako voják, umělec.
6: Když je voják, musí být umělec.
8: Ano. Že jsme spolu sloužili v armádním uměleckém souboru.
6: Jako v Auzu.
8: V Auzu, ano. A vzpomínám si, že jsi jednou narazil někde, já jsem s váma nejezdil, protože já jsem nebyl ani voják, ani umělec, já byl písař, jak víš. Já jsem
6: výborný písař.
8: Ano. Nebyl ani voják, ani umělec.

0: To taky jezdil, on se nějak přifařil, já už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne a mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, a jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohleto, to nejvlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, Šmidra, pak si čistíš zuby Kašpárku. A Kašpárek na to řekl, a kdybych na to bral peníze? Já jsem odešel okamžitě pryč a byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to, jak to obyčejně bývalo, večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco
1: vypil. Rybízový
0: mošt, tak skvašenej.
1: Ano.
0: Skvašenej, tenkrát ještě byl skvašenej.
1: Ano.
0: A mě napadla šílená myšlenka. Nechal jsem si ohřát klích v kuchyni.
1: Klích?
0: Ne polivku, klích.
1: Ty máš rád klích, ne?
0: Ne, já to nechtěl na jídlo, ale tak se to dověděli prostě kolegové, říkali, pozor, sovák si nechává v kuchyni ohřívat klích. A já měl tuhle myšlenku.
1: No.
0: Šel jsem s tím klihem nahoru, kde ve 13, myslím, pokoji bydlel tenhle ten uličník, fousatej. A já, tam mě chytli.
1: Co?
0: Já vám, mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí? Beztrestně, jediná možnost. Jak leží, vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až stvrdne a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se.
2: Já jsem mockrát tuhle historku o tobě vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede. Rozumíš? Možná, já se nechci chlubit, možná, že by mě to napadlo, pochybuju. Ale že bych šel ohřávat hrnec klíhu, to tedy oceňuju. Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se napít na svý zdraví?
0: No já bych velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly.
2: No to je rybízovej mož, to můžeš. No.
0: Mirečku, já myslím, že bychom to měli ukončit.
2: Proč?
0: Já bych právě ještě jaksi nakonec měl takovou malou improvizaci. Já totiž jezdím po té naší krásné vlasti a tak s těma lidma se mnou stále ve styku, ale mě žádají všude, kde jsem, abych až se s tebou sejdu, protože jedna paní říkala, vy prý máte vystoupit v tom přenosu H. Kdybyste... Kdybyste byl tak laskav a ty prostě těch vzkazuje tolika, těch děkovných vkazů.
2: No, proč říkáš, paní, ale adresu si neřekl.
0: No ne, ona byla tak stará, že nakonec...
2: Aha, padl.
0: Já bych chtěl říct tohle, já jsem to, všechny ty přání nelze tady vyjmenovat, byla to strašná
2: ani zada, splnit.
0: Díku a tohleto, já jsem to shrnul. Všichni jsou ti vděční za to, že dokážeš mladým dávat moudrost a starým vracet mládí. Za to ti děkuju. Oni i já.

Pánové, kteří jste na to ještě nepřišli, je dobré být ženatý. Přijdete domů, zazvoníte, ženuška otevře, přivine se, sundá kabáty, boty, navleče župan, nasytí, podloží polštářek, zabalí mohérovým plédem a přečte vám noviny. Doufnejte, že to má cosi do sebe, když pominu další příjemné výhody ženina otroctví. A teď si představte, co se mi jednoho dne stalo. Přijdu ke dveřím, zazvoním, nic. Zazvoním podruhé,

Nic. No to už člověka dopálí. Dře se, unaví a ještě, aby si otvíral sám dveře. Nakonec jsem našel klíč i dírku, do který se strká a podařilo se mi otevřít dveře. Já jsem sám žasnul, že se mi to povedlo, neboť jsem už 10 let ženat. V bytě nikdo, jenom cedulka. Jeníčku, nechoď ve špinavých botičkách po bytě. U dveří pod věšáčkem, to je to dřevěný z háčky, je stolička. Posaď se na ní, sundej si boty a vezmi trepky, jsou pod stoličkou. Aby si mohl vyzout botičky, musíš nejdříve rozvázat tkaničky. Najdi ten kratší koneček šňůrky a zatáhni, klička se rozváže. To tež udělej s druhou botičkou, druhá je ta, co je na té druhé nožičce. Až budeš mít trepky, jdi do kuchyně, to je ta malá místnůstka, ve které si ještě nebyl, víš? No proto jsem na ní dala ceduličku kuchyně. Až ji najdeš, postav se čelem k oknu a uvidíš takovou malou skříňku s bílými kohoutky. Podle cedulky, na které je napsáno sporák, poznáš, že je to sporák. To, co leží vlevo, je krabička a to dřívko vedle s tmavou hlavičkou je sirka. No to už krtneš o tu krabičku. Pamatuj si pořadí, neškrtej krabičkou o sirku. Pak otoč tím kohoutečkem číslo 1 a zapal plyn. Když se ti to nepovede na potřetí, uklidni se a otevři okno. A kdyby se ti to přece jen povedlo, vyčkej 5 minut, pak otoč kohoutkem, plyn udělá pša. A zas ne, neudělá-li pša. Otoč všechny kohoutky a běž pro jistotu se schovat do sklepa. Sousedku jsem poslala pro pomeranče a byt je pojištěn. Udělá-li plyn pša. Vem sběračku, to je taková velká lžíce, s cedulkou sběračka a nalij si polívčičku do prvního talíře vlevo. Rozbiješ-li ho, vem ten, co je vedle něho. Pro každý případ jsem připravila 4. Po polévce jsem ti připravila studenou mísu. Je v lednici, to je taková bílá skříň od sporáku, ji poznáš podle ceduličky a také podle toho, že nehřeje, ale chladí. Až se napapáš, nalej si vínečko, lahev poznáš a lehni si na divan, ten poznáš taky. Miláčku, já jsem u kadeřníka. Chci být dnes k našemu výročí krásná jako tehdy, když jsi mi sliboval, že mě budeš nosit na rukou. Tvá Věruška. Ceduličku jsem přečetl několikrát a po hodině hledání se mi podařilo najít kuchyň. Pak jsem se rozběhl ke kadeřníkovi a odnesl manželku na rukou domů. Pánové, je to opravdu krásný být ženatej.

0: Jednou, když jsem si četl ve známé stati o elektrifikaci, zhaslo u nás náhle světlo. Otec, který se domnívá, že rozumí elektřině, neboť ho kdysi požádal řidič tramvaje, aby mu nasadil kladku, se vrhl k pojistkám. U nás to není, prohlásil potom. Asi někde na křižovatce uvízla tramvaj a vyrazil do ulic. Přestože se vrátil domů s rukama rozedřenýma od nasazování kladek, světlo stále nesvítilo. Tomu nerozumím, hloubal. Asi někde jsem špatně nasadil kolečko do drážky a odešel ke zpovědi, neboť to považoval za hřích. Všichni ostatní jsme nadávali. Bratr Vilda dokonce napadl maminku a vyčítal jí, že vyhodila o železné neděli petrolejku. Tak rozsvíťte svíčky, přimlouval se dědeček. Sice to kazí oči, ale za to nespadnu už po třetí do příborníku. Jenom nechte tmu, volala slepá babička. Aspoň jsme si všichni rovni. Dobře, dobře, babičko, necháme tmu, řekl bratr a rozsvítil svíčky. Babička si libovala, jak jsme si rovni. Domácí práce se při svitu pomalu uklidňovaly. Asi za hodinu se vrátil otec. Ano, svíčky dohořívají. Nevadí, mám další, pyšnil se tatínek. Otočil jsem jich pár v kostele během zpovědi. Na celou příhodu se světlem bychom zřejmě brzy zapomněli, avšak na otci se začaly projevovat známky nervozity a byl zamyšlenější než dříve. Jeho podivínství se stupňovalo, když několikrát zhasl plyn, netekla voda, pak zase tekla, ale po schodišti, a znovu zhaslo světlo. Nechápu to, nechal se slyšet otec jednoho dne při večeři. V novinách čtu, že plány se plní, dělníci pracují s nadšením, delegace opět setrvávají v delších srdečných rozhovorech a přesto nám nesvítí světlo, neteče voda a nejde plyn. Přiznávám se, pokračoval otec, že i já jsem zpočátku podlehl panikářským tendencím, proto jsem byl v poslední době tak zamyšlený. Ale pak jsem na to přišel, kde je pes zakopán. Žijeme v nové době, děti. V nové době, ale ve starém domě. V domě, který soukromý architekt podvodně projektoval, kořistnický stavitel z nekvalitního materiálu vystavil a zazobaný domácí pán za přemrštěné ceny pronajímal. Divíte se ještě, proč zde dnes neteče voda, nesvítí světlo a nejde plyn? Otec se na nás vítězně podíval. Také maminka se nadmula pýchou. Bratr Vilda však otcem tak nadšen nebyl. Dům je přeci pěkný, odporoval, mramorem obložený, střecha dvojitá, kliky mosazné. Podívej se, chlapče, otočil se na Viléma otec. To je právě ta jejich taktika. Navrh huj a vespod fuj. Řešení je jen jedno, pokračoval otec hlasem, který nesnesl námitek. Najít hlupáka, který je ochoten opustit novostavbu a rychle s ním náš brloch vyměnit. Na náš inzerát odpovědělo asi 6000 hlupáků, což si otec sice nedovedl vysvětlit, ale příští týden jsme se stěhovali. Poslední ráno ve starém bytě nás zastihlo ve veselé náladě. Zpívali jsme, žertovali na účet smutného bratra Vildy, který se s bytem nerad loučil a plakal u krbu. Když ho otec kamarádsky pobídl k odchodu do nového bydliště písní Poleť ptáčku k paneláčku, jen se pokřižoval, jako by tušil něco zlého. Na sídliště jsme dorazili k večeru. Nábytek na místě bohužel ještě nebyl, protože stěhovací vůz zapadl do bahna. Prohlédli jsme si dům. Vilda poznamenal. Navrh, fuj, uvidíme, co bude vevnitř. U vchodu nás zastavil domovní důvěrník. Rodina Václava Mušky? Otázal se. Vidíš, Vildo, uvítání, sykl otec vítězně. Ano, rodina Václava Mušky, ohlásil pak hrdě. Můžete s námi kdykoliv počítat na brigádu. No dobře, pane Muška, dobře, ale se sliby pomalu, hučel důvěrník. Zatím budete mít dost práce doma. Zrovna ve vašem patře spadla příčka a je třeba vyměnit podlahy. Jo, proč jsem vás zastavil, pokračoval ten muž. Natočte si tady u cisterny vodu, bagr utrhl potrubí. Beze slova jsme vyšli do čtvrtého patra. Babičku jsme nesli, výtah nejel. Po běžné prohlídce bytu Vilda otce zabil. Bude sedět. Alespoň má na rozdíl od nás, kde bydlet.
1: Zdravíčko, pane Melichár, zdravíčko. Všechno nejlepší ke třem králům, pane Melichár.
2: Melichár, no jo, Melichár, já... Že jsem vás potkal už půl hodiny. Přemýšlím, jak se vlastně jmenuju. Melichár, no, já viděl, že to začíná nějak na ch.
1: Ale pane Melichár, odkud jdete, pane Melichár?
2: Ze Silvestra.
1: Neříkej, na Cikláre? No, jsem si nějak zašel, pane Melichár.
2: No, zašel, jsem to vzal přes vinný sklepy Mělník na zbojnickou chýžu. Ze Strážnice na SMB Znojmo. Pak jsem zaskočil do Stupavský kržmy, která ještě poráč čudná. A teď jsem dorazil v Čil, až jsem do Brna.
1: No počkejte, snad do Prahy, ne?
2: Do Prahy.
1: No do Prahy.
2: Já jsem tady v Praze?
1: No pochopitelně jste v Praze.
2: A co bych tady dělal v sídelním městě?
1: No, sídlíte tady.
2: No tak to by asi tím. Nemáte u sebe, jaké stěné jméno?
1: Sláma, prosím, Sláma.
2: Sla?
1: Sláma.
2: Já, že jste nějaký vymlácený. Nemáte u sebe, pane Věchetna...
1: Sláma.
2: Co říkáte?
1: Sláma.
2: Vždyť říkám. Nemáte u sebe, pane Sláma, nemáte u sebe náhodou okurku?
1: Co jestli
2: Nemáte močáka?
1: Ježi,
2: Nebo aspoň rychlokvašňáka.
1: Víte, že jako na potvoru nemám u sebe nic.
2: A co takhle hltá nekláku, nebyl by?
1: Ne, bohužel, ani kdyby se mě vyždímal.
2: No to je pěkný, pane, to je pěkný. Já už tři dní scháním utopence a ne narazit na jedinýho. Všude si dám tajtrlika. Jako kdyby se stalo, že kdybych přeci toho utopence schrastil, tak aby tam neležel jenom tak na sucho.
1: Já.
2: Žaludečním traktoru. Ale kde pak to je dneska samá vědecko-technická revoluce a utopenec žádnej.
1: Počkejte, nechtěl byste radši Turka, jak tak na vás koukám, trojnásobnýho sila.
2: Já? Trojnásobnýho? Abych vystřízlivěl, ne? Víte, co já jsem do tohoto stavu investoval? A teď najednou fučavou pryč a co já jsem do toho vrazil peněz a ještě si najednou vzpomenu, kde jsem byl na Silvestra, je to úplně v talóně.
1: No ne, tak to já vám můžu říct, helejte, na Silvestra jste byl u Mordýře. No u Mordýře.
2: Jak to víte?
1: Teď já jsem tam byl s váma přece.
3: Sakra.
1: Nepamatujete?
2: U Mordýře.
1: No.
2: A co jsem tam dělal?
1: Striptýz.
3: A jej.
4: Striptýz, to
2: Mě bolí hlava až po černic.
3: Ale ostuda, víte?
1: Ne, ostuda.
3: Co říkáte striptýz?
1: Striptýz, ale helejte, ono to bylo až při placení, víte? Tak ostuda nebylo.
2: Já ani nechci vědět, co bylo dál.
1: No tak dál, počkejte, dál jste potom byl u Modrý štiky.
2: Kde to je?
1: To je tam v Kamenném hvozdu.
2: Ježišmarja, tam taky striptýz?
1: Ne, tam se dělal Rothschilda.
2: Rothschilda. Co to je? Taky nějaká sprostňárna, víte?
1: Ne, to je moc slušná hra, to jste platil za celou vinárnu, víte?
2: Jenže, já platím, já neměl ani floka. Takže to je dobrý.
1: Dobrý, oni vám vzali občanku totiž, víte?
2: Takže to je špatný.
1: No.
2: A Ani mi neříkejte, ani mi neříkejte, co bylo dál,
1: jo? No jo, no jo, brali vás tam za strašného pracháče, pane Melichár. No,
2: pracháče, to je právě to, to je právě, to je dneska tato doba. Dáte si někde 15 mizerných Napoleonů a hned vás držej za multimilionáře. Ale ta bída doma, to nevidí nikdo. Pane, já nemám ani šindel. Mě prší do polívky.
1: Žijete, vy nemáte šindel, chudá, pomalá.
2: Ani jeden, proto já takhle dovádím. Umíte si vůbec představit, co to je být bez šindele? Bez dožky nad hlavou.
1: No jo, to je strašný. Počkejte, a co to ta šindel nebo ta dožka vlastně je?
2: To je takový, jak bych vám to lapidárně. To je takový celý slaměn, to dřív si to dávali chudý lidi na střechu.
1: Počkejte, a vy máte střechu?
2: Jo, nad hlavou. Nad hlavou je, že bez dožku, na vršku, roztrhanou. Já na ní dupy.
1: Je to mizérie, pane Melichare. Počkejte, a co takhle tašky nebo plech? Víte?
2: Zbláznil jste se na stylovej mlejn plechovou střechu.
1: No tak pardon, vy máte mlejn. No. A co kolo mlýnský za 4 rýnčky?
2: Jo, za 4 papíry. I s elektromotorem, no.
1: Je tak, že voda teče, mlýnský kolo, klapy, klap.
2: Vrko, co máte voda teče, co furt máte s tou vodou? Vždyť já při vás úplně vystřízlivý. Klapy, klap, já mám větrný mlejn.
1: Jo, takhle přímo na vítr, větrný mlejn, tedy mlýnský kolo na elektriku u větrného mlýna v závěci, že ano, no jo. No. A šindele, tedy dožky.
2: Ty právě nemám, takže mi kape...
1: Na maják.
2: Ale ne! Na mlád. Pochopte, že stylovej mlejn potřebuje stylovou dožkovou střechu. Že v téhle mizerný době neseženete dožku, kdybyste se rozkrájel. Proto já takhle vyvádím.
1: No, počkejte, a řekněte mi, co děláte jinak, když takhle nevyvádíte? Myslím, jako v podniku.
2: Starám se o fondy.
1: Děte, vy máte nějaký fondy?
2: Pane, já mám fondu, ale prachy žádný.
1: No a co pak to došli?
2: Došli na došky ze západního Německa. Pane, to jsou došky. Umělá hmota, paleta barem. Nehořlavý, v dešti nepouštějí, ani déšť nepropouštějí. Pane, to jsou došky, to bylo furt dýšeny vonu. Ten chlap, co mě měl obstarat, zmizeli z prachama.
1: Ale no to je mizérie, pane Melichar, to je mizérie. Jak vás tak poslouchám, člověk by brečel. Tak vy jste vlastně bez šindele, no. Bez došku, no. Bez perspektivy. Je kde vy jen seženete Hastrmana do tak suchýho mlejna?
2: Hastrmana? No. To si budu asi dělat sám, až jsem tam namočený až po krk.
4: První má inventuru, počítá ve sklepě brambory. Dneska je to samoobsluha. A co vy tady? Šprchn zí Čechyš?
5: Já naprosto perfekt, šprchn Čechyš. Já jsem totiž vocáč, zdejší, víte? Neviděl jste náhodou tady Vojna Menšíka? Mám s ním totiž takovej kleine bešprechung, tedy rozhovor.
4: Tak rozhovory příslušníků bývalé CK armády, prosím, tamhle pod tím pozdně románským obloukem.
5: Tamhle.
4: Dámy a pánové, místo 60 let starého vína podáváme 60 let starý vojenský raport.
6: Pane lejtnant, vojín Buchta se hlásí na váš rozkaz.
7: Dejte si pohov.
6: Prosím.
7: Dejte si pohov.
6: Už jsem si ho dal.
7: Buchta, přišel vám tady telegram. Poslouchejte.
6: Poslouchám vás.
7: Prijet okamžitě domů, umřela babička.
6: Tak to bych okamžitě přijel domů. Kdo to umřel?
7: Babička.
6: Babička?
8: Chudák bába zase jediná.
7: Moment, buďte. Jak to jediná?
8: Jediná bába.
7: Pokud já vím, tak to už vám umřela pátá. Opravdu? Tady sám víte, pane Leitnant, jak to utíká. Jak se říká, nadej může, baba musí.
5: Poslyšte, vy jste tak početná rodina, že byste si zasloužili zřejmě vlastní rodinný hřbitov.
8: Byste museli mít tinky.
5: Počkejte, jde ticho. Mě ovšem nezajímají vaše babičky. Ale zjistil jsem, že co jste na vojně, buchta, tak vám umřeli tři otcové. Co vy na to?
8: Co já na to? Že to v životě tak chodí, někdo má štěstí, furt kam koukne a na druhého padá rana za ranou. Já jsem hnedle každou chvilku, pane Leitnant, sirote, tři otcové.
7: Poslyšte, buchta, není vám to nějaký podivný, tři otcové?
8: Ne, to byste musel znát naši rodinu. Jak držíme furt pohromadě, fotr, matka co matka, jak dítě co dítě.
7: Nebrdejte mi hlavu, nemůžete přeci, nikdo nemůže mít tři otce, že ano.
8: Počkejte, ve městě možná ne, u nás na venkově jde všechno, pane Leitnant.
7: Poslyšte, tak tři otce by vám nezbaštil ani císař pán a ten už dovede zbaštit lecos, to si teda musíme říct.
8: Když sám je zdravý, jeho jasné císařské jasnosti.
7: Poslyšte, buchta. Teď to je přece proti přírodě.
8: Jeho císařská jasnost, že je proti přírodě. Tyhle řeči já nechci, pane Leitnant, ty od vás slyšet. Já se nenechám kvůli politice zavřít.
7: Co to povídáte, buchta? Nemotejte mě, jsem jasně mocnářevý, zakuklený anarchisto.
8: Sám jste...
7: Co jste měl z přírodopisu?
8: Co je to? Já z přírodopisu! To se bude divit. Jsem... Dvakrát jsem, propatej, jednou jsem neprošel.
7: Jednou jste co?
8: Neprošel.
7: Takže byste dvakrát propad a jdou neprošel.
8: Ano.
7: No tak to je dobrý, buchta. Velmi dobré. Protože byste musel propadnout. Samozřejmě. Morálně i intelektuálně.
8: No, nerozumím. Já jsem právě nemohl propadnout.
7: Porozumíte velice dobře, buchta. Já uznávám, že vaši otcové byli kulturně navýší. Že vy musíte uznat, že vám tři otce nemůžu ani podle říšských, ani podle přírodních zákonů uznat. To snad uznáte.
8: A tohle to já uznávám. Proč se tak rozčujete, pane Leitnant, kdybyste to řekl takhle, tak bych to pochopil, býval, právě protože jsem to uznal a že jsem vám chtěl jako takovýmu člověku, kterýho mám velice rád. Já myslím, že taky umřel, pane Leitnant.
7: No, tak se uklidněte, buchta, uklidněte se.
8: Tak jsem to právě udělal tak,
7: co jste udělal?
8: Že jsem v rámci vojenského utajení, všimněte si jednoho fotra po druhým, pohřbil.
7: Tak se mě to líbí, buchta,
8: no,
7: tak se mě to líbí.
8: Můžu jít, pane Leitnant?
7: Ne, doufám, že už nemáte žádného jiného otce.
8: Ještě jednou mám připravený.
7: Cože?
8: Na Vánoce.
7: Na Vánoce to je něco úplně jiného.
8: Děkuji, pane Leitnant.
7: Když trošičku rozumně promluvíte, to je úplně jiná řeč.
8: Můžu jít, pane Leitnant?
7: Ovšem, zajímají mě ještě ne. Zajímají mě vaši dědečkové. Pokud vím, tak jste posledního pochoval před třemi nedělemi, je to tak?
9: Od pane Leitnant, oni mají paměť, no, pěkný. Dneska na den je to tři neděle.
8: Oni tady tak sedějí, furt nezdají se, ale oni mají bednu. Jenže to nebyl poslední dědeček, ale nevlastní dědeček z prvního rozvedeného manželství.
7: Jaký je nevlastní dědeček?
8: Jak to nevlastní dědeček?
7: Já tomu nerozumím, buchta.
8: No on se nám utopil.
7: Cože?
8: Plavili ty, jak tahají vozí husy, a on se v tom utopil.
7: Poslyšte, buchta.
8: V rybníce.
7: On že se utopil.
8: V rybníce.
7: Jenomže já jsem četl v telegramu, že mu spadly hambálka ve stodole na hlavu.
8: Vidíte, to on se utopil. V rybníce spadl.
7: Jak to je?
8: To stalo v rohu v telegramu.
7: To stalo v telegramu. Vylžete, buchta?
8: To jsou ty mý rodiče. Co já jsem se jim toho...
7: Tak jdete na mě.
8: Pane Leitnant, já furt, mamínko, tatínku, podívejte se. Tamhle to velký, vlhký, mokrý, to je rybník. Tohle to suchý, za barákem je stodola. A on se utopí v rybníce a oni napíšou, že se na hambálka, že se nehambějí.
7: Poslyšte, já se s váma nebudu vůbec zlobit. Já vás nechám jednoduše zavřít.
8: A můžu,
7: já... Protože vojna je vojna! To musí uznat i cecha vojn se čtyřma fotrama. Poslyšte, buchta, odtud půjdete přímo k feldwebelovi Vašákovi a řeknete mu, aby vás dal zavřít se všema podstama.
8: Mohu opakovat?
7: Opakujte.
8: Aby něco nesplnil, aby se nebyli potom tak kryty. Půjdu k feldwebelovi tomu dát, nechám se zavřít se všema fotrama.
7: Řekl jsem podstama.
8: Se všema podstama, ovšem, pane Leitnant. Může to být až po pohřbu té babičky, že jo?
7: Po žádným pohřbu, bude to hned.
8: Znáte naši bábu, víte, jak ta bude koukat, že nejsem na pohřbu?
7: Vaše bába, ať kouká jako sůva, když má takovýho nezvedenýho.
8: Co?
7: Tohle.
8: Vnuka.
7: Vnuka, to jsem chtěl říct.
8: Kdyby nezvedenýho, ale teď jste to řekni zavřenýho, teď babičku může na jejím pohřbu trepnout Pepka. Kam by jsme přišli, pane Leitnant? Pustěj mě, pustěj.
7: Buchta, soustředěj se, podívej se mě do očí.
9: a poslouchaj. Tolive, ušima.
7: Budu vás poslouchat do ucha. Řekněte mi jako chlap. Kdo vám posílá ty telegramy?
9: Buchta. Ty se koukáte hned jako čelnej myslivec.
7: Buchta.
9: Já se cítím jako Viktorka. Pane lejtnant, ty telegramy mě posílají.
7: Kdo vám to posílá?
10: Ty telegramy mě posílá teta.
9: A, teta, to jsem si mohl myslet. Jméno, příjmení, kde bydlí?
10: Já... Teta má příjmení. Už jen to by vám na nic nebylo, pak víte, to stejně neznáte, ale jakkoliv já říkáte, to neposílí mu už ty telegramy. Co by to furt posíláš? To je taková její mánie, ona mi furt posílá tyhle... No je to teta, nekoukejte na mě, protože je to dcera od sestry mýho otce, s kterým oni byli sestry.
9: Vy to trochu motáte. Já myslím, že to byli sourozenci, chcete říct.
10: No pane, já nevím, jestli jsou, ale byli určitě, pač táta na něčky o Vánocích místo dárku, o tom vyprávím.
9: Takže to vlastně byla sestřenice. No jasně, to byla sestřenice.
10: To byla vaše sestřenice.
9: A co moje sestřenice? To byla vaše sestřenice.
10: Vy jste říkal, pokud jste pána moje ne.
9: No pochopitelně.
10: No ale nápadný mi to bylo. Víte, že jo? Že jsem si pahrko, když Máňu vidím poprvé na prvním randeti a pamsi, jak to, že je mi taková povědomá, tak ona to byla moje sestřenice.
9: Na tím prvním randeti mám tomu rozumět tak, jako že vy s ní máte dokonce poměr, Buchta?
10: Přesně tak, ovšem nevím, jak ona na to kouká, no ale je to poměr, jak jste to právě nazval. Tak Máňa je moje sestřenice, pro Krista pána.
9: Tak dost povídá, Buchta. Já už tomu úplně rozumím. Ona vám totiž posílá fingovaný telegram, je to tak?
10: Ha, no, kde mi na to vzala peníze? Normální, v obyčejní, tyhle, co vyměnit.
9: Ona vám posílá fingovaný telegram a vy jezdíte za ní se miliskovat, je to tak?
10: Já za ní jezdím, ale co jste to říkal?
9: Jezdíte se tam miliskovat.
10: Ale kde bychom na to vzali? My si dáme pusu, trošku se podstiskáme a zase jdu zpátky a se posadněme. To je všecko.
9: Takže když to všechno shrnu, tak to pochovávání příbuzných nemá s tím vůbec nic společného, že ano?
10: S mýma příbuznýma?
9: Pochopitelně.
10: No právě naopak, pane lejtnant. Z vážích těch se zjistil, že Máňa je moje sestřenice. Vy myslíte, že ona se mnou miluje jen tak? Ta je takovej mazel, že já musím tuhle svou příbuznou, než mě dá vůbec pusu, ale pořádně pochovat, pane lejtnant.
11: Já jsem čiče, vy jste velký kamarádky se Simonou Krajinovou, že jo?
12: To jsme.
11: A čili vy taky trávíte hodně času spolu?
12: Mm. Tak jsme sousedky, máme stejnou terasu, takže chtě nechtě se tam potkáme.
11: Mě tam teda zaujalo, že se často vyskytuje taková informace poměrně impertinentní, ale jenom proto, že to je veřejnoprávní tady,
12: chápu.
11: Tak to můžu říct.
12: Do toho.
11: Že vy na rozdíl od ní, nebo ona na rozdíl od vás, nechodíte bez jako... jako na ostro, nebo jak to říkáte? Jedna z vás nějak chodí bez kalhotek prostě. Jsem o tom několikrát čet, a která teda z vás?
12: No já.
11: Vy?
12: A ona to práskla teda na mě.
11: No. Čili vy chodíte jako bez?
12: Ráda.
11: Tak to jo, no tak proč ne, že jo, to jako, a teď taky jo.
12: Co myslíte?
11: A třeba když máte sukni?
12: To všecko jde vychytat.
11: No vychytat, a co když se zvedne vítr?
12: V tom případě...
11: Do baráku.
12: Nasednu do auta a jedu.
11: Do auta?
12: Pro kalhotky.
11: Čili když je vítr, dá se předpokládat, že jste jako kompletně... Ne, tak já jsem se jenom chtěl jenom zeptat, jsem o tom hodně čet, no, ale... Můžeme se napít, máte žízen?
12: Jo, já rozumím.
11: Bez, no. Ale tak ono, samozřejmě ono je to...
12: A vy nechodíte v létě třeba na ostro?
11: Ne, já jsem pořád na tu po celoroční. No a vy jste si i trošku takový opravičky nějaký nechala udělat, že jo?
12: A co přesně myslíte?
11: Nosánek.
12: Zlehká, jenom ten konec. Konec, tak koneček, tohle mě nebavilo.
11: To je u mě klíčové. I tohle vás nebaví? To je jediný, co mě na něm baví.
12: Fakt? Jo, na vás mě to baví taky, ale na mě, mě to nebavilo.
11: No a on je dobré, no a kolem, no.
12: Podle nosa poznáš kosa, mi se
11: nosil. Jo, to jo, nosil... nesmějí být úzký sklenice.
12: Ne, přesně.
11: No. To si pak tadyhle dělám drážku a nemůžu se dostat k té tekutině celé. No a tak nosánek jste nechala jenom konec, jo?
12: Jenom ten konec.
11: A dírky normál, jako?
12: Všecko zůstalo.
11: Všecko zůstalo.
12: Žádná jako nějaká velká změna.
11: No a pak prsa malinko asi ne?
12: Jo, protože ty jsem zdědila po tátovi.
11: A to je dneska standard už, jo?
12: Jo. A tak já jsem to nějak výrazně nepřehnala.
11: No, ne, to je pěkný. Jo? A... Takže nosánek a prsa?
12: No.
11: No a co plánujete?
12: Nic. Všechno ostatní je v mých silách.
11: Jo? Mm. Jako, že si třeba držíte liny cvičení?
12: Chodím cvičit pravidelně.
11: Jo. Mm. A proč se to dá dneska odsát?
12: To mě nebaví. Ne. To ne mě baví. Já chci právě jako to, proč, důvod, proč jsem to udělala, je ten, že to nebylo v mých silách změnit. Proto jsem potřebovala tu pomoc.
11: No, ale když třeba si necháte jenom koneček nosu, tak nemusí se to pak třeba opravovat po letech?
12: To já nevím.
11: To se asi teprve uvidí, že jo?
12: A já myslím, že už na to sáhat nebudu, já jsem spokojená.
11: Jo, a smrká se dobře všechno?
12: Trošku ne, teda musím říct, že s levou dírkou jako
11: jo.
12: Mám když mám rýmu.
11: Se ucpává.
12: Jo.
11: No, tak to zmršili, ne?
12: Jo.
13: Vážení přátelé, jednou jsme byli s divadelní fakultou na západě. Ve Francii, ve městě Nancy, jo, a to bylo v době, kdy jsem se zároveň učil francouzsky a mělo to nedozírný následky, protože tehdy já jsem tam byl ubytovaný v penzionu s mým kamarádem a spolužákem Pavlem Pavlovským, který je dneska šéfem činohry divadla v Plzni. A tenkrát nějak z ničeho nic, nevím, jestli z té změny vzduchu, nebo co, dostal nějaký neštovice, jestli černý nebo zelený, nebo prostě nějaký dostal, popadli ho. A odvezli ho si, představte, do nemocnice. A my spolu předtím byli na manželských postelích. Nám dali, jako, i když... normální by jsme byli oba. Jo, jo. Ani on nebyl nějak, že by po mně něco chtěl. A představte si, ta tragédie, najednou oni ho odvezli a teď já jsem dost taky trošku choulosti, nebo se bojím nějaký, že kdyby něco, jo. A teďka jsem si říkal, co já udělám ho odvezli a já, abych to samozřejmě člověk myslí stejně přeci jenom nejvíc na sebe, abych to nedostal taky, tak jsem si říkal, sakra, musím udělat základní opatření, musím, aby mě vyměnili ručníky a to. No a šel jsem za tím šéfem toho penzionu a teď si představte v té mý tehdejší francouzštině, no ono se to moc neznamená, tak jsem si plet dvě slova, které vůbec ani zvukově spolu nesouvisejí. Já nevím, jak jsem si to mohl splíct. Slovo strop se slovem ručník. Vůbec nechápu. Dodnes máš to naprosto něco jiného. Strop je le plafond a ručník je la serviette, čili to nemá nic společného. Já nevím, no. To je jedno. Teď jsem za ním šel, si představte, a říkám tomu, dával jsem se ještě záležet na výslovnosti, a říkám tomu šéfovi toho hotelu, monsieur, s'il vous plaît, je vais échanger le plafond dans ma chambre. Pane, já chci, prosím, vyměnit strop ve svém pokoji. Se mu řekl, domění, že... Říkám ručí. Se na mě tak podíval, pán. Et pourquoi, monsieur? A proč, pane? Já pán, parce que mon camarade malade. Protože můj kamarád je nemocen. Onpa, a proto vy chcete vyměnit strop ve vašem pokoji? Ano. To je samozřejmě. Samozřejmě, jakože u nás je to běžná věc. No ne, hygiena jsem si říkal, jako aby si nemysleli, jo? Byl tady v tom východním bloku, že jo, takže aby si nemysleli, že jako tady jsme stoli za opicema, nebo co? On pá, a kde je váš pokoj? Pán, prosím, tak jsme šli, teď jsem šel. To, otevřel jsem dveře u svýho pokoje, on tam vešel a najednou já koukám, on čumí na strop. Říkám, co čumí na strop? Proč nevemeru, když teda neposlal pokojskou nebo to, tak proč neveme to sám, teda ty ručníky a nevymění je, když už teda je tak laskavý, že tam kvůli tomu jde. A on čuměl na ten strop a najednou snap a possible, monsieur. To není možné, pane. Já si říkám, člověče, proč by to nebylo možné? Já si říkám, takhle s náma tady nebudou zacházet, jo. Proč by to... A já vám, monsieur, ženu, u nás, jo, u nás to možné je. A kde to je u vás? Já mám dán na Čekoslovakii. Tak jestli u vás to možné je, víte, tak u nás to možné není. Já si říkám, ty hajzle, ty si myslíš tohle, je to možný tohle, co? A teď on se otočí a odchází takhle na tu chodbu, já jsem za ním vylít. A zařval jsem na ní, mon kamarád je malád, můj kamarád je nemocen. On se otočil a má, ne váš kamarád, vy jste nemocen.
14: Totiž v dobách nedávných se mínilo, že trochu kultury nemůže škodit, a proto se založilo divadlo.
15: Prosím vás, a kde?
14: Kde? Člověče, vy byste se měl zeptat, kam se založilo. Zkrátka založilo se nákladem 10 milionů a dodnes se nemůže najít.
15: Ten člověk.
14: Ne, ten se našel. No, panečku, ten se našel sám v sobě. Šel do sebe a dodneska sedí na ministerstvu.
15: No ta sláva, člověk je... Divadlo je...
14: Tebe divadlo je, jenže chybějí na to konto troje jesle. Divadlo, pane, to mělo být koloseum, to největší divadlo v Evropě a teď je aspoň nejvyšší. 13 pater, bez suterénu, tam je sál, to nahoru je administrativa. A prý můžeme začít hrát, máme systemizaci na jednoho herce, no a tak jsem myslel na vás.
15: Tak nashledanou, já jsem totiž zpěvák.
14: Tím líp. Podívejte se, ono dneska divadlo bez zpěváka, to si nemůže dovolit ani Národní divadlo. Vlastně Národní můžou, jenže já nemám na 200 propagačních referentů, tak jsem si vybral vás.
15: Už jsem vám říkal, nashledanou.
14: Počkejte, to bude ohromný divadlo, opera, víte? 10 premiér ročně, plakáty, výprava v barvách, zájezdy až do Brd. A to všechno vy sám.
15: A vy nemáte fondu?
14: Fondu, člověče, my máme fondu. Ale prachy žádný.
15: Tak nashledanou.
14: Počkejte. Budete mít všesolovej plat 12 000 měsíčně.
15: Tak nashledanou.
14: Nechte mě domluvit. 12 000 vy, dohromady 4 000. Vaši manželku přijmeme do šatny. To je místo se šatnou, víte?
15: A co, když nebudou návštěvy?
14: Jo, to je vaše věc. To je hmotná zainteresovanost. Model. Kdyby byl pan pianista tak laskav, který dneska zcela výjimečně, příště se budete doprovázet sám. Prosím.
16: O, jak je měňvé, to srdce ženivé.
14: Počkejte, to ne. S tímhle jsem to já dotáh na troj alimenty. Něco nobl, no.
17: Znám jednu dívku, to modulorky.
14: To je sice výborný, víte, ale tak jednou do roka, na státní svátek. Něco lidovějšího, no?
16: O, Rosemary, o báje, i královnou syra a je.
14: Něco ještě lidovější, no.
18: A na silnici doprášil, jeden mladý jen stáržil.
14: To ne, s tímhle uměním jsem to já dotáhl akorát na ředitele, s tím přestaňte. Něco jiného, nějakou parodii třeba, no.
15: Jo, potká Burian Vericha a povídá mu. No. Tak si představ, Jeničku, jakýho já tě mám hodného a hlavně poslušného pejska. Já ti mu řeknu, sedneš si, anebo si nesedneš. A on vám si sedne, anebo nesedne.
14: Dobrý, a co na to veríš?
15: Ty seš ale tajtrlík jeden. Seš normální blbej tajtrlík.
14: A Burian?
15: Tak ty mě říkáš tajtrlíku? Tak za první nevím, co to tajtrlík znamená, a za druhý mě to strašně uráží.
14: Výborný, už to vidím, jaký budou návaly. Ovšem, máte jeden háček, víte, vy jste tam zaplet národního umělce a tohle moc národní není, přitom se musí přemýšlet a lidi mají radši dechovku. Hejte, rozehrajeme si tady scénu. Vy jdete zprava a zpíváte tomu vlevo.
17: Znám jednu dívku, to má dukaty.
14: A ten levej zpívá tomu pravýmu, tak?
15: Znám jednu dívku, ta má dukaty.
14: No to je výborný, to je výborný. Už to vidím, jaký bude nával. Ale prosím vás, takhle světový repertoár, co?
7: Třeba toho.
17: Toreador smělý, pozor si dej.
14: Přijde, to radši něco z českých kruhů, eventuálně hájů, no.
17: My pracovali a strádali, a léta, dlouhá léta.
14: Opravdu pěkný, opravdu cnu. Ono umění, je to umění, je. Co pak o to, ale víte, my bychom potřebovali naplnit sál, takhle šlágříček, kdyby byl nějaký.
19: I'm here yesterday, man.
14: Ha, ha, ha.
19: And who know the disarmatum?
14: Ha!
19: I'm here yesterday, man.
14: Ha, ha, ha, výborný! Ale to je výborný. To bude nakonec i na dietky. I 13. plat bychom si mohli dovolit, když se vynechá 12. A teď bych prosil ještě duetek, víte?
7: No to by bylo něco, no to by bylo něco, no to by bylo něco, to by bylo něco ku zdaru, to by bylo něco,
19: no to by bylo něco, to by bylo něco ku zdaru.

0: Sam, já jsem tady říkal, já přece nemůžu pracovat, tak babi chlípal. Teď víš sám, no?
1: Usrmto al chaco ando haciendo al.
0: Povídá!

0: Dobrý, tak jo, tak změníme téma. Já bych tady mladým lidem, vidím, že jich je tady většina, chtěl říct si o skupině UNO. To byla taková taneční skupina, která kdysi existovala, nevím, v kterých letech. A hádejte, kdo v ní tancoval. Richard Genzer, bývalý tanečník skupiny UNO.
1: No, tak...
2: Moment. Vytleskáte? Vytleskáte, já nevím, jestli jste rozuměli dobře. Ne konečník, tanečník, říkal tady.
0: No opravdu, je to tak?
1: Ne, tak já samozřejmě jsem nevypadal takhle. Vypadám teď.
0: Prosím.
1: Teď mám 110, ať nežeru. Ale protože žeru, tak mám 120, no, ale... Všichni smějete, kdybyste vypadali jako manekýni.
0: Prosím tě, nač ta skromnost, ty jsi byl lídr.
1: Já nevím, co to je lídr, takže těžko asi můžu odpovědět.
0: No ne, jako vedoucí tanečník, osobnost. Na tobě se to tam stavělo, že?
1: Jo, tak to jo, to jo. Dneska už tím jsou problémy, ale tenkrát ano, to jsem byl teda lídr, to tak jo. My jsme třeba měli takový krok ve skupině UNO, který jsme dělali pořád do kolečka.
2: Já jsem si myslel, že lídr je něco jako dealer.
0: Takže
2: myslím... Tereza Pergnerová je lídr. Jo, tak tomu rozumím.
0: Já to mám zas na botech, echte lídr.
2: Já mám na botech taky echte, ale není to lídr.
1: Ne, tak my jsme tancovali v tu monu.
2: Není to lídr, je to jeho.
1: Takže jsem lídr. Jsme z Německa, furt tam jsme byli hrozně populární, tam nás furt chtěli v Německu.
2: To se nedivím, že chtěli, páč, jestli tam vystupovali takhle, tak si Němci mysleli, že to je nějaký charitativní vystoupení tlustoprdů z Čech, že jo? Tak to bych se taky objednal jako tohle. A určitě si říkali, až to dotancuje, tak ho zapíchneme, opečeme si ho a to je ještě to.
1: Ne, tak jako opravdu, já jsem tanečník, já mám taneční konzervatoř, ale já jsem dělal lidový tanec. Já jsem nedělal balet, protože ty baletáci mi přišli takový divný. Jsme jako s nima byli na jedné chodbě takhle, ale jsme i společně jako šatny, ale opravdu ty baletáci mi přišli divný. Já když jsem chodil na konzervatoř, tak moje máma nejvíc peněz utratila za to, že mi kupovala každý den do školy nový mejdlo. Protože jsem se šel sprchovat, že jo? Jsem se sprchoval. Teď mi to mejdlo upadlo na zem. Jsem se pro něj radši ani nevohýbal. Až kdybych se vohnul, aby zezadu přiletělo labutí jezero a bylo by, jak se říká, po ptákách. Nebo...
2: Pardon, myslím, že by bylo, jak se říká, po prdeli. No to...
1: No a taky jsem nedělal balet, protože jsem takhle brzo ještě na škole miminko nechtěl. A taky ty baletáci mi přišli divný, jak si furt dávali ty ponožky za takový ty trikoty, jak měli. Aby jako vypadali, že zrovna koupili melouna a nemají tašku, takhle tam jako měli.
2: Já jsem jenom chtěl říct, že já jsem měl na konzervatoři taky tanec. Jsme to měli teda jenom jednou týdně tyhle ty exibice a ty učitelky mi zase říkali, že jsem měl taky takovýhle oblečení. Tak, ale já v tom nechodil celý týden, já to měl jenom v pondělí od 8 do 9. A oni mi říkali zase, jestli bych si odtamtud nemohl ty jako ponožky vyndat prostě. Já jsem říkal, že to nejsou ponožky, že to tak je, že to nejde prostě jako. Bych to musel jako utrhnout a to by byla škoda, jako že to...
1: Jsi tam měl ten baťok Sapporo 72 možná, jako že... Já takhle ve druháku vymachrovaný, že umím polku, že tak jsem vyrazil na ples a opřel jsem se o bar a číhám. A začne kapela hrát polku, tak ta spustila a tam šel pro nějakou roštěnku, že si dáme polčičku.
2: No, přišel za roštěnkou a řekl, ahoj, MacBooček se vrátil.
1: Tak jsme... Tak jsme si stoupili k sobě, že začala hrát muziku, no tak já zase z vesela, že jo. Tu polku, jako ona ta kráva tancovala něco úplně jiného. A to já už nevím, že to už přišli ty zřízenci a vyvedli mě ze sálu a u mě průkazku jenom, takže já nemám dobrý vzpomínky na svůj první ples. Ještě jsem měl na škole kamaráda, který tancoval a vyhodil si koleno. Upadl na zem s tím vyhozeným kolenem a přišel k němu profesor a říká, co je, co se ti stalo? A on říká,
3: já mám asi vyhozený koleno.
1: A co s tím budem dělat?
3: No, já musím doktorovi.
1: No tak jdi.
3: A jak když mám vyhozený koleno?
1: A ještě teda, vám musím ukázat, chodí baleťáci, že? Baleťáci chodí takhle a my jsme měli na škole pana profesora, který nás učil balet a on to byl taky vysloužilý baleťák, takže taky takhle chodil a vždycky, když nás viděl na chodbě, tak šel a říkal, Ježíš, kluci, prosím nás, nechoďte mi tady jako buzeranti.
0: Hele, když jsme u toho tancování, tak já jsem chodil do tanečních, dokonce dvakrát. Vůbec to nepomohlo a já si pamatuju, že kromě tanečního mistra tam byli takový ty náhončí, co vždycky ukazovali, jak se má tancovat a tam byl jeden vyhlášený, toho jsme se obávali, protože on vždycky k tobě přišel a takhle tě chyt za tu klíční kost a já si pamatuju, že jsme tancovali zrovna nějaký valc, jo, tak já jsem se snažil a to, já už nevím, jak to bylo, tak nějak a dva, tři to a on ke mně přišel a říkal, pojď, půjdeme spolu do rytmu. A teď mi takhle zmačknul tu klíční kost a já, oh, a on říkal, ty vaše bejkárny, to by ti šlo, viď. Tak já si myslím, že teď je čas na písničku, co říkáte? Že byste hodili nějakou pecku, co?
2: Teď vám zaspíváme píseň z desky z hubu, která nám vyšla loni. Ne, jakože že nám loni vyšla, vyšla deska.
1: Nám vyšla deska, no vyšla, já... ale vyšla jako vyšla na pulty, ne, že vyšla, jakože by vyšla, takhle jako vyšla. Jakože huje, ale deska, ne, vyšla. By byla rána, že jo, ale jako normálně.
2: Tak ono by to asi ani nešlo, že jo. Jo, kazeta možná, to bych ještě jako... Možná ale... ještě vydal, ale...
1: No já když si představím, že by nám měla vyjít taková ta velká, černá, dlouhohrající deska, to by tě rozřezalo až do půlky lopatek, čověče, to by...
2: Tak já ještě teda, když jsme u toho vydávání, my když jsme sem jeli, tak já jsem řídil, Geňa seděl vedle a jsem jel docela rychle, tak asi třikrát víc než rychle. Vlastně jsem jel úplně nejrychleji, co to jako šlo. Jsem jel tak rychle, že ty auta v tom pravém pruhu vypadaly jako, že parkujou. A teď on byl trošku nervózní. A měl strach a jak se bál, jak měl ty nervy, tak po cestě vydal 2 až 3 desky. Jako no, to se jako smějete, ale ono to nebylo nic příjemného v té uzavřené kabině.
1: Jsem takový zvukový nosič, no tak jako...
2: No takhle, tak... Dokavať vydával techno, tak to ještě bylo jako dobrý. A nevím, jestli to můžu říct, jestli už to není jako moc, ale potom vám pustil takovou jednu tichou sentimentální a to už jsem měl slzy v očích. Jako úplně...
1: No, prosím.
2: Ne dojetím, jakože to štípalo. Jako. No a myslím, že vy tady v první řadách se brzy seznámíte s jeho tvorbou.
1: Kdyby něco, tak vítejte na křtu.
2: Pavel Vítek možná tam tudy vydává desky, ale...

0: Co to vypněte? Co děláte?
1: Se omlouváme, my s sebou vozíme... My s sebou vozíme zvukaře, ale on je to Maďar a... Je to levnější než Čech, ale nikdy se něco hold nepovede. Láslo!
0: Vy to pustíte, až já vám řeknu. Ne jako on, že to budete pouštět samovolně. Takže my vám teď zaspíváme píseň podle skutečné události. Já jsem autorem hudby, on je autorem textu. Hudba je to pěkná, musím říct.
1: Co by byla dobrá hudba bez dobrého textu?
0: To bych taky rád věděl, ale...
1: Já tě jenom poprosím, jestli bys mohl dát tón.
0: Jistě řekni, kam tě ho mám dát. Ale...
1: Ne, no je to bez nástu, jak jsem myslel, v jaký poloze budeme pokračovat.
0: Tak já bych to nechal tak nějak jako vždycky. Na misionáře a domů. A...
1: Tak ten tón, abychom zmiš věděli, v jaký vejšce a...
0: Já si můžu stoupnout na židli, jestli ti jde o tu vejšku, jako, ale jinak bych to nechal tak,
1: no,
0: jak
1: abychom věděli vlastně, odkud začít, že jo, tak dobře, musíme
0: já bych
1: mít...
0: začal tady odtud, páč, když půjdem někam jinam, tak nás ne...
2: Barový příběh. Opravdového ponaučení se nám zásadně dostává na nečekaných místech. Opravdoví učitelé to dobře vědí. Hned na začátku vysoké školy jsem potřeboval nějakou brigádu na večery. Práci, kde by se za krátkou dobu dali vydělat slušné peníze. Nebylo snadné něco takového najít. Už jsem si nevěděl rady a vzal jsem místo hotelového barmana. To vůbec nezní špatně, že? Je snad s takovou prací nějaký problém? Vlastně je. Nebo jsem si to aspoň tehdy myslel. Vysokou v mém případě totiž představoval teologický seminář, škola pro pastory. Kdyby se na to mé barmanství přišlo, mohli mě ze školy vyhodit. Aspoň jsem s tímto vědomím do baru nastupoval. Myslela si to i moje žena a kamarádi taktéž. Všichni to považovali za hodně špatný tah. Byl jsem vzpůrně naladěný a řekl jsem si, že to na sebe vedení školy prásknu sám. Ještě než se to rozkřiklo, jsem jednoduše přišel k děkanovi a řekl mu to na rovinu. Mám místo barmana. Co s tím hodláte dělat? Děkan na mě upřel hodně pronikavý pohled. Časem jsem pak pochopil, že když se takhle někdo dívá, je to předzvěstí pořádné lekce. No to je se pak pochopil, že když se takhle někdo dívá,

0: Já totiž potřebuju znát to, co se děje venku ve světě. Co by barman, prý uvidím spoustu různých lidí s velmi různými potřebami. Bude docela náročné být užitečný a dělat svou práci a zároveň se držet vlastních hodnot. A nakonec mi děkan vysvětlil, že být pastorem znamená být tam, kde vás lidi doopravdy potřebují. A ne si jen v neděli ráno něco odtrmolit v pohodlí kazatelny. Podle děkana by se ve většině barů pastor moc hodil. Ježíš, pokračoval děkan, v kostele moc nepobyl. Chodil totiž po světě. Děkan vymyslel plán. Hodlal tu mou brigádu v baru považovat za takový průzkum a studijní program. Kurs nazvaný Život 101. A každé pondělí jsem si s ním měl přijít na hodinku popovídat. Hodlal se mě ptát, co jsem za barovým pultem pochopil. A pokud se tam budu dozvídat něco smysluplného, tak mi zápočet klidně dá. Pořádně se dívej, se souzením druhých pomalu. Buď užitečný. Takhle zněly jeho poslední pokyny. Pracoval jsem v tom baru skoro 3 roky. Učení nebralo konce. Přišel jsem na to, jak rádi lidé vykládají svůj životní příběh barmanům. A nejen, že měli velké problémy, oni často přicházeli se skvělým řešením. Málo který pastor během studia prošel kurzy barmanství 101, 102 a 103. Když jsem pak za další 3 roky promoval, děkan mi napsal skvělé hodnocení. Složil jsem barmanskou zkoušku. A o světě jsem toho věděl daleko víc. Ale jedna jeho poznámka byla trochu znepokojující. On totiž řekl, Fulgium není tak skvělý, jak si o sobě myslí. Jakže? To nic, loučil se se mnou děkan. Chce to trpělivost a časem možná budeš dokonce lepší, než za jakého se budeš považovat. Pořádně se dívej. Se souzením druhých pomalu. Buď užitečný.
1: Další, prosím.
2: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
1: Ale jdete. Kam jdete?
2: No, že jste říkal.
1: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím, protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařena. Posaďte se.
2: Děkuji vám.
1: Tak co vás trápí?
2: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná, ale letos jsem byla v lázních.
1: S manželem?
2: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
1: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
2: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
1: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle?
2: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
1: Ve vašem věku? Hmm. Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
2: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali. A vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
1: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
2: Láry možná, to připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po 2 letech techtlích i mechtle. Pochopitelně až po svatbě.
1: A to je zajímavé. A manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
2: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle a on se neoddával pití alkoholu.
1: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
2: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu v lázních.
1: Ale prosím vás, se nic nestalo.

0: O, když došlo k pouze k pechtlím.
1: Jenomže on na mě žádá i mechtle. Je to velmi temperamentní muž. Když se mu bráním a říkám, že to není slušné, koulí očima a křičí. Třesky, plesky. Možná, že mé názory jsou opravdu třesky. Ale plesky, pane doktore. Plesky, myslím, ne.
0: A vy si myslíte, že mu jde jenom o mechtle?
1: Oh, to byste mu křivdil. To byste mu křivdil, pane doktore. Přiznal se sice, že měl v lázních mechtle s jistou pacientkou s nabouranými játry. Ovšem, pouze mechtle. Bez hlubších techtlí. A jakmile poznal mne, mechtlí zanechal. Ačkoliv já jsem mu poskytla pouhé techtle.
0: Ale, prosím, a paní, s pouhými techtlemi přece dospělí lidé nemůžou vystačit. To potom snad je lepší zabalit saky paky a odejít.
1: Saky bych snad zbalila. Ale paky bych nedokázala.
0: No ale co chcete dělat? Vždyť mechtle jsou zákonitým vývojem techtlí.
1: Tak vy se domníváte, pane doktore, že Hugo na mne mechtle požaduje právem?
0: No, právem. Právem sice ne, ale je docela přirozené, že ten váš Hugo Fugo se chce spokojit s pouhými techtlemi.
1: Ach, ano, ovšem. Ale co, když se to dozví manžel? Víte, co mi udělá? Rozseká mě na cimpr.
0: Snad na cimpr campr?
1: O, ne, ne, ne. Tak surový on zas není. Kvůli mechtlím by mě na campr nerozsekal. Ale na cimpr ano. A teď se vás ptám, pane doktore. Stojí mechtle za rozsekání na cimpr?
0: To musíte zvážit sama, milostivá paní. Já osobně se domnívám, že těm techtlím a mechtlím přikládáte příliš velký význam. Musíte se přece na všechno dívat, řekněme, tak lážo plážo.
1: To nedokážu. Lážo možná, ale plážo ne.
0: Prosím vás, právě to plážo je velice důležité. Když k lážu přidáte 2-3 meprobamáty, dostaví se plážo a od techtlí klidně přejdete k mechtlím a pak vám je úplně jedno, že vás váš manžel rozseká na cimpr.
1: Máte pravdu, pane doktore. Hlavně, že nedojdu k campru. A moc vám, opravdu moc vám děkuju za pochopení. A vidíte, přitom se o vás říká, že pacientky prohlížíte jen tak hala.
0: Cože? Já, že své pacientky prohlížím jen tak hala? Co, dovolte, prosím, pěkně, já náhodou své pacientky prohlížím důsledně halabala.

0: Když jsem byl v Tunisu, jsem si tam koupil tohle. Já mám takový zvláštní obličej, že já si na sebe můžu oblít cokoliv a okamžitě vypadám jako příslušník toho národa. Já jsem v Tunisu doopravdy byl taky s fotbalem, to je neuvěřitelný, kam já jsem se letos s těma zlatýma nohama dostal všude. Ale musím říct, že Lešek Semelka byl první v té Africe, který přišel na to, že si to chce koupit. Akorát mě prosil, ať jdu s ním, že prej umím smlouvat, jo. A tam v Africe musíte vůbec, tam v tom prostředí musíte smlouvat vždycky, protože jinak ten obchodník nemá ten zážitek. Ale já smlouvat neumím, to se o mě jenom říká, že umím, jo. Protože já mám takovou fintu, která někdy vyjde, někdy ne, a není to smlouvání. Já prostě nasadím pro sebe nejnižší přijatelnou cenu a na ní trvám. Čili já nejdu naproti nahoru tomu obchodníkovi, který jde dolů, abychom se uprostřed setkali, já čekám dole, až doleze, jo. To někdy vyjde, někdy ne, a tak já jsem tam s tím Leškem šel, až to je strašnej dobrák. Hned, jak jsem říkal, chceme tuhle tu, jo, ukázali jsme na to, obchodník říká, $60. A Lešek říká, to mám kliku, já myslím, že to bude dražší. Jsem říkal, moment, Lešek. Jsem říkal, co jste to řekl? $60. 20, pane. A on řekl, proč do toho mluvíte, když to kupuje tady pán? Řekl jsem, já jsem tady manažer, jsem říkal. To je zpěvák a já jsem tady manažer. A oni mě vytlačovali z toho obchodu ven a Leška zatlačovali do kouta a už pochopili, kde je slabý článek řetězu. Já jsem říkal, já klidně odejdu, mě můžete vyhodit, ale on nemá peníze. Já jsem manažer, já to platím. On říká, o pane, když jste manažer, pro vás za 50. A Lešek říká, ty jsi dobrý, bezvadný, 50. Jsem říkal, Lešku, nech to. 20, pane. 20 nebo odcházíme, to je dobrá finta, tam mě funguje vždycky. Jak odcházím, mě žádný obchodník nenechá odejít, nikoho. Jsem řekl, odcházím, on říká, OK, pane, OK, OK. 40, ale to je poslední slovo, 40. A Lešek říká, já mu dám těch 40. Říká jsem, Lešku, já nemůžu smlouvat proti dvou lidem, nezlobce. Na tobě je tak vidět, jak to chceš, to se strašně špatně dělá. 20 jsem říkal, on říká, OK, pane, 30. A Lešek říkal, Petře, já to psychicky špatně snážím. Já jsem říkal, 20. Odcházíme, Lešku, slíkej to. On říká, OK, pane, 25. 20, Lešku, slíkáme, odcházíme. 20, odcházíme, OK, pane, 20. Teď ten Lešek byl šťastný, on je takový, ale hrozně hodný. On mi koupil lahé whisky, Lešek, a ještě mě všude v té amfoře chválil. A já jsem říkal, prosím tě, nechvál mě, když si to uvědom, za $20 ten hadr je strašně předražený. Opravdu, kdybych prostě tam měl jinýho parťáka, já bych to dostal na mnohem nižší cenu. Byl u toho Rosák a ten říkal, jo? Já jsem říkal, jo, a Rosák říká, bych to chtěl taky. Jsem říkal, budu mít hezký den, chtěl jsem je na velbloudek, tak půjdeme s Rosákem dobrý nakupovat znova. Tak jsme tam přišli, tam jak už mě viděli, už na mě dělali, že mě nechtěj. Oni už mi dali přezdívku, říkali mi manažer sabotáž. A já, teď ovšem šla s náma ještě Jiřina Bohdalová, která to nechtěla koupit, chtěla vidět, jak to dělám. Jo? Rosák skvělej, od první chvíle dělal, že ho to vůbec nezajímá. Já jsem vešel a říkal jsem, dneska znova, já jsem manažer tady tohohle pána. Chce to taky. Kluci, jestli začnete na 60 jako včera, dlouho bychom se zdržovali. Pojďme rovnou, jo? A oni říkali, OK, pane, dnes to stojí 50. Já jsem říkal, co? 8! A teď Jiřina Bohdalová říkala, kluci, ale to je urážíte, to nemá cenu zase, to není obchod. Jestli on řekne 50, ty řekneš 8, tak to je urážka, to není obchodování. To vypadá, že my Evropani tady na ně machrujeme na černoušky a že potom já jsem říkal, Jiřino, nezlob se, já můžu smlouvat jenom proti jednomu, opravdu klid. Ona pak ještě říkala později, že prej se mi to řekl úplně jinak, jo. Říkala prej, ty jsi se vůbec nekontroloval v tu chvíli. Ty jsi mě řekl mlč, na to já nejsem zvyklá, Petře. A pak si dupal a nepříčetně si řval, ticho bude v celý tržnici. A já jsem to opravdu křičel, já jsem si hrál na zlýho, jo. Já jsem říkal, 8. Říkám vám 8, a oni řekli, OK, OK, 40. Jsem řekl 8, nebudeme pryč. A on říkal, OK, OK, už mi začal říkat bandita, bandita, bandita. Já jsem říkal 8, ne, 30, 8. Alibaba mi říkali, Alibaba, Alibaba. Jsem říkal 8, on za to slíká, odcházím. Ne, pane, ne, odcházím, 8, odcházím, OK, pane, 12. Odcházím, 8, OK, pane, 8. Teď to měl Rosák za 8, teď jsem přišel na hotel. Lešek tam brečel, že Rosák to má za 8 a on za 20. Říkal, nemohli bychom jít tam jít ještě jednou, že bychom to vyměnili. Jsem říkal, ne, Lešku, takhle se neobchoduje. Ale pak mě samotného, až když jsme měli poslední den, tak mě napadlo, že jsem měli poslední dolary a poslední hodinu na nákupy, že si to koupím taky. No ale když jsem přišel do té tržnice, tak tam se rozutekli úplně všichni. Hele, i ti, co vůbec s tím neměli společně, co tam prodávali ovoce, velbloudy, vlnu, všichni zdrli. Já jsem říkal, co je to tady? Business! A teď jeden tak vyle říká, s váma no business, no. Já jsem říkal, business no, pane, no prej. Jděte pryč a nechte tady toho, s kým jste přišel. Já jsem říkal, je to mnohem horší, hoku, než si myslíš. Já to jdu kupovat sám. A nechci ty pruhovaný hadry, to pyžamo, co si prodal mým kamarádům. Já chci to bílý vyšívaný, co máš ve výloze, to chci. A on padl na kolena a říkal, Akbar, Allah, Allah, Akbar, cizinče, vy mě zabijete, Allah, Akbar, tohle je strašně nedorozumí. To, co mám ve výloze, Allah, Akbar, pane, to stojí opravdu 60 dolarů, Allah, nezlobte se, nesmíte se rozčilit, ale to je náš národní kroj. To je vyšívaný, to není ten hadr ze včerejška. Tohle je vyšívaný, Allah Akbar. Za 60, pane, jinak to nejde. Já jsem říkal, co? Za 60? Za 3! On říkal, no to ne, pane, to přece nemyslíte vážně. Teď to je špatný vtip, pane, co na to pojďte, to je vyšívaný. To dělají děti, to dělají celý rodiny, celou zimu to vyšívají. A vy řeknete takhle hrozný vtip. Pane, za 50, pro vás za 50, ale to je definitivně poslední cena. Za 3 jsem říkal. Ne, za 3 ne, odcházím. A on řekl, tak jděte. Já jsem říkal, já jsem si hned uvědomil, že jsem to přehnal. Jsem říkal, ale pozor, já odcházím doopravdy. On říkal, nedá se nic. Já jsem říkal, ale já jdu. Ale já odlítám. Já za 2 hodiny letím do Evropy. Odcházím a už se nikdy nevrátím. A mu se vám tak rozsvítil, že říká, vy odlétáte a už se nikdy nevrátíte. Za 3, pane, a šťastný let.
1: Já, když jdu po ulici, a potkám krásnou mladou dívku, tak mě vždycky zajímá, kolik je jí let. Bohužel nejsem krásná mladá dívka, ale i některé lidi zajímá, kolik je let mě. Já vám to klidně můžu prozradit, protože u mě věk ještě nehraje tak podstatnou roli. Já znám mladíky v 75 a starce v 18. Já jsem se narodil v Táboře roku 1900 zvět, takže dneska mi vlastně nepoví zvět. No a stůl, jsem vlastně venku. Že teď takhle před vama s tím, to je vlastně otázka úplně náhody. Já jsem chtěl být původně úplně čím jiným. Jako malý kluk jsem chtěl být kominíkem. Mně se hrozně líbily ty bílé čepičky, nosili štěstí, chodili nahoře po střechách, spouštěli si koule do komína, zase je vytahovali. Já to myslel pracovně. Potom oni mohli být špinaví, oni to měli v náplni práce. Nám za to maminka vždycky nafackovala. Když jsem byl o něco větší, tak v tom klukovi už se ozývá takový tulák. On to ještě netuší, ale už to v něm je. Už ho lákají ty dálky, ten horizont. Tak to jsem chtěl být tím pánem, co stavuje šranky. On tam vždycky stál, ten praporek pod paždím, ruku na čepici salutoval, mašinfíra taky salutoval, lidi mu mávali. A ten vlak jel daleko až někam za obzor. Jenom ty kouřový písmenka zůstaly na té modré obloze. To vlastně začíná prvními krůčky. To vypadneme z těch dveří, schody, pěšinka, zahrada, plot. První roztrhnutý kahoty na kšandu, louka, rybník, hřbitov. Když jsem byl ještě v něco větší, tak to se přiznávám, to byl ode mě zjištný důvod, to jsem chodil do první třídy, vstřebával jsem do sebe první informace. Tenkrát jsme se učili podle Poupat. To byla krásná čítanka od paní Kvěchové. A tam jsem se dočetl takové ty první poznatky o životě. Třeba tam bylo napsáno. Emma má mísu. I my máme mísu. Emma má maso. I my máme maso. Tak to jsem chtěl být řezníkem. To jsem nosil takový krátký kalhotky, k tomu takový ty bavlněný punčocháče s tím hrozně vytlačeným kolenem. To byl spíš takový rodinný baráček i se sklepem. Taky ta maminka skovala jablíčko. Na hlavě jsem nosil takový ten maminčin bombónek s tou anténou. A naproti té škole bylo takové řeznictví. Tam byl takový urostlý pán řezník, jmenoval se pán Pessinger. Já mu říkal strejdo. Měl tak asi 2 metry na výšku. Já tak vždycky pod ním zbožně stál. Díval jsem se z toho podhledu na ten nadhled. Já byl strašně zarputilý malý dítě. Tady takový to jojo u nosu. A v duchu jsem si vždycky říkal, až budu velký, tak budu velký, jako strýda Pessinger. Jak mi to nevyšlo. A on mě dával ty patičky od salámu s tím špagátkem na konci. Jak za to ten salám tak krásně visí na tom háčku v tom řeznictví. To je stejně zvláštní. Tenkrát to ty řeznici odkrajovali. Dnes k nám to krají s tím špagátkem. Tak jsem říkal, chlapče, budeš řezníkem, ty patky si budeš krájet ty sám. A záleží jenom na tobě, jak ta patka bude velká. Tak jsem říkal, od půlky jedna, od druhé půlky druhá. Pak jsem dospěl do takového stádia, já mám proto svůj vlastní termín, já tomu říkám cynicko-něžná puberta. To je krásný věk, takovej požehnaný. To ten kluk má pocit, že už je hotový chlapák, ale v tom věku přímo pučí. My jsme tenkrát všichni hlavně půjčili tadyhle. Jsem vždycky stál v táboře na tom korze. Ono to spíš vypadalo, že klečím dnesto. Teď jsme všichni žvýkali. Tenkrát ještě nebyla žvýkačka. Tak jsme většinou žvýkali svíčku. Začala kolem taková krásná 18letá, napíchnutá. Nám už se líbilo. My tam stáli. 15letý odborníci. Jenom tak světácky koutkem úst jsme dělali. A ona zmizela v dálce jak letní vánek. Já tenkrát, abych si dodal zdán, že jsem frajer, že jsem jednička, že jsem ranař, že jsem king, jsem mluvil i hlubokým hlasem. Dobrý den. Tady v té zadní kapse jsem nosil tu občanku s tím hřebenem. Já jsem dokonce mluvil i cynicky pravým koutkem úst. To nebyla mluva, to bylo spíš takový žužlání. Já si připadal ten Batman v těch hororech, jak je skloněn na tou krásnou blondýnou, kterou zachránil z rukou padouchů. Ty padouši jsou takhle v pozadí. Mají ruce na prsouch, na svých. A on má tady u úst takovou tu velkou bublinu, namalovanou. Tam má napsáno takový to poslání, co vzkazuje lidstvo. Třeba jdi domů. Tak já taky vždycky tady vyběhla. Ta bylo kam jdeš. Že přišel kamarád a říká, jdeš rád fotbal. Jsi kasáře, tady se všel. On čel plavat, to mě nerozuměl. Chodil jsem do gymnázia. Tam byl takový výborný pán profesor na matematiku. On spíše vypadal jako pavouk sekáč, než profesor matematiky. Ale mluvil k nám v krásných metaforách. On mě říkal Ičku, nevím, proč ta nižná zdrobnělinka. Říkal mi vždycky, Jíčku, Jíčku, pamatuj si, že žádnej pták si do svýho hnízda nekálí. Jedině dudek, to je blbec. On mě vlastně narušil mé celé dospívání. Já kudy jsem chodil, tudy jsem přemýšlel, proč mě to vlastně říká. Dudek jsem se nemenoval. Tak moc blbej jsem taky nebyl. A hnízdo jsem měl absolutně v pořádku. Ale to je všechno tak strašně dávno, jak praví básník. A kde ty loňské sněhy jsou?

0: 우리가 체하라. 우리가 체하라. 우리가 체하라. 나. 나 sam moc rád, že vás prišlo tolik. Prosím vás, je tady Mirek dneska? Nějaký Mirek. Sedí tu Mirek? To je Mirek, vy jste Mirek, jo? Tady je Mirek, to možná vy ostatní nevíte. Mirek má vždycky výsadní postavení na všech představeních. Tomu nevěříte? To je, uvěříte. Mirek má možnost nosit mi sem pivo. Takže, Mirku, já vás poprosím na bar a přineste mi pivo, jo? Tak, než to Mirek přinese, možná informace pro Mirka, tak jsme v Plzni, ne? Tak, Bernarda. Díky, dobrý, to je bez skleničky. Mirku, zdržuješ celý představení zbytečně. Já si to otevřu, dobrý. Zase do tolika akcí se nepouštěj. Díky, Mirku. Tak já vím, že většina z vás mě třeba zná, ale mě třeba doma někdo neznal, nebo... No, my se to neznáme asi ani tady, ale možná, že víte, že já čím dál tím míň moderuju různé věci, jo? Všimli jste si, jo? Čím dál tím míň, jo? No, my se doma nesmějeme. Jo, no, já vím vám, cizí neštěstí, to je radosti, jo, v Plzni, no jo. No, no nic, jestli pak víte proč? Jestli pak víte, proč já jako moderátor mám čím dál tím míň práce, než jsem míň měl předtím? Ne. Všechno moderuje Mareš. Ale takhle zase, aby jsme si jakoby udělali obrázek. On fakt moderuje úplně všechno. On moderuje otvírání obchodáku, zavírání obchodáku, otvírání silnic, otvírání dálnic, otvírá uzavírky, uzavírek dálnic, otvírá sjezdy, otvírá všechno, otvírá jednotný zemědělský družstva. Kdyby byli. On dělá fakt všechno takhle, aby jsme si rozuměli. On je výborný, jo. Ale my ostatní nemáme co žrát. A já jsem si právě říkal, nebudeš zrovna ten, co chodí po světě a žehrá na to, že někdo je lepší, že někdo má víc těch kšeftů, že někdo se víc někde protlačil, že někoho mají víc rádi. Budeš naopak ten, kdo se podívá. A podívá se, jestli někde nenajde něco volného. A tak jsem se tak podíval a skutečně jsem vám našel, jak říkáme my podnikatelé, díru na trhu. Jo? Našel jsem skutečně věc, kterou Mareš nedělá. A to jsou pohřby. Ne, vy se možná smějete, ale i pohřeb se dá odmoderovat vtipně, vkusně, jo? I z pohřbu se můžete vrátit nadšená, nadržená, prostě šťastná, vysmátá a řeknete si doma už, aby zase někdo umřel, aby byla prdel. Jo? To se všechno dá, když to má dobrýho moderátora. Jo? A já právě takhle, jak taky různě jezdím a teď nakonec třeba i doma to uvidíte na tom DVDčku, tak vlastně ukazuju, jak já bych moderoval takovej pohřeb a vy třeba i tady si můžete vybrat, já nevím, tady vidíte, že už jako vám moc nevydrží a objednáte si vlastně si už objednáte vlastně tohleto všechno, aby to, chcete, aby to měl pěkný, jo? Tak mu objednáte tuhletu záležitost. Mně se možná usmíváte, ale skutečně už je jedna reálná objednávka. Zatím se to tady ještě nezrealizovalo, protože ten člověk bohužel zatím žije. Ale věřte tomu, že až k tomu dojde, tak to bude velký. Já k tomu, abych vám ukázal, jak takový pohřeb bych moderoval, já potřebuji jednu drobnost. Potřebuji tamhle pána v tom, jestli můžete vy tam, co tam sedíte, výborně, děkuju, pojďte takhle, vemte to zkratkou. Jo? Tak toho potřebuji k tomu, abych vám ukázal, jak bych moderoval pohřeb. Potlesk pro pána. Dobrý večer. Já vás teď poprosím, abyste mi do ucha pošeptal vaše příjmení. Pojďte klidně blíž, nebojte se, dobrý, stop, zase tak blízko. No, dobrý. Abyste mi pošeptal vaše příjmení a to všechno proto, abych já ho potom neřekl, jo, do kamery. Já vám slibuju, že to opravdu neřeknu a právě proto potřebuju to příjmení znát.
1: Šilinga.
0: Fakt? To je strašný, no to... Nevadí, už to nikdy neříkejte, ale já vám teď vysvětlím, proč. Já to samozřejmě dodržím, neřeknu to. Jedná se o to, že pán tady bude jaksi hrát toho mrtvýho. A bylo by třeba, ne, představte si, že se jmenuje, jo, představte si, on se tak nemenuje, že se jmenuje třeba Novák, jo, a já bych tady řekl Novák, a by to bylo trapný, on tam je prostě s dívkou a ta už by řekla, on mi ho tam už pohřbil, už mi třeba i zapáchá, jo, rozumíte, jo, jo, bylo by to prostě nepříjemné. A proto já právě chci vědět, jak on se jmenoval, i když to bylo divný, no, proto jsem chtěl právě vědět, jak on se jmenoval, abych já zvolil jiné takové univerzální, neutrální příjmení, aby vlastně nedošlo tady k nějakému faux pas, jo. Jo, aby zkrátka to bylo všechno OK, jo, jo, aby to bylo všechno ready. Takže já vám pro dnešní večer vymyslím takové neutrální příjmení, které nikoho neurazí. Dnešní večer, třeba můžete být pan Mršina, jo? Tak a vaším jediným úkolem je si tady lehnout, nohy sem, hlavu tam a hrajete mrtvolu. Nic víc po vás nechci. Zalehnout? Tak já mám pro vás takovou podložku, abyste se nevál v té špíně, ale dobrý, dobrý. Nevadí, když to nechcete. Ono, ne, teď už, ono máte stejně recht, protože jestli tahle tak vám patří, já to vidím, že vy až zatřepete, ta vás hodí do příkopu, jo. Takže stejně si pak nevyberete, je to poučení pro vás ostatní, protože jakmile už nemůžete, oni vás položejí, kam napadne je, ne vás. Tak, ale vy máte tu možnost teď ještě, jo, lehnout, jak je vám to příjemný. Já jenom vidím, že, jenom drobnost samozřejmě, aby to jaksi mělo tu určitou autenticitu. Zapalte si to. Tak, než si to Mršina tady zapalí, než si to tady udělá pěkný, tak já vám vysvětlím, jak to vlastně bude probíhat celý, jo? Vy si samozřejmě představte, že to je velký, zhruba tak, jako kdyby to dělal Mareš. To znamená, jde to v neděli ve 20 hodin přímým přenosem na Nově. Takhle ve 20 to píšou v novinách, jde to normálně 20.15, jak jsme zvyklí, jo? Ale je to napřímo, prostě live to je. Vy se podle toho chovejte, třeba vy, když tady budete takhle zobat, jo, tak to všichni, já vám jenom řeknu, uvidí to celý národ, jo? To oni vždycky říkají, jo, uvidí to celý národ, možná vám teď prozradím jednu věc, tak uvidí to jenom ty, co si to zapnou, jo? Jo? Ale oni vždycky říkají, dívá se na to celý národ, jo? Chovejte se prostě tak, jak byste chtěli, aby vás viděli ty vaši sousedi. Jak jsem říkal, jde to celý přímým přenosem, to znamená, bude to velký. Vy už se teď podle toho chovejte, už se připravte na to, že půjdeme za malou chvíli přímým přenosem do éteru. Jo, já samozřejmě takhle, abyste věděli, jako Leoš, mám taky ty kartičky, aby to skutečně mělo určitou atmosféru, takže soustřeďte se a za chvíli jdeme do vysílání.
2: Takže pauza pomalu končí, prosím vás, připravte se, 3, 2, 1.
0: Hezký dobrý večer, dámy a pánové, doma u televizních obrazovek, ale i tady u nás, naší nádherné obřední síni, jsem rád, že právě tolik si našlo cestu sem a že tolik vás si zaplo naší televizní stanici. Všechny vás vítám na pohřbu, kterém jsme se sešli právě tady. Dámy a pánové, pojďme si ještě na začátek udělat několik pěkných záběrů pro naše kamery, je to strašně důležité. Pojďme všichni ruce nahoru, úplně všichni, všichni ruce nahoru, všichni ruce nahoru a pojďte se mnou. Mršina je ex! Mršina je ex! Mršina je ex! Mršina je ex! Sledujete Extraktor! Pořad, ve kterém se rozloučíme se zde duchem nepřítomným panem Mršinou. Co snad zbývá říct, no tak několik slov o zemřelém. Pan Mršina byl krásný, chytrý, vtipný a neskutečně úžasný člověk. A to říkal mi přesto, že jsem ho vůbec neznal. Co nám však zůstává otázkou, a to je ten důvod, proč jsme se tady sešli a proč vy jste si nás doma zapli, je otázka, jakým způsobem my se s panem Mršinou rozloučíme. Bude pohřben do země? Nebo bude snad zpopelněn? Nebo dokonce mumifikován? Tak o tom rozhodnete vy svými hlasy. Hlasujte na 906-000-666, posílejte SMSky ve tvaru pohřeb, mezera červy. To pokud chcete, aby šel Mršina do země, nebo pohřeb, mezera hus. To pokud chcete, aby byl zpopelněn. A nebo pohřeb, mezera Tutanchamon. To pokud chcete, aby byl mumifikován. SMSky tohoto tvaru posílejte na výše uvedené telefonní číslo. Cena jedné SMSky je 99 korun bez DPH. Já vás všechny ujišťuji, že celkový výtěžek z této akce bude kompletně celý po odečtení samozřejmě nutných nákladů věnován nadaci Člověk v plísni. A jak to dopadne? Tak jak jsem říkal, to máte v rukou jen a jen vy doma u televizních obrazovek, ale i tady v našem sále. Hlasujte. A chcete-li vědět, jak to dopadne, zůstaňte s námi i po přestávce.
2: Miloši, výborný, vydrž tomhle tempu, vydrž, výborný, žízeň asi nemáš, v pohodě, tak za chvíli jdeme na to, jo? 3. Tak bacha, už jdeme do... 3, 2, 1.
0: Vítejte zpět, sledujete Extraktor, pořad, ve kterém jsme rozloučíme s panem Mršinou. A já už tu mám výsledky. Ne, děkuju, paní notářko, už nemusíte chodit, v pořádku. Tak, no, je to zajímavé, ale možná, než vám přečtu výsledky, pojďme si říct několik technických údajů. Tak v naší akci hlasovalo 25 tisíc lidí, to při ceně jedné SMSky 99 korun bez DPH je hezká sumička, ale jen tak pokryje můj honorář. Takže člověk ještě nějakou chvíli zůstane v plísni. Pojďme se teď už podívat na to, co nás všechny zajímá, pojďme si teď říct, jak to dopadlo. Já už to... asi nebudu déle napínat, ostatně Mršina sama je napnutá k prasknutí. Takže pojďme si rovnou říct, pane Mršino, půjdete do kytek! Dámy a pánové, sledovali jste Extraktor, pořad, ve kterém jsme se dnes večer rozloučili s panem Mršinou. Já se na vás těším opět příští týden na naší televizi, přímém přenosu v neděli ve 20 hodin a věřte, je se na co dívat. Rozloučíme se s paní Tuhou. Hezký večer, zpěte sladce, vzpomínáme!
3: Proč si vlastně lidé neberou hned někoho jinýho? Protože vždycky, když jsou chvilku spolu, tak říká, podívej se, klimprcajtlik, vodvářka, křemen, podívej se, ti doma pomůžou, ty něco udělají a ty nic, člověče, jak to vypadá. To je domácnost potom, já jsem si vzala takovýho chlapa, jsem si mohla vzít křemena. No, pořád něco vykládá doma, ta žena, kterou ze začátku jsme nepovažovali za jinou, za tu pravou. Za tu pravou jsme ji považovali a říkali jsme, když povídala, tak jsme říkali, ach, to je písnička mých rozesmátých strání. Ano, to je skřivánčí píseň mého života, bublající potuček má drahá kunhuta. No, pak ji máme doma, bublající potuček, písničku rozesmátých strání, skřivánčí píseň poněkud rázu kulometného. Přijde člověk domů, teď tam slyší, Ježíši Kriste, to jdeš tak pozdě, prosím tě, nemůžeš přijít, podívej se, jak to tady vypadá, jedno děcko velký, druhý malý, mám to tady jako schodky, jedno slíknu, druhý se zabíchu oblíká, nedívej se na to, tak pitom, mě taky odlep ten hrnek, když to má přilepený. Dívej se, ty pitom, če, nepodívej se, tady mě kouříš, koukni se na to, jak to vypadá, ty zásony, myslíš, ty mě s těma zásonama pomůžeš, nepomůžeš mě vůbec, když přijdeš domů, jenom se rozsadíš, takhle kikně a koukáš, abys mohl škrtat ty svoje spotky, blbý, jak to tady může vypadat, potom jaká radu má sousi, když mě nepomůže, ani trošku, ty neměj, jdeš do sklepa, abys mě přinesel u

0: A co má člověk dělat? Potom si chodí stěžovat do výčepu, ke kamarádům, co mám dělat, no?
1: Nic. Nic, žena jako časovaná mina, nechat vybouchnout, pak odklidit trosky a čekat na druhý výbuch.

0: kteří z diváků si jistě právem kladou otázku. Kde jsem se naučil tak plynně hovořit bez papíru a bez zbytečné trémy o různých zajímavých tématech? Každá schopnost, i taková schopnost, má svou historii. Je to až neuvěřitelné, ale před takovými, řekněme, 25 lety, když mi bylo kolem 6-7 let, jsem koktal a chodil jsem se léčit profesoru Sémanovi. To byla tedy taková první fáze, abychom se takto vůbec mohli dohovořit, že? Profesor Séman mě odnaučovával koktat. Byl to, dalo by se říct, první profesor a také poslední v mém životě, který mě něčemu odnaučovával. Jiní profesoři, a nejen tedy profesoři, mě naopak učili. On mě odnaučovával tedy na vysoké úrovni a dokázal to i psychologicky velice dobře provázet svým výkladem té věci. Takže třeba přede mnou říkal mojí mamince: víte, paní Vodňanská, ten chlapeček koktá, protože on je takový intelektuálně vyspělý, mimořádně na svůj věk. On má v hlavě neustále takový obrovský myšlenkový přetlak, který ta malá, nevyspělá mluvidla nestačí zpracovat. No tak s tím přetlakem je to pořád stejné, ale ta mluvidla přece jenom za ta léta zesílila tím tréninkem, který provázel léčbu, a už jsou z toho ten přetlak zpracovat takovým způsobem, aby z toho veřejnost také něco měla. Občas se sice, pravda, ještě trochu zakoktám, ale ne takovým způsobem, aby se délka představení protahovala nad únosnou mez. To byla tedy taková první fáze. Druhá fáze, která se týká takového toho odbourávání takové té psychické lability, návyku hovořit většímu počtu osob, to jsem absolvoval na gymnáziu. Já jsem chodil na gymnázium, ještě když se to jmenovalo 11letka. Ale to netrvalo 11 let. To trvalo pouze 3 roky a těch 8 se do toho započítávalo kontumačně. Tam jsem se takto neučil hovořit v běžných vyučovacích hodinách, to jsem hovořil obvykle velice sporadicky, a to jenom k jedné osobě a ne k většímu počtu. Této schopnosti jsem nabyl během mimořádných takzvaných třídnických hodin, které byly jenom jednou týdně. Ta hodina se konala před zahájením vyučování, to znamená, že jsme přišli v pondělí místo v 8 hodin do školy už v 7. A při té třídnické hodině se nevyučovalo, ale řešili se různé otázky formou diskuze. Třeba jsme měli formulovat své kritické připomínky k vyučovacím metodám. To byla obvykle velice krátká část té třídnické hodiny. Pak zase naopak ty vyučovací metody formulovaly své kritické připomínky k nám. A ještě zbyl čas na přehled tisku, který spočíval v tom, že žák, který byl na řadě podle ABCD, měl za povinnost koupit noviny. Ovšem ten den vyšle, ne třeba 10 let staré, ale ten den noviny. Ještě v raním šeru si je přečíst a pak seznámit spolužáky vlastními slovy s tím, co ten den bylo v novinách nejvýznamnější. To byl zároveň takový malý test inteligence, protože ne každý žák zdaleka správně odhadl, co ten den bylo v novinách skutečně nejvýznamnější. Já jsem s tím přehledem tisku vždycky mýval velký úspěch a byl jsem za to chválen potom i na rodičovských sdruženích, a proto jsem si ten zvyk pracovat tímto způsobem s tiskem vlastními slovy jsem si zachoval dodnes, ale protože mám před sebou publikum z větší části již dospělé, neseznamuji vás zde s nejvýznamnějšími zprávami, to si přečtěte sami, ale naopak s takovými těmi drobnými zprávičkami, protože je mi líto, že často ty drobné zprávičky uniknou vaší pozornosti, i když v nich je skryto kus poctivé žurnalistické práce. Proto si vystřihuji i ty nejdrobnější, například z večerní Prahy.
1: Vrchní inšpicient Národního divadla Cintl mě jednou po představení chytil za ruku a povídá: Rolande, chceš si vydělat 150 korun? No jak pak ne, chci. A co za to budu dělat? Konferenciéra ve Varieté. Je tam modní přehlídka, já potřebuji někoho, kdo by uváděl ty manekinky a ohlašoval je. No nic to není, sem tam do toho můžeš dát něco svýho, nějaký vtip, to se vždycky dobře poslouchá. Kouky, dostaneš takové cedulky srovnané za sebou a na nich bude vždy popis toalety, z jakého je materiálu, jaká je obuv, kni, doplňky a vůbec celá ta ženská paráda. Poučoval mě, jak manekinka přijde, otočí se jako holub na báni, to nic není, a zasvětil mě do všech podrobností. No, znělo to lákavě. Přišel jsem do Varieté a Cintl se mě hned zmocnil. To je dobře, že už jdeš, Rolande, to je fajn, to je fajn. Tak kouky, tady máš ty lístky. Víš, a začni asi takhle. Vážení, teď něco uvidíte, co jste v životě ještě neviděli. Nebo tak nějak podobně. Já se na tebe spolehlám, ty jsi šikovný. A tak dále, řeči měl jako vody. Zeptal jsem se, kdo to pořádá, ale několik firem odpovídá. Podíval jsem se zběžně na ty lístky, čtu francouzská, anglická pojmenování. Jak tě živ, jsem to ani neslyšel. Crêpe Moire, Breitschwanz. Nemohl jsem to ani přečíst, ale hlavně to anglické, copak francouzsky, to jsem ještě trochu znal ze školy. No tak a už to začalo. Opona se rozhrnula a já volám. Číslo první. Bílá plesová toaleta bez rukávů, dlouhé glaze rukavičky, bílé atlasové střevíčky se zlatými prskami, firma ta a ta. Jak jsem to řekl, vyšla dáma oblečená, jak se mi vylíčil. Bílá jako holubička, jen se třpitila. A tak to šlo dál, vždy jsem dal lísteček do spodu a četl jsem další. Když měla přijít asi 10. manékinka, ohlásil jsem. Nevěsta v bílých atlasových šatech s čelenkou, myrtový věneček nad pravým ouškem, bílé atlasové střevíčky, v rukou lilie a bílý bez. Obecenstvo i já se díváme v očekávání a najednou se objeví dáma od hlavy až k patě v hlubokém smutku. Cintl šeptal skvůz, hluboký smutek, Rolande! Hluboký smutek, jaký se nosí, když zemřou rodiče anebo manžel. Já tedy honem ohlásil, opravuji, hluboký smutek, jaký se nosí po smrti rodičů. Malinký smích, který zazněl, když smutečně oblečená dáma vystoupila, stichl. Hlásím další. Mladá dívka oblečená do divadla, malá večerní toaleta ve vlasech fialky. Látka, barevný krepdešín a vyšla dáma oblečená v krátkých černých šatech. Cintl zase z kulis. Rolande, jež, polosmutek, Rolande, ty přehazuješ lístky, ty troubo, dávej pozor. Ale já si nebyl ničeho vědom. Já četl poctivě lístek za lístkem, jak byly složeny a nic jsem nepřehodil. A hned jsem opravil. Opravuji! To je prosím dáma v polosmutku. A přidal jsem si. To je poloviční smutek, jaký se nosí, když zemře starý manžel. To je takzvaná veselá vdova. Když jsem tohle řekl, obecenstvo propuklo v huronský smích a Cintl si pochvaloval. Ty fajn, ty fajn, člověče! A už to šlo dále. Ani jediná manekinka, kterou jsem popsal, nepřišla správně. Lidi čekali s napětím na barvy. Anglická pojmenování, no ty jsem vždycky zamumlal. Nemohl jsem to vůbec ani přečíst. Obecenstvo se svíjelo smíchem a přímo řvalo. Volám, dáma v podzimním upjatém plášti, kostka, hnědá kabelka a anglické střevíčky. Obecenstvo napjatě očekává, a v tom přihopsá růžolicí buclatá blondýnka v koupacím úboru. Cintl v kulisách jako blázen říkal, to je fajn, to je fajn. Ale já byl spocený hrůzou. A tak jsem skončil. Měl jsem ohromný aplaus jako v opeře. Musel jsem se několikrát děkovat a když naposledy spadla opona, přišel ke mně Cintl a povídal, to je fajn, Rolande, to bylo moc dobrý. Podívej se, povídám já, ty ubohé manetinky, jak pláčou, jak můžeš říct fajn, takovouhle vostru jste nikdy nezažili. Ale on povídá, to nic není, z toho si nic nedělej. Koukej, jeden z pořadatelů nás chce žalovat. Nic se neboj, nic se, ať žaluje. Ať žaluje. I on to sám všecko zavinil. Přišel opilý, měl ty též lístky jako ty, přeházel je. No a tím to všecko zavinil. A stejně lidi člověče, ty se bavili. Tady máš Lande 150 korun honorář. A já mu na to povídám. Ale co já vytrpěl, to za těch 150 korun nestojí. Já vždycky s hrůzou přímo se třásl, která barva zase vyjde.
2: S Jirkou Krampolem vlastně sešli náhodou, protože já od roku 72 hrají v Semaforu takové představení Zavěste prosím volá Semafor, který je založeno na otázkách diváků. A Jirka Krampol tam začal docházet jednoho dne jako host, ještě jako člen divadla na zábradlí a nějak se mu ta atmosféra Semaforu zalíbila, začal mě nosit takové drobné dárky, potom větší dárky, potom přinesl úplně veliký dárek a požádal o angažma. Jsem říkal, výborně, Jirko, můžeš tady zůstat, ale my si tady všechno píšeme sami, tak než něco se píšeme spolu, tak jsem vyndal se šuplíku hru, kterou jsem o společné dovolené napsal s doktorem Plzákem. Tedy to byla normální dovolená, on tam měl svoji ženu a já taky, ale oni byli spolu a my dva taky a tak jsme psali. A to je hra, jak znáte doktora Plzáka, plná sexuologických problémů. Jirka Krampol tamhle hraje hlavní roli a jde mu to velice dobře. Jirko, prosím tě, ale pojď sem, já bych si s tebou přeci jen ještě chtěl pohovořit. Odcházíš jeviště, mně se zdáš dneska nějaký takový smutnej, co je s tebou?
3: Jsem se ráno probudil a zjistil jsem, že vypadám jako eskimácká babička po velice dlouhým zimním spánku.
2: Jestli chceš, abych ti to vyvracel, tak to nebudu. No, ačkoliv ty nevypadáš jako eskimácká babička. Ty vypadáš jako babička eskimácký babičky.
3: Hele, Slávku, jak na tebe koukám takhle z profilu, tak ty, kdyby si do toho raťafáku dostal žihadlo, tak ty by si vypadal jako náčelník Sioxu, rychlý brejle na váleční stezce.
2: To je možná dobrý, ale to není možný, protože já mám modrou knížku, víš.
3: Já si dělám legraci. A víš, co je nejlepší?
2: No.
3: Nejlepší je být mladá, krásná holka.
2: No to asi jistě, no to jo. Jenže to nám dvěma už se nemůže podařit. My s nima můžeme na nejvejš tak trochu kamarádi.
3: Jo, ty myslíš jako vylepšit si podzim života?
2: No jistě.
3: No tak to nejsem proti, ale jak bys to chtěl udělat?
2: No o tom se právě chci poradit s tebou, ty jsi měl přeci se ženami vždycky úspěch.
3: Jo,
2: no. No nebuď skromný, to ne, na tebe to přeci už prozradil na besedě profesor Zdeněk Nejedlý. Je to pravda, ne? Já si myslím, že bychom na děvčata měli jít nějak přes řeči. Těžko je můžeme brát třeba na plovárnu.
3: Proč?
2: No to jsem zkoušel.
3: A co?
2: No co?
3: Studená voda nebo
2: ale
3: co?
2: Voda byla dobrá, tam jsem ani nevlez. Ale dal jsem se s jednou dívkou do řeči, vypadalo už to slibně a najednou ona se mě zeptala, pane Šimku, proč vy jste vlastně dneska nechal doma svaly?
3: A co ty na to?
2: Začal jsem se trapně vymlouvat, že jsem ti na den půjčil a takový ty. To nebylo ono. Prostě já si myslím, že my, co pracujeme převážně hlavou, my bychom se měli svlíkat jedině u lékaře. A to ještě za plento, aby jsme nepostrašili sestřičku.
3: Hele, a co je vzít na lodičky?
2: Lékaře?
3: Ale. Děvčata?
2: Na lodičky, jo.
3: No?
2: Hodně daleko od jezu.
3: Proč?
2: Když chce to veslovat proti proudu a ještě se vytahovat a ve světácký hovory, to v našem věku nemůžeš stačit.
3: No dobře, tak lodičky škrtám a dávám jiný návrh, a co oslovit děvčata takhle v metru?
2: Radši mezi stanicemi, aby nemohli vystoupit.
3: Proč?
2: No proč, já už jsem je v metru taky oslovil.
3: A co říkali?
2: Nic, pustili mě sednout.
3: Ale Slávku, neříkej mi, že neexistuje způsob, aby dva kluci, teda myslím kluci našeho věku, nesehnali dvě mladý hezký holky.
2: To víš, že ten způsob existuje.
3: No tak.
2: A stojí to děsný prachy. Prasknou na to veškerý úspory, musíš takzvaně rozbít prasátko.
3: Tak to ne, na úspory nešáhnu, protože já peníze potřebuju na léky.
2: Jo. Jak na tebe koukám, to už si na ně šáhnul, ne?
3: No zatím ne, ale počkej, hele, já mám nápad. Co odvez děvčata na Petřín? Do Bludiště.
2: Do Bludiště? A co, to tam budeme ráno schovávanou nebo se hledat?
3: Ne, no tam bychom mohli svý obličeje svést na zrcadla.
2: To jo, a co potom venku? To by si holky myslej, že jsme si vzali zrcadla sebou.
3: Tak počkáme, až se setmí a odvezem děvčata rovnou do domu hrůzy.
2: Mně se to zdá blbý, ne první večer je tát ke mně domů.
3: Já nemyslím k vám do paneláku, já myslím k Matěji, na pouť.
2: Jo, ty myslíš do strašidelného zámku.
3: No.
2: No to by šlo možná, protože tam už mě nabízel, jestli to nevíš, angažmá před 5 lety.
3: Proč to nevzal?
2: Já to vzal. Odbory se tenkrát postavili proti, že prej se mě v ostatní strašidla boješ.
3: Ale nepřeháněj, ty jsi docela milá osoba.
2: No já si to taky myslím, pan Šrámek to taky říká.
3: Jo.
2: No jistě.
3: Já totiž, hele, ty potvrzuješ dokonce jednu moji teorii.
2: Jakou? Ty máš teorii nějakou?
3: No jistě, no, že každý člověk připomíná nějakou figurku z Disneyovky.
2: Neříkej, kterou ti připomínám já.
3: No ty právě jsi výjimka, která potvrzuje pravidlo, žádnou.
2: Jak to?
3: Tebe, kdyby Disney chtěl nakreslit, tak si udělá na ruce uzel.
2: No jo, to je výborný for. Hlavně, že nakreslil už tebe.
3: Ne.
2: No jistě, ty jsi úplnej pes Pluto, hlavně když kejcháš. Hele, Jirko, dohadujeme se stejně zbytečně. My si musíme už konečně přiznat, že nám dvěma může zpříjemnit podzim života už jedině teplou kamen.
3: To je fakt, ale budeme se snažit, aby nám přikládali mladý, nesmírně krásný, ale hlavně inteligentní děvčat.
2: To je ono, mezi náma, na ty inteligenci bych vůbec netrval.
3: Taky ne.
2: Vážení přátelé, vy si možná myslíte, že náš obdiv k mladým děvčatům je něco zvláštního nebo dokonce odsouzeníhodného. Ale je vůbec vědecky probádáno, jaký má být vlastně věkový rozdíl mezi partnery. Odborníci sice někdy tvrdí, že to je 5 až 7 let, ale pravda je přeci úplně někde jinde. Přeci všichni z praxe víme, že mnohdy daleko starší muž po boku mladé ženy omládne, dbá o svůj vzhled, začne si takzvaně barvit peří. Jednoho z takových novomanželů jsem pozval dneska k mikrofonu. Je to novomanžel Václav Stehno, který šel před měsícem do důchodu. Prosím, pane Stehno, pojďte k mikrofonu. Pane Stehno, já vás vítám, vám je 61 let.
4: No.
2: Nedávno jste se ženil.
4: No.
2: Dalo by se tedy říci, že právě vstupujete do života.
4: No.
2: A teď nám prozraďte, kolik let je vaší paní?
4: Tak to se radši neptejte, protože na diskošce je jedna z nejstarších. A právě holky pro její pokročilý věk přezdívají křížalo. Jmenuje se Marta, je to už skutečně very old větev.
2: No dobře, a kolik let je tedy vaší Martě křížale?
4: Na hromnice i bude 19.
2: No, to je veliký rozdíl. 19, vám je 61. Máte vůbec nějaké společné zájmy?
4: Jo. Disko a kolečkový brusle.
2: To je vyhráno, to vám určitě vydrží na celý život. Můžete nám prozradit, jak jste se s křížalou Martou seznámili?
4: Normálně, jak jsem říkal, jsme byli na diskošce tančit. Já jsem zrovna šel do záklonu. Prostě měl jsem takzvaně zaděláno na break. Akorát se sunu do mostu a chytli mě plotinky. Tak mi křížela pomohla do záchranky. Já jsem využil situace, požádal jsem jí o ruku. Já totiž v leže, jo, vypadám ještě líp než normálně.
2: Myslíte?
4: No jasně, potvrdil to i lékař, povídá: pane Stehno, vy byste měl ležet pořád.
2: A pane Stehno, křížala Marta tedy s nabídkou k sňatku souhlasila i hned?
4: No jasně.
2: Co myslíte, že ji na vás zaujalo?
4: Abych řekl jednak to, že mám po vojně. A za druhý, že se mnou nebudou problémy.
2: A jak vás přivítali rodiče, Marty, tedy stará křížala, starý křížal?
4: Normálka.
2: Jo, no já se vás nechci dotknout, ale nezdáste se jim přeci jenom pro jejich dceru poněkud postarší?
4: Jako proč?
2: No jako, že už delší dobu cestujete životem na druhou stranu. A že už takzvaně jedete na rezervu.
4: To mě nějak ani nenapadlo. Akorát, když jsme tam byli v neděli na obědě, tak jsem si všiml, že ty rodiče, jo, budou zřejmě nějaký náboženský fanatici.
2: Proč?
4: Protože pořád na mě takhle koukali a furt vykřikovali: Ježišmarja! Pro Krista Pána! Tak abych si pan tátu naklonil na svou stranu, tak jsem mu věnoval Walkmana, nasadil jsem mu sluchátka na tykadla a pustil jsem mu do budky skladbu It was anything that you want, it was anything I can do, just follow me and I send her along with love from me to you. A on chtěl, abych mu to přeložil. Povídám: Vole, snad je o rytmus, ne? Já vám řeknu, oni kolikrát tyhle ty starý, i když jsou kolikrát mladý, na... Já vám řeknu, oni kolikrát tyhle

0: Chtěli bychom si natočit na video všech 22 dílů Rodáku a sehnat bony za 3.
1: Bony za 3, myslíte, že seženete?
0: Jasně.
1: A kdy?
0: Až se vrátí Vodáček.
1: Jo, to možná, jo. Pane Stehno, teď taková zásadní otázka. A jak to, že zatímco vaši vrstevníci se pomalu chystají na zasloužený odpočinek, vy zřejmě s ničím takým ale vůbec nepočítáte?
0: Ne. Jestli si mý vrstevníci odpočinek zasloužají, klidně odpočívají. Já nic takového nepotřebuju, protože já se celý život držím přísloví, že mladý Ital přes léto nepracuje a v zimě tančí.
1: No tak... Pane Stehno, já vám děkuji za rozhovor. Přeji vám, aby vám to vydrželo. Jedete s manželkou v létě někam na dovolenou?
0: Do Egypta s CKM.
1: Cestovní kanceláří mládeže dokonce, no to je odvážné. A mohu se zeptat, kam cestujete?
0: Do Egypta.
1: Do Egypta. Proč zrovna do Egypta?
0: No, protože Křížala vždycky říká, víš, Vašeku, ty do toho Egypta tak nějak patříš.
1: Tohle nechápu, proč byste tam jako měl patřit?
0: Tak ona mě jako v důvěrných chvílích, jo. Vždycky šeptá, ty moje mumie.
1: Děkuji vám.
2: A nyní se podíváme trochu blíže a zároveň i dále na to, co zde nakousil pan Velebný. Později, když Zimmermann zavítal do Ameriky, našel zde úrodnou půdu pro to, co zasel v Tibetu. V jeho deníku jsme se dočetli, že začátkem 20. let hrál v New Orleanské zábavní čtvrti Storyville v několika ragtimeových kapelách. Z tohoto období se zachovala fotografie orchestru slavného kornetisty a holiče Buddyho Boldena, v němž hrál Zimmermann jako jediný běloch. Ovšem na černo, takže ho mezi ostatními hudebníky bohužel nemůžeme poznat. Ale to nevadí, protože vlastně stejně nevíme, jak Zimmermann ve skutečnosti vypadal. Jisté je, že v té době složil řadu jazzových skladeb, ve kterých předepsal tak obtížné, technicky náročné improvizace, že je nikdo nedokázal zahrát. Ani on sám. Můžeme mluvit o štěstí, že jsme se dočkali Charlieho Parkera, Dizzy Gillespieho, Johna Coltrane a Milesa Davise a dalších, abychom uslyšeli Zimmermannovy neopakovatelné improvizace. Pravdu měl prozíravý Count Basie, když tehdy řekl Karlovi Velebnému, že jednou se to provalí. Rukopisy Zimmermannových improvizací jsme totiž nedávno objevili v Mistrově pozůstalosti. Omylem nebo úmyslně byly ukryty ve fasciklu nadepsaném nevyřízené účty. Ovšem daleko zajímavější pro vývoj jazzové hudby jsou Zimmermannovy skladby pozdního období. Komponovali na samém sklonku života doma ve Staré vlasti, kam, jak se sám vyjádřil, přijel toliko zemřít. Ale to se mu hned tak nepodařilo. Podobně jako Beethoven a náš Smetana, dospěl Zimmermann k vrcholu své tvorby, teprve když byl odkázán pouze na svůj zrak. Teď vidím, co jsem předtím neslyšel, napsal si do svého deníku. A začal mít různé vidiny, které si zapisoval v notách. A tím vlastně nevědomky navázal na programní kompozice Ference Lista a Hektora Berlioze. I Zimmermannovy skladby měly svou pevnou dějovou osnovu a dají se větu za větou odvyprávět. Proto si je nikdo nemůže vykládat po svém. Ani po někom jiném. Nelze z nich vyčíst nic, co v nich není, a mnohdy ani to, co tam je.
3: Tady je má.
4: Ty už se vracíš, miláčku.
3: Jak to už? No snad akorát, ne?
4: A nebylo ti v tom kině beze mě smutno?
3: Už zase začínáš, už ne, zase začínáš.
4: Ne, pokračuju.
3: No přece viděla si pozvánku, miláčku, já přece nemohu za to, že na filmové premiéry platí pozvánka jenom pro jednu osobu.
4: No snad vědí, že jsi ženatý, ne? Nebo to tajíš?
3: No prosím. Tajím, no. No kdyby si tam každý přivedl manželku, tak musí přestavět kino, prosím tě.
4: Tak alespoň uznej, že jsou to hulváti.
3: No prosím, jsou to hulváti, ano, neříkám, že ne, ale nemůžeš kvůli tomu nadávat mě.
4: Jo, můžu, jsem tvoje manželka.
3: Maria. Miláčku, já ty pozvánky nedistribuju. Kdyby to nepatřilo k mým zaměstnaneckým povinnostem, ani

0: Párem koni by mě tam nedostali. Mám toho lízání plátna až po krk.
1: Stálo to vůbec za to?
0: Ano, takovej příběh. Mohu dostat čaj?
1: Se to jmenovalo?
0: Ale ne, jestli já mohu.
1: No, dostaneš pikvika, když mi budeš za to vyprávět obsah.
0: Když pro boha tě prosím, jsem unavený. Zajdeš si někdy na to?
1: Sama, veď, no.
0: Sama.
1: Nebo to tak vidíš, že to neuvidím.
0: Ale třeba to budou dávat v televizi, je to dost špatný, mohli by to tam nasadit brzo.

0: pondělí se mě v kanceláři zeptají, jaká byla premiéra a mám snad říct, já nevím. Dostali jsme pozvánku jen pro jednu osobu, zatímco ta druhá čuměla na blikající bedinku doma sama, celou sobotu.
1: No, tak prosím tě, tak když na tom trváš, můžu ti to říct, prosím, dvěma slovy.
0: Nechci stručný výtah, já chci podrobnosti, tak hezky. Hezky, jak to bylo? Po pořádku, tak ses posadil a začaly reklamy.
1: Ale ty přece na premiérách nejsou.
0: No to je škoda, to vás okrádají.
1: Ten čaj je vařící.
0: No tak aspoň máš čas na vyprávění. Tak co?
1: No, byl to film, který...
0: Opravdu?
1: No tak budeš mluvit ty nebo já.
0: Ty, miláčku, ty.
1: No byl to film, jak bych tak řekl. Víš, na jedné straně byl realistický a na druhé straně jaksi takový neurčitý styl, současný, s jemným přídechem naznačující kamery.
0: Jo, a co děj?
1: Prosím?
0: Děj.
1: Jaký děj?
0: Snad to mělo nějaký děj, nebo ne?
1: Jo, tak děj, ano, samozřejmě, že to mělo děj. Nádherný děj to mělo. Odehrává se to v Maroku, víš? Představ si sluneční den, dcera majitele benzínové pumpy tankuje benzín do auta obchodníka s ovocem. Je to starší člověk orientálního typu, asi takhle.
0: To děláš hezky.
1: Ano, víš? Jako chlapec ztratil paměť při srážce dvou oslých s přežením.
0: To je strašné.
1: Tak podívej, jestli se ti to nelíbí, tak já nemusím pokračovat.
0: No, no, pak je to strašně úchvatné. Tak ona čepuje benzín, jo? Hadicí.
1: Jo, a on se ti na ní takhle kouká.
0: Na tu hadici?
1: Ne, na ní.
0: Na co ti filmaři nepřijde?
1: No a najednou se mu začnou vynořovat obrázky, jako vysokoškolák.
0: No, on je ten prodavač ovoce vysokoškolák.
1: Jo, ale neví o to.
0: Jo, on jako ty, viď?
1: No, prosím, tak... prosím tě, miláčku, můžu pokračovat?
0: No, no.
1: Podívej, tak jde se svým kamarádem ulicí jakéhosi města a tu spoza rohu.
0: A odkud?
1: Spoza... No, za rohem, no. Se vynoří dívka s velmi inteligentní tváří, zahalenou závojem.
0: Jak mohl vědět, že má pod závojem inteligentní tvář?
1: Ježišmarja, proč se ptáš tak pitomně? Ten hadr byl přece průsvitnej. To jsi nevšimla?
0: Já to neviděla.
1: No tak do toho nemluv. Prosím tě, když jsi to neviděla. Byl průsvitnej. A navíc ještě jela na oslu, tak foukal vítr a zpívala takový žlem, žlem, žlem.
0: Jo, to by si nehráli, rozhlas se to znám. No. Pokluba to natočil.
1: A najednou vidí ten student, že dívka sedící na oslu a dívka, co mu jako obchodníkovi nalévá benzín, má stejnou tvář. Víš, že je to ona. Chápeš? No, stejná tvář, no.
0: Pane bože, to je obdivuhodná fantazie.
1: A on zaplatí ten benzín, nastartuje auto a skrz okýnko povídá. Žijete v mých vzpomínkách. Poprvé jsem vás viděl v 35. roce. A ona, ta Eva...
0: Ta Eva je od té pumpy.
1: Jo, a tak ona ti povídá. Ne, ne, to není možné, to není možné. Já se narodila až v 47.
0: Ono, jestli si neubírala,
1: víš? No, prosím tě, mlč, když teď mluví ten obchodník, víš, povídá.
0: No.
1: Sedněte si do auta, uděláme si výlet do minulosti. Tak ona si sedne, odhrne...
0: Nestyda.
1: No, počkej, rajčata, co byla pod sedadlem a děj se přenese do Skandinávie, víš, moře, jo, moře. Na břehu pobíhají děti, jo. Mezi nimi chlapec s dívkou a hádej, kdo to je.
0: Ten od pumpy s tou obchodnicí.
1: Ano, přesně tak, jenže obráceně.
0: Já ti řeknu, že lidská fantazie je bez hranic. Takovéhle drama by si hned tak nikdo nevymyslel.
1: No počkej, tu ještě nic není. Hlavní události se odehrávají až v druhé části příběhu.
0: Jo, tak ono to má pokračování.
1: Pokračování a nádherné pokračování. A co ty, miláčku, co pak? Co ty jsi dělala celý večer?
0: No, seděla jsem u televize,
1: no.
0: To víš, málem jsem usnula.
1: Nebude.
0: A nic, no, nic.
1: Vůbec nic? A ani nikdo netelefonoval?
0: Jo, to ano, to telefonoval. Hned jak si odešel, volali z filmového klubu, že se dnešní promítání nekoná a že se odkládá na příští středu.

0: Já...
1: Chvílenku, prosím, já to zcvaknu.
0: Ach, jo, jo, jo. Tak už jsi starý, Jando, napravdě. No, jak se říká, mladý muž, starý musí. Víš, musíme tam všichni.
1: Kam, prosím?
0: Tam nahoru, paní. Co pak Janda, ten už tam je. Já tam budu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
1: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku kompjutru a ten vás obslouží za setinu času, který bych k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete.
0: Paní, já jedu starému Jandovi na pohře.
1: Ale Janda, to mě, pane, nic neříká.
0: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Miroštěv rozvrátil rodinu, no tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil, těch rošťáren, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněnej u Haliče.
1: Kam, prosím?
0: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy, ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou, no. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky paní vylízal. Vy dostá takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká. Ono z toho vylízal nějaký felčan, nějaký kučer a taky mu řekl. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemít tohleto železný zdraví, tomu řekl.
1: Pane,
0: no, prosím.
1: Já nemám zájem,
0: já, promiňte,
1: ani čas se, ano, tady s vámi bavit o první světové válce a nebo
0: no, ne, já jen tak, že jako...
1: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne.
0: No, to je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady foukák na Vítrholci, stojím tady a čekám u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšoupnout, tak nebudu tady vokounět u vás a půjdu jinam. Rozšoupnu se jinak, to už zase já vím, kam bych já znám ty svý podničky, tak už pane. No tak co, prosím.
1: Ušetřete mě láskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete.
0: No prosím, já jedu toliko k carému Jandovi na pohřeb, paní, no.
1: Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí?
0: Kde tady u vás tak asi bydlej nebo štíci?
1: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
0: Vidíte to. To je něco jiného. Janda bydlel v Brně.
1: No tak vidíte, mě stačí říct. Jedu do Brna.
0: Jedete do Brna?
1: Jedete do Brna.
0: Co by já dělal v Brně? Nikdo mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: No šel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
0: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
1: Vždy jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
0: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Furt dvojky z mravů taky. Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce.
1: A... No tak dobře, tak do Olomouce.
0: Co do Olomouce?
1: No jedete do Olomouce.
0: Co vy děláte v Olomouci, paní, kdybyste mě nechala domluvit, soustřeďte se, prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce, k tetě, poradit se, co dál, co v životě, rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. A když je ztratil záhy, to tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuz mu vůbec žádný neměl.
1: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
0: Já jsem říkal, to on vždycky říkal. Ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, když to znáte, tyhle.
1: No dovolte, pane.
0: Co pak? Je, promiňte, já jsem se nepředstavil. Já jsem Kulajda Alois, těší mě Kulajda mé jméno.
1: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
0: Počkejte, paní pokladní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
1: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pane.
0: Děkuji.
1: Kulajda.
0: Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Rošťák, on vám, abych vám tak, abyste byla ve obraze, on dělal takový legraci, že třeba krat pan husám, Fafejta, šišky a mě tím
1: cpál. Vůbec nezajímá. Nezajímá, kam jedete, kam, kam, kam.
0: Pani, nemáte vy něco s ušima? Já jedu starému Jandovi na pohřeb, na pohřeb, na pohřeb. To tady už každej ví kolem, a vy ne?
1: Prosím vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat.
0: Pani, já mám Makovici v pořádku, já přece vím, že tady není jenom jediný vlak. Ujede tenhle vlak, tak si počkám na druhej, ne? A přijdu tam pozdě, no proč ne? On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost, no tak co?
1: No tak co, ale... Pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich...
0: Jel tak... Jandový na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte. Pani, co je vám? Pani, poslyšněte, pani, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy pocuchaný nervy a něco se štítnou žlázou. Pani, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
1: Ano, ano, můžete. Jak? Můžete, když mi řeknete, kam jedete.
0: To vám pomůže?
1: Ano, to mi pomůže.
0: No tak paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně. Já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl, opravdu.
1: Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla,
0: ano, paní,
1: že to jedete autobusem z nádraží Praha-Florence.
0: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
1: Nemůžete, pane vlakem, bez jízdenky nemůžete, lístek vám...
0: Ale já si ho chci koupit, tady žmoulám peněženku už půl hodiny, dejte mi lístek do pístku, místku, já jedu, paní, nemáme si co povídat tady.
1: Lístky nedává, dává to... počítač.
0: To byla počítač.
1: A počítač nedává, protože do frýtku, místku nemáme děrný štítky, pane.
0: Poslechněte. Babino, proč vy tady takhle teda dřepíte?
1: Abych vás správně informovala o situaci na trati Frýdek-Místek, pane. Proto šťastnou cestu.

0: Pane brašnáři, to je dobře. Už jsme mysleli, že nedorazíte. Pěkně vítám.
1: Pojďte. Jsme se zapovídali ve vrátnici. Vrátný je taky chovatel, tak jsme se zapovídali.
0: No, hlavně, že jste tady.
1: My jsme se zakecali.
0: Ano, ano.
1: Měl párek zrovna svačil, nabít mi nožičku, jsme do toho řízli, jsme se celý zakecali.
0: Jo, takhle. No, tak co pak bychom dnes diváku měli nabídnout? Co pak jste to přinesli?
1: No, já jsem vám přines ukázat Michala, že kdyby byl zájem, že bych ho ukázal.
0: Pane brašnáři, necháme si ho na závěr, ano? Že bychom nejdříve dali do pořádku tu poštu. No, dejte ho třeba chcete na ten druhý stoleček. Přišla zase řada dopisů na vaše vystoupení, já jsem je rozdělil zase na záporné a kladné. Tak z těch kladných bych vám přečetl dopis od Františka Bláhy ze Stupna. Píše, on se zajímá o vaše povolání. Píše, kde jste toho člověka vyhrabali, čím se asi živí, to by mě teda zajímalo.
1: No, tak já jsem vystřídal řadu povolání, já se zajímám prakticky o všecko. A na pracovišti mi vycházejí vstříc. Já vždycky, když někam nastoupím, tak mistr už tak po týdnu, po 14 dnech se mě zeptá, jestli bych to nechtěl zkusit někde jinde. Abych to jako nejvíc poznal, že jo. Přímo takhle oni mi jdou na ruku.
0: Pěkný. A kde pracujete teď? Nebo kde jste všude pracoval, kdybyste nám ten přehled řekl?
1: No tak pracoval jsem například v podniku Les a lov, teda nejdřív v lovu a potom v lese. Tam jsem vymyslel jeden zlepšovák, sušák na piliny. A hned po tom lesním požáru jsem nastoupil v obuvnickém průmyslu.
0: Kde?
1: V obuvnickém průmyslu, tam jsem dělal boty do rakve.
0: To jsou nějaké speciální boty do rakve?
1: Ne, to jsou, těch se prakticky nechodí, v těch se prakticky jenom leží. A tam jsem taky vymyslel jeden zlepšovák, šití horkou jehlou. Oni to používají doteďka i na boty na chodění mimo rakev.
0: To jsem si všiml.
1: Hned po tom požáru jsem nastoupil do papírenského průmyslu.
0: Do papírenského průmyslu? A tam jste pracoval v kterém oboru?
1: Tak tam jsem lepil pytlíky. 2 roky. No, když mi to skončilo ten výkon, tak jsem nastoupil ve školství jako školník. To bylo krásné místo. Bylo to i s bytem, proto jsem to bral. Až na to neustálý zvonění, tam se prakticky nezdřívnete. I pěkná škola to byla. Teď, když ji postavili znovu, to už není voda. Krabice moderní.
0: Tu školu, kde jste působil, tu postavili znovu?
1: No, hned na tom spáleništi postavili novou. Taková moderní krabice, mně se teda osobně nelíbí.
0: Pane brašnáři, nezlobte se, ale mně připadá, že vy máte na ty požáry nějakou smůlu, ne?
1: No, tak to teda mám. Tohle to bylo třeba kvůli mým vousům, tenhle poslední požár. Já mám totiž strašně...
0: To je asi ten králík, ne?
1: No jo, to je Michal, on dupe, protože on by je nervózní, už bych chtěl ven.
0: No, kvůli vousům jste říkal? Jak může kvůli vousům vzniknout požár?
1: No, já mám totiž strašně tvrdý vousy. Jestli chcete, můžete si šáhnout.
0: Teda sám.
2: Jsou drátky, co?
0: To je teda ale neuvěřitelné.
1: No, já se normálním elektrickým strojkem neoholím, protože ty planžety to úplně roztrhá. A
0: prosím vás, to vám rostou po celém obličeji, tak tvrdé vousy?
1: No ano. No tak jenom tady pod očima mi nerostou. Na čele taky ne.
0: No a čím se tedy holíte, tady to ostatní?
1: No tak jeden můj kamarád z toho podniku Les a lov mi opatřil elektrický strojek na kance.
0: Na štětiny.
1: No, ne, normální elektrický strojek, kterým se holí kanci. Jo, to bylo jediný, s čím já jsem se oholil. Ovšem, ten strojek měl jednu jedinou nevýhodu. On měl takový vibrace, že když já jsem si ho přiložil k obličeji, tak jsem se tak rozkmital, že jsem se v tom zrcadle vůbec neviděl. Teda viděl, ale rozmazaně. No a když se při oholení nevidíte, já teda nevím, jestli vy jste se někdy holil, nebo jestli... Máte ty fousy takhle od malička?
0: No od malička, ne, už jsem se taky holil, takže vím, co to je. No a jak to dopadlo?
1: No a tak já jsem tedy přemýšlel, jak bych to udělal, abych se v tom zrcadle viděl, i když kmitám. Jo, a přišel jsem na to, že nejlepší je dát stejný vibrace i tomu zrcadlu, víte?
0: To je dobrý nápad, to by mě nenapadlo. Zase se hlásí.
1: No to je Michal, on už je nervózní, on totiž by pořád ven.
0: Tak dočká se. Mě by zajímalo, jak to dopadlo s tím zrcadlem.
1: No tak já jsem to udělal tak, já jsem to zrcadlo uložil do pryžového lože, který bylo z gumy. A připojil jsem na něj vibrátor. Mm-hmm. A ještě jsem ovšem na to musel připojit usměrňovač kmitu UK23, mm-hmm. aby to zrcadlo kmitalo stejně, jako kmitám já, že jo? Mm-hmm. Když to zrcadlo kmitá jinak, než kmitáte vy, jo, tak no, tomu se pak nevidíte vůbec.
0: No a výsledek?
1: No tak já jsem se oholil, vypnul jsem ten strojek a šel jsem solit chodník. Jenže jsem zapomněl vypnout to zrcadlo, jo? To, jak vibrovalo, tak za chvilku z něj začaly padat takový ty skleničky a flaštičky, co tam má manželka na obliče, že jo. Jedna padla na UK23, udělal se kraťas, to víte, ten líh toho hoří hned. Pěkná škola to byla. Postavili znova, to už není ono, to, no, moderní.
0: Aha, a potom jste asi nějaký čas zase pracoval v papírenském průmyslu.
1: No tak tam už jsem nastoupil jako předák. Předáci ty pytlíky volizujou a zadáci si na ně sedají.
0: No. A teď máte v plánu co?
1: No tak teď rozvazuju pracovní poměr s barvama a lakama a navazuju pracovní poměr s asbestiárnou.
0: Tak to je, myslím, rozumné. A pane Brašnáře, v místě bydliště už pominuli ta závist, že jste v televizi často?
1: No jo, to už se uklidnilo, jenom švagr mi to pořád závidí. On by totiž rád v televizi soutěžil ve znalostech, jo? Takže závidí.
0: Ale proč se nepřihlásí, vždyť je řada soutěží ve znalostech?
1: On by se přihlásil, ale žádný znalosti nemá, ten by dopadl.
0: Ale to by se jistě nějaká oblast našla, ne, které rozumí.
1: Prosím vás, teď on je to úplně... Ta nenašla.
0: No a teď snad, že bychom ukázali toho králíka.
1: Tak já jsem vám přines ukázat jednoho samce ze svého chovu. Je to králík beraní francouzský a jmenuje se Michal.
0: Tedy Michel, ne?
1: No tak může být. Oni mají ty uši takhle
0: ten je krásný.
1: Od přírody splihlý a prostě za živýho boha je nevstyčej nebo ano. S nima nezastřihaj. Ale tady Michal, to je úplná rarita, na toho se chodí dívat celá ulice, protože on ty uši zvedne. Aha. Já jsem ho naučil na určitý slova, to já teď nebudu říkat nahlas, protože on kdyby to slyšel, tak on by hned špicoval. Já vám to teď pošeptám, jo, a takže když já mu řeknu,
0: jo,
1: tak
0: jo.
1: On hned ty uši zvedne.
0: No to jsem zvědav. Tak prosím vás, je Michal v záběru?
1: Michal, pojď, no.
0: Je v záběru?
1: Hodnej.
0: Je, aby tam byl takhle dopředu. Tak, aby bylo vidět, jak je zvedne.
1: Michale, je te...
3: Kapitola první. Zelená hora. Teprve vojna dělá z lidí chlapy. Asistent režie Kefalín stojí nahý pod ledovou sprchou a třese se zimou. Je to však nutné, neboť imperialisté číhají na hranicích. Hotovo, další. Asistent režie Kefalín, černovlasý mladík s tupozrakým levým okem a silným platfusem, přijímá ranec vojenských svršků. Povzbuzován ječivým hlasem svobodníka se navléká do uniformy. Chlape, vy v tom vypadáte jako polocnej! Čím jste v civilu? Asistent režie zajistá zuby Kefalín. To je něco jako profesor, že jo? Zaraduje se svobodník. Z toho vás, chlape, dostaneme! Dáte si 200 metrů plížením, pár klencáků do kaluže a bude po inteligenci. Svobodník se spokojeně usmívá a chlubí se svými výchovnými úspěchy. Já jsem přišel jeden, který byl docent. Tak jsem ho zahnal kopat latrinu a řekl jsem mu, když seš docent, budeš makat na 200%. To je dobrý, co? Nebo to byl jeden farář. V civilu se flákal, chlastal mešní víno, tak jsem ho trochu protáhl po poli. Měl holomech štěstí, že dostal řádně slepýho střeva a odvezl ho do nemocnice. Vojna není kojná, zabručí, a kdo seká latinu, má se u mě dobře. Přichází podmračený desátník. Svobodník Halík, veliteli roty! Svobodník srazí kufry a příkladným tempem odkvačí. Kecal, že jo? Zeptá se desátník nováčků. A největší vůl praporu, teda spodůstojníku. Dejte si, kluci, na toho kreténa pozor. Ten už několika maninkům uplet prokurátora. Sám chtěl být lampasákem a nevzali ho pro křivý nohy. Desátníkův zrak utkví na Kefalínovi. No, nazdar. Ty taky, člověče, nemáš figuru do uniformy. To je zlý, to je moc zlý. To už mi naznačil ten frajto, řekne Kefalín. A rovněž se mu nezamlouvalo, že jsem v civilu asistent režie. Já jsem chemik a při jednom pokusu s třaskavinami jsem přišel o dva prsty a boltec. Říkal jsem si, že mě aspoň neodvedou na vojnu. No a vidíš, odvedli. Dokonce ze mě udělali kaprála. Do řeči vpadne holohlavý, silně šilhající mladík. Soudru desátníku, já šilhám a mám reuma v ramenou. Pámbu tě potěš, ušklíbne se desátník. Na svý léta toho máš akorát. Ale já nemohu střílet, triumfuje šilhavec. Tady se ti nestřílí, říká desátník. Jo, manšafte, vám asi ještě neřekli, k jakýmu veleváženému útvaru jste narukovali. Tak tedy, dávejte bacha. Právě jste vstoupili mezi černý barony, nebo té špeté páky. A rozlíží se, jaký to udělalo dojem. To není možné, zaupěl vychrtný, obrýlený blondák. Já jsem redaktor závodního časopisu Rudá vatra, Dušan Jasánek. Pěté páci jsou přece politicky nespolehliví. U nás jsou jednak politicky nespolehliví, ale na druhé straně i spolehliví, kterým by činilo potíže vládnout se zbraní. Tak se tu v jedné rotě sejdou lupiči, kulaci, amnestovaní diverzanti a špioni s platfusákama, obrejlenejma, polohluchejma nebo postiženýma paroucnicí. No a samozřejmě je tu taky spousta farářů. Bez duchovenstva bychom snad ani nemohli existovat. Dušan Jasánek se zamyslel a ihned dospěl k názoru, že tu je vlastně v bojové linii. Na přední výspě bude politicky působit a nedopustí, aby se neduživí vojáci stali obětí klerikálů. Nebo tam, kde se ostražitě nebdí, roztahuje své černé pařáty nepřátelská ideologie. V tom se vrátil svobodník Halík. Žádné flákání ve skladišti se netrpí. Vojna není kojná a armáda není holubník. Jedu, jedu, jedu, jedu. Slavný a pověstmi opředený zámek na Zelené hoře u Nepomuku byl proměněn v půvabná kasárna. V místnosti, kde byl kdysi nalezen Lindův falzifikát Libušin soud, chlentali nováčci za dozoru svobodníka Halíka segedínský guláš. Baštím a nebavím se, kvičel svobodník a loupal kolem sebe očima. Dušan Jasánek se naklonil ke Kefalínovi a řekl, zde byl nalezen rukopis Zelenohorský. Česká buržoazie se chtěla vyrovnat buržoazii německé a proto se dopustila podvodu. Potom guláši se asi pobliju, odvětil Kefalín. Nekecám a cpu se, jestli si někdo myslí, že je v hotelu, tak ať si to nemyslí, za 5 minut je nástup. Kdo to hodil, ten knedlík? Nechám vás zavřít a zčernáte. Tady jste na vojně, Milánkové, já s váma zatočím. Jelikož vrhač knedlíkem nejevil ochotu přiznat se ke svému hanebnému činu, zapískal Halík nástup. Před dosud přežvíkující rotu předstoupil poručík Hamáček a pravil. Soudruzi vojíni, teď je každý z vás voják. A voják musí být co? Voják musí být zdravý. Jedně zdravý voják odolá nepříteli. Proto nyní dostanete co? Proto nyní dostanete injekci. Doufám, že mi tu nikdo nebude vomdlívat a nebude tak neuvědomělý, aby dostal horečku. To by byl padavka a padavkové nemám rád. Tak tedy svléknu do půl těla a jde se na věc. Nováčci se nepříliš ochotně svlékali a za pobízení svobodníka Halíka předstupovali před dva podmračené lapiduchy. První jim pomazal hrud jakýmsi hnědým neřádem a druhým vetknul nad pravou prstní bradavku injekční stříkačku. Nebylo to nic příjemného, ale málo kdo v této konstelaci něco příjemného očekával. Vojni bledli, zavírali oči, zatínali zuby a snažili se tento kus života těžkého přijmout, jak se na obránce vlasti sluší. Až na jednoho. Když se dostalo na Jasánka, skřížil redaktor ruce na prsou a hystericky zaštkal. Ne, ne, ne! Mě nebodejte! Mě nesmíte bodat! Jak se jmenujete? Zařměl poručík Hamáček. Jasánek! Víte, Jasánek, co je to spoura? To zapůsobilo. Ne, ne! Bolestně zašeptal redaktor. Já jsem choulostivej na prsa. Už jste viděli takový číslo? Zeptal se poručík a rozhledl se po polovaných vojnech. Prej je choulostivej na prsa. My mu to můžem klidně vrazit do zadnice, řekl jeden z Lapiduchu. To je dovolený. Tak Jasánek, sveknout kalhoty a žádné odmlouvání. Několik vteřin na to se dostalo Dušanu Jasánkovi první výsady v jeho vojenském životě. Byl bodnut jinám než ostatní. Zaúpěl a klesl k zemi. Ve stavu hlubokého bezvědomí byl dopraven na ošetřovnu. A když se jakž tak vzpamatoval, vyžádal si papír a tušku. Krátce poté vznikla báseň, otištěná za několik dní v okruhovém vojenském časopise Rudá zástava. Spí, děťátko kučeravé, spánkem bez přerivu. Zadržíme vrahy dravé, holdující pivu. Ty, co hledí přes hranici s rozšklebenou tváří, jak hráz jsme tu všici, všici, v lednu jako v září. Hněv z našeho oka sálá, srdce teple bije. Píšem, pevný jako skála, knihu historie. Absolutním vládcem Zelené hory byl major Haluška, zvaný Terezky. Vysoký, štíhlý, s unilým pohledem, avšak nad jiné obávaný. Nikdo nevěděl přesně, jaké byl národnosti. Snad Rusín, možná i Avar, mluvil jazykem vzdáleně připomínajícím slovenštinu. V mládí býval dřevorubcem, ale sekiru brzy zaměnil za pušku, vstoupil do armády slovenského štátu. Bojoval proti Rusům, byl raněn a dostal řád. Ve 44. roce se přidal k slovenskému povstání, byl raněn a dostal další řád. Po skončení války se pracně naučil číst, což mu spolu s tím, že zvolil správnou linii, umožnilo stát se důstojníkem. Po několika průšvizích u bojových jednotek byl převelen k PT-pákům. Čo bolo, to bolo! Terezky som majorom! Bylo jeho přísloví. Jeho nástup na Zelenou horu byl velkolepý. Na čo také velké stromy? Ukázal na několik stoletých cedrů, chráněných památkovým úřadem. Popíliť! Všetky popíliť! Sám dohlížel na jejich kácení. To je robota! Klofetě do tého jako rána do houna! Vytrl jednomu vojinovi sekiru a připomněl si své dřevorubecké mládí. Šlo mu to znamenitě. A mnozí z přihlížejících pak o něm nikoli bez jistého respektu tvrdili, že by se jako jeden z mála důstojníků uživili v civilu. Leč Terezky to neměl v úmyslu. Po skácení cedrů vstoupil na nádvoří, kde ho upoutala krásná barokní kašna. A čo je toto? Zeptal se lichtivě nadporučíka, který ho doprovázel. Kašna. Dostalo se mu odpovědi. Kašňa? Podivil se. A na čo je vojáku treba kašňa? Já jsem byl dobrý voják a nikdy jsem kašně nepotřeboval. Vzít krompáč a kašně rozbourat. Rozkaz byl splněn. Major Haluška vstoupil do zámecké kaple. Ajajajajajaj. Kostěl, zaradoval se. Som veľa rád, že zde je tiež kostiel. To bude skladisko pre ševcov a krajčírov. Len tým anielám je treba urážať hlavy. Rovnež tento rozkaz byl splnen. Teprve potom vešel velitel do samotného zámku, který měl z rozkazu ministra národní obrany Alexeje Čepičky sloužit jako kasárna. Zde se nelíbil majoru Haluškovi nábytek. Som já vola jaká baronesa, aby som sedzel za takým stolikom? Ukázal na šachový stolek. S všetkým týmto buržoázným svinstvom do krbu. Ale to snad je škoda, odvážil se namítnout nadporučík. Škoda? Podivil se major. Aká škoda? Pracující lid zúčtuje s vykoristovatelskými stolikmi a nikdo mu v tom nemůže zabránit. Sudruh nadporučík, splňte rozkaz. Během několika dní byl zámek vyklizen. Nákladní auta sem vozila těžký dubový nábytek, postele a slamníky. Ještě jednou si major Haluška zaúřadoval. Poručil zabílit fresky na stěnách. Na čo má voják koukat na také ženské? Ukázal na jakousi šlechtičnu. Zožeňte maliára a hovorte, aby namaloval pokrokové tradície. Malý si dal záležet a stvořil báječného senilního Žižku s palcátem. Major se zahleděl na slavného vojevůdce. Prečo jste, súdruh vojín, namalovali súdruha Žižku s takýmto klacíkom? To nebol kapelník, lebo šafár. Dejte mu do tej ruky ľahký gulomet.
4: V té době, súdruh majore, gulomety nebyly.
3: V aké době?
4: V 15. století.
3: Čo bolo, to bolo, řekl major Haluška. Teresky som majorom.
5: Major Haluška velel pomocnému technickému praporu již třetí rok. I stupidní důstojníci sloužící pod ním se třásli před jeho rozmary a svéráznými rozkazy. Ale hlavní bylo, že první pomocný technický prapor byl nahoře dobře zapsán. Každý rok narukovalo do Nepomuku kolem 1500 nováčků, kteří se zde podrobili 14-dennímu výcviku a pak byli posláni na různé pracoviště v jižních či západních Čechách. A že plnili plán i ti největší chcípáci, to byla zásluha tvrdého režimu majora Halušky a důstojníků, kteří zde většinou rovněž pikali za své předchozí chyby. Vojíni prožívali krušné chvíle. Jen málo který přestupek ušel slídivému zraku důstojníků. A jestli přece byli tu podůstojníci, konečně ani ten, kdo obelstil známou metlu armády, nebyl si jist, kdy se před ním objeví sám velký major Haluška.
3: Soudruh vojín, čo to robíte u toho baráku? Protne náhle ostrý hlas říjnové odpoledne.
4: Soudruh majore, vojín Mařinec! Provádíme močení.
3: Teresky máte cvičit. Prečo nejste u své jednotky?
4: Mám prosím neurovegetativní dystolní většího stupně se sklonem k občasné glykosury. Diabetus mellitus neprokázán.
5: Vychrl vojín Mařinec perfektně svůj chorobopis.
3: Dobré. Ako rečí jste hovorili?
4: Latinsky.
3: Americky neznáte?
4: Neprosím.
3: To je dobré. Kdybyste znali americky, zatvoril by som vás, až byste byl černý. Víte, že Amerikáni jsou imperialisti?
4: Vím, soudruh majore.
3: Jste uvědomilí. Voják má být uvědomilý a oholený. A protože víte cudzu reč, budete robit pisára. Choďte so mnou.
5: Tak se stal vojín Mařinec, v civilu cukrář, písařem.
3: Krátce poté zamířil major Haluška na ošetřovnu. Jestli něco nenáviděl opravdu z hlouby své duše, pak to byla ošetřovna. Voják nepotřebuje ošetrovni, tvrdil. Jeho ošetrovně je v zákope. Len kedy jsem strelený, potřebujem lekára, inakše nie.
5: Nesmírně ho mrzelo, že mu řády nedovolují marotku zrušit. Proto alespoň několikrát denně slídil, jestli nemocní nesimulují a opravdu leží. Tentokrát prudce vrazil na ošetřovnu a spatřil vojína sedícího na lůžku a cosi píšícího.
3: Prečo neležíte?
5: Píši báseň do obrany lidu. Známe takých básnikov, simulantov, řekl Terasky. Keď môžete písať, môžete aj cvičiť.
4: Mám horečku, šeptal Jasánek. 38 stupňů.
5: 38? Já na frontě som mal 27 a išel som na steč. Viete, čo je to taká steč? Automaty, gulomety, hurá! Byli sme bolšejkov... čo to hovorím? Fašistov. A na to, či máme horečku, sme nekúkali. Rozumiete? A Terasky nehnúť a ani sa nehnúť.
6: Co je to zázrak?
7: Událost, kdy chce hospodin dát najevo svou existenci.
6: A co je to náhoda?
7: Situace, kdy chce hospodin zůstat inkognito.
6: A tak. A když byla Eva stvořena, proč vlastně z Adamova žebra?
7: Hospodin se dlouho rozmýšlel, který orgán použít. Odmítl hlavu, aby nebyla své hlava. Odmítl oko, aby nebyla koketa, pak ústa, aby neklevetila, ruku, aby nekradla, nohu, aby z ní nebyla běhna. Zůstává ovšem otázkou, jestli to tím žebrem zachránil.
6: Taky jsem slyšel, že Mojžíš si jako dítě strčil do pusy žhavý uhlík, spálil si jazyk a po celý život proto koktal. Tím se to vysvětluje.
7: Co se vysvětluje?
6: No, když se ho hospodin nahoře Sinaj zeptal, kam chce vést svůj lid, Mojžíš vyhrkl do do země do té chudé a vyprahlé země Kanán, podivil se hospodin. No, jak chceš, a tě potvem. Ale Mojžíš musel spolknout zbytek toho, co chtěl původně říct, do Kalifornie.
7: Trůfují se chasidé z různých obcí, čí Wunderwebe, rabín divotvorce, dokáže konat větší zázrak. První povídá, jednou takhle sedíme s naším cádikem, vyprávíme učené řeči, a tu se náš rabín, ať žije do 120, zachvěje a vykřikne, hoří, vidím, jak v Berdyčevě hoří. No a hořelo tam, vyzvídá druhý, ne. Ale není to úžasné, jak daleko náš cádik dohledne.
6: Studenti věšivě se ptají učitele, jak to přijde, že náš rabin má děti? Vždyť nedělá nic jiného, než že ve dne v noci studuje Tóru. To je tak. Někdy pozdě večer, když už prostudoval všechno, co si pro ten den uložil a pocítí touhu po své ženě, přiletí čtyři andělé. Dva z nich ho vezmou pod paždí a doprovodí do jejího lože. A co dělají ti zbylí dva? No, ti musí trochu tlačit, protože tak moc se mu zase k ní nechce.
7: Rabin leží churav v nemocnici. Přijde za ním Gabaj, úředník židovské obce, a vyřizuje vzkaz od představenstva. Naši starší se rozhodli popřát vám brzké uzdravení, abyste se nám pěkně vrátil, dožil se 120 let a ještě něco navrch. Prošlo to poměrem 14 hlasů ku 7.
6: Kon a Rubiček sedí vedle sebe v synagoze a kroutí hlavou nad tím, jak jejich starý kantor předspěvuje modlitby. No, řeknu jim, povídá Rubiček, že to musí být hrůza, když takový kantor zjistí, že ztratil hlas. Jo, jo, přisvědčuje Kon. Ale ještě hroznější je, když to nezjistí.
7: Návštěvník židovského štetlu, tedy malého městečka, se podivuje, jakou tu mají malou synagogu. Sem se přece nemůže vejít celá obec. To mají tak, vysvětluje Šámes. Kdyby měla přijít najednou celá kille, jako tedy obec, tak se sem samozřejmě nevejte. Ale protože se prakticky nikdy nestane, aby přišla najednou celá obec, tak se sem celá obec bez problému vejde.
6: Malý Icik se modlí k hospodinu. Slibuju, že budu hodný a poslušný a ty mi zase slib, že nebudeš dávat vitamíny do špenátu a mrkve, ale do čokolády a do zmrzliny.

0: Baví se dvě křesťanské dívky sloužící u židovských pánů. Já se v těch jejich svátcích ne a nevyznat. A já taky ne, povídá druhá, ale u tří už vím, co se sluší a co ne. Tak například o šabatu. Můj pán jí v salonu a kouří na záchodě. Když je Tisha B'Av, kouří v salonu a jí na záchodě. No a při svátku Jom Kippur tam jí i kouří.
1: Abraham se prochází po městě. Náhle začne pršet, schyluje se k bouřce. Rychle se schová do nejbližšího krámku. Je to řeznictví. Řezník zrovna krájí čerstvou šunku. Abrama praští vůně do nosu. Abraham se ptá, co stojí ta šunka? V tom se zableskne a zahřmí. Abraham zvedne oči k nebi a povzdechne vyčítavě. No, zeptat se snad můžu, ne?
0: Magister Carpeta se rozhodl, že přestoupí ke katolíkům. A teď má trému ze křtu. Radí se svým křesťanským kolegou v úřadě, co si mám obléct. V čem chodíte ke křtu?
1: My? No, nás obvykle nosí v povijanu a dávají nám plínky.
0: Žid, který se dal nedávno pokřtít, dává celý rok pozor, aby na jeho zevnějšku nebylo nic židovského. Jednou ráno, když jde do úřadu, na něj jeho žena zavolá. Ignác, počkej! Co se děje? Sáhni si na hlavu! Ignác si sáhne na hlavu a zjistí, že si nasadil jarmulku. Žena říká, ojojojojoj, ta moje gojská palice.

0: přátelé, dobrý večer. Já jsem v Terezíně poprvé, ale po chvilce, kdy jsem ochutnal zdejší víno, tak doufám, že ne naposled. Dovolte, abych se představil, já se jmenuji Miroslav Horníček a mám tento večer uvádět. Já se představuji proto, aby nedošlo k omylům, protože nedávno právě nad číškou červeného vína mě překvapila velice půvabná mladá dívka na centrálním trhovisku v Bratislavě. To je takový místo, kde se výborně snídá. Pokud navštívíte Bratislavu, tak se výborně snídá na centrálním trhovisku, protože tam mají nejen guláš, ale i víno. Tomu já říkám trhovisko. A tam se dá krásně posnídat a tam je přišla půvabná mladá žena pozdravit zase z obchodu, kde prodávala kytky a podala mi růži, mně, starému člověku růži. A řekla, to je pro vás, my vás tady máme velice rádi, pane Šterco. Tak jsem to za Jardu vzal, tu růži. Samozřejmě jsem mu ji neodvez, protože kdyby mi dali flašku, tak mu ji odvezu, ale růže zvadne cestou. Tak se mi stalo moc krát, že si mě pletli ze Štercem, ale to je pro mě poklona, protože já mám Jardu rád a jsem rád, když si nás komiky pletou. Já jsem taky rád, že tady můžu být dneska večer a že tato nádherná hudba mě spolu s vaším vínem uvedla trochu do nálady, protože já si myslím, že tato hudba a nálada, vůbec humor, že spolu úzce souvisejí. Víte, ono se říká, že někdo má smysl pro humor a někdo ne. Samozřejmě, že jsou tací, kteří mají smysl pro humor a taky ne. A zase se říká, někdo má hudební sluch a někdo ne. Ale on je tady ještě jeden takový malý rozdíl. On může být, abych tak řekl, aktivní hudební sluch, to je, když umím zpívat, a taky pasivní, když rád poslouchám. A i v humoru to je tak. Já můžu mít aktivní smysl pro humor, že ho dělám, že ho vypravuju, anebo pasivní, že mu rozumím. Nejhorší typy jsou ty, kteří nemají smysl pro humor a nemají hudební sluch. Jo? To je zvláštní spojení takový, že nerozumí, co to je vtip a nepozná, jestli to je písnička nebo ne. Pokud jde o hudební sluch, tak já mám ten pasivní, já rád hudbu poslouchám, a zvláště tuhletu, ale sám nevydám ani tón. Já velice rád zpívám, velice rád. Já jsem se bál právě, když se ohlašoval, že zpívák nemůže, že vyvoláte mě. Já velice rád zpívám, ovšem za té podmínky, že není na doslech živej člověk. Já jsem humanista, já nemůžu zpívat přítomnosti živých lidí, protože já bych spíš rozháněl třeba nějaký shromáždění nebo tak, než bych ho naložil. Já velice rád zpívám, ovšem to musím být sám doma, mít zaručeno, že nikde v domě nikdo není a ještě dám slamník na dveře a pak si zpívám. Pak velice rád. Ale veřejně bych zpíval, ale taky už jsem zpíval veřejně, o tom se taky můžu zmínit, jak jsem zpíval veřejně. To byly hrůzy ovšem, když člověk musí na divadle. Já jsem šel k divadlu a měl jsem dvojí hrůzu. Že budu muset mít někdy tvrdý límeček v nějaký roli a že budu muset kouřit, to obojí nesnáším. Já neumím kouřit, s tvrdým límečkem se dusím a zpívat neumím. Všecko už jsem zažil. Hrál jsem dokonce faráře, měl jsem kolárek, musel jsem nejvyšší kouřit a musel jsem zpívat. Hrůza, hlavně pro lidi samozřejmě. No tak ten kolárek, to byla hrůza spíš pro mě, protože jsem byl modrej v obličeji, ale se reflektorama se to dá vyrovnat. A já jsem rád, že tedy můžu, abych tak řekl, svým skromným podílem sloužit humoru, protože, víte, humor to je taková vzácná oblast, kde poznám, jestli se lidem líbím nebo ne. Kdybych dělal celý život vážný divadlo, tak se až do smrti nemusím dozvědět, že jsem byl špatný nebo dobrý. Tam se to nepozná. Když se lidi nezasmějou, tak si říkám, a je, propad jsem špatný a jdu od toho. Čili až jednou zjistím, že se mi humor nedaří, přejdu k poště. Nebo někam. K něčemu, kde není humoru třeba. Tedy. Tím nechci se dotýkat příslušných tady přítomných pošťáků. A protože, jak jsem řekl, hudbu mám rád, ale sám se v ní vyjadřovat neumím, jsem šťastný, že můžu zase předat slovo a šmitec tady.
1: Mě vám řeknu, balet, to je moje. Ale víte, co mi vrtá hlavou? Jak to dělají ty baletky, že jsou pořád takový šlank? Fio.
2: Třeba žijou z gáže, co já vím?
1: Ale oni se vdají, mají děti a pořád jsou štíhlí. Co myslíte, jaký jsou baletky manželky?
2: Jak já to mám vědět? No ne, to bych si musel snad napřed vzít nějakou.
1: A to byste pro mě neudělal?
2: Ne. Víte, já jednak nemám už o manželství příliš iluze a potom já si dovedu krásně představit, jaký jsou baletky manželky.
1: Jo.
2: Hádavý, malicherný, žárlivý, protože kozy fan tutte, ženský jsou všechny stejný.
1: No, za to vy jste každý jiný, to je taky fajn tutový. Abyste věděl, vy mužský jste ještě stejnější, akorát, že jste jeden svok a druhý špatný na nervy.
2: Jeden svok a druhý špatný na nervy.
1: Ano.
2: To je konec konců taky rozdíl.
1: No nepatrnej. Svok si myslí, že dvě a dvě je pět a je mu to jedno. Jo? A mužský na nervy ví, že dvě a dvě jsou čtyři, jenže ho to zneklidňuje.
2: Teď ještě zbývá... Teď ještě zbývá, aby řekla, že jsme všichni sobci.
1: A sobci jste.
2: No,
1: všichni, jo. To je samý já, moje auto, můj byt, moje chata, moje děti, moje žena.
2: Přesně. A...
1: No, ano.
2: Přesně, no tak moje žena to snad je v pořádku, ne?
1: No, tak taky to zdůrazňujete.
2: Ale jinak přesně takhle plísnila tuhle manželka mýho přítele Cíznera.
1: Jo.
2: Křičela na něj, na chudáka, prej, nic není jenom tvoje, pamatuj si, všechno je naše. A co zas hledáš v té naší skříni? A on pípnul naše kalhoty. Kamarád, já vám řeknu, něho bylo kolikrát líto přítele Cíznera, protože on se původně vůbec nechtěl ženit. Na potřetí do toho vletěl.
1: To jo, a on měl tři známosti, jo?
2: Ne. Známost měl jednu, ale oni dvakrát je odmítli vodat, on byl pokaždý jako dělo. Až si potom ten odávající úředník na Praze 4 vzal tu snoubenku stranu a povídá, prosím vás, tomu nemůžete v tom pití zabránit.
1: No.
2: A ona povídá, co pak to bych mohla, ale on mi sem střízlivý nepůjde.
1: No ale nakonec šel, že jo?
2: Nakonec šel, protože ho přemohla láska.
1: No jo.
2: A taky už měl strach o játra, to ví.
1: No, já vám řeknu, já si myslím, že dobrý manželství závisí na tom, jak si kdo umí najít partnera. Vybrat, rozumím?
2: Jo, vybrat. No, to je hezká teorie, jenomže muž, ten se zamiluje, to je prosím vás vybrat, jako kdybyste chtěla od myši, aby si vybírala pastičku. Muž se zamiluje, spitomí a nic ho nezvyklá. No, co jsme se jenom namluvili v rodině do synovce, když si udělal známost s nějakou Adélkou z Rakovníka. Jsme mu říkali, člověče, teď ta Adélka tam vystřídala půl rakovnických kluků. On se urazil, odjel, za dva dny se vrátil a povídá, tak jsem se byl podívat v tom Rakovníku. Ale ono to není velký město.
1: Ono zase vybírat s úplně chladnou hlavou taky vždycky štěstí nenese. Vemte si ten případ toho slavného dirigenta Wagenknechta, že jo?
2: Přesně.
1: No ten měl přece dvě známosti.
2: Jo.
1: Jednu krásnou, ale nemuzikální. A druhou vošklivou, jak ta byla vošklivá.
2: No tak vošklivá.
1: Jo, ale muzikální, s krásným altem. Koho myslíte, že si ten dirigent vybral?
2: Já nevím, no tak dirigent asi tu zpěvačku.
1: No ale vošklivou.
2: Ale muzikální.
1: A jeli prostě spolu na svatební cestu, trávili spolu první noc. Dirigent se ráno probudil, že ji uviděl, protože bylo světlo, zatřásný a povídá, drahoušku, pro všechno na světě, zpívej!
2: To je, poslouchejte, velmi smutná historka. No. Já nejsem dirigent, čili mám rád dívky krásný.
1: No, prosím.
2: A když zpívají, nevadí. Takže já bych zavolal Petru Černockou, ne? Petra Černocká.
3: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, Petro.
3: Ano.
2: Petřičko, už jsme se dlouho neviděli. Prosím vás, mě by zajímalo, jaký jsou zpěvačky manželky?
1: Na co? Teď jsme přece všechny stejný.
3: Tak já si myslím, že zpěvačky manželky, no některá je lepší, některá horší. Ono totiž dost záleží na panu Chotě.
2: Neříkejte.
3: Ano. Možná víte, že Emil Zola napsal kdysi, že v každé ženě je zárodek dobré manželky. No, takže jaký pán takový krám?
2: Slyšela jste to?
1: Jo, ne, já jsem hlucha.
2: Ona Petra není jenom krásná a muzikální, a ze Smíchova, ona je i sečtěná.
1: Marně se namáháte. Petra není jenom krásná, muzikální, sečtělá ze Smíchova. Petra je i zadaná.
2: Petra?
1: Jo. Petra. Petra Černocká.

Dobrý večer. Jsem docela zachovalý úředník investičního oddělení. Dovolte, vážení přátelé, abych vám jako takový položil otázku. Proč mám neustále pomrkávat, když ne? Dovolte, vážení přátelé, abych vám jako takový položil otázku.

nevyčerpali. Hlavní účetní se bez slova rozplakal. No je to starší člověk a 29 tisíc je 29 tisíc. Když je závod nevyčerpal, propadají. To se nesmí stát, zvolal hlavní účetní a běželi jsme k podnikovému řediteli. Vyslechl nás a zbledl. Z toho pravil, bude ještě disciplinární řízení, protože o ty peníze jsme žádali a teď je vidět, že jsme je nepotřebovali. Potřebovali jsme je, vysvětloval stavební referent, ale zároveň nepotřebovali. Jak tomu mám rozumět, zvolal hlavní účetní. Měli přijít pokrývači na všechny střechy a přišli jenom na některou, stěžoval si zástupce stavebního referenta. Co je mi do pokrývačů, zvolal podnikový ředitel. Já nemám jí 29 tisíc a mám je. Co teď? Zašeptal zástupce hlavního účetního. Utratit! Zvolal jsem já. Snad to ještě stihneme. Všichni mě objali, podnikový ředitel mě dokonce políbil. Po prvním životě, domnívám se také, že naposled. Ukázalo se totiž, že utratit narychlo 29 tisíc není zdaleka tak snadné, jak to vypadá. No dobrá, utratit, vzpamatoval se ředitel. Ale za co? Navrhuji, pravil hlavní účetní v dobré vůli, nakoupit do zásoby držátka. Znám obchod, dodat rychle, vidí, že ředitel se chmuří, kde jsou levnější než jinde. Dávají tam jedno za korunu. Ředitele, řekl ředitel a vstal, který by dovolil nakoupit 29 tisíc držátek do zásoby pro 9 úředníků, čekal by buď prokurátor nebo mysliveček a s tím nesouhlasil. Kdybychom však, pravil jsem já, a radostí zamnul jsem si dlaněmi, nakoupili místo 29 tisíc držátek po koruně pouhé 3 tisíce věčných kuličkových per po 2,50. K čertu přerušil mě neurvale zástupce ředitele, ale ředitel, který ve mně skládal velké naděje, nedal mu domluvit. Pokračujte, příteli, vyzval mě, vy se mi na rtech. Tak by nám, zvýšil jsem hrdě hlas, zbylo ještě na 75 tisíc 30 haléřových známek. Ředitel se na mě podíval s odporem a odvrátil zrak. I tato investice byla zamítnuta z obavy, že by vzbudila podezření. Tak běda, měli jsme do zavírací doby utratit 29 tisíc, ale žádnou z nás jako z udělání nenapadalo nic, než připínáčky, kancelářská spinadla nebo lepící pasta v tubě. Chýlil se k šesté a ředitel ztrácel nervy. Lepící pasty, volal hystericky. Mohu mít za 20 tisíc, že bych s ní pomazal Václavské náměstí od můstku až po tu kobylu, ale já nepotřebuji lepící pastu. Já potřebuji, křičel, aspoň trochu rozumnou investici, jenomže mám kolem sebe lidi bez fantazie. Mám nápad, vykřikl radostně zástupce stavebního referenta. Konečně zaradoval se ředitel, ven s ním. Já ho zase zapomněl. Sesmutnil zástupce stavebního referenta. A tak jsme se trápili a bylo nám do pláče. Tolik jsme toužili přesvědčit nadřízené orgány, že jsme hospodáři na svém pracovišti a přitom jsme nedovedli včas utratit 29 tisíc korun. Večeři nám dal ředitel dones do kanceláře, každému husu, knedlík a zelí, abychom měli sílu a aby se aspoň něco odčerpalo. 9x 12 to 8, povzdechl. Načínaje stehno, to je málo, to je málo. No, situace se stávala kritickou, protože tehdy už jsme byli odkázáni na obchody s večerním prodejem. Pojedli jsme a přemýšleli jsme v duchu. Potom začaly padat nové návrhy. Zástupce hlavního účetního, který měl nejméně fantazie, navrhl, abychom si každý koupili boty. Hlavní účetní navrhl rozbít všechna okna v domě a povolat sklenáře. Také tento návrh byl zamítnut, protože všeobecně známo, že sklenář nepřijde, ale tak když ho nepotřebujete. Ve 20 hodin 30 minut navrhl konečně stavební referent zakoupení nákladního výtahu, ale ani on se nesetkal s porozuměním, protože náš závod je v přízemí. Ve 20.45 jsme navrhli podnikovému řediteli, aby koupil asbestové obleky posluvačkám a v 21.00 navrhl ředitel nám, abychom se šli utopit, protože takových chráců prý najde na každém rohu 10. Neurazili jsme se, protože ředitel v takové situaci má tedy plné právo ztrácet nervy a seděli jsme tedy bezradní až do 21.45, kdy se dostavil vrátný s upozorněním, že je Silvestra a že chce jít k sousedům na televizi. Navlékají se zimník jako lidé odsouzení k hanbě,

0: věděli jsme starci o svém svízeli.
1: A prach šakra!
0: Povídal dobrák soucitně.
1: A šečetli jste to dobře?
0: Hlavní účetní vyskočil jako srna. S okem planoucím nadějí vyběhl z místnosti a pádil do účtárny. My ostatní se trvali bez pohnutí, zírajíce na dveře. Po nekonečných 10 minutách se tyto dveře otevřely, účetní stanul na prahu a my viděli, že je všecko v pořádku. Zmýlil se! Jásal účetní, ukazuje na mě. Kolega se zmýlil! Ano, dýchl šťastně ředitel. Ovšem, potvrdil s převahou hlavní účetní, těch 29 tisíc nepřebývá, naopak, odčerpali jsme 29 tisíc nad plán. Zaplať pánbu, odechl si ředitel a popřav nám po šťastném a veselém novém roce, narazil si klobouk a křepce vykročil do silvestrovské noci.

0: A dnešním naším hostem je, tady nebo tady, odtud přijde, režisér Jiří Wenzl.
1: A my se tě hned ptáme, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý.
2: Já jsem chtěl být vrchní topič na parníku.
3: Proč jako malý? Vrchní topič?
2: Protože jsem nechtěl být podřízený. Ale taky jsem chtěl být vrchním, protože se mě líbilo, jak to běhají mezi stolama. A taky jsem chtěl být doktorem na ženský. Mě holky vždycky strašně zajímaly, hlavně na nich to, co my kusy jsme neměli. A takže byl takový můj sen.
4: Vytrvalost a píly, no.
2: Já nevím teda, co na nich hledáte vy, ale...
4: Doufám, najdu jedno.
2: Ale to vytrvalost a píly jsem tam nehledal.
3: Vy jste se prál někdy? Civil.
2: No, dostal jsem. Já jsem prchlivý člověk. Já se neperu, já jsem měl brýle vždycky, a takže dorvaček jsem se nepouštěl. Ale stalo se mi dvakrát, že kvůli holce mě někdo vyprovokoval a já jsem šel a dostal jsem vždycky strašně přes držku. Protože jsem byl vždycky slabý a to přitahovalo ty frajery, aby se na mě mohli vytahovat.
3: A ošetřovala vás aspoň ta holka?
2: Jo.
3: Byl jsem v takové situaci jednou v životě. To ještě jsme byli s mojí ženou na Kladně v divadle a šli jsme pak do Prahy, do hospody po představení k Medvídkům a tam byl jakýsi opilý chasník a ten se do mojí ženy začal montovat a já jsem teda pochopil, že nezbývá nic jiného, než si dát natlouct. Tak bych zachoval čest rodiny. A tak jsem k němu přišel. A teď jsem ale nevěděl, jako, jak to říct. Jak začít. Tak jsem k němu přišel a povídám mu, kličte se.
2: Jak jsem Marka, tak určitě ještě dodal, vy plantážníku.
0: Že se pak na nic nezbude.
3: Ne, on byl tak konsternovaný, že mu vykám. Že tak jako, no, pokladu k ničemu nedošlo. Překvapení.
5: Pane režisére, jste říkal, se neperete v osobním životě, ale zase velmi obratně používáte proutek.
2: Já bych to nerad ventiloval. Já jsem udělal v životě hodně věcí a některé byly dobrý, ale proslavil jsem se jednou výtržností a to se mi nelíbí. Čeká mě soud. Pojďme od toho.
0: No a jak to začalo?
6: Tedy já si přicházím, milé dámy, stěžovat. Já jsem nedávno slyšela samozřejmě, že od muže a dokonce tentokrát od mého vlastního muže, že prý nemáme vůbec smysl pro humor, že vůbec nerozumíme legraci, a co je daleko horší, že prý my tu legraci ani nepochopíme, že nedovedeme vykládat ani anekdotu. Humor, křičel na mě, osvobozuje člověka od nudy a trápení, humor povznáší a obšťastňuje. No, já jsem mu celá vyděšená žehlila kalhoty, jak se chystal ráno do kanceláře a on mě vykládal, co to je vlastně legrace. Jak prý se tuhle jeden u nich v kanceláři zavřel do skříně a kukal tam, což prý náramně vyděsilo přednostu jejich oddělení. No já teda nevím, milé dámy, proč já bych se vám tady vlastně nepřiznala. Víte, jestli jsem vůbec něco nebo někoho na té veselé příhodě pochopila, pak to byl právě ten vyděšený přednosta. Protože já vůbec nevidím žádnou legraci v tom, když oni si tam natírají násadky povidlama a polejvají židle vodou. A nebo prosím vás, je to humor, když vychází úředník z budovy úřadu a má vzadu na kabátě provázek smašlí? A to je právě to nejhorší, prohlásil můj manžel, ba dokonce víc a hůř, to prý je skoro něco jako duševní úchylka, když se tomu nechci anebo nedovedu smát. No, já jsem se vám nemohla smát, já jsem si až nějak divně připadala vedle něj, ale já jsem nemohla. A pak jsem se nad nádobím docela vážně zamyslela sama nad sebou a řekla jsem si, víš, holka, co ty si to za podivnou osobu? Co ty si to zaškarno hlída? Přece neumět se zasmát takovýhle podařený švandě, to je skutečně něco jako duševní úchylka. A mohlo by to skutečně vést k rozvrácení celého našeho šťastného manželství. A tak jsem si vám, milé dámy, řekla, že se život u nás musí od základu změnit. A taky jo. Druhého dne vpadne můj drahý ráno do kuchyně a hned povídá, heleď, udělej mě snídaně, ale ne čaj, já bych chtěl kávu, že jo, doskoč mi do trafiky pro noviny, kdyby je neměli, tak vezmi lípy, že jo, nebo globusky a tak dál, teď mě začal sekírovat, kouká, kde jsem a vidí, že mě nevidí. Já jsem totiž byla, milé dámy, na příborníku, nohy jsem měla skřížené pod sebou a na hlavě jsem měla stínítko od lampy. Co pak to tam děláš na té skříni? Tázal se můj manžel. Nic, odpověděla jsem něžně. Čekám tu na zmrzlináře. A já jsem neslezla, milé dámy. Já jsem neslezla, dokud neodešel. A to znamenalo, že šel s děravou patou, s utrženým knoflíkem, bez novin, bez čaje a bez lid. A když se večer vrátil domů k večeři, tak jsem byla, drahé kolegyně, pod otomanem. Jeho trepky jsem měla přivázané na nitce a když se pro ně schýbal, utekli mu. Ha, ha! Zařvala jsem na něho ze svého úkrytu. Ha, ha!

ke mně na bobek a povídá, co pak bude k večeři? No, že jsi odpověděla jsem ale zubem. No, že se sírem a konvalinky v octě. A od té doby měl každých 5 minut novou taškařici. No pro člověka s jeho smyslem pro humor to musel být ráj na zemi. Já jsem se mu převlékala za trpaslíka. Po bytě jsem chodila po 4. Uprostřed noci jsem ho polévala vlažnou minerálkou. Jídla jsem mu podávala pouze s malými hadrovými myškami. Noviny jsem mu zapalovala právě ve chvíli, kdy je četl. Jo, a kupovala jsem pro jeho obveselení kýchací prášek a výbušné cigarety. Vydržel to 3 dny. 4. dne přišel s nějakým pánem. Hledali mě spolu po bytě, ale nenašli. Já jsem byla, milé dámy, ve skříni. Já jsem si myslela, že přivedl toho Jarouška syrovátku a že bude legrace. No, když už mě míjeli po 6., tak jsem začala tak trochu kukat. Kuku! Kuku, kuku. Otevřeli skříň a chvíli se na mě dívali. Pak promluvil ten cizí pán. Co pak to tam děláte v té skříni? Špásuju, odpověděla jsem. Já tu, pane přednosto, špásuju, protože psina musí být. A zase jsem tak trošku zakukala. Byl hrozně vyděšený. Přestože to nebyl přednosta, on to byl, jak jsem se později dozvěděla, odborník pro choroby nervové a duševní. Vypadal v té chvíli velmi vážně a já jsem se na vlastní oči přesvědčila, jak je to nepěkné, když někdo nemá smysl pro humor. Potřebujete si odpočinout, povídal po chvíli. Potřebujete si skutečně odpočinout. A napsal mi to na úřední papír. Takže já teď odjíždím, milé dámy, na měsíc na rekreaci do lesů. Já mám po 4 neděle úředně zakázáno prát prádlo, spravovat košile a ponožky, vařit kávu nebo čaj, schánět světlé nebo černé pivo a ty ostatní věci. Já nevím, jak je to s vámi, ale já za svou osobu tvrdím, že smysl pro humor nemám a legraci nerozumím. Ale se svým vlastním mužem dneska už souhlasím v tom, že humor osvobozuje člověka od nudy a trápení, že humor povznáší a obšťastňuje. A proto, ať žije humor, já jedu, papa.

Josef Škvorecký ze života lepší společnosti. Společenský život v našem městě. Domácí práce z jazyka českého Josefa Krátkého, žáka druhé obecné školy Chlapecké v K. Jmenuji se Josef Krátký. Jsem žákem 2. B obecné školy Chlapecké v K. Jest to průmyslové město na Kladském pomezí. Také jest staroslavné. Starší můj bratr jest Petr. Jest studentem 6. B státního reálného gymnázia v K. Moje sestra jest Blanka. Jest studentkou 4. B téhož ústavu. Můj otec jest majitelem firmy Rudolf Krátký a spol. Export, import. Též jest velmi velikým a těžkým. Moje matka jest milostivou paní. Rovněž máme paní, jež myje schody a nádobí. Její dcerou jest Hedva. Máti pravila, že jest běhnou. Avšak ona nikdy neběhá, nýbrž pouze chodí. Moje sestra jest Blanka, 16 let stará. Chodíce do taneční školy Zory Jaré jest její kamarádkou Jitka Skočdopolová, jež se mně líbí. Její bratr jest Přema, jenž jest můj přítel. Jejich otec jest velkoobchodník. Též chodí tam Hana Neumannová, jejímž bratrem jest slušný chlapec z dobré rodiny. Tak pravila máti Blance, neb jest jejím přítelem. Máti pravila, že se má ho držeti. Pročež Blanka vždy drží se ho za ruce, avšak když se nikdo nedívá. Avšak já se dívám vždy. Tu Blanka měla narozeniny pořádajíce večírek. Nesměl jsem tam, avšak pozoroval jsem klíčovou dírkou. Byli tam Jitka Skočdopolová, Hana Neumannová, Eva Vejvodová a Jaroslava Cuceová. Jest to dívka zamilovaná do mého bratra Petra, jenž tam byl rovněž. Jest to dcerou hotelierovou. Ve svém pokoji líbal ji, avšak neviděli mě. Avšak já jsem je viděl. Taktéž tam byl Jaroslav Celta, jenž hraje na klavír. Taktéž tam byl Vratislav Blažej, jenž chce se státi hercem. Taktéž Pavel Minc, jenž chce se státi černošským trumpetistou, a Josef Kopanec, jenž nechce se státi ničím. Taktéž tam byl Aleš Neumann, jenž jsouce bratrem Hany Neumannové přinesl Blance Puget. Zpočátku jedli řízků, svíčkové a dortů. Poté na klavír hrála Blanka, avšak neuměla. Avšak přesto tleskali. Poté na klavír hrál Jaroslav Celta. Poté Petr přinesl víno a na zdraví pili Blance. Poté spustili gramofon a tančili. Poté stále pili. Poté Jiřina Mourková opila se. Poté opil se Josef Kopanec, jenž zpíval anglicky. Poté opila se Hana Neumannová. Poté tančili spolu upadnout se na zem a Josef Kopanec vrhl, jenž poblil nám koberec. Poté Blanka zavolala naši paní, jež šla to utřít. Přitom pravila prasata, avšak velmi tiše. Avšak slyšel jsem to. Poté otec v knihovně se zlobil, avšak máti pravila, i nech je, Rudolfe, vždyť jsou mladí, to každý jest pouze jednou. Pročež otec nechal je? Taktéž Jaroslava Cuceová pořádala večírek. Tehdy Petra přivedli domů Josef Kopanec a Vratislav Blažej, avšak chyběla mu jedna bota. Můj otec jest divadelním ochotníkem, jest výborným hercem. Vždy hraje s milostivou paní Bohadlovou. Jest to manželka pana profesora Bohadla, jenž vyučuje matematice mého bratra Petra. Avšak nemá ho rád, tudíž má Petr vždy špatný prospěch z matematiky. Ač chodí na soukromé hodiny k panu profesoru Vaňasovi, jenž rovněž ho učí ve škole, avšak zeměpisu. Tudíž letos bylo mu dělati reparát. Pan profesor patrně na něm sedí. Jednoho dne byla u máti milostivá paní Mincová, jež jest její přítelkyní.
Musel jsem dítě si hrátit do svého pokoje, avšak za dveřmi poslouchal jsem. Avšak nerozuměl jsem. Avšak poté máti plakala, pravíce nahlas, kdyby alespoň na tom dítěti se nemstil. Pročiž myslím, že mínila Petra, jenž avšak není více dítětem. Tudíž má patrně špatný prospěch z matematiky, neb pan profesor Bohadlo mstí se mu. Minule dávala se hra Hamlík. Byl to kus nadmíru dlouhý. Můj otec hrál Hamlíka a milostivá paní Bohadlová Otýlii. Ona jest malá, avšak otec jest velmi veliký. Pravil, jdi do kláštera Otýlie. Já nerozuměl jsem tomu, neb mě to nebavilo. Taktéž otec držel lepku a odlepili se mu vousy. Lidé se smáli a máti pravila nahlas, to jest mi kulturní obecenstvo. Seděli jsme v druhé řadě. Před námi seděl pan Minc, jenž soudce otcem Berty Mince, tento jest mým spolužákem. Tento pak má šlapací auto a rovněž tank, jenž srší. On má holou hlavu a jest majitelem obchodního domu. Rovněž s námi byl Aleš Neumann, jehož Blanka se nejprve následující rad držela za ruce. Poté Aleš něco ztratil, neboť hledal to pod sukněmi Blance. Avšak nemohl to nalézti, nebo hledal to stále, avšak Blanka mu nepomáhala. Poté přestal, když otci odlepili se vousy, pročiž máti pravila, to jest mi kulturní obecenstvo. Rovněž před námi seděla Marina Kónová, jež jest veselou vdovou. Stále tleskala, máti netleskala. Rovněž otec šermoval s panem Heislerem mávajícem meči, avšak nemohli se do nich strefiti šermujíce opatrně. Taktéž jsem usnul, avšak máti vzbudila mě. Poté šli jsme domů. Druhého dne hrál jsem si pod pianem. Tu zvonice telefon, otec četl Národní listy. Zvedl jej a pravil, ano? Ne, Marino, dnes nemohu, dnes opravdu ne. Poté štěbetalo to v telefonu. Poté otec několikrát ještě pravil, ne, ne, ne. Poté však nakonec pravil, nuže ano, tedy přijdu. Poté vstal, chodíce se po koberci až do večera. Tehdy pravil, jdu na schůzi. Máti pravila, opět? Otec pravil, ano. A šel. V noci vzbudil mě křik, rovněž i Petra. V saloně máti naříkala. Pravila, ach já nešťastná, ach nešťastné děti. Na mě ohled míti nemusíš, avšak na děti. Poté pravil otec, ach Ellen, nech mě vysvětliti. Avšak máti stále naříkala pravíce. Nic mi nevysvětluj, neboť vím vše. Nejsem slepá. Na mě si nemysli, avšak dětem život nekaz. Co řeknou lidé? Poté otec znovu pravil. Ach, Ellen, vysvět. Avšak máti pravila. Co děti budou si o tobě jednou mysleti? A pravila ještě mnoho. A mnoho. Avšak já jsem usnul. Avšak jsem se opět probudil a otec pravil. Ellen, ach, Ellen, odpusť mi to. Ještě pro tentokrát. Jsem bídák, jsem bídák, jsem bídák. To pravil třikrát. U snídaně pravil můj bratr Petr mé sestře Blance. Myslím, že otec opět máti zahnul. Načež Blanka chichotala se. Otázal jsem se, co jí zahnul. Avšak Petr pravil, drž hubu, nepěst sprostý. Pročež poté netázal jsem se. Též hrál jsem divadlo Naši furianti. Jest to český kus, vlastenecký. Jest dlouhý. Hrál jsem vesnickou mládež. Hráli jsme v hospodě. Museli jsme křičeti pališ, pališ. Načež jsme poté dostávali u pultu opravdovou limonádu. Na jevišti, kde byla jakoby hospoda. Stále jsme pili, neb byla chutná. Stále ocenil, chtěl ještě, neb jest chudý. Poté nechtěl odejít z jeviště a stále chtěl píti. Pročiž otec vzal ho za ucho a vyvedl ho.
Za kulisami pan učitel dal mu pohlavek, jenž hrál se slečnou Čihákovou, jež jest dcerou pekaře. Slečně Čihákové slušelo to velmi, nebyst mladší než milostivá paní Bohadlová. Pročež hrála dříve ve spolku divadelních ochotníků Mladá scéna? Jest to jiný spolek než ochotníci městští, avšak naše Blanka nesmí tam hráti. Má ti pravila, kde hrají holky z kašparáku, tam nemůže děvče tvého společenského postavení choditi. Avšak Blanka pravila, avšak Vlasta Čiháková tam také chodí. Avšak má ti pravila, ona jest pouze dcerou pekaře, avšak ty si dcerou velkoobchodníkovou. Blanka pravila, avšak Petr smí tam hráti. Avšak má ti pravila, Petr jest hoch, avšak ty jsi děvče. Avšak Blanka smí tančiti na majáles. Jest to slavnost studentská. Tu tančila černošský tanec. Avšak otec neviděl jejího kostýmu dříve, nýbrž teprve až ve světle ramp. Tu zlobil se velmi, neb Blanka tančila v plavkách, již skládali se ze dvou kusů. Tu otec pravil máti, jak si jí to mohla dovoliti, Ellen? Vždyť jest to tak nemorální. Má dcera a takto ukazovati se. Avšak máti hájila ji, vždyť sluší jí to, vždyť jest mladá. Avšak soudím, neslušelo jí to, neb měla veliké prsa, jež jí bylo hodně viděti. Též házeli se jí. Též Vratislav Blažej pravil, jenž seděl za námi, Kozima prýma Aleši. To pravil k Aleši Neumannovi, jež to on chodí s Blankou. Avšak Blanka nemá žádné kozy, neb bydlíme v činžovním domě. Tudíž nemůžeme pěstovati koz. Též smí Blanka tančiti na Sokolské akademii. Tu muži cvičili na nářadí. Tehdy rozhrnula se opona a koně měli uprostřed. Tu přišli muži, majíce napnuté kalhoty, též majíce trička. Tu započal bratr Vejvara, jenž jest prokuristou banky pro obchod a průmysl, kmitati nohami okolo koně nahoře se držíce rukami. Tu po něm kmitali ostatní. Též kmital bratr Kadeřávek, jenž jest zlatníkem. Též kmital bratr Vavruška, jenž jest pokladníkem spořitelny městské. Avšak nejlépe kmital bratr Pořízek, jenž jest sokolníkem. Taktéž jest nejmenší z nich, avšak nejlépe kmital. Poté začali se houpati na bradlech. Tu všichni dovedli to, avšak bratr Volhejn nedovedl to. Jenž jest majitelem domů. Tudíž spadl, avšak opět zvedl se. Ku konci započali se točiti na hrazdě. Tu nejlépe opět točil se bratr Pořízek, jenž roztočil se tak, že byl pouze bílým kruhem. Tu ženy počaly vzdychati. Poté rozdávali se dárky chudým dětem, jako kupř, odložené hračky a staré oděvy. Taktéž máti věnovala starší můj oděv Vocenilovi, jenž jest synem chudé vdovy, jenž dochází každého čtvrtku k nám na oběd. Brzy poté začaly se blížiti Vánoce, svátky křesťanské.